0: Paříži začal mezinárodní vesmírný summit. Vědci i lídři z celého světa chtějí nastavit nová pravidla pro využívání vesmíru, kde působí stále víc vlád i soukromých společností. Tématem je taky vybudování evropského satelitního systému IRIS, který by mohl konkurovat americkému Starlinku.
1: Geraldine Nadějová z Evropské vesmírné agentury Radiožurnálu řekla, že je nezbytné, aby měla Evropa svůj vlastní satelitní systém. Teď je kontinent závislý na Starlinku amerického miliardáře Elona Muska. To může podle Nadějové představovat problém například kvůli úniku informací. Evropa, která do výzkumu vesmíru investuje asi pětkrát méně peněz než Spojené státy, taky hledá cestu, jak dopravovat svoje kosmonauty na oběžnou dráhu. V současnosti létají převážně na amerických lodích. V polovině příštího roku by měl na mezinárodní vesmírnou stanici odletět jako první Čech astronaut Aleš Svoboda. Z Paříže Marcel Valtis, Radiožurnál.
0: Vzácný fragment Evangelia svatého Marka opustil po 700 letech Česko. Pražské arcibiskupství ho zapůjčilo do italské Aquileje. Dokument, který přivezl do Prahy Karel IV., bude součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku.
2: Fragment převážela církev za mimořádných bezpečnostních pravidel. Čas odjezdu ani přesnou trasu nezdělila. Dokument je pojištěný na desítky milionů eur, říká jedna z kurátorek výstavy Martina Dlabajová.
3: Všechny ty fragmenty se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla.
2: Originál je psaný na jemný pergamen, který podle archivářky Pražského hradu Lenky Klukové při přepravě vyžaduje správnou teplotu i vlhkost.
4: Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
2: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
0: Tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou si po druhé za sebou zahrají ve finále US Open. Belgicko-ruskou dvojici Mertensová a Schneiderová porazili 6-0 a 7-6. Pro světovou jedničku v deblu Siniakovou to bude jubilejní 15. Grand Slamové finále a může přidat 12. trofej. A i když už hrála o titul tolikrát, nebere Češka tyto zápasy jako samozřejmost.
5: Tak určitě mám obrovskou radost, že jsme znovu ve finále, že jsme to dotáhli v těch dvou setech. Byli jsme tady loni, takže já si to hrozně moc chci užít. Vlastně letos ty Grand Slamy možná byly trošku víc. Tam bylo zklamání čtvrtfinále, pak vítězství, pak čtvrtfinále a teď znovu finále. Ale já si to hrozně moc vážím, že tam znovu můžu být a že se nám daří.
0: A nenasazený Karen Khachanov postoupil po druhé do semifinále US Open. Belgičan Alexander Blok se duel za stavu 6-2, 7-5, 3-2 pro ruského tenistu vzdal.
6: Překážka na D1 u českého Šternberku a omezení na silnici 43 u Černé hory. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy z Bystřeté za sjezdem na Kolín. Na kilometru 44 stojí ve stoupacím pruhu porouchané vozidlo. Na místo už dorazila světelná šipka. A ještě jednou D1 v obou směrech z Bystřeté u Rousínova. Na kilometru 216 silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu kvůli údržbě a opravě podzemních kabelů. Omezení platí v obou směrech. A na silnici 34 mezi Brnem a Svitavami čekejte kratší zdržení u Černé hory. Z důvodu práce na silnici se jezdí Kyvadlově jedním pruhem. Z obou směrů naberete asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23 a na horách se maxima zastaví kolem 13 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: porušuje zavedenou představu, že víra dává jednoduché odpovědi na složité otázky. Mluví otevřeně o věcech, které jsou v církevním prostředí často tabu. Pracoval s mládeží, vedl sociálně pedagogickou školu Jabok, byl dlouhá léta vězeňským kaplanem. Má dnešní církev co nabídnout společnosti? Nebo má církev spoustu práce sama se sebou, s klesajícím počtem členů, slabým hlasem žen nebo s nedostatkem kněží? Hostem hovoru je katolický kněz a salesián Michael Martinek. Při poslechu našeho rozhovoru vás vítá Petr Vizina.
7: Hovory.
8: Mého hosta zdravím, dobrná, dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Já musím přiznat, pane Martinku, že vás sleduju na Facebooku, kam věšíte své videokomentáře. Považuji to za dost nezvyklou, výjimečnou věc. Vy jste ročník 1958 a já bych vás zařadil mezi influencery. Počítáte se mezi ně?
9: No, asi budu muset se mezi ně počítat. O tom nerozhoduju já prostě. Pokud jsem takto vnímán, tak to asi bude pravda.
8: A když se díváte na sociální sítě, nejde vám hlava kolem, když vidíte tolik toho nemoderovaného obsahu, často věci, které nejsou hezké, které jsou lidé schopni napsat. Jakou v tom máte politiku? Hlídáte si, kdo je mezi vašimi přáteli a má přístup na vaše stránky? Cítíte se nějak zodpovědný za to, co lidé na vaše stránky píší?
9: Ano, to myslím si hlídám už delší dobu, nebo nějak jsem se to učil, když jsem s tím začal postupně. A teď jednak si přátele opravdu vybírám, neodklikávám každého. A jednak na komentování mých z facebookových stránek nikoho jiného než ty přátele nepouštím. Takže v tomto smyslu si to hlídám dost. Nicméně ty moje komentáře jdou i z dalších dvou facebookových stránek, pak jdou přes YouTube a tam už já ty komentáře tolik neohlídám.
8: A do jaké míry podle vás jsme tedy zodpovědní za ten prostor, který máme na sociálních sítích? On vlastně nám nepatří, my ho máme jako propůjčený vlastně, tak nějak zvláštně, sociální sítě na nás vydělávají. Jak to vnímáte vy?
9: No samozřejmě, že tu odpovědnost má každý za sebe. Za to, co já tam dám, samozřejmě nesu odpovědnost plnou a já se neskrývám pod nějaké anonymní profily. O mě každý prostě ví, kdo jsem. Myslím si, že to je jakási slušnost a korektnost takto vystupovat. A pak tedy samozřejmě nesu plnou odpovědnost za to, co tam dám. Za to, co tam dají jiní a jak s tím mým obsahem potom ti druzí lidé nebo případně facebookové algoritmy, jak s tím zachází, za to už odpovědnost nenesu, aspoň to tak vnímám, ale zároveň, jak se postupně zvyšuje moje nějaká informovanost o tom, jak všelijak se dá i ten můj obsah zneužít, tak o tom čím dál víc přemýšlím a hledám nějaké cesty, aby nebyl zneužit, ale tomu ještě nerozumím.
8: Vy jste říkal, že na druhých, zda vás považují za influencera, tedy za člověka, který nějak jako vykonává nějaký vliv prostřednictvím sociálních sítí, tak já bych, jestli dovolíte, vás považoval za influencera, mě jste tedy ovlivnil. Jestli vám to nevadí.
9: Ne, nevadí mě to.
8: Kde může influencer zapůsobit, nebo o co se snažíte?
9: Já jsem tím začal, aniž bych se o cokoliv snažil. Já jsem s tím začal v době covidu, kdy jsem touto cestou chtěl oslovit své farníky v Teplicích, kde jsem tenkrát působil. Takže v tom nebyl ještě tenkrát žádný záměr. Ten jsem si vlastně musel postupně nějak sám pro sebe formulovat v průběhu těch let, co to dělám. A vlastně mě to přicházelo jaksi zpětně s těch reakcí. Prostě jsem zjistil, že se obracím především na určitou část křesťanů, kteří mají jakési kritické myšlení, řekněme, kteří se snaží promýšlet víru vlastní hlavou, nebýt jenom závislí na nějakých vyjádřeních té své církve nebo těch svých duchovních. A vidí taky některé věci kriticky. Takže především tato skupina lidí mě poslouchá a logicky tedy potom především na tuto skupinu lidí se zaměřuju.
8: Když se ještě ještě zdržím u toho vašeho posledního videokomentáře. Vy tam máte dvě takové poznámky, které jsou podle mě zajímavé, protože mají obecnější platnost. Vy jste komentoval zjištění deníku N o aférách v arcibiskupském paláci v Praze. Řekl jste, že to sledujete s bolestí a s naštvaností. Tu snahu církve vše zakrývat, aby nestratila dobré jméno. Jak je na tom vlastně církev podle vás? Má dobré jméno ještě?
9: No, ona si myslí, že má. Ale já si tím nejsem úplně jist. Já spíš, když se na to podívám z vnějšku, tak jak se na to dívá většina našich občanů, tak tam to dobré jméno moc nevidím a v podstatě si myslím, že minimálně od dob komunismu ho nikdy neměla. Možná s nějakým výkyvy, možná ty první léta po sametové revoluci, tam byla nějaká vlna zvýšené důvěry, která pak zase opadla. Takže tohle myslím, že, ale to je naše historická věc, ta církev ztratila důvěru už kdysi v době Jana Husa a od té doby se v tom stále nějak potácí.
8: Řekněte mi, vy jste taky přece církev, když s vámi mluvím, tak vy nemáte tu snahu všechno zakrývat, aby si lidi neřekli, že aby neměli nějaké temné podezření o vás. Tak je to těžké být otevřený pro církev?
9: Já vlastně nevím. Já se snažím takto otevřený být, mě to jaksi nějaké je přirozené, já to jinak neumím. A samozřejmě zabolí mě a někdy naštve taky, nejenom to, že vidím nějaké zločiny, které se v tom církevním prostředí nebo její představitelé dělají, ale stejně mě zabolí a někdy naštve i to, když mě přímo někdo jaksi za mé názory považuje za odpadlíka, odsuzuje a tak dále. Tak to mě samozřejmě mrzí, ale těžko s tím můžu něco dělat.
8: Já jenom přemýšlím o tom, že vy jako kněz jste si jistě musel taky vyslechnout svoje. Určitě, že jste pambičkář, to je asi ta nejmírnější nadávka. No a přesto jste otevřený, tak co k tomu člověk potřebuje, aby se neobrnil takovou horší kůží před tím, že svět člověka vidí kriticky. Co děláte vy, abyste neokoral?
9: Ano. Já myslím, že ta hlavní metoda nebo cesta spočívá v kontaktu s lidmi, v komunikaci, kde ty lidi skutečně vnímám, slyším to, co oni si myslí, to, co říkají, to, co cítí. A teď to myslím v nejširším měřítku, ať už těmi křesťany, mezi kterými jsou jak ti, řekněme, takový pevní, kteří mají jasno, tak jak to ta církev říká, že to tak vždycky bylo, je a bude. A těm rozumím, protože jsem kdysi takto taky vyrostl a zároveň ale se snažím rozumět i těm, kteří spoustu těch věcí zpochybňují, mají úplně jiné zkušenosti. A to mě vede k té otevřenosti. A potom podobně s těmi lidmi, kteří jsou mimo církev, pokud nějak v Boha nevěří, což je logické, když v tom nebyli nějak vychovaní a vedení, a přesto o těch věcech nějak přemýšlí, tak se snažím jaksi jít tou jejich cestou, nevnucovat jim zhora něco, co nemůžou v téhle chvíli přijmout.
8: No a když vás chytím za slovo, co můžete nabídnout lidem, kteří v Boha nevěří?
9: To já vlastně nevím, protože záleží na tom, po čem oni touží, co oni chtějí, co oni hledají. Takže pokud ti lidé mají nějakou touhu, teď nechci říct přímo po Bohu, po víře, ale po jakémsi duchovním zakotvení, nějaké spiritualitě, nějakém takovém širším jako smysluplnosti života, tak tam s nima můžu o tom velmi, velmi dobře diskutovat a můžeme si navzájem sdělovat zkušenosti, jak já tyhle věci mám nastavené, nebo jak je chápu jako křesťan a jak je má on. Tam je ten prostor pro dialog, se myslím, velmi otevřený. Na druhé straně jsou lidé, kteří se mnou setkávají, ne protože by jaksi hledali duchovno, ale protože se setkáváme v nějakém profesním vztahu. To bylo typicky v té práci ve vězení. Tak tam oni ode mě někteří čekali tu víru a to duchovno, ale někteří spíš takové lidské doprovázení, tak to jsem jim taky poskytnul.
8: Když vás tak poslouchám a začali jsme tím arcibiskupským palácem v Praze, byl jste někdy frustrovaný ze svých nadřízených, protože když jsme my, civilové, frustrovaní ze svých nadřízených, tak změníme práci u kněze, to asi tak snadné nebude. Co děláte vy, když jste frustrovaný?
9: Já mám určitým způsobem štěstí, že vlastně většinu života nejsem přímým podřízeným žádného z biskupů, protože jsem řeholní kněz, tedy salesián. A mým nadřízeným je můj ředitel komunity a potom provinciál, který je pro všechny Salesiány v České republice. A tady, jak samozřejmě, už se za můj život vystřídalo těch provinciálů asi 6 nebo 7 a každý byl jinačí, ne s každým jsem měl ty vztahy ideální, ale rozhodně to nebylo nikdy, že bych z někoho z nich byl frustrován. Takže já jsem vlastně naštěstí tento problém až tak nemusel řešit.
8: Řekněte mi, ještě jednou se vrátím k tomu vašemu videokomentáři na Facebooku a ono se to vlastně týká sociálních sítí. Vy tam zmiňujete událost, která se stala v Olomouci. Tamnější arcibiskup bez jasného důvodu zrušil pouť věřících menšinové sexuální orientace. Rozumím tomu správně, že on se lekl reakcí hlavně na sociálních sítích lidí, kteří s něčím takovým nesouhlasili, protože jim přijde, že prostě pro církev je sexuální orientace jako taková tabu. O tom se prostě nemluví. To je vlastně věc lidského soukromí, která se nemá větrat na veřejnosti. Je to tak?
9: No, pravděpodobně to tak je, protože já to nevím, já nejsem arcibiskup olomoucký, ale z toho vyjádření, které on dal, kde formoval něco v tom smyslu, že má obavy, aby to nevedlo v nějakým agresivním projevům, No tak se dá toto vysvětlení, které říkáte, se z toho dá odvodit. Já tomu tak rozumím. A pokud vím, tak člověk, můj spolubratr, který do toho nějak přímo vidí, který je brněnským biskupem pověřený pro pastoraci LGBT osob, Zdeněk Jančařík, ten si to taky takto vysvětlil a publikoval to v článku na Christnetu.
8: Když jste zmínil Zdeňka Jančaříka jako člověka pověřeného, řekněme, službou lidem té menšinové sexuální orientace, co může církev vlastně nabídnout lidem, kteří to o sobě zjistí? A my víme prostě, že to se člověk jako nevybírá podle všeho.
9: Tohle je rozporuplná otázka, to by vám měl odpovědět Zdeněk. Protože asi víme, že tady jde o dva momenty. Dneska už církev katolická aspoň celkem jednoduše a jednoznačně přiznává, že to si člověk nevybírá, že nemá smysl nějaká ta konverzní terapie a tak dál.
8: Od naučení se sexuální
9: orientace. Že prostě člověk, který je takto orientován, no tak je potřeba se ho přijímat s touto jeho realitou, s plnou úctou jako každého jiného člověka. Tak toto církev teď už jako instituce ví nebo říká a chce to poskytovat, nicméně mnoho řadových věřících to ještě takto nevidí. A pak se chovají vůči těm gejům třeba trošku přezíravě. Tak tohle je jedna rovina, ale pak je ta druhá, kde prostě morální nauka církve říká, že jakýkoliv aktivní sexuální život těchto lidí je těžkým hříchem a tohle tvrzení já vidím jako problematické, ale tou součástí nauky církve to stále je.
8: Rozumím, to znamená, církev jim může nabídnout leda do životní celibát.
9: Ano.
8: Hostem hovoru je katolický kněz a salesián Michal Martinek.
7: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: A já se přiznám, že jako influencera jsem si vás také oblíbil, protože jezdíte na kole. A vy jste letos na kole dojel daleko, vy jste dojel do Schengenu, je to tak?
9: Ano, je to tak.
8: Jsou to ty cyklopoutě součást nějakého vašeho životního stylu?
9: Ano, myslím, že jo. Jako ono se to vyvíjí. Součástí mého životního stylu je vlastně to, že po celý svůj život v podstatě od studentského mládí až do dnes, takovou hlavní svou dovolenou, opravdu je to jednou za rok, ty dva a případně kousek víc, 2 týdny, trávím sám a pokud možno v nějakým způsobem putovním. Měl jsem časy, kdy jsem přešel postupně na etapy Alpy od Vídně až po Švýcarsko během několika let. Pak jsem jezdil, nebo teď v posledních letech jezdím na tom kole. Někdy jsem dělal takové cesty trošku dál, třeba někde v Jižní Americe, kde jsem jaksi jezdil místními autobusy a vlaky a částečně chodil pěšky. Takže je to různé, ale ten koncept jako sám někde putovat, ten je trvalý.
8: Vy jste řekl, že trávíte čas sám, co vám to dává?
9: Vyčištění hlavy, odpočinek od lidí. Když introvert musí neustále pracovat s lidma, tak potřebuje nutně být někdy sám.
8: Čili vy jste introvert, přestože vás znám jako influencera z videa.
9: Ano.
8: Vy jste, jak už jsem řekl, dojel do Schengenu. To je téma Evropské unie, to je samozřejmě to jméno města, samozřejmě dneska znamená ten společný evropský prostor. Vaši kolegové v katolické církvi často Evropskou unii kritizují, že je byrokratická, dokonce bezbožná. Přidal byste se k téhle kritice?
9: No, že je byrokratická, tak to určitě je, ale každá instituce je byrokratická. To jinak nejde a když se má navíc tolik států nějak mezi sebou slušně dialogicky domlouvat, no tak to nejde jinak. To si myslím, že to je celkem logická kritika, ale moc se s tím nedá dělat. A ta druhá věc, jak jste se ptal, že je nekřesťanská, nebo jak jste to říkal?
8: Bezbožná, dokonce. Bezbožná, dokonce. Schávám, nebo
9: no,
8: čtu.
9: No, tak tady já to mám, bych řekl, postavené trošku obráceně. Tak jak mnozí další moji kolegové, tady je taková ta rozpolcenost těch církevních názorů. Já jsem přesvědčen, že většina toho, co Evropská unie dělá a o co se snaží, ať už je to úcta k lidské důstojnosti, rovnoprávnost žen, rovnoprávnost migrantů, vzájemná tolerance mezi těmi jednotlivými státy, pomoc těch bohatších, těm chudším a tak dál a tak dál. Že tohle to všechno jsou hodnoty křesťanské, které křesťanství do Evropy přineslo. Křesťanství je po staletí de facto plnilo veškerou sociální práci, po staletí dělali církve. A teď vlastně toto naplňování těch křesťanských hodnot přebírá ta Evropská unie jako politický celek. A přitom většina členů, většina lidí v té Evropské unii skutečně ztrácí tu samotnou víru v toho Boha.
8: Rozumím.
9: Jo?
8: Rozumím.
9: Takže takhle já to mám postaveno.
8: Když už jsme u těch hodnot, tak já jsem si tady vybral, zacituju z jedné recenze, vaše úvahy vyšly v samostatné knize. A recenzent píše, že vy nikoho nesoudíte, nepoučujete, nezatracujete a neposmíváte se lidem. Hele, řeklo by se, že to by mělo být typické asi pro kněze, ale nejspíš není, když to na vás lidé tak oceňují, tak. Jak je to obecně, jakou máte zkušenost s vaší vlastní profesí? Jste na světě, abyste poučovali, zatracovali, možná soudili?
9: Já si myslím, že ne, ale rozumím tomu a souhlasím s tím, že mnozí moji kolegové to mají jinak. Myslím, že to zatracování a posmívání, to má v repertoáru málo kdo z duchovních katolické církve nebo obecně křesťanských. Pokud to někdo dělá, tak jsou to spíš úlety a sám se za to stydí. Ale to poučování a takové to přesvědčení o tom, že my máme tu jedinou pravdu a je naším posláním nějakým způsobem těm lidem předávat, to má v sobě asi hodně velká část.
8: Jak s tím zacházíte vy? Protože do jisté míry to přece platí, že máte co říct. Já nevím, třeba k morálce současnosti, ke způsobu, jakým lidé žijí a tak. A přesto se ale zdá, že nikoho nesoudíte a nepoučujete. Dokonce často se v těch recenzích objevuje slovo vlídnost. Tak jak to žít, aby člověk nebyl chlácholivý tak nějak lacině, ale zároveň nebyl ten sudič?
9: Já nevím, to já asi na to neumím odpovědět. Já myslím, že to jednak to je člověku trošku dáno, každý máme nějakou tu povahu. Jednak se to všichni nějak učíme. Já bych tady ještě připomněl, když říkáte to slovo vlídně. My máme jako Salesiáni, používáme jedno velmi podobné slovo, a to je laskavost. Že Don Bosco vedl své následovníky k tomu výslovně, aby byli laskaví, má na to krásné italské slovo amore volezza. Takže tu laskavost asi mám v sobě i jako z té formace nějaké salesiánské. Ale pak je další věc a to je ten způsob, jak mluvím. A tam si myslím, že důležitá je pro to pochopení, pro tu vlídnost, zase ta zkušenost lidmi, jak už jsem to říkal na začátku. Když se setkávám s lidmi, kteří vidí věci jinak než já, kteří mají jiné zkušenosti a já se snažím je pochopit a rozumět jim, tak pak jako musím být vůči nim laskavý.
8: No a vydrží vám to, i když vás někdo naštve a třeba vás chce naštvat, anebo když jste ve vězení a mluvíte s lidmi, jejich životní příběhy a postoje jsou pro vás třeba nepřijatelné, tak jak si tu laskavost udržíte?
9: No tak samozřejmě, že v těch jednotlivých momentech vypěním. To zase jako udržovat si konstantní laskavost, to bych byl stroj asi. Ale pravidla, nebo myslím si, že téměř vždycky, se mě podaří to postupně zase nějak uklidnit, skorigovat, vyříkat si ty věci nějak v klidu a jít dál.
8: My jsme zmínili, že jste salesiánský kněz, čili patříte k řádu, který pracuje s mládeží, zmínil jste zakladatele vašeho řádu Dona Bosco. A pro mě jste ten influencer, který jezdí na kole a má promluvy na internetu. Kdybyste byl, řekněme, biskupem, potom také některé recenze volají. Co byste udělal jako první? Oč byste stál? Jak by se církev měla změnit, aby byla prospěšná podle vás? Co by byla ta první změna, o kterou byste stál?
9: Já teď trošku přemýšlím, že by asi záleželo na tom, kde bych se stal tím biskupem.
8: No co třeba v Praze, kdybyste no tak, byl na tom Hradčanském?
9: Právě proto, protože tam bych si opravdu nevěděl rady.
8: Je to těžké?
9: To je opravdu hodně těžké a já držím palce Standovi Přibylovi, aby to nějak zvládl, ale zároveň se obávám, že je to i nad jeho síly a on to teď v tom posledním pastýřském listu sám dokonce tak to přiznal. Takže řešit tyto extrémní problémy v církvi, to je skutečně jako velmi, velmi náročná a pro mě nepředstavitelná věc.
8: Tak dobře, tak biskupem Brně řekněme.
9: Tak a když půjdeme do té normální roviny, tak tam si myslím, že ty věci jsou celkem dost jasné a jaksi, ale jenom jaksi, ne úplně řešitelné, protože hlavním problémem každého biskupa u nás v současné době je nedostatek kněží. A matematicky se dá celkem jednoduše spočítat, že za nějakých 10 let jich bude polovina oproti dnešku třeba, já to nevím tak přesně, ale prostě bude to teďka v blízkých letech, to bude prudce dolů. A on musí teď hledat způsob, jak těm věřícím, kteří jsou na ty kněze zvyklí, zajistit tu službu, i když tam kněží nebudou. A to znamená aktivizovat samotné věřící, to znamená přepromyslet nějak nově vůbec, v čem spočívá to kněžství, co všechno z toho, co dělá kněz, by mohl dělat ten laik. Jestli nemá smysl ty podmínky pro kněžské svěcení nějak změnit, třeba zrušit tu povinnost celibátu nebo světit ženy na kněze. Čili tohle to jsou podle mě otázky, které klíčové, které ten biskup musí řešit pro zachování toho fungování té církevní organizace.
8: Já už jsem zmínil, že jste ročník 1958, vy byste vlastně klidně mohl být usedlý penzista, ale jezdíte tedy po světě na kole a jste stále aktivní. Jak si představujete církev za 10 let?
9: No, to je taky složitá otázka, protože zase záleží jednak na tom, jestli mám na mysli tu církev tady u nás, anebo církev celou světovou.
8: Jsme tu, kde působíte, tu českou.
9: Tak, tu domácí, ano. To je asi trošku jednodušší. No, ale taky si to moc představit neumím, protože nevím, co se stane jaksi v té trošku vyšší rovině, která ten náš život přímo, církevní život přímo ovlivňuje.
8: Bude potřebná?
9: Potřebná, teď myslíte?
8: Budou jí lidé potřebovat, bude jí společnost potřebovat?
9: Tu církev? No to taky nevím. Ti věřící, kterých dneska ještě je nějakých pár stovek tisíc, taky potřebovat budou. Přece jenom i těch mladých věřících jako nějaké procento je. Takže ti potřebovat budou, ale pravděpodobně se to množství bude zmenšovat. A jestli takovou církev, jakou teď známe, jaká teď tady je, jestli bude potřebovat obecně člověk za 50 let u nás, to si nejsem jist, ba dokonce tady se trochu obávám, že takovou to církev asi potřebovat nebude. Že bude hledat naplnění těch svých duchovních potřeb a otázek smyslu a dalších věcí spíš někde jinde, než v takové církvi.
8: A vy jste nikdy nelitoval, že jste vsadil na takovouhle církev?
9: Nelitoval, protože stále v ní mám své místo, stále v ní mám co dělat, stále v ní je spousta lidí, se kterými se můžu setkávat a ta církev dělá spoustu jiných dobrých věcí, nejenom to, že se snaží nějak tady šířit to Ježíšovo evangelium. Já jsem většinu života strávil ve svého profesního života buď ve vzdělávání nebo v té sociální pastoraci, 12 let ve věznicích a to všechno jsou věci, které ta církev dělá, umí dělat, dělá je velmi dobře, je o ně i ve společnosti zájem a v takovéhle církvi se mně dobře žije a dobře pracuje.
8: Hostem hovoru byl katolický kněz a salesián Michal Martinek. Já vám přeju, aby se vám takhle dobře žilo a pracovalo ještě dál mnoho let.
9: Děkuji vám.
8: Za pozornost děkuji Petr Vizina.
7: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: V Česku začínají chybět ambulantní specialisté nejen v odlehlých regionech, ale i například v Praze a Středočeském kraji. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Současní specialisté stárnou a mladí lékaři dávají přednost nemocnicím, kde nemusí řešit vlastní ordinaci. S nedostatkem lékařů by mohly pomoct vyšší dotace na rezidenční místa, tedy školící místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Prezident Aleksandar Vučić rozpustil srbský parlament a nakonec října vypsal předčasné volby. Informovala o tom stanice RTS. Po nových volbách dlouhodobě volá opozice, žádá ale spravedlivé podmínky. Srbové už více než roka půl protestují proti současné vládě. Začali demonstracemi, během kterých požadovali vyvození odpovědnosti za neštěstí v listopadu 2024 v Novém Sadu. A kvůli pádu nádražního přístřešku tam tehdy zahynulo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbsku přičítají incident korupci. Spojené státy odmítly zprávy o iránském útoku na dva americké torpédoborce na Blízkém východě. O zásazích předtím informovala iránská agentura TASNIM s odvoláním na iránské revoluční gardy. Ty podle agentury na plavidla zaútočily balistickými raketami. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě taky uvedlo, že Spojené státy za poslední týden zničily 10 iránských tankerů. A konflikt mezi Spojenými státy a Íránem trvá přes půl roku. A letní teploty ve Spojených státech byly nejvyšší od počátku měření před 130 lety. Oznámil to americký Národní úřad pro oceán a atmosféru. A průměrná teplota tam mezi červnem a srpnem sahala ke skoro 24 stupňům Celsia. A výjimkou byly jen Havaj a Aljaška. Teploty se letos ve Spojených státech vysoko držely i na jaře. To američtí meteorologové označili za druhé nejteplejší v historii země. Hokejisté Třince porazili v generálce na nový ročník extraligy Vítkovice 6-3. Přípravu na start nejvyšší soutěže tak zakončili s bilancí 5 výher a 1 porážky. Mužem zápasu byl útočník Oscar Flynn, který dal gól a připsal si 5 asistencí. Podílel se tak na všech brankách ocelářů.
6: Omezení na D5 u Prahy a taky na Pražském okruhu. Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 8. kilometru silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu kvůli měření a kontrole stavu vozovky. To samé čekejte i na Pražském okruhu směrem k dálnici D1. Za sjezdem na Barandov začíná na 18. kilometru zúžení vozovky do jednoho pruhu kvůli práci silničářů. Kromě toho jsou dálnice i hlavní tahy v Česku sjízdné bez větších komplikací. Provoz je plynulý. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noc je teď zatažená až oblačná na východě s deštěm, přeháňkami a ojediněle i bouřkami. A postupně srážky od západu ustávají a hlavně v Čechách je ubývá oblačnost. Ochladilo se na 11 až 6 stupňů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na 14 až 10. A přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přeháňky a teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Jaké jsou šance hnutí ANO v komunálních volbách v Praze? Co znamenají volby v Sasku-Anhaltsku z pohledu ekonomů? Jak pokračují jednání o rozpočtovém schodku? Proč politici v Česku na budoucnost nemyslí? Jak prezident Trump zlevnil Američanům hamburgery? To jsou témata, kterým se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
7: Názory a argumenty.
10: V uplynulých dnech navštívila Grónsko předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na ostrově podepsala prohlášení o tom, že Unie poskytne Grónsku investice ve výši 200 milionů eur, tedy zhruba 5 miliard českých korun. Ve studiu je teď se mnou analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Co touto návštěvou Ursula von der Leyenová sleduje? Jaký měla tato návštěva význam?
11: Kronsko se nachází na rozmezí geopolitických tektonických desek, jak to pěkně v projevu Ursula von der Leyenová popsala, což je, myslím, velice výstižné. To napětí jsme asi všichni sledovali, které vyvolala americká strana pokusy teritoriálně jaksi ovládnout, možná dokonce připojit Kronsko ke svému území. Tu krizi zažehnal generální tajemník NATO Mark Rutte v Davosu, když vyjednal tu dohodu o posílené vojenské spolupráci v arktické oblasti, ale jestli je to příměří trvalé nebo dočasné, to je otázka. U Donalda Trumpa, obávám se, člověk nikdy neví a jakési signály a poznámky neustále americká strana tímto směrem trousí. Takže si myslím, že je velice dobře, že Ursula von der Leyenová Evropská komise nezůstala pouze u slov, ale snažila se a snaží se i touto návštěvou ukázat, že to, co zaznělo, tedy že Evropa se nechystá nějak ovládnout, kontrolovat Grónsko, ale že je tady připravená pomáhat Grónsku finančně i jinak, tak myslím si, že ten účel návštěvy je zjevný, chtěla prostě ukázat, že nezůstává u slov, ale že je Evropská komise schopná a ochotná jej doprovodit i činy.
10: A dá se očekávat, že na návštěvu Ursuly von der Leyenové bude nějakým způsobem reagovat americký prezident Donald Trump, který, jak jsme už řekli, si na Grónsko dělá opakovaně nároky?
11: Nepřekvapilo by mě to, byť Donald Trump nevnímá Evropskou unii jako úplně sobě rovného partnera na té druhé straně stolu, ale kdyby zase přišla nějaká poznámka, tak by mě to nepřekvapilo. Možná v tomto kontextu je i důležité vysvětlit, proč právě Evropská unie se věnuje Grónsku. Ono je to totiž tak, že Grónsko tak trochu je, ale zároveň není členem Evropské unie. Dánsko je členem Evropské unie, Grónsko je autonomní součástí Dánska, požívá množství výhod. Grónský občan má současně pas nejen Dánska, ale tedy i Evropské unie, ale Grónsko třeba není v schengenském prostoru. Je tam poměrně hluboká ekonomická spolupráce, proto třeba Evropská unie tam také významně investuje. To souvisí s těmi 200 miliony eur, které Ursula von der Leyenová přislíbila investovat v nejbližší době v Grónsku, ale současně není třeba plnou součástí vnitřního trhu Evropské unie.
10: To byl analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Děkuji a naslyšenou.
11: Díky, hezký den.
10: Němečtí politici se stále ještě vyrovnávají s výsledkem, který přinesly volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. A také hledají důvody, proč hlasování dopadlo tak výrazným vítězstvím Alternativy pro Německo. S vysvětlením přichází publicista Petr Holub.
12: Bilance voleb v Sasku-Anhaltsku vyvolává pocit katastrofy, která zasáhla nejen malou spolkovou zemi, ležící pouhých 150 kilometrů na sever od českých hranic. Podpora Alternativy pro Německo tam totiž nejen přesáhla 40%, ale dokonce se připlíčila hranici 45% a nemá tedy daleko k absolutní většině. Není jasné, co to vlastně znamená. Vítězství radikálně pravicové, podle některých analýz dokonce extrémně pravicové strany, může být dokladem, že se v Německu probouzejí nebezpečné resentimenty z minulých dob. Nabízí se i výklad, že naprosto ztroskotala transformace východního Německa se socialismu na kapitalismus a že podobně dopadnou všechny země východního bloku. Případně lze uvažovat, jestli není nespokojenost Saska-Anhaltska ilustrací nezadržitelného úpadku celé německé ekonomiky a společnosti. Pokud ovšem nejsou Anhalťané zcela specifickou komunitou, musí existovat i obyčejné přízemní důvody, proč Alternativa zčista jasna zdvojnásobila svůj volební zisk. Není pochyb, že u mnoha voličů hrály klíčovou roli existenční obavy, na které už před volbami upozorňovali přední východoněmečtí politici v čele se zemskými premiéry. Německo má ekonomické potíže, to je pravda, přesto se po 5 letech stagnace zdá, že se uměřený růst vrátil. Podle předpovědí ekonomika letos vyroste o 1,3%. Důvodem má sice být hlavně růst vládních výdajů, ale i ten nejmenší krok oživení se počítá. Teď je ovšem třeba učinit druhý krok, kterým jsou dalekosáhlé reformy daní, byrokracie a sociálních systémů. A právě v tom je pro obyčejného Němce aktuální problém. Od vlády kancléře Friedricha Merce veřejnost dlouho požadovala, ať reformy předloží, ovšem poprask nastal, když tak skutečně učinil. Jejich součástí jsou kromě snížení daní pro podniky a rodiny s průměrnými a nižšími příjmy, také kroky opačným směrem. Bude zřízen nový úřad proti zneužívání sociálních dávek, o 3% se zvýší dosud takřka nulové odvody pro zaměstnance z minijoby, zruší se benevolentní pravidlo, podle kterého zaměstnanec nemusel předkládat zaměstnavateli neschopenku, pokud marodil jenom 3 dny. To všechno už je z pohledu méně vydělávajících nepříjemné, ovšem existenční ohrožení mohou vidět v zásahu do důchodové oblasti. Také v Německu se penzijní věk zvyšuje a v roce 2031 by měl dosáhnout 67 let. Teď ovšem hodlá kancléř Merz zrušit možnost odejít bez jakýchkoliv sankcí do předčasné penze, pokud člověk odpracoval 45 let. To zasáhne hlavně obyvatele bývalé NDR, včetně Saska-Anhaltska. Ti nemají stejně jako Češi našetřeno v soukromých penzijních fondech, zároveň však začali dříve pracovat a do předčasného důchodu se tak většina dostane už po 60. Teď o takovou možnost přijdou. Takřka by se dalo říci, že Merz vymyslel opatření proti východním Němcům. V každém případě to je důvod, proč volit protestní stranu, která se navíc k východnímu Německu výslovně hlásí, a takovou stranou je Alternativa. Volby v Sasku-Anhaltsku nemusely pro klasické demokratické strany dopadnout tak katastrofálně, kdyby se Merzova vláda svými plány nepochlubila už v červenci, 2 měsíce před citlivými volbami na východě země. Nemluvě o tom, že už přes příští víkend východ volí znovu, tentokrát v Berlíně a předních Pomořanech Mecklenburgsku.
10: Tolik publicista Petr Holub.

0: chtivé, na záda mu dýchají Starostové a nezávislí. Pokud byste hledali strany, které se tradičně opírají o silnou voličskou základnu právě v hlavním městě, musel by váš pohled zamířit trochu níž. S odstupem zhruba 10% od prvního místa je na třetím uskupení Spolu pro Prahu. Pod tímto názvem jsou ukryti Občanští demokraté a TOP 09. Pokud ve zbývajících týdnech do říjnových voleb nenasadí drtivé tempo, nemají šanci zmiňovanou ztrátu dohnat. Pokud by chtěli zůstat v klidu, mohli by se spoléhat na jiný průzkum. Konkrétně agentura Ipsos jim naopak přisuzuje vítězství a hnutí ANO řadí až na třetí příčku. Je zajímavé, že výsledky se výrazně liší a mohou před volbami vnést nervozitu mezi politické strany a jejich příznivce. Pokud by blíže realitě byly výsledky medianu, mohl by se zopakovat rok 2014. Tehdy hnutí ANO s 22% poněkud překvapivě zvítězilo a ve funkci primátora nahradila reprezentanta TOP 09 Tomáše Hudečka Adriana Krnáčová. Nyní by Občanského demokrata Bohuslava Svobodu mohl vystřídat Jan Hušbauer. Není to však zdaleka jisté. Hnutí ANO by k tomu potřebovalo získat podporu i od ostatních. Samo většinu i v případě volebního vítězství dohromady nedá. V komunální politice je z pohledu koaliční spolupráce pro ostatní přece jenom přijatelnější než na vládní úrovni. Takže i s očekávaným ziskem mírně nad 20% není bez šance. Přesto nemusí proměnit případné volební vítězství v zisk primátorského křesla. Různých variant koalic bude existovat více. A hlavně zásadní bude výsledek voleb a jak ukazují měsíc před jejich konáním, odlišné výsledky medianu a Ipsosu mohou dopadnout všelijak. Přesto nejnovější výsledky průzkumů názorně ukazují, že podpora hnutí ANO se neodvíjí hlavně od volebního lídra. Tím měl být ještě před několika týdny Ondřej Prokop. Právě na jeho osobě byla postavena kampaň. Vzhledem k jeho nesrovnalostem v majetkovém přiznání musel z kandidatury odstoupit. Nahradil ho všeobecně nepříliš známý Jan Hušbauer. Přesto měsíc před volbami se hnutí ANO v pomyslném žebříčku volebních preferencí v hlavním městě pohybuje kolem 20%. Vítězem v Praze by se pod vedením prvního místopředsedy Tomáše Portlíka ráda stala ODS ve spolupráci s TOP 09. Právě pro tyto strany bude volební test v Praze z celostátního pohledu nesmírně důležitý. Pokud by nevyhráli nebo alespoň výrazně nepřekročili 20% hranici, byl by to další náznak ústupu ODS z pozice ještě nedávno vládního lídra do role slábnoucí opoziční strany. V současné době se Občanští demokraté v metropoli musí vypořádat především s tím, jak v uplynulých 4 letech spravovali v rámci širší koalice hlavní město pod vedením primátora Bohuslava Svobody. To těžko mohou překrýt hesla typu Dáme Praze tempo, což slibuje Tomáš Portlík. Tempo měla ODS možnost diktovat už v právě končícím volebním období, kdy byla u moci. Jak se jí to dařilo? A nakolik obyvatelé Prahy věří, že se to zlepší, to se názorně po sečtení výsledku komunálních voleb ukáže.
1: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ministryně financí Alena Schillerová navrhuje schodek státního rozpočtu ve výši 389 miliard korun. Svoji nespokojenost dali najevo motoristé, později se k ním přidala i SPD. A tak jednání o schodku státního rozpočtu pokračují dál. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
3: Přes 60% všech voličů nepřijatelný, ale i pro značnou část příznivců subjektů vládní koalice, konkrétně motoristů 62%, SPD 48% a dokonce i 28% ANO příliš vysoký. Řeč je samozřejmě o navrhovaném deficitu státního rozpočtu a je skoro jisté, že obě menší vládní strany pohled svých sympatizantů vnímají a tak dávají nahlas vědět, že se jim to rovněž nezamlouvá. Čemuž se ovšem premiér Babiš tváří zatím spíš flegmaticky a dělá dojem, že ho víc zajímá rozpoutání horké fáze kampaně k senátním a komunálním volbám. Zatímco navrhovatelka druhého nejvyššího schodku v historii, ministryně financí Schillerová,

0: sice snížení připouští, ale jen v řádu miliard. A to dopředu odmítali až o 20 miliardách mínus hovořící motoristé, jako by se náhle rozpomenuli, že do sněmovních voleb kráčeli nejen se slibem ukončit Fialovu vládu, ale zároveň uhlídat Babiše v té nadcházející, tedy pokud jde o jeho deficitní apetit. Ale už asi tuší, že když mu doposud nechávali zcela volné ruce, sražení schodku o tolik, aby se tím dalo mávat veřejnosti před očima, asi nenastane. A předseda motoristického klubu Šťastný už hovoří o škrtech, k něm jsou nutné legislativní změny a projeví se tudíž až v závěrečném rozpočtovém účtu. Což leckomu může připomenout, jak silně byl kritizován Schillerové předchůdce Stanjura za to, že v rozpočtu nadhodnocuje očekávané příjmy, místo aby vycházel ze stávající reality. Ostatně motoristé už teď vůbec hovoří spíš o rozpočtové budoucnosti. Ozdravování veřejných financí přijde podle nich až v dalších letech. A to vlastně odpovídá Babišovu argumentu, že je třeba nejprve investovat a to pak přinese úspory. K čemuž ale také může být člověk celkem snadno skeptický. Zvlášť, když by mělo jít o zhruba závěrečnou třetinu funkčního období, kdy bude koalice chtít být samozřejmě před volbami k veřejnosti štědrá. Pokud jde o SPD, i toto hnutí je podobně jako motoristé nekonkrétní, kde šetřit neříká, když nepočítáme návrh předsedy Okamury snížit schorek škrtem výdajů na uprchlíky z Ukrajiny, vyslovovaný ovšem především pro voliče hnutí, protože tuzemská ekonomika ukrajinské pracovníky nutně potřebuje a premiér k tomu suše poznamenal, že objem vyplácených dávek pro uprchlíky stále klesá. Babiš se Schillerovou v pondělí vysvětlovali některé detaily rozpočtového návrhu poslaneckému klubu SPD a ministryně ocenila, že to bylo, cituji, konstruktivní, bez emocí, hodně o budoucnosti a že nás čekají strukturální reformy. A bude se při ovrakování pokračovat, tedy asi hledat, za co podporu deficitu bez velkých změn vyměnit. To se konečně týká i motoristů, odvádějících ovšem částečně pozornost od tématu jednou podivným interview předsedy Macinky s jakýmsi zakuklencem, po druhé dramaticky vyhlašovaným alarmem před nejen ekologickou katastrofou na Šumavě. Premiér se zřejmě výborně baví.
1: Míní komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád. Nejedna česká vláda již v minulosti označila vzdělanou společnost za svou prioritu. Platí to i o stávajícím kabinetu premiéra Andreje Babiše. Navrhovaná rozpočtová prognóza ministerstva financí pro oblast školství tomu ale značně odporuje, soudí komentátor časopisu Euro Petr Fischer.
2: Programové prohlášení považuje současná vláda za téměř posvátný dokument. Vztahuje se k němu jako k závazku vůči občanům, ale i vůči sobě samotné. I proto se na něj ministři tak často odvolávají. Některá místa vládního programu se ale zdají zatemněná, jako by ministři s premiérem zapomněli, že něco takového do programu vůbec psali. Typickým příkladem je školství. V programu vlády se o něm píše, cituji, naše školy od mateřských až po vysoké jsou pro nás prioritou. Investice do vzdělávání nejsou totiž pouhým výdajem, ale klíčovou investicí do budoucnosti České republiky. Proto postupně znovu navýšíme výdaje na vzdělávání až k průměru zemí OECD. Tato investice se mnohonásobně vrátí v podobě lepší kvality života, hospodářského růstu a sebevědomé společnosti připravené čelit výzvám. Konec citátu. Citát, který se bohužel pohybuje na úrovni snění, neboť praxe jde úplně jiným směrem, a to nejen letos. Pokud by totiž vláda chtěla dohnat průměr výdajů na vzdělání v zemích OECD, musela by do rozpočtu přidat nikoli 4 miliardy, nýbrž 1,50 miliardy. Jistě nejde vše hned, to by každý ještě pochopil. V prognoze ministerstva financí na další dva roky se ale počítá dokonce s poklesem výdajů na školství. V roce 2028 274 miliard místo 287 navržených na rok příští, v roce 2029 už jen 269 miliard korun. Ne, to opravdu nevypadá, že by budoucí vzdělanost lidí v České republice byla priorita vlády, jak se píše v jejím programu. Tristní je i vnitřní struktura plánovaných výdajů. Vždyť na vědu a vysoké školy se na příští rok chystá 59 miliard, zatímco další dva roky si budou muset vědecká pracoviště a vysoké školy vystačit jen s 56 miliardami. Česko má přitom mnohaletý deficit v podpoře vědy a výzkumu. Státní výdaje na tuto klíčovou oblast pro budoucnost každé moderní země nedosahují ani 0,5% hrubého domácího produktu. Celkově jde na vědu a výzkum 1,81% HDP, skoro dvě třetiny jsou soukromé investice, což je nejen pod průměrem Evropské unie, ten činí 2,3% HDP, ale daleko pod výdaji vyspělých sousedních zemí, jako jsou Německo a Rakousko, které na vědu a výzkum vydávají 3% hrubého domácího produktu. Jistě je možné spolu s ministrem školství Robertem Plagou za ANO věřit tomu, že příští rok se to změní a peníze na priority vzdělané budoucnosti budou. Vždyť minister dostal od ministryně financí příslib většího navýšení. Jenže oficiální rozpočtové dokumenty nic takového nezahrnují. Naopak se zdá, že ministerstvo ještě o další peníze může přijít ještě letos. Například motoristé, kteří odmítají schodek 389 miliard, jasně naznačují, že na školství se dá personálně ušetřit. Spolu s SPD, která schodek také kritizuje, vedou přece svou zarputilou kulturní válku proti inkluzivnímu školství a na něm se dá ušetřit spoustu jednotek miliard. Na potřeby českých dětí a celé společnosti nehledě. Ministr Plaga působil v opozici jako relevantní kritik školské politiky vlády Petra Fialy. Oprávněně kritizoval zmatené vedení rezortu, ale i nedostatek peněz. Když měl sám prosadit školství jako prioritu vlády, není o nic úspěšnější než jeho předchůdci. Politika se dělá slovy, ale tak, že se nakonec změní v činy a k těm je ve školství, vědě a výzkumu zatraceně daleko. Česko zůstane zemí minulosti, protože na budoucnost politici nemyslí, ať už jsou z jakékoliv strany. Fakt, že každá vláda umí do programového prohlášení napsat školství a vzdělanou společnost jako svou prioritu, ale pak se na vzdělávání, vědu a výzkum vykašle, svědčí o vyprázdněném a ryze marketingovém pudorysu české politiky. Vláda Andreje Babiše s ministrem Plagou na školství na tom nic nezměnila a přinesla zase jen falešné naděje, z nichž dobré školství a moderní věda nevyrostou. Programové prohlášení mělo být něco jako posvátný text a zbyly z něj zase jen cáry zbytečně popsaného papíru.
1: Dodává komentátor časopisu Euro Petr Fischer. Už mnohokrát jsme viděli, že americký prezident Donald Trump je odhodlaný udělat všechno proto, aby jeho republikánská strana vyhrála důležité listopadové volby do kongresu a třetiny senátu. Dříve se prezident Trump snažil změnit hranice volebních obvodů, aby zvýšil šance republikánů. Teď chce pro změnu svým krajanům zlevnit hamburgery. Více už dodává Tereza Zavadilová, která vede biznisový web Newstream.cz.
3: Americké volby, takzvané midterms, budou začátkem listopadu a klesající podpora vlády poněkud snižuje republikánům šance. Proto se vláda a její blízcí začínají snažit něco poslat voličům, které trápí především drahota. Prezident Trump, milovník symbolické řeči, vsadil na jednu z domácích ikon na americký hamburger. Jak napsal koncem srpna na svou sociální síť, chce americkým pracujícím domácnostem tuto oblíbenou pochoutku zlevnit o čtvrtinu. A přistoupil k tomu strategii sobě vlastní. Potkal se s majitelem firmy JBS, Jesslym Batistou, který jej dříve sponzoroval a jehož původem brazilská firma je největším globálním zpracovatelem masa. Byť, jak píšou americká média, s poněkud mafiánskými kořeny. Dohodli celní výjimku, aby se mohli do země dovést stovky tisíc tun odřezků hovězího masa, používaného právě na hamburgery. Vedle toho Bílý dům zrušil více než rok trvající zákaz dovozu živého dobytka z Mexika, původně zavedený kvůli parazitům, aby rychleji doplnil stavy na americkém trhu. Jenže to nedopočítal, protože oznámení dovozu sice okamžitě poslalo burzovní ceny za dobytek dolů, čímž ale naštval americké rančery, kteří se roky trápili s nízkými výkupními cenami a masné chovy omezovali. A teprve nedávno se trochu trochu zahojili na rostoucích cenách. To je nepříjemné, protože rančeři jsou tradičně republikánskou baštou a mají vlivné profesní asociace. Pod jejich tlakem proto následovaly prezidentské výnosy, které by měly omezit dosavadní oligopol čtyřky amerických zpracovatelů, kteří drží rančery v cenových kleštích. Farmáři nově mohou zvěř porážet a maso dodávat zákazníkům sami a obcházet tak zpracovatelský kartel. Ovšem pro většinu rančerů je to pouhá náplast. Bez ochrany domácího trhu vnímají masivní bezcelní dovoz jako nebezpečný precedens, podřízený krátkodobému volebnímu marketingu. Úspěšnější byl prezident u cen léků, které administrativními příkazy poslal dolů a rád se tím chlubí na sociálních sítích. Administrativa tlačí na farmaceutické firmy například hrozbami zrušení patentových ochran či dovozu levnějších generik z Kanady a Evropy. Tlačí také na obchodní řetězce, jako je Walmart či Target, aby držely ceny základních potravin co nejníže. Horší situace je pak u pohonných hmot, kde kvůli válce s Íránem razantně vzrostly ceny paliv pro domácnosti. Vláda tlačí, kudy to jde. Trump sice otevřel k těžbě federální pozemky i vody Aljašky a Mexického zálivu a urychlil vydávání licencí ve stylu hesla Drill, baby drill, ale velké těžařské společnosti jako Chevron jednak neumějí těžbu zvýšit tak rychle, aby to mělo efekt do listopadu, a navíc se musí chovat ekonomicky. Americké rafinerie jsou navíc přetížené a i kdyby byla ropa o něco levnější, jejich marže zůstávají vysoké. Vláda také nemá šanci ovlivnit žádnými svými příkazy aktuální ceny ropy na burze. Prezident rovněž řeší nadcházející nejsilnější nákupní sezónu. Ačkoliv staví svou rétoriku na plošných clech, hlavní obchodní zmocněnec potichu schvaluje selektivní výjimky z cel na věci, jako je elektronika, hračky či oděvy, aby se dovozní přirážky nepromítly do vánočních nákupů před volbami. Administrativa také navrhuje dočasná moratoria na federální poplatky u komerční přepravy zboží, aby se zlevnila kamionová doprava a logistika distribučních sítí. Sečteno podtrženo, horečná aktivita spíše naznačuje nervozitu z voleb a z toho, zda si republikáni udrží většinu v kongresu. Proto přichází na pomoc Elon Musk a další miliardáři. Podle dosavadních statistik vybrali republikáni na tyto volby už o 100 miliony dolarů více než demokraté. 80% darů o nejbohatších lidí jde do volebních fondů republikánům a jen Musk sám utratí podle odhadů 100 milionů dolarů. Teď je otázka, co má ve volbách větší váhu, zda kapsy běžných Američanů nebo peněženky miliardářů.
1: A slovy Terezy Zavadilové z portálu Newstream.cz dnešní názory a argumenty končí. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
4: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET, znovu schválili také stavební zákon, i ten do sněmovny vrátili senátoři. Soud osvobodil muže podezřelého ze zapálení českého Švýcarska. Fotbalisté Jablonce porazili v Šancelize ostravský Baník 3-0. A dnes bude oblačno až polojasno na horách se slabým deštěm. Teploty většinou do 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb a poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří vládní verzi zákona o zavedení EET vrátili s výhradami.
6: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
7: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
6: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
8: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
6: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
5: Za technickými problémy na britských letištích nestál kybernetický útok. Řekl to šéf řízení letového provozu Martin Rolf. Kvůli úternímu výpadku systému rušily letecké společnosti v Británii i ve středu stovky letů. V úterý jich byly téměř 2000.
9: Třicátník Jake strávil na letišti Heathrow 33 hodin. Jak řekl BBC, musel si sám koupit novou letenku, aby se na dovolenou do Bulharska vůbec dostal. Výpadky systému pro zpracování letových údajů zastavili provoz britských letišť už dvakrát. Šéf společnosti NEC, která řízení letového provozu zajišťuje, Martin Rolf, tvrdí, že se nejednalo o stejnou závadu. Ministryně dopravy Heidi Alexandrová požaduje, aby společnost do týdne vyšetřila, proč k závadě systému došlo. Jaromír Marek, Radiožurnál.
5: Pražský vrchní soud pravomocně zprostil viny muže, který byl podezřelý, že před 4 lety založil požár v Národním parku České Švýcarsko. Jiřímu Lobotkovi hrozilo až 15 let vězení. A podle soudce se ale nepodařilo prokázat, že by park skutečně zapálil. A to i přesto, že se Lobotka v minulosti opakovaně přiznal. Pak ale přiznání odvolal a vysvětlil to tím, že byl pod vlivem léků, řekl jeho obhájce Vít Pavko.
10: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálilo.
5: Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Státní zastupitelství to zváží, až dostane písemný rozsudek. Po 3 zápasech bez výhry fotbalisté Jablonce naplno bodovali. V dohrávce 5. kola šance ligy porazili Baník Ostrava 3-0. Spokojený byl po utkání jablonecký trenér Luboš Kozel.
11: Takový důležitý moment pro nás, myslím, v tom zápase byl ten krásný gol Filipa Nováka, který jsme dali těsně před půlí a trošku nás uklidnil. Řekl bych, že druhý poločas dobrý vstup od nás. Za tu aktivitu jsme vytěžili vlastně červenou kartu pro soupeřova obránce a důležitý bylo, že jsme vlastně to přečíslení nebo to může navíc jsme zužitkovali zanedlouho v druhý gol.
5: Remízou 0-0 skončilo utkání mezi Plzní a Hradcem Králové a tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendovou postoupily do finále 4 hry na US Open. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Schneiderová a Mertensová 6-0, 7-6. Českoamerický pár bude bojovat o titul v pátek. Narazí buď na domácí dvojici Montgomeryová a Kriegerová nebo na kanadsko-brazilský pár Dabrovská a Stefaniová.
12: Omezení na silnici 43 u Černé hory a taky na silnici 35 u Svitav. Na silnici 43 mezi Svitavami a Brnem čekejte omezení u Černé hory. Provoz je kvůli práci silničářů řízen jen jedním pruhem kivadlově. Práce jsou naplánované až do sobotní noci. Menší zdržení čekejte i na silnici 35 mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí. Na kruhovém objezdu u Koclířova probíhají stavební práce a i tady provoz řídí kivadlově semafor. Zatím ale provoz není silný a zpoždění je jen minimální. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Noc je zatažená až oblačná na východě, většinou s deštěm, přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Ochladilo se na 11 až 6 stupňů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na 14 až 10. Přes den pak čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přeháňky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23, na horách se maxima zastaví kolem 13 stupňů a foukat bude většinou mírný vítr. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Atentát, to je samozřejmě jedna z těch klíčových věcí, kterou si spojujeme s Františkem Moravcem, protože on byl strůjcem celé té myšlenky.
14: Velmi schopný a velmi tvrdý. Bezohledný prakticky. Byl to jistě člověk nesmírně inteligentní, byl to vlastenec nepochybně československý, ale zároveň to byl prostě vojenský pragmatik, který dělal spousty tahů, jaksi v zájmu své kariéry.
15: Faktem je, že plukovník Sověty neměl rád, že Moravec neměl Sověty rád, no.
4: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
13: Řekl jsem, že největší pravděpodobnost je, že zahynou na místě činu. Měli právo na to, abych jim řekl plnou pravdu bez příkras, a tak jsem se jim teď snažil realisticky nastínit jejich pravděpodobný osud. Teprve potom jsem se otázal, zda jsou ochotni akci provést. V jejich odpovědi nebyla přecitlivělost. Gabčík řekl, že se dívá na misi jako na válečnou akci a na riziko smrti jako na přirozené. Kubiš mě poděkoval za to, že jsem ho vybral k důležité akci. Oba muži prohlásili, že by dali přednost smrti před dopadení gestapem. Věc byla dohodnuta.
16: A že byl atentát na Heidricha, to jste slyšeli, že jo? No, a to dával dohromady nějaký generál Moravec, který utek asi půl dne, než to tady zabrali Němci, který zlikvidoval na ministerstvu všechny zpravodajské dokumenty, hodně jich nabral do letadla a s 12 lidma utek do Londýna, kde Benešovi dělal vlastně zpravodajskou činnost, a samozřejmě všechny lidi, kteří šli jako Silver A, Silver B a potom atentát na Heidricha, to šlo jeho rukama.
15: On byl velmi tvrdý k svým podřízeným, jo. A říkali, podívejte se, vy jste blbci. A tady pan nadporučík to všechno zvládl. No, mě to bylo trapný, jo, poněvadž tam byl takový přátelský duch, víte, tam se nekoukalo na hodnost a tak dále.
17: Když se dostali první neúspěchy, tak Hitler vyhodil několik polních maršálů a převzal velení sám osobně. A to nám řekl tehdy Moravec, že to je velký štěstí, protože ty maršálové, ty by mohli být z toho tu válku vyhrát, ale Hitler ji nevyhraje.
18: Celý národ ve své dočasné podobě upíná ke své armádě v zahraničí své zraky a naděje. Poléhám, že ani vy, první vojáci z Velké Británie, jej nesklamete. Přejte z armádě plný dar bojí za svobodu a vám všem vítězný návrat do vlasti.
13: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti, já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady dokumentarista Adam Drda. Ahoj, Adame.
14: Ahoj, Lucie, dobrý den.
13: Myslím, že už to možná mohlo být pochopitelné z toho úvodního citátu, ale pokud by někdo přece jenom tápal, tak dnes se budeme věnovat životnímu osudu generála Františka Moravce. My už jsme tady na jaře jednoho Moravce měli, a to byl Emanuel, tedy největší zrádce národa. A teď máme naopak někoho, o kom můžeme asi říct, že to byl hrdina našeho národa a také strůjce myšlenky operace Anthropoid.
14: Já bych k tomu možná jenom řekl, že Emanuel Moravec a František Moravec měli na počátku podobný osud a armádní dráhu, protože byli oba legionáři, a František Moravec Emanuela Moravce velmi neměl rád, aspoň to teda tak dává najevo v různých svých vzpomínkách, a považoval ho za člověka, který neumí hospodařit s penězi, což se teda všeobecně vědělo, a za člověka hradu a jeho publicistický výkony, protože Moravec psal do Lidových novin, tak František Moravec hodnotil jako takový obratný přejímání nebo tlumočení cizích myšlenek. A strašně ho popouzelo, to je na tomto zajímavý, že je zaměňován s Emanuelem Moravcem, se ho jmenovali, že ho stejně. A dokonce říká, v jaký nalezení nahrávce, nebo to píše tý knize, zase nepamatuju, že když došlo jaksi k úvahám na provedení atentátu na Heidricha, jak se zvažoval, tak je Emanuel Moravec, že? A oni to potom opustili, tu myšlenku, kvůli tomu, že Emanuel Moravec byl český quisling nebo český kolaborant, takže by to nemělo ve světě velký dopad. A Moravec František velmi dává najevo, že ta myšlenka, jak si odstranit Emanuela Moravce, mu byla dost blízká. A ještě k tomu řeknu jenom drobnostku, že na paměti národa tím, že František Moravec, generál, odbojář, zpravodajec, špion, byl vlastně za komunismu úplně vymazán, že, z veřejného povědomí, tak ty pamětníci, kteří vzpomínají na různé události, tak je do dneška pletou. Takže na paměti národa se najdou svědectví, kdy někdo mluví o kolaborantovi Moravcovi a zatvrzele říká František, tak to by mu asi radost neudělalo, ale v tomhle tom se komunistům povedlo, myslím, lidi zmanipulovat.
13: Tu knížku, o které ty jsi mluvil a já jsem z ní citovala na začátku, teď ještě představím. Je to knížka Špion, jemuž nevěřili, jsou to paměti Františka Moravce, které vyšly poprvé v exilu, v nakladatelství 68 Publishers, manželů Škvoreckých, a v České republice tedy nebo v Československu mohly být vydány až po pádu komunismu, přesně proto, jak jsi už zmiňoval, že komunisté chtěli to jméno navždy spíš vymazat z paměti Čechů a Slováků. No úplně krátce bychom možná mohli jenom představit, že František Moravec se narodil v Čáslavi na konci 19. století, konkrétně v roce 1895, a byl nejstarší z těch dětí. A
14: myslím z 10.
13: No, bylo jich poměrně
14: hodně. Já myslím, že byli dost nebohatá rodina.
13: A když jsem se koukala na jeho příběh, tak mě zaujalo, že on byl velice i studijně nadaný. On měl vždycky vynikající prospěch, vynikající maturita, pak vystudoval Univerzitu Karlovu.
14: On studoval, pokud se nemělím, klasickou filologii a jazyky, orientoval se na jazyky. Právě to jeho studium a tady ten vývoj přerušila první světová válka, kdy musel narukovat.
13: Tam on byl odveden v roce 1915, takže mu bylo nějakých 20 let a myslím, že jenom ty prvoválečné události v jeho případě by vydali na samostatný díl, možná dva. Takže když se nebudeš zlobit, možná bychom trošku přeskočili dál.
14: Já bych možná jenom řekl, že tam je jedna zajímavá věc. Vlastně on prošel jako voják první světové války, nejdřív teda jako voják rakousko-uherské armády a poté, když se dostal do zajetí, tak jako legionář, tak on prošel, mě to překvapilo, kolika bojišti a co měl všechno za sebou za války a pobytu na různých místech. Takže když vlastně ta první světová válka skončila, tak on byl skutečně vybavený, jednak teda jazykově, protože uměl spoustu řečí. Vím, že uměl francouzsky, uměl asi německy, uměl srbsky a tedy. A hlavně byl skutečně zkušený. On potom, že se rozhodl, že zůstane v armádě, vystudoval válečnou školu nebo vojenskou školu. Ale ta zkušenost vlastně byla u člověka v jeho mladém věku obrovská.
13: On potom v roce 1930 byl přidělen ke zpravodajskému oddělení zemského velitelství v Praze a tím potom započala i ta jeho zpravodajská dráha. Ale my se posuneme ještě o kousek dál, a to už tedy do událostí druhé světové války, protože a pak se i dostaneme k tomu, jak on se o tom dozvěděl, o tom varování a proč se mu vlastně podařilo odletět v předvečer okupace, ale on 14. března 1939 spolu se skupinou těch svých nejbližších spolupracovníků a taky s velice důležitými materiály odlétá z Československa a míří tedy do Londýna, kde potom působí celých těch 6 válečných let, kdy je samozřejmě v každodenním styku jak se spojeneckými zpravodajskými službami, tak samozřejmě i s prezidentem Benešem, a obzvláště to první mu potom komunisté a Sověti nemůžou úplně zapomenout. Ale k tomu všemu se dostaneme. Já už jsem mluvila o té knize a já se k ní budu občas vracet, protože ano, můžou to být něco jenom historky, těžko je budeme ověřovat zpátky některé z nich, ale některá ta místa mně se hrozně líbila i z toho důvodu, že se dotýkají i osobností, které já sama hrozně uznávám, a ty jejich příběhy si myslím, že by také neměly být zapomenuty. Takže jestli dovolíš, tak na začátek bych měla takovou kratoučkou historku a potom krátkou citaci. On tam vzpomíná, že už v tom roce 39 za ním přišla žena, kurýr, přímo v Londýně, a předala mu knížku, která se jmenovala Cesta ke slávě Bruce Lockharta, a on tam popisuje, že ji otevřel a hrozně s nadšením ji vlastně listoval, protože věděl, že v ní bude tajný vzkaz. A ten tajný vzkaz byl od generála Bílého, kde ho informoval o té organizaci, o tom, že dávají dohromady spolu s dalšími důstojníky Československé armády obranu národa, což byla vlastně odbojová organizace, taková podzemní Československá armáda v okupované vlasti. A on tam právě na generála Bílého hrozně hezky vzpomíná. Protože, a teď já si to tady najdu, mám spoustu záložek, jak Adam ví. Adam se trošku vyděsil, když viděl, kolik záložek má.
14: Ne, nevyděsil jsem se, to je správně. A pak něco řeknu k té knize, tak je zajímavý.
13: Tak, a on tady píše: skoro jsem před sebou viděl vysokou štíhlou postavu, úzký obličej a nekompromisní pohled muže, jenž se v předchozím desetiletí stal mým dobrým přítelem. Generál Josef Bílý nastupoval svou poslední funkci. A Pak je tady ještě dovětek vlastně k tomu osudu, k tomu konci života generála Bílého. Generálovi Bílému bylo 69, když ho Němci v září 1941 zastřelili. Jeho odvaha nikdy neochabla. Měl jsem zprávy o tom, jak povzbuzoval své spoluvězně do posledního okamžiku. Jeho popravu nařídil Reinhard Heydrich, známý později celému světu jako pražský kat. Na popravišti generál Bílý odmítl pásku na oči a vydal svůj poslední vojenský rozkaz. Palte vy němečtí psi. No tak uznej, že tohle prostě dojíme
14: tě. Je to působivý, no. Vlastně to říká, že to přispělo k Moravcově orientaci k tomu, aby byl zabitý Reinhard Heydrich. Ale možná nejdřív jenom něco k té knížce, ale to je drobnost, to, že to je zajímavý, že asi člověk to musí brát opravdu jako každý paměť, jako velmi subjektivní záležitost. A existují historické rozbory té knihy, která teda poprvé vyšla anglicky. A pak teprve vyšla v Torontu v 68 Publishers paměti Františka Moravce. A on už byl po smrti. A tu knihu jakoby dopracovávala jeho dcera Hanna Discher. A v té knize je strašně moc chyb, jako věcných. A není úplně zřejmý, jestli tam udělal František Moravec, nebo jestli vznikly při nějaký editaci a redakci. Ale přitom Hanna Discher mu dělala, jeho dcera mu dělala už v Londýně sekretářku, takže byla s ním a ty věci asi do určitý mír znala, já to nechci zkazovat. A pak je tam druhá věc, že tak jako všichni velcí pragmatiční muži, a ještě navíc špion, tak určitě František Moravec jaksi ty paměti napsal z velmi subjektivního pohledu a tak, aby posílil svůj význam. Což myslím není ojedinělý. Kdybych měl uvést příklad, tak Rudolf Vrba, který utekl s Osvětimi, tak ta jeho kniha je taky napsaná tak, že všechno udělal jenom Rudolf Vrba. Tady je to myslím tak, že všechno zajistil František Moravec a ono to asi úplně nebude pravda. A druhá věc, která je zajímavá s tím jeho odchodem, a hned se dostanu k generálu Bílému a k tomu atentátu.
13: Já ti tam jenom dám takovou vsuvku k té dceři, protože hrozně hezká je i ta předmluva, kde ona potom zmiňuje i to, že by tu knihu ráda věnovala své mamince, manželce Františka Moravce Vlastě. Protože občas bývají pozapomenuté i ty manželky těchto velkých mužů, které ale projevily úplně stejnou vlastně odvahu v té podpoře a vlastně v tom, že když František Moravec odchází z Vlasti před okupací německou, tak ona tady zůstává a pak se teprve spolu s dětmi za ním dostává. Takže se mi moc líbilo, že v té předmluvě dcera na ní nezapomněla. A promiň, teď jsem ti skočila do řeči.
14: No, já myslím, že se té rodiny ještě dotkneme, ale já jsem chtěl říct jenom k tomu Moravcovu, jedna, která útěku a odchodu z Československa. Tam je, myslím, zajímavý říct, že on byl jako kariérně založený voják. Byl to jistě člověk nesmírně inteligentní, byl to vlastenec nepochybně československý, ale zároveň to byl prostě vojenský pragmatik, který dělal spousty tahů, jaksi v zájmu své kariéry. A když se dostal do Londýna, taky za okolností, které jsou velmi dramatické, ale asi není prostor je tu popisovat, tak jako on byl ve velmi zajímavý situaci, že on přišel do Británie, a nebylo žádný jednotný exilový vedení Československa. Československo neexistovalo, Edvard Beneš nebyl prezident, byl soukromník tou dobou v Chicagu a těch lidí, kteří reprezentovali Československou republiku okupovanou nacisty nebo české země okupované nacisty a Slovensko, bývalé Československo, tak těch lidí bylo víc a Moravec velmi pragmaticky, existuje i jeho první dopis Edvardu Benešovi, usoudil, že Edvard Beneš bude ta postava, která má možnost sjednotit exil, že exil musí být sjednocen, aby nějakým způsobem získal nějakou váhu. A vlastně vstoupil do Benešových služeb, což sebou zase neslo to, a to je myslím důležitý říct, že podle některých historiků a některých pamětníků Moravec nebyl člověk, který by jednal v Benešově zájmu s lidmi v rukavičkách, stál za diskreditací některých jeho protivníků. A je to opravdu jako špionsko-vojenská kariéra, zároveň on byl k Benešovi velmi jako lojální, k tomu se ještě dostaneme dál. A třetí poznámka, jenom kterou jsem chtěl zmínit, možná jsem to už řekl, tak se omlouvám, my se opakuju s tím atentátem a s generálem Bílým, že se často uvádí, že to byla jedna z motivací, jaksi vztah Františka Moravce ke generálu Bílému toho atentátu na Heydricha, protože Heydrich byl odpovědný za jeho život. Ale myslím, že je dost zjevný, že ten plán na atentát na Reinharda Heydricha byl zvažovaný velmi složitě, v sice úzkém kruhu, ale s pomocí Britů a určitě nestačila taková věc jako osobní nenávist k někomu, kdo zabil přítele nebo člověka, jehož si Moravec vážil.
13: Tak když už si tak hezky na ten atentát vlastně upozornil, tak já bych rovnou se k němu i dostala, protože to je samozřejmě jedna z těch klíčových věcí, kterou si spojujeme s Františkem Moravcem, protože, jak jsem říkala v úvodu, on byl strůjcem celé té myšlenky. On v té knize, a máš pravdu, jsou to paměti. Paměti jsou vždycky subjektivní. Když budeme psát naše paměti, možná se taky vykreslíme v některých chvílích lépe, dáme si třeba nějaké zásluhy. To vůbec nehodnotím, nejsem historik, abych se do tohohle pouštěla.
14: Paměti tím nestrácí hodnotu.
13: Určitě
14: paměti,
13: ne.
14: Paměti Václava Černého, já jsem zmiňovala Rudolfa Vrbu, ale paměti Václava Černého jsou taky plný osobních averzí a zároveň je to velmi hodnotná kniha.
13: Navíc musím říct, že tahle ta se opravdu dobře čte. Já už jsem četla po několikáté a je to prostě čtivě napsané. Ale pojďme tedy k atentátu. Asi nemusíme přeříkávat, jak byl vybrán Gabčík, jak se potom k němu vlastně dostal Kubiš. Tam je zajímavé spíš to zhodnocení toho celého a také ta role Beneše, protože dlouho se tvrdilo, že to byla akce Františka Moravce, s nikým se neporadil a takhle odsoudil smahem desítky tisíc lidí ke smrti. On tam ale píše o tom, že prezident byl informován, prezident se dokonce setkal s oběma parašutisty ještě, než odletěli.
14: Dokonce Moravec píše, že když se Beneš setkal, tuším, že to bylo s Kubišem, takže Beneš, který nevynikal nějakými citovými projevy, takže měl v očích slzy, když se
13: ano, to tam píše. Dokáže si představit Beneše se slzou v oku?
14: Nevím. Pak je tam ještě historka, kdy Moravec vzpomíná, ale ona ještě několik, jako oni jsou ty paměti, a pak se ještě našla, to je taky zajímavý možná říct, našla se Moravcova přednáška, kterou provedl někdy v roce, tuším, 55 v Americe, v knihovně. A tam potom mluví taky o těch věcech, já mám trochu pomíchaný, co je citát z čeho. Ale tam vzpomíná v jeden moment, kdy říká, že se byl taky rozloučit s Kubišem a s Gabčíkem a že se ho pak, myslím, že to byl Kubiš, že se ho vzal stranou a Moravec se trochu obával, že mu Jan Kubiš řekne, že se to rozmyslel nebo něco takového, že nepoletí do Československa. A Kubiš ho požádal, že má v hospodě dluh, asi 10 liber, a aby to za něj zaplatil. A Moravec to tam s velkou sympatií zmiňuje. Mluví o nich vlastně se strašným uznáním o těch parašutistech.
13: Mluví o nich s uznáním, s úctou. Je tady zajímavé, že on i popisuje, že když se dozvěděli o té smrti Gabčíka a Kubiše, takže analyzovali vlastně to, co se všechno mohlo stát, co k tomu vedlo. A on tady píše, navzdory rozkazu Kubiš a Gabčík zřejmě navázali spojení se členy podzemní organizace a jinými parašutisty. Nikdy jsem se nedozvěděl, co je přimělo požádat o pomoc místní lidi nebo ji přijmout, byla-li nabídnuta. Během prvních dvou dnů po takovém seskoku se vždycky projeví traumatická reakce, velmi hluboká psychologická krize. Styk s místními lidmi jistě zpočátku usnadnil provádění a plánování operace, ale nakonec zavinil jejich smrt a záhubu prakticky každé osoby, která s nimi byla bez styku. A taky tam zmiňuje, že po válce bylo samozřejmě těžké zjistit, co se doopravdy stalo. Ti lidi prostě byli mrtví, ti nejbližší, ti, kteří jim pomáhali.
14: Já myslím, že František Moravec měl takový trošku despekt k tomu domácímu odboji. Myslím, že neprávem a že historici jako odboje, já nejsem vojenský historik, nebo nejsem historik odboje, ale to, co jsem o tom čet, tak mu tohle měli trochu za zlý. A druhá věc je, že ty parašutisty, že jo, jak známo, neschodil český odboj, ale parašutista Karel Čurda. A třetí věc, která se k tomu dá podotknout, že právě historici, kteří o tom píšou, tak říkají, že pro ně vlastně bez pomoci domácího odboje vůbec nebylo možné protektorátu přežít. No. A možná ještě poznámka s tím atentátem jako takovým, což je samozřejmě obdivuhodný čin, který, myslím, Češi hodnotí vlastně sebestředně tím, že byl zabit říšský protektor. A vůbec nezohledňují často tu obrovskou pozici Reinharda Heydricha jako v nacistický hierarchii.
13: Jako strůjce holokaustu.
14: A to, že byl strůjcem nebo jedním z hlavních architektů holokaustu. Tak to byl čin strašně významný, ale jako není to jenom česká akce, že jo? Byli do toho zapojení Britové, musel by to tady přesně popisovat nějaký odborník, ale zbraně byly britský, výcvik byl britský, nevím, nakolik přesně Britové věděli, do čeho ty český parašutisti jdou, ale určitě to zapojení tam britský bylo.
13: Je tam hlavně důležitá přesně ta věc, že najednou svět viděl, že Češi nejsou rádi okupováni, tady Němci, ale byl to vlastně akt toho, že takhle my to nechceme, dokázali jsme svrhnout vlastně nějakého tyrana, byl to signál tak, i těm spojencům.
14: Tak ono to má, že jo, samozřejmě konotace politický a František Moravec je v tom jako člověk, který slouží, že jo, je v tom jako někdo, kdo je loajální exilové vládě a především Edvardu Benešovi, ale jinak to je politická záležitost v tom smyslu, že to jenom řeknu ve dvou větách, že prezident Beneš v tom exilu byl ve velmi komplikované situaci. Zaprvé usiloval o nějaké uznání sebe jako hlavy státu a vůbec uznání, že nějaká takováhle exilová vláda Československa existuje, což bylo problematický. A za druhý o odčinění Mnichova, což bylo neméně problematický. A za třetí prostě, jako ano, ono to mělo prokázat nějakou akci odboje domácího. že Čechoslováci tedy se brání nacismu, no ale ta akce byla prostě nadirigovaná, řízená z Londýna. Podstatná část českého odboje s ní nesouhlasila, že jo, na to jsou taky svědectví, že když se dověděli, že se něco takového chystá, tak se snažili odradit jaksi Londýn od toho. No.
13: Protože se báli těch represálí.
14: Já to tím nerelativizuju, myslím, že ten čin byl ohromný a že ty represe byly strašný, ale zároveň z hlediska toho, co potkalo odbojáře v jiných zemích, stačí zmínit Polsko, tak každý něco zaplatil za takovouhle strašnou situaci. No.
13: A já nám tady tu kapitolu Antropoid uzavřu ještě jednou citací. Nekoukej na mě tak vyčítavě, mi se ta knížka prostě líbí.
14: Já nekoukám vůbec vyčítavě, já jsem zvědavý, co přečteš.
13: Kdyby se Československo v roce 1939, místo aby se podrobilo mnichovskému diktátu, bylo vystavilo na odpor Německu, jak jsem přesvědčen, že udělat mělo, bylo by utrpělo mnohem větší ztráty než po atentátu na Heydricha, ale bylo by si vysloužilo lepší místo v historii. Operace Heydrich by v tom případě byla bývala zbytečná, ale za okolností, ve kterých jsme žili v té době, to byla dobrá akce. Byla to největší odbojová operace v českých zemích a představuje dobrou stránku v historii Československa za druhé světové války. Český národ by měl být na ní hrdý. Já na ní hrdý jsem.
14: Já myslím, že na ní Češi dneska jsou taky většinou.
13: Myslím si, že jo. Myslím si, že určitě už jenom, když je vždycky pieta v Reslově ulici, většinou tam bývá i velký zájem veřejnosti vzdát ten hold. Ale teď se pojďme podívat. Já jsem říkala, že ten odchod z toho Československa, kvapný odchod v tom březnu 1939, Moravcovi umožnil jeden určitý člověk. Ten člověk byl potom známý jako agent A54 a teď doufám, že to jméno vyslovuju dobře, ale byl to Paul Timmel. On byl takový klasický dvojitý agent. On nakontaktoval Moravce už v roce 1937 dopisem, kde mu nabízel určité služby, nějaké informace o Německu, o tom, jak tam to probíhá, přípravy a tak dále. Chtěl za to samozřejmě peníze. On to nebyl žádný idealista, žádný dobrák, byl to prostě dvojitý
14: to,
13: agent.
14: To je zase jedna z výhrad jako některých historiků vůči vzpomínkám Františka Moravce, že Paul Timmel je velmi problematická postava. On byl agent Abwehru a zároveň teda pracoval pro Československou tajnou službu. Ale tam je to tak, že František Moravec ho vlastně velice hájí jako zdroj informací, ale je to špionáž, že tam byla nepochybně prostě oboustranná hra s nějakýma materiálama. Paul Timmel si za ty služby bral asi peníze taky dost velký podle toho, co se píše, co konec konců říká i František Moravec. A on byl potom zatčen, když ho poprvé zatklo gestapo, tak byl propuštěný, ještě se mu z toho podařilo dostat. A pak byl zatčen velmi záhy, natrvalo a na sklonku války popraven. Ale je tam důležitá věc, že pokud jsem četl dobře, tak je pravděpodobný, že Paul Timmel, který byl tady třeba v kontaktu se skupinou Mašín Blaban Morávek, tak zároveň asi něco vypovídal i na gestapu. Je otázka, myslím, že to není potvrzený, ale je to dost možný, že štábní kapitán Morávek, který byl zabit gestapem, takže právě to, že gestapo vědělo, kam půjde na nějakou schůzku nebo kde bude, že mělo tu informaci od Paula Timmela. Já to jenom říkám kvůli tomu, že ta postava je velmi kontroverzní a tak.
13: To jsem právě chtěla říct, to není žádný dobrák, on určitě udával i české odbojáře, konec konců pracoval v poměrně vysokých patrech německého Abwehru.
14: Zase některý historici říkají, že ne, oni říkají, že on byl takový spíš právě jakoby pěšák špionáže. A že právě záhada je, jak se vlastně dostával k určitým dokumentům, který předával československý rozvědce, protože on neměl žádnou funkci jako důstojnickou vysokou.
13: Každopádně, co já jsem se koukala, tak dodal ale i tedy cenné zprávy přímo československému odboji nebo exilové vládě. Týkalo se třeba obsazení Polska, útoku na Sovětský svaz a tak dále. Pomohl tedy Moravcovi i k tomu útěku těmi informacemi včasnými, to už jsme říkali. Ale máš pravdu, protože třeba historik Stanislav Kokoška ten upozorňuje na to, že i Moravec rád toho špiona svého nadhodnocoval a přikládal mu možná větší důležitost, než jakou měl, protože to potom i dodávalo určitou důležitost tomuhle napojení a této práci, těžko říct.
14: Už jsme to říkali jednou, mluvíme o špionáži, je to strašně těžké.
13: Je to těžké.
14: Navíc teda určitě nejsou přístupný všechny archivy k těm věcem, nebo možná k té válce už, jo, k těm poválečným určitě.
13: Můžeme vycházet právě z toho, co tady říkají nebo vyskoumali historici, jak jsme se o tom zmiňovali. Zajímavý je opravdu ten jeho konec, kde opět František Moravec v těch pamětech píše, že údajně, když ho vedli na tu popravu Timmla, tak se měl prý otočit na jednoho ze spoluvězňů a řekl mu, aby vyřídil plukovníku Moravcovi srdečný pozdrav a předal mu následující vzkaz. Ten vězeň tu válku prý opravdu přežil a ten vzkaz údajně tedy Moravcovi řekl a ten vzkaz údajně opakuji zněl, bylo mi opravdovým potěšením spolupracovat s Československou zpravodajskou službou. Lituji, že to muselo takhle skončit, utěšuji se vědomím, že naše práce snad nebyla marná. Což ale vlastně ve stínu toho, že ta jeho osobnost asi nebyla úplně charakterní a čistá, vlastně asi nezní úplně pravděpodobně. Ale je to taková historka. Tak legendou jsme se přiblížili ke konci toho klasického dílu, ale samozřejmě ten příběh Františka Moravce rozhodně nekončí, naopak začíná nabývat na té dramatičnosti a velkou roli tam hrají Sověti a samozřejmě i českoslovenští komunisté. Ale k tomu se dostaneme v bonusu.
14: Možná taky v tom bonusu ještě řekneme, jak se měnil jeho vztah s Edvardem Benešem, nebo postoj spíš Edvarda Beneše k němu a jak vlastně se František Moravec potom dostal do exilu po únoru 48. Ale tak. Díky dneska. Naschledanou.
13: A taky uslyšíte, jak se ostatky vrátily do vlasti, protože já u toho byl. Děkujeme, že nás posloucháte a děkuju moc Adamovi, že jsme to spolu zase probrali.
4: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Adam Drda. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Před čtvrtstoletím otřásly Spojenými státy a celým světem teroristické útoky na New York a Washington. V historii to nebylo poprvé, kdy se někdo pokusil vyvolat podobným způsobem strach, aby prosadil své politické zájmy. Právě o tom je zářijový cyklus Terorismus.
19: Police in Spain have arrested the former head of the Basque separatist group ETA.
20: The IRA tried to murder the prime minister and senior members of her cabinet.
21: Listas más crueles e inhumanos perpetrados por Sendero Luminoso.
22: 1977, quindi prima del rapimento di Aldo Moro.
4: Český rozhlas Plus popíše, proč vraždila baskická ETA a severoirská IRA, peruánská světlá stezka a italské rudé brigády. Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Právě dnes měla být na návštěvě Bělehradu eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová. Svou cestu však na sklonku minulého týdne odvolala s tím, že glorifikace válečného zločince je v rozporu s hodnotami Evropské unie. Řeč je o pondělním pohřbu bývalého bosensko-srbského generála Radka Mladiče, který byl usvědčen a k doživotnímu trestu odsouzen Mezinárodním tribunálem v Hágu za genocidu, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, které spáchal během války v bývalé Jugoslávii. Rozloučení s ním se zúčastnili tisíce Srbů, pro které je stále hrdinou. Ovšem, co je možná i podstatnější, pochován byl v pondělí z prvky vojenských a státních pocht současného Srbska za přítomnosti vysokých státních představitelů. Šéfka Evropské komise i šéf Evropské rady to včera označili za politováníhodné a záběry z pohřbu za šokující. Je v Evropské unii místo pro zemi, jejíž vedení přinejmenším bagatelizuje válečné zločiny a hlásí se otevřeně k nacionalismu, anebo jde o poněkud opožděné a selektivní kádrování? Přeji příjemný poslech.
4: Pro a proti Lucie Vopálenské.
23: Ve vysílání srdečně vítám a do Bruselu zdravím europoslance lidovecké frakce Ondřeje Koláře z TOP 09, který je zpravodajem pro Bosnu a Hercegovinu. Dobrý den.
24: Hezký dobrý den do Prahy.
23: A diskutovat bude se svým nezávislým kolegou z frakce Patriotů pro Evropu Antonínem Staňkem. Pěkný den také vám.
24: Hezký den vám i vašim posluchačům.
23: Pánové, měly by se přístupové rozhovory s Bělehradem přerušit právě kvůli glorifikaci zmíněného masového válečného vraha, anebo by Evropa měla umět i takové lapsy týkající se historie ustát a řekněme hledět raději do budoucna? Pane Koláři.
24: Samozřejmě, že je potřeba, aby Evropská unie uměla hledět do budoucna. Na druhou stranu není možné, aby Evropská unie jen tak přihlížela, tolerovala to, že někdo glorifikuje válečné zločince, kteří byli odsouzeni Mezinárodním soudem v Hágu. A v případě Srbska bohužel nejde jenom o tenhle ten jeden případ glorifikace Ratka Mladiče, ale v poslední době se tady nahromadilo několik věcí, kvůli kterým si myslím, že by Evropská unie měla opravdu zaujmout velmi jasný a zřetelný postoj, kterým dá Srbsku najevo, že by o ten kandidátský status taky mohlo přijít. Protože jsou věci, které zkrátka přehlížet nelze. Když už se bavíme o té glorifikaci válečných zločinců, tak je potřeba k tomu přidat i incidenty, které se odehrály v Lipsku, kdy je prokázáno, že ti pachatelé těch hybridních útoků na německou infrastrukturu potom našli útočiště v Srbsku. Je potřeba připomenout, že v Srbsku jsou výcvikové tábory, kde jsou velmi aktivní Rusové. Srbsko zkrátka dobře nehraje úplně roli země, která by byla schopna chápat to, že Evropská unie stojí na nějakých principech a ty principy by bylo ochotno nějakým způsobem přijmout.
23: Tak, jaký názor má Antonín Staněk? Pane Staňku, váš kolega Ondřej Kolář mimochodem vyzval Evropskou komisi, aby zvážila pozastavení nebo zmrazení přístupových jednání se Srbskem a aby se zdržela další integrace Srbska do Schengenu, dokud země jednoznačně a trvale neprokáže dodržování základních politických, právních a morálních zásad, na kterých evropská integrace stojí. Vy souhlasíte s takovou výzvou? Měla by komise pozastavit ta přístupová jednání?
0: Tak je potřeba se na to samozřejmě podívat s určitou racionalitou a s pohledem, který bude odpovídat těm, řekněme, reálným možnostem. Podívejme se na to, co Evropská unie dlouhodobě říká Srbsku. Musíte se přiblížit Evropě. Zároveň ale ten proces přibližování trvá už od roku 2014 a postup je skutečně velmi pomalý. Stále přibývají podmínky, zejména Kosovo, zahraniční politika, právní stát. To je naprosto v pořádku, protože ten přístupový proces je skutečně procesem, kdy stát přibližuje své normy, zákony, pravidla tomu, co je v Evropské unii požadováno a co je vnímáno za standard.
23: A co je tady v nepořádku?
0: V nepořádku samozřejmě jsou ty připomínky, které tady zaznívají. To znamená, že například glorifikace odsouzeného válečného zločince, ta je samozřejmě nepřijatelná. Stejně tak, jako je nepřijatelné, ale že i jiné kandidátské země podobným způsobem glorifikují své historické, řekněme, skvrny na své minulosti. To znamená, pro Evropskou unii bude důležité, aby zachovala rovnovážný postoj, aby zachovala jednotná pravidla a jednotná kritéria pro všechny kandidátské země.
23: Dobře, ale zkuste mi ještě, pane Staňku, přeci jen odpovědět na tu otázku trochu jednoznačněji. Vy jste nepopřel tu glorifikaci válečného zločince Ratka Mladiče. Mělo by toto být důvodem pro to zastavení? Mělo nebo nemělo? Myslím, přístupových
0: jednání. Já
23: jsem
0: jasně řekl, že státní glorifikaci odsouzeného válečného zločince odmítám. Takže
23: ano,
0: si myslím,
23: ale
0: že
23: mělo
0: to
23: by
0: jasně
23: se to tedy
0: řekl.
23: Zastavit? Mělo
0: ne,
23: by se to tedy zastavit?
0: Rozhodně ne, rozhodně ne.
23: Děkuji vám za vysvětlení. Tak pane, pane Koláři, moc se omlouvám. Tady zazněl velmi silný argument, že by Evropská unie měla měřit stejným metrem. A není to v podstatě výhrada, argument proti tomu současnému postoji? A mimochodem, vy jste vyzval k tomu, aby Evropská komise zaujala jednoznačný postoj. A je nebo není jednoznačné, když Antonio Costa a Ursula von der Leyen označí ten pohřeb za politování hodný?
24: No, je potřeba se podívat na to, jakým způsobem se k tomu vůbec ti nejvyšší představitelé Evropské unie postavili. Napřed to jejich vyjádření bylo takové neurčité a až potom pod, bych řekl, trochu tlakem okolností uznali, že to je opravdu politování hodné, když se nejvyšší státní představitelé Srbska účastní toho pohřbu, když říkají, že to, jak se mezinárodní společenství zachovalo Ratku Mladičovi, bylo nefér a tak podobně.
23: Ale slovo politování hodné není v diplomatické řeči ten jaksi nejsilnější argument. Možná by to odsouzení mohlo být ještě silnější?
24: To je právě ono. Já si myslím, že to odsouzení by mělo být silnější, že by Srbsko opravdu mělo být ze strany Evropské unie dáno velmi jasně a zřetelně a srozumitelně najevo. Opusťme prosím tohleto zvláštní ptidepe, kdy ta vyjádření jsou taková vlastně neurčitá a vypadá to, že to potom hrajeme na všechny strany, anebo vlastně nevíme, jak se k tomu postavit. Srbsko je kandidátská země, stejně jako okolní státy jeho na Balkáně. Srbsko ale je země, která velmi aktivně se snaží nějakým způsobem rozbíjet integritu těch svých okolních států. Je to stát bývalé Jugoslávie, když se podíváme třeba do Bosny, kterou já mám na starosti jako zpravodaj, tam má Srbsko takové své, bych řekl, trojské koně v podobě politiků, kteří jsou aktivní v Republice Srbské a mají velmi zřetelné separatistické tendence. Pardon. Když se podíváme do Černé Hory, je to samé, pan kolega tady zmínil Kosovo a tak dále. Takže Srbsko se opravdu nechová jako stát, kterému by šlo o nějakou integritu Balkánu a o společnosti.

0: vyjádření Ondřeje Koláře. Proč vlastně pokračovat? Těch důvodů uvedl váš předřečník dokonce několik, proč by se to vlastně dělat nemělo.
1: Rozumím. Tak já bych možná začal tou otázkou, kterou nebo tou částí, kterou pan Kolář zmínil, Srbsko si musí vybrat. Evropa nebo Rusko. Ano, ale pokud chceme, aby si vybralo Evropu, musíme mu nabídnout skutečně důvěryhodnou evropskou perspektivu. Ne pouhý seznam dalších podmínek, které musí splnit. Já už jsem naznačil, že proces přístupu Srbska k Evropské unii trvá od roku 2014 a výsledkem je klesající podpora členství a tím roste prostor pro Rusko, nacionalismus a politiku, která je prostě v Srbsku charakteristická. V současné době podle průzkumu, který byl zveřejněný letos v červnu, podporuje vstup do Evropské unie asi pouhých 31% respondentů, zatímco 40% jej odmítá. Jak tedy si vysvětlit, že léta posloucháme, že západní Balkán nesmíme nechat Rusku, ale ve chvíli, kdy stojíme před zemí, kde je ruský vliv opravdu reálný, někdo navrhuje odstavit jeden z mála nástrojů, který má Evropa a který může použít, jak vlastně působit na Srbsko, aby se přibližovalo těm evropským hodnotám.
0: Rozumím vám.
1: Takže za mě to jsou důvody, proč rozhodně nezastavit ten proces, ale naopak začít také trochu chápat Srbsko a jeho pozici, která na tom západním Balkánu, kterou na tom západním Balkánu má.
0: Tak pane Koláři, nemá v podstatě i západní Evropa svůj podíl zodpovědnosti na tom, kam Srbsko došlo, a není to trochu na dlouhé lokte to jednání, které trvá už od roku 2014, jak připomněl europoslanec Antonín Staněk, jinak za motoristy?
2: Jasně, to je otázka, která se netýká jenom Srbska, ale i těch ostatních balkánských států, které teď mají ten, nebo které aspirují na členství v Evropské unii, ať už je to Bosna, kterou jsem tady zmiňoval, ať už je to Černá Hora, Makedonie, Severní Makedonie, Albánie a tak dále. Já bych se možná vrátil o krok zpátky, proč pokračovat. Je pravda, že jsem poslal výzvu komisařce pro rozšíření, aby nějakým způsobem zrevidovala, zhodnotila ten současný přístupový proces Srbska. Na druhou stranu, pro Evropskou unii určitě není výhodné, když by na Balkáně zůstaly takové ty černé díry, slepé body na mapě, které by nebyly součástí Evropské unie. Ať už je to z bezpečnostního hlediska a tak dále. Evropská unie, čím je větší, tím je silnější a samozřejmě je pro Evropskou unii výhodné, aby všechny státy západního Balkánu byly její součástí.
0: Pane Koláři, já se ještě doptám jinak. Nabízí skutečně Evropská unie Srbsku dostatečně lákavou nabídku? Nežene v podstatě Evropa Srbsko svým přístupem dosavadním do náruče Ruska? Protože takhle to myslím pan Staněk
2: myslel. To si nemyslím. Já si myslím, že Srbsko tu nabídku dostalo. Stejně jako ji dostali všechny ostatní státy, které chtějí být součástí Evropské unie, ale je potřeba mít na paměti, že Evropská unie si nemůže dovolit přijmout každého za každou cenu. Evropská unie stojí na nějakých velmi jasných zásadách a pravidlech a chce po těch kandidátských zemích, aby ty zásady a pravidla dodržovaly, aby, jak už tady zmínil pan kolega velmi správně, přizpůsobili nebo nějakým způsobem adaptovali své právní systémy, ekonomiku, aby zkrátka dobře byly v souladu s těmi evropskými pravidly.
0: To jsou aktuální požadavky na přístupová jednání samozřejmě, ale je otázkou, jestli do toho třeba patří takové věci jako pohřeb Radka Mladiče, protože to se týká historie. Ale...
2: Víte, ano, týká se to historie, ale já tady použiju takovou paralelu, která sice není úplně přesná, ale nabízí se. Představte si, že by Izrael v 60. letech vydal do Německa ostatky Adolfa Eichmanna a tomu uspořádalo státní pohřeb, nebo pohřeb se státními vojenskými poctami. A že by němečtí politici říkali, že Adolf Eichmann vlastně byl hrdina, který nějakým způsobem chránil Německo a jeho obyvatelstvo. To je naprosto nepředstavitelné. A já si myslím, že jsou červené linie a naprosto jasné morální zásady, které s tím členstvím v Evropské unii souvisí. Pakliže Evropská unie rezignuje na ty morální zásady, pakliže rezignuje na svá vlastní pravidla, tak se může rozpustit.
0: Chápu.
2: Že dává

0: těm členským, nebo aspirantům, pardon, těm aspirantům na členství najevo, že musí dodržovat pravidla, která jsou pro nás všechny společná a které všechny dodržujeme, tak na tom nevidím vůbec nic špatného.
1: Dobře. Pane Staňku, není to tak, že pozvánku a vlastně rovné požadavky dostávají všechny balkánské státy? A kde vy máte, nebo kde vy byste viděl tu červenou linii, za kterou už by skutečně to Srbsko nemělo být přizýváno do evropského společenství? Padla tady otázka, zda si umíte představit třeba pohřeb se státními poctami ostatkům Adolfa Eichmanna nebo Adolfa Hitlera. Dovedete si toto představit?
2: Takže možná asi bych konstatoval dvě věci k této problematice. Jsem rád, že se zde hovoří o rovných podmínkách pro kandidátské země, které jsou předkládány Evropskou unii. Pakliže chceme hovořit o rovných podmínkách, pak opravdu musí být rovné pro všechny kandidátské země. A zdá se, že některé kandidátské země jsou z těchto rovných podmínek vyňaty.
1: Mluvte konkrétně.
2: Pro mě znamená, že genocida, válečné zločiny, ať už jsou historické nebo aktuální, tak jsou nepromlčitelné, jsou neakceptovatelné a jsou neakceptovatelné u kterékoliv kandidátské země. To znamená, vidíme, jaké problémy má například Ukrajina a Polsko s některými otázkami. To je první věc. Druhá věc.
1: No a můžete tedy zmínit nějaké konkrétní srovnání? Vy jste zmínil Ukrajina, Polsko, tam je to teď. Ukrajina je ve válečném stavu, takže tam se teď
2: já
1: ani nebavíme.
2: Se k tomu, ale podmínky pro vstup a vyjednávání a otevírání jednotlivých kapitol, to je zase úplně jiná.
1: Je to země, která se brání ruské invazi, pokud
2: dobře,
1: s tím budete souhlasit.
2: To samozřejmě s tím souhlasím, nicméně v tom případě je potřeba také upravit ten, řekněme, časový sled toho procesu, ale nemůžeme říkat, že jedna země, protože má nějakou aktuální situaci, tak má, řekněme, určité výhody. Já se ale vrátím k tomu příkladu s Německem. Je třeba říci, že i Německo se svou minulostí vyrovnávalo poměrně dlouho a složitě. A přesně proto má proces přístupu Srbska k Evropské unii pokračovat. Protože ani německé vyrovnání s nacistickou minulostí nebylo jednorázovým aktem, který by proběhl v roce 1945. Ale byl to dlouhodobý společenský proces a ta integrace Německa do Evropské unie nebo potom další, tak ta ho podporovala.
1: Rozumím.
2: A myslím si, že to srovnání s případným pohřbem Adolfa Hitlera, tak to už bylo trošičku moc, protože rozhodně se nedá dávat rovnítko mezi mladiče a Hitlera, ani mezi dnešní Srbsko a poválečné Německo. Jde tady o princip. Bývalé protivníky neproměňujme izolací v nějaké další glorifikované osobnosti. Prostě Srbsko se postupně musí vyrovnávat se svou minulostí. Bude to dlouhý proces. Myslím, že prezident Srbska, který se pohřbu nezúčastnil, se snažil dát najevo, že nejde zcela o státní pohřeb. Na druhou stranu občanům, kteří se na tom pohřbu zhromáždili, nemůžeme zakazovat, jak mají myslet.
1: Rozumím. Tak teď se zase obracím na Ondřeje Kolháře z lidovecké frakce Europarlamentu. Nepomohlo by Srbsku i v rámci toho procesu vyrovnání se s válečnou minulostí první poloviny 90. let, kdyby evropské instituce možná ještě o to víc komunikovaly se srbským vedením a nesnažili se ho vlastně ostrakizovat? Nemůže to být pro Evropu samotnou bezpečnější? Nebylo by bezpečnější být v Evropě se Srbskem než bez Srbska?
0: No, já jsem říkal, že samozřejmě pro Evropu by bylo z dlouhodobého hlediska výhodné, aby Srbsko bylo součástí Evropské unie. Na druhou stranu tady zopakuji to, co jsem říkal, že jsou určité zásady, pravidla a principy, které je potřeba dodržovat. A S dovolením se opět vrátím o kruček zpátky, když tady pan kolega mluvil o tom celospolečenském dlouhodobém procesu denacifikace v Německu, s tím naprosto souhlasím. Trvalo to dlouho, ale je potřeba si uvědomit, že Srbsko také mělo dostatek času na to se vyrovnat s tou vlastní minulostí. Od těch balkánských válek uplynulo více než 30 let a v Srbsku zkrátka dobře nenastal ten proces nějakého smíření se s minulostí, vyrovnání se s minulostí a pokus o smíření se s těmi okolními státy, kde Srbsko, ať chce nám to líbí nebo ne, a bohužel jsou to historická fakta, páchalo genocidu. Byly to srbské jednotky, které vtrhly do Srebrenice a zůstalo po nich více než 8 tisíc mrtvých. Byly to srbské jednotky, které se dopouštěly válečných zločinů. A Srbsko nejeví nějakou jako vůli se s tím vyrovnat. Pravda, Mladiče vydalo do Hágu, aby byl odsouzen mezinárodním soudem, ale potom tady slyšíme srbského prezidenta, jak říká, že to, jak se s ním zacházelo, bylo nehumánní. To, že ho nechali zemřít ve vězení, bylo odporovalo všemu možnému. A tak dále. A pardon, k té Ukrajině. Ukrajina, přestože je ve válce a logicky tam tím pádem propukají různé nacionalistické tendence státu, který se brání takové masivní invazi jako Ukrajina, logicky se najdou jednotlivci, kteří dají průchod těmhletěm myšlenkám.
1: Chápu vás.
0: Tak přestože je ve válečném stavu, tak dokáže plnit ty podmínky Evropské unie. Srbsko ne, Srbsko je ignoruje, proto ten přístupový proces trvá tak dlouho. Srbsko rádo dostává miliardy eur z evropských peněz a neplní podmínky, které za to Evropská
1: tak
0: unie si
1: dává. Tohle je na otázku, pane Staňku, jeví Srbsko, respektive jeho politická reprezentace, dostatečnou vůli, aby naplňovalo podmínky toho přístupového procesu, anebo je ignoruje?
2: Tak já bych jenom zareagoval na jednu část.
1: Na tuto otázku, prosím, mi odpovězte.
2: Vidíte
1: nějakou známku toho, že Srbsko skutečně o Evropskou unii, o členství v ní stojí a že ty přístupové rozhovory
2: tak
1: naplňuje?
2: Dobře. My musíme počítat také s tím, že srbská historická zkušenost to nejsou jenom zločiny srbských sil. V roce 1999 bombardovala Atlantická aliance Srbsko po dobu 78 dnů. Přitom zemřelo obrovské množství civilistů.
1: Byly k tomu dokonce nějaké důvody, že? K tomu bombardování. Taky,
2: já si myslím, že civilista zabitý bombou v Bělehradě není o nic méně mrtvý jen proto, že srbské síly předtím spáchaly zločiny v Bosně nebo v Kosovu. A oběť Srebrenice není o nic méně obětí jen proto, že NATO později bombardovalo Srbsko. Obojí je pravda současně a právě proto potřebujeme politiku, která bude založená na pravidlech, ne na tom, či utrpení zrovna hlasitěji zní a či utrpení budeme zrovna vydávat.
1: Tak v tom se shodnete, že Evropa vyžaduje pravidla a jejich uplatňování, ale povězte mi, co se vlastně nyní od Bělehradu čeká? Mělo by se čekat na nějaké pokání v uvozovkách, nebo se celý incident spíš zamluví a přejde, nebo to bude využito k ukončení jednání, to asi nepravděpodobně, že, pane Koláři?
0: Já si myslím, že od Bělehradu se čeká, aby konečně začal plnit opravdu ty podmínky, které Evropská unie dává, přestal hrát takovou tu dvojí hru a opravdu se věrohodně rozhodl, jestli chce být součástí, platnou součástí Evropské unie, přistoupit na ty podmínky a pravidla, která Evropská unie dává, na kterých stojí a které plní všichni ostatní členové, a nebo jestli chce být nějakým jako solitérem v rámci Balkánu, který je částečně za dobře s Ruskem, částečně za dobře s Čínou a vlastně tomu svému okolí neustále jenom škodí.
1: Tak pane Staňku, tento přístup je nebo není fér vůči Bělehradu?
2: Tak ještě v červnu tohoto roku Evropská unie sama mluvila o západním Balkánu jako o strategické investici do stability, prosperity, bezpečnosti. Kosta mluvil o zásadní strategické investici do evropské bezpečnosti. Von der Leyenová opakovaně říká, že Unie bez západního Balkánu není kompletní. Takže já se ptám, zda se za ty 3 měsíce nějakým způsobem změnila geopolitika nebo jenom naše rétorika. Pokud přístupový proces používáme jen na země, které už naše představy splňují, k čemu ho vlastně pak máme? Podle mého názoru přístupová jednání nejsou členství.
1: Rozumím vám, ale u toho
2: podmíněná vyjednávání, ve kterých pozemní reformy teze vymáháme.
1: Antonín Staněk z frakce Patriotů a od motoristů a Ondřej Kolář z Evropské strany Lidové byli hosty dnešního Pro a proti. Díky. Naslyšenou.
0: Hezký den, nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: László Biró byl maďarský novinář, který vytvořil jeden z nejpoužívanějších vynálezů 20. století – kuličkové pero. Narodil se v Budapešti v roce 1899 do židovské rodiny. Kromě žurnalistiky se zajímal také o malířství.
5: K pokusu sestavit kuličkové pero ho vedlo zjištění, že inkoust, který se používal při tisku novin, schne mnohem rychleji než ten napsaný. Při pokusech mu pomáhal i jeho bratr Děrť.
4: Svůj vynález však patentovali až v pařížském exilu. V roce 1938 totiž museli opustit rodné Maďarsko kvůli protižidovským opatřením.
5: Před obsazením Paříže nacistickým Německem uprchl i s bratrem do Argentiny, kde založili Biro Pens of Argentina. Odtud se pak v 60. letech rozšířil vynález do celého světa.
4: Jedním z prvních uživatelů nového vynálezu byli letci britské Royal Air Force. Vláda tehdy od Bira patent odkoupila, aby letci mohli psát i během letu a v jiných vypjatých situacích.
5: László Biró zemřel v roce 1985 v Buenos Aires. V mnoha jazycích se kuličkovému peru říká Biro nebo Biropen. V Argentině je také dodnes připomínán Den vynálezců, který připadá na výročí Birových narozenin 29. září.
3: Před 90 lety se v Sovětském svazu naplno rozjel velký teror. Vlnu krutých represí řídil osobně diktátor Josef Vysarionovič Stalin, aby upevnil svou pozici. Do každodenního života lidí vtrhl teror. Rozjelo se zatýkání a začaly politické procesy. Za 16 měsíců zemřelo na 750 tisíc sovětských občanů. Do této tragické doby vás zavede dvoudílná série Historie Plus Velký teror. V sobotu 12. a 19. září po 17:30 večer a pak v neděli po 9:30 dopoledne na Plusu. A také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše, jednat mají o koordinaci zahraniční politiky. Evropská komise chce dát členským státům nástroje pro omezení krátkodobých pronájmů. Tenistka Rybakinová se stane novou světovou jedničkou. A dnes bude oblačno až polojasno na horách se slabým deštěm. Teploty většinou do 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN.
7: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
8: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiérovi, ani mně.
7: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
9: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
7: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
6: Státy Evropské unie by měly dostat nástroj pro omezení krátkodobých pronájmů přes ubytovací platformy typu Airbnb a počítá s tím návrh nařízení o dostupném bydlení, který představila místopředsedkyně Evropské komise Teresa Ribeirová.
10: Bydlení je pro současnou Evropskou komisi hlavní prioritou, prohlásila Ribeirová. V některých městech a oblíbených turistických destinacích krátkodobé pronájmy výrazně zhoršují dostupnost bydlení pro běžné lidi, dodal eurokomisař pro bydlení Dan Jurgensen. Návrh nového nařízení počítá s jednotnými pravidly, jak proti ubytovacím platformám v případě potřeby v konkrétních lokalitách zasáhnout. Komise zdůraznila, že že chce dát členským státům právní jistotu. Bude ale na nich, zda se rozhodnou proti krátkodobým pronájmům zakročit. Návrh teď projedná Evropský parlament a rada. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: V Česku chybí ambulantní specialisté. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. Ministerstvo zdravotnictví chce problém řešit navýšením dotace na tzv. Rezidenční místa, tedy pozice pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Konkrétní částky ale teprve upřesňuje.
11: Peníze by mohly získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
12: O konečném nastavení podpory se ještě jedná, s ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
11: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii, pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
13: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
11: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
14: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
11: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
6: Tenistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu bude díky postupu do semifinále US Open poprvé v kariéře světovou jedničkou. Z prvního místa žebříčku se sadí Arinu Sibalenkovou z Běloruska, která je v čele 99. týden. Mezi nejlepší čtyřku prošla v New Yorku kromě Sabalenkové a Rybakinové i domácí Coco Gauffová a Jessica Pegulaová. A předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba rezignoval na svou funkci, informoval o tom výkonný výbor svazu. Kotrba funkci formálně složí na konci září, vedení svazu ale předá až na konci listopadu. Nahradit ho má současný první místopředseda svazu Petr Pála, pokračuje Jakub Kotrba.
15: Uvědomil jsem si, že prostě nedají se dělat věci na půl. Je zapotřebí si prostě čas od času zastavit a říct si, jsou věci, které člověk je v lidských schopnostech zvládnout a které ne. A na základě tohoto vyhodnocení jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce a jsou nastaveny základní pravidla, které když budou zachovány, tak se tenis nemusí obávat o svou budoucnost.
16: Překážka na D1 u Vražného a omezení na silnici 43 u Černé hory. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy zbystřete za sjezdem na Bělotín. V omezení u odpočívky Vražné na kilometru 319 leží v jízdním pruhu dopravní značka, vybočuje se tam. A na silnici 43 mezi Brnem a Svitavami čekejte kratší zdržení u Černé hory. Za odbočkou na Lisice řídí provoz Kivadlově semafor kvůli práci na silnici. Omezení je naplánované až do sobotní noci z obou směrů, aktuální zdržení maximálně 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23, na horách se maxima zastaví kolem 13 a foukat bude většinou mírný vítr. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Jak vypadal konec druhé světové války ve městě, odkud vzešla? Berlín v roce nula, to je název dvoudílného dokumentu, který v roce 2006 připravil Jan Sedmidubský a přibližuje v něm svědectví, vzpomínky a osudy lidí z Berlína, obsazeného sovětskou armádou. Poslechněte si druhou část.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
17: Tamagon, halb Stunden Schlaf. Der neue Stundenschlag ist ein musikalisch vollendeter Akkord. Stundenschlag.
4: Dobrý večer, jsme v roce 1933, to, co posloucháte, je vysílání německého rozhlasu. Zrovna vysílají reklamu na hodinky značky Kinzle. Německá kvalita, která odměřuje čas. Německý čas a ten, jak jistě víte, je ze všech časů ten nejkvalitnější, jak se alespoň firma Kinzle došuje. Německý čas je v skutku přesný a ví, kam směřuje. Od letošního jara máme nového říšského kancléře. Je to sice trochu průděs, ale snad se časem umravní. Stejně jako ti jeho národní socialisté. Ostatně nic proti socialismu. A národní socialismus, to přece vůbec nezní špatně.

0: 11. listopad 1933. V Berlíně se Charlotte a Paulu Merschlovým narodila prvorozená dcera Uršula. Ti dva to jsou moji prarodiče a ten novorozenec je moje maminka. Snad mi odpustíte, milí posluchači, tohle osobní expozé. Ale když mnoho měsíců sbíráte podklady pro rozhlasové dokumenty, které nám mají pomoci přiblížit a pochopit to, co se stalo za druhé světové války, nakonec zjistíte, že na některé věci je dobré se zeptat doma. Má to své nepopíratelné výhody. Člověk může být přiměřeně zvědavý až přidrzlý, může překročit meze té rozpačité zdvořilosti, která nám tváří v tvář mnohaletým zkušenostem tak často svazuje ruce. No znáte to. Chcete se na něco zeptat, jak se říká natvrdo, ale nedá vám to. Různě okolo toho tancujete a nakonec se stejně málo dozvíte. A nebo naopak moc, to když ze zpovídaného vypadne něco, co se dost dobře komentovat nedá, když vám nezbývá, než opět chápavě a zdvořile mlčet. Jenomže tady jsem si byl vědom toho, že celý ten příběh je také o mně. Leco jsem sice během dětských nebo adolescentních let pochytil, ale nakonec jsem udělal tu zkušenost, že ve mně zůstaly jen útržky výroků a situací, které jsou čím dál nejasnější. Asi jako byste chodili denně okolo plakátu na tramvajové zastávce a až po čase si všimli, že je čím dál rozmazanější a potrhanější, že postupně mizí. Stejně tak to jednou dopadne i z historií naší česko-německé rodiny. A je jen otázkou, jestli to tak nedopadne i z historií střední Evropy, která nás všechny, co tu v srdci té Evropy bydlíme, poznamenala. Dlouho jsem mámu přemlouval. Ale nakonec řekla, podívej se, Hanzi, je to na tobě. K poslechu příštích 50 minut vás zve Jan Sedmidubský. Dokument. Zpátky do Berlína je už konec 30. let a protože spolehlivé německé hodinky už neúprostně ukrajují vteřinu po vteřině ze zbývajícího času míru, je na čase se poohlednout po naší domácnosti. Na takovou věc, jako je válka, se totiž nedá dost dobře připravit. Dá se jí pouze za pochodu přizpůsobovat. Já teda začnu ještě v době, kdy ty jsi ještě nechodila do školy a začnu tím, kde vy jste bydleli. Já vím, že to byla zahrádkářská kolonie, nebo dneska je to zahrádkářská kolonie.
1: Stále tehdy. Tenkrát taky. Tam bydleli kolem nás sami víceméně chudší lidi, kteří prostě bydlili celé ročně na tom, v těch domečkách, protože nemuseli platit činže a byl to velmi laciné bydlení a přitom zdraví a měli jsme obrovskou zahradu, tam se všecko samo prostě se to pěstovalo a kolem dokola byli většinou levicoví jako myšlící lidi, ale věděli taky, že tam je jeden prostě ten blokvart, jak jim řekli, a předtím se bylo nutné se dávat bacha.
0: Co ten člověk měl za funkci? Nějak dokážeš to popsat?
1: No, on byl blokvart, to znamená, on byl asi v té partaje nacistické a měl dohlížet právě, donášet a dát, jako, co se tam děje. Prostě na to dát pozor, co lidi dělají. Tak předtím nikdo nic neřekl a všichni o tom věděli, že si musí prostě dát pozor. Ale to všecko vím až potom od maminky, jo? Že prostě později po válce mě to jako vysvětlovala.
0: Jedno si mi říkala, že i vy jste vlastně doma měli obrázek nebo fotku Adolfa Hitlera a že jste to tam měli zkrátka proto, protože ty už si v té době chodila do školy a rodiče zkrátka
1: ani
0: se
1: ne.
0: báli nějakým
1: ani
0: způsobem.
1: Ne. Rodiče se samozřejmě báli, oni měli nějaký spojený i s ilegalitou a já takhle začínám jinak. Já si vzpomínám z rané dětství, že jednou ráno byla ještě tma, nám někdo bouchal k okně, to byl prostě ten domeček přízemní samozřejmě, svítilo nám baterkou a prostě žádali vstup. A to byli gestapáci, kteří hledali tátu, aby ho vyptali na nějakého známého společního. A to já vím, že jsem se strašně bála. No dopadlo to dobře, maminka to zařídila, aby prostě varovala tátu, odešli. A proto právě rodiče byli tím víc, oni nebyli zapojeni přímo do odboje, ale věděli o tom a když prostě mohli, tak přes další kanály. Bylo vždycky lepší vůbec nic nevědět, jenom třeba znát jednoho. Tak pomohli, kde mohli. Jo? Tak to je pravda. No ale jako na jo, kamufláž, nebo prostě teď mi to nenapadne česky. No to jedno, prostě měli jsme ve varandě, kde byl vstup, měli jsme kalendář, normálně takový nástěnný, a uprostřed byla fotka Hitlera, měl v náručí jednu holčičku. A já jsem se ptala, mami, kdo je ten strýč tam? A maminka říkala, das ist unser Adolf Hitler, unser Führer. A s tím to skončilo. Já jsem byla spokojená a dobrý, ta prostě.
2: Ty mluvíš o kamufláži, takže to bylo přecině, aby každý, kdo každý přijde do přecině, věděl, že tady bydlí řádní říští občané.
1: Ano, a byl to ale opravdu malinký a jinak samozřejmě jsme žádného Hitlera neměli. A pak ještě vím, že se muselo vždycky na svátky, státní svátky vyvěšovat vlajku. A naše máma měla taky vlajku, tu fašistickou s tím hákovým křížem, ale prosím, vyvěsili to z okna, na přízemí z okna té varandě dolů. To znamená, ta vlajka byla vidět, jenom když někdo stál přímo před vratama, protože napravo a vlevo od vrata rostly vysoký keře prostě. Že prostě se nemohlo říct, kdo u nás, on je viděl tu vlajku takhle vzdálky, ale nebyla vystyčena.
2: Nepřipadá ti to trochu český?
1: Trošku jo, ale to byl právě to souvislosti s tím, že už u nás byli gestapáci, tak rodiče se báli samozřejmě.
2: Ještě mi řekni, jak tehdy babička stačila dědečka varovat.
1: Jo, tak babička honem rychle mě to jenom řekla, sestra musela spát, ještě tam byla malá, tak utekla na poštu na kole nebo něco a varovala, telefon jsme neměli samozřejmě, varovala tatínka, co na něho přijde. No a pak, to taky si vzpomínám, pak honem rychle veškerý časopisy nebo papíry, nebo co jsme tam měli, tak honem rychle udělala velký oheň a všecko spálila. Už se u nás neobjevili, ale toho člověka, který hledali, no ten potom, bohužel, ale ne díky kvůli tatínkovi, on ho neprozradí. On věděl, co má říct, no. Byl to manžel bývalé kolegyně nebo něco.
0: Už v roce 1933 byli moji prarodiče jako sociální demokraté promptně vyhozeni z práce. Ovšem stalo se, že časem nacistický režim přece jen sociální pracovnice stejně jako klempíře potřeboval. Takže se dědeček přece jen ve svém řemesle uplatnil, když pak pracoval na stavbě berlínského letiště Schönefeld. Když začátkem 40. let začaly pravidelné noční nálety na Berlín, rozhodli se moji prarodiče pro jediný možný rozumný krok, který ostatně udělal každý, kdo k tomu tehdy měl možnost. Odeslat děti na venkov z dosahu přímého válečného ohrožení.
2: Jak ten život v tom Grosslangu, to je u jezera, že? Krásná
1: jezera,
2: krajina.
1: Asi 100 kilometrů severně od Berlína.
2: Jak to tam probíhalo?
1: No probíhalo takhle, že maminka s tatínkem museli zůstat v Berlíně. Maminka mezi tím taky už pracovala, protože muži byli ve válce, tak ona jako sociální pracovnice zase směla pracovat.
2: Už musíme dodat, že dědeček tedy v válce nebyl, protože
1: nebyl.
2: On měl...
1: Dědeček byl jako klempíř nějakým podniku strojařiny a byl takzvaný unabkömmlich, jako nepostradatelný. Jo? Byla nějaký obráběcí firma nebo něco takového. No a maminka, no?
2: On taky měl nějaký zdravotní potíže.
1: Ano, dědeček byl samozřejmě, když si představuješ, každou noc byly, ale opravdu skoro každou noc byly ty nálety. A oni potom museli zůstat, hlídat ten objekt, kde pracovali, tak vůbec se někdy nedostali domů a když tam něco začalo nahoře, na půdě hoře, tak to museli jako se snažit hasit. Samozřejmě, on měl žaludeční vřady potom. No ale ty jsi se ptal, jak to byl na tom venkově. No tak na tom venkově my jsme leželi, v noci jsme slyšeli vždycky, jak ty bombardáci, ty prostě ty letadla, celý ty pluky jsme slyšeli, jak nalet na Berlín. No a byl takový zařízený, že byly krátké korespondenční listky, už byly přetištěný, A tam se smělo, já nevím, 10 slov se tam smělo. A ty byli další den už na místě. To organizace u nacistů fungovalo pořád ještě perfektně. Jo. Tak jsme čekali každý den vlastně, jestli dostaneme ten lístek, že rodiče ještě žijou.
2: No to byl de facto takový formulář o přežití.
1: Ano.
2: Prohlášení o přežití.
1: Ano, přesně tak. Jo.
2: Bála jsi se, nebo prostě ti to přišlo normální?
1: Nepřišlo to, mě to normální, ale byl to fakt, který se muselo vzít. Mě se samozřejmě stejskalo po rodičích, ale z druhé strany jsem tam žila vlastně docela fajn. Dědeček měl plachetnici malou, chodila jsem do školy, měla jsem o 4 roku mladší sestru, o kterou jsem se mohla jí starat. No prostě my jsme měli to štěstí, že jsme vlastně z té války přímo díky prarodičím moc jako no, nevěděli. Samozřejmě jsme měli strach a tím starší jsem byla, tím víc jsem i pochopila. Ale celkem to byl ještě pohodlný život pro nás, pro rodiče hrozně a pro dědečeka z babičky samozřejmě taky. Ale takhle ještě chci říct, oni pochopili, že tu válku začala Německo a už začali doufat, že to prostě tím více bude bombardovat. To byla taková schizofrenie. Tím dřív snad se ty lidi, ti, co tam mají co říct, pochopí, že to je šílený a aby s tím skončili, ale bohužel.
2: Jo. Tady jenom taková vsuvka, další historka, kterou od tebe znám, je od nějakého příbuzného, voják to byl samozřejmě a přijel na dovolenou z východní fronty a on prohlásil takovou věc, že my to musíme vyhrát, protože jinak nás úplně zničí za to, co jsme provedli. Je to tak?
1: Je to přesně tak. Nebyl to příbuzný, ale nejlepší přítel mého táty, architekt, velice slušný člověk, ale tohle on, když byl na dovolené, přesně tak to řekl. A moje rodiči řekali, že to prostě to je nesmysl. Jo. Takhle to nejde. My víme, že jako národ máme prostě, všichni musíme za to zaplatit, protože jsme nebyli schopni to jako vůbec jako fahinen, se říká,
2: zabránit
1: tomu. Ale tak doufali, že to nějak, no prostě trošku zalezli, ale kde mohli, tak pomohli, ale tajně. Všecko tajně, protože každý měl strašný strach.
0: Teď to začne být trochu zamotané. V té další mámině životní etapě jsem se vždycky tak trochu nevyznal. On totiž německý válečný průmysl pohyboval lidmi jako bezvýznamnými figurkami na šachovnici tak složitě, že se to po letech dost obtížně vysvětluje. Jeden den jste byli v Berlíně a druhý třeba ve Slezsku, jak se to stalo i mým prarodičům a jejich starší dceři, mé mamince. Teď se ale ještě vraťme do vesnice Grosserlang na sever od Berlína. Na jaře 1944 totiž dochází k radikální změně. Obě děvčata, tedy moje maminka a její sestra, už 2 roky vyrůstají nikoli u rodičů, ale u prarodičů. A tato výchova, tato situace už začíná být pomalu neúnosná.
1: A teta, teda maminčina o 13 let mladší sestra, potom řekla, když ti děti do týdně neodvezete, tak já vám ji přivezu zpátky do Berlína. No a tak nás umístili v dětském domově a to byl 1. května 44., kde jsme potom zůstali 2,5 měsíce, aby se dědeček s babičkou mohli jako zotavit trošku. A polovině července potom dědeček s babičkou řekli, malou moju sestru, který tenkrát byl necelých 7, tu bereme zpátku, ale tu velkou už ne. Mě bylo 10, pomalu 11. Já jsem byla tak zlobivá, že mě už opravdu ne, tak jsem se dostala právě do Slezska, nějaký prátetičce, do dnešního Polska, Dolní Slezska. To už byl srpen 44 a rodiče se potom dostali taky do Slezska, o kousek dál, do takzvaného kadleckého trojúhelníku. Chodila jsem do školy od srpna do prosince v tom Slezsku, to byl dnešní svěbodžíce, nebo jak? Freiburg, Freiburg.
2: To se blížila fronta.
1: To se blížila fronta a bydlela jsem u dvou starých tetíček, teda prátetičkách. Jedna byla vdovou, ta věřila Hitlerovi, měla tři syny na vojně, přežili to naštěstí. A ta druhá byla nevdaná, žila celý život s ní a ta byla antihitlerovský a dvě starší dámy se pořád hádali. Kdy konečně, říkala ta mladší, ten zločinec už skončí. A pochopila jsem vlastně, že už je naděj, že ta válka skončí. A už jsme tam slyšeli jako ty nálety a takhle. A nakonec od Vánoce mě rodiče vzali k sobě, protože věděli, že musíme být pohromadí, když se opravdu ta válka už blíže k konci. Ta škola skončila před Vánocema, protože už byla zařízena jako vojenská nemocnice, lazaret, jak se u nás říkalo, a to rodiče řekli už dost. Blíží se ten chaos, konečně prostě fronta se blíží a musíme mít tu holku u sebe. Dokument.
0: Tak tedy můj dědeček Paul s babičkou Charlotou dál pracovali ve Slezsku jako klempíř a sociální pracovnice v táboře nuceně nasazených. Mimochodem i hned poté, co byla babička takzvaným Ausländerům představena, prohlásila před nimi nahlas Ich kein Faschist. Takže je vlastně s podivem, že ji nikdo obratem neudal jako provokatérku. Přelom let 1944-45, to už je doba, kdy i v Berlíně, natož ve Slezsku, začíná být jasno, že kdo uteče, vyhraje. A kdo měl tu smůlu, že utéci nemohl, musel počítat se vším. A když člověk cítí, že se blíží osudové události, je asi přirozené, že se chce vrátit domů, do míst, která zná, mezi své blízké.

0: koncem února nás maminku a mě nutili opustit Slezsko a tátu tam si nechali. Tátu nutili zůstat kvůli Volkssturmu, ale to chci ještě říct, když se to už blížilo. Jsme slyšeli v noci a vůbec už ten rachot těch kanónů, tak ty lidi z toho táboru našim rodičům nabídli, že by si schovali nás tři, by schovali mezi sebou. A to právě proto, že máma s tátou věděli, že někdy ty konce těch táborů jsou strašně, že prostě fašisti jsou schopni všeho, tak se toho báli si tam schovat, tak prostě byli to určitý prostě trošku bázliví. No tak s mámou jsme to opustili a to byl koncem února.
1: Takže tu nabídku jejich jste nepřijali?
0: Nepřijali
1: a
0: jsme.
1: A kam jste se teda poděli?
0: No táta tam zůstal a my jsme museli nastoupit, já nevím, do nějakého nákladňáku. Měli jsme sebou, to si vzpomínám, 16 kusů zavazadlo, z toho dvě kola. Odvezli nás do Klocka a tam nás naložili do vlaku.
1: Na Berlín,
0: ale ta cesta byla přes Olomouc, 6 dnů to trvalo, tak to byl přes Olomouc, Prahu, Plzeň, Lipsko, Halle. Mezi tím vždycky byly nějaký nálety. Po 6 dnech jsme potom skončili v tom Grosselanku, teda u dědečka a babičky. Do Berlína ne, kolem. Všecko kolem, prostě 6 dnů jsme byli na cestě. Dorazili jsme k dědečkovi a babičce.
1: Ty jsi teda svého otce a mého dědečka viděla naposledy v začátkem roku 45.
0: Ano. V únoru, když byl rozkaz, veškeré ženy a děti mají opustit ohrožené vesnice a když nás de facto nutili prostě se evakuovat zpátky do Hinterland, prostě směrem do vnitřní země, tak jsem ho viděla naposledy. On tam musel zůstat a
1: co se s ním dělo dál?
0: Měl ty žaludeční vřady, tak ho neposlali jako kurýr do Berlína. Ostatní kolegovi občas nikoho, protože už nebyla spolehlivá, tak ho poslali jako kurýra do Berlína. A tatínka neposlali, protože byl často nemocný, tak ho prostě neposlali, tak tam musel zůstat. A pak jsme ještě dostali různý dopisy. 2-3krát ještě chodila pošta, tak nám to všecko vylíčil. A poslední dopis jsme dostali začátkem od konce dubna do konce. Jo?
1: Máš ty dopisy ještě někde?
0: Nemám. Nemám, nevím, kde maminka jim jela, já jen vím, že jsme prostě to dostali a pak už nic.
1: No a co o něm víme dál? Tedy já vím, kde a kdy přibližně zemřel, ale ano, jak se to vlastně, dál, jak jste se to dověděli vy?
0: Víme dál, že on ještě 8. května ho viděl jeden kolega, kde stojí poblíž Hradce Králové, tenkrát s puškou a prostě u nějaký pancéřpér. A tatínek nám řekl, i když mi dají flintu, já nikdy nebudu na nikoho střílet. No a ten kolega, to byl prostě normálně z toho podniku, ten to přežil a ten nám to po válce potom řekl. A hledali jsme přes takzvaný Suchdienst, který byl služba prostě, kde se hledalo všecko ty ztracený lidi vzájemný. A až po skoro 20 letech naše přáteli, právě ten dobrý přítel, co tenkrát říkal, že máme, že musíme vyhrát, tento přežil tu válku, že byl celou válku, byl vojákem a přežil to. A ty byli vydleli v západní Berlíně, tenkrát už rozděleným a nás vlastní pěst hledali přes západní Suchdienst a ty potom skutečně dostali zprávu v 63., že tatínek zemřel 25. listopadu v Terezíně jako v zajateckém táboře, že to nepřežil.
1: Ty ale máš vlastně k tomu jednu příhodu nebo jeden zážitek babičky, teda svý maminky. O tom se mi taky často vyprávěla, jak to bylo.
0: Jo, my jsme samozřejmě po válce čekali, že jestli tatínek to přežil, jsme si řekli, no tak on nebojoval, on nebyl nikdy nebyl bojákem, tak jako každý jsme doufali, že to nějakým způsobem přežil. No a čekali jsme, čekali a maminka jedného rána mi řekla, dneska se stalo něco s tátou. Buď, že ho brzy uvidíme, nebo zemřel. Že se prý v noci najednou budila a viděla ho jasně před sebou, měl takový výraz úlevy, že prostě už to mám za sebou. Jo? Ale nic jsme nevěděli. A až po těch 20 letech jsme zjistili, když oni dostali tady naše známí to oznámení, kdy a kde zemřel, že to byl přesně ten den. Tak to...
1: A babička byla přitom taková docela racionální osoba.
0: Velice racionální. Prostě nesvysvětlitelný. Prostě nějaký spojený. Přitom my jsme nejsme věřící, jako. Tak nevím.
1: Tak si dáme pauzu na kafe.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Dokument.
1: Jisté je nakonec jedno, že osvobození vesnice Grosslang sovětskou armádou proběhlo bez problémů, takřka klidně. A nejen to.
0: U nás, v našem obývacím pokoji, si zařídili Rusovi svůj kancelář. A to byl zajímavý. Na našem dvorku potom měli svůj gulaškanon, prostě tak pojízdný velký kotel a tam se vařilo a veškerý její život jako úřednický se odehrál na našem dvorku a v naší ulici. Dědeček jim hrál na klavír a byli na nás podstatně velmi hodní, ale to jsem už nežalila sama, samozřejmě ty domky prošetřili, jestli se tam neschovali nějaký ještě tajný werewolf nebo něco takového. A u té příležitosti sebrali hodinky, sebrali, já nevím, šperky, co se tam našlo, moc se tam nemohla najít, protože to byla vlastně dělnická kolonie. No a teta, která byla v odboji a měla nějaký Ausweis, kde byl i napsaný ruský, že to tam měla, ta šla přímo v jejich stopách, žvala na ní ruský neuměla, žvala na ní německá, strčela jim ten Ausweis pod nos a žvala na ní, že nemají krást. No a pak ten jejich velitel, když u nás takhle se zabydlel, tak ten bohužel zatrestal, no nic se nestalo, nic, všecko, co kradli, se vrátili. Byli strašně hodní na nás děti, na malou sestřičku, tenkrát 7 let a babička se bála, že by něco jí mohlo přece udělat, protože věděli naše rodiče velice dobře, jaký zločinci ty fašisty právě i na dětech v Rusku. Jako...
1: To věděli všechno z BBC? Nebo...
0: To věděli právě z těch různých spojení přes tetu, která znala lidi z koncentráku, který to přežili, nebo který, no prostě to se vědělo. Když se chtělo vědět, tak se vědělo, jenom se před dětmi o tom nemuselo mluvit, nebo nesmělo, protože děti by to mohly prozradit.
1: Takže je po válce. Moje babička Charlotte se vrátila se svými dvěma dcerami domů do Berlína, do malého domku se zahrádkou. Mimochodem, ta zahrádka je zachránila od největší bídy po první 2 roky. Ale změny nastaly hlavně v politice. Nezapomeňme, jsme ve východní sovětské zóně Berlína. Rok 47-48 vlastně, to už se dostáváme k blokádě Berlína. Jak se tohle to prožívali? A jak to maminka komentovala?
0: No, samozřejmě chtěli jsme to tomu zabránit. Ale nešlo to. Nešlo to a u nás maminka mezi tím vstoupila do strany, nebo ona zase byla ve sociální demokracii.
1: Počkej, jak jste tomu chtěli zabránit?
0: No, chtěli jsme protestama. Poslali nás do západního Berlína, prostě jsme žádali. My jsme naivní si mysleli, že celý to rozdělení je způsobený západníma lidi, kde byl ten Adenauer, který, no, podlehli jsme socialistické propagandě, co si řekneme, byli jsme naivní a věřili jsme, že Stalin je nás velký záchran, že musím to říct.
1: Počkej, to je zajímavý. Kdy ta propaganda začala? Okamžitě po skončení války?
0: Ano, ta začala okamžitě po skončení války. Pro nás to byl, kdo byl proti fašismus, ten musel přirozeným způsobem být buď komunista nebo sociální demokrat, a to byl zajímavý. Teta, která pracovala v odboji u komunistů, se potom najednou začala hádat s maminkou, která byla sociální demokratka, a teprve při sjednocení komunistů těch dvou stran do SED.
1: No to u nás bylo taky.
0: Taky, ale my jsme to nepochopili. Maminka, vím, že tenkrát chtěla ještě vystoupit. Že říkala, já jsem sociální demokratka, ale pak ji poslali na nějaký 14 denní školení a maminka byla dobrá žena a trošku naivní. A tam byli komunisti, kteří přežili koncentrák, taky hodní lidi, žádní vedoucí papaláši. No tak řekla, tak je to asi správně. No, tak u nás to nebyl tak krutý a tak hrozně jako tady, to musím říct. Jo. Aspoň u nás to byl všecko víc tajený, protože si nemohli Němci dovolit takový ty krutosti, když předtím měli fašismus, tak to byl všecko víc krytý, než
1: no,
0: tady.
1: No, tomu se snad ještě dostanem.
0: Jo.
1: Ale tak všimli jste si třeba toho, že v roce 1953 bylo poměrně masivní vystoupení dělníků právě ano. V východním Berlíně?
0: Ano, to jsme se samozřejmě všimli. Já jsem zrovna odmaturovala pár dní předtím a pro nás to byl šok. Protože jsme opravdu, my jsme byli tak naivní, že jsme všemu dobře věřili, jo? A jsme říkali, jak je to možné, že naše socialistické zednici demonstrují, tak vláda dělala nějaké chyby, ale přece to už opravili. Takhle jsme to opravdu naivně viděli a my osobně jsme říkali, to je všecko provokace ze západu. Musím to takhle bohužel říct.
3: Das Funkhaus Weberwiese berichtet vom Aufbau unserer Haupt.

0: Das war gestern die größte und gewaltigste Mai-Demonstration, die Berlin bisher erlebt hat.
1: Tak takhle vypadalo vysílání východoněmeckého rozhlasu na 1. máje 1952. No ale pojďme dál. Babička, moje babička, tedy tvoje maminka, poprvé plakala, když umřel Stalin, a podruhé plakala, když se dozvěděla, co dělal.
2: Ano, takhle asi. To už nevím, že plakala, že když se dozvěděla. Ne, tenkrát jsme si říkali, já taky jsem začala pochybovat v 56., že tohle je možný, tak to komu se má ještě věřit. A tenkrát jsme vlastně začali všecko pochybovat. A moje prostě, můj odstup té komunistické ideologie začala. Ale musím říct takhle. Maminka měla takový zážitek už předtím, že jedna její kolegyně byla zasnoubená s lékařem, který přežil koncentrák Sachsenhausen. A když on to přežil, tak okamžitě šel do západního Berlína s tím a řekl, já jsem přežil jeden tábor, jeden lágr, druhý bych nemusel přežít. A maminka říká, ten chudák se tam zbláznil. Vůbec jsme tomu nevěřili, tedy on totiž měl znalosti, že od těch gulágů, z těch ruských zajaců, s kterýma přece jenom se dostali do styku, a maminka říkala, to je všecko západní propaganda.
1: Ty jsi po válce byla vlastně své mamince tak trochu partnerem spíš než dcerou, už ano. Ti bylo trochu víc let, taky vychovatelem teda sestřičky Almut.
2: Bohužel.
1: Bavili jste se doma o politice? Nějak víc?
2: No jistě. Ale spíš až, když jsem už byla tady. Já politice, no, byli, řekneme takhle, bavili jsme se s tím, že jsme řekli, no tak ten náš socialismus, sice to je všecko míněný dobře, ale mají tam moc formalistický věcí.
1: Jak jste se třeba dívali na Waltra Ulbrichta?
2: No, byli dost kritický. A hlavně kvůli tetičce, která ho zažila jednou osobně a říkala, že to je hrozný. Ale my jsme to všecko považovali, co byl horší. To jsou všecko Anfangsschwierigkeiten, jako pořád začáteční.
1: Dětský nemoci.
2: Ano, a musí se to v myšlení, lidé se musí se to změnit. Ti, kteří ještě myslí tak antikomunisticky, ti už určitě, ti vymřou, nechám jim to a ti nevěří. My jsme věřili, že to bude jako lepší budoucnost. My jsme neposlechli RIAS Berlin, ten rozhlas v americkém sektoru Berlínu. Prostě ze zásadu ne, my jsme tomu nevěřili. To byl pro nás čtvavý jako vysílač, bohužel.
1: Jako jste ze zásady neposlouchali RIAS, tak jste taky ze zásady, předpokládám, nechodili teda do západního sektoru.
2: Já ne, ale mě to nechybělo. Ale sestra tam šla, ta si tam koupila nějaký šáteček, jo. Ne, ale to byla právě ta absolutně ta absurdita, už pozdějic. Když byly volby západní Berlíně, protože měli extra statut jinak než Německu, tak v západní Berlíně existovala pobočka ty NDRácky spojené socialistické strany
1: SED.
2: A jmenovala se SEV, jako socialistische Einheitspartei Westberlins. Jo? A ta tam kandidovala taky na ty volby. A nás, to už jsme byli ještě středoškoláci. Nás tam poslali naše vedoucí od Svazu mládeži, abychom agitovali pro volby ty lidi, prostě normálně jako hauzíři, jako jsme šli od bytu k bytu a měli jsme tam agitovat, aby volili SEB, nebo abychom tam i zpívali na dvoře, písničky a oni jedni nás štvali psa, jeden pán nám otevřel a měl v ruce dokonce nůž, zmizte vy zločinci nebo já nevím co, a jiní nám házeli nějaký penisky, že si myslí, že tam žebráme. No ale to byl jenom, tam nás poslali, ale jinak neměli jsme co dělat a my jsme to všichni...
1: Čili do západního Berlína jenom služebně.
2: Jo. Takhle asi. No to byla absolutně absurdita.
1: Ale vás potom zašili.
2: To byl zase něco jiného. Mě zašili, prosím, když jsem byla v 8. třídě, krstí různý změny, jsem byla o něco starší, už bylo mi 14. už jsem měla nárok na občanku, ale občanku jsem ještě neměla vyzvednutou. A jedného krásného dne nás povolali na okres,

0: kolem nějakého prostě Berlín, Schöneberg, Eschewim. A tak jsme tam přilepili na zdi a na stromy a tak dále ty listky. Chňapni nás, nebo honiny nás západoberlínský policajti a mě a ještě nějakou kolegyně prostě od FTJ nás vedli na revír, na, jak se říká, no prostě normálně.
1: Na služebnu.
0: Na služebnu, ano. A tam jsme strávili noc, ty ceruly jsem si schovala před blůzou a tak jsme tam seděli celou noc u stolu. Policajti na nás byli moc hodní a já jsem pořád jenom řekla, Ježíš Maria, kam já dám ty podstavy. My jsme všecko odpopírali, že nic nemáme, ne, že omylem jsme tam. Tak tam zhasli, taky nebyl prostě případ proudu, seděli jsme tam ve tmu, oni nám ještě dokonce i dali nějaký chleby nebo něco. A tajně jsem vysouvala šupliku na policajním úřadně a tam jsem veškeré ty papíry jsem tam tajně strčila. No, pak ráno nás odvezli tramvají do vězení, americký vězení, a ještě jsem se rozčilovala, že musíme tramvaj platit sami. A pak nás tam nechali 2 dny, myslím, já už přesně nevím, ale 2 dny jsme tam byli. No tak a pak byl proces, krátký proces. Mě bylo, prosím, 14.
2: Pak jste šli před soud.
0: A šli jsme potom opravdu před soud. A teď tam byla celá skupina, všichni tam byli. Mě se ptali jako první, proč tohle dělám a že nemám, jak to bylo, moment, nemám se starat o politiku a že mám radši vychovávat děti jako žena. A já 14 leta vypadala, jsem už trošku starší, tak jsem odpověděla, co o mě myslí, že prostě zatím chodím do školy
1: a demonstrovat.
0: No prostě nás propustili a varovali, že už nemáme jít, ale takhle jsem byla poprvé, jsem strávila dvě noci v americký celé. A ve škole jsem potom byla samozřejmě hvězda kvůli tomu.

0: bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: To byl Walter Ulbricht, muž z lidu, východoněmecký šéf komunistické strany, kterého už si opravdu asi mnoho lidí u nás nevybaví. Ale ta jeho slavná odpověď na tiskové konferenci v létě 1961 by se dala tesat. Nikdo nemá v úmyslu postavit zeď, protože naši východoněmečtí stavebníci mají zcela jiné úkoly, například stavět byty. No a za necelé dva měsíce, 13. srpna 61, se ta zeď začala stavět. Svým vystupováním Walter Ulbricht tak trochu připomínal našeho Antonína Zápotockého, což byl taky muž z lidu, který prohlásil, že v Československu měnová reforma nebude. A druhý den byla.
2: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa 1,5 Meter tief und 1,5 Meter breit. Es sind Volkspolizisten in ihrer Arbeitskleidung. Es ist eingesetzt die Feuerwehr. Es sind eingesetzt die Beamten des Amtes für Zoll- und Warenkontrolle. Und auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen etwa 30 LKWs, die hier die Mannschaft
1: erinnern. Reportér západoberlínské rozhlasové stanice RIAS měl ovšem štěstí. Na stavění zdi se díval z té správné strany.
2: Wenn ich einen Blick die Ebertstraße hinunterwerfe, ich darf den Bürgersteig nicht betreten, denn er gehört schon zum Osten.
1: Já teď udělám střih, rok 1961, ty už jsi vdaná, tedy za tátu, a vy jste zrovna pobývali v Berlíně, když byla postavená zeď. Jak na tohle to vzpomínáš?
3: Ano, vzpomínám na to, že jsme všichni byli velice překvapení. Já jsem to uvítala, že jsem si řekla, na konečně zacpali tu díru, že nám ti lidi houfně odcházejí. Vždycky u nás

0: vyučuju, vystuduju a pak jsou lákaní lepšíma výbělkama do západu. Hlavně odešli lékaři, učitele. Nepochopila jsem, že to mají, můžou mít i nějaký, nebo hlavně ten politický důvod. To mě nedošlo tenkrát ještě. A já jsem to uvítala a říkala, dobře, to jsme udělali, opravdu dobře. No a táta byl otřesený, samozřejmě.
1: Nebyla z toho manželská krize?
0: Neuvědomo, diskutovali jsme. Já jsem hájela svoje a táta musel mluvit se mnou německu, já jsem ještě neuměla ani slovo česky, tak on byl jako v horší pozici. No,
1: ale vám se jakoby ulevilo a jako nemrzelo tě za ty léta, který si strávila v Berlíně, nejdřív tedy jenom rozděleném, pak i zadrátovaném, že se tam nepodívala, nebo že si třeba nešla na koncert Berlínský filharmonie?
0: To mě vůbec nevadilo. Já jsem jela Berlínský symfoniku a to. Já nevím proč, ale mě ten západ jako kapitalismus mě vůbec nelákal. Musím říct.
1: Když se spak...
0: Ale musím taky říct, že mě se to nedotklo proto, že my jsme na západě neměli žádný příbuzný. A to je právě ten, u mě nebyla citový důvod, abych litoval.
2: All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
3: Na podzim 1961 moji rodiče opouštějí město, kde na jedné straně zdi řeční Walter Ulbricht, na druhé pak třeba americký prezident John Fitzgerald Kennedy, který v červnu 1963 pronese při návštěvě západního Berlína tu slavnou větu: jako svobodný člověk hrdě říkám, jsem Berlíňan. Je v tom sice hrdost, ale zároveň rezignace. Město zůstane rozdělené ještě 26 let. Dokument.
1: Když se pak přestěhovala do Československa, to bylo vlastně o pouhý rok později.
0: Ano.
1: Tak když porovnáš ten tehdejší socialismus ve vydání NDR a Československo, jaké byly ty rozdíly?
0: Těžko říct. Že jsem ji ještě vůbec takhle neznala. Jo? Mně se zdálo, že tady je více ještě regulace. Ale spíš jsem sem přišla s dobrou vůlí zúčastnit se života. Tady poznat lidi, učit se jazyk, abych tady žila. A prostě jela jsem jako do spřátelené zemi a doufala, že tady prostě zakotvím takhle.
1: A jak se ti v Praze žilo? Měla jsi problém s tím, že jsi Němka? Třeba dával ti to někdo najevo?
0: Musím říct, nikdy mě nedal nikdo najevo, že jsem Němka. Naopak v Německu u policie mě varovali, jak to, že jsem Němka, jako, že se chystám do Československa, tam přece nemají rádi Němce. Ale osobně nikdy jsem neměla problémy. Žila jsem vlastně, že jsem neuměla ten jazyk, tak jsem žila jenom s manželem, s kterým se mnou mluvil německy a měla jsem jednu a potom dvě malé děti, no tak rozvinout nějaké vztahy teprve začala, když jsem byla v práci, tam skoro všichni uměli německy, tak tam jsem začala pomalu se seznámit i s dost kritický, smyslující a inteligentníma lidmi právě, kterým je pomalu otevřeli oči do všech stran. Takhle, abych to řekla.
1: Ty jsi vlastně jenom o fous nějak unikla tomu vstoupit do české KSČ.
0: Ano, to musím říct. No já jsem právě opravdu byla naivní, když tady bylo vyhlášený Československá socialistická republika, to jsem ještě byla v Berlíně a manžel tady, tak jsem mu ještě gratulovala písemně, že oni už ten socialismus už mají.
1: Tak to mi řekni, co ti odpověděl.
0: To už nevím. On se bavil to. Já jsem vystoupila z té strany u nás, musela jsem vystoupit a dali mi cedule, abych mohla být převzata tady do KSČ. KSČ. Ale že jsem neuměla česky, tak by to musel zařídit manžel. co samozřejmě neudělal. A s tím jsem se vlastně jako... Ne, ale mnohem později... No ano, chtěla jsem vstoupit do komunistické strany ještě 68. To je pravda. Ne, počkej, co? No před okupací, to jsem znova myslela, teď jsem chtěla vstoupit do KSČ a vedoucí našim nakladatelství mi říkala, Uršulo, ty vůbec nevíš, netušíš, co tady u nás se staly za zločiny, nestup tam. A neudělala jsem. A dodatečně mi říká manžel, kdybys to chtěl, tak bych se s tebou rozvedl.
4: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky.
0: Nechtěla jsem tomu věřit, no. Nejdřív mě to šokovalo a pak jsem si řekla, no, co pak, po roce 56., kde vlastně to prvně, ten 20. sjezd, když to všecko vypuklo, jsem si řekla, no všecko je možné.
3: Přestože jsem u některých věcí nemohl být, dovedu si je za ta léta, co se tradují rodinné historky, přece jenom představit. 21. srpen 68. Naše maminka s mými staršími sourozenci opouští Poránu za naprostého chaosu linkovým autobusem Prahu a jedou do Liberce, kde je táta už pár dní na dovolené. Mají v plánu pár společných dní v romantickém Podještědí. Bratrovi jsou 4, sestře 6. Celou cestu do Liberce okupují zadní sedadla legendárního RTčka, radostně mávají proti jdoucím tankům a dělají brajgl. V mámě by se krve nedořezal. Nevím, jak se v Liberci ocitli právě na náměstí, když tam přijel šílenec v tanku, zdemoloval kus domu a začal střílet okolo sebe jako divý. Naši prchají někam do podloubí, Veronika se ptá mámy, bude válka? A máma říká, nevím. Podaří se jim utéct z toho všeho naještět. Lanovka ku podivu jezdí, lanovkář pláče. Jsou tam úplně sami. Nevím, co se mým rodičům honilo hlavou, když tam tak stáli, za zády ještě nedostavěnou televizní věž, pod sebou svahy Jizerských a Lužických hor. Ale asi to bylo něco v tom smyslu, že právě začíná další kapitola jejich života, o které nevědí, jak bude vypadat, ale možná už tuší, že bude stejně dlouhá jako ty předešlé. Na podzim jede rodina navštívit berlínskou babičku Charlotu, naposledy před její smrtí. Matka s dcerou se pohádají, protože to, co z Berlína stále ještě vypadá jako bratrská pomoc, v Praze znamená surovou okupaci. Už si to nevysvětlili. Do mého narození zbývají 3¼ roku. A to je tak všechno. Dnešní dokument režírovala Hana Vohrysková, technicky spolupracovala Markéta Bidžovská. Od mikrofonu za pozornost děkuje a loučí se Jan Sedmidubský.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
2: William Adolphe Bouguereau byl francouzský malíř období realismu. Podle odborníků šlo o jednu z největších osobností malířství období 19. století. Zatímco někteří staří umělci jsou oblíbení dodnes, na jiné se časem pozapomnělo. Takový je i případ Bouguereaua.
3: Narodil se v roce 1825 do rodiny obchodníků s olivovým olejem a vínem. Možnost malovat dal nadanému chlapci až jeho strýc, katolický kněz, který ho přihlásil na další studia, i když původně měl Adolf převzít rodinný biznis. Nakonec se Bouguereau díky svému talentu dostal až na prestižní školu výtvarného umění v Paříži.
2: V době kolem roku 1850 bylo v módě malovat hlavně výjevy z mytologie a historie. Bouguereau jako mladý akademický malíř se toho držel. Přinášelo mu to nejen slávu, ale také peníze, protože se svými obrazy vyhrál hned několik prestižních cen. Jednou z odměn byl i roční pobyt v Římě, kde tak mohl studovat známé renesanční umělce. A i to se promítlo do jeho prací. Jako malíř byl neobyčejně plodný, za svůj život namaloval několik stovek děl.
3: Nejznámějšími z nich jsou Vlna, Nevinnost nebo Zrození Venuše. Umění realistické malby dotáhl Bouguereau téměř k dokonalosti. Proto si mohl dovolit vystavovat na tak prestižních místech, jako byl třeba pařížský salon.
2: William Adolphe Bouguereau se stal nejslavnějším francouzským malířem své doby a jeho obrazy symbolem bohatství. Maloval také výzdobu několika pařížských kostelů a veřejných budov. Čas tomu ale bývá také vytýkáno, že se vzdal kreativity ve prospěch zajetých a osvědčených technik, prostě že nedokázal přijít s něčím novým.
3: Bouguereauův osobní život byl stejně plodný jako jeho kariéra. S manželkou Marie Nelly měl 5 dětí. V roce 1877 ale jeho žena umírá spolu s nově narozeným synem a Bouguereau se na nějakou dobu stahuje do ústraní. Znovu se oženil ve věku 71 let roku 1896 s jednou ze svých žaček.
2: Snad i díky svému velkému vlivu ve vysokých kruzích se mu podařilo otevřít dveře uměleckých institucí, včetně francouzské akademie, i pro ženy. Tento ve své době tolik opěvovaný malíř zemřel v roce 1905. Jeho díla visí v renomovaných galeriích a v domech bohatých sběratelů umění po celém světě.
0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Poslanci znovu schválili stavební zákon, přehlasovali veto Senátu. Írán přestal spolupracovat s inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Nasazené jedničky Siňaková s Tanusendovou postoupili do finále tenisového US Open a bude převážně oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Stavební řízení by mohlo zrychlit, počítá s tím koaliční návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna. Přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Sněmovna o změnách ve stavebním řízení jednala celé odpoledne. Opozice změny kritizovala. Upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka novela taky pomůže developerům.
5: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat, takže se tak říkajíc zhasne bez nějakých základních pravidel. Povolí se věci v národních parcích, na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
4: Koalice naopak tvrdí, že stavební řízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy. Sněmovna odmítla také senátní úpravy zákona o elektronické evidenci tržeb a potvrdila původní vládní verzi zákona. Senát chtěl z EET mimo jiné vyjmout bezhotovostní platby nebo farmářský prodej. Pro senátní verzi zákona nehlasoval žádný z poslanců. Pro sněmovní verzi pak hlasovalo 104 poslanců vládní koalice. Opozice hlasovala proti, případně se zdržela. EET se má obnovit od příštího roku, tentokrát už bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Zákon teď dostane k podpisu prezident. Poprvé za 20 let nahlásila Mezinárodní agentura pro atomovou energii Radě bezpečnosti OSN, že Teherán nespolupracuje s jejími inspektory. Ti našli stopy uranu na různých místech v Íránu. Teherán odmítl vysvětlit, jak se tam objevili. Podle agentury by mohlo jít o důkazy o tajném vojenském jaderném programu. Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program je čistě mírový a atomovou bombu vyvinout nechce. Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Na mši v katedrále v Oslu i v celé zemi se držela minuta ticha. Kromě Haraldova syna a nového krále Håkona VIII. S rodinou na pohřeb dorazil například španělský panovník Filip VI., ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nebo český prezident Petr Pavel. Norský král zemřel 28. srpna, bylo mu 89 let. Pohřbem také skončil státní smutek. Hasiči letos o prázdninách často vyjížděli k požárům v přírodě. V celé republice jich likvidovali 1630, to je zhruba o 360 více než loni. Situaci ovlivnilo i dlouhodobé sucho. Například na jižní Moravě se počet požárů porostů zvýšil dvojnásobně. Nejčastější příčiny přibližuje mluvčí krajského sboru Jaroslav Mikoška.
6: Nejčastější příčinou vzniku požáru v přírodním prostředí je lidská nedbalost. Může to být odhozený nedopalek, může to být nedohašené ohniště, ale může to také souviset s nějakou lesnickou prací. Samozřejmě nemůžeme vyloučit v řadě případů také úmyslné zapálení.
4: Hokejisty Pardubic čeká další zápas v Lize mistrů. Po dvou úspěšných domácích utkáních se pokusí přidat třetí vítězství ve Finsku. Dnes nastoupí v 17:30 na ledě celku Saipa Lappeenranta, pak se přesunou do města Kouvola. A teniska Kateřina Siňaková se po čtvrté v kariéře probojovala do finále čtyřhry na US Open. S domácí spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili belgicko-ruský pár Mertensová-Schneiderová 2-0 na sety. Townsendová všechny své slamové tituly vybojovala po boku české spoluhráčky a po utkání o ní mluvila s velkým respektem.
7: Je to zvíře. Všimla jsem si toho loni, když jsme spolu trénovali. Bylo to nějaké rutinní cvičení, ale pochopila jsem u toho, proč je Katka nejlepší na světě. Má neskutečné tenisové IQ, je schopná na kurtu zahrát cokoliv si zamane a díky tomu pak hraju i já lépe.
4: A ve finále se česko-americký pár utká v pátek s domácí dvojicí Montgomeryová-Krugerová.
8: Překážka na Pražském okruhu a kolony na silnici 35 u Svitav. Opatrně teď na Pražském okruhu směrem k letišti za sjezdem na Jesenici. Hned u dalšího exitu na Vestec na 3. kilometru hlásí zpravodaj vozidla s nadměrným nákladem.
9: Bliká to oranžovýma majákama všechny vozidla. Zatím se chystají na výjezd, ale už mají zabranou část pravého pruhu. Zasahují do něj, tudíž kameny vybočují doleva.
8: Na silnici 35 mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí čekejte zdržení u Koclířova. Na kruhovém objezdu pracují silničáři a provoz řídí kyvadlově semafor. Plní se zejména příjezd od Moravské Třebové a zdržení před kruhovým objezdem naberete i na 34 od Svitav. A na silnici 43 mezi Svitavami a Brnem se obousměrně brzdí do kratší kolony u Černé hory. Za odbočkou na Lisice tam také kvůli práci na vozovce řídí provoz kyvadlově semafor. Z obou směrů ale zatím naberete jen kratší zpoždění. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Bude převážně oblačno až polojasno, teploty 16 až 21 stupňů, na horách bude kolem 13. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že se v Národním parku Šumava našlo na 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a zhruba 1000 tun kontaminované zeminy. Ještě předtím poslanec Filip Turek z motoristů řekl, že se na Šumavě našly stopy bojových plynů. Informaci ale později vyvrátil Státní ústav pro jadernou bezpečnost. Víme, jestli je nález na Šumavě opravdu nebezpečný, jak uvádějí politici ze strany motoristé sobě? To nás bude zajímat v Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
1: Interview Plus.
10: Naším dnešním hostem je člen Rady Národního parku Šumava, hydrobiolog profesor Jaroslav Vrba. Dobrý den.
11: Dobrý den z Českých Budějovic.
10: Ministr Igor Červený informoval o přítomnosti dioxinů, furanů, rtutě, arsenu, chlorovaných rozpouštědlech a dalších látkách v lokalitě Dobrá voda u Prášil. Víte jako člen rady parku něco víc?
11: No tak jako člen rady parku vlastně nevím nic. My jsme to nikdy na pořadu jednání rady neměli, ale pokoušel jsem se tedy od pondělka trošičku zorientovat v tom, co běhá v médiích. Trošku mi to připomíná šíření poplašné zprávy, ale v podání Rádia Jerevan.
10: No, víte třeba tedy, v čem jsou ty látky uloženy, jestli mohou unikat do okolí?
11: No tak musíme věřit panu ministrovi Igorovi Červenému, že jsou to teda nějaké sudy, zřejmě můžou být už za ty roky prorezlé a může z nich možná něco vytékat. Prostě veškeré informace má v tuto chvíli zřejmě ministerstvo. Pokud vím, tak park má embargo na jakékoliv informace, takže odtud se ani nemůžeme nic v tuhle chvíli dozvědět. A určitě ty látky po vojácích tam nějaké zůstat mohly, zřejmě zůstaly, to není důvod o tom pochybovat. Je otázka, kolik toho je, v jakém je to stavu a tak dále.
10: Pane Vrbo, a vy si myslíte, že ministr Červený šíří poplašné zprávy?
11: No tak já myslím, že pan ministr především se snaží si obhájit svoji, řekněme, erudici, odbornost na tomto postu, protože že jo, řada lidí, zejména právě z kruhů ekologů, ochranářů, má jisté pochybnosti o tom, jak ministerstvo funguje po té deratizaci, kdy se obklopil odborníky zejména na sociální sítě. A
10: já bych
11: takže
10: tomu asi neříkala prostě úplně ve vysílání Českého rozhlasu deratizace, prostě pan ministr si přivedl své spolupracovníky.
11: Jistě, ale nicméně tento termín vypustil pan Turek, že jo. Takže já se rozhodně k tomu nekloním, ale takhle prostě to pan Turek pojmenoval, takže
10: ano, a bylo mu za to vyčiněno i od pana premiéra.
11: Ano, bylo mu za to vyčiněno, což je jistě dobře. Takže berme to tak, že si dělají PR, jaký jsou odborníci, jak jsou prostě akční, a trošku zatím vidím taky snahu nějak dehonestovat předchozí vedení ministerstva, jmenovitě pana Hladíka, případně pana náměstka Tesaře, to nevím.
10: Ještě než se dostaneme k tomuto, tak mě zajímá, jestli, protože pan ministr mluvil o kontaminované půdě, tak ano. Pochopil jste to tak, že tedy část nebezpečných látek vytekla nebo vytéká do půdy?
11: Pochopil jsem to tak, že něco takového, takovou možnost nebo skutečnost možná prostě zjistila ta Dekonta, ta firma, která to tam opakovaně sanovala už někdy od roku 20, jestli se nepletu, naposledy v roce 23, poté údajně teda dali nějakou zprávu. Park v podstatě, jakmile zjistil, že tam jsou problémy, tak s tou Dekontou jednali, zadali prostě asanaci a pak ještě tady Konta tam dělal nějaké šetření. Ta zpráva údajně skončila někde na ministerstvu v rukách možná pana náměstka Tesaře, Bůh ví.
10: No a teď mluví pan ministr o potenciálním třeba nebezpečí požáru. Asi by to bylo velmi, velmi nebezpečné vzhledem k horkému a suchému počasí. Není tedy logické, že se ministerstvo snaží o rychlou sanaci nebezpečných látek?
11: Ale jistě, že je to logické a je to správné. Rozhodně, jako jestliže takové riziko je, tak je potřeba urychleně nějak jednat, zjistit, jaká je skutečná situace. Pan ministr o požárech v národních parcích mluví rád, protože tam je nějaké to dřevo, že jo, ono je sice vlhké, ale to nevadí, to mrtvé dřevo. A každopádně ty sanace jsou na místě a opatrnost je rozhodně třeba mít. Je otázka, proč se stejnou razancí a opatrností se nepřistupuje třeba ke skládce po mapě tady na Zbudovských Blatech, kde prostě jsou uloženy kaly z zpracování uranu, anebo na té haldě Heřmanovické v Ostravě, kde dokonce pan ministr, respektive jeho jím dosazený nový ředitel Čiš, zarazil další šetření, kdo za to může, kdo tam vlastně způsobil tu špatnou asanaci, řekněme, nebo co to tam bylo.
10: My se dostaneme k dalším lokalitám ještě, ale zpět na Šumavu, tak ministerstvo mluví zhruba o 1000 tun zeminy, kontaminované zeminy. Šumava a Český les byly v minulém režimu sídlem mnoha vojenských posádek a objektů pohraniční stráže, které jsou strženy a zlikvidovány nebo se postupně rozpadají. Má Šumavský národní park přehled o tom, co kde po armádě zůstalo?
11: Já jsem přesvědčen, že ten přehled mají ho ostatně i na ministerstvu, existuje nějaká databáze těch míst, který potenciálně můžou tyhle ty rizikové zátěže mít, takže myslím si, že přehled mají velmi dobrý, konec konců se ukázalo, když se tam prvně propadly ty stropy, to už možná bylo někdy v 10. letech, tak prostě se to ten park snažil řešit a opakovaně to řešil teda začátkem těch 20. let, takže určitě se o těchto těch problémech na těch rotách pohraniční stráže, případně zde v tom vojenském prostoru ví.
10: No, Státní ústav pro jadernou bezpečnost některá slova z ministerstva mírnil, ale uznává, že jde o ekologickou zátěž. Jak velká zátěž to je?
11: O tom, že je to ekologická zátěž, není sporu. Jak je velká, to obávám se, nikdo neví. Možná teda něco by se dalo vyčíst té zprávy Dekonty, kterou asi jsme nikdo zatím neviděli.
10: Národní parky nemá k dispozici?
11: No, tuhle tu poslední zprávu si zadalo, jak jsem to pochopil z té tiskovky, tak to si zadal pan ministr.
10: Letos na jaře.
11: Letos na jaře a dostal ji teďko někdy nedávno. Jo, čili tu má v rukách on a park podle mě o tom informovaný nebyl. To šlo mimo park tentokrát.
10: Mimochodem, vy jste to sám zmiňoval, my jsme se také obraceli za Český rozhlas na management Šumavského národní parku, ale ředitel Hubený tedy nemohl nic říci, protože mu dalo ministerstvo na poskytování informací embargo. Jak chápete to jednání ministerstva? Je to něco, co zažíváte poprvé, nebo se to prostě při takových událostech děje?
11: Myslím si, že už takové situace tady v minulosti byly, na Šumavě zejména, v době kolem kůrovce, ale proč se to děje zrovna teď u té ekologické zátěže za současné situace, popravdě nevím, můžeme jenom spekulovat, já jsem to ostatně na začátku zmiňoval.
10: No, vy jste hydrobiolog, co by znamenalo kontaminace spodní vody, kterou připouštěl také pan ministr Červený?
11: To by znamenalo, že ta voda vždycky teče někam z kopce dolů, podél nějaké pukliny, pokud je to ta podzemní voda, mohla by se teoreticky prostě dostat třeba do Křemelné. Předpokládám, že to je v té lokalitě u toho Hadího vrchu, jak píšou některá média, takže prostě je to tam nedaleko, ale všecko je to spíš na hydrogeologii, aby prostě zhodnotili, jaké jsou tam poměry té podzemní vody, kudy ta voda teče. Jo, zásada je, že voda teče vždycky z kopce dolů a postupně se to znečištění může naředit, když je té vody dost, když dost prší nebo je velký průtok v řece a podobně.
10: Ta sanace území by měla začít 21. září a celý proces bude pokračovat až do roku 2028. Co na tom trvá tak dlouho?
11: No tak já si myslím, že oni nejdřív musí udělat nějaký opravdu detailnější ještě průzkum, kam až to může sahat, zejména teda ta případná kontaminace něčím, co vyteklo odsud. Předpokládám, že už mají poměrně přesnou představu o těch různých toxických látkách, konec konců jste ji jmenovala na začátku, takže prostě chvíli bude trvat, než se zvolí vhodné postupy, vhodná řešení a podle toho rozsahu taky, jo, nakolik se bude muset třeba pokud bude ta zemina opravdu nějak kontaminovaná, zasažená, tak se to bude muset někde nějak odvážet a pak tam něco navést místo toho jiného, to je prostě poměrně asi dlouhý proces. Mně ten čas, který pan ministr oznámil, přijde docela jako realistický. O těch cenách, to, k tomu se nemůžu vyjadřovat, já neznám tyhle ty ceny za takovýhle práce, takže to nevím.
10: Hostem Interview Plus je člen Rady Národního parku Šumava, profesor z Hydrobiologického ústavu Jaroslav Vrba.
0: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
10: Jak jste se, pane Vrbo, vy o potenciálně nebezpečném nálezu dozvěděl?
11: Tak já jsem se to dozvěděl tak, že kolegové, kteří sjíždějí sociální sítě, tak mě na to jako upozornili a včera už to trošku jako rezonovalo i v těch médiích internetových.
10: To znamená, vlastně, že to asi viděli z oznámení Filipa Turka?
11: Nejspíš, jo, já prostě na těch sítích nežiju, takže jsem tohle nezaregistroval, ale včera už jsem věděl, že bude ta tisková konference, takže, ale pak jsem jel do Prahy na nějaké jednání a tak, když jsem večer se vrátil, tak jsem si to pustil ze záznamu celé, včetně nějakých těch reakcí třeba toho pana Unčovského z Asociace sanačních společností a konec konců i pana ex-ministra a ex-náměstka a dalších, kteří se k tomu vyjadřovali.
10: K těm reakcím se dostaneme, ale ještě předtím mě jde o to, jestli máte informace, že vedení Národního parku vědělo, že se něco takového chystá, jestli dostalo od ministerstva informace.
11: Já takové informace nemám a tohle to jako nechci ani spekulovat, protože to je na tom, jak mají nastavené komunikaci ministerstvo se správou Národního parku. Nevím.
10: Kdo spravuje bývalý vojenský areál, kterého se problém týká, je to Národní park nebo ministerstvo obrany?
11: No i podle toho, jak reagoval včera pan Vích z ministerstva
10: náměstek,
11: ano, tak to spravuje park, ministerstvo to předalo už v roce 95, jestli se nepletu, parku a od té doby teda je to území Národního parku a s tím, že tam cosi bylo, nějaký sklad, ale že je to teda zasanovaný, no a pak tam začaly se propadat asi ty stropy a zjišťovalo se, že tam něco možná teče a tak dále. A takže je to parkové, nicméně ministerstvo, to se mně celkem líbí v tom vyjádření, že se k tomu staví čelem, že prostě holt jsou nástupci Československé lidové armády, tak prostě musí pomoct s tou asanací nějak.
10: No, protože společnost Dekonta, kterou jste zmiňoval, která tedy teďko vypracovávala pro pana ministra tu zprávu, už ten areál zkoumala v minulosti právě na objednávku správy Národního parku, teď si její práce zadalo ministerstvo, tak to považujete za správný postup, že si ministerstvo bere věc do svých rukou, předtím to řešil pouze park?
11: Hlejte se, já tohleto nedokážu nějak hodnotit. Myslím si, že v zásadě by bylo logičtější, aby to řídila správa parku, která tam to území zná a prostě má tam svoje lidi a veškeré informace v systémech. Takže by mi přišlo, že to budou dělat všechny ty předchozí asanace řešila správa parku, včetně teda potom toho šetření po té poslední, z čehož vznikla nějaká ta správa, kterou pan ředitel snad odevzdal na ministerstvo, jo, z té Dekonty. Takže to byl rok 23, jestli se nepletu.
10: No, ten problém se začal podle dostupných informací řešit už v roce 2020, kdy se poprvé našly chemikálie. Další průzkumy i práce pokračovaly v roce 2023, jak jste teď zmiňoval. Neznamená to, že ministerstvo vlastně nezjistilo teď nic nového?
11: Já si myslím, že to v podstatě znamená. Akorát se ministerstvu teďko z nějakého důvodu hodí prostě s tím před volbama takhle vyjít a trošku vybubnovat, jo. Jestli tím trošku se snaží odvést pozornost od jiných kauz, které prostě motoristé mají, anebo jestli je to předvolební klinč vůči třeba lidovcům, to já nechci spekulovat.
10: To znamená, že za vás není možné, že by třeba předešlé vedení ministerstva, ať už tedy Petr Hladík nebo Richard Brabec, ex-ministři, zanedbali tu péči o bezpečí Šumavy?
11: Já si myslím, že je to velmi nepravděpodobný. Konec konců ministr Brabec krátce po svém nástupu vyměnil ředitele a dosadil současného ředitele, který je tam od té doby, a celkem Šumavě hodně se věnoval. A pan Hladík si myslím, že taky jako národním parkům snažil se pomáhat a neškodit, abych tak řekl.
10: Petr Hladík z KDU ČSL prohlásil, cituji, nechci to nějak zlehčovat, určitě je třeba tu dekontaminaci provést, nicméně takových lokalit se starou ekologickou zátěží jsou v Česku stovky. Konec citace. Souhlasil byste s ním?
11: No to je přesný, to já bych to podepsal, já bych to jinak neřekl.
10: No a není tedy chybou, že se s tím nic neděje? Teď možná tedy přichází ministerstvo s nějakým ráznějším řešením?
11: Helejte se, samozřejmě, že dít by se mělo a mohlo, pokud by bylo dost peněz, jo, a teď je otázka priorit, která z těch rizikových lokalit je nakolik opravdu nebezpečná. Jo? A tady nejen já mám jisté pochybnosti, že zrovna tato lokalita je to největší nebezpečí v Česku, jak to po včerejšku vypadá, když teda roky víme, že tam hoří ta hermanická halda v Ostravě a teď se naopak stoply veškerý šetření k tomu, kdo za to může. Jo? Z iniciativy tohoto ministerstva, respektive jím dosazeného ředitele České inspekce životního prostředí, pana Pavla Straky.
10: Hostem Interview Plus je člen Rady Národního parku Šumava, profesor z Hydrobiologického ústavu Jaroslav Vrba. Na nedostatek informací ohledně dění upozorňují také okolní šumavské obce. Starosta města Hartmanice Pavel Waldman řekl ČTK, že mu včera ráno volali z ministerstva s tím, aby sledoval tiskový briefing ministra Červeného. To je běžný postup při takových situacích? Je nutné, aby to vedení okolních obcí vědělo?
11: No, rozhodně je to dobré, je to správné, v případě nějakých jako nebezpečných havárií nesporně je to i nutné, jo. Čili rozhodně by teda komunikovat měli, teď je otázka, na kterém katastru to je, já jsem se snažil v tom zorientovat, mně přijde, že to je na katastru spíš Čachrova než Hartmanic, ale zaregistroval jsem vyjádření do médií všech těch starostů tam z těch okolních obcí, i Prášilského, i Čachrovského, a všichni vlastně neví nic, jo, a doporučení sledujte tiskovku, no tak to mi přijde poněkud liknavé v případě, že by to byla opravdu tak strašná nebezpečná havárie. Jo? Čili je vidět, že to je spíš nějaká jako trošku bublina a děláme si tady nějaký PR-ko.
10: No, víte, jak doposud fungovala spolupráce nového vedení ministerstva s Národním parkem?
11: No tak ono, zatím se toho moc nestalo, já jsem jenom zaregistroval, teďko byla výjezdní zasedání Rady parku, vlastně první Rada parku od změny ministra, a zaregistroval jsem, že jsou tam noví pracovníci z ministerstva, kteří tam vždycky na ty rady jezdí. Jo, takže prostě nové tváře. Ale v zásadě velmi vstřícné, informované, to musím jako potvrdit, a projednávaly se nějaké věci kolem vyhlášení klidových zón, takže všechno jsem měl pocit, že běží jako v pohodě.
10: Takže se to nějak nelišilo od třeba předešlých vlád?
11: Zatím jsem nezaregistroval nějaký komunikační problém nebo nějaký jiný.
10: Novinářka z deníku N, Adela Karásková z Koupá, mluvila v březnu ve vysílání Českého rozhlasu o tom, že místo ředitele Hubeného je po nástupu nové vlády v ohrožení. Máte také takové signály?
11: Helejte, já takové signály nemám a všichni doufáme a věříme, že k tomu není důvod a že k tomu nedojde. Byli jsme trošku překvapeni, já jsem leta byl i v Radě parku Krkonošského v Krnapu, tak jsme byli trošku překvapeni tou rychlým odvoláním toho ředitele Beneše, ale to jsme tak nějak všichni věděli, tam jsou nějaké politické vazby, majitelky těch bud a tak dále. Že? Takže tam holt to byla takováhle nějaká zřejmě vyřizování účtů, když to tak řeknu. Na Šumavě snad zatím žádný důvod nebyl.
12: No, pane Vrbo, ale když mluvíte o majitelce té luční boudy, Martě Sovové, tak ta má zase vazby na společnost Dekonta, která teď tu sanaci bude provádět.
11: Helejte, to tam včera pan ministr na dotaz některého novináře vysvětloval, že ona teda byla v dozorčí radě snad naposledy, ale že rozhodně ty informace nemělo od ní. Víc já se k tomu nechci nějak vyjadřovat. Já strukturu těchto firem detailně neznám, nevím, jak to funguje.
12: Lokalita s nebezpečnými látkami bude teď z rozhodnutí ministerstva střežena policií. Schvalujete to jako rozumnou prevenci?
11: Asi to je rozumná prevence, pokud je to nebezpečí opravdu tak nějak obrovské. Ono je to mimo vlastně jako hlavní turistické cesty. Jestli jsem správně pochopil nějakou zprávu v novinách, co jsem zaregistroval nebo na internetu, tak jedna turistická stezka vede nějak po okraji, že podél ní dneska jsou tam ty zákazy a nebo dokonce ji zakázali. To je právě to jako úsměvné na tom, že včera prostě na té tiskovce se z toho udělá prostě obrovský nebezpečí a problém a vlastně nikdo nic neví. Neví to starostové, jo, údajně teda tam prostě jsou hlídky a hlídají prostě na těch přístupech, ale a je to opáskované celé. To je jediné, co jsme se k tomu dozvěděli.
12: Když jste ale říkal,
11: ani ta lokalita jasná.
12: Když jste ale říkal, že těch lokalit po Česku podobně kontaminovaných, možná nebezpečnějších je více, znamenalo by to tedy, že by policie by měla své hlídky rozmístit na všechna tato místa?
11: No a to jsme, já si myslím, že ne. A to jsme právě u toho, jako vyhodnotit ta rizika jako s chladnou hlavou a tam, kde je to riziko velké, tak tam konat a pak je to otázka hlavně financí, že jo? Protože to nejsou levné věci tohleto, ty asanace.
12: Podle vás se tedy ale návštěvníci Šumavy, turisté a místní obyvatelé teď nemají čeho obávat?
11: No, nevypadá to tak. Rozhodně jako prostě po Šumavě se chodit může dál.
12: Očekáváte, že se dozvíte informace o té poslední zprávě od společnosti Dekonta, kterou má pan ministr, ex-ministr Hladík vyzývá, aby ji zveřejnil, aby ji mohli posoudit odborníci? Tak
11: pokud bude zveřejněna, rád se do ní podívám.
12: Myslíte si, že nebo máte informace o tom, že ji třeba vedení Národního parku požaduje po panu ministrovi?
11: Nemám takové informace. Já v zásadě by bylo logické, aby si ji vyžádalo, respektive aby mu ji pan ministr minimálně ukázal nebo prostě s nimi to sdílel, že jo, tuto informace.
12: Vy sám za sebe říkáte, že byste ji vidět chtěl.
11: No tak zajímalo by mě to. Rozhodně by mě to zajímalo, jak velký je ten rozsah, jestli je opravdu pravda, že ty podzemní vody až jsou zasažený, nebo je to jenom vsáklý tam někde prostě v té půdě kolem těch bunkrů nebo sklepů, nebo co to bylo. To víte, že bychom byli rádi, kdybychom jako informaci dostali. Já předpokládám, že pokud to bude jako veřejná informace, tak se jí třeba dozvíme na příští radě parku, která by měla být koncem září.
12: A mohlo by se prokázat naopak, že ta situace je skutečně dramatická?
11: Já nevím. To jako, to jsou spekulace, to prostě v tuhle chvíli těžko se k tomu vyjadřovat. Jo?
12: Měli by tedy přistoupit kraj nebo místní obce k nějakým speciálním opatřením?
11: Já si myslím, že teď je jako míč na straně pana ministra Červeného, aby prostě ty informace vyhodnotil a s příslušnými kompetentními orgány je sdílel, ať už jsou to teda ty obce nebo třeba krajský úřad Plzeňského kraje a další.
12: A je standardní i to, že sám se to říkal, že není přesně známá ta konkrétní lokalita, třeba i z bezpečnostních důvodů?
11: No tak jako, jestliže to tam na místě hlídají, tak by bylo logický, aby zveřejnili, která je to lokalita, kterých třeba turistických tras se to týká, protože park, když třeba vyhlašuje kvůli Tetřívkovi nebo Sokolovi, že uzavírá nějaké stezky přes nějaké klidové území, tak najdete i na mapách.cz prostě, že od do je tato trasa uzavřená, že jo. Tak by bylo logický, pokud je to tak nebezpečný, tak se tam ta modrá značka, nebo která to je, prostě v tyhle tý části uzavře. Zatím se tak asi nestalo.
10: Hostem Interview Plus byl dnes člen Rady Národního parku Šumava, hydrobiolog profesor Jaroslav Vrba. Děkujeme za to.
11: Děkuji za pozvání, pěkný den.
10: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
0: Následující pořad vysíláme v repríze.
13: Jaké jsou šance hnutí ANO v komunálních volbách v Praze? Co znamenají volby v Sasku-Anhaltsku z pohledu ekonomů? Jak pokračují jednání o rozpočtovém schodku? Proč politici v Česku na budoucnost nemyslí? Jak prezident Trump zlevnil Američanům hamburgery? To jsou témata, kterým se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
0: Názory a argumenty.
13: V uplynulých dnech navštívila Grónsko předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na ostrově podepsala prohlášení o tom, že Unie poskytne Grónsku investice ve výši 200 milionů eur, tedy zhruba 5 miliard českých korun. Ve studiu je teď se mnou analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Co touto návštěvou Ursula von der Leyenová sleduje? Jaký měla tato návštěva význam?
14: Grónsko se nachází na rozmezí geopolitických tektonických desek, jak to pěkně v projevu Ursula von der Leyenová popsala, což je, myslím, velice výstižné. To napětí jsme asi všichni sledovali, které vyvolala americká strana pokusy teritoriálně jaksi ovládnout, možná dokonce připojit Grónsko ke svému území. Tu krizi zažehnal generální tajemník NATO Mark Rutte v Davosu, když vyjednal tu dohodu o posílené vojenské spolupráci v arktické oblasti, ale jestli je to příměří trvalé nebo dočasné, to je otázka. U Donalda Trumpa obávám se, člověk nikdy neví, a jakési signály a poznámky neustále americká strana tímto směrem trousí. Takže si myslím, že je velice dobře, že Ursula von der Leyenová, Evropská komise, nezůstala pouze u slov, ale snažila se a snaží se i touto návštěvou ukázat, že to, co zaznělo, tedy že Evropa se nechystá nějak ovládnout, kontrolovat Grónsko, ale že je tady připravená pomáhat Grónsku finančně i jinak, tak myslím si, že ten účel návštěvy je zjevný, chtěla prostě ukázat, že nezůstává u slov, ale že je Evropská komise schopná a ochotná jej doprovodit i činy.
13: A dá se očekávat, že na návštěvu Ursuly von der Leyenové bude nějakým způsobem reagovat americký prezident Donald Trump, který, jak jsme už řekli, si na Grónsko dělá opakovaně nároky?
14: Nepřekvapilo by mě to, byť Donald Trump nevnímá Evropskou unii jako úplně sobě rovného partnera na té druhé straně stolu, ale kdyby zase přišla nějaká poznámka, tak by mě to nepřekvapilo. Možná v tomto kontextu je i důležité vysvětlit, proč právě Evropská unie se věnuje Grónsku. Ono je to totiž tak, že Grónsko tak trochu je, ale zároveň není členem Evropské unie. Dánsko je členem Evropské unie, Grónsko je autonomní součástí Dánska, požívá množství výhod. Grónský občan má současně pas nejen Dánska, ale tedy i Evropské unie, ale Grónsko třeba není v schengenském prostoru. Je tam poměrně hluboká ekonomická spolupráce, proto třeba Evropská unie tam také významně investuje. To souvisí s těmi 200 miliony eur, které Ursula von der Leyenová přislíbila investovat v nejbližší době v Grónsku, ale současně není třeba plnou součástí vnitřního trhu Evropské unie.
13: To byl analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Děkuji a naslyšenou.
14: Díky, hezký den.
13: Němečtí politici se stále ještě vyrovnávají s výsledkem, který přinesly volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. A také hledají důvody, proč hlasování dopadlo tak výrazným vítězstvím Alternativy pro Německo. S vysvětlením přichází publicista Petr Holub.
15: Bilance voleb v Sasku-Anhaltsku vyvolává pocit katastrofy, která zasáhla nejen malou spolkovou zemi, ležící pouhých 150 kilometrů na sever od českých hranic. Podpora Alternativy pro Německo tam totiž nejen přesáhla 40%, ale dokonce se připlíčila hranici 45% a nemá tedy daleko k absolutní většině. Není jasné, co to vlastně znamená. Vítězství radikálně pravicové, podle některých analýz dokonce extrémně pravicové strany, může být dokladem, že se v Německu probouzejí nebezpečné resentimenty z minulých dob. Nabízí se i výklad, že naprosto ztroskotala transformace východního Německa se socialismu na kapitalismus a že podobně dopadnou všechny země východního bloku. Případně lze uvažovat, jestli není nespokojenost Saska-Anhaltska ilustrací nezadržitelného úpadku celé německé ekonomiky a společnosti. Pokud ovšem nejsou Anhalťané zcela specifickou komunitou, musí existovat i obyčejné přízemní důvody, proč alternativa z čista jasna zdvojnásobila svůj volební zisk. Není pochyb, že u mnoha voličů hrály klíčovou roli existenční obavy, na které už před volbami upozorňovali přední východoněmečtí politici v čele se zemskými premiéry. Německo má ekonomické potíže, to je pravda, přesto se po 5 letech stagnace zdá, že se uměřený růst vrátil. Podle předpovědí ekonomika letos vyroste o 1,3%. Důvodem má sice být hlavně růst vládních výdajů, ale i ten nejmenší krok oživení se počítá. Teď je ovšem třeba učinit druhý krok, kterým jsou dalekosáhlé reformy daní, byrokracie a sociálních systémů. A právě v tom je pro obyčejného Němce aktuální problém. Od vlády kancléře Friedricha Merce veřejnost dlouho požadovala, ať reformy předloží, ovšem poprask nastal, když tak skutečně učinil. Jejich součástí jsou kromě snížení daní pro podniky a rodiny s průměrnými a nižšími příjmy, také kroky opačným směrem. Bude zřízen nový úřad proti zneužívání sociálních dávek, o 3% se zvýší dosud takřka nulové odvody pro zaměstnance z minijoby, zruší se benevolentní pravidlo, podle kterého zaměstnanec nemusel předkládat zaměstnavateli neschopenku, pokud marodil jenom 3 dny. To všechno už je z pohledu méně vydělávajících nepříjemné, ovšem existenční ohrožení mohou vidět v zásahu do důchodové oblasti. Také v Německu se penzijní věk zvyšuje a v roce 2031 by měl dosáhnout 67 let. Teď ovšem hodlá kancléř Merz zrušit možnost odejít bez jakýchkoliv sankcí do předčasné penze, pokud člověk odpracoval 45 let. To zasáhne hlavně obyvatele bývalé NDR, včetně Saska-Anhaltska. Ti nemají stejně jako Češi našetřeno v soukromých penzijních fondech, zároveň však začali dříve pracovat a do předčasného důchodu se tak většina dostane už po 60. Teď o takovou možnost přijdou. Takřka by se dalo říci, že Merz vymyslel opatření proti východním Němcům. V každém případě to je důvod, proč volit protestní stranu, která se navíc k východnímu Německu výslovně hlásí, a takovou stranou je Alternativa. Volby Sasku a Haldsku nemusely pro klasické demokratické strany dopadnout tak katastrofálně, kdyby se Merzova vláda svými plány nepochlubila už v červenci, 2 měsíce před citlivými volbami na východě země. Nemluvě o tom, že už přes příští víkend východ volí znovu, tentokrát v Berlíně a předních Pomořanech Mecklenbursku.
13: Tolik publicista Petr Holub. Kdysi platilo, že pro občanské demokraty je Praha jistou baštou, nejenom při sněmovních volbách, ale i těch do zastupitelstva hlavního města. To už ale, zdá se, neplatí, neboť před letošními komunálními volbami v metropoli tam vede podle nejnovějšího průzkumu agentury Median hnutí ANO. V souvislosti dodává komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
16: Kdyby se v těchto dnech konaly volby do zastupitelstva v Praze, vyhrálo by je hnutí ANO. Alespoň to vyplývá z nejnovějších výsledků agentury Median. Nebylo by to vítězství drtivé, na záda mu dýchají starostové a nezávislí. Pokud byste hledali strany, které se tradičně opírají o silnou voličskou základnu právě v hlavním městě, musel by váš pohled zamířit trochu níž. S odstupem zhruba 10% od prvního místa je na 3. uskupení Spolu pro Prahu. Pod tímto názvem jsou ukryti občanští demokraté a TOP 09. Pokud ve zbývajících týdnech do říjnových voleb nenasadí drtivé tempo, nemají šanci zmiňovanou ztrátu dohnat. Pokud by chtěli zůstat v klidu, mohli by se spoléhat na jiný průzkum. Konkrétně agentura Ipsos jim naopak přisuzuje vítězství a hnutí ANO řadí až na 3. příčku. Je zajímavé, že výsledky se výrazně liší a mohou před volbami vnést nervozitu mezi politické strany a jejich příznivce. Pokud by blíže realitě byly výsledky Medianu, mohl by se zopakovat rok 2014. Tehdy hnutí ANO s 22% poněkud překvapivě zvítězilo a ve funkci primátora nahradila reprezentanta TOP 09 Tomáše Hudečka Adriana Krnáčová. Nyní by Občanského demokrata Bohuslava Svobodu mohl vystřídat Jan Hušbauer. Není to však zdaleka jisté. Hnutí ANO by k tomu potřebovalo získat podporu i od ostatních. Samo většinu i v případě volebního vítězství dohromady nedá. V komunální politice je z pohledu koaliční spolupráce pro ostatní přece jenom přijatelnější než na vládní úrovni. Takže i s očekávaným ziskem mírně nad 20% není bez šance. Přesto nemusí proměnit případné volební vítězství v zisk primátorského křesla. Různých variant koalic bude existovat více. A hlavně zásadní bude výsledek voleb a jak ukazují měsíc před jejich konáním, odlišné výsledky Medianu a Ipsosu mohou dopadnout všelijak. Přesto nejnovější výsledky průzkumů názorně ukazují, že podpora hnutí ANO se neodvíjí hlavně od volebního lídra. Tím měl být ještě před několika týdny Ondřej Prokop. Právě na jeho osobě byla postavena kampaň. Vzhledem k jeho nesrovnalostem v majetkovém přiznání musel z kandidatury odstoupit. Nahradil ho všeobecně nepříliš známý Jan Hušbauer. Přesto měsíc před volbami se hnutí ANO v pomyslném žebříčku volebních preferencí v hlavním městě pohybuje kolem 20%. Vítězem v Praze by se pod vedením prvního místopředsedy Tomáše Portlíka ráda stala ODS ve spolupráci s TOP 09. Právě pro tyto strany bude volební test v Praze z celostátního pohledu nesmírný.

0: diktovat už v právě končícím volebním období, kdy byla u moci. Jak se jí to dařilo a nakolik obyvatelé Prahy věří, že se to zlepší, to se názorně po sečtení výsledku komunálních voleb ukáže.
1: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ministryně financí Alena Schillerová navrhuje schodek státního rozpočtu ve výši 389 miliard korun. Svoji nespokojenost dali najevo motoristé, později se k ním přidala i SPD. A tak jednání o schodku státního rozpočtu pokračují dál. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
3: Přes 60% všech voličů nepřijatelný, ale i pro značnou část příznivců subjektů vládní koalice, konkrétně motoristů 62%, SPD 48% a dokonce i 28% ANO, příliš vysoký. Řeč je samozřejmě o navrhovaném deficitu státního rozpočtu a je skoro jisté, že obě menší vládní strany pohled svých sympatizantů vnímají a tak dávají nahlas vědět, že se jim to rovněž nezamlouvá. Čemuž se ovšem premiér Babiš tváří zatím spíš flegmaticky a dělá dojem, že ho víc zajímá rozpoutání horké fáze kampaně k senátním a komunálním volbám. Zatímco navrhovatelka druhého nejvyššího schodku v historii, ministryně financí Schillerová, sice snížení připouští, ale jen v řádu miliard. A to dopředu odmítali až o 20 miliardách mínus hovořící motoristé, jako by se náhle rozpomenuli, že do sněmovních voleb kráčeli nejen se slibem ukončit Fialovu vládu, ale zároveň uhlídat Babiše v té nadcházející, tedy pokud jde o jeho deficitní apetit. Ale už asi tuší, že když mu doposud nechávali zcela volné ruce, sražení schodku o tolik, aby se tím dalo mávat veřejnosti před očima, asi nenastane. A předseda motoristického klubu Šťastný už hovoří o škrtech, k něm jsou nutné legislativní změny a projeví se tudíž až v závěrečném rozpočtovém účtu. Což leckomu může připomenout, jak silně byl kritizován Schillerové předchůdce Stanjura za to, že v rozpočtu nadhodnotil očekávané příjmy, místo aby vycházel ze stávající reality. Ostatně motoristé už teď vůbec hovoří spíš o rozpočtové budoucnosti. Ozdravování veřejných financí přijde podle nich až v dalších letech. A to vlastně odpovídá Babišovu argumentu, že je třeba nejprve investovat a to pak přinese úspory. K čemuž ale také může být člověk celkem snadno skeptický. Zvlášť, když by mělo jít o zhruba závěrečnou třetinu funkčního období, kdy bude koalice chtít být samozřejmě před volbami k veřejnosti štědrá. Pokud jde o SPD, i toto hnutí je podobně jako motoristé nekonkrétní, kde šetřit neříká, když nepočítáme návrh předsedy Okamury snížit schorek škrtem výdajů na uprchlíky z Ukrajiny, vyslovovaný ovšem především pro voliče hnutí, protože tuzemská ekonomika ukrajinské pracovníky nutně potřebuje a premiér k tomu suše poznamenal, že objem vyplácených dávek pro uprchlíky stále klesá. Babiš se Schillerovou v pondělí vysvětlovali některé detaily rozpočtového návrhu poslaneckému klubu SPD a ministryně ocenila, že to bylo, cituji, konstruktivní, bez emocí, hodně o budoucnosti a že nás čekají strukturální reformy. A bude se při ovrakování pokračovat, tedy asi hledat, za co podporu deficitu bez velkých změn vyměnit. To se konečně týká i motoristů, odvádějících ovšem částečně pozornost od tématu jednou podivným interview předsedy Macinky s jakýmsi zakuklencem, po druhé dramaticky vyhlašovaným alarmem před nejen ekologickou katastrofou na Šumavě. Premiér se zřejmě výborně baví.
1: Míní komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád. Nejedna česká vláda již v minulosti označila vzdělanou společnost za svou prioritu. Platí to i o stávajícím kabinetu premiéra Andreje Babiše. Navrhovaná rozpočtová prognóza ministerstva financí pro oblast školství tomu ale značně odporuje, soudí komentátor časopisu Euro Petr Fischer.
4: Programové prohlášení považuje současná vláda za téměř posvátný dokument. Vztahuje se k němu jako k závazku vůči občanům, ale i vůči sobě samotné,

0: I proto se na něj ministři tak často odvolávají. Některá místa vládního programu se ale zdají zatemněná, jako by ministři s premiérem zapomněli, že něco takového do programu vůbec psali. Typickým příkladem je školství. V programu vlády se o něm píše, cituji: Naše školy, od mateřských až po vysoké, jsou pro nás prioritou. Investice do vzdělávání nejsou totiž pouhým výdajem, ale klíčovou investicí do budoucnosti České republiky. Proto postupně znovu navýšíme výdaje na vzdělávání až k průměru zemí OECD. Tato investice se mnohonásobně vrátí v podobě lepší kvality života, hospodářského růstu a sebevědomé společnosti připravené čelit výzvám. Konec citátu. Citát, který se bohužel pohybuje na úrovni snění, neboť praxe jde úplně jiným směrem, a to nejen letos. Pokud by totiž vláda chtěla dohnat průměr výdajů na vzdělání v zemích OECD, musela by do rozpočtu přidat nikoli 4 miliardy, nýbrž 1,50 miliardy. Jistě nejde vše hned, to by každý ještě pochopil. V prognoze ministerstva financí na další 2 roky se ale počítá dokonce s poklesem výdajů na školství. V roce 2028 274 miliard místo 287 navržených na rok příští, v roce 2029 už jen 269 miliard korun. Ne, to opravdu nevypadá, že by budoucí vzdělanost lidí v České republice byla priorita vlády, jak se píše v jejím programu. Tristní je i vnitřní struktura plánovaných výdajů. Vždyť na vědu a vysoké školy se na příští rok chystá 59 miliard, zatímco další 2 roky si budou muset vědecká pracoviště a vysoké školy vystačit jen s 56 miliardami. Česko má přitom mnohaletý deficit v podpoře vědy a výzkumu. Státní výdaje na tuto klíčovou oblast pro budoucnost každé moderní země nedosahují ani 0,5% hrubého domácího produktu. Celkově jde na vědu a výzkum 1,81% HDP, skoro 2/3 jsou soukromé investice, což je nejen pod průměrem Evropské unie, ten činí 2,3% HDP, ale daleko pod výdaji vyspělých sousedních zemí, jako jsou Německo a Rakousko, které na vědu a výzkum vydávají 3% hrubého domácího produktu. Jistě je možné spolu s ministrem školství Robertem Plagou za ANO věřit tomu, že příští rok se to změní a peníze na priority vzdělané budoucnosti budou. Vždyť minister dostal od ministryně financí příslib většího navýšení. Jenže oficiální rozpočtové dokumenty nic takového nezahrnují. Naopak se zdá, že ministerstvo ještě o další peníze může přijít ještě letos. Například motoristé, kteří odmítají schodek 389 miliard, jasně naznačují, že na školství se dá personálně ušetřit. Spolu s SPD, která schodek také kritizuje, vedou přece svou zarputilou kulturní válku proti inkluzivnímu školství a na něm se dá ušetřit spoustu jednotek miliard. Na potřeby českých dětí a celé společnosti nehledě. Ministr Plaga působil v opozici jako relevantní kritik školské politiky vlády Petra Fialy. Oprávněně kritizoval zmatené vedení rezortu, ale i nedostatek peněz. Když měl sám prosadit školství jako prioritu vlády, není o nic úspěšnější než jeho předchůdci. Politika se dělá slovy, ale tak, že se nakonec změní v činy a k těm je ve školství, vědě a výzkumu zatraceně daleko. Česko zůstane zemí minulosti, protože na budoucnost politici nemyslí, ať už jsou z jakékoliv strany. Fakt, že každá vláda umí do programového prohlášení napsat školství a vzdělanou společnost jako svou prioritu, ale pak se na vzdělávání, vědu a výzkum vykašle, svědčí o vyprázdněném a ryze marketingovém pudorysu české politiky. Vláda Andreje Babiše s ministrem Plagou na školství na tom nic nezměnila a přinesla zase jen falešné naděje, z nichž dobré školství a moderní věda nevyrostou. Programové prohlášení mělo být něco jako posvátný text a zbyly z něj zase jen cáry zbytečně popsaného papíru.
1: Dodává komentátor časopisu Euro Petr Fischer. Už mnohokrát jsme viděli, že americký prezident Donald Trump je odhodlaný udělat všechno proto, aby jeho republikánská strana vyhrála důležité listopadové volby do kongresu a třetiny senátu. Dříve se prezident Trump snažil změnit hranice volebních obvodů, aby zvýšil šance republikánů. Teď chce pro změnu svým krajanům zlevnit hamburgery. Více už dodává Tereza Zavadilová, která vede biznisový web Newstream.cz.
2: Americké volby, takzvané midterms, budou začátkem listopadu a klesající podpora vlády poněkud snižuje republikánům šance. Proto se vláda a její blízcí začínají snažit něco poslat voličům, které trápí především drahota. Prezident Trump, milovník symbolické řeči, vsadil na jednu z domácích ikon na americký hamburger. Jak napsal koncem srpna na svou sociální síť, chce americkým pracujícím domácnostem tuto oblíbenou pochoutku zlevnit o čtvrtinu. A přistoupil k tomu strategii sobě vlastní. Potkal se s majitelem firmy JBS, Jesslym Batistou, který jej dříve sponzoroval a jehož původem brazilská firma je největším globálním zpracovatelem masa, byť, jak píšou americká média, s poněkud mafiánskými kořeny. Dohodli celní výjimku, aby se mohli do země dovést stovky tisíc tun odřezků hovězího masa, používaného právě na hamburgery. Vedle toho Bílý dům zrušil více než rok trvající zákaz dovozu živého dobytka z Mexika, původně zavedený kvůli parazitům, aby rychleji doplnil stavy na americkém trhu. Jenže to nedopočítal, protože oznámení dovozu sice okamžitě poslalo burzovní ceny za dobytek dolů, čímž ale naštval americké rančery, kteří se roky trápili s nízkými výkupními cenami a masné chovy omezovali. A teprve nedávno se trochu zahojili na rostoucích cenách. To je nepříjemné, protože rančeři jsou tradičně republikánskou baštou a mají vlivné profesní asociace. Pod jejich tlakem proto následovaly prezidentské výnosy, které by měly omezit dosavadní oligopol čtyřky amerických zpracovatelů, kteří drží rančery v cenových kleštích. Farmáři nově mohou zvěř porážet a maso dodávat zákazníkům sami a obcházet tak zpracovatelské kartel. Ovšem pro většinu rančerů je to pouhá náplast. Bez ochrany domácího trhu vnímají masivní bezcelní dovoz jako nebezpečný precedens, podřízený krátkodobému volebnímu marketingu. Úspěšnější byl prezident u cen léků, které administrativními příkazy poslal dolů a rád se tím chlubí na sociálních sítích. Administrativa tlačí na farmaceutické firmy například hrozbami zrušení patentových ochran či dovozu levnějších generik z Kanady a Evropy. Tlačí také na obchodní řetězce, jako je Walmart či Target, aby držely ceny základních potravin co nejníže. Horší situace je pak u pohonných hmot, kde kvůli válce s Íránem razantně vzrostly ceny paliv pro domácnosti. Vláda tlačí, kudy to jde. Trump sice otevřel k těžbě federální pozemky i vody Aljašky a Mexického zálivu a urychlil vydávání licencí ve stylu hesla Drill, baby drill, ale velké těžařské společnosti jako Chevron jednak neumějí těžbu zvýšit tak rychle, aby to mělo efekt do listopadu a navíc se musí chovat ekonomicky. Americké rafinerie jsou navíc přetížené a i kdyby byla ropa o něco levnější, jejich marže zůstávají vysoké. Vláda také nemá šanci ovlivnit žádnými svými příkazy aktuální ceny ropy na burze. Prezident rovněž řeší nadcházející nejsilnější nákupní sezónu, ačkoliv staví svou rétoriku na plošných clech. Hlavní obchodní zmocněnec potichu schvaluje selektivní výjimky z cel na věci, jako je elektronika, hračky či oděvy, aby se dovozní přirážky nepromítly do vánočních nákupů před volbami. Administrativa také navrhuje dočasná moratoria na federální poplatky u komerční přepravy zboží, aby se zlevnila kamionová doprava a logistika distribučních sítí. Sečteno podtrženo, horečná aktivita spíše naznačuje nervozitu z voleb a z toho, zda si republikáni udrží většinu v kongresu. Proto přichází na pomoc Elon Musk a další miliardáři. Podle dosavadních statistik vybrali republikáni na tyto volby už o 100 miliony dolarů více než demokraté. 80% darů o nejbohatších lidí jde do volebních fondů republikánům. A jen Musk sám utratí podle odhadů 100 milionů dolarů. Teď je otázka, co má ve volbách větší váhu. Zda kapsy běžných Američanů nebo peněženky miliardářů.
1: A slovy Terezy Zavadilové z portálu Newstream.cz dnešní názory a argumenty končí. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Co jsou to nepřímé daně? Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Nepřímá daň je povinná platba státu, kterou neodvádí konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje, ale plátce daně. Tím bývá nejčastěji podnikatel nebo obchodník. Bývá zahrnuta v ceně zboží nebo služeb, které si zákazník, který kdokoliv z nás kupuje. Proto se tyto daně často označují také termínem daně ze spotřeby. Cenu zboží nebo služby včetně daně zaplatí poplatník obchodníkovi, u kterého konkrétní zboží a službu nakupuje, a obchodník následně tuto daň zaplatí státu. V Česku se mezi nepřímé daně řadí daň z přidané hodnoty, spotřební daně a ekologické daně. Výběr nepřímých daní je pro finanční úřady snazší než výběr daní přímých, protože nepřímé daně jsou pro všechny stejně vysoké. Poplatník daně při nákupu navíc často ani nevnímá, že platí daň, protože ta je skryta v ceně nakupovaného zboží či služby, a proto tyto daně u poplatníků nevyvolávají tak negativní dojem jako daně přímé, protože jejich placení každý přesně vidí.
3: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
5: Vždyť já jsem člověk věčně nejistý. Mírnej neurotik nebo značnej neurotik, věčně o sobě pochybující, v podstatě vlastně stydlivej, plachej.
3: Čtvrtou epizodu poslouchejte ve čtvrtek po 1:30 na Českém rozhlase Plus.
6: Dobré ráno, je nebo bylo 6 hodin, je čtvrtek 10. září, začíná Ranní Plus a dnes vás jim provázejí Šárka Feniková
7: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
7: A jaké náměty vám nabídneme v této hodině vysílání? Proč Donald Trump chce, aby si stoupenci republikánů v podzimních volbách představovali, že hlasují opět pro něj?
8: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot.
6: Jaký dopad může mít na Česko pokračující střet zájmu premiéra Andreje Babiše?
7: Jakým teplotám byly vystaveny pískovcové skály při zatím největším zdejším lesním požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 roky?
6: I na to odpovíme, nejdřív ale zprávy, které dnes uvodí naše vysílání Martin Matějka.
9: Stavební řízení by mohlo zrychlit, počítá s tím koaliční návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna a přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Sněmovna o změnách ve stavebním řízení jednala celé odpoledne. Opozice změny kritizovala, upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka novela taky pomůže developerům.
10: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat tak, že se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel, povolí se věci v národních parcích, na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
9: Koalice naopak tvrdí, že stavební řízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy. A poslanci potvrdili zavedení elektronické evidence tržeb. Koaličními hlasy sněmovna přehlasovala senát, který chtěl návrh upravit. S EET třeba doporučil vypustit bezhotovostní platby. A podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, takový návrh v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl. Vláda si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a poslanec ODS Jan Skopeček to zpochybňuje.
11: Ono vedle samozřejmě důležitých technikálí a to, jakým způsobem ta EET bude vypadat, je to stále spor o to, jestli chcete velký stát, malý stát, jestli více důvěřujete podnikatelům nebo státu, jestli chcete žít v takovém tom orwellovském světě, kde všichni budeme kontrolováni.
9: Znovu zavedení elektronické evidence tržeb teď posoudí prezident. Premiéři zemí Visegrádské čtyřky se dnes sejdou v Bratislavě a spolu s irským premiérem Michalem Martinem budou jednat o hlavně o vysokých cenách energií a pohonných hmot, ale i o příštím evropském rozpočtu. Irsko teď předsedá Radě Evropské unie a vede tak jednání o jeho podobě.
12: Země Visegrádské čtyřky chtějí při jednání o příštím evropském rozpočtu hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Premiér Babiš z hnutí ANO chce otevřít také zdražování pohonných hmot. To spojuje mimo jiné s válkou na Blízkém východě.
13: Očekáváme nějaké společné řešení na úrovni Evropské unie.
12: Je to teprve druhý summit premiérů V4 po více než dvouleté odmlce. Spolupráci v minulých letech oslabovaly hlavně rozdílné postoje k válce na Ukrajině a vztahům s Ruskem. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: O budoucnosti několika katedr a ústavů dnes bude jednat Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Senátoři mají projednat 4 návrhy na sloučení, třeba katedry synologie s Ústavem asijských studií nebo katedry pedagogiky s katedrou antragogiky. Studenti a část akademiků kritizují rychlost přípravy a podle nich nedostatečnou komunikaci ze strany vedení fakulty. Obávají se, že spolu s plánovaným propouštěním ovlivní výuku a budoucnost některých oborů. Akademici se proto spojili v iniciativě Pospolitost a vyzývají senátory, aby návrhy v této podobě neschválili, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
15: Je to prostě tak radikální zásah do fakulty a nejenom do našich oborů, že jaksi by si to zasloužilo asi větší pozornost a větší koncepčnost a větší promyšlenost.
9: A podle vedení mají změny fakultě ušetřit desítky milionů korun ročně. Roste agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách. Častější jsou slovní útoky i fyzická napadení, vyplývá to z odhadu policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Příčinou takového chování je kromě alkoholu nebo drogy i frustrace, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matuš Šucha.
16: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to přistížení při porušení dopravních předpisů, tu frustraci jako prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
9: Fyzické napadení policisty je trestný čin, za který hrozí trest odnětí svobody na 4 až 15 let. Poprvé za 20 let Mezinárodní agentura pro atomovou energii Radě bezpečnosti OSN nahlásila, že Teherán nespolupracuje se jejími inspektory. Ti našli stopy uranu na různých místech v Iránu. Teherán odmítl vysvětlit, jak se tam objevili. Podle agentury by mohlo jít o důkazy o tajném vojenském jaderném programu. Irán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program je čistě mírový a atomovou bombu vyvinout nechce. Hasiči letos o prázdninách často vyjížděli k požárům v přírodě. V celé republice jich likvidovali 1630, to je zhruba o 360 víc než loni. Situaci ovlivnilo i dlouhodobé sucho. Třeba na Jižní Moravě se počet požárů porostů zvýšil dvojnásobně. Nejčastější příčiny přibližuje mluvčí krajského sboru Jaroslav Mikoška.
17: Nejčastější příčinou vzniku požáru v přírodním prostředí je lidská nedbalost. Může to být odhozený nedopalek, může to být nedohašené ohniště, ale může to také souviset s nějakou lesnickou prací. Samozřejmě nemůžeme vyloučit v řadě případů také úmyslné zapálení.
9: Do českých kin vstupuje Magická posedlost 2. Pokračování romantické fantazy z roku 1998 znovu spojuje tehdejší hlavní představitelky Sandru Bullock a Nicole Kidman.
18: Každý muž, který si s námi něco začne, skončí 6 stop pod zemí.
19: Sestry Sally a Gillian Owensovy pocházejí z rodiny čarodějek, nad kterou po generace visí kletba. Muži, do kterých se zamilují, předčasně umírají.
20: Půlnoční margarita!
19: Původní magická posedlost tehdy u kritiků ani v kinech příliš neuspěla. Postupně si ale získala početnou skupinu fanoušků a stala se kultovním filmem.
21: I've waited such a long time for this.
22: She has.
19: Pokračování teď příběh posouvá k další generaci rodiny Owensových. Vedle ostřílených Oscarových hereček se tak objeví třeba Maisie Williams, známá hlavně jako Arya Stark ze Hry o trůny. Režie se ujala oceňovaná dánská režisérka Susanne Bier. Film vychází z americké knižní série The Book of Magic. Alžběta Hablová, Český rozhlas.
9: Dálnici D1 z Ostravy do Olomouce za sjezdem na Nový Jičín na kilometru 320 řeší nehodu v omezení a menší kolona je na 5 minut. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy na kilometru 196 je dlouhodobé omezení a pomalej se jede od Popůvek z kilometru 182. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
14: Posloucháte Ranní plus.
6: A to 8 minut po 6 hodině. Dobré ráno. Americký prezident Donald Trump pronesl hlavní projev na republikánském sjezdu, který se vůbec poprvé v historii konal uprostřed volebního období. Strana tím nastartovala kampaň před listopadovými volbami do kongresu. Trump přislíbil, že osobně přijede podpořit každého z 35 republikánských kandidátů a kandidátek v klíčových soubojích o kongres. Slíbil také v přepočtu 100 000 korun každému dospělému Američanovi, pokud republikáni ve volbách vyhrají. Jak realistická jeho prohlášení jsou, to už probereme s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
6: Jano, zaujalo mě. V přepočtu 100 000 korun každému dospělému Američanovi nebo Američance, pokud tedy republikáni vyhrají volby, dokáže Trump takový slib splnit?
0: Tak když se to spočítáme, tak jde zhruba o 270 milionů lidí, kteří jsou v současnosti dospělí ve Spojených státech. To krát 5000 dolarů je v přepočtu skoro 25 bilionů korun a to jsou obrovské peníze. Nedávno podobnou sumu žádal například ministr obrany kongres na to, aby mu umožnila doplnit zásoby zbraní kvůli válce s Íránem. Takže i kdyby se v rozpočtu tyhle peníze nacházely, tak je pravděpodobné, že by spíš výdaje šli tímhle směrem. Realizace je tedy, můžeme říct, poněkud nejistá, ani Bílý dům zatím neřekl, odkud by ty peníze vzal, ale jak říká české pořekadlo, slibem nezarmoutíš a před volbami to platí dvojnásob.
6: No třeba by to Trump dal ze svého. No, republikáni svůj sjezd nazvali Trumpa Palooza. Jak klíčový je prezident pro jejich vítězství?
0: Donald Trump je jednoznačně hlavní hvězdou celé akce, i proto jako jediný vystupuje na sjezdu dvakrát, to znamená na začátku dnes jako hlavní hvězda večera a také na konci se bude loučit. On sám si myslí, že bez něj se republikáni neobejdou, ostatně poslechněme si ho.
8: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot just one more time.
0: Donald Trump vyzval voliče, ať si představují, že na tom volebním lístku je on, i když budou hlasovat pro jiné kandidáty, a ať je tím pádem tak přimět, aby přišli k volbám. Ale zároveň řekl, a to je možná ještě důležitější, one more time, ještě jednou, naposledy. A to je důležité sdělení, protože Donald Trump tím jednak prozrazuje, že navzdory všem těm proklamacím a takovým tím trollingům a propagačním předmětům s nápisem třetího Trumpova volebního období, že ve skutečnosti nepočítá s tím, že by vládl i po skončení svého druhého prezidentského období. No a zároveň tím ale otevírá představu Američanům, že také bude a už brzy přijde čas, který bude po něm, po Trumpovi.
6: No, Donald Trump slíbil také, že osobně navštíví 35 klíčových voleb, ale napadá mě, když teď jeho popularita zrovna neroste. Je to pro tamní kandidáty vlastně dobré?
0: Je to otázka, protože on je sice na 80 poměrně vitální, teď shodou okolností mluvil hodinu 44 minut velmi energicky, ale je na něm znát, že už nemá tolik energie, co dřív. A navíc 35 takovýchto vystoupení v následujících dvou měsících, které zbývají do voleb, to je hodně, to je jedno na dva dny. Navíc je, není jasné, přesně jak říkáš, jak, nakolik to jeho kandidátům pomůže, protože jeho obliba je teď podle průzkumu někde kolem 36%, to je druhé nejnižší číslo v historii, v jeho historii za 8 let jeho vládnutí, je velmi nepopulární. Většina Američanů odmítá jeho válku s Íránem. Lidé z velké části také nesouhlasí s jeho výpady vůči Kanadě. Takže řada ohrožených republikánů si naopak od něj drží odstup. Za příklad uvedeme Susan Collinsovou, senátorku ve státě Maine, který sousedí s Kanadou. Někteří republikáni se třeba sjezdu vůbec nezúčastnili, protože potřebují být mezi lidmi, jak sami řekli. Nicméně zase to neplatí úplně všude. Třeba konkrétně v Texasu může povzbudit tu základnu natolik, že jí třeba vybudí k tomu, aby přišla zvolit jeho podporovaného kandidáta.
6: No a právě v Texasu se ten sjezd koná. Proč ho ale vlastně republikáni uspořádali zcela mimo obvyklý časový rámec a zrovna tam?
0: To je první sjezd, který se vůbec v uprostřed tohoto volebního období koná. Obvykle to je před prezidentskými volbami. Strana dokonce kvůli tomu musela změnit pravidla. Jednak je to taková symbolická lokace. V Dallasu se konal sjezd v roce 1984, kdy tam republikáni nominovali Ronalda Reagana. Ale částečně je to také proto, že to je mimořádně důležitý stát s mimořádně napínavým soubojem, ve kterém Donald Trump hraje výraznou roli, protože on podpořil republikánského kandidáta Kena Paxtona do Senátu. Je to velmi kontroverzní kandidát. Republikáni tam od roku 88 neprohráli, 38 let, ale teď jim to možná hrozí, protože proti Paxtonovi za demokraty kandiduje velmi silný kandidát, velmi oblíbený, jmenuje se James Talarico a je zatím nejasné, jak ten souboj dopadne.
6: Mezi osobnostmi, které na sjezdu vystoupily, byl také demokratický senátor John Fetterman. Proč? A je to významné?
0: Ano, Fetterman se objevil v natočeném videu, ve kterém vyzval, aby lidé zvolili republikána McCormicka, tak to někteří demokraté to už řekli, že to vnímají jako podraz, byť je to nepřekvapilo u Fettermana. Ukazuje to totiž na blízkost tohoto demokrata k republikánům a připomíná to scénář, ve kterém právě on by se mohl přidat na stranu republikánů a zvýšit tím pádem jejich většinu v senátu, byť tvrdí, že to neudělá. Už několikrát s nimi hlasoval v rozporu s vlastní stranou.
6: Informace z Ameriky nám přináší pravidelně naše zpravodajka Jana Ciglerová. Díky za to a dobrou noc.
0: Hezké ráno.
7: A vy posloucháte Ranní plus v 6 hodin a 14 minut. Státní zemědělský intervenční fond pokračuje ve vyplácení dotací firmám z holdingu Agrofert a postupuje tak i přesto, že Evropská komise jejich proplácení z části pozastavila, a to kvůli dalšímu prověřování potenciálního střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. V serveru i rozhlas, který s informací o pokračování vyplácení dotací ze strany českého státu přišel, to potvrdila mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní připravuje interní právní analýzu, jak ale také uvedla výplatu dotací ani zpracování dalších žádostí, přerušet fond nemůže.
1: V současné době proto ZIF nepozastavuje administraci žádostí ani vyplácení podpor.
2: Kdy bude šetření fondu hotové, zatím není jasné. Pozastavení se netýká všech dotací. Jde hlavně o menší projekty financované z Fondu pro rozvoj venkova. Podle redaktorky serveru iRozhlas Terezy Čemusové zatím komise přerušila výplatu zhruba 77 milionů korun.
22: Víme, že ta stopka se týká zhruba 77 milionů korun zemědělských dotací. To je částka, která podle mluvčí fondu vyplývá právě z toho dopisu Evropské komise. Fond ale podle ní v tuhle chvíli neví, o jaké konkrétní projekty se jedná. To si musíte prvé ověřit nebo zjistit.
2: Státní zemědělský fond má přitom dodržení unijních pravidel při vyplácení garantovat. Komise prozatím přerušila vyplácení financí na půl roku. Dotace pro firmy spojené s Andrejem Babišem ale navrhovala zastavit už v květnu. Pokračuje zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Plus Viktor Daněk.
23: Teď už máme i konkrétní rozhodnutí Evropské komise. Ono vlastně pro jednoduchost je třeba zdůraznit, že to není spor mezi Evropskou komisí a Agrofertem nebo Andrejem Babišem. V zásadě je to spor mezi Evropskou komisí a českými úřady o to, zda české úřady správně vymáhají a dodržují finanční nařízení Evropské unie, což tedy z pohledu Evropské komise tak není, proto tedy to nařízení pozastavit platby.
2: Kvůli svému střetu zájmu Babiš letos v únoru vložil holding Agrofert do fondu RSVP Trust. Podle Evropské komise je ale opatření nejspíš nedostatečné. Holding totiž po konci premiérova mandátu získají jeho děti. Komise proto požaduje další prošetření možného porušování unijních pravidel. Vedoucí bruselské pobočky think tanku Europeum Martin Vokálek varuje, že pokud zemědělský fond bude dotace dál proplácet, riskuje, že peníze budou chybět ve státním rozpočtu. Odtud totiž fond finance firmám vyplácí. Evropská komise je zemi platí zpětně.
24: Riskuje tím ten velký problém, který může nastat v případě, že Evropská komise definitivně rozhodne, že Česká republika nemá nárok na proplácení těchto dotací. A pak by to znamenalo ten systém, kdy vlastně státní intervenční fond ty dotace proplatí a následně nedostane zpětně ty peníze do Evropské unie a bude muset následně vymáhat po Agrofertu, aby je vrátil.
2: Podle Vokálka by ale vymáhání mohlo být problematické. Zemědělský fond totiž střet zájmu Andreje Babiše řešil už v době jeho první vlády. Tehdy Agrofertu přestal peníze vyplácet hned potom, co dotace Evropská komise zastavila. I přesto ale soudní řízení o jedné z dotací pokračuje dodnes, vysvětluje Čemusová.
22: U projektů, které byly ve fázi zpracování a ještě nedošlo k podpisu dohody, se prostě ta dohoda nepodepsala. U těch podepsaných, kde ještě nebyly vyplaceny žádné peníze ze státního rozpočtu, tak tam přidělovali takzvanou nulovou dotaci. A v jednom případě, kdy dotace byla vyplacena, tak ji začal fond vymáhat zpět. A u ní vlastně ještě stále probíhá soudní pře mezi dceřinkou Agrofertu a fondem.
2: Podle europoslance Jana Farského z hnutí STAN Andrej Babiš svým potenciálním legitimním střetem zájmu poškozuje zájmy Česka.
3: Protože když o obrovských miliardách jezdí vyjednávat premiér, který je takto zatížen svojí minulostí a pořád schovává status svěřenského fondu, tak je to problém.
2: Naopak europoslanec Ondřej Knotek z ANO říká, že české zájmy situace neohrožuje.
4: Tohle je technický problém, právní problém a nic takového tady není. Já bych opravdu chtěl veřejnost uklidnit. Není důvod k obavám, není důvod k jakékoliv hysterii politické ani ekonomické. Ano, část plateb pro skupinu Agrofert jsou prostě pozastaveny, ale Česká republika na tom byta nebude.
2: Evropská komise zatím dotace nezastavila definitivně. Pokud se střet zájmu premiéra vysvětlí, výdaje zpětně proplatí. Pokud by ale s odpověďmi českých úřadů nebyla spokojená, může se rozhodnout prošetřit celý systém proplácení peněz holdingu ještě detailněji. Premiér Andrej Babiš novinářům tento týden napsal, že ho problém nezajímá a neřeší ho, protože už není vlastníkem Agrofertu. Anna Marie Hušková, Český rozhlas.
6: 6:19 přidáme další informace, které sledujeme. Premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes poprvé sejdou v novém politickém složení s Péterem Maďarem v roli maďarského premiéra. V Bratislavě se sejdou mimo jiné s irským kolegou Michaelem Martinem, jehož země v současnosti předsedá Radě Evropské unie. Očekává se, že budou diskutovat o příštím 7letém rozpočtu Evropské unie, o konkurenceschopnosti, energetice i o migraci. Americký prezident Donald Trump si telefonoval s ruským vůdcem Vladimirem Putinem, konverzaci označil za skvělou. Podle Trumpa si Putin přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině. Kdyby si to přál i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, bylo by to hezké, uvedl Trump pro agenturu Reuters. A srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie spolu s červencem 2023. Průměrná teplota vzduchu činila 16,96 stupně Celsia, uvedla služba Copernicus.
7: Stále jste v Ranním plusu. V řadě českých měst chybějí lékaři. Senioři nebo rodiny s dětmi musí například za zubaři, neurology nebo dalšími ambulantními specialisty dojíždět desítky kilometrů. A je to i případ Aše. Právě tam v podvečer zahájíme naše předvolební debaty. Začneme po zprávách v 17 hodin. Ale do Aše zamíříme i teď v reportáži.
5: Jak jde o něco vážnějšího, člověk musí do jiného města,
10: říká místní obyvatel Daniel Malý.
5: Pro nás mladý to není až tak velký problém, ale pro ty starší a ty, co nemají auto, to problém je.
10: V Aši a okolí žije zhruba 17 000 lidí. Nejbližší nemocnice je přitom v 25 km vzdáleném Chebu. Podle paní Diany ve městě chybí především ambulantní ordinace.
11: Tady je jeden gynekolog, oční doktor už asi není. Zubař taky vždycky tady plno, prostě neberou nový pacienty, takže nevím.
10: Město proto připravuje diagnostické centrum. Přímo na místě by nebyli lékaři specialisté, ale obsluha diagnostické techniky. Výsledky vyšetření by pak hodnotili lékaři z jiných částí republiky.
25: Vchodíváme vlastně do Chebu, Sokolova, Karlova Vary a tak dále.
10: Paní Věra popisuje, kam musí se svým synem za specializovanou lékařskou péčí dojíždět.
25: Konkrétně řešíme teraz očného lékaře, dětského vlastně, který léčí i strabismus alebo tak.
10: Podle vedení města by jednou z možností bylo také dojíždění do nedalekého německého Selbu. Na tamní klinice pracuje řada lékařů, kteří mluví česky. Od projektu ale města kvůli nejasnostem ve financování zatím ustoupila. Karlovarský kraj teď jedná s okresem Wunsiedl o dalších možnostech spolupráce. Paní Dana přesto za lékařskou péčí do Selbu dojíždí.
25: To je tím, že pracuju v Německu, to znamená, že mám i německé pojištění částečný, takže můžu našovat i lékaře tam.
10: Radnice v poslední době nahradila 4 praktické lékaře pro dospělé, kteří odešli do důchodu. Ve městě ale stále chybí praktičtí lékaři pro děti. V Aši v současnosti ordinují 2. Pediatrička Martina Fejninová tu ale pracuje jen na poloviční úvazek. Do Aše dojíždí ze severočeské Bíliny.
26: Já jsem studovala v Chebu, gymnázium mám tady vystudovaný a pak jsem vlastně z toho kraje odešla. Ordinu v Bílině od samého začátku, co jsem udělala školu. Postupně to chci naopak převést a být tady. Zpočátku jsem nenabírala, protože jsem šla opravdu s tím, že budu pracovat za paní doktorku, která přede mnou skončila, a protože jsem nevěděla, že to tady vlastně až tak se mi začne líbit a chtěla bych tady možná být.
10: Jaké návrhy na zlepšení lékařské péče v Aši mají jednotlivá uskupení, která teď kandidují ve volbách, tak na to se zeptáme jejich zástupců. Předvolební debatu přímo z Aše poslouchejte na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus hned po zprávách v 17 hodin. Z Aše Václav Malý, Český rozhlas.
6: Tak na to nezapomeňte, to je ale až odpoledne, teď je teprve 6:22. no, 23 minut. A my se podíváme na to, co napsali naše kolegové v zahraničí. Například deník New York Times píše o chystané změně amerických dotací na péči o děti, která patří k politickým prioritám prezidenta J.D. Vance. Program dnes pomáhá nízko- a středně příjmovým rodičům hradit péči o děti, aby mohli pracovat nebo studovat. Podpora dosahuje v průměru zhruba 9 000 dolarů na dítě ročně. Nově by z 12-miliardového fondu pro péči a rozvoj dětí mohli dostávat podporu také sezdané páry, z nichž jeden rodič zůstává doma s dítětem a druhý pracuje alespoň 35 hodin týdně. Celkový objem fondu se ale zvyšovat nemá.
7: Kritici tohoto záměru americké administrativy varují, že rozšíření počtu příjemců dotací může ubrat peníze rodinám, které podporu čerpají dnes, ale také zařízením, které pečují o děti. Přibližně 80% z 870 tisíc podporovaných rodin tvoří domácnosti s jedním pracujícím samoživitelem či samoživitelkou, většinou matkou. Návrh přichází v době, kdy administrativa mění i další programy pro chudší rodiny. U komplexního programu předškolní péče s názvem Head Start navrhuje například zrušit část jednotných federálních pravidel a větší rozhodování o velikosti skupin, personálu nebo dopravě přenechá jednotlivým státům.
6: Vance změnu představuje jako podporu rodin, které chtějí pečovat o děti doma. New York Times ale upozorňují, že zkušenosti například z Maďarska nebo Číny ukazují omezený dlouhodobý vliv finančních pobídek na porodnost. Americké matky podle průzkumu požadují spíše daňové úlevy na děti a placenou rodičovskou dovolenou, která ve Spojených státech není zaručena federálním zákonem, píše New York Times.
7: Americký časopis Foreign Policy rozebírá vítězství krajně pravicové alternativy pro Německo v zemských volbách v Sasku a Anhaltsku. AfD získala téměř 44% hlasů, následující křesťanští demokraté, kancléře Friedricha Merce je něco přes 17%. CDU nezískala navíc ani jediný přímý mandát. Podle Foreign Policy hlasování v tomto, jak píše, chudším východním regionu odráží významný posun mínění v části společnosti. Výrazný úspěch krajní pravice podle časopisu vážně ohrožuje etablované politické strany před nadcházejícími dalšími zemskými volbami v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, ale i v samotném Berlíně.
6: Článek upozorňuje také na zahraničně politický rozměr voleb. Úspěch AfD uvítali někteří stoupenci amerického prezidenta Donalda Trumpa i Moskva. Merz upozornil, že celkem 57,7% voličů podpořilo strany, které podle něj spochybňují dosavadní německou podporu Ukrajině. AfD zároveň ustupuje proti ruským sankcím a prosazuje obnovení užších vztahů s Moskvou. Její vzestup tak podle časopisu komplikuje Mercovu dosavadní politiku vůči Rusku a Ukrajině, uzavírá Foreign Policy.
7: Francouzský deník Le Monde komentáři upozorňuje na zaostávání Evropy v kosmickém sektoru. Evropské státy podle mínění komentátora stále příliš prosazují národní zájmy, místo aby vůči Spojeným státům nebo Číně vystupovali společně. Tyto rozpory podle mínění komentátora listu ukázal i dvoudenní mezinárodní vesmírný summit v Paříži. Německý kancléř Friedrich Merz odstoupil z role jeho spolupředsedy, což podle Le Monde podtrhuje napětí mezi Paříží a Berlínem.
6: List připomíná, že globální souboj v této oblasti výrazně zrychluje. Americká SpaceX staví na znovu použitelných raketách a prezident Trump plánuje do roku 2030 přes 1000 startů ročně. Tolik tedy informace z článku Le Monde a s tím odkládáme zahraniční tisk.
7: A stále jste v Ranním plusu. Při zatím největším lesním požáru u nás před 4 lety byly pískovcové skály v Českém Švýcarsku vystaveny teplotám kolem 300 stupňů Celsia. Zjistili to odborníci z Akademie věd. Podle nich bude trvat zhruba 10 let, než se skály zotaví. Pro léka je nejviditelnější změnou různé zbarvení pískovce podle intenzity požáru.
12: Samozřejmě ta barva, která je jako nejviditelnější. Červená barva znamená nejvyšší teploty na tom pískovci, oranžová barva už jsou nižší teploty a potom ty okrové žluté barvy, že je třeba ten pískovec, který není zasažený tím požárem.
13: Nabízí jednoduché vysvětlení Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd, který spolu s kolegy analyzoval vzorky skal z míst tehdejšího spáleniště. Ke svému překvapení zjistili, že pískovec se před 4 lety odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy.
12: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat od řekněme 0 stupňů až po 1000 stupňů a zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam na tom pískovci nebyly a pokud tak pouze na krátkou dobu.
13: Zároveň se vlivem tepla z pískovce odlupovaly šupiny. Milimetrové až 10 cm částice dopadly na půdu a postupně se větrem nebo vodou dostaly i dál.
12: Tak jsme spočítali přes 100 tun za tento jeden požár, které opadalo ze skal podél nich. Samozřejmě není to nějaký velký prostě dosah a je to vlastně přísun materiálu do vlastně půdního fondu nebo do toho údolí, které prostě je pod těmi skalními klify.
13: Hlavním důvodem je paradoxně voda, která je uvnitř samotného pískovce. Při vysokých teplotách začíná vařit a zvýšený tlak podle Jana Blahuta z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd způsobuje mikrotrhliny.
15: Vyšlo nám, že to postižení tím požárem dosahovalo nějaký hloubek 6 cm v tom dlouhém Pravčickém dole, kde se to v té kontrolní lokalitě v tom Černém dole tam vlastně nedošlo k těm změnám měřitelným.
13: Při u nás zatím nejničivějším lesním požáru schořelo před 4 lety přes 1000 hektarů lesa a podle odborníků se i pískovcové skály v Národním parku České Švýcarsko budou do normálu vracet minimálně 10 let.
15: Začíná se pomalu obnovovat ta krusta spevňující vlastně ten samotný povrch a ta se bude obnovovat kolem 10 let a následně bude docházet k nějaký stabilizaci těch skal a obnovení toho původního charakteru.
13: A bude určitě zajímavé sledovat, jak se s tím příroda vyrovnává. Eva Kézrová, Český rozhlas.
6: Krátce před 6:30 se podíváme na to, co nás čeká v další půl hodině. Ptát se budeme například na to, jaký vliv bude mít technologický rozvoj posledních let na hospodářství. O důkladnou prognózu se pokusila americká firma Anthropic, takže i tomu se budeme věnovat. Přineseme také informace z ekonomiky. No a budeme se bavit i o tom, že v Praze už si investoři nemusí vybírat jednotlivé akcie do nejvýznamnějších firem. Na pražské burze se dá od tohoto týdne investovat přes jediné burzu obchodovací fond. A bylo 6:30 a teď má zprávy Martin Matějka.
14: Český rozhlas Plus.
9: V Bratislavě budou jednat premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky. K rozhovorům se připojí i irský premiér Michael Martin. Jeho země totiž momentálně předsedá Radě Evropské unie. Předsedové vlád budou jednat o příštím evropském rozpočtu. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO už dříve apeloval hlavně na zachování kohezních a zemědělských fondů. Na jednání chce otevřít taky téma zdražování pohonných hmot. Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dnes začne rozhodovat o budoucnosti několika kateder a ústavů. Vedení navrhuje třeba začlenit katedru synologie do Ústavu asijských studií nebo spojit katedry divadelní vědy, filmových studií a Ústav hudební vědy. Změny mají zjednodušit strukturu fakulty a ušetřit desítky milionů korun ročně. Části studentů a akademiků se ale navrhované změny nelíbí. Americký ministr zahraničí Marco Rubio pokračuje ve své dvoudenní návštěvě Ekvádoru. S prezidentem jihoamerické země Daniel Nobou jedná například o posílení spolupráce v boji proti obchodu s drogami. Rubio uvedl, že požádá americký kongres přepočtu o více než 900 milionů korun na financování boje s ekvádorskými drogovými gengy. V Paříži dnes končí mezinárodní vesmírný summit. Zástupci 120 zemí biznisu nebo vesmírných agentur tam jednají třeba o nastavení pravidel kosmické spolupráce a vývoji evropského satelitního systému IRIS nebo budoucnosti mezinárodní kosmické stanice, která má na konci roku 2030 ukončit provoz. Pražští zastupitelé se dnes sejdou poprvé po letních prázdninách. Na programu mají mimo jiné novelu vyhlášky, která omezuje používání pyrotechniky. Hlasovat budou taky o změně pozemků v místě budoucí stanice metra D nádraží Krč. Zabývat se budou i několika peticemi, třeba požadavkem na úpravu semaforů v Trojské ulici v Praze 7. Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách podle údajů policie roste. Hlídky se častěji setkávají se slovními útoky i fyzickým napadením. Přesnou statistiku ale policie nevede. Jeden z posledních případů řešila v srpnu v Ústí nad Labem, kde opilý řidič udeřil policistu. Podle dopravního psychologa Matouše Šuchy bývá spouštěčem agrese kromě alkoholu a drog taky frustrace. Na silnici 3 z Benešova do Prahy kolony před Senohraby, zdržení od sjezdu na 5 hosty na Prahu asi 15 minut. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení a pomalu se jede od Popůvek z kilometru 182. Zdržení od Brna je asi 20 minut. Na tahu 35 z Mohelnice do Hradce Králové u Svitav před začátkem dálnice D35 je omezení a kolona od Kotslířova je asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří 23, na horách se maxima zastaví a kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
8: Posloucháte Ranní plus.
6: A to 3,5 minuty po půl sedmé. A to je přesně ten čas, kdy vám nejenom přejeme dobré ráno, ale společně se také díváme do novin. Dnes je pro nás Pročetl, koordinátor regionálního zpravodajství Českého rozhlasu Petr Sehnoutka. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
6: No a na úvod nezačneme deníkem, což je zvláštní. Většinou začínáme týdeníkem v pondělí, ale vy jste vybral týdeník Ekonom, který vychází ve čtvrtek. Tak co se mně
16: píše? Já musím mít vždycky něco extra. A ještě to téma je takové jako zajímavé. Ono to takhle z kraje září je takové ošemetné téma, ale vlastně až úplně vzadu na straně 50 týdeníku Ekonom jsem objevil krásnou grafiku k délce dovolené u nás a v dalších zemích. Schválně tipněte si, ve které zemi je úplně nejvíc dovolené a dnu pracovního klidu.
6: Já bych řekla, že v Indii, protože mám kamarádku, která spolupracuje s Indii a kdykoliv jim volá, tak mají nějaké volno.
16: Ta Indie je úplně na opačném konci.
6: Opravdu?
16: No.
6: Tak možná bych
16: ale
6: to
16: možná,
6: měla
16: že,
6: říct.
16: Možná, že to, není, že to nejsou státem nařízená volna, že to budou jiná volna. Je to Irán. V Iránu je 26 dní dovolené v roce a plus 27 dní pracovního klidu. Jenže v reálu to taková sláva není. Iránci mají sice těch 53 dnů volna, ale pracovní týden tam má 6 dní. Před Českem jsou pak ještě s větším počtem dnů volna Rusko, Rakousko, Francie nebo o den těsně Polsko. Tady jen drobná poznámka. Grafika uvádí minimální zákonnou dovolenou 20 dní, ale v Česku mají státní zaměstnanci a jako benefit i lidé v některých firmách týden dovolené navíc, ale podobné benefity jsou vlastně i v těch okolních zemích.
6: No tak kromě těch Indů, které, jak jste říkal, jsou také na té druhé straně žebříčku, tak bych tam čekala třeba ještě Spojené státy.
16: Je to tak, tam ze zákona žádná dovolená garantovaná není, nicméně i tam jsou firmy, které nějakou minimální podobu dovolené nad tamních 10 dní pracovního klidu nabízejí. Více v dnešním týdeníku Ekonom.
6: No a Mladá fronta dnes zvolila za dnešní hlavní téma kvasinkové infekce, které ohrožují pacienty.
16: Možná si to téma vybavíte z léta, kdy média informovala o tom, jak že v Evropě výrazně narostl počet infekcí kvasinkou Candidozima auris, což je neuvěřitelně odolný druh nebezpečné kvasinky, která se šíří zejména v nemocnicích a je velmi odolná i proti dezinfekcím. No a v několika případech se tenhle druh objevil i v nemocnicích v Česku, především v Praze. A tak a teď se dostanu k tomu dnešnímu článku. Dnešní Mladá fronta píše ale o všech nebezpečných variantách těchto kvasinek. Kvasinek vychází z nejnovější národní studie kvasinkových infekcí, která se zaměřila na 30 českých nemocnic po celé republice. Ta proti té poslední studii, více než 10 let staré, teda zjistila, že počet kvasinkových infekcí se mírně zvýšil, jenom pro představu je to 0,45 případů na 1000 hospitalizovaných pacientů. Co ale vůbec není dobré, je rostoucí rezistence všech druhů kvasinek. Podle studie tak i přes léčbu umírá více než třetina pacientů nakažených a s tou rozvinutou kvasinkovou infekcí a u neléčených případů může úmrtnost dosáhnout až 90%. Největší problém to je u lidí s výrazně oslabeným imunitním systémem, třeba to jsou pacienti po chemoterapii nebo na dialýze, nebo u těch, kteří jsou dlouhodobě hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče. Další podrobnosti ke studii a vysvětlení, kdy s těmito jinak běžnými typy kvasinek nastává problém, najdete v dnešní Mladé frontě dnes.
6: A když zůstaneme u titulních stran, tak z Hospodářských novin jste pro nás vybral článek, ve kterém se píše, že bazary se perou o málo jetá auta a snižují marže a zákazník tak může ušetřit. Co se tam píše dál?
16: Je to kvůli zdražování nových aut. To začalo za covidu a je tak stále víc lidí, kteří si chtějí pořídit slušné ojeté auto. Autobazary na to reagují tak, že jsou ochotné tato auta vykoupit vlastně za vyšší cenu a následně prodat s mnohem nižší marží než dřív, hlavně když je prostě rychle prodají. A to je výhodné hlavně pro kupující. Teď je průměrná cena prodaných osobních aut nějakých 320 tisíc korun a klesla proti třeba únoru o 15 tisíc.
6: Petře, a o která auta je největší zájem?
16: Tradičně vedou oktávky. Na druhém místě se tam píše v tom článku, že už to nejsou Fabie, že ty postupně střídá zájem o jiné Škodovky, a to o Skaly a Karoky. A tradičně pak jsou to Passaty, Golfy, ale třeba také Hyundai i30. Prostě o auta s doložitelnou historií, rozumným nájezdem a cenou do 350 tisíc korun.
6: A vybral jste něco také z deníku Právo, ať to máme kompletní?
16: Vybral, ale vlastně jsem se obloukem dostal k Mladé frontě Dnes. Oba dva deníky se dneska věnují podnikatelskému spolku pro podporu liberální demokracie, který se rozhodl podpořit senátní kandidáty opozičních stran, a to částkou 6,6 milionů korun. Jde o ty podnikatele, kteří podpořili kampaň Petra Pavla před prezidentskými volbami v roce 2023. Jenže zatímco deník Právo se v článku věnuje jen této podnikatelské skupině, tak novináři MF Dnes se podívali i na to, kdo přispěl kandidát dátům vládních stran, a tak přečtení doporučuji spíš teda tu Mladou frontu Dnes. Jenom doplním, že každý kandidát do Senátu může před volbami na kampaň utratit maximálně 2 miliony korun a pokud postoupí do druhého kola, tak další 500 000. Na komunální volby tak tam limit není.
6: Tolik tedy tipy na zajímavé články z dnešních novin, které přinesl i sem do studia koordinátor regionálního zpravodajství Petr Sehnoutka. Díky za to.
16: Naslyšenou.
7: Posloucháte Ranní plus, 6 hodin 39 minut. Při poslechu zpráv o technologických novinkách můžeme nabít dojmu, že umělá inteligence už hodně zasahuje do našich každodenních životů. Může to být i pravda. A stále častěji se ptáme, jak se kvůli AI promění nejenom naše společnost, ale i ekonomika. O důkladnou prognózu v tomto smyslu se pokusila americká firma Anthropic. Na základě svého nového modelu představila scénáře možných dopadů vlivu AI na americkou ekonomiku. Tématu si všiml náš kolega Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
7: Co je to konkrétně za nástroj?
0: On je to takový interaktivní nástroj, vyvinuli ho vývojáři Anthropiku tak, aby simuloval ty jednotlivé prognózy, a to na základě kombinace makroekonomických dat a společně v kombinaci s dalšími různými předpoklady. Tvůrci tvrdí, že po takových modelech je poptávka hlavně proto, že jak už jsme na ten úvod zmínili, v různých ekonomických studiích se stále častěji vynořuje otázka, do jaké míry se právě může s nástupem AI to světové hospodářství proměnit, jestli to bude výrazné nebo to bude mírné. Ty výsledné predikce pak závisí třeba taky na tom, jak rychle se budou nastupující technologie zavádět na trhu, jak rychle budou firmy nahrazovat své zaměstnance nebo jim spíš třeba urychlovat práci. Sami autoři tvrdí, že cílem není předpovídat budoucnost, ale spíš přinést jakousi širokou škálu těch nejpravděpodobnějších ekonomických důsledků rozvoje umělé inteligence.
7: Jaké jsou tedy možné scénáře vývoje americké ekonomiky podle toho modelu Anthropiku?
0: Tak už ze samotné podstaty toho nástroje těch možností je celá řada, ale tam můžeme vybrat ty dvě nejvýraznější. V podstatě jsou to takové dva protipóly té trajektorie, kterým ten vývoj míří. V tom prvním, to je scénář mírné změny, tak AI podpoří ekonomiku, zvýší tempo růstu a nebude to mít zásadní dopad na zaměstnance. Ten nejextrémnější scénář dopadů na tom druhém konci spektra zase předpovídá, že HDP prudce stoupne víc než 7x, než je to současné tempo. Zároveň s tím se zvýší i nezaměstnanost. Ten model odhaduje, že by právě ve Spojených státech, kde ten model byl aplikovaný, do roku 2003 by mohlo přijít o práci 14% zaměstnanců, zatímco méně než polovina z nich si bude moct podle toho modelu najít nové zaměstnání. To by teda byla nejvýraznější a nejrychlejší makroekonomická změna, co se týče těch technologických proměn v historii. Tvůrci sami neuvádí, který scénář je podle nich nejpravděpodobnější. Nicméně zakladatel firmy Jack Clark v rozhovoru s rozhlasovou stanicí NPR řekl, že si myslí, že ta pravda bude asi někde uprostřed. Svět teď podle něj čeká rychlý rozvoj AI, ale hospodářství ty nástroje bude ještě adaptovat pomalu a bude to chvíli trvat.
7: Firma Anthropic ale včera vyvolala velký rozruch ještě kvůli jednomu příspěvku na sociální síti X. O co šlo?
0: Tuhle pozornost vyvolal příspěvek od vývojáře právě z Antropiku, Evna Hubingera. On přesně, to byla spíš taková interakce s jeho už bývalým firemním kolegou Jacobem Coxnem, který nejdřív tedy upozornil na to, že odborníci v oblasti umělé inteligence teď mají za to, že by tahle technologie mohla zlikvidovat lidstvo do konce téhle dekády. Hubinger k tomu pak podotknul, už tedy z té pozice vlastně člověka, který pracuje v Antropiku, že skutečně pracují s tím scénářem, že je větší než 10% šance, že v dalších 10 letech může umělá inteligence zničit lidstvo. Tohle silné prohlášení samozřejmě pak vyvolalo rozsáhlou debatu, jak moc je vůbec taková hrozba reálná.
7: My za okamžik rozebereme ještě dál. Ve studiu byl Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Díky.
0: Naslyšenou.
7: O tématu totiž v našem vysílání mluvil také přední český konzultant z oboru AI Jan Rompolto. Kolega Tomáš Pancíř se ho zeptal, jak vážně máme brát varování o temné budoucnosti, která nás čeká s umělou inteligencí.
1: To je naprosto vážný, seriózní a vlastně i ta kvantifikace toho rizika jako velmi dobře odpovídá tomu, jak vlastně ty odhady už jako dlouhodobě takhle jsou. Takže mě vlastně spíš jako překvapuje, že to vzbudilo ty vlny až teď, protože tyhle ty informace jsou vlastně známý už třeba řadu let, třeba 3-4 roky. A vlastně jsem rád, že to skutečně teď tu trakci dostalo právě i třeba do médií. Každopádně je to jakoby velmi...

0: nějak nás přestala mít ráda nebo něco takového, ale z jednoho prostého důvodu, že její cíle, které my neumíme správně definovat a nemáme je vlastně pod kontrolou, nebudou v souladu s cílemi, jako s cíly lidstva, z nás, jako těch tvůrců, a zároveň, zároveň schopnost té AI dosáhnout svých cílů, ať jsou jakékoliv. To může být úplně benigní nějaké jako cíle, já nevím, montovat věci nebo dělat prostě nějaké jako ekonomické zásahy, tak schopnost té AI dosahovat těch cílů bude prostě výrazně větší než naše schopnost dosahovat těch našich cílů. A v podstatě v tu chvíli my se stáváme pro AI prostě jenom překážkou, úplně jako prach obyčejnou překážkou. Těch scénářů jako je celá řada, jako mnoho z nich bude prostá manipulace. Manipulace skrz sociální sítě, zakládání různých ekonomických entit. Nejjednodušší způsob, jak nás AI může zničit, je v podstatě poštvat nás proti sobě. A druhý v poslední době jako poměrně velmi intenzivně diskutovaný způsob jsou biotechnologie, biotechnologicky vytvořené pandemie.
1: Jak daleko jsme od okamžiku, kdy něco takového bude možné? Je to tak, že přijde někdy okamžik zlomu, kdy se umělá inteligence vymkne lidské kontrole?
0: Tak ona se v podstatě už teď vymyká. To je jako incidenty, které jsme viděli během letošního léta. To znamená, kdy jako trénovaní AI agenti OpenAI v podstatě se jako utrhli z řetězu a začali prostě se volně šířit po internetu. To už je ukázka toho, jak nemáme pod kontrolou už ty aktuální modely. A nemyslím si, že by tam jako nastal úplně nějaký jako zlom, že jednoho dne by se to prostě prolomilo. Spíš se bude víc a víc stupňovat ta proliferace AI do digitální sféry, do internetu. My vlastně dobrovolně předáváme víc a víc klíčů od světa AI agentům, jejich cíle, reálné cíle, co skutečně ty agenti chtějí udělat, nemáme v podstatě pod kontrolou. To znamená, že zároveň to varování těch lidí z Antropiku a i dalších celé komunity, třeba efektivního altruismu, Future of Life Institute, jako hromada dalších seriózních institucí, v podstatě varují před tím, říkají, pojďme teď zastavit, ne vývoj AI, já bych právě hrozně rád chtěl apelovat na to, tady to není nic proti AI jako takové. AI tak, jak je teď, kvalita těch modelů, jak jsou teď, v podstatě už teď významně přesahuje to, co jsme zatím byli schopni jako ekonomicky efektivně implementovat. Takže my, když bychom teďka přestali vyvíjet silnější a silnější motory, jako té AI, to je metafora taková, a rozhodli se, že vyvineme taky brzdy a volant, aby jsme ji byli schopni uřídit, tak to je to, čemu bychom se teďka měli věnovat. Takže to není o rozbíjení AI, o nějakých neoluditech, kteří ničí, kdysi ničili prostě jako tkalcovské stroje a teď budou ničit AI. Ta AI má extrémně svoje místo tak, jak je teď. Ale nesmíme se dostat do zlomu, kdy to bude takzvaná obecná umělá superinteligence. A tohle to byla výzva, která už tady byla zhruba před 2 roky, Pauzněme AI se to jmenovalo. Tehdy jako ty zastánci toho Pauzněme AI byli v podstatě jako zesměšňovaní v médiích, takže já jsem teď jako vlastně velmi rád, že se to znova zopakovalo, protože už je teďka tak za minutu 12, nedostat se k té AGI.
1: A je to reálné, když vezmeme v úvahu, že tady sledujeme vlastně souboj jednotlivých firem, kdo bude dál, kdo jak rychle se bude posouvat, když se ty modely vyvíjejí nejenom třeba ve Spojených státech, ale i v Číně?
0: Musíme to udělat, aby to bylo reálné. Tady já bych chtěl jako říct, že ta Čína se chová rozumněji, jak ty Spojené státy. Je to vlastně zvláštní, nemáme teďka čas si vysvětlit, proč to tak je. Co si myslím, že je extrémně důležité a nevyhne se, je to nezbytné udělat, je nějaká minimálně bilaterální dohoda mezi Spojenými státy a Čínou. Ideálně, aby byla trilaterální, aby tam nějakou rozumnou roli měla i Evropská unie. Ale pokud k takové dohodě nedojde a pokud vlastně Trumpova administrativa nepřestane tlačit to zbrklé fungování, které tam je teď, tak se ten šílený závod nezastaví. Může být velký problém.
2: Tak tolik Jan Romportl, konzultant v oboru bezpečnosti umělé inteligence. Mluvil s ním kolega Tomáš Pancis. My se ještě po 7:30 zaměříme na to, jak rizika a výzvy spojené s AI vnímají podle průzkumu veřejného mínění Češi.
3: 7:11, ale přidáme informace z ekonomiky. Český statistický úřad dnes zveřejní konečnou hodnotu srpnové inflace. Podle předběžného odhadu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,9% a proti červenci o 0,3%. V předchozích měsících statistici své předběžné odhady pokaždé potvrdili.
2: Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci. Cen opozice označuje ten krok za

0: populisticky.
1: Evropská centrální banka dnes zveřejní podruhé v letošním roce zvýší úrokové sazby. Analytici očekávají růst depozitní sazby o 0,25% na 2,5%. Inflace v eurozóně v srpnu zrychlila na 3,3%, nejvyšší úroveň za 3 roky. Přispělo k tomu zejména
2: zdražování energií. A americká společnost Apple představila první skládací telefon iPhone Duo. Na trh s tímto typem přístroje vstupuje 7 let po konkurenčním Samsungu. Novinku představil na první produktové prezentaci nový generální ředitel John Turner.
1: Pražská burza má od tohoto týdne novinku. Kromě klasických akcí bank, ČEZu a zbrojních firem se dají jednoduše koupit všechny nejvýznamnější akcie pražské burzy v jednom, a to prostřednictvím nového fondu Wood PX ETF. V Praze tak vznikl první burzovně obchodovaný fond, který kopíruje vývoj hlavního indexu PX. Pro koho je fond určený a jaké výhody má oproti klasickému obchodování s akciemi, teď probereme s Martinem Fischerem z domácí redakce. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Je spuštění ETF fondu pro pražskou burzu opravdu tak významnou událostí?
3: Je to něco, co v Praze chybělo. Podle šéfa pražské burzy Petra Koblice se vytvoření burzovně obchodovatelného fondu, který by byl navázaný na index burzy, mluvilo minimálně 10 let.
4: Je to doplnění portfolia nabídky investorů, které už jsme tady měli asi dávno mít. Ano, to není zdaleka tak triviální, jako si mnoho lidí myslí, a jsme rádi, že to tady prostě dneska máme. Každá správná, velká, vyspělá burza má mít svoje ETF-ko a my ho dneska máme.
3: ETF fondy se od klasických akcí, ale i od podílových fondů liší tím, že využívají takzvanou pasivní správu. To znamená, že je aktivně neřídí žádný portfolio manažer, který by určoval, které akcie se nakoupí a které prodají. ETF jednoduše kopíruje nějakou zvolenou sadu akcí, případně celou burzu. Díky tomu je pak pro investory levnější.
1: Má nižší poplatky?
3: Přesně tak. Investiční společnost Wood & Company, která ETF vytvořila, nastavila poplatek za správu na 0,2% ročně. Díky tomu patří k nejlevnějším produktům tohoto druhu. Třeba rakouský iShares ATX si účtuje 0,32%. Radim Krejčí, zakladatel a šéf investiční platformy Portu, říká.
5: Nákladovost toho celého instrumentu je velmi příznivá. Je to vytvořeno, aby to bylo nízkonákladový instrument. A potom další poplatky jsou spojené prostě s tím nákupem nebo se zařazením do portfolia, a to má každá platforma trošku jinak.
3: Například Portu bude podle Krejčího možné v září nakupovat nové ETF zadarmo. Potom si bude účtovat minimálně 39 korun nebo 0,4% z každého nákupu. Poplatky za správu podílových fondů se běžně pohybují mezi 1 a 2%. Další zhruba 0,5% si pak berou při každé jednotlivé investici.
1: A hodí se ETF pro začínající investory?
3: Je to určitě jeden z nejjednodušších investičních nástrojů. Nemusíte nic sledovat, jenom se vezete. Samozřejmě nahoru i dolů, ale dlouhodobě, tedy při investičním horizontu 10 a víc let, se to pořád vyplácí, říká partner Wood & Company Jan Sýkora.
6: Já si myslím, že dlouhodobě se dá očekávat, že vlastně akciové trhy by měly dělat něco kolem těch 8-10% vlastně ročně.
3: Podle Sýkory je to investiční nástroj, který může zajímat jak drobné české investory, tak firmy. Obě skupiny drží na běžných bankovních účtech biliony korun, které kvůli inflaci, byť je teď relativně nízká, jenom ztrácí hodnotu.
1: Může nové ETF zvýšit zájem českých firm o vstup na pražskou burzu?
3: Podle šéfa burzy Petra Koblice rozhodně ano.
4: Ve chvíli, když se to ETF-ko zvětší do dostatečné velikosti, dnešní trhy fungují hodně na bázi těchto pasivních investorů, a když potenciální emitent bude vědět, že po listingu při nejbližší změně indexu dostane vlastně garantovanou poptávku z ETF-ka ve velikosti váhy indexu, tak to je nepochybně další faktor k tomu, aby výše oceňoval lokální trh.
3: Pražská burza chystá na přelomu roku změny. Jedna se týká indexu, ve kterém nově budou mít i ty nejmenší zahrnuté firmy nově váhu minimálně 1%, a druhá prodlouží dobu obchodování. Brzy se také pravděpodobně změní i složení indexu, ze kterého by mohly kvůli vládním plánům na zestátnění vypadnout akcie ČES, a naopak by měla přijít jeho dceřiná společnost ČES Energo.
1: O spuštění ETF fondu jsme mluvili s Martinem Fischerem z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
3: Díky, naslyšenou.
0: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: Komentář pro dnešní den připravil politolog Jiří Pehe. Zamýšlí se nad tím, co může znamenat drtivý úspěch krajně pravicové alternativy pro Německo ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko.
7: Drtivé vítězství krajně pravicové strany Alternativa pro Německo, známé pod zkratkou AFD, v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku vyvolalo řadu temných předpovědí ohledně dalšího vývoje v Německu. Mnohé se ale nezdají být v současném celoněmeckém a evropském kontextu realistické. Začít lze tím, že AFD je i po volebním úspěchu v Sasku-Anhaltsku stranou, která je mnohem silnější v postkomunistickém východním Německu než ve zbytku Německa. V celostátních průzkumech v poslední době sice o několik procent vede před takzvanými tradičními stranami, jenže to nestačí zatím k tomu, aby ji nepotkal osud krajně pravicových svobodných v Rakousku, kteří v celostátních volbách sice zvítězili, ale do vlády je nepustila velká koalice lidovců, sociální demokracie a liberálů. Po svém vítězství v Sasku-Anhaltsku bude navíc AFD pod skutečným drobnohledem. Zbytek Německa bude čekat na to, zda dokáže sestavit zemskou vládu, k čemuž bude potřebovat koaličního partnera. Toho skoro jistě nenajde mezi tradičními stranami, takže se bude muset případně spojit s nějakou stranou, která patří do spektra krajní levice nebo levicového populismu. A spolupráce mezi krajní pravicí a postkomunistickou levicí nemusí být vůbec snadná. I kdyby se AFD nakonec podařilo vládu v Sasku-Anhaltsku sestavit, čekají další výzva. Bude se muset, tak říkajíc, předvést. Na zemské úrovni přitom nemůže třeba v boji s migrací činit řadu kroků, které slibuje, protože by k ním potřebovala mocenské nástroje. Troje federální vlády. Bez účasti v ní také jen těžko může začít účinně útočit na Evropskou unii, k níž má silně kritické postoje. Pustili se na zemské úrovni do naplňování svých dalších programových priorit, k nímž patří odpor k ochraně některých menšin, může se dostat do konfliktu s německou ústavou. Podle řady expertů a německé kontrarozvědky v konfliktu s ústavou ostatně už je, což už vedlo k pokusům stranu zakázat. I pro ruské postoje AFD mohou být větším problémem než dosud, pokud by je chtěla s pomocí případné účasti v zemské vládě amplifikovat. I v tomto případě se může dostat do zásadního konfliktu s federální vládou. I kdyby AFD nakonec stanula v příštích letech v čele spolkové vlády, narazili by v německém kontextu její případné snahy vytvořit autoritářskou vládu se silným etnonacionalistickým akcentem na problémy. Německý ústavní systém byl totiž vytvořen po druhé světové válce s cílem nepřipustit znovu návrat totalitního systému, zejména nacismu. Stojí na důsledném vyvažování různých mocí a silnou roli v něm hraje ústavní soud. V cestě radikálním změnám, případně prosazeným v německém spolkovém sněmu, stojí i spolková rada, do níž své zástupce jmenují jednotlivé spolkové země. Německo navíc neumožňuje konání celostátních referend s výjimkou těch, která se týkají územního vymezení spolkových zemí. Německo je zakládající zemí Evropské unie. K vyvolání jakékoliv reálné diskuze o vystoupení z unie by AFD musela překonat odpor zmíněných institucí. AFD také hraje o čas, přibývá totiž zemí, kde se strany s podobným programem dostaly do čela vlád, přičemž výsledky jejich politiky jsou skoro všude špatné. Americké hnutí MAGA prezidenta Donalda Trumpa nejspíš prohraje příští volby. Maďarští voliči ve volbách doslova smetli z politické scény hnutí Fidesz Viktora Orbána, které bylo vzorem pro různá nacionálně konzervativní uskupení v jiných zemích. Hnutí Bratři Itálie, které začínalo při nástupu do vlády s puncem strany vyrostlé z tradic italského fašismu, muselo tváří v tvář realitě svoji nacionalistickou politiku rychle poevropštit. A moc toho nepředvedla ve vládě ani strana Praví Finové. Na evropskou realitu naráží i česká vládní koalice sestávající z populistů a krajní pravice. AFD jistě nelze podceňovat, zejména pokud tradiční strany nedokážou přitvrdit vůči migraci. Na druhou stranu není realistické srovnávat její cestu k moci s nacisty na začátku 30. let minulého století, jak to leckdo činí, protože AFD dnes operuje v mnohem komplexnějším ústavním a mezinárodním prostředí.
2: To byl komentář politologa Jiřího Pehe.
0: Pro a proti. Nový stavební zákon podle koalice zrychlí stavební řízení a přispěje k větší dostupnosti bydlení. Podle kritiků omezí obce a ohrozí životní prostředí.
8: Co se doopravdy změní? Diskutovat budou vládní zmocněnkyně pro stavební zákon Hana Landová a právnička zaměřující se na životní prostředí Martina Franková z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
0: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
1: A dnes po 11. hodině a 30. minutě vás ještě zveme k poslechu interview Plus. Hostem Pavlíny Nečáskové bude komentátor serveru Seznam zprávy Jindřich Šídlo. Řeč bude o domácí politice a novém volebním modelu NMS, podle kterého by sněmovnu ovládla současná opozice.
2: V 7 hodin věnujete čas rannímu vysílání Českého rozhlasu Plus. Je čtvrtek 10. září a u mikrofonu jsou Martina Mašková
1: a Šárka Feniková.
0: Český rozhlas Plus.
1: A jaká je naše další nabídka? Premiéři zemí Vyšegrádu budou ladit přístup k evropskému rozpočtu a cenám energií, jak si momentálně rozumí.
2: Které úlohy plní bojích na Ukrajině pozemní robotické vozy?
1: A co říkají studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na plánované slučování katedr či ústavů?
2: Zprávy, které dnes celé ráno dopoledne slyšíte, prezentuje Martin Matějka.
9: Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří EET vrátili s výhradami.
10: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
11: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
10: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
12: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
10: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
9: Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit a poslance dnes čeká druhé čtení novely zákona, která s tím počítá. A teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby i za rok platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. A předseda SPD Tomio Okamura už dřív řekl, že tím vláda plní jeden ze svých slibů.
13: Naše vládní koalice prosadí, že se dálniční známka, cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
9: Opozice považuje návrh za populistický, třeba podle Pirátů vláda omezí příjmy rozpočtu a neřekla, jak výpadek nahradí. Při útoku ruských dronů v ukrajinské Sumské oblasti zemřelo nejméně 5 lidí, minimálně 24 dalších je zraněných. Na síti Telegram to oznámili ukrajinské úřady. Naopak Rusko informovalo o úderu ukrajinských dronů v dagestánském městě Machačkala. Bezpilotní letouny údajně mířily na tamní přístav a po dopadu dronů vypukl na několika místech požár. A podle šéfa ruského nejjižnějšího regionu Fjodora Ščukina se plameny podařilo uhasit.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách roste. Vyplývá to z odhadu policie. Statistiku fyzického napadení ale nevede. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala hlídka v Ústí nad Labem.
14: Co jste pil?
15: Hej! Hej tu druhou zadára! Dělej!
14: Já jsem dostal na oko.
16: Hlídka opilého řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Alkohol a drogy ale nejsou jedinou příčinou fyzických napadení. Spouštěčem je často frustrace, říká dopravní psycholog Matouš Šucha.
17: To přistižení při porušení dopravních předpisů, to frustraci prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak řidič frustraci zvládá.
16: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Shen.
18: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
16: Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas.
9: Americká vláda podle prezidenta Donalda Trumpa vyplatí každému dospělému občanovi v přepočtu přes 100 000 korun v případě, že v nadcházejících volbách vyhrají republikáni. Šéf Bílého domu to prohlásil na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Podle aktuálních průzkumů ale mají větší šance na výhru v obou komorách amerického parlamentu opoziční demokraté. Volby budou ve Spojených státech na začátku listopadu. Spojené státy mají podle statistik přes 269 milionů dospělých občanů. Státní kasu by tak Trumpův návrh přišel zhruba na desetinásobek toho, než kolik podle odhadů zatím stála válka s Íránem. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví si v roce 2024 vzalo v Česku život 1561 lidí, většina z nich byli muži. Česko je tak v počtu sebevražd nad evropským průměrem. Ústav i proto spustil na sociálních sítích kampaně zaměřenou na prevenci. Co dělat při podezření, že by si někdo z našich blízkých mohl ublížit, radí za ústav vedoucí skupiny prevence sebevražd Eva Tušková.
19: I třeba pokud byste měli nějakou dobu mlčet, tak zkrátka mu říct, že tam pro něj jsme a že bychom mohli se spolu zkusit tu situaci nějakým způsobem zvládnout a měli bychom vědět, kam ho můžeme případně nasměrovat nebo jak s ním třeba vyhledat další pomoc.
9: Zastupitelé hlavního města se dnes sejdou na prvním jednání po letních prázdninách. Hlasovat budou mimo jiné o směně pozemků v místě budoucí stanice linky metra D nádraží Krč. Zastupitelé projednají taky novelu vyhlášky, která omezuje používání pyrotechniky. Zabývat se budou i několika peticemi, mimo jiné o úpravě semaforů v Trojské ulici v Praze 7. A Česká filharmonie dnes vystoupí na mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha. A v rámci koncertu v pražském Rudolfinu zazní i skladatelův Karneval.
20: Ten si Antonín Dvořák v 19. století nepředstavoval jako Rej Masek, ale spíše jako obraz života. Pod taktovkou šéf-dirigenta orchestru Semjona Byčkova vystoupí i jeho korejský teprve 22-letý klavírista Jun Chan Lim. Chybět nebude ani výběr skladeb ze Smetanovy symfonické básně Má vlast. V rámci festivalu Dvořákova Praha vystoupí Česká filharmonie ještě jednou, a to na závěrečném koncertu 23. září. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
9: Dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona od Rudné z 6. kilometru na Pražský okruh k Ořechu, zdržení asi 15 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy kolony před Senohraby, zdržení od sjezdu na 5 hosty a na Prahu asi 15 minut. V Praze je silný provoz, komplikace stále v tunelu Blanka směrem z Břevnova na Troju. Kousek za sjezdem na Dejvice stojí osobní auto po nehodě v pravém pruhu. Průjezd tunely musí regulovat a plní se Patočko na Břevnově a také Dobřížská před Mrázovkou. Silný provoz je na jižní a Štěrboholské spojce vždy před Průmyslovou. Kolony jsou od Černého mostu i od Spořilovské vždy na 10 až 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
0: Posloucháte Ranní plus.
2: A v něm jsou dnes s vámi Šárka Feniková a Martina Mašková. Premiéři zemí Visegrádské čtyřky se dnes sejdou v Bratislavě a na stole budou mít i témata, která přímo ovlivňují rodinné rozpočty. Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, tedy předsedové vlád těchto zemí, budou s irským premiérem Michalem Martinem jednat o vysokých cenách energií a pohonných hmot, ale také o příštím evropském rozpočtu. Irsko aktuálně předsedá Radě Evropské unie. Jednání bude sledovat Bára Vránová, naše zpravodajka v Bratislavě. Báro, dobré ráno.
21: Dobré ráno.
2: Jde teprve o druhé letošní setkání premiéru Visegrádské čtyřky. Prosím, připomeňme, proč se jich zkoušky několik let prakticky nekonaly.
1: Spolupráce V4 v posledních letech výrazně oslabily rozdílné postoje k válce na Ukrajině a taky vztahům s Ruskem. Nezhodovali se například v tom, jak daleko má sahat podpora Kyjeva, nebo jak se má Evropa stavět k Rusku. Těmi třecími plochami byly například vztahy bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána právě ke Kremlu, k Moskvě. Vstřícné postoje k ní má i slovenský premiér Robert Fico. Ten zlom v rámci V4 ale přišel letos po maďarských volbách, kdy se do čela země dostal Péter Maďar. V červnu se pak premiéři všech čtyř zemí Vyšegrádské čtyřky poprvé po více než dvou letech sešli a dohodli se, že chtějí spolupracovat a znovu posílit tu spolupráci hlavně v tématech, na kterých se dokážou zhodnout.
2: S čím tedy do Bratislavy jednotliví premiéři přijíždějí?
1: Jedním z hlavních témat bude dlouhodobý rozpočet Evropské unie na období 2028 až 2034. Členské státy teď vyjednávají o tom, kolik peněz v něm půjde na jednotlivé oblasti. Evropská komise chce víc investovat třeba do obrany, bezpečnosti nebo nových technologií. Země V4 ale zároveň chtějí zachovat dost peněz na rozvoj regionů a zemědělství. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve zdůrazňoval, že chce především hledat spojence, aby Česko nepřišlo o peníze na rozvoj regionů a aby se příliš velká část evropských peněz nerozdělovala centrálně. No a podobnou pozici mají i Polsko, Slovensko a Maďarsko. Čtyři země mají dohromady přes 60 milionů obyvatel a společně tak mají při evropském vyjednávání větší váhu než každá zvlášť.
2: Tématem to setkání Vyšegrádské čtyřky mají být ale i vysoké ceny energie a pohonných hmot. Co v tomto směru chtějí premiéři řešit?
1: Ty vysoké ceny energií trápí vlastně všechny čtyři země, každá ale zdůrazňuje trochu jiný problém. Slovenský premiér Robert Fico chce například hledat podporu pro snížení cen elektřiny a dlouhodobě kritizuje evropský systém emisních povolenek. Předseda české vlády Babiš zase už v pondělí upozornil hlavně na zdražování pohonných hmot, které spojuje především s válkou na Blízkém východě nebo omezenou dopravou přes Hormuzský průliv.
5: Takže chybí rafinerské kapacity, protože zkrátka Evropa si myslela, že všechno vyřeší slunce a vítr. No a je to zásadní omyl a je to obrovský problém. Takže my ve čtvrtek máme ve čtyřku v Bratislavě, takže určitě o tom budeme mluvit a očekáváme nějaké společné řešení na úrovni Evropské unie.
1: Pro země V4 je přitom důležité i to, že všechny mají energeticky náročný průmysl a dlouhodobě upozorňují, že dražší energie zhoršují konkurenceschopnost evropských firem. Právě ceny energií proto patří k tématům, na kterých se čtveřice dokáže shodnout i přes rozdílné postoje v jiných otázkách.
2: Jak jsme už řekli v úvodu, tak jednání se účastní také Irsko. Jakou roli bude mít na téhle schůzce irský premiér Michael Martin?
1: Irsko teď na půl roku předsedá Radě Evropské unie a vede tak vlastně jednání členských států právě i o tom příštím evropském rozpočtu. Pro země Vyšegrádské čtyřky je proto ten dnešní summit jakousi příležitostí představit své požadavky přímo předsednické zemi. Irsko se pak bude v dalších měsících snažit hledat kompromis mezi všemi 27 státy Evropské unie. Michal Martin se navíc ještě před summitem sejde samostatně se slovenským premiérem Robertem Ficem a je to jeho první návštěva, myslím, irského premiéra na Slovensku zhruba po 20 letech.
2: My se k tématu vrátíme v tomto vysílání v Raním plus ještě po 8 hodině, a to s Anetou Zachovou, kolegyní, která dlouhodobě sleduje evropské dění, a také s hungaristou Janem Blaškem, protože to bude poprvé, kdy vlastně Vyšegrádská čtyřka bude zasedat s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Děkuji za rozhovor Báře Vránové, naší zpravodajce na Slovensku, která bude summit v Bratislavě sledovat. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
6: 7 hodin a 13 minut zůstáváme v Ranním plusu v zahraničí, jenom změníme destinaci. Skupina ukrajinských vojáků čeká s raněným kolegou u silnice nedaleko Konstantinívky. Kvůli intenzivním bojům se k nim nemůže dostat evakuační tým. Po chvíli ale kolem jede prázdné zásobovací robotické vozítko, které u nich zastavuje. Vojáci se přes komunikátor domlouvají s pilotem a po chvíli raněného nakládají na korbu. Podobných videí na internetu přibývá. Jejich množství dokazuje, jak se bojová oblast na Ukrajině proměňuje a jak pozemní robotická vozidla, takzvaná UGV, hrají stále důležitější roli.
3: Mám teď v živé paměti jednu velmi náročnou evakuační misi. Měli jsme vojáka, který byl se svým zraněním na pozici 33 dní. 33 dní měl na jedné z končetin založený turniket. Pokusili se ho evakuovat 6krát, pokaždé, ale neúspěšně. Všechna pozemní evakuační robotická vozidla, která pro něj poslali, zničili buď FPV drony nebo miny schozené na cesty.
4: Popisuje Roman ze společnosti A-Drones UA, která pozemní robotická vozidla pro evakuaci raněných vyrábí.
3: Úspěšný byl až 7. pokus a i při této evakuaci vybuchla u vozidla mina. Poškodila kolo, ztratilo kus pláště. Takže ovládání bylo obtížnější, ale i přesto robot raněného dostal do bezpečí. Přežil, je naživu a to je pro jeho rodinu i pro naši zemi to nejdůležitější.
4: Na jaře ukrajinská armáda zveřejnila video, kdy vojáci z 3. armádního sboru nedaleko Limanu evakuovali pomocí robota 77-letou ženu, kterou předtím spozorovali FPV dronem. Na vozidlo položili deky a připevnili ručně napsaný vzkaz: babičko, posaďte se. Jiné video zase zachycuje evakuaci, při které robotické vozidlo dvakrát najede na minu. Raněného vojáka ale i tak doveze na místo, kde už si ho může přebrat evakuační tým. Pozemní robotická vozidla se stala pevnou součástí frontové oblasti. Do začátku září se podílela na asi 112 tisících misí, ať už šlo o zásobování bojových pozic potravinami a municí, odvoz mrtvých těl nebo evakuaci raněných vojáků. A počet nasazení tzv. UGV každý měsíc roste.
3: V dnešní době není úplně zřejmé, kde je frontová linie, kde je ta zóna nula. Místo toho máme zóny smrti, které mohou být široké až 20 kilometrů na obě strany a všechno, co se v té oblasti pohybuje, lidé, ale i vozidla, je v obrovském nebezpečí. Proto také při misích ztrácíme vozidla, ale upřímně je lepší ztratit robota než člověka.
4: Popisuje realitu dnešního bojiště Roman, který sám ve zdravotnických oddílech sloužil. Právě nebezpečí, které představují FPV drony, miny nebo schazované výbušné nálože, musí zohledňovat i konstrukce tzv. Kazvek robotů. Tento například připomíná čtyřkolku, jen nemá sedadlo ani volant. Za to má velký krytý zavazadlový prostor, který připomíná sarkofág nebo taky rakev.
3: To je opancéřovaná kapsule, která chrání raněného po dobu přepravy. Uvnitř funguje ventilace vzduchu a také komunikátor s raněným, takže může být během přepravy ve spojení s pilotem vozidla, který sedí daleko. Uvnitř je také pěnová podložka a fixační pásy. Spalovací motor nám pak pomáhá udržovat v kapsuli teplo.
4: Protože velkým nebezpečím je podchlazení, ke kterému vede i velká ztráta krve. Kvůli náročnosti terénu má evakuační vozidlo nezávislé odpružení kol. A samotná kola nemají duši, takže je neohrožuje proražení nebo prostřelení. Čtyři taková vozidla nyní kupuje pro první samostatný zdravotní batalion i nezisková organizace Postbellum, jak už popisuje Šimon Pliska.
22: Protože vlastně dodáváme auta, dodáváme nějaké zdravotnické věci a tohle nějaká kombinace vlastně tím, že to vymyslel první zdravotní batalion, se kterým máme dlouhodobou jako doby spolupráci navázanou, tak to byla nějaká z dalších možností, jakým způsobem ukrajinské partnery vlastně podpořit. Tyhle pozemní drony evakuační jsou vlastně varianta, kdy se neohrožuje další život.
4: O významu robotických vozidel pro ukrajinskou obranu svědčí i letošní program Dne nezávislosti. 24. srpna totiž po Kresčatyku, tedy centrem Kyjeva, poprvé projeli v koloně desítky různých pozemních robotů, určených k logistice, evakuaci nebo i krycí palbě. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Aktuální zpráva, která se vztahuje také k Ukrajině. Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským při úterním odletu z Moldavska do Norska málem zasáhl dron. Řekl to norský premiér Jonas Gahr Støre. Mluvčí moldavské vlády později podle agentury Reuters uvedl, že letadlo dostalo povolení vzlédnout až poté, co bylo potvrzeno, že ruský dron, který narušil vzdušný prostor Moldavska, už dopadl. A další důležité zprávy, kterým věnujeme pozornost, americký prezident Donald Trump na sjezdu republikánů varoval, že když republikáni ztratí v kongresu většinu, bude to pro Spojené státy, jak se vyjádřil, znamenat peklo. V případě výhry si bude vyplatit lidem po $5,000, to je přepočtu skoro 104 300 korun. A premiéři Visegrádské čtyřky se dnes sejdou v Bratislavě, budou jednat mimo jiné o vysokých cenách energií, o pohonných hmot a o příštím evropském rozpočtu.
1: Český rozhlas Plus a Radiožurnál ode dneška vysílají debaty nebo sérii debat před obecními a senátními volbami. Ty debaty se jaksi konají z krajů a z jednotlivých měst. A my se v nich zaměříme na problémy, které daný region trápí. Dnes začínáme v Aši, kde budeme probírat nedostatek lékařů v Karlovarském kraji. Jenže lékaři chybí i v dalších regionech, včetně třeba Středočeského kraje nebo Prahy. Proto je teď ve studiu Veronika Sudková z domácí redakce. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Která nám o dostupnosti, nebo možná spíš té nedostupnosti zdravotní péče řekne víc. Tak kde tedy všude v Česku lékaři chybí?
7: Tak záleží samozřejmě na tom, o jakých lékařích se bavíme. Jiná je situace u praktiků nebo u zubařů, jiná zase u ambulantních specialistů. Dá se ale říct, že v každém kraji chybí trochu něco jiného, protože, jak už jsme naznačili, nedostatek lékařů zdaleka není problém jen v okrajových regionech. Pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
8: Když řeknu revmatologii, tak si myslím, že velmi podprůměrné kapacity má třeba kraj Vysočina. Není to úplně okrajový region. Podprůměrné kapacity celé řady ambulantních specialistů má překvapivě Středočeský kraj, který je vlastně kolem Prahy, kde jsou 3 lékařské fakulty.
7: Právě Středočeský kraj má i nejméně úvazků praktických lékařů na 100 000 obyvatel. V případě praktiků pro dospělé je to podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky asi 53 úvazků. U praktiků pro děti a dorost zhruba 71. Řada lidí ze Středočeského kraje proto lékaře hledá v Praze, kde se ale situace taky zhoršuje. Druhý nejnižší počet úvazků u praktiků pro dospělé 54 je v Karlovarském kraji, po kterém následuje Ústecký kraj. Praktiků pro děti je po Středočeském kraji málo, hlavně v Libereckém a Plzeňském kraji.
1: A jak je to se zubaři?
7: Nejnižší počet úvazků opět eviduje Středočeský kraj. Na 100 000 obyvatel je to přibližně 41 úvazků. Další je Ústecký kraj s asi se 48 úvazky a Karlovarský kraj s 51 úvazky.
1: A je nějaká odbornost, která chybí v celém Česku?
7: Ano, třeba psychiatři pro děti a dospívající, říká Dušek.
8: Celkem nad Českou republikou je aktivních 184 úvazků těchto lékařů. Z 30% jsou ve velmi pokročilém věku a měli by se vlastně starat o téměř 70 000 dětí, které potřebují jejich pomoc, tak si to jenom přepočítejte.
7: Vy ale nemusíte, udělali jsme to za vás. Pokud by všichni dětští psychiatři pracovali na plný úvazek a ne třeba na zkrácený, vychází na jednoho 380 pacientů. Právě to, že lékaři stárnou a nemají dostatek mladších kolegů, je hlavní příčinou toho, proč tolik chybí. Jen pro představu, třeba z praktiků pro dospělé je 40% ve věku 60 let a víc. A podobné je to u nelékařských zdravotnických pracovníků. Skoro třetině všeobecných sester je 55 let a víc. Do roku 2040 se přitom v Česku víc než zdvojnásobí počet starších lidí 85 let, kteří budou potřebovat zdravotní péči.
1: No, ta statistika není vůbec růžová. Co se s tím snaží stát udělat, jestli vůbec něco?
7: No tak přidal peníze lékařským fakultám, třeba všeobecné lékařství teď studuje asi o 30% víc lidí než před covidem. A v příštím roce plánuje dát víc peněz na školící místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Dotace na jedno takové rezidenční místo by měla vzrůst ze současných 50 na 70 tisíc měsíčně. Svoje programy mají i zdravotní pojišťovny. Třeba VZP nově nabízí stipendium 480 tisíc korun. Pokračuje ředitel VZP Ivan Duškov.
11: V této první fázi máme vypsány místa až pro 315 osob, tak uvidíme do konce toho října, respektive do 15. října, kolik se nám těch lidí přihlásí. Pak můžeme zvednout diskuzi, 480 tisíc není úplně motivační, takže prostě musíme dát víc.
7: Peníze lékařům dávají i kraje. Přesto se lékaři do některých regionů nebo některých specializací příliš nehrnou.
1: No a pokud se tedy nehrnou, na koho se mají obrátit lidé nebo obce, kde nemohou lékaře sehnat?
7: Přímo na zdravotní pojišťovnu, která by měla lékaře zajistit. Pokud se to přes pojišťovnu nepodaří, je možné podat stížnost přímo na Ministerstvo zdravotnictví.
1: Říká Veronika Sudková z domácí redakce, která shrnula téma. Děkuji, naslyšenou.
7: Díky, naslyšenou.
1: A ještě připomenu, že téma tedy nedostatek lékařů bude i tématem debaty, kterou na Plusu a Radiožurnálu vysíláme od 17 hodin dnes.
2: A Plus teď posloucháte v 7 hodin a skoro 24 minut. Obyvatelé Horního Bezděkova na Kladensku hlasovali o omezení kapacity soukromé základní a střední školy s názvem Donum Felix. Ta se má do tamního letohrádku přestěhovat z Kladna. Skupina místních chtěla zastropovat počet žáků a učitelů na 90, a to kvůli obavám ze zvýšené dopravy. Referendum je ale neplatné, přišlo k němu méně než 35% voličů.
10: Občanku, prosím, děkuji. Tady máte volební lístek, tady máte obálku a můžete jít za plentu.
12: Hlasoval třeba pan Jan, který bydlí v okolí bývalého letohrádku Vendula a školu si tady nepřeje.
13: Tady jsme tady zaplatili ze svého třeba chodníky a teď kvůli tomu, že je tady nějaká akce a ty auta nám stojí po těch chodníkách, který tady obec zaplatila ze svých peněz, tak mi to přijde úplně nemorální. Tvrdí se, že tam bude 20 parkovacích míst, tak kde budou stát ty ostatní auta, že? Ten provoz prostě bude tady. Dnes a denně to vidím nakladně u těch škol, jak to tam vypadá, že jo, prostě ráno v 8 hodin ty rodiče by nejradši zali s tím autem až do té školy, aby ty dítě to mělo co nejblíž.
12: Naopak pan Jiří s přistěhováním školy problém nemá, k referendu proto nešel.
23: Je to z jejich pozemek, ne, si to koupili, no tak ta škola si má o tom rozhodnout, ne. Měla by být obec pyšná na to, že tu má školu, ne. Tam to vadí asi těm lidem, který myslí, že tam bude bynet těma autama. Já tam nebydlím, že jo, no, tak mi to nevadí.
12: Soukromá škola Donum Felix si teď pronajímá budovu v Kladně. Ta je ale určená k demolici. Podle zakladatele Vladimíra Dobeše chce škola obavy místních ze zvýšené dopravy řešit například stavbou průjezdu přes soukromý pozemek.
24: Měli jsme dvě veřejná setkání se sousedy, která organizovala obec. A na tom druhém jsme se dohodli s obcí a s občany, že si uděláme průjezd přes náš pozemek školní pro vysazování a nabírání dětí. Ještě postupně jsme vymysleli na základě podnětů právě od sousedů, že můžeme odlehčit té dopravy v těch místních ulicích tím, že starší žáci budou vysazováni na ulici hlavní, což bude i komfortnější pro rodiče. Je tam k tomu vhodná točna autobusu.
12: Škola má také podle Dobeše ke stěhování všechna potřebná povolení a je zapsaná v územním plánu obce. Část místních se ale odvolala proti souhlasnému rozhodnutí stavebního úřadu, říká nezávislý starosta Horního Bezděkova Petr Boháček.
25: Tři ulice okolo bývalého letohrádku Vendula se jim nelíbilo, že tam budou mít vlastně několikanásobnou dopravu, než byli zvyklí. Vzhledem k tomu, že letohrádek skončil vlivem covidu, takže 5 let byl klid, takže teď se jim nelíbí ta doprava. No. Tak si říkám, že to je taková atmosféra, že je obec rozhádaná.
12: Věc tak momentálně řeší krajský úřad. Pokud odvolání zamítne, škola by se sem mohla přestěhovat na začátku příštího roku. Z Horního Bezděkova na Kladensku, Richard Webs, Český rozhlas.
1: Pokud se vám na rádiu dnes odpoledne zobrazí nápis Alarm, nelekejte se. Český rozhlas a České radiokomunikace budou po 13. hodině na Radiožurnálu testovat nový systém varování v rozhlasovém vysílání. Systém by v budoucnu mohl posluchače rychle upozornit třeba na povodeň, požár nebo jinou závadu, nezávažnou mimořádnou událost.
26: Nejčastěji se na displeji místo názvu stanice objeví nějaké slovo alarm nebo alert. Ten přijímač může zároveň i blikat, ten displej bude zhasínat a rozsvěcet se a může to být na začátku doprovozeno nějakým varovným zvukem.
27: Právě takhle bude po 13. hodině vypadat na Radiožurnálu dnešní test. Spustí ho Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu. Posluchač přitom nemusí nic nastavovat. Rádio dostane speciální signál a podle toho, co umí, na něj zareaguje. Český rozhlas současně vyšle stejnou varovnou informaci také do digitálního rozhlasového vysílání.
26: Digitální rádia se probudí a začnou hrát nebo se přeladí na Radiožurnál. A český unikát je v tom, že my to chceme propojit i se systémem RDS a ten se projeví i na analogových přijímačích. Je to něco podobného, jako když se vysílá dopravní hlášení zelené vlny, kdy na to ty přijímače také reagují třeba zesílením v autě nebo přeladěním z jiné stanice.
27: To je důležité hlavně proto, že ne každé digitální rádio je na tento systém vybavené. Signál RDS naopak podporuje řada přijímačů, které lidé používají doma nebo v autě. U digitálního signálu je ale celý princip o něco dál. Umí na varování reagovat i ve chvíli, kdy je rádio vypnuté nebo právě není naladěné na Radiožurnál, vysvětluje Pavel Balíček.
26: Pokud je přijímač vypnutý, tak ten přijímač se umí sám zapnout a naladí se na stanici, která právě vysílá informace o té dané události. Může případně i přehrát nějaký předpřipravený soubor. Pokud je přijímač naladěný na nějakou jinou stanici, tak se přeladí na tu stanici, která se tomu krizovému vysílání věnuje a zase tam zprostředkovává pro posluchače tu informaci.
27: Do budoucna je v plánu, že by ta hlášení fungovala na základě lokality, ve které se ten posluchač nebo respektive ten přijímač nachází. Jak to bude fungovat?
26: V současné době máme k dispozici první generaci, která zatím funguje celoplošně, to znamená, že varování se objeví na všech přijímačích. V další generaci je možné to varování vysílat i s lokalizační informací, která potom iniciuje pouze rádia, které se nacházejí v oblasti té krizové situace. Funguje to tak, že pro lokalizaci existují tabulky, ze kterých si majitel nebo držitel toho přijímače najde speciální kód, který vloží do toho rádia, naprogramuje, a potom, pokud se odvysílá informace varovná s lokalizací pro příslušnou oblast, tak na to reaguje rádio, které má právě ten správný kód.
27: Systém má tak sloužit třeba při povodních, požárech nebo rozsáhlém výpadku proudu, vysvětluje Ondřej Suchan, ředitel zpravodajství a šéfredaktor Radiožurnálu.
9: Pro Český rozhlas je informování obyvatel v době mimořádných situacích jedna z velkých priorit. Byla vždycky, i proto, že máme tu technologickou výhodu, že i kdyby vypadly všechny sítě, tak rozhlas hraje. To je hrozně důležité, takže my velmi vítáme každou věc, která nám pomůže rychle informovat lidi o tom, že se něco děje.
27: Do budoucna by systém varování obyvatel mohl fungovat ve spolupráci s hasiči a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Bylo 7:30, poslechněte si zprávy s Martinem Matějkou.
0: Český rozhlas Plus.
14: Dálniční známky by od příštího roku nemusely automaticky zdražovat. Příslušnou novelou se dnes budou zabývat poslanci. Vláda navrhuje zachovat současné ceny a zrušit tak jejich každoroční úpravu podle inflace a délky dálniční sítě. Opozice návrh kritizuje, Piráti třeba upozorňují, že stát přijde o část příjmu a vláda nevysvětlila, jak výpadek nahradí. Letošní letní měsíce byly celosvětově nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024, uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Letošní srpen podle něj byl taky nejteplejším měsícem v historii. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla skoro 17 stupňů Celsia, provázely ho rekordní sucha. Extrémně nízký průtok tak byl třeba na Dunaji, Rýnu, Lamy, Labi nebo Séně. Proti plánovaným změnám na filozofické fakultě Univerzity Karlovy dnes protestují studenti a část akademiků, kritizují hlavně rychlost přípravy a obávají se dopadu na výuku. Akademický senát fakulty dnes začne rozhodovat o slučování některých pracovišť. Vedení školy ujišťuje studenty, že budou moct své obory dokončit. Poprvé za 20 let Mezinárodní agentura pro atomovou energii Radě bezpečnosti OSN nahlásila, že Teherán nespolupracuje s jejími inspektory. Ti našli stopy uranu na různých místech v Iránu. Teherán odmítl vysvětlit, jak se tam objevili. Podle agentury by mohlo jít o důkazy o tajném vojenském jaderném programu. Irán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program je čistě mírový a atomovou bombu vyvinout nechce. Americký prodejce letadel Jetcraft prodává bývalý speciál německé vlády. Čtyřmotorovým Airbusem A340 cestovala mimo jiné i někdejší spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj má ve výbavě třeba soukromý prostor se sprchou, komunikační středisko nebo systém proti raketám s infračerveným naváděním. Letoun byl vyrobený v roce 2000 a německá vláda ho v rámci modernizace letky vyřadila před 3 lety. Cenu, za kterou chce stroj prodat, Jetcraft neuvedl. A policisté při silničních kontrolách stále častěji potýkají s agresivními řidiči. Nadávky jsou podle policie prakticky na denním pořádku a sami o sobě se netrestají. Jinak je to u fyzického útoku na policistu. Za ten může pachatel skončit ve vězení. Policisté proto procházejí výcvikem, při kterém se učí, jak agresivního člověka spacifikovat. Na dálnici D5 na příjezd do Prahy z Plzně je kolona odrudné z 6. kilometru na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení asi 15 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova kolona v okolí letiště asi na 15 minut ze 3. kilometru. Na silnici 3 z Benešova do Prahy jsou kolony před nájezdem na D1, je to tam asi na 20 minut. V Praze je silný provoz, komplikace stále v tunelu Blanka směrem z Břevnova na Troju. Kousek za sjezdem na Dejvice stojí osobní auto po nehodě v pravém pruhu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až polojasno a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
0: Posloucháte Ranní plus.
1: A to necelé 4 minuty po 7:30. Dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Šárka Feniková. Slučování kateder a ústavů, které může znamenat i propouštění desítek zaměstnanců. I to můžou znamenat plánované změny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a o některých má dnes rozhodnout její akademický senát. Akademici proti návrhům protestují, vedení fakulty ale tvrdí, že studenti se o své studium bát nemusí. Detaily k dění na Filozofické fakultě se řekneme s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Dobrý den.
5: Dobré ráno.
1: O čem tedy dnes bude akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jednat?
5: Zasedání začne klasickou agendou, pak ale přijdou na řadu body, které se týkají budoucnosti několika kateder a ústavů. Vedení fakulty v čele s děkankou Evou Lehečkovou navrhuje jejich sloučení a změny by se měly dotknout i počtu pedagogů. Právě o těchto návrzích se dnes čeká poměrně bouřlivá debata.
1: Kterých oborů na fakultě se tedy ty změny vlastně týkají?
5: Jde o splynutí Ústavu pro archeologii a Ústavu pro klasickou archeologii, za druhé sloučení katedry synologie do Ústavu asijských studií, za třetí sloučení katedry andragogiky a personálního řízení do katedry pedagogiky a za čtvrté splynutí katedry divadelní vědy, katedry filmových studií a Ústavu hudební vědy.
1: V létě se mluvilo ještě o zrušení Ústavu translatologie, to už teď neplatí.
5: Ano, ale vedení fakulty se nakonec s vedením ústavu domluvilo, že o jeho další podobě ještě budou jednat. Akademický senát o něm tedy rozhodne až na některém z dalších zasedání.
1: No a je předvídatelné, jak dnes akademický senát rozhodne?
5: Spíš ne, o tom, že fakulta potřebuje některé změny, se mluví už delší dobu. Není ale jasné, jak senátoři zareagují na konkrétní návrhy vedení a třeba i na způsob, jakým se změny připravují.
1: No a v čem vidí kritici reorganizace největší problém?
5: Studenti a část akademiků kritizují hlavně rychlost přípravy a podle nich i nedostatečnou komunikaci ze strany vedení fakulty. O změnách se totiž dozvěděli až v létě. Obávají se, že spolu s plánovaným propouštěním ovlivní výuku a budoucnost některých oborů. Fakulta by mohla propustit až 57 zaměstnanců. Akademici se proto spojili v iniciativě Pospolitost a vyzývají senátory, aby návrhy v této podobě neschválili, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
15: Je to prostě tak radikální zásah do fakulty a nejenom do našich oborů, že jaksi by si to zasloužilo asi větší pozornost a větší koncepčnost a větší promyšlenost.
5: Zástupce akademiků plánuje na jednání akademického senátu vystoupit stejně jako zástupce nespokojených studentů. Ti se zase ptají, jak bude jejich studium vypadat, když je nebude mít kdo učit. Kvůli tomu taky dnes před jednáním plánují protest.
1: Proč vedení změny vůbec navrhuje?
5: Hlavním důvodem jsou finance. Fakulta se dlouhodobě potýká s napjatým rozpočtem a vedení chce změnami zjednodušit její strukturu a ušetřit. Změny mohly škole ušetřit desítky milionů korun ročně, vysvětlovala v srpnu mluvčí fakulty Ina Palacká.
16: Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť a v některých případech už není z odborného ani z ekonomického hlediska dlouhodobě udržitelná. Při současných změnách vycházíme i ze zkušenosti posledních 3 let, během níž obdobnou reorganizací prošlo úspěšně již 13 kateder.
5: Zároveň ale všechny ujišťuje, že studenti budou moct své studium dokončit. Dá se každopádně předpokládat, že se akademický senát touto takzvanou reorganizací nebude zabývat jen dnes. V plánu jsou totiž další změny, které mají přijít na řadu v dalších měsících, aby byly všechny platné od začátku příštího roku.
1: Téma jsme nastínili s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Díky za to.
5: Díky, naslyšenou.
1: No a my budeme o reorganizaci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy mluvit ještě po 9:00 a to s Jakubem Jirsou, proděkanem pro vnější vztahy a hispanistkou z Ústavu translatologie Aneškou Charvátovou.
2: A teď máme 7:30 a skoro 8 minut. Stále posloucháte Ranní plus. Z Blízkého východu i dnes přicházejí zprávy o pokračujícím konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem, ale v izraelských médiích i politice tento týden vzbudil rozruch také investigativa, kterou zveřejnil liberální deník Haaretz. Podle zjištění našich tamních kolegů prezident Spojených arabských emirátů před 3 lety údajně varoval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua před velkým útokem hnutí Hamas na Izrael. Nejen tento text přečetla naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Spolu teď projdeme tamní média. Jano, dobré ráno.
17: Pěkné ráno.
2: Co tě kromě té základní informace v tom dlouhém článku v listu Haaretz o údajném varování zaujalo a jak na něj reagují další izraelská média?
3: Tak ten text mimo jiné poodkrývá i údajné vyjednávání dohody mezi teroristickým hnutím Hamas a Izraelem už v průběhu roku 2023 o nějakém postupném zrušení blokády pásma Gazy a zvýšení dodávek surovin a potravin. A součástí té dohody měla být i výměna palestinských vězňů za držená izraelská rukojmí, jenže vše nakonec někdy v srpnu 2023 údajně ztroskotalo, protože podle deníku Haaretz izraelský premiér Benjamin Netanyahu opakovaně odkládal svolání vládního výboru, který by vše mohl posunout dál. A tehdejší vůdce Hamásu v Gaze Yahya Sinwar pak z ničeho nic přerušil kontakt. Ten text taky tvrdí, že krátce po tom masakru 7. října 2023 byl Hamás údajně ochotný propustit unesené z Izraele, kteří byli buď mladší 18 let nebo měli nad 50 let, ale ani na tuto nabídku údajně zprostředkovanou Katarem izraelská vláda podle tvrzení novinářů nereagovala dostatečně rychle a pak Hamás měl za tu výměnu už požadovat víc. Zároveň konzervativní izraelský deník Jerusalem Post v reakci na tato tvrzení napsal, a to s odvoláním na své zdroje, že tehdejší americká administrativa demokratického prezidenta Joea Bidena nic o údajném varování od prezidenta Spojených arabských emirátů neslyšela a deník taky upozorňuje třeba na příspěvek na sociálních sítích bývalého amerického ministra zahraničí Antonina Blinkna, který v něm popírá informace, že by Kataru řekl, aby odložil vyjednávání o rukojmích mezi Izraelem a Hamásem. A izraelská média se taky všímají toho, že premiér Netanyahu plánuje deník Haaretz za ty informace zažalovat.
2: Izrael pokračuje v okupaci úderech v jižním Libanonu. Izraelská armáda argumentuje tím, že chce dál čelit hrozbám ze strany jiného militantního hnutí Hizballah. Jak situaci hodnotí libanonské noviny?
3: Libanonská média se hodně všímají obav lidí v jeho libanonském městě Nabatia a jeho okolí. Ti mají strach, že se k ním znovu přiblíží izraelská vojska i údery a podle libanonského deníku L'Orient Le Jour proto někteří místní lidé vyzvali v jakési petici vládu, aby do města poslala více vojáků. Armáda sice údajně svou jednotku posádku ve městě posílila, ale vojáci se v tuto chvíli nemají pustit do odzbrojování hnutí Hizballah. Vysoce postavený libanonský zdroj novinářům z toho deníku L'Orient Le Jour řekl, že není reálné žádat libanonskou armádu o to, aby v Nabatie zabavovala zbraně právě hnutí Hizballah, kdy zároveň izraelské síly jsou stále jen pár kilometrů od města a první by Izrael měl přestat právě s těmi útoky, ale naopak jiný zdroj se na to dívá jinak a upozorňuje, že pokud libanonská armáda proti Hizballahu nezakročí, tak právě na to území může kvůli té hrozbě vstoupit izraelská armáda.
2: Na závěr ještě pohled do médií v Jordánsku, odkud s námi mluvíš, co tě zaujalo v nich?
3: Tak zatímco třeba americká televizní stanice CBS přišla dnes se zprávou, že ty včerejší iránské údery na jednu z jordánských vojenských základen údajně poničily několik amerických letounů, tak já jsem nezaznamenala, že by se dopadům útoku jordánská média obecně nějak víc věnovala. Anglický zpravodajský web Jordan Times například podrobněji naopak popisuje projekt lanovky, která má tady v kopcovitém hlavním městě Amánu propojit několik historických míst, a to místní citadelu, římské divadlo a taky takovou kulturní čtvrť Webde. Ta lanovka, pro kterou se už ve městě tedy začaly chystat základy, má zaprvé nalákat turisty, ale mohla by ulevit i přetížené dopravě v centru města. Zároveň se ale začíná stavět v místech, ve kterých můžou být ještě stále skryté zajímavé historické památky nebo archeologické nálezy. A profesor archeologie Nizar Al-Tarshan z Jordánské univerzity proto pro ten zpravodajský web upozorňuje a apeluje na to, aby se při stavbě udělal taky poctivý archeologický průzkum.
2: Tak slyšeli jsme, co najdeme aktuálně v médiích na Blízkém východě a slyšeli jsme naši blízkovýchodní zpravodajku Janu Karasovou. Jano, děkujeme.
3: Pěkný den, naslyšenou.
1: Je 7 hodin, téměř 43 minut, posloucháte stále Ranní plus. Vyhledat si něco na internetu už je pro 2/3 lidí záležitost, se kterou osloví umělou inteligenci. Chatboty, také lidé, stále častěji využívají pro generování obrázků, překlady nebo pomoc s textem a vysvětlením problému. Vyplývá to z výzkumu agentury STEMmark, který ukázal třeba i generační rozdíl v obavách, jestli nás AI přemůže. Na výzkumu se podílejí NZT se teď podrobněji zaměříme s analytičkou agenturistem Mark Zuzanou Švaldovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Dá se tedy nějak říct, jaký vztah mají Češi k umělé inteligenci? Považují ji za prospěšnou nebo se jí obávají?
4: Dá se říct, že oni jsou všichni informovaní, že je asi těžké se jí vyhnout, protože v tom výzkumu se ukázalo, že 96% lidí o ní někdy slyšelo. Ten vztah je docela pozitivní. Vlastně většina lidí má k AI pozitivní postoj. Horší je to třeba s důvěrou. Vlastně ptali jsme se taky na věci, které lidé postrádají ohledně těch výstupů AI. A tam se ukazuje, že většina uživatelů, i teda většina populace, postrádá jistotu, jestli to, co vlastně dostali jako odpověď, jestli se tomu dá věřit, jestli je to opravdu pravda. Jsou s tím vysoce spokojení, proto asi zaznamenal vlastně každý ten vývoj, jak se zlepšují ty odpovědi, jak se zlepšuje kvalita i rozsah vlastně toho, co AI zvládne, ale chybí ta jistota.
1: A když mluví

0: Tam je mnohem jako víc těch každodenních nebo týdenních uživatelů. To znamená, že vlastně vidí ty možnosti, vidí ty rizika, víc se o to zajímají, vidí taky ten vývoj v čase, jak už jsem o tom mluvila. A další věc u těch mladých lidí, jak říkáte, to je taková jako filozofická věc, že to je vlastně jejich svět, který se mění. Oni v něm prožijou většinu života a ta AI jim ho zřejmě jako citelně bude měnit.
1: Když jste narážela na ta rizika, mají lidé dost informací, pokud se jedná právě o rizika spojená s AI?
0: Tak když jsme se ptali jakoby na nějaké bezpečnostní otázky, tak se ukazuje, že zhruba 47% dospělých se obává nějakého zneužití dat. Za mě to je hrozně málo. Myslím si, že to téma jako je poměrně málo asi jako pro veřejnost medializovaný. Když jsme se na to ptali trošku z jiného pohledu, jestli vědí, že některý AI nástroje jde spouštět lokálně, bez toho, aby se vlastně ty data a vůbec celá ta konverzace zpátky posílaly do toho jazykového modelu, tak vlastně o tom většina lidí vůbec neví. A když jsme se ptali konkrétně těch, který, té malé části, která řekla, že to používá na ty konkrétní nástroje, tak se vlastně ukázalo, že ani tito lidé v tom nemají tak úplně jasno. Takže já si myslím, že je to téma, jako kterýmu je potřeba se věnovat. Kdyby vystoupila nějaká autorita prostě a řekla, tohle je v pořádku a to, na tohle pozor. Je dobrý mít v telefonu, nevím, nahraný všechny dokumenty a zároveň tam mít aktivní aplikaci na AI a tak dále. Prostě já si myslím, že jako lidi to uživatelsky přijímají, otevírají se jim obrovské možnosti, je to zdarma, je to volně dostupný, ale jakoby tu bezpečnost vyloženě řeší málo kdo. Řeší to třeba firmy, ale nevím, jestli to řeší občané. Myslím si, že ne.
1: Zjišťovali jste také třeba to, k čemu jednotlivé generace, nebo třeba to není generační záležitost, nevím, na to se ptám, využívají umělou inteligenci, jestli je to opravdu spíš pracovní věci, jsou to nebo zábava?
0: Zjišťovali jsme, jaký typy úloh s tím řešej a ukázalo se, že to není až tak generační věc, ale spíš je to o intenzitě toho využívání, že jsou tady prostě nějací sporadičtí uživatelé, kteří to využívají jednou za měsíc nebo ještě méně a ty to mají vlastně jako lepší Google nebo takový rádce, potřebují něco uvařit, něco opravit anebo na generování obrázku. A pak jsou ti častí uživatelé, těch je zhruba 42% v populaci a tam ty to evidentně využívají v práci ve škole prostě každodenně a využívají to i na odborné věci, na nějaké řešení technických problémů, na programování, na výklad nějakých odborných věcí, na konzultování odborných věcí. Takže ono to trošku souvisí s věkem, protože mezi těmi častými uživateli je víc těch mladých, ale pravděpodobně to souvisí spíš s tou intenzitou.
1: A jak rozšířené to generování znamená, čas, obrázku? Promiňte, já jsem vám nechtěla do toho skočit. Myslela jsem, že jste dokončila myšlenku.
0: Nic se neděje. Generování obrázku, já to hned podívám, zhruba 30% populace, no mezi mladými je to určitě víc.
1: Mě by totiž zajímalo...
0: Tam je to až skoro polovina populace.
1: Vede se...
0: Starší... Ano, pardon.
1: Ne, my tam máme asi nějaké zpoždění, omlouvám se i posluchačům, že si vzájemně skáčeme do řeči, to jsem rozhodně nechtěla. Chtěla jsem se ještě zeptat na závěr, když se stále častěji využívá tedy umělá inteligence i pro generování obrázků, nabízí se otázka, do jaké míry věří lidé, kteří používají umělou inteligenci tomu, co potom vidí všeobecně na internetu. Do jaké míry jsou skeptičtí, že to, co vidí, je skutečnost, anebo že to vygenerovala umělá inteligence?
0: No tak na to jsme se taky ptali, vlastně do jaké míry se obávají, že to přináší nějaký deepfake informace a deepfake videa a toho se obává opravdu velká část vlastně z populace, je to 60%, to je vlastně většina z těch 66 uživatelů, takže zase lidi, kteří s tím mají zkušenosti a vidí, co všechno se dá vyrobit, tak se toho obávají. No pak je tady část, která to nepoužívá a tady možná ty možnosti nezná. Tak bych řekla, že ještě jako možná zranitelnější na to rozeznávání, než ty lidé, co to užívají. Jako doufejme, že v tomhle pomůže třeba AI Act a označování toho vytvořeného obsahu.
1: Analytička.
0: Ale zase, kdyby se do toho víc jako pustili média, tak by to bylo určitě výhodný.
1: Doufám, že jsme tím teď udělali takovou alespoň jednu, že jsme si odfajfkli aspoň.

0: že jsme se tomu věnovali. Budeme se tomu samozřejmě v našem vysílání věnovat dál. Analytička agentury STEMMARK Zuzana Švalbová byla naším hostem. Děkuji, naslyšenou.
1: Děkuji, pěkný den, naschledanou.
2: 10 minut před 8 hodinou máme v ranním plusu příležitost shrnout hlavní zprávy dnešního rána. Premiéři zemí Visegrádské čtyřky mají odpoledne schůzku v Bratislavě. Budou jednat mimo jiné o cenách energií, pohonných hmot nebo o příštím evropském rozpočtu. Americký prezident Donald Trump na sjezdu své strany varoval, že pokud republikáni ztratí v kongresu většinu, bude to pro Spojené státy znamenat peklo. Srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem v historii měření. Podle unijní služby Copernicus průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu dosáhla 16,96 stupňů Celsia, byla tedy o 85% nad teplotním průměrem z let 91 až 2020.
0: Po včerejším pohřbu norského krále si Norové postupně zvykají na krále nového, Håkona VIII. Velmi oblíbeného otce pro něj bude těžké nahradit. Důvodem je i to, že rodina v poslední době čelila několika kauzám, které vedly k propadu popularity monarchie.
3: Norský král Håkon se před chvílí vrátil do svého paláce, vlajka už vlaje plně na stožáru, už není na půl žerdi, smutek před chvílí skončil a teď už se tady schází lidi, kteří se těší, že se král každou chvíli objeví na svém balkóně.
4: Myslím, že to bude dobrý král, má důvěru běžných Norů, bude z něj dobrý panovník.
3: Říká mi Patrik, který je evidentně potěšený novým králem, ale o těch kauzách, které teď královskou rodinu v posledním roce stíhají, úplně mluvit nechce.
5: Předchozí král hodně dobře zvládal kombinovat tradici a zároveň orientaci na budoucnost. A doufám, že náš nový král bude tohle taky umět. Tam, kde to dává smysl udržovat tradice, ale zároveň být otevřený měnit se s dobou.
3: Kristofer je taky z nového krále nadšený, zatímco Anne, byť ne tedy doslova, ale popisuje některé ty potíže, které královskou rodinu v posledních měsících trápily, ať už to tedy bylo odsouzení nevlastního syna krále, syna Mette Marit královny z prvního manželství, Mariuse Borga Heibyho, který skončil tedy ve vězení za znásilnění. Pak je tu taky samotná kauza Mette Marit, která udržovala kontakty s Jeffreym Epsteinem a obě dvě tyhle věci paní Anne doufá, že se podaří nějak vyřešit nebo uzavřít.
6: Hodně se toho v poslední době okolo královské rodiny stalo a snad se mu ty potíže podaří vyřešit. Držím mu palce.
3: Frida a Evelyn uznávají, že tedy královská rodina není v nejlepší pozici, ale prý to podle nich není úplně problém.
7: Ano, je toho hodně, ale taky to dokazuje, že jsou to taky jenom lidi. Dělají chyby, mají svoje problémy. Teď je důležité, že budou dobře sloužit zemi.
8: Myslím, že ukázal velkou odvahu, že se s tímhle vším dokáže vyrovnat. Ukázal taky, že Marius se bere stále jako člena rodiny. To podle mě ukazuje, jak moc si cení hodnot, jako je rodina. Královna je také velmi nemocná. Obdivuji, jak všechny tyhle věci dohromady zvládá. Myslím, že většina lidí by měla problém se s tím vyrovnat.
3: Jenom dozněl potlesk a dav se rychle rozpouští. Král si může doufat, že takhle rychle se nebude rozpouštět i jeho podpora mezi Nory, která v tuhle chvíli je docela vysoká, přes 80%, začala růst opět po tom únoru, který provázely všechny ty kauzy. Zda se mu podaří Nory přesvědčit, že je dobrým králem, to se teprve ukáže v následujících měsících a letech. Z náměstí před Královským palácem v Oslu, Jakub Lucký, Český rozhlas.
9: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: Podle aktuálních dat České bankovní asociace, které u nás na Plusu můžete teď slyšet jako první, způsobili podvodníci klientům bank za prvních 7 měsíců roku škody za skoro 2 miliardy korun. Meziročně jde o nárůst škod o skoro 80%. Naopak asi 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Podvodníci využívají emoce jako strach, důvěra, stres, pocit naléhavosti. Často před nimi varuje i Radek Šáša z České bankovní asociace. Dobrý den.
10: Dobrý den.
2: Ten nárůst uloupených peněz o 80% je velký. Jak si ho vysvětlujete?
10: Vysvětlujeme si to tak, že podvodníkům se daří z jednotlivce dostat mnohem víc peněz, protože když to porovnáme s počtem těch podvodů, tak ty narostly asi jenom o pětinu. To znamená, pracují důsledně s emocemi, pracují důsledně se sociálním inženýrstvím a daří se jim z jednotlivce zkrátka vylákávat hodně peněz, například formou investičních podvodů, kde se přichází o velké množství peněz z pravidla, protože lidé jsou zpracovaní a posílají částky opakovaně.
2: Průměrná škoda na klienta se zvýšila skoro 10 tisíc korun na zhruba 30 tisíc. To zvýšení toho objemu, o kterém jste konec konců už také před chvílinkou mluvil, souvisí s čím? S tím, že jsme třeba příliš přetížení a nedokážeme si pořádně všímat, jak peníze posíláme, kam peníze posíláme. To by bylo přece vážné.
10: To odpovídá té době, která je dneska opravdu hrozně rychlá. Ten útočník zavolá a vyvolá ve vás stres, tlak. Vaše peníze jsou v ohrožení, pokud do 5 minut nepošlete peníze na tento účet, tak o ně přijdete. On je to nesmysl, my vždycky říkáme, musíte se zastavit v tu chvíli, zamyslet se nad tím, jestli skutečně v bance by mohly být ty peníze v ohrožení. A když si nejsem jistý, zavolejte do banky. Pokud už máte podezření na to, že vás někdo okradl, zavolejte i na policii potom.
2: Jaké můžou být první varovné signály? Protože ne vždycky na to přijdeme, že se něco děje.
10: Musíte něco udělat rychle. Jinak přijdete o všechny peníze, většinou je to tady ten na první dobrou tento tlak.
2: Čili nepodlehnout tomu tlaku.
10: Nepodlehnout tomu tlaku, opravdu nadechnout se, počítat do 10 a zavolat do banky nebo na policii.
2: Spouštíte novou verzi kybertestu, ve kterém si lidé můžou ověřit, jestli by podvodníkům sami nenaletěli. Tak to je možná další nástroj, to je trénink.
10: Ano, to je trénink, který teď už spouštíme 6. ročník tady toho kybertestu, celé té kampaně Nepin Day, která má vtipným způsobem upozorňovat na to, že nemáte dávat svoje citlivé údaje. Každý si na www.kybertest.cz může otestovat, jak je odolný. Jsou tam 10 nejčastějších podvodů, které běhají éterem.
2: Takže zvláště, když jsme hraví, tak se to tam můžeme vyzkoušet, jak dlouho to trvá a jak ten test funguje?
10: Trvá to kolem 10 minut, máme dokonce dvě verze, protože mladí lidé jsou netrpěliví, tak máme zkrácenou verzi, kam se generují otázky pro jejich věkovou a cílovou skupinu, ale klasicky to je 10 otázek s těmi nejčastějšími podvody, včetně deepfake videí, včetně falešných SMSek, falešných mailů, falešných telefonátů, všechno toto tam člověk najde.
2: Takže třeba, když se mail tváří, jakože to je mail z mé banky, tak na co se mám dívat?
10: Podívat se například na to, z jaké adresy to chodí, protože ta adresa nikdy není www.banka.cz, není to vždycky @banka.cz, ale je tam vždycky něco divného.
2: A pokud by šlo o telefonát, tak jak si můžou lidi ověřit, že nejde o jejich bankéře?
10: Pokud mají jakoukoliv pochybnost, stačí zavěsit. A potom můžete zavolat do banky a ověřit, jestli vám banka skutečně volala.
2: Ono také záleží na tom, jestli potom vlastně už se dovolají spíš třeba hlasovému automatu, že jako to trvá, než by se dostali třeba ke svému bankéři. Takže mají třeba banky, máte nějaké nástroje, jak prostě ujišťovat lidi, že opravdu tohle je banka a ne podvodník.
10: Banky už dneska poskytují ověření toho volajícího v aplikaci, takže když člověk bude vědět a požádá o to, tak ten bankéř se vám musí v té aplikaci ověřit a to podvodník skutečně neudělá.
2: Jaké zkušenosti jste zatím udělali s tímhle kybertestem, nebo jaké zkušenosti z toho třeba ještě pro vás vyplynuly?
10: Důležité je, že nejslabší věkové skupiny jsou ty nejmladší a ti nejstarší spoluobčané. Je to překvapující, ale lidé od 12 do 25 let jsou na tom doslova možná nejhůř. V kybertestu mají zhruba 70% a podobně jsou na tom seniori.
2: Říká Radek Šáša, mluvčí České bankovní asociace, který byl dnes u nás ve studiu osobně. Děkujeme, že jste tu byl.
10: Moc děkuji za pozvání a hezký den.
0: Před 8 hodinou ještě pozvánka k řečí peněz, které vysíláme po 11. Úspory v návrhu státního rozpočtu na rok 2027 jsou klíčovým tématem tohoto týdne. Koaliční politici hledají desítky miliard, které by škrtly a snížily tak schodek ve výši 389 miliard korun. Věnovat se tomu bude ve svém pořadu Václav Pešička a ptát se bude Víta Hradila, hlavního ekonoma společnosti Investika.
2: Bylo 8 hodin čtvrtečním ránem na Plusu s datem 10. září. Vás dnes provázejí Martina Mašková
0: a Šárka Feniková.
9: Český rozhlas Plus.
0: A malá ochutnávka z témat, která chystáme na další hodinu. Co spolu budou řešit premiéři zemí Vyšegrádu? Jakou atmosféru do schůzek vnese Péter Maďar?
2: Dostal izraelský premiér Benjamin Netanyahu před 7. říjnem 2023 varování před možným vpádem hnutí Hamas do Izraele.
0: A začínají týdny pro duševní zdraví. Jak motivovat děti a mladé lidi, aby se dokázali svěřit, pokud si v té věci neví rady?
2: Nejnovější události vám na úvod přiblíží opět Martin Matějka.
11: Poslanci potvrdili obnovení elektronické evidence tržeb. Hlasy koalice sněmovna přehlasovala senátory, kteří EET vrátili s výhradami. Ze systému třeba chtěli vyjmout bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl. Od EET si slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
12: EET 2.0 je jeden z klíčových projektů naší vlády. Je to moderní evidence tržeb, která odpovídá dnešní době bez účtenky. Každý si využije pokladní zařízení. Vyvíjíme aplikaci webovou pro ty, kdo by chtěli používat chytré telefony. Teď jsme spustili web informační.
11: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje. Třeba podle ODS vláda trestá poctivé živnostníky. Návrh teď posoudí prezident. Sněmovna také schválila novelu stavebního zákona. Hlasy vládních poslanců tak přehlasovala Senát. Předloha má podle koalice urychlit povolování staveb a počítá se zřízením státních stavebních úřadů. Novelu kritizuje opozice. Podle některých senátorů nahrává developerům a je prokorupční. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Pro novelu hlasovalo 104 koaličních poslanců. Proti bylo 53 opozičních. Poslanci by dnes měli ve druhém čtení projednat konec každoročního zdražování dálničních známek. Vládní koalice chce, aby známky dál stály stejně jako letos. Ta roční by tak řidiče i po novém roce přišla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Opozice návrh označuje za populistický, řekl to třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
13: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
11: Podle předsedy SPD Tomia Okamury vláda navyšováním cen dálničních známek plní jeden ze svých slibů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Útok ruské střely na obchodní a zábavní centrum ve východoukrajinském městě Sumy zabil 2 lidi a dalších 20 zranil, oznámil to velitel oblastní vojenské správy Oleg Hryhorov. Jednu oběť hlásí také Kyjev po dopadu dronu na výškový obytný dům.
14: Při dronových útocích na Kyjev se Rusové trefili do dvou vysokých věžáků. Jedna žena zemřela po zásahu 9-patrové budovy. Podle postu na síti Telegram kyjevského starosty Vitalie Klička je zraněných 17 lidí. Jsou nejen z 9-podlažního domu s názvem Comfort Town, ale také ze 24-patrového domu, kde výbuch dronu zničil byty v několika podlažích. Bezpilotní letoun dopadl také na tržiště ve městě Chmelnický západně od Kyjeva. Bylo to už po zavírací době. Hasiči museli likvidovat požár, který výbuch způsobil. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
11: Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
15: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
11: Požár na trajektu ve filipínské provincii Palawan nepřežilo nejméně 5 lidí a téměř 90 dalších se pohřešuje. Uvedla to pobřežní stráž. 42 lidí se podařilo zachránit. Hašení požáru a další záchranné akce komplikují vlny a silné mořské proudy. Loď plula z filipínské metropole Manila na ostrov Koron. Ten je populární mezi turisty a potápěči z celého světa. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. O plánovaných změnách některých kateder a ústavů dnes začne rozhodovat Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vedení fakulty třeba navrhuje začlenění katedry synologie do ústavu asijských studií a počítá také s propouštěním až 57 zaměstnanců. Studenti a část akademiků kritizují rychlost přípravy a obávají se dopadu na výuku a budoucnost některých oborů. Proti plánům dnes pořádají i studentské protest. Vedení fakulty ujišťuje, že studenti budou moct své obory dokončit. Změnami chce ušetřit desítky milionů korun ročně, vysvětlovala v srpnu mluvčí fakulty Ina Palacká.
16: Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť a v některých případech už není z odborného ani z ekonomického hlediska dlouhodobě udržitelná. Při současných změnách vycházíme i ze zkušenosti posledních 3 let, během níž obdobnou reorganizací prošlo úspěšně již 13 kateder.
11: A letošní letní měsíce byly celosvětově nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Letošní srpen podle něj byl taky nejteplejším měsícem v historii. A průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla skoro 17 stupňů Celsia. Provázely ho rekordní sucha. Extrémně nízký průtok tak byl třeba na Dunaji, Rýnu, Labi nebo Seně. Teploty opět překonaly hranice 1,5 stupně nad průměrem z předindustriálního období. Tento údaj vědecká obec označuje zahraniční pro dlouhodobě udržitelnou hodnotu globálního oteplování. Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a Sokolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně od 70. let minulého století. Turisté v terénu by si měli zajistit odpadky a měli by se vyhýbat hustému křoví, připomíná ředitel HKO Beskydy František Jaskulo.
17: Řekl bych, v nebezpečí vždycky jsou ochranáři, kteří tiše lezou do houští a případně to můžou být i houbaři. A to je druhá věc. Třetí věc je to zabezpečení třeba i těch včelstev. Momentálně tam škody na včelách ale nemáme.
11: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona od Rudné z 6. kilometru na Pražský okruh k Ořechu zdržení asi 30 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova a kolona je v okolí letiště na 15 minut ze 3. kilometru. Na silnici 3 z Benešova do Prahy kolony před nájezdem na D1. Kolona se táhne od 5. hosta zdržení asi na 20 minut. A na D1 je silný provoz na příjezdech do Brna od Prahy i Vyškova. Před omezením na kilometru 196 se pomaleji jede od sjezdu na Slavkov. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
9: Posloucháte Ranní plus.
2: Šárka Feniková a Martina Mašková jsou u mikrofonu 8 minut po 8 hodině. V Bratislavě dnes odpoledne začne summit Visegrádské čtyřky. Premiéři se tam sejdou v exponované době. Do konce roku chtějí mít špičky Evropské unie dojednaný víceletý rozpočet na rok 2028 a dál. V Unii se řeší pomoc Ukrajině i unijnímu východnímu křídlu, těm státům, které sousedí s Ruskem. Řeší se pochopitelně americká cla, ekonomické zblížení s Kanadou a další důležité otázky. O výhled teď poprosím Anetu Zachovou, která je šéfredaktorka serveru update.cz, který dlouhodobě se zabývá evropskými otázkami. Dobré jitro.
18: Dobré ráno.
2: Jak velkou váhu mají momentálně státy Vyšegrádu v Evropské unii? Co dokážou vylobovat, když vezmeme v potaz těch 60 milionů jejich občanů?
18: Já si myslím, že je to poměrně silný blok. Teď, když vlastně vezmeme v potaz i ten politický vývoj, to znamená konec Viktora Orbána, který byl tak trochu toxickým mužem pro celou Evropu a kvůli němu třeba i váha Vyšegrádu mohla trochu zapadat na té evropské úrovni, tak nyní s nástupem nového maďarského premiéra, tak opět řekněme o Vyšegrád a pohledy z Vyšegrádu by mohl být větší zájem na poli Evropské unie a samozřejmě, že těch 60 milionů občanů není málo a Vyšegrád, když se třeba snaží něco vlastně protlačit, tak už nyní vyspěl do té fáze, že si uvědomuje, že na to nestačí sám, ale že potřebuje k tomu nějaké ještě další spojence a proto čím dál častěji vidíme, že ty země Vyšegrádu na ta svá jednání berou ještě nějaké další partnery, ať už vlastně ze zemí Evropské unie, z těch výraznějších, jako je třeba Německo, jako je třeba Itálie, tak i třeba, že občas pozvou někoho nad rámec vlastně Evropské unie, se kterým tady diskutují především tu agendu rozšíření EU, ale tato, řekněme, nová podoba Vyšegrádu více otevřeného spolupráce s dalšími zeměmi Evropské unie, to je něco, co je určitě dobrý směr pro celý tento blok.
2: Tématem té schůzky má být mimo jiné snaha o snížení cen energii. To chce prosazovat zvláště Slovensko, co by budoucí předsednický stát v Radě Evropské unie. Je v tom s kolegy z V4 Bratislava ve shodě?
18: Já si myslím, že ty vysoké ceny energií trápí celou Vyšegrádskou skupinu, zároveň i celou Evropskou unii a je pravda, že nyní jsme v době, kdy se opět diskutuje v EU o tom, co dělat s cenami. Víme, že jsou nyní zase vysoké, velmi vysoké ceny plynu, což samozřejmě před podzimem, zimní sezónou je velice problematické, takže pokud by se podařilo Vyšegrádu třeba přijít s nějakými konkrétními návrhy, jak to, řekněme, vyřešit na té evropské úrovni, tak to by bylo dobré, byť zatím jsme neviděli žádné konkrétní návrhy právě z řad zemí Vyšegrádu, ale třeba i ten dnešní summit pomůže k tomu, aby se dohodli na něčem konkrétním. A potom vidíme i vysoké ceny u pohonných hmot. To také je něco, co trápí všechny ty země a vidíme, že v Evropě se vede třeba diskuze o další, řekněme, daní z těch neočekávaných příjmů, takzvaná windfall tax. My jsme to viděli i vlastně prvotní fáze po tom, co Rusko zautočilo na Ukrajinu v cenách plynu, kdy tedy Evropská unie přišla s novým nástrojem, jsou to windfall tax a vlastně danila ty vysoké zisky těch společností, které na tom profitovaly. A nyní se podobné názory objevují znovu, že by se měly mimořádně zdanit ty ropné společnosti a Vyšegrád by k tomu mohl zaujmout nějaké jednotné stanovisko. Nemyslím si, že zrovna bude příznivcem tohoto řešení, ale bylo by dobré, kdyby se k tomu alespoň nějak postavil.
2: Premiéři Babiš a Fico se shodli na tom, že si nepřejí, aby v novém unijním rozpočtu se krátily peníze, zvláště na rozvoj regionu nebo zemědělství. Jak se k tomu staví jejich kolegové z Maďarska a Polska?
18: To je určitě něco, co je stejné napříč zeměmi Vyšegrádu. Jak Polsko, tak Maďarsko jsou velkými příjemci vlastně těchto tradičních dotací, zejména tedy těch regionálních nebo kohezních a zemědělských. U Polska tamto zemědělství je možná ještě důležitější než ta kohezní politika, protože Polsko má velice silný zemědělský sektor, má za sebou rozsáhlé zemědělské protesty a i polská vláda musí doručit něco těm svým voličům právě z řad těch, řekněme, rurálních oblastí a zemědělské společnosti. Takže to je určitě něco, co je sdíleno zeměmi Vyšegrádu. Mají to i Slováci napsané v těch svých prioritách, na kterých se právě shodují s ostatními zeměmi Vyšegrádu. A opět je to něco, co přesahuje vlastně tento region, pokud bychom se podívali více na východ, ale i trošku na jih, tak uvidíme, že i třeba Rumunsko, Bulharsko a další země také říkají, že není dobré vlastně krátit peníze právě na regionální politiku a právě na zemědělství, ale naproti ním stojí vlastně velký blok zemí, které naopak požadují po Evropské unii, aby snížila tyto tradiční obálky a více investovala například do obrany, do bezpečnosti, ale také do konkurenceschopnosti a to v tom smyslu inovací, nějaké excelence evropské. Takže teď vlastně jsme svědky na evropské úrovni souboje těchto dvou táborů, těch, řekněme, co chtějí ten evropský rozpočet razantně změnit, možná ho i zmenšit a směřovat ho skutečně na nějaké ty, těch vybraných pár priorit, které jsem jmenovala, a pak tedy ty zastánce těch tradičních fondů. A uvidíme, který ten hlas převáží. Samozřejmě, že ten výsledek bude muset být nějaký kompromis, ale tady určitě Vyšegrád bude hrát silný hlas.
2: Aneta Zachová, šéfredaktorka portálu Update.eu.cz. Děkuji za rozhovor.
18: Já děkuji, naslyšenou.
2: Už jsme řekli, že účast maďarského premiéra Petra Maďara je po 16 letech vlád Viktora Orbána důležitá změna. Koneckonců to bylo patrné už na jeho první účasti po zvolení. V některých ohledech si ale může s kolegy z Vyšegrádu notovat. Takže ke schůzce připojíme maďarský kontext. Naším hostem je hungarista Jan Blažek. Dobrý den i vám.
19: Dobrý den přeju.
2: Jaký si zatím vytvořil Peter Maďar jeho vláda vztah ke kolegům z Česká a Slovenska, kteří dávali dřív najevo spojenectví s expremiérem Orbánem?
19: Tak já si myslím, že to jsou dvě separátní otázky. Vztah z politiky z Česka má podle mě Petr Maďar zcela neutrální až dobrý. Na Slovensku je to trošku problematičtější. Téma maďarsko-slovenských vztahů bylo před volbami silně instrumentalizováno. On sám, Petr Maďar, se do slovenských kolegů poměrně razantně opíral. Naopak Robert Fico podporoval před volbami Viktora Orbána, takže to ještě nějakou dobu po volbách rezonovalo. Dnes si myslím, že se oba dva premiéři a obě dvě politické reprezentace snaží o to, aby ty rány ve vztazích byly poněkud zapouzdřené, aby nekrvácely a aby byly neutralizovány.
2: To se týká i zmínky Petra Maďara o Benešových dekretech. Tohle už je zažehnáno, týká se to vztahu se Slovenskem hlavně.
19: Ano, to se týká vztahu se Slovenskem, protože Benešovy dekrety se po válce týkaly samozřejmě i tedy československých obyvatel maďarské národnosti, a na rozdíl od Němců od nás ti Maďaři na jižním Slovensku zůstali žít, takže se pořád ještě stává, že tu a tam nějaké reziduum těch Benešových dekretů prakticky do života toho či onoho občana zasáhne, a to se právě před těmi volbami v Maďarsku stalo, takže tam Petr Maďar měl poměrně nabito na Viktora Orbána, který byl přítelem Roberta Fica, a proti těm Benešovým dekretům z pohledu Petra Maďara nevystupoval dostatečně razantně. Ale Benešovy dekrety jsou stálicí maďarské politiky. Všichni vrcholní maďarští političtí představitelé budou proti Benešovým dekretům vystupovat, to je jasné. Takže určitým úskalým vztahu to může být kdykoliv. Ale vidíme, že se to objevuje hlavně před volbami. Teď je po volbách Maďarsku. Ovšem, blíží se zase výhledem volby slovenské, takže možná to znovu rezonovat bude. V tuto chvíli si myslím, že to téma už tolik nerezonuje a je zažehnáno.
2: Jak se staví Maďarsko k tempu a způsobu vstupování Ukrajiny do Evropské unie? Protože třeba slovenský premiér Robert Fico se vyslovil proti. Proti tomu, že by to bylo zrychleno, tak.
19: Ano, ptáte se velice dobře. Souvisí to s určitými národoveckými tendencemi, které Petr Maďar a jeho vláda vyznávají. Opět, Ukrajina byla velkým tématem před maďarskými volbami. Tehdy se Petr Maďar profiloval jako někdo, kdo nebude zastáncem rychlého vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Po volbách se to potvrzuje. Maďarsko stále prostě nějakého rychlý vstup Ukrajiny podporovat nebude. Stále blokuje vlastně i začátek těch přístupových jednání. Stejně jako na Slovensku, i tam tím hlavním tématem vlastně jsou podmínky, za nichž na Ukrajině funguje maďarská menšina. Petr Maďar se staví do role obránce zahraničních Maďarů.
2: Maďarské ministerstvo zahraničí aktuálně ohlásilo, že vyhostí 10 ruských diplomatů. Je Maďarova vláda i razantnější v přístupu k protiruským sankcím, respektive je tam znát větší podpora, než jak to bylo za éry expremiéra Orbána?
19: Tady si myslím, že současná maďarská politická reprezentace otáčí kormidlem maďarské zahraniční politiky celkem razantně. O Budapešti se dlouhodobě spekulovalo, že se stává jakýmsi hubem pro ruské zpravodajce. Sídlila tam řada institucí, jejich zaměstnanci měli diplomatické krytí, což tuto tendenci posilovalo. Maďarské tajné služby opakovaně varovaly předtím, ještě za éry Viktora Orbána, varovali před tím, že je na maďarské ambasádě spousta, řekněme, diplomatů v uvozovkách, kteří si říkají o vyhoštění. To, že to teď Petr Maďar a jeho ministry zahraničních věcí Anita Orbánová udělali, je známkou toho, že oni chtějí také zlepšit své vztahy s partnery na západě, protože důvěryhodnost Maďarska byla tím, co jsem popisoval, řádně poškozen.
2: Mluvili jsme o přístupu k unijnímu rozpočtu. Babišová a Ficová vláda si přejí zachování stávající výše evropských dotací v tom rozpočtu od roku 2028, jenže Německo a Skandinávie chtějí šetřit. To je v těch fondech pro regiony, v kohezních fondech. Maďarův kabinet asi v tom bude zajedno s kolegy z Vyšegrádu?
19: Jednoznačně Maďarsko zůstává čistým příjemcem z evropského rozpočtu, takže bude v tomto zajedno, nicméně nebude si asi přát až tolik na toto téma vystupovat. Musíme si uvědomit, že za vlády Viktora Orbána byla řada kohezních i dalších fondů pro Maďarsko zmražena. Maďaři teď horečnatě se snaží splnit všechny podmínky pro to, aby do posledního eura nebo posledního forintu ty peníze jim byly vyplaceny. To je teďka pro ně to hlavní téma. Ale samozřejmě i do budoucna v diskuzích o budoucím rozpočtu budou na straně těch, kteří budou, řekněme, těmi tradičními, kteří budou chtít, aby do kohezních fondů stále plynulo co nejvíce peněz.
2: Hungarista Jan Blažek, děkujeme.
19: Já také děkuju, nashledanou.
0: 8:21 přidáme další události, které dnes sledujeme. Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským při úterním odletu z Moldavska do Norska na pohřeb zesnulého krále Haralda V. málem zasáhl dron, řekl bez podrobností norský premiér. Mluvčí moldavské vlády později uvedl, že letadlo dostalo povolení vzlétnout až poté, co byl potvrzen dopad ruského dronu, který narušil vzdušný prostor země. Pokud republikáni po listopadových volbách ztratí kongresu většinu, bude to pro Spojené státy znamenat peklo, varoval americký prezident Donald Trump na celonárodním sjezdu své strany v Dallasu. Ten se koná mimořádně před volbami, pořádanými v polovině prezidentského mandátu. Evropská centrální banka dnes zřejmě podruhé v letošním roce zvýší úrokové sazby. Analytici očekávají růst depozitní sazby o 0,25% na 2,5%. Inflace v eurozóně v srpnu zrychlila na 3,3%, nejvyšší úroveň za 3 roky.
2: Posloucháte Ranní plus. Na singapurských sociálních sítích vyvolalo velký rozruch zvýšení platů členů tamní vlády. Už teď patří k nejlépe placeným politikům na světě a ještě si tedy polepší. Singapurský premiér Lawrence Wong řekl, že cílem je nalákat do státní sféry víc mladých talentů. Z detaily přišel do studia Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Vítej po druhé.
20: Dobré ráno.
2: Jak obyvatelé Singapuru přijali to ohlášené zvýšení platu?
20: No, oni to právě na těch sítích ostře kritizují, stěžují si hlavně, že členové vlády si zvyšují ty platy v době, kdy řadovým obyvatelům Singapuru rostou životní náklady. Někteří taky poukazují na nedostatek pracovních příležitostí pro absolventy nebo na nejistou geopolitickou situaci. O tom dost důkladně píše server Channel News Asia. Premiér připustil, že to téma je politicky citlivé a taky emotivní. Uvedl, že ten nárůst základního platu ale neznamená, že všichni členové vlády budou mít okamžitě stejné navýšení. Ty platy ministrů by měly být navýšené jednorázově až o 9%. Mělo by se to odvíjet od jejich výkonu, jinak ten průměrný měsíční příjem singapurské domácnosti je teď v přepočtu zhruba 200 tisíc korun, tedy je to mnohem nižší než u platů vládních politiků. O těch změnách dnes teď právě v těchto momentech debatují v singapurském parlamentu.
2: No, čili jaké jsou ty vládní platy?
20: Pro singapurský premiér Lawrence Wong už je teď nejlépe placeným demokratickým politikem světa. Jeho roční plat je v přepočtu asi 36 milionů korun. S tím zvýšením by to mělo být přes 58 milionů korun ročně. Ta částka zahrnuje fixní plat i variabilní složky, ale premiér už ale řekl, že částku, která odpovídá tomu zvýšení platu v přepočtu 23 milionů korun, bude po dobu 5 let dávat na charitu.
2: A s čím souvisí ty vysoké platy ministrů?
20: V Singapuru jsou ty vládní platy navázané na soukromý sektor. Nástupní plat člena vlády se počítá na základě mediánu platů tisíce singapurských občanů s těmi nejvyššími příjmy. Proto na základě těch dalších výpočtů ta částka pro politiky naroste také vysoko. To hlavně ale je, že ty vysoké platy členů vlády podle Singapuru jsou hlavně určitou obranou proti korupci, hlavně tím, aby vlastně odradili ty politiky od toho, aby brali úplatky. Na indexu vnímání korupce, který každý rok vydává organizace Transparency International, se Singapur dlouhodobě umisťuje v čele toho žebříčku. Loni byl třetí za Dánskem a Finskem. I když tedy samozřejmě korupce se tam taky občas objeví, před dvěma lety za korupci byl odsouzený bývalý ministr dopravy Subramanian Iswaran. Soud ho poslal na rok do vězení. V Singapuru to byl ale první ministr odsouzený za braní úplatků od roku 1975.
2: Pro zajímavost, tom žebříčku Česko je 39. Takže taky zajímavé. Které demokratické státy světa mají tady nejlépe placené lídry?
20: Právě po Singapuru je to Švýcarsko. Tamní prezident má roční příjem v přepočtu víc než 12 milionů korun. Pak následuje podobný plat australského premiéra a až po něm je americký prezident, který má ročně bez náhrad v přepočtu něco přes 8 milionů korun. Jen pro představu, v Česku náš český premiér za letošní rok podle oficiálních vládních údajů vydělá bez náhrad přibližně 3,5 milionu korun.
2: Jiří Kordík ze zahraniční redakce byl s námi ve studiu. Děkujeme.
20: Hezký den.
0: No a krátce před 8:30 ještě nabízíme pohled do tuzemských médií. Pročetl je pro nás koordinátor regionálního zpravodajství Českého rozhlasu Petr Sehnoutka. Zaujal ho například článek v týdeníku Ekonom o délce dovolené u nás a v dalších zemích.
1: Skválně tipněte si, ve které zemi je úplně nejvíc dovolené a dnu pracovního klidu.
0: Já bych řekla, že v Indii, protože mám kamarádku, která spolupracuje s Indii a kdykoliv jim volá, tak mají nějaké volno.
1: Ta Indie je úplně na opačném konci.
0: Opravdu?
1: No.
0: Tak možná bych
1: ale
0: to
1: možná,
0: měla
1: že,
0: říct.
1: Ale možná, že to, že to nejsou státem nařízená volna, že to budou jiná volna. Je to Irán. V Iránu je 26 dní dovolené v roce a plus 27 dní pracovního klidu. Jenže v reálu to taková sláva není. Iránci mají sice těch 53 dnů volna, ale pracovní týden tam má 6 dní. Před Českem jsou pak ještě s větším počtem dnů volna Rusko, Rakousko, Francie nebo o den těsně Polsko. Tady jen drobná poznámka. Grafika uvádí minimální zákonnou dovolenou 20 dní, ale v Česku mají státní zaměstnanci a jako benefit i lidé v některých firmách týden dovolené navíc, ale podobné benefity jsou vlastně i v těch okolních zemích.
0: No tak kromě těch Indů, které, jak jste říkal, jsou také na té druhé straně žebříčku, tak bych tam čekala třeba ještě Spojené státy.
1: Je to tak, tam ze zákona žádná dovolená garantovaná není, nicméně i tam jsou firmy, které nějakou minimální podobu dovolené nad tamních 10 dní pracovního klidu nabízejí. Více v dnešním týdeníku Ekonom.
0: No a Mladá fronta dnes zvolila za dnešní hlavní téma kvasinkové infekce, které ohrožují pacienty.
1: Možná si to téma vybavíte z léta, kdy média informovala o tom, jak že v Evropě výrazně narostl počet infekcí kvasinkou Candidozima auris, což je neuvěřitelně odolný druh nebezpečné kvasinky, která se šíří zejména v nemocnicích a je velmi odolná i proti dezinfekcím. No a v několika případech se tenhle druh objevil i v nemocnicích v Česku, především v Praze. A tak a teď se dostanu k tomu dnešnímu článku. Dnešní Mladá fronta píše ale o všech nebezpečných variantách těchto kvasinek. Kvasinek vychází z nejnovější národní studie kvasinkových infekcí, která se zaměřila na 30 českých nemocnic po celé republice. Ta proti té poslední studii, více než 10 let staré, teda zjistila, že počet kvasinkových infekcí se mírně zvýšil, jenom pro představu je to 0,45 případů na 1000 hospitalizovaných pacientů. Co ale vůbec není dobré, je rostoucí rezistence všech druhů kvasinek. Podle studie tak i přes léčbu umírá více než třetina pacientů nakažených a s tou rozvinutou kvasinkovou infekcí a u neléčených případů může úmrtnost dosáhnout až 90%. Největší problém to je u lidí s výrazně oslabeným imunitním systémem, třeba to jsou pacienti po chemoterapii nebo na dialýze, nebo u těch, kteří jsou dlouhodobě hospitalizovaní na jednotkách intenzivní péče. Další podrobnosti ke studii a vysvětlení, kdy s těmito jinak běžnými typy kvasinek nastává problém, najdete v dnešní Mladé frontě dnes.
0: A když zůstaneme u titulních stran, tak z Hospodářských novin jste pro nás vybral článek, ve kterém se píše, že bazary se perou o málo jetá auta a snižují marže a zákazník tak může ušetřit. Co se tam píše dál?
1: Je to kvůli zdražování nových aut. To začalo za covidu a je tak stále víc lidí, kteří si chtějí pořídit slušné ojeté auto. Autobazary na to reagují tak, že jsou ochotné tato auta vykoupit vlastně za vyšší cenu a následně prodat s mnohem nižší marží než dřív, hlavně když je prostě rychle prodají. A to je výhodné hlavně pro kupující. Teď je průměrná cena prodaných osobních aut nějakých 320 tisíc korun a klesla proti třeba únoru o 15 tisíc.
0: Články z domácího tisku pro nás dnes vybíral koordinátor regionálního zpravodajství Českého rozhlasu Petr Sehnoutka.
2: Před půl devátou máme ještě chvilinku, abychom avizovali některé naše dopolední pořady. Tak například v Osobnosti Plus se vrátíme k vítězství alternativy pro Německo v Sasku-Anhaltsku. Kancléř Merz poté prohlásil, že tyto volby změnily Německo, jaký signál voliči vyslali. Nejen o tom bude debatovat kolegyně Světlana Vitovská s politologem Janem Charvátem, který se zaměřuje na tematiku blízko, která souvisí tedy s agendou alternativy pro Německo. Ve Vinohradské 12 se Magdalena Fajtová z Respektu vrátí k pohřbu Radka Mladiče v Srbsku.
0: Je 8:30 a zprávy má Martin Matějka.
9: Český rozhlas Plus.
11: V Bratislavě dnes budou jednat premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky. K rozhovorům se připojí i irský premiér Michael Martin. Jeho země totiž momentálně předsedá Radě Evropské unie. Předsedové vlád budou jednat o příštím evropském rozpočtu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív apeloval hlavně na zachování kohezních a zemědělských fondů. Na jednání chce otevřít taky téma zdražování pohonných hmot. V Paříži dnes končí mezinárodní vesmírný summit. Zástupci 120 zemí biznisu nebo vesmírných agentur. Tam jednají třeba o nastavení pravidel kosmické spolupráce, vývoji evropského satelitního systému IRIS nebo o budoucnosti Mezinárodní kosmické stanice, která má na konci roku 2030 ukončit provoz. Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dnes začne rozhodovat o budoucnosti několika katedr a ústavů. Vedení navrhuje třeba začlenit katedru synologie do ústavu asijských studií nebo spojit katedry divadelní vědy, filmových studií a ústav hudební vědy. Změny mají zjednodušit strukturu fakulty a ušetřit desítky milionů korun ročně. Části studentů a akademiků se ale navrhované změny nelíbí. Americký ministr zahraničí Marco Rubio pokračuje ve své dvoudenní návštěvě Ekvádoru. S prezidentem jihoamerické země Danielem Nobou jedná například o posílení spolupráce v boji proti obchodu s drogami. Rubio uvedl, že požádá americký kongres přepočtu o více než 900 milionů korun na financování boje s ekvádorskými drogovými gengy. Čeští zastupitelé se dnes sejdou poprvé po letních prázdninách. Na programu mají mimo jiné novelu vyhlášky, která omezuje používání pyrotechniky. Hlasovat budou taky o směně pozemků v místě budoucí stanice metra D nádraží Krč. Zabývat se budou i několika peticemi, třeba požadavkem na úpravu semaforu v Trojské ulici v Praze 7. Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách podle údajů policie roste. Hlídky se častěji setkávají se slovními útoky i fyzickým napadením. Přesnou statistiku ale policie nevede. Jeden z posledních případů řešila v srpnu v Ústí nad Labem, kde opilý řidič udeřil policistu. A podle dopravního psychologa Matuše Šuchy bývá spouštěčem agrese kromě alkoholu a drog taky frustrace. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona je od Loděnice ze 7. kilometru až do Prahy na okruh k Ořechu. Zdržení asi 45 minut. Na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem kolony v okolí Zruče nad Sázavou obousměrně. Směrem na Prahu je omezení na kilometru 56 a zdržení je kolem 35 minut. Směrem na Brno je zúžení na kilometru 49 a fronta asi na 20 minut. Na D1 je silný provoz na příjezd zde do Brna od Prahy i Vyškova. Před omezením na kilometru 196 se pomaleji jede od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 a také od Kývalky z kilometru 182. Pro osobní auta je zdržení vždy 15 minut. A další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky a nejvyšší odpolední teploty 16 až 23 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
9: Posloucháte Ranní Plus.
2: A to v čase 3,5 minuty po 8:30 a dnešním ránem vás provázejí Šárka Feniková a Martina Mašková. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu chce žalovat deník Haaretz. Ten zveřejnil investigativní článek, podle kterého Netanyahu údajně věděl předem o plánu Hamásu zaútočit na Izrael. To se pak stalo 7. října 2023 a tenhle teroristický čin Hamásu poté spustil válku v pásmu Gazy, kde izraelské útoky pokračují navzdory příměří. Podle zjištění kolegů z Haaretzu izraelský premiér údajně měl před útokem dostat varování od Spojených arabských emirátů a rovněž podle Haaretzu Netanyahu tuhle informaci nepředal zpravodajským službám. Ve spojení jsem teď s Irenou Kalhousovou, ředitelkou Hersu a Centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Jaké důkazy předložil Haaretz o tom, že izraelské politické špičky mohly o plánech, že se něco takového uděje, vědět?
4: Tak jak jste říkala, je to vlastně výsledek práce dvou novinářů, kteří vlastně na základě toho píší knihu a ty důkazy, které oni předkládají, tak možná by někdo řekl, jsou nepřímé, protože oni mají vlastně svědectví těch lidí, kteří se podíleli na vyjednávání mezi Izraelem a Hamásem o vlastně zlehčení ekonomické blokády a nějakých dalších ekonomických opatření, která měla pomoci situaci v Gaze právě měsíce před 7. říjnem, ale měl to být Benjamin Netanyahu, který nakonec vlastně s tím podpisem zaváhal, na což tedy měl Yehia Sinwar, autor toho 7. října ze strany Hamásu, vlastně přitvrdit a vydat varování, že pokud se Netanyahu nerozhoupe, takže přijde něco strašného. Takže vlastně tato vyjádření vedly k tomu, že ty novináři vlastně zveřejnili ten článek, ale není tam přímé potvrzení například ze strany Spojených arabských emirátů, nicméně emirátěni vlastně to ani nedementovali, což je zajímavé, že by tedy k tomu nedošlo, k tomu telefonátu několik týdnů před 7. říjnem, kde měli varovat izraelského premiéra, že se něco chystá.
2: Se zjištěním Haaretzu korespondují dřívější prohlášení třeba z Egypta nebo také ze Spojených států od republikánského politika. Ty informace se shodují na tom, že tedy Izrael měl nějaké informace o té chystané ofenzivě. Jak do toho zapadá poslední odhalení izraelského armádního rozhlasu, podle kterého bezpečnostní služba Shin Bet to varování špatně pochopila?
4: Tak je potřeba říct, že vlastně informace o tom, že Izraelci měli nějaké vodítka k tomu, že opravdu se v Gaze něco chystá, tak to není nové. To se vlastně objevilo celkem záhy po 7. říjnu, kdy vlastně vyšlo najevo, že těch dílčích, těch střípků tam bylo spousty, jenomže si to právě tajné služby buď to nedali dohromady, což je samozřejmě část pravdy. A druhá část pravdy je, že to politické vedení nechtělo slyšet, protože prostě Benjamin Netanyahu opravdu hluboce věřil tomu, že Hamás je organizace, která neudělá nic, co by ohrozilo její existenci a nevyprovokuje Izrael s nějakou akcí k tomu, aby opravdu došlo k nějaké masivní ofenzivě. A to byla jaksi strategie, kterou přejalo nejen politické vedení, ale i to bezpečnostní. Takže vlastně jakékoliv informace, které nabourávaly tuto představu, byly v zásadě označeny za alarmistické, ať už přicházely od samotných izraelských tajných služeb, nebo tedy zjevně, ať už přicházely od spojenců, kteří varovali Izrael, že opravdu tentokrát se chystá něco mnohem, mnohem horšího.
2: Deník Haaretz často čelí kritice od vládních představitelů, nejenže je protivládní, ale třeba zaznívá extrémně levicový nebo protižidovský. Jaký je pohled veřejnosti na tahle zjištění? Je ta investigace pro izraelskou veřejnost důvěryhodná?
4: Tak máte pravdu, že Haaretz má pověst levicového média a pro spoustu pravicových politiků je trnem v oku. Co se týče Izraelců, tak to není úplně nejčtenější médium, je považované za takové jako čtení intelektuálů spíše. Na druhou stranu samozřejmě ta obvinění jsou velmi závažná a jak si reagují na ně všichni opoziční politici a dokonce například Yair Golan, představitel demokratů, což je vlastně levicová strana, tak říká, že prostě Netanyahu by měl jít do vězení za vlastně zločin proti izraelskému státu. Takže určitě ta reakce je velmi ostrá, ale samozřejmě potřeba zmínit, že Izrael je uprostřed předvolební kampaně, takže samozřejmě takový článek, takové obvinění určitě nahrává té opozici, která má jeden z hlavních cílů vlastně vytvoření komise, která konečně prošetří, státní komise, která prošetří, co se 7. října stalo, co se stalo před 7. říjnem, ale také co se stalo po něm.
2: Do voleb ale se nestihne rozhodnout třeba případná žaloba v těchto záležitostech, čili zřejmě asi to může nějakým způsobem sice ovlivnit Netanyahu podporu, ale neopřít to už o nějaká konkrétně další fakta, nebo ano?
4: To já si myslím, že se určitě nic takového nestihne a je potřeba říct, že Benjamin Netanyahu a celý ten pravicový tábor má velmi loajální voliče a že vlastně myslím si, že oni opravdu podléhají takové té představě, že jakákoliv kritika Netanyahu je nějakým komplotem. Je to prostě podobná situace jako v mnoha jiných zemích, že ta společnost je velmi polarizovaná a jakoby racionální argumenty často už nefungují, protože je to velmi, velmi emocionální, takže uvidíme, ale obecně je potřeba říct, že ta Netanyahovská koalice v tuto chvíli zdaleka nemá šanci podle těch předvolebních průzkumů dosáhnout té nutné nadpoloviční většiny a spíše jim ta čísla drobně, ale přeci jenom klesají.
2: No a co by to znamenalo? Bylo by to nějakým způsobem pak nerozhodné, jak se stavit budoucí vládu?
4: Tak to samozřejmě jsou spekulace, protože těch možností je mnoho, ale v tuto chvíli to vypadá, že by ta protinetanyahovská koalice, teda v tuto chvíli opozice, mohla dát dohromady tu většinu, ale je to předčasné, prostě volby jsou na konci října, takže uvidíme, jak to dopadne a vlastně do jaké míry bude možné vytvořit vládu bez například arabských stran, což pro mnoho těch opozičních židovských stran by představovalo do určité míry problém. Takže ani ten tábor, řekněme, který stojí proti Netanyahovi, zdaleka není úplně jednotný, takže to je také samozřejmě faktor.
2: Irena Kahousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Děkujeme.
4: Děkuji za pozvání.
0: A v Ranním plusu v 8 hodin a 41 minut přinášíme jedno domácí téma. Podle policejních odhadů roste počet případů fyzického napadení při silničních kontrolách. Nejčastěji si policisté agresivního chování všímají u řidičů, kteří si před cestou dali alkohol nebo drogy. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala policejní hlídka v Ústí nad Labem.
5: Co jste pil?
21: Hej tu druhou zadána, dělej!
5: Já jsem dostal na oko.
22: Hlídka řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala a nasadila mu pouta. Řidič před incidentem projížděl Ústím bez jedné z pneumatik, říká mluvčí ústeckých policistů Veronika Hišplerová.
23: Provedená dechová zkouška následně ukázala hodnotu 2,48 promile alkoholu.
22: Muž tak skončil na protialkoholní záchytné stanici. Alkohol a drogy ale nejsou jedinou příčinou agresivního chování řidičů, pokračuje Hišplerová.
23: Příčinou může být například stres, frustrace, spěch, nezvládání emocí nebo celková neohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu.
22: Právě frustrace bývá nejčastějším spouštěčem, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matouš Šucha.
24: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to při stížení, při porušení dopravních předpisů, tu frustraci jako prohloubí a agresivní reakce je jedna z možností reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
22: Agresí podle Šuchy může zareagovat i člověk, který je v běžném životě považovaný za klidného. U alkoholu a drog se podle něj zase potlačuje racionální úsudek, což může vyústit k agresivní reakci. A to i při řízení. Zavedení trestů za agresivní jízdu momentálně zvažuje Ministerstvo spravedlnosti. Prosadit chce i zpřísnění trestů za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog. Fyzické násilí většinou následuje až po verbálním napadení, pokračuje Matouš Šucha.
24: Různé urážky, nadávky, křik, to vymezování si pozice a zpracovávání frustrující situace z toho přistížení při porušení dopravních předpisů a zároveň už i uvědomování si negativních následků.
22: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Schön.
3: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
22: Fyzické násilí ale řeší policisté i mimo silnici, nejčastěji při různých sportovních událostech. Za loňský rok policie zaznamenala 310 případů napadení policistů, o 20 méně než předloni. Tyto statistiky ale nezahrnují incidenty při silničních kontrolách. Ty policie ve statistikách neeviduje, říká David Schön.
3: V případě, že je policista napaden nebo kdokoliv jiný, tak má policista oprávnění dle zákona o policii, které může využít a bránit se.
22: Ke specifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Základní výcvik mají i na zvládání slovní agrese. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Máme pro vás v Ranním plusu hlavní zprávy v kostce. Premiéři Visegrádské čtyřky mají odpoledne schůzku v Bratislavě, mimo jiné k cenám energii. Americký prezident Donald Trump na sjezdu své strany varoval, že když republikáni ztratí většinu v kongresu, bude to pro USA znamenat peklo. Srpen byl podle unijní služby Copernicus celosvětově nejteplejším měsícem v historii měření.
0: Začínají týdny pro duševní zdraví, symbolicky na Světový den prevence sebevražd. Letos se na programu této osvětové kampaně podílí rekordní počet organizací a iniciativ, a tak program zahrnuje desítky besed, workshopů, výstav, happeningů, divadelních a filmových představení, hudebních vystoupení nebo sportovních akcí. Akci koordinuje nezisková organizace Focus Praha a

0: duševním zdraví nějak věděli nebo si ho vážili stejně tak jako svého tělesného zdraví a nějak se o něj starali. Zároveň prostě kolem psychických potíží je stále nějak mnoho studů a obav a předsudků a lidé vlastně díky tomu často tyto potíže skrývají nebo skrývají to, co prožívají a vlastně potom si o to pomoc řeknou až ve chvíli, kdy je ten stav někdy vážný. A vlastně týdny duševního zdraví chtějí toto trošku jaksi normalizovat, to téma a pomoc k tomu, aby vlastně lidé dříve třeba vyhledali tu pomoc.
1: Dnes je také Světový den prevence sebevražd, to už jsme také zmiňovali. Podle dat Českého statistického úřadu 3 až 4 lidé si každý den vezmou život. Které skupiny jsou nejvíce ohrožené a proč?
0: No, pokud se podíváme na nějaký jako dlouhodobější vývoj, tak vlastně počet sebevražd v České republice výrazně klesá již od 70. let. A přibližně od roku 2019 sledujeme nějakou stagnaci, čísla už dále neklesají, ale zatím přesně nevíme, co zatím stojí. Výrazně ohroženější jsou muži. Na jednu sebevraždu ženy připadají přibližně 4 sebevraždy mužů. Mezi další rizikové skupiny patří lidé s duševním onemocněním, lidé po předchozím pokusu o sebevraždu a také lidé v období po propuštění z psychiatrické hospitalizace. Míra sebevražednosti navíc stoupá s věkem a proto také patří mezi ohrožené skupiny seniori. A také sledujeme toto jednání u lidí z LGBT plus komunity. Tady ale riziko nesouvisí se samotnou sexuální orientací nebo tou genderovou identitou, ale souvisí především s menšinovým stresem, tedy s dlouhodobým jaksi tlakem, odmítáním, diskriminací, stigmatizací, nebo prostě obavou, že člověk nebude přijat svým okolím.
1: Zajímavé, nezmiňovala jste děti, přitom třeba Linka bezpečí loni evidovala meziročně o čtvrtinu více dětí, které se na ně obrátily kvůli sebevražedným myšlenkám. Můžeme třeba tento neradostný statistický jev vzít nějak pozitivně, že se o problému více mluví a děti, které jsou potom třeba snáze odhodlaní nebo snáze se odhodlají zavolat na takovou linku pomoci?
0: No, my vlastně jaksi těm konkrétním důvodům zatím úplně nerozumíme a bylo by jaksi předčasné hledat nějaké jednoduché řešení. Samotný nárůst počtu kontaktů s linkou bezpečí vlastně nemusí úplně znamenat, že přibylo sebevražedného jednání, ale právě může ukazovat, že děti a dospívající lépe vědí, kam se obrátit a díky vlastně tomu, že ta debata je celkově otevřenější ve společnosti, tak se třeba méně obávají o svých potížích mluvit a to je důležitý pozitivní posun. Pokud ale jde o úmrtí v důsledku sebevraždy u dětí a dospívajících v Česku, tak se jedná o jednotky případů ročně a ta čísla se vlastně v posledních letech významně nemění. Jiný obraz ale zase poskytují hospitalizace kvůli záměrnému sebepoškození, kterých evidujeme až kolem 3000 ročně.
1: Bylo by to velké téma. Tolik Magdalena Lukasová z Národního ústavu duševního zdraví. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
0: Díky, nashledanou.
2: Asi ještě jste i v ranní vysílání na Plusu, teď máme skoro 8.50. Pražská burza má od tohoto týdne novinku, kromě klasických akcí bank, ČEZu nebo zbrojařských firm se dají jednoduše koupit všechny nejvýznamnější akcie pražské burzy v jednom balíku, to prostřednictvím nového fondu s názvem Wood PX ETF. Vznikl tedy první pražský burzovně obchodovaný fond, který kopíruje vývoj hlavního indexu PX. Víc si řeknu s Tomášem Jeníkem z domácí redakce. Tomáši, dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: Čili to spuštění ETF fondu pro pražskou burzu je významnou událostí?
3: Je to něco, co v Praze rozhodně chybělo. Podle šéfa pražské burzy Petra Koblice se vytvořením burzovně obchodovaného fondu, který by byl navázaný na index burzy, mluvilo se o něm minimálně 10 let.
4: Je to doplnění portfolia nabídky investorů, které už jsme tady měli asi dávno mít. Ano, to není zdaleka tak triviální, jako si mnoho lidí myslí a jsme rádi, že to tady prostě dneska máme. Každá správná, velká, vyspělá burza má mít svoje ETF-ko a my ho dneska máme.
3: ETF fondy se od klasických akcí, ale i od podílových fondů liší tím, že využívají

0: takzvanou pasivní správu. To znamená, že aktivně neřídí žádný portfolio manažer, který by určoval, které akcie se nakoupí a které prodají. ETF jednoduše kopíruje nějakou zvolenou sadu akcí, případně celou burzu. Díky tomu je pak pro investory levnější.
1: Má nižší poplatky?
0: Přesně tak. Investiční společnost Wooten Company, která ETF vytvořila, nastavila poplatek za správu na 0,2% ročně. Díky tomu patří k nejlevnějším produktům svého druhu. Třeba rakouský iShares ATX si účtuje 0,32%. Radim Krejčí, zakladatel a šéf investiční platformy Portu, říká.
2: Nákladovost toho celého instrumentu je velmi příznivá. Je to vytvořeno, aby to bylo nízkonákladový instrument. A potom další poplatky jsou spojené prostě s tím nákupem nebo se zařazením do portfolia. To má každá platforma trošku jinak.
0: Například Portu podle Krejčího celé září umožní svým zákazníkům nakupovat nové ETF zadarmo. Potom si bude účtovat minimálně 39 korun nebo 0,4% z každého nákupu. Poplatky za správu podílových fondů se ovšem běžně pohybují mezi 1 a 2%. Dalšího zhruba 0,5% si pak berou při každé jednotlivé investici.
1: Hodí se ETF pro začínající investory?
0: Je to určitě jeden z těch nejjednodušších investičních nástrojů. Nemusíte nic sledovat, jenom se vezete. Samozřejmě ovšem nahoru i dolů, ale dlouhodobě, tedy při investičním horizontu 10 a víc let, se to pořád vyplácí, říká partner Wooten Company Jan Sýkora.
3: Já si myslím, že dlouhodobě se dá očekávat, že vlastně akciové trhy by měly dělat něco kolem těch 8-10% vlastně ročně.
0: Podle Sýkory je to investiční nástroj, který může zajímat jak drobné české investory, tak firmy. Obě skupiny totiž drží na běžných bankovních účtech biliony korun, které kvůli inflaci, byť je teď relativně nízká, přece jenom ztrácejí hodnotu.
1: Může nové ETF zvýšit zájem českých firm o vstup na pražskou burzu?
0: Na to jsem se ptal šéfa burzy Petra Kublice a ten říká, že rozhodně ano.
4: Ve chvíli, když se to ETF-ko zvětší do dostatečné velikosti, dnešní trhy fungují hodně na bázi těchto pasivních investorů a když potenciální emitent bude vědět, že po listingu při nejbližší změně indexu dostane vlastně garantovanou poptávku z ETF-ka ve velikosti váhy indexu, tak to je nepochybně další faktor k tomu, aby výše oceňoval lokální trh.
0: Pražská burza chystá na přelomu roku změny. Jedna se týká samotného indexu, ve kterém budou mít i ty nejmenší zahrnuté firmy váhu minimálně 1%, a druhá prodlouží dobu obchodování. Brzy se také pravděpodobně změní i složení indexu, ze kterého by mohly kvůli vládním plánům na zestátnění vypadnout akcie ČES a naopak by měla přibýt jeho dceřiná společnost ČES Energo.
1: Tolik Tomáš Jeník z domácí redakce. Tomáši, děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
5: Měl být ministr, prezident Petr Pavel ho ale odmítl jmenovat. A tak se stal Filip Turek vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Jenže i o tuto funkci dočasně přišel. Na čas ji přerušil kvůli své červencové autonehodě. Její vyšetřování se ale protahuje a nejen Turek. Jeho stranický kolega, ministr zahraničí a vicepremiér Petr Macinka otevřeně říká, že chce, aby na ministerstvu životního prostředí zůstal nehledě na vyšetřování. S podrobnostmi už je ve studiu Jakub Grim z našeho zpravodajského webu iRozhlas.cz. Dobrý den.
6: Dobré ráno.
5: Na začátku připomeňme, jaký vztah má tady Filip Turek k ministerstvu životního prostředí.
6: Poslanec Filip Turek měl být původně nominantem motoristů na post ministra životního prostředí. Poté, co jej však prezident Petr Pavel kvůli jeho skandálům z minulosti odmítl jmenovat, vymysleli motoristé takovou kličku. Turek se stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal a na ministerstvu začal úřadovat, a to například v agendách týkajících se emisních povolenek. Vše se ale odehrává tak trochu v šedé zóně, kdy není příliš poznat v tuto chvíli, zda je vládní zmocněnec zrovna ve funkci či nikoliv. Nemá totiž výkonné pravomoci, spíše konzultační, koordinační či doporučující.
5: A mohli by teď motoristé Filipa Turka přemístit na nějakou jinou pozici?
6: Ani vlastně nemusí. Funkce vládního zmocněnce není Turkův jediný post v tuto chvíli. Kromě této pozice může argumentovat i tím, že je předsedou vládní rady pro využití výnosu z dražeb emisních povolenek, anebo místopředsedou rady Státního fondu životního prostředí. Ten je poradním orgánem ministra životního prostředí. A konec konců je Turek i poslancem a čestným prezidentem motoristů. No a ze všech těchto titulů může svou práci na ministerstvu dál vykonávat, jak říkají motoristé.
5: Zjišťovali jste, co na to všechno říká premiér Andrej Babiš?
6: Premiér Babiš čelí otázkám na Filipa Turka dlouhé měsíce, už v lednu, kdy mu vymysleli post vládního zmocněnce. Babiš říkal, že ho chce mít z krku, toto téma. Vadí mu například, že Turek často zastíní něco, co by vláda chtěla komunikovat jako svůj úspěch. A čas od času to nevydrží a Turka zkritizuje i veřejně.
7: Nechci každý den řešit pana Turka. My děláme milion věcí pro lidi.
6: Naposledy takto mluvil o Turkovi v nedělní partii.
5: V textu na iRozhlasu zmiňujete, že i v Turkovi zároveň, a teď cituji, bublá nespokojenost. Jak se to projevuje?
6: Vychází to jak z toho, že jej nejprve nejmenoval prezident ministrem a nyní i proto, že musel alespoň na chvíli odejít ze své funkce zmocněnce. A v poslední době se i kvůli tomu začal radikalizovat ve svých veřejných vyjádřeních. V posledních dnech tak například pogratuloval Alternativě pro Německo k vítězství ve víkendových volbách v Sasku-Anhaltsku s komentářem, cituji, Evropa se probouzí. A nebo v jednom z internetových vysílání uvedl, že by měl odvahu vystoupit z Evropské unie, kdyby dostali motoristé 51% hlasů.
8: Já říkám, abych na to odvahu měl vystupovat z EU, ale my jsme nedostali 51%.
6: Aleš Michal z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kterého jsem se na to ptal, tak to vysvětluje tak, že Turek už nevěří, že se stane ministrem a tato radikalizace může dle něj být formou jakési vnitřní emigrace, jak to nazval. Jak říká politolog Michal, kdyby měl perspektivu kariérního posunu, spíše by své názory a pozice v tuto chvíli umírňoval.
5: A tak se jmenuje i článek, který si můžete detailněji prostudovat na iRozhlasu. Turek se dostal do vnitřní emigrace a radikalizuje se, tak zní ten titulek, kteréhož autorem je Jakub Grimm. Děkujeme za pozvání k tomuto přečtení.
6: Díky, naslyšenou.
1: Posloucháte Plus. Pražská Laterna Magika uvádí novou inscenaci Perpetuum Havel. Ta vychází z pantomimického libreta prezidenta a dramatika, jak víme, Václava Havla z roku 89 a propojuje fyzické divadlo s videoprojekcí. Světovou premiéru mělo představení už v létě na prestižním festivalu ve francouzském Avignonu, který vůbec poprvé do hlavního programu zařadil inscenaci v premiéře. A teď toto představení míří do pražského paláce Akropolis.
9: Je to život vězně, kterému se pomalinku rozpadá tělo, pomalinku se mu rozpadá i duše, protože ten tlak je obrovský.
10: Říká režisér Petr Boháč o inscenaci z vězeňské cely, kterou diváci uvidí vůbec poprvé v podání profesionálního divadla.
9: A on vytváří protisílu proti tomu, aby přežil. A na konci se utkává nejenom s tím systémem, ale sám se sebou. Havel to shrnul, nebo to dílo napsal do jednoho dopisu. On to ještě musel zkrátit, protože mu to cenzor nepustil, protože těch slov bylo víc, než měl dovoleno.
10: V jediné roli bezejmenného vězně se představí ruský performer Roman Zotov-Mikšin.
11: Nikdy jsem nečetl pořádně jeho dílo a teď tu jednu věc za druhou a jsem hrozně nadšený a nemůžu uvěřit, jak je geniální vlastně.
10: Směje se tanečník. Divadlo nepracovalo jen s fikcí, ale i s realitou. Na vzniku hry se totiž podílely běloruské vězeňkyně.
11: Tancovat před nima, to byl obrovský šok a neuvěřitelně těžká práce pro mě, protože co já jim můžu sdělit. A i přesto se to povedlo do určité míry, jo? Nebo a i přesto se to povedlo podle nich.
10: Vězeň svědomí, to je podle režiséra Boháče někdo, kdo obětuje své bezpečí, klid a možná i rodinu ve jménu pravdy.
9: Takovýhle lidé v zemích, jako je Rusko, ale Vietnam, Turecko, Čína, samozřejmě Irán, asi bychom jich našli hodně. Tak takovéhle země tyhle lidi trestají.
1: Bylo 9 hodin, nebo tedy ještě se blíží za pár okamžiků, teď právě 9. hodina, stále posloucháte Ranní Plus a dobré dopoledne vám z něj ve čtvrtek 10. září přejí Martina Mašková
5: a Šárka Feniková.
12: Český rozhlas Plus.
5: A jaká jsou naše další témata? Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pokračuje v redukci a slučování katedr a pracovišť. Proč poslední navržené změny budí tolik emocí?
1: Schůzka premiéru Visegrádské čtyřky probíhá v novém politickém složení, opět tady s Peterem Maďarem v čele maďarské vlády. Mění se nějak priority uskupení?
5: A jak se osvědčuje konstruktivní přístup v pořadu Reparát Českého rozhlasu plus k tématům českého školství?
1: Teď si můžete poslechnout zprávy, připravuje je Martin Matějka.
13: Novela stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koaliční poslanci přehlasovali senát, který novelu zamítl v srpnu. Návrh hlavně centralizuje soustavu státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Opoziční poslanci návrh opakovaně označují například za paskvil, který nahrává developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou i přes kritiku stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků, i přesto, že část z nich zvažuje svůj odchod.
14: My připravujeme velkou náborovou kampaň, abychom těch úředníků měli dostatek. Samozřejmě pracujeme i s nějakou krizovou variantou, kdy víme, že oproti tomu dnešnímu počtu úředníků, kteří jsou v té stavební správě, by nám mělo stačit, aby celý systém fungoval zhruba 2/3.
13: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Halana Landová má od ledna, kdy vznikne úřad rozvoje území, podle Mrázové vést expertní a kontrolní panel při ministerstvu. Sněmovna odmítla senátní úpravy zákona o elektronické evidenci tržeb a potvrdila původní vládní verzi zákona. Senát chtěl z EET mimo jiné vyjmout bezhotovostní platby nebo farmářský prodej. Pro senátní verzi zákona nehlasoval žádný z poslanců. Pro sněmovní verzi pak hlasovalo 104 poslanců vládní koalice. Opozice hlasovala proti, případně se zdržela. EET se má obnovit od příštího roku, tentokrát už bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Zákon teď dostane k podpisu prezident. Premiéři zemí Visegrádské čtyřky se dnes sejdou v Bratislavě. Spolu s irským premiérem Michaelem Martinem budou jednat hlavně o vysokých cenách energií a pohonných hmot, ale i o příštím evropském rozpočtu. Irsko teď předsedá Radě Evropské unie a vede tak jednání o jeho podobě.
15: Země Visegrádské čtyřky chtějí při jednání o příštím evropském rozpočtu hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Premiér Babiš z hnutí ANO chce otevřít také zdražování pohonných hmot. To spojuje mimo jiné s válkou na Blízkém východě.
16: Očekáváme nějaké společné řešení na úrovni Evropské unie.
15: Je to teprve druhý summit premiérů V4 po více než dvouleté odmlce. Spolupráci v minulých letech oslabovaly hlavně rozdílné postoje k válce na Ukrajině a vztahům s Ruskem. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
12: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
13: Po nočních ruských útocích je na Ukrajině nejméně 9 mrtvých a více než 40 zraněných. Ruská armáda udeřila na východní Sumskou oblast a Mykolajiv na jihu země. A podle šéfa Mykolajivské regionální správy Grehorie Rešetilova jsou ve městě poškozené sklady, administrativní budova i obytné domy. Naopak v ruské Veroňské oblasti zemřela jedna žena a dva lidé jsou zranění po dopadu trosek bezpilotních letounů. A Moskva informovala taky o ukrajinském úderu v dágestánské Machačkale a v ruské nejjižnějším regionu úřady na několika místech hasily požáry. Kreml oznámil i údery na ukrajinský přístav Černomorsk a dvě plavidla nedaleko Oděsy. Informace ale nelze nezávisle ověřit. Na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví si v roce 2024 vzalo v Česku život 1561 lidí, a většina z nich byli muži. Česko je tak v počtu sebevražd nad evropským průměrem. Ústav i proto spustil na sociálních sítích kampaň zaměřenou na prevenci. Co dělat při podezření, že by si někdo z našich blízkých mohl ublížit, radí za ústav vedoucí skupiny prevence sebevražd Eva Tušková.
17: Každý muž, který si s námi něco začne, skončí 600 pod zemí.
18: Sestry Sally a Gillian Owensovy pocházejí z rodiny čarodějek, nad kterou po generace visí kletba. Muži, do kterých se zamilují, předčasně umírají.
19: Půlnoční margarita!
13: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Horní Bezděkov na Kladensku se nepokusí omezit kapacitu soukromé školy Donum Flex. K referendum o zastropování počtu žáků a učitelů na 90 přišlo méně než 35% voličů. Hlasování je tak neplatné a kvůli obavám o hluk z projíždějících aut ho vyvolala skupina tamních obyvatel. Vysvětluje nezávislý starosta Petr Boháček.
19: Se jim nelíbilo, že tam budou mít vlastně několikanásobnou dopravu, než byli zvyklí. Vzhledem k tomu, že Letohrádek skončil vlivem covidu, takže 5 let byl klid, takže teď se jim nelíbí ta doprava. My to řešíme i na ČVUT, jsme si nechali udělat dopravní studii.
13: A Česká filharmonie dnes vystoupí na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha. V rámci koncertu v pražském Rudolfinu zazní i skladatelův Karneval.
10: Ten si Antonín Dvořák v 19. století nepředstavoval jako rejmasek, ale spíše jako obraz života. Pod taktovkou šéf dirigenta orchestru Semjona Byčkova vystoupí i jeho korejský teprve 22-letý klavírista Yoon Chan Lim. Chybět nebude ani výběr skladeb ze Smetanovy symfonické básně Má vlast. V rámci festivalu Dvořákova Praha vystoupí Česká filharmonie ještě jednou, a to na závěrečném koncertu 23. září. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
13: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona je od Loděnice ze 7. kilometru až do Prahy na okruh k Ořechu, zdržení asi 45 minut. Na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem kolony v okolí Zruče nad Sázavou obou směrně a směrem na Prahu je omezení na kilometru 56 a zdržení 35 minut. Směrem na Brno je zúžení na kilometru 49 a fronta na 20 minut. Na D1 je silný provoz na příjezdech do Brna, od Prahy i Vyškova a před omezením na kilometru 196 se pomaleji jede od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 a také od Kývalky z kilometru 182. Pro osobní auta je zdržení vždy 15 minut. A v Praze je silný provoz, lepší situace je v tunelu Blanka směrem z Břevnova na Troju. Dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. A tolik zprávy Martina Matějky.
12: Posloucháte Ranní Plus.
5: A to necelých 8 minut po 9. hodině. Dobré ráno vám stále přejí Martina Mašková a Šárka Feniková. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pokračuje v reorganizaci a zeštíhlování svých kateder a pracovišť. Další vlna slučování ale budí emoce na straně dotčených dotčených ústavů a pedagogů, ale také studentů. Poukazují na to, že nynější změna probíhá překotně a netransparentně. Studenti navíc na dnešek, kdy má o věci jednat akademický senát Filozofické fakulty, naplánovali protestní průvod. Požadují, aby senát návrh odmítl a vedení fakulty ho přepracovalo. Do vysílání zvu proděkana pro vnější vztahy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jakuba Jirsu. Dobrý den.
20: Dobré ráno všem posluchačům i vám.
5: A diskutovat budeme také s hispanistkou Aneškou Charvátovou z Ústavu translatologie. Dobrý den i vám.
21: Dobrý den.
5: Proces redukce kateder a pracoviště probíhá na Filozofické fakultě od roku 2023. Proč tento budí takové emoce, paní Charvátová?
21: Protože my jsme dostali informaci o tom, že nás mají přímo zrušit, nejenom restrukturalizovat. Vlastně takhle na poslední chvíli, na začátku prázdnin, bez toho, že by ten plán byl nějak dobře promyšlený, dotažený do konce. Vůbec celé to jednání fakulty bylo velmi netransparentní a místy až dehonestující, jak taky stojí v různých prohlášeních. Proto jsme proti tomu napsali petici a potom další obory, které také mají být restrukturalizovány, se spojily v prohlášení Pospolitost 26. A tam jsem taky podepsala tu petici. Já myslím, že je důležité právě, že jsme se ozvali, protože nebýt toho, že jsme tak trošku rozvířili kolem toho mediální kauzu, tak to proběhlo už jako to minulé slučování víceméně v tichosti. a to by asi nebylo správně.
5: Na druhou stranu i pan docent Martin Pšenička z iniciativy Pospolitost 26, jak jste řekla, která se proti té reorganizaci staví, v pořadu Akcent na Českém rozhlasu Vltava připustil, že třeba o spojení asijských studií a sinologie se diskutovalo 2 roky. A pokud vím, tak právě o translatologii se nakonec bude taky dál jednat. Tak je to skutečně tak, jak říkáte, zčista jasna?
21: Možná se o nějakých úpravách na translatologii jednalo, ale bez nás. Ono se asi jednalo s dotčenými filologickými pracovišti, kam mají být někteří naši zaměstnanci převedeni. Ale my jako ústav translatologie jsme tu informaci o tom, že nás hodlají k 1.1.27 rušit, tak jsme ji dostali skutečně až teprve 26. června tohoto roku, což je naprosto nehorázně na poslední chvíli.
5: Pane proděkane Jirso, proč ten spěch? Respektive pokud paní děkanka Eva Lehečková kandidovala už s nějakou vizí slučování, proč se k diskuzím se zástupci dotčených kateder a pracovišť přistoupilo až na konci minulého akademického roku?
20: Tak jak jste sama říkala, několik těch vln vlastně reorganizací už proběhlo. Já bych rád uvedl na pravou míru, že dneska sice Senát rozhoduje, ale Ústav translatologie není předmětem jeho rozhodování. Je to výsledek společné dohody ostatní, vedení ano. toho pracoviště a filozofické fakulty. A z července tady toho roku, kdy byla ustanovena komise, interní pracovní skupina, která dál pokračuje o jednání translatologie, o jednání o...
5: No a když odhledneme od translatologie a k těm ostatním ústavům, které také vlastně jejich pracovníci podepsali
20: něco,
5: tu výzvu.
20: Už taky ano. Děkuji. Něco, co už taky zaznělo, dejme tomu v Českém rozhlasu dříve, je, že k tomu, aby nějakým způsobem mohlo naše rozhodování pokračovat, aby mohlo pokračovat nějakým způsobem i naše jednání, tak my potřebujeme znát a mít schválený rozpočet, což se v návaznosti na univerzitní a státní rozpočet stalo v červnu a tak, aby vlastně jsme vyřešili některé palčivé problémy fakulty poměrně akutní v příštím roce, ty změny musí nastoupit k 1.1. To je první věc. Za druhé, některé katedry na situaci Filozofické fakulty reagovaly už v minulých letech. Některé reagovaly v lednu tohoto roku na jednání o rozpočtu a některé nereagovaly. A to jsou některé z těch, které jsou součástí této letní reorganizace.
5: Jako hlavní důvod tedy pan proděkan Jirsa uvádí, řekněme tedy, finanční úspory. Není logické, paní Charvátová, že se univerzita, potažmo fakulta musí chovat hospodárně, aby zajistila chod všech dalších oborů?
21: Samozřejmě finanční argumenty chápeme, ale na druhou stranu my nejsme zodpovědní za to, jak ta filozofická fakulta hospodaří. A kvůli tomu, že má málo peněz, což je také věc státu, který málo přiděluje, který dává málo peněz do školství, tak není přece proti tomu obrana to, že filozofická fakulta sama sebe zevnitř začne ničit a rušit. Obrana je společně s dalšími představiteli institucí vzdělávacích chtít od státu více peněz, udělat nějaké nátlakové akce a ne vlastně říct ano, dobře, tak my budeme šetřit. A ty výpadky v hospodaření filozofické fakulty jsou už z dřívějška a rozhodně je nelze házet na bedra těch, kdo nyní mají být reorganizováni nebo zrušeni. O tom hospodaření filozofické fakulty se dá opravdu dlouze mluvit, já na to nejsem odborník, ale jenom z poslední doby bych připomněla, proč byl na jaře letošního roku jmenován nový proděkan na podporu osobního života zaměstnanců. Nemá takový člověk minimálně 3x tolik měsíčně, než ti z těch, kteří mají být rušeni.
5: Čili vy máte pocit, že by se mohlo šetřit na jiných místech? Chápu to dobře.
21: Přesně tak.
5: Pane Jirso,
21: proč byla najmuta, ještě dokončím, ano. Proč byla najmuta externí síla bez jakéhokoliv, bez soutěže na dohodu na práci za 600 korun za hodinu. Byly vyplaceny zatím 2 faktury, 62 400 za jeden měsíc, 75 600 za druhý měsíc a na druhou fakturu nebyl vůbec poskytnut soupis těch ano. poskytnutých služeb.
5: Necháme zareagovat pana Jirsu, co vlastně na to říkáte. Byly ty nebo dají se ty peníze vlastně ušetřit někde jinde, nějakou větší hospodárností? Co říkáte na ty argumenty paní Charvátové?
20: Takhle. Předem je nutný souhlasit s tím, že fungujeme v systému podfinancovaného vysokého školství. To je prostě skutečně kontext, na kterém se se všemi stranami v současné době shodneme. Nicméně to nebyl ten jediný důvod, který vede k reorganizaci. A kromě finanční stability fakulty je tam zároveň její organizační roztříštěnost do velkého počtu malých základních součástí, malých kateder, malých ústavů, které ve výsledku v mnoha ohledech nejsou schopny dostát akreditačním podmínkám.
5: Dobře, no, ale to už načínáte jiné téma, proces. Promiňte, ano, ale pojďte se prosím vyjádřit ještě k tomu, že se tady přijel nějaký další člověk, který možná z pohledu paní Charvátové není pro filozofickou fakultu tak velkým přínosem jako rušené ústavy, nebo že byla najmuta nějaká jiná firma. Můžete se k tomuto přímo vyjádřit, prosím?
20: A pokud je přímo o funkci proděkana, tak chci připomenout, že základní plat proděkana stále jde z katedry, ze které je proděkan vybrán. Za svoji práci dostává příplatek. V tomhle tom ohledu jde o proděkana, který se stará o řadu podpůrných center, jak studentských, jako je Paluba, Kompas, pod kterého spadá částečně i ombudskancelář, jestli se nepletu, a další aktivity, které vlastně tady Filozofická fakulta v posledních letech rozvíjí pro vlastně své studenty i pro své zaměstnance. Za druhé, osoba koordinátorky není přijatá jako zaměstnanec fakulty ve smyslu toho, že by to byl zaměstnanec, který tu s náma bude natrvalo, a provází nás několika procesy v rámci reorganizace, nejen tady toho mediálního. A důvodem toho je, že jako, a zase se vracíme k finanční situaci katedry fakulty, ano, máme právní oddělení, máme osobní oddělení a obě dvě tady ta oddělení v současnou dobu zvládnou pokrýt standardní provoz standardních fakulty a každý, kdo s nimi přišel do kontaktu, ví, že jako dotyční pracovníci to skutečně nejsou nevytíženi. V tomhle okamžiku, kdy fakulta prochází změnami, potřebujeme někoho, kdo tyto změny koordinuje a rozhodli jsme se, že nebudeme zatěžovat dál stávající oddělení děkanátu, které prostě na to nemají energii.
5: Rozumím vašemu vysvětlení. Paní Charvátová, co by se za vás mělo tedy ideálně teď stát, aby se ta situace sklidnila?
21: Já si myslím, že je potřeba tu nějakou restrukturalizaci, která třeba je skutečně potřebná a na tom se také dohodnou obě strany. Lépe promyslet, lépe zorganizovat a nedělat ji takhle překotně na poslední chvíli. Takže stejně jako nám se podařilo aspoň tedy odsunout rozhodování o budoucnosti translatologie, předpokládám na příští akademický senát, tak si myslím, že na tom dnešním zasedání by se neměla schválit restrukturalizace všech těch ostatních dotčených kateder. A k tomu, co ještě říkal kolega Jirza, bych doplnila, že právě ta roztříštěnost, která samozřejmě na Filozofické fakultě je, je dokladem takové pestrosti, a která je nezbytná. Některé obory budou vždycky maličké, ale to neznamená, že když nejsou, řekněme, finančně návratné, že je nemáme pěstovat. Ono se pak třeba v budoucnu někdy ukáže, jak jsou strašně důležité. To, že víceméně zanikla na fakultě rumunština jako akreditovaný obor, už dneska také znamená, že chybí překladatelé z rumunštiny například pro soudní pracovníky, pro ty, co rozhodují o udělení vazby a podobně.
5: Dáme ještě poslední, promiňte. Nemáme příliš času na to, abychom to celé dopodrobna probrali. Omlouvám se oběma, ale pane Jirso, prosím ještě stručně. Nehrozí slučováním oborů zánik některých specializací? Budeme mít třeba v budoucnosti například dost odborníků, kteří by se věnovali divadelní vědě?
20: A nemyslím si, že specializací jako takových, ale to je už nějaký technický termín. A myslím si, že ta dnešní demonstrace, jestli se nepletu, nebo průvod se odehrává pod heslem Nechte nás studovat, a vlastně v té mé odpovědi myslím, že dokážu spojit tu situaci, prosím, malých stručně, oborů a dost akreditační podmínky. paradoxně možnost studovat podle mě bude vyšší a pestřejší, pokud se reorganizace uskuteční, než kdyby neproběhla. V okamžiku, kdy neproběhne, máme řadu studijních programů, které v současné podobě základních součástí budeme muset zavřít, protože nebudou akreditovány.
5: Vysvětluje proděkan pro vnější vztahy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jakub Jirsa. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
20: Také děkuji.
5: A také děkuji za diskuzi hispanistce z Ústavu translatologie Anežce Charvátové. Děkuji, naslyšenou i vám.
21: Děkuji, naslyšenou.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus. V červenci a v srpnu častěji než v minulých letech i v Česku hořely lesy, louky nebo pole. Dlouhodobý prázdninový průměr požáru porostu je zhruba 1260 zásahů. Letos jich hasiči měli 1630. Například na jižní Moravě byl rozdíl ještě markantnější. Jednotky vyjížděly hasit 160 požárů v přírodě, loni jich zaznamenali o polovinu méně. Zjistila to naše jihomoravská reportérka Alena Hesová. Aleno, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Jak vážné požáry, tedy požáry v přírodě, letos hasiči likvidovali na jižní Moravě?
2: No, tak třeba 15. srpna hasiče zaměstnal rozsáhlý požár porostu v brněnské části Obřany. Plameny zničily 6 rekreačních chat a škoda dosáhla téměř 5 milionů korun. 8. července zase hořelo Strniště se Slámou a okolní část pole a lesů u Vítonic na Znojemsku. Tam se škoda vyšplhala na 1,5 milionu korun a začalo hořet nejspíš v souvislosti se zemědělskými pracemi. Jiskru pravděpodobně zažehl kombajn. Letos měli v jednom dni hasiči i několik požárů v přírodě na různých místech kraje. Ne všechny už stačily vyšetřit. Obvyklé příčiny vyjmenovává mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
3: Nejčastější příčinou vzniku požáru v přírodním prostředí je lidská nedbalost. Může to být odhozený nedopalek, může to být nedohašené ohniště, ale může to také souviset s nějakou lesnickou prací. Samozřejmě nemůžeme vyloučit v řadě případů také úmyslné zapálení.
2: Podobné zásahy jsou náročné hlavně kvůli tomu, že hasiči k polím a k lesům složitě dostávají vodu na hašení i techniku. Navíc jim mnohdy zásah komplikuje taky složitý terén. Letos ovlivnilo požáry v přírodě a jejich šíření i velké sucho. Na jižní Moravě platilo zvýšené nebezpečí požáru. Hejtman ho vyhlásil 31. července a platilo do pátku 4. září.
1: Tolik, kolegyně Alena Hesová, děkujeme.
2: Není zač.
1: Dvojnásobný počet požárů v přírodě oproti loňsku řešili o prázdninách i hasiči v Plzeňském kraji. Tam máme naši další reportérku Martinu Klímovou. Martino, dobrý den, a jak to vypadalo u vás v kraji?
22: Hezké dopoledne. Hasiči tady během léta řešili 266 případů, kdy hořela tráva, les nebo pole. To je o 128 případů víc než v loni. Nejtěžší byly požáry lesů u Velhartic a Brodu nad Tichou. Oba byly ve špatném přístupném terénu, muselo tam zasahovat velké množství hasičů a taky letecká technika. Hasiči se při takto náročných požárech častěji střídají, klidně po 20-30 minutách, mají zajištěné pití, no a když je zásah delší než 4,5 hodiny, dostanou i jídlo. Polní a lesní požáři se rychle šíří, hlavně když fouká vítr, takže hasiči musí dávat pozor, aby je oheň neobklíčil. Lesní požáry jsou navíc náročné na velkou spotřebu vody, proto hašení trvá déle, než je běžné. No a škodu za ty letošní letní požáry v Plzeňském kraji vyčíslili hasiči na skoro 16 milionů korun.
1: A z tohoto kraje se nám hlásila reportérka Martina Klímová. Děkujeme.
22: Příjemný den a naslyšenou.
1: Posloucháte Plus. Premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes sejdou v Bratislavě spolu a také s irským premiérem Michaelem Martinem budou jednat o vysokých cenách energii nebo pohonných hmot a nebo o příštím evropském rozpočtu. Irsko teď předsedá Radě Evropské unie. Do konce roku chtějí mít špičky unie dojednaný víceletý rozpočet právě na rok 2028 a dál. Naše zpravodajka Bratislavy Bára Vránová nám popsala nové nastavení spolupráce ve V4.
23: Spolupráci V4 v posledních letech výrazně oslabily rozdílné postoje k válce na Ukrajině a taky vztahům s Ruskem. Nezhodovali se například v tom, jak daleko má sahat podpora Kyjeva nebo jak se má Evropa stavět k Rusku. Těmi třecími plochami byly například vztahy bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána právě ke Kremlu, k Moskvě. Vstřícné postoje k ní má i slovenský premiér Robert Fico. co. Ten zlom v rámci V4 ale přišel letos po maďarských volbách, kdy se do čela země dostal Péter Maďar. V červnu se pak premiéři všech čtyř zemí Vyšegrádské čtyřky poprvé po více než 2 letech sešli a dohodli se, že chtějí spolupracovat a znovu posílit tu spolupráci, hlavně v tématech, na kterých se dokážou zhodnout.
1: Tolik Bára Vránová, naše zpravodajka, která bude sledovat summit V4. Podle hungaristy Jana Blaška má Péter Maďar s českou vládou neutrální až dobrý vztah. Se Slovenskem je situace složitější.
0: Na Slovensku je to trošku problematičtější. Téma maďarsko-slovenských vztahů bylo před volbami silně instrumentalizováno. On sám, Péter Maďar, se do slovenských kolegů poměrně razantně opíral. Naopak Robert Fico podporoval před volbami Viktora Orbána, takže to ještě nějakou dobu po volbách rezonovalo. Dnes si myslím, že se oba dva premiéři a obě dvě politické reprezentace snaží o to, aby ty rány ve vztazích byly poněkud zapouzdřené, aby nekrvácely a aby byly neutralizovány.
1: Řekl nám hungarista Jan Blažek. Otázce vstupu Ukrajiny do Evropské unie se podle něj dá čekat, že premiér Maďar nebude zastáncem rychlého vstupu Ukrajiny do unie, podobně jako Robert Fico. Na schůzce premiéru V4 se mají řešit vysoké ceny energie a pohonných hmot. Ty trápí všechny zmíněné země, ale každá akcentuje trochu jiný aspekt. Premiér Fico chce v době nadcházejícího slovenského předsednictví získat podporu pro snížení cen elektřiny. Andrej Babiš aktuálně upozorňuje hlavně na zdražování pohonných hmot, což spojuje s válkou na Blízkém východě, omezenou dopravou přes Hormuz, ale také s evropskou klimatickou politikou. Jak velkou váhu mají momentálně státy Vyšegrádu v Evropské unii? Podle šéfredaktorky portálu Update.eu.cz Anety Zachové to může být po odchodu Viktora Orbána opět poměrně vlivné uskupení států.
4: Vyšegrád, když se třeba snaží něco vlastně protlačit, tak už nyní vyspěl do té fáze, že si uvědomuje, že na to nestačí sám, ale že potřebuje k tomu nějaký ještě další spojence, a proto čím dál častěji vidíme, že ty země Vyšegrádu na ta svá jednání berou ještě nějaké další partnery, ať už vlastně ze zemí Evropské unie, z těch výraznějších, jako je třeba Německo, jako je třeba Itálie, tak i třeba, že občas pozvou někoho nad rámec vlastně Evropské unie, se kterým tedy diskutují především tu agendu rozšíření EU, ale tato, řekněme, nová podoba Vyšegrádu více otevřeného spolupráce s dalšími zeměmi Evropské unie, to je něco, co je určitě dobrý směr pro celý tento blok.
1: Řekla nám Aneta Zachová, šéfredaktorka portálu Update.eu.cz, která dlouhodobě sleduje unijní dění. Jednou z důležitých debat nadcházejících týdnů bude tedy evropský rozpočet, zvláště pak peníze pro zemědělství. Na rozdíl od Německa či Skandinávie se vlády V4 shodují na tom, že v novém unijním rozpočtu nechtějí krátit tyto peníze ani ty, které jsou určeny na rozvoj regionu.
5: Dnes po celém Česku startují týdny duševního zdraví. Pozornost tomu budou věnovat i naše kolegyně z podcastu Reparát. Ve východočeském Jičíně natočí se studentským publikem v biografu Český ráj jubilejný stý díl konstruktivního podcastu. A ve spojení jsme s moderátorkou a spoluautorkou Reparátu Danielou Vrbovou. Dobré ráno do Jičína.
7: Dobré ráno z Jičína.
5: Dnešní natáčení Reparátu je součástí programové nabídky festivalu pro publikum dospívajících a jmenuje se Já v háji. Jak jste se rozhodli pojmout téma psychického zdraví? Koho jste pozvali?
7: Pozvali jsme dvě influencerky, Zuzanu Dalibor, dříve posluchači Rádia Wave možná znají jako Zuzanu Kašparovou, a potom někdejší youtuberku roku a influencerku Terry Blitzen, která dnes tady vystupuje pod jménem Tereza Hodanová. No a obě dvě mají bohaté zkušenosti s tím, jaké to je získávat slávu a vliv na sociálních sítích, ale že právě i ty sociální sítě jsou takový pomyslný lezřáholec, abych to tak řekla jičínskou terminologií, kde jsou tam i temná zákoutí, ne všechno tam je tak, jak vypadá navenek. A o tom právě budou mluvit, jak se to může podepsat na dlouhodobě na duševním zdraví, nebo jak s tím mladý člověk musí pracovat, aby se z toho takzvaně nezbláznil a neskončil v háji.
5: Jak fungují podcasty, to asi naši posluchači ví, ale já jsem na začátku řekla, že tohle je konstruktivní podcast, tak jak se vlastně osvědčuje tento konstruktivní přístup k tématům z českého školství, co přináší do programové nabídky Českého rozhlasu Plus?
7: No, já si myslím, že určitě přináší inspiraci, alespoň pro nás, protože my se hodně zakládáme na tom, že hledáme školy v regionech, snažíme se opravdu hledat dobrou praxi ve všech koutech Česka a to nás potom přivádí na setkání s velice inspirativními lidmi
5: třeba
7: a školami. A třeba většině. Dneska. I když tady jsme zatím žádnou školu nenavštívili, ale uvidíme, kdo bude sedět v publiku. Ale chci říct, že to není takové to anglickým slovem doom and gloom, prostě všechno je temné, všechno je v háji, ale dobře. Snažíme se vykřesávat jiskřičky naděje.
5: My už máme v háji tedy časové znamení, tolik Daniela, která nám přetekla trošku do zpráv. Děkujeme, naslyšenou, těšíme se na výsledek.
7: Zdravím všechny.
5: Je 2:30 a zprávy má Martin Matějka.
12: Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Dálniční známky by od příštího roku nemusely automaticky zdražovat. Příslušnou novelou se dnes budou zabývat poslanci. Vláda navrhuje zachovat současné ceny a zrušit taky jejich každoroční úpravu podle inflace a délky dálniční sítě. Opozice návrh kritizuje, Piráti třeba upozorňují, že stát přijde o část příjmu a vláda nevysvětlila, jak výpadek nahradí. Letošní letní měsíce byly celosvětově nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Letošní srpen podle něj byl taky nejteplejším měsícem v historii. A průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla skoro 17 stupňů Celsia a provázely ho rekordní sucha. Extrémně nízký průtok tak byl třeba na Dunaji, Rýnu, Labi nebo Séně. Inflace v Česku zrychlila v srpnu, vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,9%. To je o 0,2% bodu víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty. Zlevnily naopak potraviny. Například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. O budoucnosti několika katedr a ústavů dnes bude jednat Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Senátoři mají projednat 4 návrhy na sloučení, třeba katedry synologie s ústavem asijských studií nebo katedry pedagogiky s katedrou andragogiky. Studenti a část akademiků kritizují rychlost přípravy a podle nich nedostatečnou komunikaci ze strany vedení fakulty. Obávají se, že spolu s plánovaným propouštěním ovlivní výuku a budoucnost některých oborů. Akademici se proto spojili v iniciativě Pospolitost a vyzývají senátory, aby návrhy v této podobě neschválili. Vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbora Topolová.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Americký prodejce letadel Jetcraft prodává bývalý speciál německé vlády a čtyřmotorovým Airbusem A340 cestovala mimo jiné i někdejší spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj má ve výbavě například soukromý prostor se sprchou, komunikační středisko nebo systém proti raketám s infračerveným naváděním. Letoun byl vyrobený v roce 2000 a německá vláda ho v rámci modernizace letky vyřadila před 3 lety. Cenu, za kterou chce stroj prodat, Jetcraft neuvedl. Poprvé za 20 let Mezinárodní agentura pro atomovou energii Radě bezpečnosti OSN nahlásila, že Teherán nespolupracuje s jejími inspektory. Ti našli stopy uranu na různých místech v Iránu. Teherán odmítl vysvětlit, jak se tam objevili. A podle agentury by mohlo jít o důkazy o tajném vojenském jaderném programu. Irán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program je čistě mírový a atomovou bombu vyvinout nechce. Policisté se při silničních kontrolách stále častěji potýkají s agresivními řidiči. Nadávky jsou podle policie prakticky na denním pořádku a sami o sobě se netrestají. Jinak je to u fyzického útoku na policistu. Za ten může pachatel skončit ve vězení. Policisté proto procházejí výcvikem, při kterém se učí, jak agresivního člověka spacifikovat. Petřínská lanovka po rekonstrukci sveze první cestující v Praze v úterý 22. září. Nové vozy s kapacitou 100 lidí vyjedou ze stanic Újezd a Petřín v 7 hodin ráno. Lanovka bude v provozu každý den do 22.15. Jednotlivé spoje budou jezdit v 10-minutových intervalech. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka nabídnou prosklené kabiny cestujícím lepší výhled na Prahu. Oprava dráhy a pořízení nových vozů stálo více než 270 milionů korun. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je kolona od Loděnice ze 7. kilometru až do Prahy na okruh k Ořechu. Zdržení asi 45 minut. Na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem kolony v okolí Zruče nad Sázavou obousměrně kvůli pracím silničářů. Směrem na Prahu je omezení na kilometru 56 a zdržení v 5-kilometrové koloně asi 35 minut. Směrem na Brno je zúžení na kilometru 49 a fronta má 4 kilometry, zdržení asi 25 minut. Na D1 je silný provoz na příjezdech do Brna od Prahy i Vyškova. U sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 pracují silničáři a pomaleji se jede od sjezdu na Slavkov z kilometru 210. V Praze postupně slábne provoz, na jižní spojce je kolona směrem na Smíchov. Od sjezdu na Pankrác asi na 25 minut a 15 minut se popojíždí i ve Strakonické od Malé Chuchle. V obou případech do Dobřížské ulice k tunelům. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23 a na horách se maxima zastaví kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matoška.
6: Poslanci přehlasovali senátní veto a schválili novelu stavebního zákona. Zavádí státní stavební úřady pod jedním centrem. Koalice je přesvědčená, že usnadní povolovací procesy. Opozice o tom pochybuje. Je stavební řízení v Česku tak pomalé, že potřebuje zásadní změnu? Přinese ji novela, která vznikla jako poslanecký návrh? A vyvažuje nová legislativa rozumně různé veřejné zájmy?
12: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Naše pozvání přijali a jsou s námi ve spojení po linkách právnička Martina Franková z katedry práva životního prostředí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den.
8: Dobrý den přeji.
6: A vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová. Dobrý den i vám.
8: Krásný den posluchačům i vám.
6: Paní Landová, je to dobře, že poslanci včera nezohlednili tu kritiku přicházející ze Senátu a schválili novelu stavebního zákona?
8: Tak rozhodně novela stavebního zákona přinese spoustu pozitivních přínosů pro stavebníky. Jinými slovy, je to dobře, ta kritika, která zaznívala v senátorských lavicích na plénu, Ministerstvo pro místní rozvoj i advokátní kanceláře k tomu vydávají některá vysvětlení. Já se domnívám, že řada z těch věcí, které na plénu zazněly, nebyly zcela přesné a byly spíše jaksi reakcí na některé mýty, které se ve veřejném prostoru šíří. Ne, že by nutně tedy to byly úplně nepravdy, ale prostě řada těch věcí byla různým způsobem nepřesně odprezentována. Takže z mého úhlu pohledu a hlavně pro rodiny, pro lidi a pro občany je to určitě dobře.
6: Paní Franková, váš pohled, byla ta kritika na adresu včera schválené novely stavebního zákona odůvodněna?
8: Jednoznačně a svědčí o tom to, že se ozývala celá řada subjektů z řad odborné veřejnosti, ať už z řad ČKAJTů, České komory autorizovaných inženýrů a projektantů, urbanistů, architektů, odborníků na památkovou péči, na životní prostředí. Já sama jsem se spolupodílela na výzvě akademiků, takže zcela jistě ano.
6: Paní Landová, není to potíž tady této včera schválené novely stavebního zákona, že jelikož neprošla řádným připomínkovým řízením, protože se jedná o poslanecký návrh, tak se vyhnula těmto odborným připomínkám, které teď zmínila paní Franková?
8: Tak já bych ráda zopakovala to, co vlastně
9: tom legislativním procesu proběhlo v médiích už mnohokrát, tak se omlouvám, ale v zásadě jednak poslanecký návrh je legitimní návrh, jednak ta práce na té novele pokračuje od někdy od roku 2017-2018. Byl schválen v roce 2019 věcný záměr, v roce 2021 bylo schváleno paní Landová,
11: já vám rozumím, že této novele něco předcházelo, nicméně ta více let stará předloha byla jiná než tato předloha a je potřeba říct, že ten včera schválený zákon, ta včera schválená novela stavebního zákona, tak přece prošla ještě komplexním pozměňovacím návrhem ve sněmovně a dohromady, jestli jsem napočítal správně, tak je tam 130 pozměňovacích návrhů, čili jedná se o jiný zákon než ten, který je starý několik let, nebo ne?
9: Pokud tedy se bavíme o tom, že novela neprošla řádným připomínkovým řízením, tak já jsem chtěla tady uvést, že to tak není. Prošla několika stupni mezirezortního řízení a tento text, komplexní pozměňovací návrh, který zahrnoval podněty jak například od České komory architektů, tak od České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, tak zahrnoval vlastně vypořádání s veškerými resorty a také zahrnoval vypořádání nebo zahrnutí připomínek různých stran, například i opozičních, například ODS, jak včera uváděl na plénu poslanecké sněmovny pan Karel Haas, tak se podílela několika pozměňovacími návrhy. A já musím říci, že byly zahrnuty a byly odsouhlaseny i návrhy opozičních stran, jako byly Piráti a další, takže není možné říci, že ta novela neprošla připomínkovým řízením, že se obešlo. Ano, bylo rychlé, bylo rychlejší, než je obvyklé, netrval ten proces 4 roky.
11: Nebyl řádný, ale přesto tam připomínky byly, říkáte? Určitě.
9: Ne, řádný byl, to se omlouvám, promiňte, ale řádný
11: nebyl řádný
9: určitě byl.
11: Jako u vládního návrhu, to jsem měl na mysli, standardní připomínkový proces, kdy se k tomu vyjadřují podle zákona jednotlivá ministerstva, k tomu nedošlo.
9: Jednotlivá ministerstva se podílela na komplexním pozměňovacím návrhu. A nešlo to mimo mezirezortním připomínkovým řízením, to máte pravdu.
11: Dobře. Ano. Paní Franková, to ovšem je fakt, že vládní koalice postupně zohledňovala nejrůznější připomínky a ostatně ta včera schválená novela stavebního zákona prošla ještě ve sněmovně změnou, která taky zohledňovala určité kritické připomínky k tomu zákonu. Nebylo to tak?
14: Tak já bych tomu řekla, že samozřejmě to, že se zohlední nějaké dílčí připomínky, neřeší ten zásadní problém. Je samozřejmě pravda, že je legitimní předkládat poslanecké návrhy, ale nikdy se tak nedělo, je zcela nestandardní dělat to u takhle rozsáhlého návrhu. Přijímání té novely bylo mimořádně netransparentní. Já osobně pochybuju, že řada poslanců vlastně vůbec věděla, o čem hlasuje, protože vyznat se v tom dalo velmi, velmi obtížně. Žádné připomínkové řízení v žádném případě nebylo. Nejde vůbec srovnávat to, co tady uváděla paní Landová, s řádným legislativním procesem.
11: Dobře, ale promiňte, na druhou stranu nedá se říct, že by připomínkové řízení neproběhlo žádné.
14: Myslím si, že nejde zaměňovat připomínkové řízení s tím, že je umožněno v rámci projednávání poslaneckého návrhu se vyjadřovat k různým pozměňovacím návrhu. To se děje i u standardního legislativního procesu a je to až následná fáze při projednávání ve sněmovně. Jinými slovy, pořád tady máme absenci celé té jedné zcela zásadní fáze.
11: Paní Landová, ať u toho nezůstaneme, protože sama jste řekla, že toto se v médiích probíral už několikrát, jakým způsobem novela stavebního zákona byla předložena a schvalována, tak prosím jen o stručnou reakci.
9: Já bych možná řekla už jenom tolik, že včera také na plénu sněmovny, a já za to moc děkuju, zaznělo z úst několika poslanců zase různých stran, že vlastně důležité je bavit se nyní o obsahu. Ten obsah by neměl jaksi být upozaděn za formou, pokud prostě ta novela přináší našim občanům, rodinám, pokud přináší stavebníkům nějaké jednodušší pravidla a znamená to úspory, forma by neměla v tomto případě vadit.
11: Prosím, zaměřme se na ten obsah.
9: dosavadním období byl i ten energetický zákon probírán stejnou formou, takže není to tak úplně přesné, co říká paní doktorka.
11: Dobře. Paní Franková, připustila byste, navzdory tomu, že máte výhrady proti tomu, jakým způsobem novela stavebního zákona byla prosazována, že může zásadním způsobem usnadnit a tedy i urychlit povolovací řízení v Česku?
14: Já o tom mám dost zásadní pochybnosti. Samozřejmě určitě něco málo urychlí, ale je potřeba se podívat na tu misku váh. Na jednu stranu stavíme urychlení, na druhou stranu obětováváme obrovský zásah do celé řady veřejných zájmů, do práv jednotlivých subjektů, ať už se jedná zejména z řad teda fyzických právnických osob účastníků řízení. A myslím si, že to urychlení může být v řádu dnů, určitě ne nějak zásadní. My vlastně ani nevíme, já bych chtěla říct, jak dlouho dneska ty procesy trvají, protože ta novela byla připravována rok a půl od účinnosti a my nemáme absolutně žádní data o tom, jak vlastně dlouho ty procesy trvají. Jo, to znamená, že my ani nemáme s čím to porovnávat. Takže ano, je možné, že v řádu některých dnů, ano, pokud zkrátíte lhůtu 15 dnů na 10 dnů, fajn. Pokud osekáte možnosti odvolání přezkumu, fajn, ale opět máme na té druhé misce váh ta práva. A ty
11: čili vy zpochybňujete, paní Franková, jestli vám správně rozumím, že stavební řízení v Česku trvá příliš dlouho?
14: Já si myslím, že to hlavně nevíme, protože my nemáme absolutně data od té novely, která nabyla plné účinnosti.

0: to zásadní změna. Z jakých dat vycházíte, pokud jde o ten stav za poslední rok?
1: Ono to právě nejde vzít z dat za jeden rok, protože to řízení trvá mnoho let, takže je vlastně trošinku nefér porovnávat něco, co se stalo během jednoho roku, protože ta řízení takhle dlouho prostě netrvají, trvají dlouho. A teď je potřeba říci, o čem se bavíme. Celá ta debata už dlouhé roky je prostě bohužel diferencována na to, že celá řada subjektů, včetně, jak tomu teďko rozumím, také paní Franková, se snaží říci, že za stavební řízení považuje ten úsek, od kdy vy přijdete na stavební úřad do té doby, než vám stavební úředník řekne, můžete stavět nebo nemůžete stavět. To, o čem se ale baví rodiny, o čem se baví investoři, o čem se vlastně baví všichni, kdo chtějí předvídatelnost.
0: Je obcházení celé řady úřadů.
1: Tak je předchozí, přesně, předchozí celý ten proces a také ten následný proces všech těch přezkumů, než vlastně od té doby, co se vlastně rozhodnete, že třeba chcete si přistavět k rodinnému domu ještě garáž, tak od té chvíle do té doby, než vlastně začnete kopat do země. To je vlastně to, co si běžný občan, jak já to vnímám, nebo investor, který potřebuje naplánovat financování, který zaměstnává lidi, který vlastně nakupuje třeba technologie, tak je to vlastně ta doba jako celek.
0: Já myslím, že to je úplně jasné, jak to myslíte. Dovolte, abych se na toto zeptal paní Frankové. Uznala byste, že právě v tom bude spočívat to zlepšení povolovacích procesů stavebního řízení v Česku, když k povolení stavby bude nově stačit jedno sloučené řízení?
2: Tak rozhodně s tím nemůžu souhlasit. Zaprvé nemůžeme se tady bavit o tom, jak říkala paní Landová, že nemůžeme vyhodnocovat věci za poslední rok. Musíme vyhodnocovat věci za posledních necelých dva roky, protože to je doba, od kdy je účinný tento zákon. Takže my nemůžeme se bavit o řízení, která běží podle starých právních předpisů. To ad jedna. Ad dva. Do okamžiku, než podáte žádost na stavební úřad, to nemá v rukou stavební úřad a je to věc projektanta. Je to věc toho stavebníka a projektanta, aby připravil projektovou dokumentaci. A přípravu do projektové dokumentace, to je jako úplně jiná záležitost. Za třetí, není pravda, že podle stávající platné právní úpravy, dosavadní, tady neplatila forma, řekněme, jednoho úřadu, jednoho razítka, protože vy jste klidně mohl podat žádost na stavební úřad a ten si mohl dožádat od dotčených orgánů všechna potřebná závazná stanoviska.
0: Takže stavebník to nemusel řešit za stát, jak si to sladění jednotlivých stanovisek, dejme tomu památkářů.
2: To už nám novela, která byla schválena v roce 2024, řekněme v tom konečném 23, pardon, a je účinná v plném tom náběhu od 1. července 2024, to už umožňovala a zejména u těch menších staveb se to v řadě případů využívalo, vím to přímo od lidí z praxe.
0: Paní Landová, tak nebylo stavební řízení dostatečně usnadněno už tou poslední zhruba rok a půl starou novelou stavebního zákona?
1: Já bych zase řekla, že se jedná o nějaký pohled, trošičku, promiňte mi ten výraz té teorie, který se v mnoha případech liší od té praxe. Novela, tak jak ji včera schválili poslanci, přináší několik zásadních změn. Za prvé, stavební záměr, to podání, se posuzuje ke dni podání žádosti, ne k okamžiku, který nastane až v budoucnosti. Naše právo trpí tím, že se neustále něco mění a vyvíjí. To znamená, ten stav, který popisuje paní Franková, jak se nevyhovuje v tom, že v okamžiku, že nezmizí ta razítka, ty zájmy se neposuzují najednou. Například se prostě neposuzuje najednou ta vaše stavba rodinného domu a to napojení třeba na vodovod nebo na kanalizace. Ale v současné a musíte ta razítka mít po sobě. Pokud se vám v mezičase změní nějaký požadavek, tak se vyžaduje, vlastně vrací se to na začátek, vyžadují se opravy a mění se vlastně spousta podmínek i ten projekt. To znamená, my se nebavíme o tom, kolik času nad tím stráví projektant. My se bavíme o tom, kolik času ten projekt běhá po různých úřadech. Ta novela, která byla před rokem a půl, toto neřeší, ta nová to řeší.
0: Paní Franková, vaše stručná reakce, ať se posuneme?
2: Já se přiznám, že jsem téhle argumentaci vůbec nerozuměla, protože

0: že jako princip rozhoduju ke dni vydávání rozhodnutí je úplně základní princip právního řádu, to musí mít nějakou. Za druhé, jako není to tak, že by to tam běhalo roky, běhá to tam u běžných staveb, jako v řádu měsíců, máme na dotčených úřadech fikci, takže tam to nemůže běhat měsíce, tam máme prostě fikci a po 30, 60 dnech, výjimečně 20 dnech nastává fikce závazné.
1: Tedy měsíce to tam běhá, bych se chtěla říct, neběhá to tam roky.
0: Neběhá to tam v žádném případě roky, jo, ale pokud se bavíme o tom, že máte na rodinný dům ze všem všude stavební povolení do 2 do 3 měsíců, tak opravdu jako mně to nepřijde dlouho. Ale jak říkám, my hlavně nemáme vyhodnocena ta data. My opravdu nevíme, jak dlouho to v reálu trvá.
1: Jak jste říkal.
0: Jo, a to je před čarou.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají právnička Martina Franková z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Paní Landová, poměrně častou kritikou na adresu té novely stavebního zákona, která včera byla navzdory senátnímu vetu schválena v Poslanecké sněmovně, tak je, že nahrává hlavně velkým stavitelům, velkým developerům, a to například proto, že výstavbu velkých bytových domů umožní prohlásit za veřejný zájem. Jak byste tady tohle ve stručnosti obhájila?
3: Tak to je jeden z mýtů, který se ve veřejném prostoru často objevují. Ten stavební zákon samozřejmě nenahrává žádné konkrétní skupině. Stavební zákon je postaven tou strukturou, že řeší, když chcete postavit dálnici nebo když chcete postavit mateřskou školku, tak jak se to dělá, jak se to dělá. A je jedno...
1: Nezlobte se, moc se omlouvám, že vám do toho vstupu ptali jsem se na ty velké bytové domy, které bude možné prohlásit za veřejný zájem. To znamená stavby s podlahovou plochou, u kterých převažuje funkce bydlení aspoň 10 000 metrů čtverečních. A to, jestli uznáte, to si myslím, že jsou projekty, na které si troufnou především větší developeři.
3: Tak já bych chtěla tady k tomu uvést ještě jednou. Jo. Ten stavební zákon dává podmínky podle toho, jaká je to stavba, nikoliv podle toho, kdo ji staví. Proto není možné, aby to nahrávalo jedné konkrétní skupině osob. A není pravdou to, co se v médiích objevilo, protože tuším, že to zmiňovala paní senátorka Marvanová, že to nahrává těm bohatým. To je prostě absurdní konstatování a je to jenom domněnka nebo nějaký nástroj. Ten stavební zákon prostě třídí stavby podle druhů a podle toho jim dává pravidla.
1: Promiňte.
3: Všechny vyhrazené stavby, včetně těch bytových, na který se ptáte,
1: ano,
3: včetně právě například třeba nemocnic nebo vodních cest nebo dálnic, jsou ve veřejném zájmu. Jsou to strategické stavby státu. A u těch, na které se ptáte, to není tak, že by vlastně se automaticky staly veřejným zájmem tak, jak je to dezinterpretováno, že by pro ně třeba mohlo být vyvlastněno, nebo že by se povolovaly nějakým jiným stylem, jenom proto, že má soukromý developer. Tak to vůbec není napsáno. Tam je napsáno, že prostě jakákoliv vyhrazená stavba má nějaký postup. Aby mohlo být vyvlastněno pro stavbu, musí proběhnout ještě další nějaké vyvlastňovací řízení. Aby mohlo být vyvlastněno pro stavbu, musí se stát ještě veřejně prospěšnou stavbou. Je to ještě
1: dlouhý
3: dva
1: proces.
3: Složité procesy.
1: Rozumím.
3: Ano, takže není to tak, jak je to vlastně předkládáno.
1: Paní Franková, není tam dost pojistek proti tomu, aby se zneužívalo, že velký bytový dům bude prohlášený za veřejný zájem, aby s nás mohl být povolený a realizovaný?
0: Já se omlouvám, já to musím uvíct na pravou míru. Za prvé, vyvlastňovací řízení s tímhle vůbec nesouvisí. Rozhodně jsme tak daleko, doufám, aby jsme vyvlastňovali pro všechny vyhrazené stavby. K tomu nemáme vůbec účely vyvlastnění. A u bytových domů se o tom vůbec není řeč. Ty bytové domy, které splní ty parametry pro stavby pro hromadného bydlení, tak ty jsou ve veřejném zájmu. To říká přímo zákon. Plánování, příprava, výstavba a provozování. schválený veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb je ve veřejném zájmu. To je to schválené znění. A ty stavby pro hromadné bydlení jsou mezi vyhrazenými stavbami. Takže ten zákon to jednoznačně říká.
1: Promiňte, a není to žádoucí? Není to žádoucí, když se hovoří o tom, že je nedostatek bytů, aby velké bytové domy bylo možné s nás stavět?
0: Stavba pro hromadné bydlení neznamená, že to bude dostupné bydlení, to už jsme úplně v jiné debatě. Jo, to bychom tam museli mít definici stavby, která bude splňovat nějaké parametry dostupného bydlení. Takhle to můžou splňovat stavby, které jsou pro běžného občana zcela nedostupné a budou sloužit spíš jako investiční pronajímací byty, ale myslím tím pronajímací jako k Airbnb a podobným krátkodobým pronájmům. Pokud by tam byla definovaná stavba, která jednoznačně bude splňovat znaky dostupného bydlení, ať už ji budou provozovat družstva nebo obecní, nebo tam bude nějaký parametr nájemního bydlení, pak samozřejmě je to ve veřejném zájmu a neřeknu ani zbla, ale tak to není.
1: Dobře, paní Landová, skutečně bude mít novela stavebního zákona ten efekt, který slibuje vládní koalice, že se bude stavit víc dostupných bytů a tedy ve svém důsledku učiní bydlení v Česku dostupnějším?
3: Tak jak již bylo zase řečeno, já jenom děkuju paní Frankové, protože v tomto se rozumíme. Je to skutečně tak, že prostě veřejný zájem neznamená ty dozvuky vyvlastní a tak dále. Takže děkuji za potvrzení.
1: Teď prosím k té mojí otázce, vlastně nemáme už moc času, tak poprosím o stručnost, dámy.
3: Budu rychlá, promiňte. Je to o tom, že prostě dostupné bydlení není léčitelné jedním jediným zákonem. Je to prostě soubor opatření, která musí být jaksi nakumulována. Samotná existence dostatečné nabídky těch bytů je nezbytným nikoli postačující, je nezbytnou nikoli postačující podmínkou.
1: Dobře. Prosím, rád bych se dostal ještě k jedné kritice, která na adresu té schválené novely zaznívala. Zůstáváme u vás, paní Landová. Jak byste se vypořádala s kritikou, že ta novela zjednodušuje stavební řízení na úkor ochrany životního prostředí? Prosím, velmi stručně.
3: No já musím říct, že to je absolutní nepochopení. Právě ta novela sjednocuje posouzení veřejných zájmů, včetně životního ochrany životního prostředí, do jediného rozhodnutí. Tudíž nemůže nastat to, co zmiňovala i paní doktorka, že by rozhodnutí nebo posouzení té ochrany životního prostředí, například pokácení stromu a při přikázání náhradní výsadby, se stalo fikcí. Ten stavební úřad tím, že bude obsahovat veškeré ty odbornosti a tím, že v tom rozhodnutí o povolení záměru budou všechny posouzeny, všechny ty zájmy, tak toto nemůže udělat, nemůže se to stát a ochrana životního prostředí se tím posiluje.
1: Paní Franková, uklidňuje vás to, že stavební úřady budou zohledňovat i veřejný zájem ochrany životního prostředí? Prosím, máme tak jenom jednu minutu.
0: V žádném případě mě to neuklidňuje, v žádném případě se ta ochrana neposiluje, ta ochrana se výrazně oslabuje. Už dnes jsme měli komplexní jednotné posouzení zájmu na ochranu životního prostředí prostřednictvím jednotného environmentálního stanoviska. To se ruší. Ruší se a drobí se státní správa na úseku životního prostředí, protože ty lidé, kteří půjdou na stavební úřad nebo budou na stavební úřadě toto mít na starosti, nebudou mít ten background celé té materie. To znamená, my tu stavební správu zříštíme a je tam řada ustanovení v zákoně o ochraně přírody a podobně, která výrazně oslabují tu ochranu.
1: Tolik právnička Martina Franková diskutovala s vládní zmocněnkyní Hanou Landovou. Dámy, oběma vám děkuju.
0: Děkuji.
3: Děkuji za pozvání. Krásný den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: 10 hodin. Český rozhlas Plus.
4: Inflace v Česku zrychlila. Stavební řízení by mohlo zrychlit. Sněmovna opět schválila novelu stavebního zákona. A sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory. Zprávy a Martin Matějka. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% bodu víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
5: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
4: Zlevnily naopak potraviny, třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Poslanci opět schválili novelu stavebního zákona, kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a zřídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje taky k legalizaci černých staveb. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale návrh zákona označil za revoluční.
6: Tady se čekalo na územní rozhodnutí v Praze někdy 10 let. Teďka díky tomu, co jsme udělali, a je to revoluční zákon, od 1. ledna 2028 všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno razítko, jedna žádost. Ano.
4: Rychlejšího povolování staveb má novela docílit taky vznikem centrální stavební správy. Úřad rozvoje území by nově zaměstnal úředníky, kteří teď pracují pro obce a kraje. Poslanci také potvrdili zavedení elektronické evidence tržeb a koaličními hlasy sněmovna přehlasovala Senát, který chtěl návrh upravit. Z EET třeba doporučil vypustit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl. Vláda si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Říká poslanec ODS Jan Skopeček, to pochybňuje.
7: Ono vedle samozřejmě důležitých technikálí a to, jakým způsobem ta EET bude vypadat, je to stále spor o to, jestli chcete velký stát, malý stát, jestli více důvěřujete podnikatelům nebo státu, jestli chcete žít v takovém tom orwellovském světě, kde všichni budeme kontrolováni.
4: Znovu zavedení elektronické evidence tržeb teď posoudí prezident.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ruský vzdušný útok na ukrajinský Mykolajiv nepřežili nejméně 4 lidé, dalších 19 je zraněných. Oznámil to tamní šéf regionální správy Georgij Rešetilov a podle něj jsou ve městě poškozené sklady, administrativní budova i obytné domy. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že armáda v Mykolajivu zasáhla sklad z drony. Zároveň ruské úřady hlásí jednu mrtvou ženu a dva zraněné po dopadu úlomků bezpilotních letounů v ruské Voroněžské oblasti. Kreml informoval taky o úderech na ukrajinský přístav Černomorsk a dvě plavidla nedaleko Oděsy. Informace ale nelze nezávisle ověřit. Americký prezident Donald Trump slíbil každému dospělému občanovi Spojených států v přepočtu přes 100 000 korun, pokud v nadcházejících listopadových volbách zvítězí republikáni. Prohlásil to na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Splnění návrhu by americkou státní kasu mohlo stát zhruba 10x dosavadních nákladů na válku proti Iránu. A Trump taky řekl, co by podle něj znamenala prohra republikánů.
8: Takže vás žádám, abyste předstírali, že na hlasovacím lístku je moje jméno, protože pokud prohrajeme, ztratíte své hranice, ztratíte své daňové úlevy, ztratíte svou bezpečnost a ochranu, ztratíte své bohatství, projdete si peklem, stejně jako před 2 lety.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Podvodníci připravili klienty bank za prvních 7 měsíců tohoto roku škody za skoro 2 miliardy korun. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. A průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila skoro o 10 tisíc korun na zhruba 30 tisíc. Počet podvodů přitom vzrostl jen asi o pětinu. Radek Šalša z České bankovní asociace v rozhovoru pro Český rozhlas vysvětlil, a proč se podvodníkům daří z lidí získat víc peněz.
9: Pracují důsledně s emocemi, pracují důsledně se sociálním inženýrstvím a daří se jim z jednotlivce zkrátka vylákávat hodně peněz, například formou investičních podvodů, kde se přichází o velké množství peněz zpravidla, protože lidé jsou zpracovaní a posílají částky opakovaně.
4: Asociace teď spouští novou verzi kybertestu, ve kterém se lidé můžou vyzkoušet, jestli by podvodníkům sami nenaletěli. Test je na webu kybertest.cz a obsahuje například falešné SMS, e-maily nebo telefonáty. Se slovním i fyzickým napadením od rodičů se častěji potýkají policisté při silničních kontrolách. Vyplývá to z odhadu policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Slovní agrese je bez postihu, fyzické napadení se ale trestá, říká policejní mluvčí David Šen.
10: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody. V případě, že je policista napaden nebo kdokoliv jiný, tak má policista oprávnění dle zákona o policii, které může využít bránit se. A samozřejmě policisté jsou vycvičeni k tomu, aby dokázali takto nebezpečné osoby spacifikovat.
4: Agresivně podle něj nejčastěji reagují lidé pod vlivem alkoholu nebo drog. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona je od Loděnice z 6. kilometru až do Prahy na okruh k Ořechu. Zdržení asi 25 minut. Na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem kolony v okolí Zruče nad Sázavou obousměrně kvůli pracím silničářů. Směrem na Prahu je omezení na kilometru 56 a zdržení v 5-kilometrové koloně je asi 35 minut. Směrem na Brno je zúžení na kilometru 49 a fronta má 4 kilometry. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23, na horách se maxima zastaví kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
11: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
12: Pokázalý pohřeb Radka Mladiče v Bělehradě.
13: Přišli také členové srbské vlády.
14: Část davu Mladiče oslavovala jako hrdinu.
15: Kadečný komandant Vojské republiky srbské Radko Mladič.
16: Mladič zemřel ve bazenním středisku OSN v Hágu.
17: Odpykával si doživotní trest za zločiny spáchané během války v Bosně v první polovině 90. let.
18: Na srbskou vládu se kvůli pohřbu se státními poctami snesla mezinárodní kritika.
19: Velel, rozkazoval, vraždil a pak zatloukal. Balkánský řezník Radko Mladič. Jeho pohřeb vyvolal dost otázek. Proč někteří Srbové, třeba na fotbalových stadionech, glorifikují odsouzeného válečného zločince? Ptám se Magdalény Fajtové z Respektu, která se právě vrátila z Bělehradu.
20: Fotbalové kluby Partizan Bělehrad a CZ Bělehrad uctily památku Mladiče na stadionu minutou ticha.
19: Dnes je čtvrtek 10. září.
21: Fanoušci Červené zvezdy pak na tribuně rozvinuli obří choreografii s Mladičovým portrétem.
19: Ahoj Magdo, vítej ve Vinohradské 12.
22: Ahoj, děkuji za pozvání.
19: Díky, že jsi za námi dorazila. Viděla jsi teď nedělní bělehradské derby fotbalové?
22: Na ten zápas jsem se nekoukala, ale byla jsem před tím stadionem a před zápasem, abych viděla, jaká je tedy atmosféra mezi fanoušky, protože jsem očekávala, že mezi těmito lidmi určitě obzvlášť o víkendu nebo během dní, kdy Srbsko bude pohřbívat Radka Mladiče, takže se objeví nějaké připomínky a nějaká uctívání a tak dále. Takže viděla jsem spoustu lidí v tričkách Radko Mladič, hrdina. Ale nečekala jsem tedy to, co jsem pak viděla na těch videozáznamech, ta obrovská chorea, která zobrazovala jeho obličej.
19: Fanoušku Červené zvezdy, protože ta hrála s Partizanem, tak je to vždycky ostře sledované. Dějí se tam věci a teď skutečně vytáhli obrovské choreo s jeho podobiznou.
23: Nechá bude větša sláva.
19: Na pozadí byla srbská vlajka a pod tím chorem byl nápis ještě v srbštině. Jaký vztah vůbec ti fanoušci mají k někomu, jako je Radko Mladič?
22: Tam bylo pozoruhodné už to, že sice Červená zvezda je hlavně v Česku po zápasu s Plzní, po té, co tady zemřel Radko Mladič, tak je asi v Česku více známá jako ta, která ho nějakým způsobem uctívá a adoruje, ale tady bylo zajímavé, že se přidali i fanoušci Partizánu, což je jako jedna z mála věcí, která asi tyhle ty dva znepřátelené kluby spojila na krátký okamžik. Ono to bylo 180. derby, takže to samozřejmě byla obrovská věc, celé to okolí bylo tam byla obrovská koncentrace policistů, dokonce na koních se psy a tak dále, bylo to opravdu veliké, ale proč zrovna fotbaloví fanoušci, tak v Srbsku, kromě toho, že si trochu myslím, že hodně často bývají fanoušci některých velkých klubů náchylní k tomu upínat se k určitému extremistickému pojetí své vlastní národní identity, tak zrovna Červená zvezda i Partizán jsou dlouhodobě spjati právě s takovými hodně ostrými huligans, kteří jsou dost hlasití zastánci toho srbského nacionalismu. Ne úplně ve smyslu Srbsko jako stát dnešní, ale toho pan srbského nacionalismu, který spojuje vlastně obyvatele všech zemí bývalé Jugoslávie, kteří se cítí být Srby. A byť tedy jsem se dozvěděla, aniž bych o to nějak zvlášť stála, že Radko Mládič byl fanouškem Partizánu, tak i Červená zvezda ho takto do dneška velebí a je to pozoruhodné, ale rozhodně to není překvapivé.
0: Glorifikuje a adoruje, možná to jsou přiléhavá slova. Z amplionů se tam na stadionu ozvalo, ať je jeho sláva věčná, držela se minuta ticha. Ten nápis, který jsem zmínil, co tam bylo napsané?
22: Bylo napsáno Pravac Potočáry, což znamená směr Potočáry. Potočáry jsou taková vesnice u Srebrenice, bosenského města, které je bohužel nechvalně proslulé právě tím, že Radko Mládič a jeho vojáci tam v roce 1995 spáchali genocidu na Bosňácích, především mužích tedy a chlapcích, takže tohle to byla, myslím si, hodně nechutná připomínka toho, co Mládič a jeho vojáci spáchali. On to říká v jednom z videí předtím, než to celé začalo, protože si to natáčeli, ten příchod do toho města, takže to byl odkaz určitě i na tohle a zřejmě to byla, řekněme, rozhodnutí fanoušků těch ultras Červené zvezdy úplně ignorovat to, že tam zemřelo tolik lidí a že to způsobilo takovou katastrofu, takže to je rozhodně nechutné.
0: 8000 lidí tedy na jednom místě v jeden čas, obrovská oběť. Kým tedy pro ty fanoušky Mladič byl? Jak na ní jako vzpomínají?
22: Jako na srbského hrdinu.
0: Jako na hrdinu.
22: Na hrdinu, který bojoval za to, aby Srbové nejenom v Bosně, ale především tedy v Bosně, dnešní Bosně Hercegovině, měli autonomii. On tedy samozřejmě původně doufal, že on a lidé, kteří s ním bojovali a kteří byli i političtí představitelé vlastně té Republiky Srbské v 90. letech během války v Bosně a Hercegovině, že Republika Srbská nakonec bude celá Bosna, že všichni v Bosně budou podléhat tomu srbskému velení a ideálně se třeba i přidá k Srbsku, takže vznikne vlastně Velké Srbsko. Velké Srbsko je něco, co je taková ideologie určitá těchto lidí, ne všech samozřejmě, ale nedivila bych se, kdyby se velká část fanoušků Červené zvezdy i Partizánů vlastně k tomuhle přihlásili. Taková ta idea, že srbský národ jednou opět získá ta území, na která podle nich tedy mají nárok. No a protože Mládič vlastně dlouhodobě bojoval za to, aby takhle Srbové v Bosně tu autonomii měli, a protože nakonec byť tedy hodně v takové trochu smutné podobě, ale Republika Srbská smutné podobě pro tyto lidi, Republika Srbská existuje, ano. Je to součást Bosny a Hercegoviny, tak pro spoustu lidí je skutečně hrdinou, který toho dosáhl.
0: Radko Mládič zemřel ve vězení v Hágu na konci srpna, bylo mu 84 let. Ten zápas, který se teď odehrál v neděli, tak se konal den před jeho oficiálním pohřbem, který byl naplánován na pondělí. Ty jsi na místě byla. Jak velkolepé to celé představení tam bylo, ta pieta jako taková?
22: Samozřejmě se tam dostalo neuvěřitelné množství lidí, nejenom ze Srbska, hodně lidí z Bosny, přijížděli autobusy. Tisíce lidí se sdružili kolem kostela, kde probíhala ta mše, ty modlitby, kde byla rakev Radka Mládiče, na kterého se čekalo. Protože před tím, než se uzavřel kostel, před nějakou tou závěrečnou fází té mše, tam stovky lidí čekali, tisíce lidí čekali na to, aby se mohli vlastně podívat na úplně kratoučký okamžik na tu rakev. A pak musel hned odejít, byl tam takový pán, který je rovnou posílal, ať opouštějí kostel, aby se to nezdržovalo. No a potom následoval 4,5 kilometru přibližně dlouhý průvod na hřbitov, Topčiderský hřbitov, kde je pohřbena teď tedy spolu i se svým otcem Mládičova dcera Anna. A tam tedy všichni šli za tou rakví, kterou vezli v autě. Někteří lidé už šli s předstihem na ten hřbitov, aby viděli, jak kolem nich projede ta rakev. Takže já jsem byla jedna z těch, která šla trochu dříve, abych vlastně mohla být dříve na tom hřbitově. Stejně už jsem se na ten hřbitov nedostala, už tam bylo plno, bylo to opravdu přeplněné lidmi.
0: Byl Bělehrad ten den prosicen smutkem? Co si cítila, když jsi na tom místě byla?
22: Tam je důležitý zmínit, že ten kostel a ten hřbitov je na takovém okraji Bělehradu, to není úplně nikde v centru, takže samozřejmě to okolí, tam ten smutek, nebo asi ne smutek, ale řekla bych možná takový nějaký jako vděk, který tam ty lidi hodně vyjadřovali právě vůči tomu, co podle nich Radko Mládič pro srbský lid, nejenom v Srbsku, ale všude na Balkáně udělal, tak ten tam byl hodně znát, hodně cítit, ale jako zbytek města bych řekla, že to vlastně moc neovlivnilo, kromě asi nějakých dopravních komplikací, ale jako logicky kolem toho kostela a kolem toho hřbitova, i vzhledem k tomu, jak ta organizace byla trošku podceněná, tak si myslím, že to tam lidé viděli, ať už tedy sympatizovali s tou akcí, anebo ne, ale myslím si, že zbytek té metropole to vlastně v zásadě moc nepocítil.
0: Tak já se na to ptám i z toho důvodu, že účastní byli poměrně známí a důležití reprezentanti lidu, ministři srbské vlády, taky synové prezidenta Vučiče, váleční veteráni a tak dále. Ten smuteční obřad vedl srbský pravoslavný patriarcha. Mm-hmm. To znamená, dorazilo dost lidí, u kterých se čekalo, že dorazí a uctí tu památku válečného zločince.
22: Určitě nebyla jsem v šoku, když jsem viděla příjezd Milorada Dodika, což je bývalý prezident Republiky Srbské, předtím srbský člen kolektivního orgánu Bosny a Hercegoviny a dnes taková velká tvář, takový vůdce, řekněme, velké části obyvatel Republiky Srbské, velký nacionalista, velký přátel Rusů, který před 20 lety vypadal i pro západní reprezentanty jako budoucnost demokratizace srbské společnosti, mluvila se o něm jako o svěžím vánku v této části populace. Hmm. To se hodně změnilo, tak ten přijel, nebyla jsem v šoku. Neúčastnil se prezident Srbska Aleksandar Vučić, což možná některé lidi překvapilo, mě úplně ne.
0: Tak on to nebyl státní pohřeb,
22: to
0: oficiálně.
22: Je jedna věc, což si myslím, že by mu stejně asi úplně nezabránilo se ho účastnit, ale myslím, že to zapadá do jeho dlouhodobé politiky a strategie, kdy on se vlastně nechce úplně jednoznačně přiklonit na nějakou jednu nebo druhou stranu v žádném konfliktu, v žádném sporu, v žádné debatě a rozhodně ne ani v tomhletom případě. On teď bude mít vlastně pro něj snažší vyjednávací pozici třeba i s Evropskou unii, ale i s tou společností, součástí společnosti, která je proti tomu, aby vlastně v Srbsku, na území Srbska docházelo k takovým věcem, jako je ne státní, ale rozhodně velmi sledovaný a velký pohřeb.
0: Honosný s poctami vojenskými a tak dále. No ptám se na to i z toho důvodu, co to jako vypovídá o postoji Srbska k Mladičovi jako ke zločincovi, protože znovu byli tam představitelé srbské vlády, byl tam, připomínám tedy, patriarcha pravoslavný srbský, který řekl, že Mladičovo jméno zůstane hluboce vryto do paměti a modliteb většiny našeho srbského a pravoslavného národa. To jsou silná slova.
22: Jsou a řekla bych, že nejsou úplně přesná. Nechci říct, že velká část společnosti nevnímá Mládiče jako hrdinu. Myslím si, že velká část ho tak opravdu vnímá. Možná i proto, že velká část srbské společnosti není úplně informovaná do detailu, co přesně Mládič v Bosně a Hercegovině prováděl. Já jsem se potkala s aktivistkou, která je otevřeně proti tomu, aby se takové akce děly a mluví o něm jako válečném zločinci. A ona sama vlastně, když dostudovala, během toho, když studovala vysokou školu, tak teprve v ten moment při úplně náhodné návštěvě Bosny a Hercegoviny jí něco nějak nesedělo, tak se rozhodla, že se půjde podívat do Srebrenice, aby zjistila, co se tam dělo. Takže ono to jako neznalost, která by nesouvisela s tím, že by ty lidi nějak o to nestály, ale prostě nepanuje takový názor v srbské společnosti, že by se o to lidé měli více dozvídat, tak v tomhle určitě s tímhle určitě souvisí. Ale není to většina, nemyslím si, že většina společnosti srbská souhlasí s tím, aby váleční zločinci, jako je Radko Mladič, byli pohřbíváni v Srbsku, aby jejich společnost je takhle adorovala. Ale nejdou tolik slyšet a zároveň je pro ně snaží třeba spíše mlčet, než jít do ulic a nějak tomu aktivně vzdorovat nebo o tom někde hlasitě mluvit, protože by to pro ně znamenalo velké potíže nejenom třeba v osobním životě, ale možná potenciálně v nějakém pracovním nebo veřejném životě.
0: A i tací lidé jsou, připomeňme, my dva jsme společně řešili ve Vinohradské 12 ty protesty, které poslední roky se objevují v srbských ulicích, původně studentské, pak se to rozšířilo na mnohem víc lidí, protivládní protesty, ale chápu správně, že většina tedy společnosti srbské se stydí, když vidí ty obrázky z Bělehradu? Jako dá se to tak podle tebe říct?
22: Myslím si, že velká část určitě a většina bych řekla, že k tomu nemá moc žádný jednoznačný postoj.
0: A ti všichni ale si jsou vědomi tedy toho, co se stalo v Srebrenici, co se dělo při obléhání Sarajeva. To jsou ty válečné zločiny, za které byl nakonec Mladič v Hágu odsouzen a strávil tedy zbytek života v tamnějším vězení.
22: Nemyslím si, že jsou si toho vědomí do takové míry, aby se do toho dokázali vcítit, aby s tím mohli mít nějaký soucit. Sami Srbové, velká část srbské společnosti se ve válkách, které souvisí s rozpadem Jugoslávie, účastnili, buď jako vojáci, nebo potom na konci 90. let samozřejmě zažili bombardování ze strany Severoatlantické aliance. Takže oni sami ve spoustě ohledech se a mnohdy velmi právem cítí být jako oběťmi. Srbové, kteří žili v Chorvatsku a na konci chorvatské války byli vlastně bez ohledu na to, jestli jsou civilisté, děti, ženy, byli prostě vytlačeni z toho území, což je do dneška pro ně obrovský šrám, obrovská bolest, tak si to pamatují opravdu jako na vlastní kůži a je složité potom vědět, jako komu tedy věřit v tom, jak se prezentuje, jak se vysvětluje ta historie. Hmm. A je samozřejmě hrozně náročné být neutrální nebo mít nadhled a říct si, dobře, tak my jsme trpěli tímhletím způsobem, ale můžeme přece soucítit i s lidmi, kteří nejsou Srbové a trpěli buď to stejně nebo daleko více než my. Tohle je hrozně náročná věc, která se často přehlíží a kterou já se snažím nějak mít pořád v hlavě, když vidím i ty záběry z toho pohřbu. Když jsem dělala ty obrázky z toho pohřbu, když jsem samozřejmě mluvila s těmi lidmi. Ti lidé, kteří tam byli, tak si nemyslím, že jsou takový. Myslím si, že spousta z nich buď to přímo v Bosně bojovala, byli to někteří z nich byli přímo vojáci pod Radkem Mladičem, a nebo jsou to lidé, kteří třeba i vědí, co se dělo, ale zkrátka to pro ně není problém. Myslím si, že to je vlastně úplně.
0: Ale to je přeci jako hrůzostrašné, protože to jsou jako nespochybnitelná, strašlivá, nechutná fakta o všech těch skutcích, co Radko Mladiš v době války v Jugoslávii dělal.
22: To jednoznačně ano a tohle to jsou lidé, kteří to buď to odmítají, tvrdí, že se to nestalo. Já jsem třeba mluvila s mužem, který byl voják, ne ve Srebrenici, byl jinde, ale byl členem tedy armády Republiky Srbské a ten mi tvrdil několikrát, že ve Srebrenici nezemřel jediný civilista. Hmm. Tak jsem si říkala, že jako vlastně nevím moc, jak s takovými lidmi jako vést debatu, protože já jsem loni shodou okolností při 30. výročí toho dění ve Srebrenici byla ve Srebrenici, mluvila jsem tam s ženami, které tam ztratily celou rodinu, velkou část těch příbuzných ještě do dneška nenašly a nevěřím tomu, že něco takhle obrovského by byla obrovská lež. Jsou důkazy, které zkrátka nejde vyvrátit, takže jako ta míra.
0: Důkazy, pardon, mluví skutečně o tom, že on byl tehdy u všeho, že on o tom rozkázal, že tehdy rozhodl o těch věcech.
22: Ano, jsou k dispozici dokumenty s rozkazy.
0: Tam nejde jenom o masakry a opak umisťování lidí do masových hrobů, ale znásilňování žen, etnické čistky. Tedy
22: ano, ano, ano. Důkazy jsou nevyvratitelné, soud Hágu je má k dispozici, je možné se podívat na celá ta řízení, to prostě není něco, co by si lidé vymysleli, aby mohli se pomstít, nebo je to úplně obrovská iluze, že by se něco takového prostě nestalo, když máme k dispozici tady tyhle ty materiály, ale přesto existují stále lidi, kteří to buď to vyloženě popírají, anebo kteří si toho vědomi jsou, samozřejmě to nepřiznají veřejně, ale je jim to zkrátka dobře jedno.
0: Kvůli glorifikaci Mladiče zrušila svou cestu na Balkán komisařka pro rozšíření Evropské unie Marta Kosová. K tomu se pak ještě přidala Ursula von der Leyenová, totiž šéfka Evropské komise.
1: Je to doklad neschopnosti postavit se čelem temné kapitole nedávné evropské historie a je to v rozporu s hodnotami, na kterých stojí cesta Srbska k Evropské unii.
0: Silně kritizovala Srbsko za účast těch srbských vládních představitelů na pohřbu Radka Mladiče. Jak moc tohleto může Srbsku zkomplikovat cestu do Evropské unie, která už teď je teda pro Srbsko velmi dlouhá, ale možná může být ještě delší?
22: Já si myslím, že Srbsko tu cestu má zkomplikovanou dlouhodobě nejenom tímto jedním incidentem, byť obrovským a důležitým. Těch incidentů, problémů je fakt celá řada, ať už se bavíme o tom, jak vyřešit otázku Kosova, ať se bavíme o tom, jak v Srbsku současná vláda aktivně potlačuje svobodu projevu. Teď nedávno jsem zaregistrovala docela děsivý případ, kdy aktivisté a třeba i lidé, kteří se účastnili těch protestů studentských nebo je přímo organizovali, tak byli odposlouchávání, sledování pomocí izraelského softwaru Pegasus. Takže takových případů je celá řada, nemá cenu je vyjmenovávat. Každopádně jako Srbsko rozhodně nemá momentálně, myslím si, nejmenší šanci vstoupit do Evropské unie a nebude jí mít ani v následujících několika letech. A zároveň si myslím, že to srbskému prezidentovi Vučičovi vůbec nevadí. Naopak mu tahle pozice opět znovu vyhovuje, protože zastáncům vstupu do Evropské unie ve své zemi může říkat, My se snažíme, ale nemáme tu možnost. Odpůrcům může říkat, my zase nechceme přistupovat na ty velké ústupky, které po nás Evropská komise chce. My se neohneme, my se nepodřídíme. No a samozřejmě všem ostatním podle toho, co si zrovna ten nebo který myslí, tohle může nějakým způsobem takto prezentovat, vysvětlovat. A jemu to velmi vyhovuje, protože nikdo mu nekouká pod ruce, nikdo nesleduje, jestli tedy ta země dodržuje zákony. Zároveň může obchodovat i s velmi problematickými režimy, ať už se bavíme o Rusku, nebo třeba o Číně, nebo o jiných dalších zemích a aktérech. Takže má v podstatě úplně volné pole působnosti, může si dělat, co chce.
0: No, je to takové vládnutí mnoha tváří. No, v Srbsku mají být za měsíc předčasné volby, tak může jejich výsledek změnit vztah Bělehradu k Bruselu, respektive k celé Evropské unii? Co od toho očekáváš?
22: Já si myslím, že to není úplně hlavní otázka pro nikoho v Srbsku v tuhle chvíli. Pro ty největší hráče, kteří do těch voleb půjdou, v tuhle chvíli není úplně Brusel ta nejdůležitější, nejvíc klíčová věc. V tuhle chvíli se řeší, jestli Srbsko bude pokračovat dále v tahu Alexandra Vučiče, který je, jestli něco, tak je hlavně pro Vučič. Jemu vlastně v zásadě úplně nesejde na tom, jestli ta země bude pokračovat spíše na západ, na východ, zkrátka dělat to, co je dobré pro něj, a to likviduje tu zemi obrovským způsobem. Ta opozice, která také se úplně neshodne, v zásadě se neshodne na tom, jak by měla vypadat srbská budoucnost, dokonce i účastníci těch studentských protestů, mnozí z nich nejsou rozhodně jako pro to, aby Srbsko vstoupilo do Evropské unie, tak ví, že v tuhle chvíli tohle řešit ani nemůže, protože by se rozpadly. Oni potřebují mít jeden jednoduchý logický cíl, jednoznačný cíl, a tím je tedy porazit Alexandra Vučiče. Tak byť my se snažíme všechno vnímat hodně právě skrze tu možnost, že by Srbsko vstoupilo, nevstoupilo, tak tam to opravdu v tuhle chvíli není vůbec otázka číslo jedna a myslím si, že dlouho ještě nebude.
0: Ty jsi zmiňovala, že Radko Mladič byl uložen do hrobky, v níž už odpočívá jeho dcera, která spáchala sebevraždu v 90. letech, mluví se o tom, že to možná bylo v reakci na to, že se dozvěděla, co všechno Radko Mladič, o čem všem rozhodl. Nemluví se teď v Bělehradě o tom, že je riziko třeba, že se stane ta hrobka poutním místem pro lidi, kteří by třeba chtěli v těch myšlenkách, radikálních myšlenkách pokračovat a navázat na Radka Mladiče?
22: Určitě. Myslím, že se to může stát. Stejně tak si myslím, že se může stát, že se stane místem, kam budou chodit jeho odpůrci. Třeba se budou snažit ho nějak poničit, ale pokud bych měla dát nějakou vlastní znalost té společnosti, tak si myslím, že většině případů, většinu dnů, když se nebude připomínat nějaké výročí, ať už Srebrenice, nebo jeho smrti, nebo čehokoliv jiného, tak takhle daleko na kraji Bělehradu většina Srbů prostě nebude chtít jet.
0: Dobrá.
22: Aby to nějakým způsobem
0: vůbec řešila.
22: Protože je to moc nezajímá.
0: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla, že jsi byla v Bělehradě a že jsi mohla přinést informace o tom, co se tam stalo.
22: Děkuju za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Magda Fajtová z Respektu, zahraniční reportérka, která byla v Bělehradě na pohřbu balkánského řezníka Radka Mladiče. Abych nezapomněl, Bosna a Hercegovina se kvůli tomu, jak ten pohřeb vypadal, hodně čílí, oznámila teď vyhoštění dvou srbských diplomatů. Ještě jeden den s Vinohradskou 12 v tomto týdnu je stále před námi, pátek. Připomeneme si v ten den 25. výročí dne, který změnil svět. Budeme totiž vzpomínat na události 11. září roku 2001 a na teroristický útok na Spojené státy. Naslyšenou zítra.
3: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
5: Vždyť já jsem člověk věčně nejistý, mírnej neurotik nebo značnej neurotik, věčně o sobě pochybující, v podstatě vlastně stydlivej, plachej.
3: Čtvrtou epizodu poslouchejte ve čtvrtek po 14:30 na Českém rozhlase Plus.
6: 16. září od 16 hodin se ve Valštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
4: půl jedenácté.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na návštěvě Kanady. S tamním premiérem Markem Carneym chce mluvit hlavně o posílení ukrajinské protivzdušné obrany a přípravě na další válečnou zimu. Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi. Zelenský to řekl po příletu v Calgary. Zároveň ocenil Kanadu jako jednoho z nejbližších partnerů své země. Ukrajinského prezidenta doprovází první dáma Olena Zelenská. Společně mají v plánu například návštěvu Toronta a North Bay v Ontariu. Akademický senát filozofické fakulty Univerzity Karlovy dnes začne rozhodovat o budoucnosti několika katedr a ústavů. Vedení navrhuje například začlenit katedru sinologie do ústavu asijských studií nebo spojit katedry divadelní vědy, filmových studií a ústavu hudební vědy. Změny mají zjednodušit strukturu fakulty a ušetřit desítky milionů korun ročně. Části studentů a akademiků se ale navrhované změny nelíbí. V Bratislavě dnes budou jednat premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky. K rozhovorům se připojí i irský premiér Michael Martin. Jeho země totiž momentálně předsedá Radě Evropské unie. Předsedové vlád budou jednat o příštím evropském rozpočtu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív apeloval hlavně na zachování kohezních a zemědělských fondů. Na jednání chce otevřít taky téma zdražování pohonných hmot. V Paříži dnes končí mezinárodní vesmírný summit. Zástupci 120 zemí, biznisu nebo vesmírných agentur tam jednají třeba o nastavení pravidel kosmické spolupráce a vývoji evropského satelitního systému IRIS nebo o budoucnosti mezinárodní vesmírné stanice, která má na konci roku 2030 ukončit provoz. Lanovka na Pražský Petřín začne znovu jezdit 22. září. Na síti X o tom informoval pražský dopravní podnik. Petřínská lanovka se tak vrací do provozu po téměř přesně dvou letech. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Petřín a Újezd v 7 hodin ráno. Jezdit pak budou zhruba v 10-minutových intervalech až do 22 hodin a 15 minut. Jízdenka bude nově stát 100 korun. Cestující, kteří mají předplacené jízdné, můžou petřínskou lanovku dál využívat neomezeně. Bezplatně se pak můžou jezdit děti do 15 let a seniori starší 65 let. Americký ministr zahraničí Marco Rubio pokračuje ve své dvoudenní návštěvě Ekvádoru. S prezidentem jihoamerické země Danielem Nobou jedná například o posílení spolupráce v boji proti obchodu s drogami. Rubio uvedl, že požádá americký kongres v přepočtu o více než 900 milionů korun na financování boje s ekvádorskými drogovými gengy. Pražští zastupitelé se dnes sešli poprvé po letních prázdninách. Na programu mají mimo jiné novelu vyhlášky, která omezuje používání pyrotechniky. Hlasovat budou taky o směně pozemků v místě budoucí stanice metra D nádraží Krč. Zabývat se budou i několika peticemi, například požadavkem na úpravu semaforů v Trojské ulici v Praze 7. Na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem kolony v okolí Zruče nad Sázavou obousměrně kvůli pracím silničářů. Směrem na Prahu je omezení na kilometru 56 a zdržení asi 20 minut. Směrem na Brno je zúžení na kilometru 49 a fronta už má skoro 6 kilometrů. Je z kilometru 43 a zdržení je asi 40 minut. A v Praze postupně slábne provoz. Na Brandovském mostě jsou komplikace směrem na Smíchov. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23. Tolik zprávy, teď už má slovo Světlana Vitovská, začíná pořad Osobnost Plus.
2: Volby v Sasku-Anhaltsku změnily Německo. Nelze předpokládat, že bude jako dřív, prohlásil po přesvědčivém vítězství Alternativy pro Německo v zemských volbách kancléř Friedrich Merz. Připustil, že si o výsledcích nedělal iluze, ale tohle nečekal. Světu pak vzkázal, že Německo si je nadále vědomé své zvláštní zodpovědnosti vycházející z dějin a své politické zřízení a zakotvení v Evropě zachová. Existuje v Česku strana, která má podobný potenciál jako AfD, a jaký příběh strana Němcům nabízí? Zeptám se politologa se zaměřením na extremismus Jana Charváta, který je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost Plus.
2: Byl jste taky v šoku ze zisku 43,8% hlasů AfD v Sasku-Anhaltsku jako německý kancléř, nebo jste podobný výsledek čekal?
8: Tak vzhledem k tomu, že všechny ty předběžné vlastně odhady zhruba směřovaly k nějakému takovémuhle číslu, minimálně kolem těch 40%, tak to šok v pravém slova smyslu nebyl, ale samozřejmě příjemné to není.
2: Proč?
8: Protože AFD je trochu jiný typ strany, i když mluvíme jaksi o těch stranách krajně pravicových, je to strana, která má za sebou poměrně specifický vývoj, začala v podstatě jako strana německých profesorů, profesorů ekonomie, primárně vlastně zaměřená na euroskepticismus, ale od té doby se několikrát velmi významně jaksi proměnila a křídlo, dejme tomu Bjarna Höckeho, který je v ní ne jaksi tou oficiální postavou, ale v zásadě asi tím, kdo určuje do značné míry ideologii, v ní v zásadě v těch posledních letech spíš sílí a představuje skutečně takovou tu variantu, která je velmi výrazně jako etnonacionalistická, výrazně autoritativní, poměrně jaksi se nebojí té německé historie, vztahovat se k ní pozitivně, plus samozřejmě pak ten koktejl všech těch věcí, které od těchto stran jaksi očekáváme, to znamená od nějakého velmi specifického ekonomického liberalismu, který je zároveň namixovaný s určitým jaksi sociálním šovinismem a samozřejmě s tou primárně teda antiimigrační jaksi rétorikou. Nicméně je celá řada dalších stran, které se pohybí na podobném spektru a které se sami té AFD trošičku obávají. To znamená, z tohohle pohledu to prostě nepokládám za dobrou zprávu ani pro Německo a samozřejmě ani pro nás, kteří jsme sousedem Německa a máme určitou zkušenost jaksi historickou ze stranami podobného typu.
2: Jak velké nebezpečí představuje AFD pro Německo a pro Evropu?
8: Tak to je samozřejmě otázka toho, co bychom označili jako nebezpečí a samozřejmě se budeme muset bavit o tom, co AFD jaksi udělá v těch dalších letech. To znamená, my teď vlastně budeme čekat na to, co se stane v samotném Sasko-Anhaltsku, jestli jaksi AFD dokáže nějakým způsobem skutečně samovládnout, což asi není úplně pravděpodobné, protože přestože ten zisk byl vysoký, tak nestačil na to, aby mohla vládnout skutečně v pravém slova smyslu sama. Většina ostatních stran se zatím tváří, že s AFD spolupracovat nehodlá. Nicméně ne všechny strany. Sára Wagenknecht a její strana, která se odštěpila od Die Linke a představuje takovou tu jako specifickou kombinaci jako levicového ekonomického programu s poměrně konzervativně jako sociálním a v zásadě i antiimigračním, byť jiným způsobem, než jak je to v případě AFD, se zatím tváří, že by vlastně určitým způsobem spolupracovat s AFD mohla. To, co tyhle ty dvě strany spojuje, není ve skutečnosti jaksi oblíbená teorie podkovy politické. Já se domnívám, že teorie podkovy je v zásadě jako nesmysl. I když samozřejmě v tomhle případě se to bude tvrdit dost obtížně. To, co ale obě dvě ty strany spojuje, kromě toho, co jsem říkal, že to je tam ten antiimigrační jaksi přístup, byť v každé té straně je jako poměrně výrazně jiný. Sarah Wagenknecht sází na představu v zásadě jako sociálních jistot a migraci chápe jako ohrožení, dejme tomu, těch chudších obyvatel, zatímco pro AFD je migrace jaksi ohrožení pro etnokulturní jednotu německého národa. To jsou dost jako odlišné přístupy. Nicméně tam, kde existuje velice jasná a zřetelná shoda, je vlastně ten proruský, nebo chcete-li antiukrajinský přístup.
2: A v tom je to nebezpečí?
8: Který propojuje, tam jsem se dostal jenom k tomu, že jak si propojuje ty dvě strany. A který může samozřejmě znamenat jako naprosto konkrétní nebezpečí v rozkolísání jaksi německé politiky v určité válce, která na Ukrajině probíhá. Může samozřejmě znamenat nebezpečí pro obecně jako rozkolísání toho systému jaksi německého uvnitř samotného Německa. Nicméně, jak říkám, to bude hodně záviset na tom, jako co se vlastně reálně stane a v tomhle směru jako neexistuje nějaká jednota v tom, co by se stát mělo. Německo má dlouhou dobu tedy zkušenost s tou takzvanou požární zdí jaksi kolem té jaksi krajní pravice a částečně i krajní levice. To se týká zejména Die Linke, která tenhle moment ale v zásadě jako ukazuje, že nefunguje, respektive pokud by skutečně mělo dojít k tomu, že vznikne nějaká společná koalice proti AFD, tak v případě Saska Anhaltska by to znamenalo, že to musely být zahrnuty úplně všechny ostatní politické strany, což není úplně jako dobře představitelné a v zásadě to asi není ani úplně smysluplné. To znamená, že je poměrně dobře možné, že dojde k tomu, že tedy vznikne nějaká vláda AFD a Sahry Wagenknecht, ať už ta podoba bude jaksi jakákoliv. A pak bude samozřejmě záviset na tom, jak se tato vláda konkrétně bude chovat, co to udělá v rámci Saska Anhaltska. Saska Anhaltsko je v zásadě uvnitř Německa jaksi velmi malá součást toho německého spolku. Je to země, která má lehce přes 2 miliony obyvatel. Je to země, která je chudá, která má celou řadu jaksi potíží. To znamená v tom ten samotný fakt, že tady by jaksi vládla AFD patrně v kontextu celého Německa příliš mnoho neudělá.
2: Ale za 14 dní jsou další volby.
8: Budou další volby, může to znamenat samozřejmě, bude to patrně znamenat posílení jaksi AFD i na dalších úrovních. Nepochybně to bude znamenat, to je velmi zřetelné, jaksi oslabení té pozice CDU-CSU a Merce vlastně osobně, což je ale zase věc, která není jaksi úplně nová, která prostě jenom nějakým způsobem reaguje na to, že CDU-CSU, respektive ta současná vláda, současné vlády, bychom vlastně mohli říct, to není ani záležitost jenom této vlády, mají prostě problém, který v Německu existuje, respektive to celá řada problémů. A tím se dostáváme k té jako další věci, která je poměrně důležitá, protože z pohledu, dejme tomu politologického, ekonomického, je poměrně zřetelné, že jako tím významným problémem, který Německo a nejenom Německo, vlastně celou řadu dalších evropských států trápí, je vlastně ekonomická situace.
2: To je ten důvod, proč AFD takhle dopadla dobře? Je to nějaký vzkaz i spolkové vládě?
8: Tak, vzkaz u spolkové vládě to určitě je. Nicméně těch důvodů, proč specificky v tom Sasko-Anhaltsku dopadla takhle dobře, je několik. To není jeden jako důvod. Jeden je obecně ta ekonomika, když se podíváme vlastně na jaksi výsledky předvolebních nebo i povolebních jaksi průzkumů, jaksi veřejného mínění napříč Evropou, tak vlastně vidíme, ty ekonomické otázky tam hrajou naprosto klíčovou roli, velmi často jsou na prvním nebo na druhém místě. Tohle je trochu v rozporu s představou, která se objevuje v českém jaksi veřejném prostoru, který má v tomhle tom smyslu samozřejmě jasno a říká ano, AFD vyhrála prostě proto, že Německo má problém s migrací. Je to migrační strana a tím pádem prostě je úspěšná. To je samozřejmě ta otázka migrace, je většinou to druhé téma, které jako velice silně rezonuje vedle těch ekonomických otázek, zároveň ale vidíme, že se vlastně propojuje s tou otázkou té ekonomiky. A pokud bychom jako odstoupili od nějakých vlastních politických preferencí a podívali se na to, jakým způsobem teda Německo funguje, případně další státy, jak vlastně vypadá reálně ta situace ekonomická, jak reálně vypadá ta situace migrační, jak vypadají politiky, které navrhují ty politické strany, ať už je to AFD nebo kdokoliv jiný, tak vlastně zjistíme, že ten jako reálný obraz je trošku jiný, než jak si lidé představují specificky, jak si představují jaksi v Čechách. Jo? To znamená, to není tak, že by migrace nepředstavovala problém, ale ta migrace často vypadá jinak, než si představujeme. Konkrétně v tom Sasku-Anhaltsku zaprvé to zaznělo poměrně jako výrazně a řada lidí na to upozorňovala, že samotný počet lidí, kteří tedy jaksi jsou migranti nebo mají to migrační pozadí, je v Sasku-Anhaltsku výrazně nižší, než je ve zbytku Německa, že ve zbytku Německa mluvíme až o 30%. V případě Saska-Anhaltska je to zhruba 8 až 12 podle toho, jaký raster zvolíme, jestli mluvíme skutečně jenom o lidech, kteří jsou migranti, nebo o lidech, kteří třeba je aspoň jeden rodič je migrant. Na to samozřejmě zazněl jako protiargument, že to přece jako nehraje vůbec žádnou roli, že tady je těch migrantů málo a jinde jich je víc, to prostě je záležitost jako celoněmecká, což je nepochybně pravda. Nicméně, jak si volba té saskonalské vlády s tím celoněmeckým problémem jako toho nemůže mnoho udělat. Zároveň největší skupinou migrantskou, která v Saskonalsku je, jsou Ukrajinci. A vlastně, když se podíváme na složení, etnické složení, protože velmi často mluvíme, nebo respektive velmi často zaznívá, že jo, ten problém je migrace, ale vlastně tím nemyslíme tak úplně jenom migraci, vlastně tím myslíme tu migraci z některých regionů. Což obvykle znamená jako ze Severní Afriky, Blízkého východu a tak dále, tak lidé z Afriky a z Blízkého východu tvoří v rámci všech těch jako těch 10%, dejme tomu, migrantů, kteří žijí, jak se Sasku-Anhaltsku, zhruba 44%.
2: Takže tam ta ekonomika hrála nejdůležitější roli v tom
8: výsledku. To znamená jedna věc, tak já ještě zkusím jenom malinko se vrátit té migraci, to znamená to, co se AFD daří, je propojovat ten problém ekonomiky, to, co Německo cítí, že prostě ekonomika dlouhodobě stagnuje, že ty výsledky nejsou dobrý, což je pocit, který existuje. A teď jsem řekl schválně slovo pocit. Jo? Neřekl jsem slovo jako data nebo něco takového, protože jestli nám ty poslední, nemyslím tím teď jako tyhle volby, myslím tím poslední volby několika, jako možná desetiletích. Možná desetiletí. Ukazují tak je to, že přestože lidé a voliči věří tomu, že se rozhodují racionálně, tak se vlastně mnohem víc a mnohem častěji rozhodují na základě pocitů.
2: A emocí.
8: A emocí. Což politologie jako postupně zapracovává do svých jaksi přístupů, ale v tom veřejném prostoru se to moc ještě neodráží. To znamená, a samozřejmě, ale ty pocity nejsou jako vymyšlený, ty pocity vycházejí z nějaké konkrétní zkušenosti, přesto jak říkám, ta realita může být malinko jiná, než si lidé představují, ten pocit je skutečný. To znamená, pokud mají lidé strach, tak vy sice můžete třeba říct, že nemají důvod k tomu, aby se báli.
2: Ale oni ten pocit
8: ale
2: mají.
8: Oni ten strach mají. Ten strach je reálný. Hmm. To znamená, tohle je jedna z věcí, kterou si myslím, že se ty demokratické strany, jako často říkáme, vlastně nenaučili zatím. Jo? Neporozuměli úplně dobře tomu, že ta emoce je skutečná, i když třeba z jejich pohledu ten důvod, jak si emoce neexistuje. To znamená, pokud se vrátíme k tomu Sasko-Anhaltsku, jeden problém je ekonomika.

0: A to platí pro celou Evropu. A vlastně to částečně velmi omezeně vidíme i u nás. Jo, a je to věc, která bude do budoucna sílit, protože Evropa obecně stárne. Jo? Což má celou řadu různých jako dopadů a tohle je jeden z nich. S každým dalším desetiletím bude narůstat počet lidí, kteří budou potřebovat někoho, kdo jim bude pomáhat. Jo? A my ty lidi vlastně nemáme. To znamená, jak upozorňují právě někteří němečtí politici, říkají dobře, kdybychom se teď rozhodli, jo, že opravdu jako teď takhle vyženeme všechny jako migranty, kteří tady jsou, tak se zhroutí v příštím momentě několik sektorů jako našeho průmyslu a našeho fungování, to prostě vlastně nejde. To znamená, první věc, kterou zjistíte, že vlastně ten migrační rámec má jako jiný charakteristiky, než jak je to na první pohled vidět. Jo. To znamená, my často mluvíme o tom přesně, jo, jako tady je migrace, tady to migrace těch lidí z toho jako Blízkého východu, je to problematický, ty lidi nechtějí pracovat, nechtějí se etablovat, způsobuje to islám, oni jsou násilní a tak dále, a tak dále, a tak dále. Což je všechno jako nějakým způsobem pravda, zároveň...
1: A to vytváří ten pocit.
0: A to je jedna věc. A druhá věc je, jakým způsobem uchopíte tenhle ten problém a jakým způsobem s ním pracujete. A tam se ukázalo, bavíme se o tom, že vlastně politiku tvoří ty narrativy, to je krásný slovo, že jo, který spousta lidí...
1: Já říkám úhel pohledu.
0: Je to úhel pohledu. Narativ je příběh. Jo? My jsme prostě zvyklí jako sedět u těch ohňů a vyprávět si příběhy a na základě těch příběhů vnímáme sebe, vnímáme svoje místo ve světě, vnímáme svět, jak vypadá a podle nich se vlastně řídíme.
1: No vy jste říkal, že AfD přinesla lidem příběh, který tak možná není pravdivý, ale funguje. A co je to za příběh?
0: Ten příběh je vlastně velice jednoduchý. Je to příběh, který říká, že Německo prostě nežije se v něm dobře, protože je zaplaveno migrací, zejména nelegální migrací. Tahle nelegální migrace je přehlížená nebo dokonce možná podporovaná ze strany vlastně těch jako etablovaných politiků. Média o ní nereferují a aby ta jako situace s tou ekonomikou byla ještě horší, tak se politici rozhodli, protože prostě aplikují ten Green Deal, který jako zničil ty zbytky té jako ekonomiky, které vůbec ještě v Německu existovaly a je tím pádem jaksi nutné. Tohle to všechno dopadá na ty normální běžné Němce, kteří si to samozřejmě nepřejí a AfD je tou stranou, která tohle dokáže zastavit.
1: Aha. A funguje to Němci tomu věří? Nebo část Němců tomu věří?
0: Já si nemyslím, to je druhý problém. Tak. To, na co jste se mě teďka zeptala, jestli tomu lidé věří, to je vlastně svým způsobem jako hrozně hezký přístup, protože on jako přesně ukazuje to, jak my jsme zvyklí k politice přistupovat. My chápeme politiku jako věc, která je vlastně racionální. Jo, tady přijde politik, má ty tabulky, vysvětlí nám, jak ty věci jsou, pak přijde druhej, vysvětlí nám, jako, že on to vidí jinak, má jiný tabulky a my si vybereme ty z nich, který ty tabulky jsou ty správnější. Jo, když se zeptáte normálního běžného člověka, jak se rozhoduje, tak vám většinou řeknu, rozhoduju se prostě racionálně. Jo, naučili jsme se, víme, že racionalita je správná. Zeptám se lidí, kteří tomu rozumějí, přečtu si nějaký článek, podívám se na to, jak se to jako dělá jinde, srovnám si tyhle ty věci a pak se rozhodnu. Drtivá většina lidí to ve skutečnosti nedělá. Rozhodujeme se emocionálně, rozhodujeme se na základě toho, co nám řekl kamarád, rozhodujeme se na základě toho, co jsme viděli doma, rozhodujeme se na základě toho, co jsem si přečet na internetu, nebo co říkal někdo v hospodě. Jo. Všechny tyhle ty důvody jsou stejně použitelný jako ten, že si uděláte jako složitý rozbor, rozklad a na závěr řeknete, vím, jak to je a budu se podle toho chovat. To znamená,
1: příběhu není potřeba věřit?
0: Ano, ten příběh nemusí být nutně příběhem, kterýmu věřím, nebo respektive kterýmu věřím každý jedný části, která v něm je. To vlastně mýtus. Jo, mýtus nerozebíráte, mýtus berete jako celek. A je to mýtus, který říká, vy jste ty dobrý, vláda je ta špatná. Aha. Tohle je něco úplně jiného, než když to rozeberete na prvočinitele a ukážete každou jednotlivou část, že vlastně funguje jinak. Jo, to je to, o čem mluvím. Já vím, že to je moje práce. Jo, jako to je to, co dělají ty politologové, sociologové, ekonomové a tak dále, o kterých říkají, no, ale ta, vlastně ta migrace, to Německo ji potřebuje, bez ní by se prostě sesypalo. Jo, tady se mluví o tom, že ta migrace jako nepřizpůsobuje jich, ale ve skutečnosti v Sasku na Halsku 55% všech migrantů jsou z Evropy. Jo, to jsou všechno evropský, jako třetina z nich je přímo z Evropské unie, zbytek je převážně ta Ukrajina. Jo? To je největší skupina jako vůbec.
1: Takže ten příběh není pravdivý, ale funguje.
0: Ano, přesně tak. Ten příběh není úplně pravdivý, pracuje s nějakými základními jako charakteristikami, které praví jsou, nemůžete si ten příběh úplně vycucat z prstu. Mm-hmm. Jo? To znamená...
1: Jaký racionální základ
0: je? Tam určitě, jako je tam vždycky nějaký racionální základ, to znamená, když půjdete v Německu zpět. Sasko-Anhaltsko má navíc problém v tom, že počet cizinců, migrantů, chcete-li, který tam žili v roce 2011, byl asi 1,5%, dneska je to 8%. Mm-hmm. To znamená, za těch posledních 15 let to vyskočilo jako dramaticky. Což je samozřejmě věc, který si všimne.

0: chcete. Jo? Ten, jak říkám, může to mít nějaký racionální důvody, může to mít naprosto jasně ty důvody toho, že prostě chybí tam ta pracovní síla, takže vy potřebujete v současné době, teď bych si vymýšlel, 80 tisíc je tam, jako myslím, pracovních víz, jo? Jako pro lidi, kteří jsou teda z ciziny a pracují tam, který nemusíte vidět. Jo? Když máte prostě člověka, který pracuje v nemocnici jako sestřička a pak jde prostě zpátek jako na ubytovnu, tak vy ho vlastně na té hlavní ulici potkat nemusíte, jo? Ale můžete. A pokud jste zvyklí na to, že na té hlavní ulici prostě kudy jste chodili, jako vlastně nikdy žádní cizinci nebyli a teď jsou tady jako dva kebaby, jedna vietnamská večerka, jo, a na ulici potkávám nějaký lidi a některý z nich mají dokonce šátek na hlavě, tak to prostě pro vás může působit jako jinak. A je to věc, kterou vidíte. Je to věc, kterou vidíte, která naprosto jasně jako funguje. A pokud ji dokáže nějakým způsobem AFD nebo kdokoliv jiný jako překlopit do té představy, tady jsou ty nelegální migranti, kteří vám berou práci, kteří vám berou peníze, kteří a tak dále, kteří dělají tu zločinnost, jo, a tak dále. Na což na všechno existují přesně ty statistiky, které jsou, které reálně jako jsou, a my víme, že prostě jako některé skupiny konkrétní, protože zase, jo, použiju slovo už tady se vlastně objevuje ten rozměr. Použiju slovo migrant, mám tě na mysli cizinec, ale vlastně, když to řeknu, tak spousta lidí řekne, jasně, to zaznělo v české debatě několikrát, jo. V Sasko-Anhaltsku je jenom 10% jako migrantů nebo cizinců, jo. A odpověď byla, no Ježíši Kriste, představte si, 10% muslimů, to je úplná katastrofa. Já bych říkal, ale tam není 10% muslimů, to jako ani zdaleka, jo. Muslimové to řejí asi 3,5%, to znamená vlastně už, když použiju to slovo migrant, tak spousta lidí neslyší migrant, ale slyší Arab, muslim, terorista, cokoliv dalšího. To je ten narrativ, to je ten příběh, který není pravdivý, ale který funguje, jo. To znamená, tyhle ty věci, jo, a v momentě, kdy se cítíte špatně, kdy máte pocit, že jako nevíte, jestli se o vás v té nemocnici někdo postará, jako vaše děti odešly, vy je vidíte jednou třeba za půl roku, situace se mění, neustále se mluví o tom, co všechno je špatně, zdražili vám velmi dramaticky plyn, benzín, všechny tyhle ty věci, a vy stárnete a vidíte, že do budoucna to pro vás asi vlastně lepší nebude, jo, tak v ten moment samozřejmě ten cizinec na té ulici může být jako velice silným momentem, kde se bude kanalizovat prostě ta frustrace, kterou vy cítíte. A vy máte pocit, a to je druhý moment, který je důležitý. To znamená, jedna věc je ekonomika. Druhá věc je ta viditelná část té migrace. A třetí věc, specifická pro to Sasko-Anhaltsko je, a to vyplývá velice zřetelně z těch jako předvolebních, vlastně dlouhodobých jako výzkumů veřejného mínění, že by velká většina obyvatel v té zemi má pocit, že Berlín na nás zapomněl. My jsme ta periferie a na nás se úplně všichni vykašlali.
1: Říká politolog Jan Charvát, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Co je na programu AFD nejproblematičtější? A je nějaká šance, že se podobný příklon k pravicovému extremismu dá očekávat i v Česku?
0: Tak teď by záviselo na tom, jako co budeme definovat jako nejproblematičtější. Obvykle se mluví o tom, že problém AFD a teď ještě bychom měli odlišit program AFD jako takové a program AFD v Sasko-Anhaltsku. Program AFD jako pracuje s tou migrační jaksi záležitostí. Zase dostaneme se k tomu, že věci jsou trošku jinak, než ty lidi představují. To znamená, AFD říká mimo jiné. Všichni lidé s německým občanstvím jsou si rovni, bez ohledu na to, jakou mají etnicitu. V žádném případě nechceme vyvést jako nebo deportovat všechny lidi, kteří jsou cizinci. A nechceme deportovat ani všechny migranty. To znamená, tyhle představy, které taky velmi často zaznívají v tom veřejném prostoru v Čechách, teď vyhrála AFD a všichni cizinci zmizí, vlastně AFD vůbec neříká. Jo? Nicméně AFD říká, že její představou je teda vlastně to etnicky relativně homogenní Německo a v případě, jak si Sasko-Anhaltska, už je to jako posunutý velice výrazně dál. V Sasko-Anhaltsku je taky podle jaksi německých úřadů AFD vlastně interpretovaná jako prokazatelně krajně nebo extrémně pravicová, což není věc, která by znamenala automatický její zákaz, ale otevírá to prostor třeba pro jak se proto o tomhletom jak se debatovat. Ta strana je jako navázaná na dlouhodobě, na celou řadu jako lidí, který byl, je to v zásadě jednak záležitost programu, který je skutečně v tomhle případě jako nativistický, který vlastně zakládá představu jako odlišného právního řešení pro lidi, kteří jsou jaksi Němci etnicky, a pro ty, kteří nejsou, což je vlastně věc, kterou třeba my známe z doby protektorátu, to byla přesně věc, jako kterou nacismus jaksi zavedl, což je věc, která je v rozporu samozřejmě jako s německými zákony.
1: Ale na té celostátní úrovni
0: to, ale na té celostátní to není. Tohle to tam jako není, naopak na té celostátní úrovni jako jsou vlastně si dává AfD poměrně velice výrazně pozor. Mimochodem vlastně při rozboru těch toho programu jak si Saskanhalské AfD jako ty lidé, kteří to jako speciálně procházeli, říkají, že zhruba 1/3 vůbec toho programu se týká věcí, které jako zemská vláda nemůže řešit. 1/3 je v rozporu se zákonem a jenom 1/3 je vlastně to, co jako nějakým způsobem v té zemi skutečně lze dělat. To znamená, to vám zase ukazuje, jo, že ta volba je částečně volbou, která směřuje jako k tomu Berlínu. Jo. To znamená, je to vlastně signál, nám se to nelíbí, a to je věc, pro tu spolkovou vládu. A to je věc, na který se shodou i voliči, kteří nevolili AfD. Jo. I voliči CDU-CSU říkali, my si myslíme, že CDU-CSU dělá špatně. Jo. A vlastně ta volba, která probíhá tady, je pro nás nějakým způsobem jako signál k té vládě, děláte to špatně.
1: A pokud jde o Česko, pojďme ještě, protože máme poslední 2 minuty, říct, jestli se dá očekávat nějaký příklon k pravicovému extremismu typu AfD i v Česku, nebo je to úplně jiný příběh?
0: U nás je to trochu jiný příběh. My samozřejmě máme také strany, které jsou jaksi vnímané jako krajně pravicové, ale když mluvíme třeba o SPD, tak ta je v zásadě jako vnímaná jako radikálně, dejme tomu, pravicová, populistická, což je trošičku něco jiného, než to, co vidíme v tom jako Německu, v případě té AfD. Zároveň jako příběh SPD zdaleka tak nerezonuje silně v Čechách, jako rezonuje ten příběh jaksi AfD v Německu. Navíc v Německu AfD představuje v podstatě jakoby jedinou stranu, ke který se můžou lidi, kteří jsou jako protestně naladěný, přihlásit, což v Čechách tak úplně není, a poměrně jako velkou část lidí, kteří se protestně možná cítili, jako dokázalo spíš ANO, který zároveň ale nemá ty charakteristiky jako pravicové extremistický strany, a nevypadá to úplně, že by tímhle tím směrem směřovalo. Na druhé straně samozřejmě je SPD v současný, ne, SPD nemusí mít 40%, jo, jako v případě AfD v Sasko-Nhalsku, těch procent má podstatně méně, ale je součástí vlády. Jo, to znamená, je součástí jaksi, té současné vládní koalice, což zase naznačuje trošku jiný rozměr, který uvidíme, jestli se podaří jako té AfD jako zvládnout i v tom Německu.
1: A řekl byste, že Češi jsou jinak vnímaví než Němci k extremistickým názorům?
0: Trošku. My poměrně dobře vnímáme ty historické záležitosti, to znamená, jsme schopni poměrně rychle a jasně jako reagovat na Hákový kříž nebo případně Srpa kladivo. Ty moderní varianty už nám ale tolik nejdou.
1: Říká politolog Jan Charvát, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
0: Díky.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Jedenáct hodin. Český rozhlas Plus. Dálniční známky nejspíš už od příštího roku nebudou pravidelně zdražovat. Ve druhém čtení to projednají poslanci. Prezident Ukrajiny Zelenský je v Kanadě, má jednat s tamním premiérem Kárným o válečné podpoře Kyjeva. A vrchní soud v Olomouci potvrdil podmíněný trest a pokutu podnikateli za podvod s covidovými dotacemi. Zprávy a Martin Matějka. Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit a poslance dnes čeká druhé čtení novely zákona, která s tím počítá. A teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby i za rok platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. Předseda SPD Tomio Okamura už dřív řekl, že tím vláda plní jeden ze svých slibů.
3: Naše vládní koalice prosadí, že se dálniční známka, cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
4: Opozice považuje návrh za populistický. Třeba podle Pirátů vláda omezí příjmy rozpočtu a neřekla, jak výpadek nahradí. Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří EET vrátili s výhradami.
5: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
6: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
5: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
7: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
5: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na návštěvě Kanady. S tamním premiérem Markem Carneym chce mluvit hlavně o posílení ukrajinské protivzdušné obrany a přípravě na další válečnou zimu. Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi. Zelenský to řekl po příletu v Calgary. Zároveň ocenil Kanadu jako jednoho z nejbližších partnerů své země. Ukrajinského prezidenta doprovází první dáma Olena Zelenská. Společně mají v plánu například návštěvu Toronta a North Bay v Ontáriu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ostravský podnikatel dostal 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun za dotační podvod v době koronavirové pandemie. Trest dnes potvrdil vrchní soud v Olomouci. Gabriel Figel podle rozsudku neoprávněně čerpal covidové dotace a podpory z vládních programů pro svoje firmy, které provozují ubytovny a hotelové domy. Zaplatit musí taky majetkovou škodu 5 000 000 korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné, říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
8: Odvolání obžalovaného bylo jako nedůvodné zamítnuto. Stejně jako soud prvního stupně jsme neakceptovali jeho obhajobu tím, že za to může vlastně daňová poradkyně. Kromě toho, že obžalovaný všechny dokumenty podepisoval, věděl, na co ty jednotlivé dotační programy jsou.
4: Na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem kolony v okolí Zruče nad Sázavou obou směrně kvůli pracím silničářů. Směrem na Prahu je omezení na kilometru 56 a zdržení asi 20 minut. Na dálnici D5 silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona začíná u Rudné na 6. kilometru a pokračuje na Pražský okruh, zdržení celkově před Prahou asi 15 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy na 6. kilometru je omezení a kolona asi na 10 minut z 9. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až polojasno a nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů. Na jihu Moravy naměří až 32. Tolik zprávy, teď začíná pořad Řečí peněz Václava Pešičky.
9: 389 miliard si naplánovala vláda půjčit v příštím roce, aby zaplatila jednak provoz státu a také svoje plány. Přestože jednomyslně takovýto schodek schválila, tak koaliční strany okamžitě začaly jednat o dalších úsporách. Ty menší totiž hrozí, že takový schodek ve sněmovně nepodpoří. Zatímco SPD a motoristé mluví o snížení o desítky miliard korun, tak hnutí ANO maximálně vidí jednotky miliard. To vše v době, kdy do finále míří kampaň před podzimními volbami. My se ale dnes budeme věnovat tomu, kde se v tomto návrhu rozpočtu skutečně dá šetřit, a ptát se budu Víta Hradila, hlavního ekonoma společnosti Investika. Dobrý den, vítejte ve studiu.
10: Děkuji, dobrý den.
9: Řeč bude také o tom, jak tuto debatu vlastně sledují a jak na ní reagují investoři a jak moc se prodražují české státní půjčky. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
9: Poslední více než týden není dne, kdyby česká média a politici neřešili návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten předložila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se schodkem téměř 390 miliard korun a se zdůvodněním, že nižší schodek by znamenal škrty v investicích a to vláda udělat nechce, protože právě růstem ekonomiky obhajuje to současné zadlužování. Poté, co vláda, jak jsme řekli, ten návrh bez výhrad schválila, tak následně vyhrála vyhřezla velmi ostrá kritika nejen od opozice, ale také od ekonomických expertů. V tom hnutí ANO zůstalo nakonec samo. SPD a motoristé sobě totiž ohlásili, že takovýto schodek se jim nelíbí a od té doby vedou v koalici jednání o jejich návrzích na úspory.
10: Chceme, aby ten rozpočet ukázal odvahu, že chceme opravdu šetřit a že prostě máme tu ambici zeštíhlovat státní agendy a samozřejmě nechceme, aby se to dotklo našich českých domácností.
11: Já myslím, že opravdu není možné se bavit o úspoře nebo o změně toho státního schodku o 1, 2 nebo 5 miliard. Ta změna musí být vyšší.
12: My si za tím rozpočtem stojíme, ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Teda máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit věci do nemocnic.
9: Slyšeli jsme vyjádření koaličních poslanců Hrnčíře, Macinky a Babiše, což jen dokresluje to, jak se asi ta debata mezi politiky o tom návrhu rozpočtu na příští rok vede. Víte, Hraděle, my vidíme debatu o úsporách v řádu jednotek nebo nižších desítek miliard korun. Jak zásadní je takováto úspora v rozpočtu, kde je schodek téměř 390 miliard?
13: Zanedbatelná. Ono jedna věc je srovnávat to s těma 390, druhá věc je, kolik to je v kontextu celého toho rozpočtu, který operuje asi s 2 500 miliardami. Takže každý, kdo má po ruce kalkulačku, si může podívat, jaký díl z 2500 je případně jednotky nebo desítky, takže je to skutečně spíš tak na mávnutí rukou. A tam by asi důležitá byla ta symbolická rovina. Já nevím, a nechci teďka spekulovat, jestli tam je nějaký PR záměr, že se to teoreticky mohlo nastřelit svědomím, že se to pak stáhne, aby ten narrativ se otočil ve smyslu, ono to vlastně nakonec není tak špatné a tím se trošku zahladí to, že ten deficit je gigantický. On gigantický skutečně je, já si pořád nemůžu pomoct a prostě se nabízí to srovnání s těmi lety 2020, 2021, 2022, kdy ty deficity létaly kolem podobných čísel. A jenom si je zapotřebí uvědomit, co se tehdy dělo. Stoletá pandemie, zavřené obchody, zavřené školy, zavřené továrny, všichni nosili roušky, nedalo se jezdit mezi okresy, v určitou chvíli lidé umírali, tak to byla situace, kdy ta ekonomika si vyžádala 400 miliardový deficit a teď jsme v roce 2027, respektive na něj rozpočtujeme, čekáme dobré ekonomické počasí a zase jsme přišli se 400 miliardami. Takže tohle mi na tom přijde nejděsivější. Ne ani tak to samotné číslo, ale že tohle číslo se vlastně normalizuje. My prostě si zvykáme na to, že tohle je to číslo pro běžnou operativu. A pak jako nejzajímavější je, že někteří poslanci z vládní koalice jsou tím překvapeni. Ono je jako těžko být překvapen, když přece byli v té sněmovně, když se ty výdaje zvyšovaly, ty příjmy se snižovaly, to znamená, jako ono to nemohlo mířit k ničemu jinému než k něčemu takovému.
9: No, tak tam byli také opoziční poslanci, kteří to také viděli, takže zase oni by měli být také soudní, protože oni tvrdí, že by dokázali sestavit rozpočet s 250 miliardovým schodkem a nemuseli by, jak říkají, zastavovat žádné dopravní stavby, žádné investice by nemuseli omezovat, což při vyjádření Aleny Schillerové, že celých 97% toho rozpočtu tvoří takzvané mandatorní a kvazimandatorní výdaje, což jsou právě ty výdaje dané zákonem, tak už jim tam zbývá pouze velmi malý prostor pro to, aby ta vláda skutečně mohla naplňovat tu svoji, dejme tomu, politiku, když to tak řekneme. Důležité je, jak takovouto debatu sledují trhy a co oni si řeknou o tom případném snížení toho rozpočtu, jak oni budou hodnotit tu vládu. Jak velká by musela být ta úspora, aby ty trhy si řekly, aha, tak opravdu to má nějaký závažný důvod, nebudeme zvyšovat úroky, o které vlastně jde především.
13: Trhy, podle mě jim je víceméně jedno. No, jestli by to letos bylo, i když to nastřelím, i kdyby to bylo plus minus 100. Jako pro ně to nehraje úplně velkou roli, protože v tom obrovském balíku toho státního dluhu a v tom kontextu těch dlouhých let před námi je to skutečně víceméně jedno. Tady nehrozí, že by Česká republika v dohledné době zkrachovala. To, o co těm trhům potenciálně může jít a co je může zneklidnit nebo spozornit, je ta tendence. To znamená taková, jako řekl bych, natura té země, jak ona se staví k té vlastní budoucnosti a jak se staví k vlastnímu dluhu. A ono není takový problém, že tam teď zaseknete 380 nebo 390, byť je to strašně moc, ale kdyby se tam teďka zasekl 600, tak to není ten problém. Ten problém je, jestli vy se dobrovolně vydáváte na trajektorii, ze které už pak třeba nemusí být úniku. To znamená, jestli si zvyknete na to, že tohle je standard. Mimochodem, co pak budete dělat, když to ekonomické počasí se pokazí? Když najednou přijde krize nebo recese, tak automaticky z těch minus 400 skáčete na minus 600, minus 700. A to je ten moment, kdy ten trh si řekne, kde vlastně je světlo na konci tunelu, jo? Kdy se tahle společnost, která už si na to zvykla, chytí za nos a u nějakých voleb si řekne, musíme zabrzdit. V momentě, kdy už na to zvykáte roky, pak už to bude 10 let, jak ta společnost se může z toho ještě někdy probudit. Já vždycky dávám ten příklad Řecka, že Řecko neudělalo chybu v roce 2012, když zkrachovalo. Řecko udělalo chybu někde v 90. letech, kdy si ti lidé zvykli na to, že takhle se dá chovat, že takhle se dá fungovat do nekonečna. A pokud jde o trh, tak ona ta reakce zatím vůbec nemusí být ani vidět, i kdyby ten trh začínal být přesvědčen o tom, že se vydáváme na cestí. Protože, a tohle si myslím, že je důležité, ten investor jeho vlastně zajímá, jestli mu vrátíte ty peníze na tom desetiletém dluhopisu. To znamená, pokud by si reálně myslel, že ta Česká republika může zkrachovat do 10 let, tak už by mohl začít panikařit. Ale pokud on jenom se na to podívá, řekne si, tak ti Češi ti za 30, za 40 let, pokud něco velmi silně nezmění, tak zbankrotují. Ale to mě teďka nezajímá. Já vím, že oni neskrachují do 10 let, já vím, že oni mi ty peníze vrátí.
9: My když se podíváme na ty úspory, kde je ty vládní strany hledají, zůstaňme ještě chviličku u nich, tak vynechávají kapitolu dopravních staveb,
13: to, to vůbec
9: protože jenom připomenu posluchačům, dopravní stavby byl kámen úrazu i toho posledního rozpočtu, který předkládal ještě ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Výrazně se mu tam vyčítalo právě to, že desítky miliard nedal na dopravní stavby na rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury a už tehdy to byl vlastně ten největší, dejme tomu průšvih, ta výtka toho rozpočtu, že tam se počítalo s těmi miliardami a téměř 40 miliard v rozpočtu nebylo. Minister Stanjura tehdy říkal, že se tam ty miliardy dodají postupně, jak se bude řídit rozpočet v průběhu roku.
13: A já si myslím, že to není náhoda, že dochází potom na ty dopravní stavby, respektive na ten druh investic, protože no, to je jedna z mála těch položek, které nejsou mandatorní. To znamená, vy můžete v nouzi, když už přichází ten termín toho rozpočtu, tak vy můžete vůbec v nouzi do nich sáhnout a zároveň je to velká položka. Protože jinak, když se podíváte na ty skutečně velké položky, tak to typicky bývají mandatorní výdaje. Věci jako důchody a tak dále. To jsou obrovské balíky peněz. Oni by vám pomohli významně s tom rozpočtu, kdybyste do nich sáhl, ale vy prostě nemůžete. Takže v podstatě potom, když už přichází tvrdé na tvrdé a vy musíte vybírat ty nemandatorní, které se vůbec ještě dají upravovat, a tak tam jsou ty možnosti velice, velice omezené. A kromě věcí právě jako jsou provozní, ale to je prostě taková ta chiméra, že někde ušetříte na nějakou studiu tiskáren desítky miliard, to samozřejmě nestane. Tak jedna z mála těch velkých položek je právě ta dopravní infrastruktura, respektive investice. Takže proto si myslím, že to tam potom sklouzlo, byť já jsem to samozřejmě nebyl u pana Stanjury v kanceláři, ale uměl bych si představit, že to je taková ta nouzová berlička, kde ubrat desítky miliard na poslední chvíli. A pokud je o to, jestli se to vyplatí, nebo jestli je rozumné to nějak bránit tělem vlastním, obecně samozřejmě investice do infrastruktury jsou dobré. Asi bych byl trošku opatrný v takové té paušalizaci, jako prostě všechno, co vrhneme do betonu, je automaticky dobrý nápad. Jo. Já u těch projektů nejsem, ale když si představíte, že bychom neměli dálnici D1, že by neexistovala, tak to by byl jako extrémně dobrý ekonomický nápad ji postavit, protože ona prostě propojuje ta dvě hlavní centra celé republiky. Navíc je to transitní, propojuje celou republiku, takže to je třeba dálnice, která jako evidentně kdyby chyběla, tak opravdu stojí za to jít do toho se vším. Jestli tohle lze tvrdit o celém tom balíku na programovaných investic na příští rok, si netroufám tvrdit, protože si dokážu představit, byť neříkám, že to tak nutně, ale dokážu si představit, že tam můžou být investice ekonomicky pochybné, to znamená prostě nějaký obchvat nebo nějaké propojení, které jasně bude fajn, někdo si zkrátí cestu na chatu, ale jakože to ekonomiku nějak nakoplo, může být diskutabilní. Ale to už pak musíte opravdu jeden projekt po druhém a nějak vyhodnocovat tu jeho ekonomickou návratnost.
9: Já jenom připomenu, že tento týden Jana Klímová ve svém pořadu Peníze a vliv řešila právě výhodnost a návratnost investic do dopravních staveb. Doporučuji k poslechu v našem archivu velmi inspirativní rozhovor i s ekonomem Janem Pavlem, kterého dneska konec konců ještě v našem pořadu budeme citovat. Když se podíváme tedy na ten rozpočet, tak jak velké úspory vlastně jsou reálné. Jak velké úspory si může ta vláda dovolit?
13: Já, jestli se nemýlím, tak 97% nebo něco okolo toho je ten poměr těch mandatorních a kvazimandatorních, ale vůči příjmům, nikoli vůči výdajům. To znamená, my v podstatě těch nemandatorních, kromě těch 3%, jak naznačujete, tak celý ten deficit jako je svým objemem v rámci těch nemandatorních, takže ono by se do něj teoreticky řezat dalo. Tam potom je to prostě věc politické schody, to znamená společenské poptávky. Jo? Pokud prostě lidé zvolili vládu, která jim řekla, že chce za každou cenu stavět dálnice nebo utrácet za to nebo ono, nebo za nás platit složenky za elektřinu a tak dále, tak je to nějakým způsobem legitimní a prostě tohle je výsledek demokratického procesu. Co mě na tom víc zaráží, je prostě, že se nějakým způsobem jako rozhodí rukama a řekne se, no tak prostě toho všechno pošleme do deficitu. Jako jestli je tady shoda na tom, a ta byla vyjádřena vlastně tím výsledkem voleb, jestli je tady shoda na tom, že my prostě chceme utrácet tyhle objemy peněz, to znamená mít tuhle kvalitu těch veřejných služeb, tak se to prostě musí řešit zvýšením daní. Já se omlouvám, to se prostě musí. Vy nemůžete prostě prohlásit, hold, máme drahý stát, nedá se nic dělat, tak prostě začneme valit 400 miliardové deficity. To prostě není řešení. Vy mu, pokud tohle uznáte, tak musíte říct, dobře, my máme dražší stát, můj elektorát chce takovéhle důchody a takovéhle služby a tak dále, no tak prostě bude muset někdo připlatit. A tady vždycky pak mě docela vadí ten argument, a ostatně to se říká i těch mandatorních výdajů. Jakože ta vláda aktuální se tváří, že prostě hod se to muselo utratit, a tak se nedá nic dělat, teď už s tím nic neuděláme. To se dalo tvrdit v momentě, kdy přebírali ten rozpočet před rokem necelým a oni už opravdu neměli šanci měnit legislativu, ale mandatorní výdaj neznamená, že je dán od Boha, že je prostě napsán v zákoně a že ten zákon musíte změnit. Pokud jste tohle tušil celou dobu, no tak jste už od ledna měl začít prostě tou sněmovnou tlačit nějaké zvýšení daní nebo nějaké snížení mandatorních výdajů. Mimochodem pak prostě není jako nemožné mít těch 150, o kterých se pořád mluví, že to jako implikoval ten předchozí plán Fialovy vlády, až ta hlava řekla, že to jako není možné. Jasně, že to je možné. Já neříkám, že by to bylo krásné, ono by to stálo hodně velké daně, ale není to nemožné. Takže jako od toho jste ve vládě, abyste případně upravili legislativu a dali to do rovnováhy.
9: Mohla by si to Česká republika ale dovolit, když je na evropském jednotném trhu v rámci svojí konkurence schopnosti například opravdu navyšovat daně? Protože například ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO říká, ano, zvyšme daně, ale co se stane? Lidi odejdou, začnou odcházet firmy, protože nebudou chtít platit vyšší daně než někde jinde v Evropské unii.
13: Ta naše daňová kvota není nějak veliká v rámci Evropy, ona je spíše nízká. Ten podíl HDP, který dáváme.
9: To je naše konkurenční výhoda.
13: Jasně, ale neznamená to, že bez ní jako nemůžete být atraktivní destinace, protože evidentně všechny ostatní evropské státy to nějakým způsobem zvládají. No a pak, když to chcete uznat tenhle argument, což se dá minimálně pro akademickou debatu, no tak pak musíte se tomu teda stavět cynicky, což se takhle v ekonomii často řeší. To znamená, existují daně, před kterými se prostě nedá utéct. Jo? Jako jasně, korporátní daně, přesně ten problematický případ, protože ta firma může nějakým způsobem optimalizovat a nějakým způsobem i se přesouvat nebo minimálně papírově, ale lidé neodejdou samozřejmě. Pokud byste
9: a
13: majetek taky neuteče. Takže jako, že by všichni, na které můžete potenciálně zacílit, utekli, je samozřejmě úplně absurdní tvrzení. Ale znovu musíme připomenout, že my jsme byli zvyklí na daň z příjmu fyzických osob, která v dnešním vyjádření vynášela asi o 150 miliard korun více ještě v roce 2020. Neutíkali od nás lidé, neutíkali od nás investoři, ta země úplně normálně fungovala. Takže je evidentní, že těch 150 miliard třeba byste si mohl zase vzít zpátky, že to bude jako nepopulární, nepříjemné a tak dále. Samozřejmě, ale není to tak, že by nějaká ekonomická zákonitost to vylučovala. Naopak, my máme dobrý důvod svědět nebo si myslet, že to ta ekonomika zvládne úplně v pohodě.
9: Jenom pro kontext, pokud se nepletu, tak jediní Starostové a nezávislí aktuálně o tomto velmi zlehka mluví a už to schytávají, že zvyšováním daně ekonomický růst nezajistí. My se právě ekonomickému růstu tu budeme věnovat. Naším hostem je nadále hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Právě na ekonomický růst vláda spoléhá a ten by měl pomoci veřejným financím snížit tu míru zadlužení a také postupně naplnit rozpočty. To ale v posledním vydání pořadu Jany Klímové Peníze a vliv, o kterém jsme už mluvili, rozporoval profesor ekonomie a bývalý člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel.
14: Ekonomika je na svém potenciálu a začíná se dostávat nad něj. A ty multiplikační efekty nebo ty přenosy do té ekonomiky, těch fiskálních impulzů jsou v tomhletom případě strašně malé. Jedna studie České národní banky ukazuje, že ve své podstatě, jakmile jste na úrovni potenciálního produktu nebo nad ním, tak ty multiplikátory jsou v České republice nulové.
9: Vysvětluje uznávaný český ekonom Jan Pavel, proč ty aktuální, ty stávající fiskální impulzy nebudou nějak zásadně podporovat růst české ekonomiky. Víte, Hradile, jak vysoký by musel být ten růst, aby dokázal ty rozpočtové deficity obhájit?
13: Jedna věc je obhájit, druhá věc je, jestli by je dokázal zažehlit. To znamená, jestli se skutečně z toho dluhu dá vyrůst. Tady jsou v podstatě tři klíčové věci. Ta jedna je, jaký máte teda ten strukturální deficit, to znamená, okolik se vám jako nepotkávají ty příjmy a výdaje, což je u nás teď jako velice hodně. A druhá věc je, kolik stojí váš dluh, to znamená, jaké jsou ty výnosy, které od vás požadují investoři z každého toho dalšího dluhu. A pak ta poslední věc, teda jak velký by ten růst ekonomiky musel být, aby tyhle tři proměny, jak si se dali dohromady a vyplynula z toho aspoň jako stabilní trajektorie. To znamená, že by ten dluh vůči HDP aspoň nerostl. Já teďka to zkusím tady z hlavy jenom tak to číslo typnout, takže to nebude úplně přesné. Ale já si myslím, že v té stávající situaci, kdy ten strukturální nesoulad máme skutečně velice, velice výrazný, půjčujeme si poměrně draho, ten desetiletý dluhopis je někde okolo 5%, takže by ten ekonomický růst reálný, to znamená ten, který jsme teďka zvyklí vídat 2 až 2,5, musel být nějakých aspoň 5,5 až 6 nebo něco takového. A to by znamenalo, že byste nevyrůstal z toho dluhu, ale že byste to aspoň zastabilizoval. Znamená, kdybyste od té doby pořád rostlo nějakých těch třeba 6%, tak byste dosáhli jenom toho, že by ta křivka přestala stoupat a že by jenom zůstala v rovině. A tohle samozřejmě je úplně zříše snů, prostě nějakých 6% hospodářského růstu už absolutně nepřichází v úvahu. Takže když budeme předpokládat, že ta situace by zůstala jenom taková, jaká je v tuhle chvíli, tak i kdybyste už nic dalšího nezhoršoval, to znamená to strukturální saldo už byste dále jako nezhoršil, tak to bude pořád explozivně nahoru. Prostě i kdyby ta ekonomika se vyškrábala třeba na 3%, tak pořád ten celkový dluh vůči HDP bude růst.
9: Kdo jsou vlastně ti největší čeští věřitele? Jsou to stále velké evropské bankovní domy, které kupují české dluhopisy?
13: Ano, typicky jsou to banky, které operují u nás, ty drží nejvíc toho českého dluhu, ale obvykle jsou to se zahraničním vlastníkem, takže tohle je pořád ta největší stabilně už roky a myslím si, že se na tom tohle nic nezmění největší držitelé našeho dluhu.
9: Ten aktuální úrok, který platíme na tom desetiletém dluhopisu, je zhruba 5,2%. Jak nás vlastně trhy posuzují jako věřitele? Co je pro ně rozhodující pro to nastavení toho úroku, které bude Česko za své dluhopisy platit?
13: Ono do toho vstupují částečně i ty sazby České národní banky, jak se často skloňuje, byť ne úplně jedna ku jedné, a spíš tam jde o ten výhled na to, jak ta Česká národní banka se bude chovat v budoucnosti, než na to, co dělá teď konkrétně, kolik ta deposazba je. Takže tohle je jedna věc. A druhá je, což už jsme diskutovali, prostě nějaká ta víra v to, že jim ty peníze vrátíte. To znamená ta riziková přirážka, tedy na ta pravděpodobnost toho, že zbankrotujete. A to už jsem říkal, že tam podle mě vstupuje v tuto chvíli vlastně ještě velmi málo, protože jako nikdo při smyslech si nemyslí, že Česká republika zbankrotuje do 10 let. Pak tam je to, o čem jsem mluvil, znamená spíš taková ta jako představa toho, jak se ta společnost chová, nakolik ona je vlastně ochotná tolerovat tu neudržitelnou fiskální trajektorii, ale do toho vstupují zahraniční faktory. Třeba to, že teď výrazně rostou ty výnosy na dluhopisech, velmi často je způsobené tím, že třeba se očekává přísnější politika americké centrální banky, protože Amerika je jako gigantický emitent dluhopisů, oni jsou jako alternativa ke každému dalšímu. Takže já si myslím, že teď asi ze všeho nejvíc ten růst na těch dluhopisech je dán skutečně tím, že přišel Hormuz, respektive ta válka v Iránu. Očekávají se inflační tlaky, očekává se agresivnější reakce velkých centrálních bank, hlavně teda Spojené státy a Evropa, a pak se sveze celý svět, protože jsme prostě substitut nebo alternativa k jejich dluhopisům.
9: To, jak rozhodne Evropská centrální banka, uvidíme už dnes. Byste na začátku ale říkal, že vlastně bychom si mohli půjčit i 600 miliard a že by to ty trhy nějak nezarazilo. Co by to ale znamenalo pro Česko? Protože když si vezmeme jenom ty náklady na obsluhu toho státního dluhu, to jsou tedy ty úroky, které platíme, tak v tomto roce zaplatíme 110 miliard. Podle návrhu rozpočtu v tom příštím už zaplatíme 130 miliard. Loni jsme platili pouze 100, takže ta dynamika se nabaluje. Budeme refinancovat desetileté dluhopisy za téměř dalších 300 miliard a to jsou ty náklady, které rostou. Poroste ta obsluha státního dluhu o desítky miliard i v těch dalších letech? Máme se připravit na to, protože jenom připomenu, 130 miliard je téměř polovina rozpočtu na celé školství.
13: A nebo třeba víc než ministerstvo vnitra, jestli se nemýlím. Já si myslím, že to určitě poroste v blízké budoucnosti. Jedna věc je, protože prostě hromadíme zase další dluhy, takže se z toho automaticky i zvyšují ty úroky, ale druhá věc je právě to úrokové prostředí. Vy jste to v podstatě naznačil, kolik teďka se zase bude přerolovávat těch státních dluhopisů, což je takový zvláštní termín. V podstatě to znamená, že oni vám teda vyprší ty, které jste vydal před těmi 10 lety, a vy samozřejmě jako ty peníze pořád potřebujete,
9: takže jediné, co uděláte... měli úrok 1/4% bodu.
13: Přesně tak. A k tomu teďka přesně bude docházet. Znamená ty dluhopisy, které byly tehdy vydávány v těch 10. letech, kdy vlastně úrokové sazby byly na nule, a takže stát si půjčoval extrémně levně, a tak ty dluhopisy všechny teďka dojdou ke splatnosti a vy musíte za ně vydat úplně nové a ty najednou vydáváte za 5%. Navíc to úrokové prostředí, já si nemyslím, že teďka se nacházíme v nějakém anomálním stavu, kdy ty úroky jsou jako zvýšené a že se to brzo otočí zpátky. Já si myslím, že anomálie byly naopak, byla ta 10. léta, kdy právě jsme se plazili podél nuly, nedařilo se oživit inflaci a centrální banky měly ty sazby úplně na podlaze. To byla ta anomálie, to bylo jako historicky zvláštní období. My se teď spíš vracíme k normálu. Já, třeba Spojené státy se taky teďka vlastně vrací do normálního stavu. Takže ano, když to vezmete všechno dohromady, tak ty náklady obsluhy dluhu budou růst. Jednak protože bude více dluhu, jednak kvůli tomu přerolování, což je mechanická věc, kterou nic neuděláte, a jednak protože ty úrokové sazby pravděpodobně zůstanou vysoko. A pokud jde o ty náklady, tak ono Jedna věc je, že si řeknete, že je to škoda peněz právě, protože se za to dalo zaplatit celé ministerstvo vnitra, nebo že se za to dali tam postavit dálnice. To je jedna nepříjemnost a s tím, jak to bude narůstat, tak to bude čím dál nepříjemnější. Ale druhá, to si myslím, že ještě důležitější, je, že tohle je skutečně ultramandatorní výdaj, ty splátky toho dluhu.
9: Vy prostě ten jako, se zaplatit musí, ten se zaplatit musí.
13: Ano, přesně tak. Zatímco ty ostatní mandatorní výdaje, oni vypadají jako neprolomitelné, protože se musí sejít sněmovna a senát a pak to musí projít přes prezidenta, tak to vypadá, jako, že se s tím nedá hnout, dá se s tím hnout. S tímhle se nedá hnout. Prostě tohle je první položka, kterou musíte zaplatit. A čím ona je větší, tak pak vám opravdu strašně zmenšuje ten manévrovací prostor, protože vy tady máte jenom velký balvan, přes který se nedá obět ani kdyby se všichni poslanci postavili na hlavu. A pak se dostáváte právě do situace v mnohých evropských zemích, kde právě to, že je ochromuje tohle a že je to tak velké, způsobuje, že vlastně ta politika už se dělá na strašně malém hřišti.
9: Já jenom na úplný závěr a poprosím o stručnou odpověď připomenu, že Fialově vládě se vyčítá, že zadlužila tuto zemi za ty 4 roky, co byla u vlády a sestavovala 4 rozpočty, takže udělala sekeru v úvozovkách ve výši 1,2 bilionu. Tato vláda má naplánovaných, když jsem to spočítal i s tím výhledem, co ona má, a tam nezapočítávám ty takzvané únikové doložky, tak je 1,3 bilionu. Dostaneme se někam k 5 bilionům celkového zadlužení České republiky. Je to už zásadní problém a jak říkáte, to políčko pro to vládnutí už se smrskne na tak malé, že ty vlády budou prakticky nefunkční. Je tady to riziko?
13: Technicky za to se to v dohledné době ještě nemůže stát, ale jenom proto, že my máme skutečně tu velmi dobrou výchozí pozici, to znamená, to naše zadlužení je relativně nízké. Druhá věc ale je, pokud byste trval na tom, že ten strukturální nesoulad mezi těmi příjmy a výdaji zůstane takový, jaký je, že prostě nebudete svolávat poslance, že to nehodláte měnit. Tak ano, tohle je cesta ke státnímu bankrotu. Prostě neexistuje situace, kdyby ekonomický růst vás toho nějakým způsobem dostal. Nebude to na horizontu 5 let ani 10 let, ale když skutečně zkusím tipnout, ještě pak do toho přijde problém s demografií, s důchodovým systémem a tak dál, tak podle mě
9: 30. Zcela, léta.
13: A takže zcela realisticky můžete ve 40. letech třeba začít už skutečně řešit potenciální státní bankrot. Než kvůli, pokud se stane něco vyloženě nepříjemného, jako ve vašem okolí nějaký bankrot jiného státu a panika na těch trzích. To znamená, řešitelné to pořád ještě je naším vlastním aktivním krokem, hlasováním, změnou toho strukturálního nesouladu. Tohle se dá řešit, ale, a to je právě moje největší obava z toho celého, vy na to potřebujete ten étos nebo tu náladu v té společnosti, která bude chtít, aby se s tím něco udělalo. Kdybyste udělal průzkum mezi občany v roce 2019 a zeptal se jich, co si myslíte o návrhu politické strany XY, že bychom si udělali deficit 400 miliard, tak se vám budou smát, ty lidi na ulici by se vám smáli, že to nemůžete myslet vážně, že přece normální je 30-40. Nenašel byste v podstatě nikoho, našel byste schodu na tom třeba v jednotkách procent, a to by byly lidé, kteří nepochopili otázku. A dneska ta naše společnost, ne všichni, ale její významná část má pocit, že je to v pohodě. A pokud tohle se stane normálem v té společnosti, tak nevím, jak to chcete změnit.
9: Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Investika, klade na závěr otázku, nad kterou se můžeme všichni zamyslet. Já děkuji za to, že jste dnes přišel k nám do studia.
13: Děkuji, nashledanou.
9: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Radioservis představuje audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
15: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
2: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
15: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
2: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Půl dvanácté.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Inflace v Česku zrychlila, v srpnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,9%, to je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíce proti loňsku zdražovaly pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny. Třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 0,2%. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. V Bratislavě dnes budou jednat premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky. K rozhovorům se připojí i irský premiér Michael Martin. Jeho země totiž momentálně předsedá Radě Evropské unie. Předsedové vlád budou jednat o příštím evropském rozpočtu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív apeloval hlavně na zachování kohezních a zemědělských fondů. Na jednání chce otevřít taky téma zdražování pohonných hmot. Počet lidí žádajících o azyl v zemích Evropské unie prudce klesl. Vyplývá to z údajů agentury Evropské unie pro otázky azylu. V první polovině letošního roku podalo v zemích 27 a šengenského prostoru žádost o azyl 332 tisíc lidí. To je o 17% méně než loni. Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách podle údajů policie roste. Hlídky se častěji setkávají se slovními útoky i fyzickým napadením. Přesnou statistiku ale policie nevede. Jeden z posledních případů řešila v srpnu v Ústí nad Labem, kde opilý řidič udeřil policistu. Podle dopravního psychologa Matuše Šuchy bývá spouštěčem agrese kromě alkoholu a drog taky frustrace. Polská letiště v Lublinu a Řešově dnes ráno krátce přerušila letový provoz kvůli preventivním vojenským operacím. Na síti X to oznámila polská agentura pro leteckou navigaci. Vojenské letectvo operacemi reagovalo na ruské vzdušné útoky na Ukrajinu. Provoz obě letiště obnovila po 8. hodině. Dnes je Světový den prevence sebevražd. Mezinárodní asociace pro jejich prevenci ve spolupráci třeba se Světovou zdravotnickou organizací chtějí osvětovými akcemi zvýšit povědomí o sebevražedném chování a o tom, jak mu předcházet. V Česku se kampaní na sociálních sítích zapojí například i Národní ústav duševního zdraví. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dlouhá kolona v okolí sjezdu na Divišov a Vlašim. Na 49. kilometru je omezení do jednoho pruhu a kolona z kilometru 42 je asi na 50 minut. Na D1 z Brna do Prahy u Trhového Štěpánova na 56. kilometru také omezení do jednoho pruhu a kolona asi na 20 minut má 4 kilometry. Na dálnici D5 silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona začíná u Rudné na 6. kilometru, pokračuje na Pražský okruh. Zdržení celkově před Prahou asi 15 minut. Na tahu 3 z Prahy do Českých Budějovic je kolona před Benešovem, zdržení je asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23, na horách se maxima zastaví kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Interview plus Pavlíny Nečáskové.
16: Poslední průzkum agentury NMS ukázal, že opozice by dnes získala v poslanecké sněmovně většinu. Čísla naznačují třeba oslabení motoristů sobě. Strana, jejíž představitelé přitahují svými kroky a výroky pozornost téměř každý týden, by nezískala ani potřebných 5%. Proč ji opouštějí voliči? Doplácí na partnerství s hnutím ANO? Nebo si ubližuje sama nestandardním komunikačním stylem? A jak vážně bere premiér Andrej Babiš? O tom bude dnešní Interview plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
17: Interview plus.
16: A ve vysílání vítám komentátora serveru Seznam zprávy Jindřicha Šídla. Dobrý den.
18: Pěkný den.
16: Průzkum od agentury NMS si nechalo zpracovat deník Právo. Podle něj by momentálně zvítězilo hnutí ANO. Na druhém místě by skončili Starostové. I strana Andreje Babiše v něm mírně ztrácí oproti výsledku loňských parlamentních voleb. Čím to je?
18: Tak já mám vždycky tendenci říkat, že žádný průzkum, který se koná v podstatě téměř kdykoliv, jako není potřeba přeceňovat, jo, protože ty volby se nakonec rozhodujou prostě 14 dní před tím, než vypuknou, nebo tehdy se ty lidé rozhodují, takže jako může tam být nějaká chyba, každopádně to hnutí ANO si udržuje to, co je pro něj důležité a to, co jako definuje celou českou politiku, to znamená, jestli k němu nikdo ani nepřiblíží na dostřel. Na dostřel, myslím tím v mírovém slova smyslu. Že na něj všichni koukají jako z dálky, takhle vyhrává Pogačar Tour de France. Jo, že to jako, tak nějak všichni vědí, jak to dopadne od začátku. A to je myslím, ten hlavní problém. Konec konců průzkumy, myslím, před těmi minulými volbami taky neukázali, jak vysoko nakonec to ANO zamíří. A pokud jde o tu druhou, jaksi druhý konec toho žebříčku. Znova, to je jako dost podobné. Ty motoristi jsou tam jako na hraně vlastně kdybychom vzali v úvahu to, že existuje nějaká potenciální chyba toho průzkumu, tak oni můžou být klidně přes 5, pokud se nemýlím, tak ve sněmovních volbách měli asi 6,7 a to je jako těsně nad. Jo. A to je, já myslím, že oni tehdy sami jako nevěděli, jestli to bude nad nebo pod, pak se tam v podstatě téměř bezpečně dostali, ale jako pro ně může být maximálně zpráva, nebo pro ně je, a je to důležitá zpráva, že oni za rok v té nejvyšší politice a za 2 roky existence, myslím tím, jako relevantní, oni poprvé kandidovali už tady před 4 lety ve sněmovních, omlouvám se, v komunálních volbách Praze, takže prostě zůstávají na sněmovně, že nerostou. Jo. Mně přijde, jak když ta strana nemá ambice, nebo pokud ano, tak je dobře skrývá a pokud se snaží ukazovat, tak se jí to nedaří stát se jako normální stranu, která má nějakou delší budoucnost. Tak vemte si, kde kandidují v komunálních volbách. Jo, ta strana vlastně jako neexistuje úplně jako strana, protože prostě je na to jako příliš malé. Já chápu, že pro menší strany je složité sestavovat komunální kandidátky. Ono je to mimochodem jako složité i pro všechny ostatní strany. Senát v podstatě vynechávají, takže nevím, jestli to, co teď jako nesledujeme, není jako pop music se tomu říká one hit wonder, jo? Jako kapela jednoho hitu, a jestli to prostě není jako další strana, která tady s námi pobyde jedno volební období a pak zase jako zmizí do propadliště dějin. Teď, kdyby byly volby, bych si i myslel, že se to stát může. Otázka, co by ještě vymyslel o tak lempíř za kampaň.
16: No ale co se jim podařilo splnit z jejich programu, nic. Nebo k tomu alespoň mají nakročeno?
18: No, já myslím, že vůbec nic. Já myslím, že nic, kromě jedné věci. Já jsem včera poslouchal jako fascinující, musím říct, rozhovor s předsedou rozpočtového výboru ze strany Motoristé sobě Vladimírem Pikorou na Aktuálně ve Spotlightu. A on teda říkal, že takové ty věci, kvůli kterým je možná jako spousta lidí volila, jako alternativu ODS z prava, abych tak řekl, z demokratického prava, takže ty jako moc jako teda asi nevidíme, i když prý zabránil jako mnohem horším věcem, ale nemůže o tom mluvit. No, že, o tom, že to je jak v seriálu Extraktoři, že tam taky jako nemůžou mluvit o tom, jak zachraňují ty lidi. To mě fascinovalo.
16: No, teď se ukáže, jestli dokáží zabránit teda tomu vysokému schodku.
18: No, tak to asi nebude tak úplně jednoduché. Já myslím, že oni to nějak jako sníží. Ale, a co je důležité, to jenom chci doříct, podle poslance Pikory, o něm myslím jako málo kdo ví, že je předseda rozpočtového výboru, to je jako další věc, že stojí na správné straně v kulturních válkách. A to si myslím, že je trochu definice motoristů a jejich působení poslední rok, už to bude téměř rok od těch voleb poslanecké sněmovně, že oni v podstatě rezignovali na to, co slibovali, že pohlídají Babiše. Oni říkají, že zabránili zvýšení daní, tak zaprvé Andrej Babiš žádné daně vůbec zvyšovat nechtěl a pokud to teď bude chtít udělat v nějakém případě, což trochu naznačuje i on, Alena Schillerová, tak to prostě udělá. Ale jako 389 miliard, byť oni teď teda říkají, že s tím ještě něco udělají, to asi není způsob, jaký si volič motoristů myslí, že se hlídá Andrej Babiš. Jo? Jako, nebo já si teda předpokládám, že ty ambice byly vyšší. Oni to samozřejmě hrají na to, co hrají vždycky ty malé strany, je nás 13, jo? Ale bez jejich 13 hlasů by ta vláda neexistovala. Takže já myslím, že na to jejich volič asi pravděpodobně, já nejsem jejich volič, tak nechci mluvit za někoho jiného, ale musí na to koukat trochu vyjeveně. No.
16: No právě ten volič, který přece hledal tu novou ODS a nejde ano. Mu tolik třeba o kulturní války, ale o to hlídání, tak ten musí být zklamán.
18: Já myslím, že asi musí být zklamán, asi je zklamán. Tam je otázka, kolik bylo těch lidí a kolika lidem se líbil ten trolící způsob politiky, což je podstata, myslím, jako definice motoristů, kolik lidí to tu stranu volilo kvůli osobě Filipa Turka, jo, ale myslím si, že ty, kteří si mysleli, že se vracejí staré době principy 90. let, o nich bychom teda mohli mluvit, co to bylo za principy tehdy, v rozpočtové politice, myslím. A odkaz Václava Klause, tak musí být zklamání, a to teda včetně Václava Klause, který myslím, což je člověk s mimořádnou autoritou u motoristů, a ten myslím jeho věta, že do té vlády vůbec neměli vstupovat, tam musela jim trochu, nebo jí musí znít dodnes v uších.
16: No, s návrhem rozpočtu nesouhlasí ani třetí koaliční strana SPD. Je to pro její voliče, ale stejně tak důležité, jako třeba pro voliče motoristů sobě.
18: No, to je zajímavá věc. Já jsem byl docela překvapen, že loni před volbami i SPD mluvilo o tom, že je potřeba dát dohromady stav státního rozpočtu, což deficit a veřejné finance. Což je fakticky věc, kterou vám dneska řekne volič téměř z každé strany. Liší se odpověď na otázku, co je proto ochoten obětovat, a většinou odpověď zní nic. A to jako z žádné strany moc. No, takže SPD hraje takovou zajímavou roli. Jako celé vládní angažmá SPD je uspůsobeno jenom pro dvě věci. Za prvé, aby si Tomio Okamura užil nejvyšší funkce, které v životě dosáhne, tedy předsedy poslanecké sněmovny, aby se vyřešila jeho imunita na toto volební období, a ten případ vypadá, že skončí tak, jak já jsem si tam myslel od začátku, že tam jako žádný trestní postih nebude, a já si za sebe myslím, že to je dobře, a aby mohl Radim Fiala jako předseda poslaneckého klubu využít své kontakty. A to, že nemají vlastně, oni se jako drží od té vlády, to jako nejsou jejich ministři, zároveň když ti ministři jako náhodou něco udlají, protože jsou přece jako nezávislí členové vlády, suverénní členové vlády, tak pak musí jako ministr Zuna natáčet ponižující videa právě za Radimem Fialou, tak ta čísla SPD, která podle mě loni byla totálně zklamaná z toho výsledku, jo, protože já myslím, že oni fakt si v jednu chvíli mysleli na jaře, a my možná taky, že míří někam 15%, tak teď ne, teď zjistili, že jsou jako stejně velká strana, jak motoristi téměř, a že jako jediná jejich ambice, pokud to Tomia Okamuru ještě bude bavit, bude znova se dostat do té sněmovny. Jo? Že prostě jejich sen o české AFD je mrtvý, protože prostě Andrej Babiš dokázal vysát a učinit z nich vlastně poslušnou stranu, která ještě řekl, jaké ministry do té vlády pošle.
16: No ale zase se pokouší o Senát, což motoristé vzdali. A SPD v minulosti také příliš říkala také, že Senát neumí. To jsou slova Tomia Okamury.
18: Jo, a měl pravdu, protože SPD nemá žádného senátora, Svobodní mají jednoho senátora, kteří jsou s nimi v té nekoalici. Ano, pokoušejí, to je sice fajn, ale nevím, jakou radost to úplně dělá hnutí ANO. Protože já jsem slyšel na jaře něco o dohodách na vládních kandidátech, což tedy nevyšlo. Jako dvoukolový většinový systém není uspůsobený pro kandidáty SPD. Jo, v minulosti to dokázali zlomit někteří komunisté. Jo. Ale speciálně tedy senátor Doubrava ze severních Čech, ale jako tam většinou to druhé kolo funguje opačně. Ty senátní volby jsou teda spíš důležité pro hnutí ANO, jo, protože neexistuje způsob, jak by mohli neposílit v tom senátu. Zároveň jako neexistuje úplně způsob, teoreticky ano, prakticky ne, je vyloučen, aby ANO získalo většinu v senátu. Takže tam půjde jenom o to, jako kolik posílí, protože nejde jenom o tyhle volby, oni jsou jako za dva roky další, a my vidíme jednu věc, která může možná ty opoziční voliče trochu znepokojovat, jako ANO se naučilo volby do senátu. Jo? Ty jejich výsledky jsou prostě postupně lepší. Před 6 lety udělali jednoho senátora, tím pádem mohou obhajovat teď jenom jeden post, ale minule už to bylo jako významně lepší, že tam bylo 8 těch míst. A to je něco, co jako je činí stranou, která se naučila vítězit v senátních volbách. A myslím si, že jako neexistuje moc jako způsob, jak je v tom zastavit.
16: No ale co se týče ještě vládní politiky, my jsme v minulosti viděli, že dominantní strana Andreje Babiše pohltila nebo požrala ty menší koaliční strany, třeba v případě sociální demokracie. Neděje se tohle třeba i motoristům, nebo nemůže se jim to stát?
18: Nebo komunisty taky. Komunistům se stalo úplně totéž, i když to nebyla přímo koaliční strana, to byla taková pseudokoaliční strana, která tu vládu Andreje Babiše 2018 až 2021 tolerovala. Ano, říkáte to jako přesně. To je riziko pro každého, kdo do tohohle holportu vstoupí. Bylo by to riziko i pro kohokoliv z těch demokratických uvozovkách, z těch opozičních stran. Jo? Já nebudu naskakovat na tenhle slovník, ale z těch tradičních demokratických stran, kdyby tam vstoupili, protože prostě síla Andreje Babiše s 80 mandáty a se vším, co má za sebou, a síla předsedy vlády je prostě taková, že tomu neodoláte. Zvlášť když jste motoristi, kteří jsou v té vysoké politice první volební období a jako nemáte zkušenosti, nebo když jste SPD, kde vám tak trochu chybějí kádry, abych tak řekl, intelektuálně. Jo, a jste vlastně strana, která je uspůsobená na protest a pohodlný pobyt v opozici. Takže ano, jako je to pro obě ty strany velká hrozba. Já jsem někde už veřejně řekl, pak se za to dost budu jako asi mít hlavu, ale tak třeba ne. Já se těším, že minimálně jedna z nich se už do té sněmovny nedostane. Že prostě Andrej Babiš, uvidíme samozřejmě, jak spokojení budou je voliči s ekonomickými výsledky, protože to bude nakonec rozhodovat všechny volby, ale že Andrej Babiš jako minimálně jednu tu stranu prostě pohltí jejich voliče a zlikviduje.
16: Hostem Interview Plus je dnes komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo.
19: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
16: V posledních dvou týdnech se odehrály hned dvě kauzy, kdy k sobě motoristé přitáhli pozornost, myslím, že nejen médií. Začneme tou aktuální, kdy Ministerstvo životního prostředí pod vedením Igora Červeného informovalo o tom, že v Národním parku Šumava se nachází 200 schodů s chemikáliemi a 1000 tun kontaminované zeminy a vedení Národního parku dostalo informační embargo od ministerstva. Odborníci se k tomu vyjadřují spíše z rozpaky, protože ani oni konkrétně nevědí, co se vlastně v dané lokalitě odhalilo. Co tím vším motoristé sledují?
18: Tak já se k tomu budu taky vyjadřovat opatrně, protože jak si nejsem
16: také
18: expert.
16: Nevíte.
18: Ano, já také nevím, nejsem na tuhle oblast expert a na rozdíl od Filipa Turka si nemyslím, že můžu říct úplně cokoliv, co mě napadne. Takže ano, já si myslím, že to je jako absolutně nepřijatelný způsob, jak jako komunikovat s veřejností o potenciální hrozbě. Navíc, jak například lidé, kteří na té Šumavě žijí a znají to tam, tak říkají, co jako jde, jasně, něco, nějaký problém tady být může, ale my s tím tady žijeme, nějakou dobu se to už, jako myslím, řešilo, nebo oni říkají, že se to řešilo. To je prostě způsob té velkohubé politiky motoristů, která asi má zabránit tomu, aby nebo respektive má pomoci k tomu, aby oni vůbec jako v té politice přežili. Jo? Jako zdá se, že sázka na rozpočtovou kompetenci teda tak úplně nevychází, no tak sázíme na tu druhou věc a to je velkohubost Filipa Turka, který je prostě schopen říct úplně cokoliv. Ten jako mě na tom, já nevím, jak to tam fakticky je, mě na tom prostě vadí to, jakým způsobem

0: lid. To přece jako není možný, aby zmocněnec, který tu funkci jakoby nevykonává, jako vydával takováhle prohlášení, oficiální představitel České republiky. Kdyby to byl jeden opoziční nebo i vládní poslanec, dobře, ale on se jako zaštiťuje tím titulem.
1: A on se opravil několikrát. A pak Igor Červený to trošičku uváděl na pravou míru, zmírňoval ta slova.
0: Ano, minister Červený, to máte pravdu, říkal, že vlastně to je důkaz toho, že Filip Turek už nevykonává tu funkci, protože neměl ty nejčastější informace díky tomu. Ale proč teda o tom Filip Turek mluví? Já nevím, jak to motoristům vychází z průzkumů. Já jsem zaznamenal takovou tendenci jako Filipa Turka trochu upozaďovat a přece jenom jako víc ukazovat Petra Macinku, který je taky jako, který taky provádí svou vlastní celkem pozoruhodnou komunikační politiku, ale aspoň u toho nepůsobí jako osmák. A teď se zase Filip Turek, který asi miluje ty kamery, a když jako ty novináři tam nejsou kvůli tomu, že on si možná myslí, že ty novináři jsou tam kvůli tomu, že jako je tak zajímavý. Ne, oni jsou tam kvůli tomu, že prostě musí pokrývat setkání lidí, kteří rozhodují o budoucnosti této země, a bohužel mezi nimi jeden z nich je i Filip Turek, který to pak využije takovýmhle způsobem.
1: No ale když jste říkal, tak ta rozpočtová politika příliš nevychází. Ne. Nemůže být toto být nějakou kouřovou clonou, kterou se snaží zakrýt větší problémy a je to vlastně promyšlené?
0: Víte co, já nevím, nakolik je to promyšlené, ale to, že tahle vládní koalice od svého nástupu používá taktiku Steva Bannona, já ji přeložím slušně, jo, vypusťte z plašky a zahlťte tu zem milionem blbostí a ještě větších blbostí a skandálů, protože prostě ta média to jako nedokáží uskákat a mezi tím bude klid na nějakou práci. Tak my jsme tady minulý týden viděli teda, že Petr Macinka se měl nechat nachytat, byť on tvrdí, že to věděl, od falešného Paukneja. Tenhle týden vyhlašují motoristé téměř jako stav národního ohrožení parku Šumava. A do toho tak jako mezi námi jako Andrej Babiš řekne, že mu je úplně jedno, co Evropská komise říká o jeho střetu zájmu. Já si nemyslím, že za každým takovýmhle skandálem, myslím, že část toho opravdu jde na vrub jako neskrotitelné hravé povaze motoristů, ale nemyslím si, že za každým tím skandálem je jako promyšlená snaha něco zakrýt. Jo. Já si myslím, že se to často děje prostě kvůli tomu, že ten zmatek, který ta vládní koalice a zejména její menší strany a zejména motoristi jsou schopni vytvářet, tak že prostě tak nakonec působí. A že to teda Andrej Babišovi nevadí, byť asi v jednu chvíli Andrej Babiš si bude muset říct, jestli i pro jeho umírněné středové voliče, které to hnutí má, tak jestli tohle není jako už příliš velký cirkus.
1: Ale víme, že to Andrej Babišovi nevadí, protože minimálně údajně tedy mu vyčinil nějakým způsobem Filipu Turkovi, psal o tom Deník N, ale zase těch vyčinění byla celá řada. Ono to už vypadá jak taková běžná rutina.
0: Andrej Babiš za sebe dělá jako alfa samce české politiky, jako nejsilnějšího, nejakčnějšího ministerského předsedu, kterého jsme kdy měli, teda až jako dojde na tu chvíli, kdy má něco udělat. Kdyby Andrej Babiš chtěl a byl tak silný, jak nám ukazuje, tak už to prostě motoristi nedělají. Tak on zavolá Macinku a Turka, pány Macinku a Turka, a si řekne jim, ať to nedělají. Otázka je, jestli by to samozřejmě poslechli, ale pak by jako mohl postupovat i nějak jinak. Andrej Babiš to jako velmi mlčky toleruje, maximálně se u toho usměje, a když se zeptáte kohokoliv sano, tak klasická odpověď, co si o tom myslí, ta klasická odpověď je, já bych ten slovník nepoužil. Jo, to já už můžu citovat, jenom se přiblíží. Já bych připomněl ještě jednu věc. Ano, Filip Turek teď je oficiálně jako není vládním zmocněncem. On na ty schůzky chodí, protože je člen vedení motoristů,
1: a
0: není
1: vláda
0: člen.
1: Ho neodvolala. On řekl, že vypustí na chvíli tu funkci.
0: My nevíme, jak dopadne vyšetřování té nehody, to já vůbec nechci předjímat. Ale my tady máme jako závěr policie o tom, že Filip Turek před 15 lety, možná ještě před 10, možná ještě to bylo, jako psal na sociální sítě absolutně nechutné věci. A to ještě část toho smazal. A mě by moc zajímalo, jak vypadaly ty věci, které smazal. Protože jestli tam tyhle nechal, tak co bylo to, které smazal. A to je věc, kterou jako Andrej Babiš přejde způsobem, jako vlastně jako by se to nedělo.
1: On vlastně řekl tehdy, že jestli se ukáže, že je to pravda, že to bude mít pro Filipa Turka vážné politické důsledky, ale teď, když se ukázalo, že to pravda byla, tak asi koalice se tomu zatím nevěnovala.
0: Ne, a zatím se tomu nevěnovala, to je Andrej Babiš kostce, protože mu to prostě nějakým způsobem moc nevadí, dokud to nezačne nějak bezprostředně ohrožovat jeho zájmy nebo jeho procenta. Jo, a takhle Andrej Babiš má svou agendu v té vládě, má svoje zájmy v té vládě, má svou vládu, on má téměř jako řekněme jako jednobarevnou při vší úctě k motoristům, ale jako SPD jsou vlastně jako jeho lidé, těmi

0: jezdci za SPD. No tak to řeší a dokud to prostě nebude jako velký reputační problém, nebo se to nedotkne jeho jako obchodních zájmů, ano, já vím, že on není majitelem společnosti Agrofert už dávno, tak to prostě řešit nebude, protože Andrej Babiš už jako postupuje prostě ze dne na den jenom s jedinou myšlenkou vyhrát zase příští volby, protože to prostě musí, protože mu za krkem sedí ten problém toho trestního stíhání, zejména po tom rozsudku nad Janou Naďovou minulý týden. To je něco, co Andrej Babiš jako nehodlá připustit a hodlá tomu podřídit jako veškeré své politické konání.
1: No takže mu vlastně může vyhovovat to, že teď myslím, je ta pozornost upřena opět na motoristy.
0: Jasně. Pokud by to Andrej Babiš nechtěl, tak se to neděje alespoň v takovémhle rozsahu. To tím jsem si úplně jistý.
1: Mimochodem, jak podle vás Petr Macinka zvládl komunikaci po tom rozhovoru, o kterém už jste mluvil, tedy to, že šel na rozhovor ke kontroverznímu publicistovi Tomasi Pauknerovi, jehož identitu nikdo nezná, pak se ukázalo, že tedy byl nachytán aktivisty z detektivní party. On tvrdí, že o tom věděl. Zároveň si sedl do studia, kde byla celá řada atrap zbraní a jeho ochranka nebyla přítomná. Tak jak to ustál Petr Macinka?
0: Tak jako motoristé vždycky ustojí nebo dosud ustáli, nebo si mysleli, že, nebo si myslí, že to ustále jako téměř každý problém a to je jako parafráze toho jejich výroku, no, tak jsme prostě hrozný. Jo. Já mám pocit, jako kdyby i to, že si to dali na ty billboardy teďka před volební kampaní, že se to stalo jako takovým jejich znakem, ale i podstatou jejich politik. Jako, tak jsme hrozný, jako se to nelíbí, tak jako co, to neděláme, nazdar. Jo, premiérovi to nevadí, tak jako co s tím naděláte vy a to se může ukázat až u těch příštích voleb. Mimochodem, já myslím, že jako typickým ukazem toho, že jak motorista takhle postupuje minister kultury Otak Lempíř, který myslím, na něm je vidět, jak těžce nese to, že vypadl ze své společenské skupiny, kdysi už po odchodu z JAR. A teď jako kdyby spoustou kroků, které dělá, spoustou rozhovorů, od té strážnice dál, tak jako kdyby ukazoval, já vám to teďka osladím. Jo. A to je taková taktika motoristů celku. Mimochodem, když mluvíte o tom rozhovoru, já jsem viděl na začátku toho rozhovoru Petra Macinky s tím Vojtěchem Pšenákem, tam je vidět, že Petr Macinka má jistou pochybnost, kde je. Že si tak jako toho člověka proti sobě zkouší. No, ale pak tam vydržel. No. Tak já to nepovažuji za jako největší skandál v dějinách české politiky, to ne, ale asi bych taky čekal víc obezřetnosti od vicepremiéra. No.
1: Premiér Andrej Babiš bude příští týden jednat s prezidentem Petrem Pavlem o koordinaci zahraniční politiky. Ony tyto schůzky doposud premiér odmítal kvůli tomu sporu, kdo pojede na summit NATO v Ankaře. Končí tím ten spor, u jehož zrodu také stály motoristé a jejich konflikt s Pražským radem.
0: A toho sporu na začátku stály prezident svým rozhodnutím, je potřeba říct. Já myslím, že jako latentní konflikt mezi premiérem a prezidentem tady bude dlouho, možná 7 let. Jako
1: ale nemáte pocit, že teď je ta komunikace mírnější ze strany Andreje Babiše?
0: Na první pohled a oficiálně ano, protože to asi Andrej Babišovi vyšlo v číslech, že konflikt s prezidentem mu jaksi nepomáhá. Ta koalice sice slíbila, že postaví vlastního kandidáta, ale to má teda co dělat, protože volby jsou za rok a čtvrt. No, už za rok a čtvrt máme prezidentské volby, jako najít někoho by bylo jako fakt těžké. Na druhou stranu neovlivní Sabiny Slonkové, a já jsem o tom slyšel taky, potom posléze, až když oni to napsali, to může být pravda, napsali o plánu Andreje Babiše a jeho okolí vlastně co nejvíc jako znechucovat život, útočit na okolí prezidenta. No a případně jako znevěrohodňovat okolí.
1: To je myšleno kdo?
0: No tak to jsou od Petra Koláře jako další lidé, kteří jsou v okolí prezidenta a že možná jako doufají, že prezident si to nakonec tu kandidaturu druhou rozmyslí. Petr Kolář, jeho poradce, teď naopak zase někde řekl, že tím spíš Petr Pavel bude kandidovat. Ale takhle, když se dokážeme přenést, a kdyby se náhodou oni dva dokázali, a zejména Andrej Babiš, přenést přes tenhle problém, tak to, že prezident s premiérem spolu jako mají jednat, že spolu mají věci, které jim spadají oběma do kompetencí řešit, pokud možno se domluvit a nevyvolávat konflikty, je jenom správně. Já jsem to říkal už na jaře, že to, že se neschází prezident s premiérem pravidelně kvůli těmhletěm tématům. Jo, je chyba. Ano, jako ideálně česká zahraniční politika je poněkud rozlítaná, protože Tomio Okamura si dělá vlastní. Jako výroky Tomia Okamury na téma Ukrajina absolutně popírají oficiální českou zahraniční politiku. A pak je tu ještě Petr Macinka.
1: No a právě nestaví ho tím Andrej Babiš na vedlejší kolej, nedostal trošku políček Petr Macinka tím, že u těch jednání nebude a že tam vůbec premiér jde?
0: Víte, Petr Macinka dokázal jednu věc. On vrátil světlo na Černínský palác. Jo, tím myslím, ne, že by byl Jan Lipavský úplně nevýrazný, on jako byl i dost populární, ale to přece jako to, že ministerstvo zahraničí bylo vykuchané velmi významně a že vlastně jako základ zahraniční politiky je premiér dneska v Česku. To je tendence, která je tady už 10 let, možná víc. No, jako ano, ministerstvo zahraničí má krásnou budovu, minister zahraničí se schází, dělá tu práci, ale jako hlavní postava je tam premiér. Takže Petr Macinka bude dál dělat minister zahraničí, bude dělat politiku ministra zahraničí, ale to nejdůležitější vždycky bude rozhodovat předseda vlády a to je bez ohledu na Petra Macinku. Jo, to též bylo prostě už v těch předchozích volebních období, myslím, že to začínalo hodně za době, kdy byl předsedou vlády Andrej Babiš poprvé, to znamená, to je něco, co je proces, který nezastaví ani Petra Macinka.
1: Ještě mě zajímá, co se týče komunálních voleb, tak Motoristé vysílají jako kandidátku na primátorku Kláru Sovovou, majitelku Labské boudy, ženu podnikatelku spojenou s Krkonošemi, proč by měla oslovit pražské voliče?
0: To já nevím. To se musíte zeptat
1: jejich. A má tedy šance, že je osloví?
0: Já myslím, že oni budou rádi, Motoristé velmi rádi, pokud se do toho pražského zastupitelstva dostanou. To znamená, že šance paní Sovové nebo kohokoliv jiného z Motoristů, že se stanou primátorem, jsou nulové. Takže ano, jo, je otázka, jestli oni vůbec budou mít 5% na místě, kde před těmi 4 lety začínali. Já myslím, že ty komunální volby v Praze jsou daleko důležitější pro jiné strany, a to teda zejména pro ODS a STAN. Ano, tady nemůže ztratit. STAN a ODS v Praze si budují vlastně základnu pro to, jak silnými stranami budou v tom dalším volebním období a kdo se skutečně stane tím, už to slovo nemám rád, protože je nadužívané, ale tím lídem opozice, který bude moc možná vyzvat v příštích volbách Andreje Babiše.
1: Hostem Interview Plus byl dnes komentátor ze serveru Seznam zprávy Jindřich Šídlo. Děkujeme za to.
0: Já děkuji, mějte se hezky.
1: Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Terorismus. Odpor k technologiím a láska k přírodě vedli geniálního matematika Teda Kazinského k tomu, že 20 let posílal na různá místa Spojených států výbušné systémy.
3: Chtěl, aby ta technologie zmizela jako taková, aby se všichni stali Tedem Kazinským, který žije v tam srubu, obklopen přírodou a loví a pěstuje a nikde žádná elektrika, nic prostě takového. To byl vlastně jeho sen.
2: Říká historik Jan Adamec.
4: Sérii portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu. 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Podvodníci letos v Česku připravili klienty bank už o 2 miliardy korun.
6: Pracují důsledně s emocemi, sociálním inženýrstvím a daří se jim z jednotlivce zkrátka vylákávat hodně peněz.
5: Počet žadatelů o azyl letos v Evropské unii výrazně klesá, vyplývá to ze zprávy agentury pro migraci. Fotbalisty Slávie čeká úvodní utkání v Lize mistrů, doma nastoupí proti francouzskému Lens.
7: Nenadarmo vlastně skončili druzí v minulé sezóně a v téhle sezóně porazili obhájce titulu v Champions League.
5: Dlouhé kolony vznikají v obou směrech na dálnici D1 mezi Šternovem a Psáři a bude převážně oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů. Je čtvrtek 10. září, hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank skoro o 2 miliardy korun. To je skoro o 80% více než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Ukazují to data České bankovní asociace.
8: Podvodníci stále používají metody, jako je třeba phishing, kdy se snaží vylákat například hesla nebo čísla platebních karet. Posílají podvodné e-maily nebo lákají na podvodné investice, popisuje prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
9: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem.
8: Každý den podvodníci v Česku spáchají 66 trestných činů v online prostředí, pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
10: Pokud používáme WhatsApp, tak buďme odřídí WhatsAppu, pokud používáme signál v signálu, různé telegramy a další.
8: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé zkusit v kybertestu na webu České bankovní asociace. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
5: Obchodníci budou v Česku od příštího roku znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Pozdě večer to schválila poslanecká sněmovna. Odmítla návrhy senátorů, kteří zákon o EET vrátili s výhradami.
11: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
12: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
11: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
13: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
11: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
5: Dálniční známka od příštího roku možná nezdraží. Zrušení její valorizace mají poslanci projednat odpoledne. A je u toho reportérka Adéla Burešová.
14: Poslanci se teď zabývají ještě změnami v programu schůze o důvodech zmrazení valorizace dálniční známky. Mluvil na začátku jejího projednávání ministr dopravy Ivan Bednárek ze SPD.
15: V době, kdy je páteřní dálniční síť stále ve výstavbě, je něco, co prozazovat nechci.
14: Pravidelnou valorizaci zavedla bývalá vláda. Její zrušení označil předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel za krátkozraké.
16: Dálniční síť se rozrůstá, taky v tom hraje roli inflace, prostě péče o dálnici je nákladnější a nákladnější. Já se ptám, kdo to teda zaplatí.
14: Zrušením valorizace přijde v příštím roce Státní fond dopravní infrastruktury o necelou půl miliardu. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: V Česku dál roste inflace. Spotřebitelské ceny stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. Potvrdil to Český statistický úřad. Jak za něj dodává Pavle Šedivá, nejvíce zdražily pohonné hmoty.
17: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
5: Zlevnily naopak potraviny, třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5.
4: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Počet lidí žádajících o azyl v zemích Evropské unie prudce klesl. Vyplývá to z údajů agentury Evropské unie pro otázky azylu. V první polovině letošního roku podalo v zemích 27 a šengenského prostoru žádost o azyl 332 tisíce lidí. To je o 17% méně než loni.
18: Počet žádostí o azyl v Evropě je nejnižší od roku 2019 s výjimkou covidových let. Unijní agentura pro otázky azylu ale upozorňuje, že trend se může kvůli pokračujícím konfliktům a humanitárním krizi znovu obrátit. Za současným poklesem stojí výrazně menší počet žádostí Syřanů po pádu režimu Bašára Asada. Méně azylových žádostí podávají také Afgánci nebo Venezuelané. Naopak výrazně přibylo žádostí občanů Súdánu, kde pokračuje občanská válka a humanitární krize. Konflikty v Íránu a Libanonu vedly podle agentury k značnému vysídlování v regionu, ale zatím neznamenaly zvýšení počtu žádostí v Evropské unii. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO chce na schůzce zemí V4 s irským premiérem Mihole Martinem jednat o pozastavení systému emisních povolenek. Navrhuje tak řešit aktuální situaci, kdy kvůli válkám zdražují paliva.
19: Ty ceny i plynu a ropy, to všechno má vliv i samozřejmě na ceny energie, na elektřinu. Takže pokud chceme pomoci zásadně, tak by měl být ten systém ETS 1 zastaven a ETS 2 odložen.
5: Premiéři Polska, Maďarska, Slovenska a Česka se odpoledne sejdou v Bratislavě s premiérem Irska, které Unii právě předsedá hlavně kvůli příštímu evropskému rozpočtu. Letošní léto je nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Srpen byl podle něj nejteplejším měsícem v celé historii a provázely ho rekordní sucha. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla skoro 17 stupňů Celsia. Extrémně nízký průtok byl v Dunaji, Rýnu, Labi i Seině. Teploty opět překonaly hranici 1,5 stupně nad průměrem z předindustriálního období. Tento údaj vědecká obec označuje zahraniční pro dlouhodobě udržitelnou hodnotu globálního oteplování. Závišův kříž z Vyšebrodského kláštera v sobě ukrýval druhou relikví. Jde o část dřeva, která se dotýkala hlavní relikvie, tedy údajného úlomku z kříže, na kterém byl ukřižovaný Ježíš. Na mezinárodním sympóziu ve Vyšším Brodě to řekl geoinformatik neziskové organizace Naše historie Jiří Šindelář. Podle něj druhá relikvie byla s tou hlavní spojená 500 let.
20: Když bylo to dřevo v 18. století toho původního jádra ve špatném stavu, tak mohli to staré jádro zlikvidovat, ale nemohli vyhodit tu část, která byla v přímém dotyku se svátostí. Tu část uchovali a udělali z toho ten dvoudílný latinský kříž, který plní i praktickou funkci, adjustuje uvnitř relikvii hlavní, ochraňuje ji a jistí.
5: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku.
21: Fotbalisté Slávie vstoupí do Ligy mistrů. V přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport přivítají francouzský Racing Lens v 21 hodin. Pražané v minulém ročníku prestižní soutěže nezvítězili. Slávia po obměně kádru i vinou zranění některých opor nastoupí k prvnímu utkání Ligy mistrů v hodně odlišné sestavě než loni. V čem ještě budou Pražané jiní, popisuje trenér Jindřich Trpišovský.
22: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti. Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný. Takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti loňsku posunuli.
21: Tenistka Kateřina Siňáková postoupila po boku Američanky Townsendové do finále čtyřhry na US Open. O svůj 12. grandslamový titul bude hrát zítra večer.
23: Na dálnici D1 Praha Brno komplikace v důsledku prací v obou směrech mezi exity 49 Vlašim a 56 Zruč. Kvůli opravám se tam v poměrně dlouhých úsecích jede vždy jen levým pruhem. Směrem z Brna na Prahu kolony začínají za sjezdem na Kutnou horu, kamiony na 64. osobní na 61. kilometru, pro ně je cesta na 56. až na 40 minut. Ve směru opačně z Prahy na Brno situace složitější, původní dlouhá kolona se rozdělila, nejdřív se tvoří za sjezdem 29 Chocerady, pro osobní auta asi 10 minut, rozjíždíte se to, pak se jede kus plynule, ale od exitu 41 Divišov následuje další kolona, do zúžení na 50. kilometru je to asi na 3/4 hodiny osobním autem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
24: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dál odpoledne bude převážně oblačno až polojasno, hlavně na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty odpoledne 16 až 21 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 13. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku, dnes s Věrou Štechrovou.
25: Jaký dopad bude mít na výběr daní znovu zavedení EET a jak příjem státní pokladny sníží včera odhlasované daňové změny? Jak vážně ohrozil ruský dron letadlo s ukrajinským prezidentem Zelenským při odletu do Norska? A jak má mimořádný republikánský sjezd před americkými listopadovými volbami mobilizovat republikány a co všechno slibuje Donald Trump? O tom všem budeme mluvit. Jen podpis prezidenta chybí k tomu, aby byla od příštího roku znovu zavedena elektronická evidence tržeb. Sněmovna včera přehlasovala pozměňovací návrh Senátu a schválila zákon v původním znění. Vláda si od obnovení EET slibuje hlavně narovnání podnikatelského prostředí a 14 miliard navíc do státní pokladny. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO tím považuje diskuzi o ekonomickém přínosu opatření za uzavřenou.
26: Z ekonomického hlediska je EET 2.0 vestavěný stabilizátor, který zvyšuje mzdy v sektorech, kde bylo zavedeno, což se jasně potvrdilo na příkladu gastronomie po zavedení původního EET 1. Narovnává podnikatelské prostředí, protože eliminuje predátorskou konkurenci, která se daňovým zákonům jenom vysmívá. Každý, kdo to se svým podnikáním myslí vážně, může na EET pouze vydělat.
25: Evidence bude na rozdíl od dřívějška evidovat i bezhotovostní platby. Opozice poukazuje na dřívější rozhodnutí ústavního soudu, který bezhotovostní platby z povinnosti evidence vyňal. Ve vysílání je teď ekonom Matěj Bajgar z Centra veřejných financí, spoluautor studie o daňových dopadech EET. Dobrý den.
27: Dobrý den.
25: Tak jak se bude ta elektronická evidence tržeb od příštího roku lišit od té původní z roku 2016?
27: Tak EET 2.0 se bude bude především ve dvou důležitých ohledech mít širší dosah. Ta původně je zavedená na konci roku 2016, tak se týkala pouze pohostinství, ubytování a ubytování, stravování a obchodu, zatímco nová ET tak nebude takto odvětvově omezená, bude se týkat všech subjektů. A za druhé, tak původně ET se týkala hotovostních plateb následně, když to nová ET, tak se bude týkat i takzvaných kontaktních bezhotovostních plateb, tedy plateb například kartou nebo QR-kem ve chvíli, kdy zákazník a prodejce jsou na stejném místě. Zároveň už nebude proti té předchozí ET povinnost tisknout účtenky, ale také nové ET zavádí některé výjimky, které dříve nebyly, konkrétně to, že podnikatelé že bude režim EET off, kde podnikatelé v prvním pásmu paušální daně, tak za platbu 1400 korun měsíčně se nemusí EET účastnit. To dříve nebylo.
25: A k těm zamítnutým senátním návrhům, ty chtěli zrušit limit pro osvobození od daně z příjmů u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Evidence se taky neměla vztahovat na prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Dávaly by takové změny smysl, nebo by ten systém jakýmsi způsobem křivili?
27: My se v Centru veřejných financí dlouhodobě zastáváme daňového systému, kde je co nejméně výjimek a nepokřivuje prostředí. A takovéto úzké výjimky například pro farmáře, ale pak se můžeme ptát, proč farmáři, proč ne jiní stánkaři. To znamená, výjimky pro farmáře bychom nepovažovali za přínosné. A co se týče zdravotních benefitů, tak tady nám se úplně nelíbí to, že současný návrh, tak jakkoliv obecně zavedení EET považujeme rozhodně za přínosné, já ho vidím jako přínosné, tak není šťastné, že jsou k němu přilepeny další věci, které s ním nesouvisí a které by si zasloužily vlastní debatu. Tedy můžeme vést debatu o limitech na zdravotní benefity, ale nemělo by to být přilepené k zákonu o EET. Co mi ale přijde nejpodstatnější, tak je, že teda neprošla senátní úprava, která by vyňala bezhotovostní kontaktní platby, protože ty považuji za velmi důležité. Smyslem EET mimo jiné, tak aby fungoval, aby vedl k lepšímu daňovému výběru a k narovnání podnikatelského prostředí, tak mimo jiné má za cíl zlepšit kapacitu finanční správy, cílit kontroly na podnikatele, který podvádí, a zároveň nezatěžovat podnikatele, kteří řádně platí daně. A není to tak, že by dnes finanční správa všem viděla do účtu a ty informace, které dostane z EET, tak už dneska měla. To není pravda, a ta analyticky informace z EET budou velmi cenné.
25: Vy jste sám zmiňoval tu EET, která má začít platit od začátku příštího roku, která se dotkne téměř všech podnikatelů, kteří přijímají platby od zákazníků na místě. S tou zatím nejsou zkušenosti, ale každého asi napadne, že se tady ta evidence dá obejít. Tak jaké příjmy tady předpokládáte?
27: My jsme v centru k tomu před pár měsíci publikovali studii, kde jsme využili detailní data o jednotlivých daňových subjektech od finanční správy, a na základě toho jsme dokázali odhadnout a porovnat subjekty, které byly zasažené tím prvním EET, s těmi, které zasaženy nebyly. A vyšlo nám, že podle našich odhadů tak první EET vedlo k navýšení daňového výběru o zhruba 7,5 miliardy korun. A pokud tyto odhady nějakým způsobem extrapolujeme, rozšíříme na současné ceny, současnou ekonomiku a na všechna odvětví, tak nám z toho vychází, že se dá očekávat samozřejmě s výraznou mírou nejistoty dodatečný výběr možná 14 miliard korun díky nové EET. Zároveň bych ale rád zdůraznil, že toto není jistota, toto nejsou peníze, které máme, které má stát už na účtu nebo bude mít na účtu příští rok. A i proto bych byl opatrný s výjimkami a s přilepenými opatřeními, kdy část těchto peněz, které snad stát navíc vybere, ale nevíme to jistě, tak rovnou rozdáváme zase na další slevy a opatření.
25: No já právě připomenu, že součástí zákona jsou i další daňové změny, návrat školkovného, studentská sleva na dani, nealkoholické nápoje v restauraci ve 12% sazbě DPH, právě to osvobození zdravotních benefitů od daně z příjmu. Tak o kolik tyhle úpravy sníží ten předpokládaný příjem z EET zhruba? Počítali jste to?
27: No, co se týče snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích, tak nám vyšel nějaký hrubý odhad 0,4 miliardy, 400 milionů korun. Obecně si nemyslíme, že to je šťastné, jsme spíš příznivci toho, aby co nejméně věcí bylo v nižší sazbě DPH. DPH je klíčová pro klíčový zdroj příjmu pro státní rozpočet a přesouvání do nižší sazby není šťastné ani v tomto případě. U školkovného a slevy na studenta za centrum nemám dobré číslo. V médiích se objevuje odhad kolem 4 miliard korun ročně. Každopádně je to opět téma, které by si zasloužil vlastní diskuzi spíše než aby bylo přilepené k EET.
25: Matěj Bajgar, ekonom z Centra veřejných financí. Díky, naslyšenou.
27: Děkuju, naslyšenou.
25: Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským při úterním odletu z Moldavska do Norska málem zasáhl dron. Bez dalších podrobností to řekl norský premiér Jonas Gahr Støre. Zdroj agentury AFP ze zelenského kanceláře ovšem jeho výrok zlehčil s tím, že šlo o obecný letecký poplach a prezidentovi nehrozilo žádné nebezpečí. Ukrajinský server Kyiv Independent píše, že mělo jít o ruský dron typu Šáhid, který narušil moldavský a pak rumunský vzdušný prostor v době, kdy letadlo se Zelenským odlétalo. My jsme ve spojení s Adamem Siberou, dopisovatelem zpravodajského serveru Voxpot v Kyjevě. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
25: Tak norský premiér ve vysílání veřejnoprávní stanice NRK řekl, že dron měl Zelenského letadlo skoro zasáhnout, když se připravovalo ke startu. Je to podle něj realita, které prezident čelí. A prezidentská kancelář Zelenského to pak korigovala s tím, že šlo jen o poplach. Tak co o tom incidentu je známo?
0: No víme, že 8. září se prezident Zelenský chystal odletět z Kišiněva do Norska a v té době pronikly do moldavského vzdušného prostoru ruské drony typu Geraň. Moldavsko jako reakci uzavřelo vzdušný prostor a Zelenského let byl zpožděn s tím, že jeden dron pokračoval dále do Rumunska a vzlétly proti němu dvě španělské F-18. Zatím nemáme potvrzené vzdálenost dronu od letadla, ani jeho přesnou trajektorii, tedy nelze s určitostí potvrdit, že šlo o přímý atentát na Zelenského. Nicméně vidíme pokračování vzdušné eskalace z ruské strany.
25: Jak vážně to berou na Ukrajině, když jsme slyšeli, prezidentská kancelář to spíš zlehčovala?
0: No, bere se to jako vážný bezpečnostní incident v tom ohledu, že Ukrajina už několik měsíců varuje, že Rusko bude eskalovat svoje vzdušné útoky a dronové inkurze. Jeden z ukrajinských představitelů, který byl na palově, hovoří o nebezpečném přiblížení. Další zdroj z prezidentské kanceláře označil tvrzení, jak říkáte, o bezprostředním ohrožení Zelenského za přehnané. A Kyjev tedy zatím netvrdí, alespoň ne oficiálně, že by šlo o pokus o atentát.
25: A jak otevřeně mluví prezidentská kancelář, nebo jak otevřeně se objevuje v médiích informace o dosavadních pokusech Rusů Volodymyra Zelenského zabít?
0: No, nejznámější je ten z minulého roku, kdy SBU zadržela několik osob, které se měly pokusit o atentát na prezidenta Zelenského, ale z pochopitelných důvodů jsou, řekněme, konkrétní důkazy nebo detaily takových operací, včetně toho, kde by probíhaly, aby se nevědělo, kde se prezident Zelenský mimo Ukrajinu pohybuje a v jakém bezpečnostním okruhu utajovány.
25: Volodymyr Zelenský tráví v letadle hodně času, mezi tím už z Norska, kde byl na pohřbu krále Haralda, odletěl do Kanady a to i s manželkou Olenou. Jak se zajišťuje jeho bezpečnost ve vzduchu?
0: No tak základem je utajení trasy a přesného času cesty. z Ukrajiny odlétat nemůže, protože je zde uzavřený vzdušný prostor. Většinou tedy cestuje vlakem buď do Polska, anebo do Kišiněva a letí až z té země a koordinují ochranu vlastně s bezpečnostními složkami té hostitelské země, které pochopitelně jejich armáda zabezpečuje letiště, vzdušný prostor a podle rizika může být zapojeno i vojenské letectvo.
25: On ta letadla střídá nebo má nějaké speciální letadlo?
0: Myslím si, že ta letadla střídá, ale musím se přiznat, že takhle přesnou informaci nemám.
25: Možná je to dobře. Zpravodajský server BBC dnes píše o tom, že Rusko během srpna prudce zvýšilo počet dronů Geran s proudovým pohonem, které postupně nahrazují starší typy. Tak jak velký problém to pro ukrajinskou vzdušnou obranu v tuhle chvíli je?
0: Ano, ten trend zvyšování proudových dronů je jasný, zatímco v červnu jich bylo 350, v červenci už 1600 a minulý měsíc dokonce 2800. A ten největší problém je, že klasické šahedy létají zhruba 200 až 300 km za hodinu a nechají se sestřelovat vlastně mobilními skupinami, které mají připevněný těžký kulomet na korbě auta a dokáží vlastně levněji takovouhle hrozbu zažehnat. Nicméně ty proudové gerany výrazně zkracují dobu, kterou má protivzdušná obrana na reakci. A Ukrajina se jako odpověď snaží vlastně vyvinout takzvané interceptory nebo stíhací drony, které fungují už dobře proti šahedům. To vlastně vidíme tady teď v Kyjevě každý den, protože Kyjev je pod útoky dronů neustále. Ale problém je v možnostech uskutečnit výrobu na průmyslové úrovni proti takové hrozbě jako ruská vlastně dronová sbírka, když to řeknu takhle cynicky, tak v jakém množství se ona pohybuje.
25: Adam Sibera, dopisovatel z pravodajského serveru Voxpot v Kyjevě. Děkuju vám, naslyšenou.
0: Díky moc, hezký den.
25: Na celonárodním sjezdu své strany v Dallasu, který se koná mimořádně před volbami, Donald Trump slíbil, že pokud republikáni vyhrají, vyplatí každému dospělému Američanovi $5,000. Donald Trump se tak snaží mobilizovat republikány před listopadovými volbami do kongresu. And I want you to remember me in 4 or 5 years when this country is rocketing. Remember, I'm the one that got it started. I'm the one. No a v případě prohry americký prezident strašil peklem, které budou Američané zažívat, protože přijdou podle Trumpa o hranice, o snižování daní i o bezpečí. Voliči v USA budou v listopadu rozhodovat o novém složení celé sněmovny reprezentantů a části Senátu, kde teď mají republikáni těsnou většinu. Podrobnosti probereme s Tomášem Klvaňou, amerikanistou z New York University Prague. Dobrý den.
1: Dobrý den.
25: Ten republikánský sjezd Dallasu nemá žádnou tradiční agendu, nejde o nominace ani o program. K čemu tedy slouží a jaká je účast?
1: On to vlastně není ani takový sjezd, který se vždycky odehrává před těmi prezidentskými volbami, protože tam jsou zvoleni normální delegáti z různých států. Tady je to spíš taková PR hra, snaha mobilizovat Trumpovu volební základnu, protože republikáni se bojí, že by mohli prohrát obě komory kongresu na podzim a to by samozřejmě prezidentu Trumpovi velmi zkomplikovalo jeho vládnutí po ten zbytek jeho prezidentského mandátu.
25: A v tuhle chvíli tedy ukazují průzkumy, co, jak by volby mohly dopadnout. Má Donald Trump důvod k obavám?
1: Pokud by se ty volby konaly teď, tak by zcela jistě republikánská strana ztratila kontrolu nad sněmovnou reprezentantů a ve hře je i Senát, protože v těch klíčových státech je to buď na straně demokratů, anebo velmi těsné. Některé ty předvolební průzkumy třeba ukazují, že republikáni se můžou obávat i senátních voleb v Texasu, což by bylo nevídané, kdyby třeba vyhrál senátní kandidát za demokratickou stranu Texasu. To se nečeká. Dokonce v takových státech, jako je Kansas, to je velmi republikánský stát, kde desítky a desítky let nevyhrál demokrat. Je ten souboj daleko, daleko blížší a ostřejší a nevyrovnanější než dřív, takže v tuhle chvíli na tom Trump není dobře, ale pochopitelně do voleb je ještě mnoho týdnů. Ta situace se může změnit.
25: $5,000 každému Američanovi, když republikáni vyhrají volby, to skoro vypadá jako kupování si hlasů. Je něco takového v USA možné a už se něco podobného někdy stalo?
1: To je na hranici zákonnosti. To myslím si, že by to mohli demokraté dát k soudu a mohli by potom rozhodovat potom jednotliví soudci, ale zaprvé je to tedy velmi, velmi otevřená korupce, když to řeknu takhle natvrdo. Samozřejmě politici se vždycky snažili ucházet se o hlasy různých skupin obyvatelstva tím, že jim třeba zvýhodňovali daně nebo dělali různé programy, ale takhle otevřeně říci, volte nás a když vyhrajeme, tak dostanete $5,000, to ještě nikdo nikdy ve Spojených státech neskusil. A kromě toho, když to spočítáte, ve Spojených státech žije nějakých 270 milionů dospělých lidí, no tak se dostáváme na částku, která je velmi výrazně za hranicí $1 bilionu amerických dolarů. A americká ekonomika na tom v tuhle chvíli není v žádném případě moc dobře, takže to není ani moc dobrý signál makroekonomický do budoucna.
25: Kde by chtěl Donald Trump ty peníze vzít, řekl?
1: No tak
25: ze státního rozpočtu?
1: Neřekl. Ano, bylo by to zjevně jakási dividenda, Trumpova dividenda ze státního rozpočtu, ale znamenalo by to další zadlužení toho federálního rozpočtu a zvýšení toho federálního deficitu.
25: Donald Trump taky mluvil o tom, jak na něho budou za 4 až 5 let vzpomínat. Vyzýval voliče, ať si na volebním lístku představí jeho, dodal ještě jednou. Znamená to, nebo dá se z toho vyvodit, že ty spekulace o tom, že by se mohl ještě pokusit jednou kandidovat do Bílého domu, jsou vyvrácené?
1: Vyvrácené ne, u Trumpa nikde nevíte, ale je to opravdu velmi málo pravděpodobné a nemyslím si, že by to prošlo u soudu a u nejvyššího soudu. Ta americká ústava je v tomhle tom víceméně jednoznačná. Nemyslím si, že by se k tomu Trump odhodlal, že by se snažil kandidovat nebo nějakým způsobem se do toho Bílého domu snažil dostat třeba na té kandidáci jako viceprezidentský kandidát. I to je podle mého názoru neústavní. Ale Trump vám nikdy neřekne, že nebude kandidovat, protože ví, že by to okamžitě oslabilo jeho pozici právě teď. On by se stal takzvanou chromou kachnou. Takže on bude udržovat voličstvo a novináře a demokraty v nejistotě do poslední chvíle.
25: Jak na tuhle mobilizaci republikánskou odpovídají demokraté? Jak viditelná je jejich kampaň? Na čem ji staví?
1: No žádná, neviditelná. Demokraté jsou na tom velmi špatně v tuhle chvíli, utápí se ve vnitřních sporech, na vzestupu je takovéto radikální levicové socialistické křídlo. Nemyslím tím na vzestupu početně, ale jsou strašně vidět na sociálních sítích a to velmi nahrává republikánům, protože socialismus je v Americe obecně nepopulární, i když samozřejmě daleko populárnější třeba dnes mezi mladými voliči než dříve, ale obecně to není něco, co by vyhrávalo volby a to by právě mohlo oslabit demokraty na podzim, takže se nedá říci, že demokraté mají ty volby vyhrané už teď.
25: Říká to váš Klvaňa, amerikanista, který působí na New York University Prague. Mluvili jsme o tom, co se děje ve Spojených státech před volbami, které USA čekají. Díky, naslyšenou.
1: Také přeju hezký den.
25: A za pár vteřin jsou tu aktuální zprávy. Vy si je můžete poslechnout na vlnách Českého rozhlasu. Zůstaňte dál s námi.
2: Hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Dálniční známky by od příštího roku nemusely automaticky zdražovat. Příslušnou novelou se dnes zabývají poslanci. Vláda navrhuje zachovat současné ceny a zrušit tak jejich každoroční úpravu podle inflace a délky dálniční sítě. Opozice návrh kritizuje. Piráti třeba říkají, že stát přijde o část příjmů a vláda nevysvětlila, jak výpadek nahradí. Proti plánovaným změnám na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dnes protestují studenti a část akademiků. Kritizují hlavně rychlost přípravy a obávají se dopadu na výuku. výuku. Akademický senát fakulty dnes začne rozhodovat o slučování některých pracovišť. Změny mají zjednodušit strukturu fakulty a ušetřit desítky milionů korun ročně. Premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes sejdou v Bratislavě. Spolu s irským premiérem Michalem Martinem budou jednat hlavně o vysokých cenách energií a pohonných hmot, ale i o příštím evropském rozpočtu. Irsko teď předsedá Radě Evropské unie a vede tak jednání o jeho podobě. Ostravský podnikatel dostal tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun za dotační podvod v covidové pandemii. Dnes to potvrdil vrchní soud v Olomouci. Gabriel Figel podle rozsudku neoprávněně čerpal dotace a podpory z vládních programů pro svoje firmy, které provozují ubytovny a hotelové domy. Zaplatit musí taky majetkovou škodu 5 000 000 korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Policisté se při silničních kontrolách stále častěji potýkají s agresivními řidiči. Nadávky jsou podle policie prakticky na denním pořádku a sami o sobě se netrestají, jinak je to u fyzického útoku na policistu. Za ten může pachatel skončit ve vězení. Polská letiště v Lublinu a Řešově dnes ráno krátce přerušila letový provoz kvůli preventivním vojenským operacím. Na síti X to oznámila Polská agentura pro leteckou navigaci. Vojenské letectvo operacemi reagovalo na ruské vzdušné útoky na Ukrajinu a provoz obě letiště obnovila po 8. hodině. Lanovka na Pražský Petřín začne znovu jezdit 22. září. Vrací se tak do provozu po téměř přesně 2 letech. Nové vozy vyjedou z koncových stanice Petřín a Újezd v 7 hodin ráno. Jezdit pak budou zhruba v 10-minutových intervalech až do 22 hodin a 15 minut. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna od sjezdu na Sázavu ze 34. kilometru zůstává dlouhá kolona a kvůli omezení u Vlašimi. Na 49. kilometru je dopravní omezení a zdržíte se více než hodinu a provoz tam kolabuje. Poslední volný sjezd je na 34. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 173 zůstává kolona do zúžení. V Brně pojedete osobními auty 40 minut. Na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. a 5. kilometru čekejte kolonu hlavně kamionů. Fronta se táhne na Pražský okruh za Ořech a v Praze na Nuselském mostě ve směru do centra řešili nehodu. Vozidla jsou už pryč, kolona zůstala zdržení asi 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne bude oblačné až polojasné, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23. Tolik zprávy, teď začíná dnešní vydání Názorů a argumentů.
6: Sněmovna přehlasovala Senát. Co může změnit Alternativa pro Německo? Kdo bude soupeřem Babišova hnutí? Co dál na ukrajinské frontě? Zbaví se Babiš přízraku Čapího hnízda? A od kdy může dítě za porušení zákona. To jsou témata Názorů a argumentů. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
7: Názory a argumenty.
6: Sněmovna přehlasovala Senát a stvrdila některé zákony. Jedním je původní verze zákona o znovuzavedení EET, elektronické evidence tržeb. Druhým je stavební zákon, který zavádí centralizovanou soustavu státních stavebních úřadů. Ve studiu je se mnou kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Petře, o co tedy jde v případě zákona o EET?
8: Je to zákon, který je, dá se říci, vlajkovou lodí hnutí ANO, alespoň to tak vydávala v minulosti, kdy byla u moci a kdy musela čelit mnoha hodinovým nebo spíše desítkám hodin obstrukcí a nakonec je překonala, ale pak přišla pandemie covidu a i sama tehdejší vláda tvrdila, že tedy změní EET v to, že to bude věc dobrovolná a když nastoupila nová vláda, tak ji zrušila, takže nyní se vrací to, že Senát ten zákon vetoval, tak ho vrátil do sněmovny takovým způsobem, že neměl výhrady k zákonu jako k celku, ale k některým pasážím. Třeba připomínal to, že když ta původní verze platila, tak ústavní soud rozhodl, že by se neměla vztahovat na bezhotovostní platby a senátoři chtěli, aby ta nová verze to zohlednila, kdežto vládní návrh tak nečinil. Takže kvůli tomu to také vrátili zpátky do sněmovny s tím, že tedy navrhli svoji verzi a počítali počítali s tím, že by poslanci mohli jejich připomínky zohlednit a že by tu senátní verzi nakonec schválili, k čemuž nedošlo, takže platí ta původní verze. Vláda si od toho slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Ostatně v minulosti jsme byli svědky toho, že zdaleka ne všichni podnikatelé měli problém s elektronickou evidencí tržeb. Zároveň tam byly různé nedostatky, které se ukázaly při tom praktickém provozu. Nyní už by neměly být součástí té nové úpravy. Týká se to například také toho, že nebudou muset být vydávány automaticky stvrzenky, že pouze když si to někdo vyžádá, jsou tam různé výjimky, na koho se ta elektronická evidence tržeb nevztahuje nebo na koho by se nemusela vztahovat, pokud přistoupí třeba na určité paušální daně a tak dále. Ale problém je v tom, že vláda tvrdí, že to bude mít výrazný přínos pro státní rozpočet, ale zároveň k tomu zákonu jsou přilepeny různé věci týkající se daňových výjimek, které de facto snižují příjmy státního rozpočtu do budoucna, tak je otázka, zda nula k nule nebude z hlediska toho příjmu těch příjmů státního rozpočtu.
6: Je tady ještě druhý důležitý zákon, o kterém se jednalo. V čem teda konkrétně nesouhlasí vládní většina ve sněmovně se senátem v případě stavebního zákona?
8: Nesouhlasí s tím, co Senát navrhl sněmovně a on navrhl v tomto případě ten zákon zcela zamítnout a senátoři apelovali na poslance, aby jim vyšli vstříc a ten zákon nepřijímali. Je to zákon velmi složitý a právě kritici poukazují už na to, jakým způsobem byl poslán do legislativního procesu, protože šlo o poslanecký návrh, což znamená, že neprošel klasickým připomínkovým řízením, aby se k tomu mohli vyjádřit různé instituce, odborníci a tak dále. Takže je předpoklad, že pak, až vstoupí v platnost, v praxi se ukáže, že třeba jsou tam nějaké slabiny, nedorazy a tak dále. Týká se to také toho, že v průběhu toho projednávání byl ještě měněn komplexním pozměňovacím návrhem a pak byly přijaty další pozměňovací návrhy, takže zjednodušeně řečeno se dá předpokládat, že možná ani autoři sami netuší, co nakonec všechno schválili a uvidíme až v tom konkrétním provozu, co hodně vadilo, tak tam jsou třeba definice týkající se staveb veřejného zájmu a v tom případě tam může být zjednodušené vyvlastňování pozemků, zjednodušené věci, které jdou na úkor třeba pravomocí samospráv a tak dále, takže jsou tam obavy, aby ten zákon nezmírnil možnosti právě těch lidí, kteří se dosud k tomu mohli vyjadřovat a tak dále. Týká se to také kritiky možné legalizace černých staveb, podle těch kritiků by to mělo být snažší a podobně. Ale realita je taková, že vládní většina ten zákon prosadila, že pochopitelně třeba zástupci velkých developerů a podobně si ten zákon pochvalují a slibují si, že v Česku se bude rychleji stavět, tak uvidíme.
6: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
6: Alternativa pro Německo už jen svým názvem říká, že nabízí nějakou novou, jinou cestu. Jaká je ta cesta? Je jiná a je realistická? Nad tím se zamýšlel náš spolupracovník, politolog Jiří Pehe.
9: Drtivé vítězství krajně pravicové strany Alternativa pro Německo, známé pod zkratkou AFD, v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku vyvolalo řadu temných předpovědí ohledně dalšího vývoje v Německu. Mnohé se ale nezdají být v současném celoněmeckém a evropském kontextu realistické. Začít lze tím, že AFD je i po volebním úspěchu v Sasku-Anhaltsku stranou, která je mnohem silnější v postkomunistickém východním Německu než ve zbytku Německa. V celostátních průzkumech v poslední době sice o několik procent vede před takzvanými tradičními stranami, jenže to nestačí zatím k tomu, aby ji nepotkal osud krajně pravicových svobodných v Rakousku, kteří v celostátních volbách sice zvítězili, ale do vlády je nepustila velká koalice lidovců, sociální demokracie a liberálů. Po svém vítězství v Sasku-Anhaltsku bude navíc AFD pod skutečným drobnohledem. Zbytek Německa bude čekat na to, zda dokáže sestavit zemskou vládu, k čemuž bude potřebovat koaličního partnera. Toho skoro jistě nenajde mezi tradičními stranami, takže se bude muset případně spojit s nějakou stranou, která patří do spektra krajní levice nebo levicového populismu. A spolupráce mezi krajní pravicí a postkomunistickou levicí nemusí být vůbec snadná. I kdyby se AFD nakonec podařilo vládu v Sasku-Anhaltsku sestavit, COVID čeká i další výzva. Bude se muset, tak říkajíc, předvést. Na zemské úrovni přitom nemůže třeba v boji s migrací činit řadu kroků, které slibuje, protože by k ním potřebovala mocenské nástroje federální vlády. Bez účasti v ní také jen těžko může začít účinně útočit na Evropskou unii, k níž má silně kritické postoje. Pustili se na zemské úrovni do naplňování svých dalších programových priorit, k nímž patří odpor k ochraně některých menšin, může se dostat do konfliktu s německou ústavou. Podle řady expertů a německé kontrarozvědky v konfliktu s ústavou ostatně už je, což už vedlo k pokusům stranu zakázat. I pro ruské postoje AfD mohou být větším problémem než dosud, pokud by je chtěla s pomocí případné účasti v zemské vládě amplifikovat. I v tomto případě se může dostat do zásadního konfliktu s federální vládou. I kdyby AfD nakonec stanula v příštích letech v čele spolkové vlády, narazili by v německém kontextu její případné snahy vytvořit autoritářskou vládu se silným etnonacionalistickým akcentem na problémy. Německý ústavní systém byl totiž vytvořen po druhé světové válce s cílem nepřipustit znovu návrat totalitního systému, zejména nacismu. Stojí na důsledném vyvažování různých mocí a silnou roli v něm hraje ústavní soud. V cestě radikálním změnám, případně prosazeným v německém spolkovém sněmu, stojí i spolková rada, do níž své zástupce jmenují jednotlivé spolkové země. Německo navíc neumožňuje konání celostátních referend s výjimkou těch, která se týkají územního vymezení spolkových zemí. Německo je zakládající zemí Evropské unie. K vyvolání jakékoliv reálné diskuze o vystoupení z unie by AfD musela překonat odpor zmíněných institucí. AfD také hraje o čas, přibývá totiž zemí, kde se strany s podobným programem dostaly do čela vlád, přičemž výsledky jejich politiky jsou skoro všude špatné. Americké hnutí MAGA prezidenta Donalda Trumpa nejspíš prohraje příští volby. Maďarští voliči ve volbách doslova smetli z politické scény hnutí Fidesz Viktora Orbána, které bylo vzorem pro různá nacionálně konzervativní uskupení v jiných zemích. Hnutí Bratří Itálie, které začínalo při nástupu do vlády s puncem strany vyrostlé z tradic italského fašismu, muselo tváří v tvář realitě svoji nacionalistickou politiku rychle poevropštit. A moc toho nepředvedla ve vládě ani strana Praví Finové. Na evropskou realitu naráží i česká vládní koalice sestávající z populistů a krajní pravice. AfD jistě nelze podceňovat, zejména pokud tradiční strany nedokážou přitvrdit vůči migraci. Na druhou stranu není realistické srovnávat její cestu k moci s nacisty na začátku 30. let minulého století, jak to leckdo činí, protože AfD dnes operuje v mnohem komplexnějším ústavním a mezinárodním prostředí.
6: Konstatuje Jiří Pehe. Andrej Babiš má smůlu, nebo spíš štěstí. Nemá reálného soupeře. O tom, proč to tak je a kdy se to může změnit, uvažuje naše spolupracovnice, redaktorka deníku Kateřina Perknerová.
10: Kromě billboardů s portréty prakticky neznámých politiků a prázdnými hesly, téměř nic nenaznačuje, že už za měsíc se konají volby do obecních a městských zastupitelstev i třetiny senátu. Přesto jsou extrémně důležité, hlavně pro opozici. Je to podstatný test její reálné síly v regionech. Pomineme-li tisíce menších sídel, kde se vybírají zastupitelé podle místních poměrů a sousedských vztahů, hraje se z politického hlediska o statutární města, krajské metropole a Prahu. O tu především. V minulosti byli její primátoři viditelnými figurami svých stran. Vzpomeňme na Jana Koukala či Pavla Béma z ODS, Adrianu Krnáčovou z ANO nebo Zdeňka Hřiba za Piráty. Propojení pražského magistrátu a centrální vlády je daleko těsnější než u jiných měst. Andreji Babišovi o zisky v komunálním klání nikdy příliš nešlo. Hnutí ANO je postaveno na něm, nikoli na silné krajské a lokální struktuře. Jeho laxní přístup k výběru lídra pražské kandidátky to potvrzuje. Pro ostatní strany to byla mimořádná příležitost vybrat výrazné osobnosti, které by na sebe strhly pozornost a ve volbách pak potvrdili, že Praha není Babišova. To se ale nestalo. Tereza Nýslerová za Piráty, Adam Scheinherr za Prahu sobě, ale ani Tomáš Portlík za ODS nebo Petr Hlaváček za STAN nejsou žádné stranické hvězdy, esa v rukávu celostátních šéfů. Mají zkušenosti z místní nebo magistrátní politiky, čímž to končí. Pro výkon primátorské funkce to asi stačí, avšak pro povzbuzení skomírajících preferencí subjektů z opozičního tábora nikoliv. Ba co hůř, mohou dostat na frak od náhradního nominanta ANO Jana Hušbauera, který je vyloženým outsiderem. Stojí ovšem za ním Andrej Babiš, jenž sice za tento typ voleb nekrvácí, ale z principu chce vyhrávat. Proto vzal kampaň do svých rukou, a to s jednoduchým vzkazem, že pokud Pražané zvolí kandidátku ANO, on jako premiér zařídí, že všechno bude. Vnitřní okruh, metro D, nové nemocniční pavilony, byty. Na spoustu lidí to může zafungovat, jak ukázal průzkum agentury Median pro Prahu IN. Podle něhož by ANO v metropoli vyhrálo. Naopak šetření společnosti Ipsos přisuzuje vítězství formaci Spolu pro Prahu, kterou tvoří ODS a TOP 09. ANO je v něm těsně třetí. V obou případech by na stříbrný stupínek dosáhli Starostové a Nezávislí. Andrej Babiš je suverénním pánem vlády a sněmovny. Jeho lidé obsazují klíčové posty ve státní správě. Mohl by přepustit Prahu, Brno a Senát opozici. Avšak v tom mu brání jeho soutěživá povaha a biznisové přesvědčení, že pokud nemá rozhodující většinu, nemá nic. Nejvíc by ho zasáhlo, kdyby v podzimním hlasování uspěli kandidáti STAN Víta Rakušana, který přebírá roli opozičního lídra. Bude-li Petr Hlaváček primátorem a v horní komoře Starostové obhájí minimálně 8 křesel, vykrystalizuje pro Andreje Babiše jasný soupeř v podobě liberálního, středového a proevropského hnutí. Navíc takového, k němuž kvůli obřímu schodku, spojenectví s problematickou SPD a amatérskými motoristy, přebíhá i část voličů ANO.
6: Uzavírá

0: aktuální vývoj na ukrajinských bojištích takto pesimisticky. Ku příkladu čerstvá analýza BBC sice připouští, že ruský tlak sílí nebo se přinejmenším nesnižuje. Odborníci ze známého amerického ústavu pro studium války ISV ovšem poukazují třeba na fakt, že Rusko během tohoto léta získalo kolem 250 kilometrů čtverečních ukrajinského území, což je čtyřikrát méně než za stejné období loňského roku. Dalším ukazatelem jsou nenávratné ztráty, tedy padlí těžce ranění nebo zajatí Rusové. Ty podle ukrajinského generálního štábu během celé války dosáhly až 1,5 milionu lidí. V červenci a srpnu letošního roku už dosahovali 40 až 43 tisíc osob za měsíc, což je mimochodem počet, který ruská armáda v současné době není schopna operativně nahrazovat. Vcelku vzato by tak tato čísla mohla naznačovat, že letošní ruská letní ofenziva stagnuje. Rostoucí ztráty bez podstatného postupu kupředu mohou vést až k vyčerpání ruských vojsk a tím pádem ke ztrátě strategické iniciativy. Jak však uznávají i sami Ukrajinci, ruská strana si i přes vysoké ztráty a pomalý postup na většině úseků fronty zachovává jistou převahu. Jak poslední dobou prohlašují obě strany, letos na podzim se neočekává postupné vyhasínání konfliktu, ale jeho další eskalace. Svědčí o tom jak současné ruské vzdušné útoky přímo na Kyjev, tak i nedávné prohlášení Vladimíra Putina, že Rusko se připravuje ještě daleko masivněji než doposud útočit na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a Ukrajina se tak právě může obávat ještě tvrdší zimy, než byly ty předešlé. Pro Ukrajinu je v této fázi války nejpodstatnější, aby dokázala čelit ruským střelám všeho druhu. K tomu samozřejmě potřebuje především americké patrioty. Ty může na základě rozhodnutí evropských partnerů nakupovat i z unijní půjčky ve výši 90 miliard amerických dolarů. Problémem ale je, kde je fyzicky vzít. Evropa jich napadené zemi přislíbila celou tisícovku, ovšem v následujících několika letech, zatímco zejména obrana Kyjeva je potřebuje okamžitě. Jiná účinná obrana proti ruským raketám zatím neexistuje,
1: říká Libor Dvořák. Čapí hnízdo je přízrak, kterého může Andreje Babiše zbavit ministr Jeroným Tejc. Soudí tak náš spolupracovník, publicista Jiří Leština.
2: Což o to, už samotný fakt, že Vrchní soud v Praze potvrdil někdejší manažerce Agrofertu Janě Naďové 3letou podmínku za dotační podvod na farmě Čapí hnízdo, je hoden pozornosti. Vždyť jde o první pravomocný verdikt v trestní a soudní anabázi, která už přes 10 let kontaminuje českou politiku. Je dobré připomenout, že soudce Městského soudu v Praze Jan Šot dvakrát Naďovou a Babiše zprostil žaloby. Odsuzující rozsudek nad paní Naďovou soudce vydal až na potřetí poté, co ho k tomu zavázal odvolací senát Vrchního soudu. Ten na základě vlastního dokazování dospěl k závěru, že farma Čapí hnízdo skutečně byla účelově vyvedena z holdingu Agrofert kvůli získání dotace pro malé a střední podniky. A právě v době, kdy Vrchní soud uložil soudci Šotovi, aby Janu Naďovou uznal vinou, přichází Jeroným Tejc s novelou trestního řádu, jež má odvolacím soudům zakázat, aby nižší soudy zavazovaly k tomu, jak mají rozhodnout. Praktický dopad je na bíledni. Soudy prvního stupně by mohly obžalovaného osvobodit, aniž by museli respektovat pokyny

0: nadřízeného odvolacího soudu, což by mohlo do základu otřást českou justicí. Ta je postavena na dvoustupňovém trestním řízení, kdy vrchní soudy disponují nespochybnitelnou pravomocí korigovat případná chybná rozhodnutí nižších soudů. S tím, že existuje další opravný prostředek dovolání k nejvyššímu soudu, k němuž se ostatně chtějí obrátit i advokáti Jany Naďové. Jak upozorňuje v Hospodářských novinách děkan právnické fakulty a emeritní ústavní soudce Stanislav Balík, přijetí Tejcova návrhu by mohlo soudní řízení zcela paralyzovat, protože by mohlo dojít k nekonečnému ping-pongu mezi oběma stupni. Odvolací soudy by se pak mohly stát fakticky zbytečnými. Ten případ by pak nikdy nemusel skončit, kdyby byl soudce prvního stupně sporný a pokaždé rozhodoval obráceně než odvolací soud, tak tomu by nezbylo nic jiného, než mu to jenom rušit a vracet, uvádí Balík. Ocitáme se tedy v situaci, kdy ministr spravedlnosti, jenž odpovídá za hladký chod a stabilitu české justice, navrhuje paragraf, který ji může paralyzovat a uvrhnout do chaosu. Což je provázeno neodbytným podezřením, že tak činí, aby umetl cestu Andreji Babišovi k definitivnímu úniku před trestem za podvod. Šéf rezortu spravedlnosti tvrdí, že s tímhle návrhem nepřišel on, ale Česká advokátní komora. Ale i kdyby tomu tak bylo, nic to nemění na tom, že tenhle pochybný paragraf na vládu přinesl bývalý sociální demokrat Jeroným Tejc jen 3/4 roku poté, co ho Andrej Babiš vytáhl z politického záhrobí na ministerské výsluní.
1: Soudí Jiří Leština. Děti někdy zlobí, někdy se ale dopouštějí činů, za které jsou dospělí trestáni před soudem. Měli bychom takto zacházet i s 13-letými? Co o tom soudí publicistka a divadelní dramaturgyně Kristina Žantovská?
2: 13-leté děti by měly být za činy neslučitelné se zákonem trestně stíhané, navrhl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Poslouchám diskuse odborníků i výpovědi učitelů, kteří s dětmi mají zkušenosti. Děti jsou nezvladatelné, agresivní, vulgární, radikalizují se na sítích, šikanují se. A pak jsou to i děti, které spáchají brutální zločin. To už je kardinální problém. Ale jsou opravdu za své činy odpovědní jenom oni? Kde je odpovědnost dospělých, tedy pokud opravdu dospělí jsou? Mám o tom často pochybnosti. 13-leté dítě je stále ještě dítě. Fyzicky a mentálně není dotvořené. Příroda potřebuje k dozrání čas. Děti nejsou roboti. Přestože dnes děti dospívají rychleji, vlivem mnoha faktorů, ale převážně vnějších, skutečně mentálně zralí je mladiství až kolem 20 až 25 let. Teprve potom je si plně vědom svých činů a jejich důsledků. Umí ovládat své emoce, je schopen empatie a tak dále. Pokud spáchá něco nepřístojného, 12-letý člověk zkouší hranice svoje, rodičů a celého systému. Zkouší, kam až může jít, aby získal pozornost, po které většinou volá. A jsem u jádra věci. Ve všech debatách mi chyběl jeden z hlavních aktérů starostí s dětmi, a tím je rodič. Dítě vychází z rodiny a její vliv na jeho vývoj je zásadní. Když se něco pokazí, měli bychom se ptát, a co rodina? Ano, dnes už problémové děti nutně nevycházejí z nefunkčních nebo ekonomicky slabých rodin. Mnohdy naopak. Materiální dostatek nic nezaručuje a přemíra digitálních hraček je doslova past. Zájem a čas, který rodič s dítětem stráví, rozhoduje, jak se bude dítě chovat, cítit a vycházet s ostatními, jak a kdy svobodně a přitom odpovědně dozraje, i to je velmi individuální, a stane se právoplatným členem společnosti. Čas, čas a čas. A hranice, ne zákazy a tresty. Ty vždycky po průšvihu následují a většinou nic nevyřeší. S dětmi se musí mluvit, vysvětlovat jim, o co nám jde, co a proč považujeme za správné. a vyslechnout si, jak to vidí a jak tomu rozumí oni. Respektovat je chceme-li, aby oni respektovali nás a společně nastavená pravidla. Trestní odpovědnost od 13 let je trestuhodný návrh. Odstrašující příklady nefungují, jsou na to studie, zvlášť když dítě ještě není mentálně zralé. A že by nápravná zařízení mohla pomoct mladistvému delikventovi nastartovat lepší život, jak se vyjádřila v jedné diskuzi poslankyně za motoristy sobě Renata Vesecká, si snad může myslet jenom ona. Kolik takových s kvalifikovanými pracovníky máme? Vždyť nám chybí i dostatek dětských psychologů a psychiatrů a právě oni by měli stát na začátku práce s problémovými mladistvými. A to i ve školách, kde se první asociální chování často ukáže. Za 13-leté nezletilé dítě je snad před zákonem zodpovědný rodič. Nebo snad ne?
1: Uzavírá Kristina Žantovská nejen své zamyšlení, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
3: Terorismus. Odpor k technologiím a láska k přírodě vedli geniálního matematika Teda Kazinského k tomu, že 20 let posílal na různá místa Spojených států výbušné systémy.
4: Chtěl, aby ta technologie zmizela jako taková, aby se všichni stali Tedem Kazinským, který žije v tom srubu, obklopen přírodou a loví a pěstuje a nikde žádná elektrika, nic prostě takového. To byl vlastně jeho sen.
3: Říká historik Jan Adamec.
5: Sérii portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Pražský městský soud zrušil osvobození exposlance Ferryho. Ukrajinský prezident Zelenský jedná v Kanadě o posílení protivzdušné obrany. A ceny pohonných hmot v Česku znovu stouply. Benzín je teď nejdražší za poslední 4 roky. Zprávy a Martin Matějka. Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Ferryho. Informaci České televize potvrdila Českému rozhlasu mluvčí soudu Julie Haluzová. Ferry čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Podle obžaloby si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas a sundal kondom. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Ferryho soud v polovině května nepravomocně osvobodil. Proti rozhodnutí se odvolala státní zástupkyně. Ferry si do konce května ve vězení odpikával trest za 2 jiná znásilnění a pokus o něj. Vinu opakovaně odmítá. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zahájil oficiální návštěvu Kanady. Řekl, že hlavním tématem jednání bude posílení protivzdušné obrany. S předsedou kanadské vlády Markem Carneym plánuje řešit taky přípravu napadené země na zimu.
7: Podle Zelenského potřebuje Ukrajina zesílit obranu hlavně proti balistickým raketám, pomocí kterých stále častěji útočí ruská armáda. Na třídenní návštěvě plánuje taky diskutovat o energetické spolupráci. Kanada patří k zemím, které po zahájení ruské invaze poslaly Kyjevu největší množství finanční pomoci v přepočtu na HDP. O dalších dodávkách obranného materiálu Zelenský tento týden mluvil taky s představiteli Norska a Islandu. Ještě před zimou by měl Kyjev získat zhruba 1000 střel do protivzdušných systémů Patriot, kterých má nedostatek. Část munice už z vlastních zásob poskytla německá armáda. Jiří Kordík, Český rozhlas.
6: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden o skoro 2 koruny za litr. Řidiči ho teď tankují v průměru za 44 korun a 22 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně, litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí, rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Filipínské úřady dál pátrají po cestujících trajektu, který hoří u břehu provincie Palawan. Středeční havárii plavidla nepřežilo nejméně 5 lidí a dalších téměř 90 se pohřešuje. A podle stanice BBC se podařilo zachránit asi 43 lidí. Práci záchranářů a hasičů komplikují vlny a silné mořské proudy. Příčina neštěstí zatím není známá. Filipínská pobřežní stráž uvedla, že před vypuknutím požáru slyšel jeden z cestujících explozi. Loď plula z filipínské metropole Manila na ostrov Koron. Ten je populární mezi turisty a potápěči z celého světa. Kvůli epidemii střevní virózy zakázali hygienici lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Onemocnělo tam přes 170 lidí, informovala o tom zlínská hygienická stanice. Mimořádné opatření bude platit od 15. září. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vědci při průzkumu Zábyšova kříže z Vyšebrodského kláštera objevili další relikvii. Uvnitř vzácné památky ze 13. století našli kromě dřeva považovaného za část Kristova kříže také druhou, takzvanou dotýkanou relikvii. Jak vznikla, vysvětluje geoinformatik organizace Naše historie Jiří Šindelář.
8: 500 let byla do dřevěného jádra vložena svatá relikvie a tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví.
6: A Pražské divadlo pod Palmovkou zahájí novou sezónu premiérou satirické komedie Starý bílý muž. Hru o nekorektnosti dnes uvede na komorní scéně ve studiu Palmov v režii Michala Langra.
9: Ta hra zrcadlí tu realitu teďka tak, jak je.
10: Říká režisér inscenace Michal Lang. Děj se odehrává na pohřbu úspěšného podnikatele, kde drobný detail na smuteční stuze spustí lavinu nedorozumění a absurdních konfliktů.
9: V té hře se řeší otázky pohlaví, identity, generačních rozdílů, otázky předávání moci ve firmě a další věci.
10: V hlavních rolích inscenace Starý bílý muž v divadle pod Palmovkou se představí Roman Slovák, Pavla Gajdušíková nebo Šimon Holiš. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
6: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna od sjezdu Chocerady z 29. kilometru počítejte s dlouhou kolonou. Pokračuje na 49. kilometr, tam je dopravní omezení v koloně na 44. kilometru. Navíc řeší nehodu, je to celé zhruba na hodinu. A na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. a 5. kilometru čekejte kolonu hlavně kamionů. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme oblačno až polojasno a teploty 21 až 23 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
11: Dobrý den, je tady čas a prostor probrat zajímavá témata. V příštích minutách nabídneme postoj občanů, jak je zaznamenali výzkumníci. Hostem je socioložka Paulína Tabery z Centra pro výzkum veřejného mínění. Já vás vítám, dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Nahlédneme do dvou průzkumů, jak lidé v České republice vnímají svobodu slova a její hranice a jaké jsou postoje společnosti vůči Romům. Zita Senková přeje nerušený poslech.
13: Jak to vidí?
11: Český rozhlas společně s Centrem pro výzkum veřejného mínění Akademie věd v rozsáhlém výzkumu mapoval, jak svobodu debaty nebo svobodu slova v Česku vnímají občané. Tak paní Tabery, co vás vedlo k tomuto tématu?
12: K tomuto tématu nás vedl Český rozhlas, který přišel s tímto tématem, jestli by nás to nezajímalo, a nás to téma samozřejmě zajímalo. Je to aktuální téma jak pro Český rozhlas, tak pro sociologii, protože v poslední době se samozřejmě čím dál více tematizuje to, zda lidé mohou svobodně mluvit, kde mohou svobodně mluvit, a velmi se to akcentuje zejména s nástupem sociálních médií, kde lidé mají občas pocit, že se vám například smaže profil, nebo z té chvíli jakoby dostanete ban na tom účtu a tak dále, a lidi mají pocit, že možná přichází cenzura, nebo co to teda znamená, nebo když jsou vám smazány příspěvky, tak co to teda vlastně znamená pro svobodu slova.
11: A jak vy to osobně vnímáte? Nedá mi to zeptat se, než se podíváme do těch dat.
12: No, když se podíváme do těch dat, tak my tam uvidíme skupinu, která si myslí, a je to největší skupina, která si myslí, že máme svobodu slova a že svoboda slova má hranice. Ten výzkum se jmenuje Hranice svobody slova právě proto. A já jsem člověk, který si myslí, že se lidé mají vyjadřovat ke všemu, i k těm tabuizovaným tématům, ale zároveň si myslím, že velmi záleží na tom, jak se k tomu vyjadřujete. A že někdy směšujeme to, že se nemůžeme k něčemu vyjádřit, říkáme, že se nemůžeme vyjádřit tématu, ale pomíjíme to, jak jsme se k tomu vyjádřili. A to už mluvíme na sociálních médiích, je velmi tematizována, velmi jakoby sledována takzvaná hate speech, neboli nenávist, která se tam projevuje, ať už od skutečných účtů, nebo od různých anonymních účtů, nebo od trolů, nebo dokonce, a to si musíme být všichni vědomi, že tam existují účty, které jsou falešné, že některé ty věci, které jsou produkovány na sociálních médiích, jsou prostě buď někým placené, a nebo jsou prostě jeden člověk ovládá více účtů a vytváří nějaký dojem, který tam není pravdivý. Takže já si myslím, že právě ty hranice mají existovat a mají existovat zejména pro to, jak mluvíme, než pro to, o čem mluvíme.
13: Zhruba retorika.
12: My jsme v tom výzkumu, a k tomu se dostaneme, zkoumali to, jestli můžete mluvit kontroverzně o věcech, a potom nastupuje už to, že oponenty nebo lidi, o kterých mluvíte, dehumanizujete, případně rovnou vyzýváte k násilí.
13: Lze i slušně prostě vyjádřit svůj tak, a jiný tam názor.
12: Vyjádření názoru neznamená, že musíte vyzývat k likvidaci nebo zabítí oponenta nebo lidí, o kterých mluvíte. A to je, myslím, hranice pro mě osobně. A my jsme se právě ptali, my jako výzkumníci, tak každý máme někde hranici, a my jsme se ptali, kde teda vidí česká společnost tu hranici.
13: Tak pojďme už k těm konkrétním výsledkům, co si respondenti toho vašeho průzkumu společně s Českým rozhlasem myslí o svobodě projevu. Zda se lidé mohou vyjadřovat svobodně?
12: Obecně ano. My jsme se ptali mnoha otázkama a obecně ano, my jsme měli i velmi jednoduchou otázku, mohou lidé v Česku svobodně vyjadřovat své názory na veřejnosti, a tam si většina lidí myslí, že ano, a dokonce to, že se rozhodně děje, si myslí 40% lidí, a že spíše se mohou lidé vyjadřovat, si myslí 29% lidí. To znamená, že zhruba 70% lidí říká ano, mohou. Když se podíváme na tu druhou stranu, to nemohou, si myslí zhruba desetina populace, a 20%, 21% lidí je tak někde mezi, říkají, že je to tak napůl. Že tam vidí jako nějaké mezery v tom, jak svobodně, ale že nepopírají, že nějaká svoboda slova existuje. My jsme to potom ještě jako se doptávali na to, jestli jsou nějaká témata, u kterých lidé myslí, že se mohou nebo nemohou vyjadřovat, a byla to široká škála témat od změny klimatu, rovnosti žen a mužů, očkování proti covidu, sexuální obtěžování, migrace, soužití s Romy, holokaust a tak dále. Různá témata, která můžete vidět ve veřejném prostoru a můžou být nějakým způsobem problematická. A tam vlastně u všech těch témat více než polovina lidí řekla, že vlastně se k ním mohou vyjadřovat. Ale samozřejmě některá témata byla vnímána jako svobodnější, to můžeme zmínit změnu klimatu nebo rovnost žen a mužů, případně vyjadřovat se k vládní koalici nebo k politice, k USA nebo k opozici. To pořád bylo vnímáno jako velmi svobodný. Naopak na tom druhém konci, kde cítí lidé takhle napoprvé, když se jich zeptáme, jestli je tam tabu, je soužití s Romy, fašismus nebo ukrajinští uprchlíci. I tam je více než polovina lidí, případně nerovnost ras, i tam je více než polovina lidí, kteří si myslí, že se k tomu svobodně lze vyjádřit, ale už tam stoupají procenta, třeba zhruba čtvrtina lidí pociťuje, že se s tomu nemohu vyjádřit, desetina, že se k tomu rozhodně nedá vyjádřit. Tam je nějaké procento lidí, zhruba desetina, která u těchto témat má pocit, že se k tomu nedá vyjádřit. A ještě jsme se ptali i takhle velmi, řekněme jednoduše, teda napřímo, v jakých situacích by teda lidé přistoupili k tomu, že by měla být omezena svoboda slova. Když hledáme ty hranice, tak se ptáme, jako kde by měla být omezena. A byly to různé výroky, a kde největší souhlas, vlastně česká veřejnost říkala, že tam to omezení vidí, jsou právě sociální sítě, mají právo omezovat nebo mazat obsah, který považují za nenávistný. Takže tam vidíme ta sociální média, nenávist, a tam vyše 60% lidí řeklo, že to tak je. Ale například tam, kde vidíme takový jako největší odpor, je třeba, že zaměstnavatel má mít právo postihovat zaměstnance za to, že mimo výkon svých pracovních povinností veřejně říkají nenávistné výroky. My jsme tam záměrně dali ty nenávistné výroky a to veřejné říkání. A tam naopak většina lidí, 56% říká, že s tím nesouhlasí, že by to zaměstnavatel měl mít to právo, ale Pozor, pětina lidí si myslí, že ano. Takže jakoby je to výrok, který sice budí nesouhlas, ale část veřejnosti s ním přeci jenom souhlasí. A ještě takový jako, řekněme, na vážkách je veřejnost u výroku, že v zájmu bezpečnosti státu je někdy nezbytné omezit svobodu slova. Tam se to tak hezky rozložilo po celé škále, od jako souhlasu po nesouhlas tak nějak pravidelně, takže vidíme, že ten souhlas a nesouhlas jsou tak jako, řekněme, rovnoměrně zastoupený. A i ta středová varianta, že je to tak na půl, má zhruba čtvrtinu lidí. Takže tam ta veřejnost tak jako váhá. On ten výrok je obecný, takže lidé nevědí, jako co by to teda přesně znamenalo, a tam už by znamenalo jakoby na kontextu. Ale jsou situace, kdy lidé souhlasí s tím, že by svoboda slova, řekněme, mohla mít hranice. A když se ještě ptáme teda, v jakých dalších situacích by to bylo, tak třeba to omezení je ještě viděno, když třeba je podpora šíření nenávistných myšlenek k lidem na základě jejich rasy nebo etnika. Tam to opět získalo jakoby podporu, že by ta svoboda slova měla být omezená. Ale už třeba podpora a šíření myšlenek, které znevažují náboženské symboly nebo víru, tam už ta podpora na omezování nebyla tak vysoká. Tam to bylo 45%, tam už je opět ta veřejnost více rozdělená. Takže ten výzkum byl takto komplexní a ptali jsme se, ty otázky reflektovaly jednak právní úpravu. My totiž máme právní úpravu, která nějakým způsobem omezuje svobodu slova a říká, jaké výroky smíme a nesmíme říkat. A zejména to směřuje k té nenávisti vůči lidem z hlediska etnika, rasy, pohlaví a tak dále. A potom máme i nějaké nedávné události. Po válce na Ukrajině máme zkušenost s tím, že třeba některé weby byly vypnuty a nebo že stát hledá, jakým způsobem se bránit třeba vůči informacím nebo dezinformacím, které považuje za nepravdivé a za vlastně škodlivé bezpečnosti státu. Takže to všechno v tom výzkumu bylo zohledněno.
13: Konstatuje socioložka Paulína Tavery.
5: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
13: Hovoříme o výzkumu o svobodě debaty, o svobodě slova v České republice, jak to vnímají občané. Mění se, paní Tabery, ten vztah minimálně teda respondentů k této problematice, jak vlastně vnímají ty hranice svobody slova, projevu?
12: No, my to v
13: nějaké
12: tohoto
13: časové ose.
12: Ne, časové, ne, tento výzkum je vlastně jeden snímek z letošního jara, takže my nevíme, jestli se to nějak mění. Přesně takto položené otázky nemáme. My máme jiné trošku otázky v CVVM, jestli se lidé mohou jako veřejně vyjadřovat, a tam došlo k nějakým, zejména po té válce na Ukrajině, k nějakým jako drobnějším změnám, ale ne k prudkým propadům.
13: A řekla byste vy osobně jako socioložka, že jsme na určité projevy nebo témata citlivější během posledních 10-20 let? Vy už jste řekla, že třeba určitým zlomem mohla být ruská invaze na Ukrajinu před více než 4 lety.
12: My jsme se nějakou tu citlivost debaty snažili změřit v tomto výzkumu. A témata, která jsme tam vybírali, byla vybírána proto, co jsme si jako sociologové mysleli, že by mohl být ten, řekněme, zlomový bod.
13: Vy jste na základě odpovědi vygenerovali 4 skupiny. Tak se můžeme podívat, co je pro kterou typické, jak vlastně vnímají svobodu slova, projevu, zda by si přáli pro veřejnou diskusi určité hranice a pokud ano, jaké?
12: My jsme na základě těch otázek, co jsem tak obšírně popsala v tom předešlém bloku, vlastně sestavili takovou typologii, která má 2 osy. Jedna je, jestli člověk vnímá nebo nevnímá svobodu, a druhá je, jestli chce, nechce hranice. To se v tom výzkumu nějakým způsobem vlastně tyto dvě dimenze ukázaly. A ta typologie je vlastně ty 4 kvadranty vznikly na základě toho, a největší skupina lidí, vlastně skoro 60%, si myslí, že existuje svoboda slova, vnímá ji a zároveň chce její hranice. A tam do tohoto názorového proudu spadá nejvíce lidí, jak jsem říkala, do toho názorového proudu spadám i já. A v zásadě je to skupina, která je nějaká konsenzuální se současným stavem, to znamená, myslíte si, že máte svobodu se vyjádřit a chcete nastavit nějaké hranice, jako nějakým způsobem souhlasíte s nastavením a správním řádem. A tato skupina se vyznačuje o něco vyšším vzděláním, ty lidé o sobě spíše říkají, že jsou pravicoví a řekněme liberální a sledují mainstreamová média. Toto všechno jsou tendence. Neříkám, že každý jeden člověk v té skupině to tak má, jsou to nějaké tendence, které v datech pozorujeme. Další, vlastně druhá nejvíc zastoupená skupina, to je čtvrtina populace, si myslí, že máme svobodu slova, ale nechce jí hranice. To jsou lidé, kteří si myslí, že má být co největší prostor pro vyjadřování, velmi silně hájí právo veřejně vyjádřit názor a jde vlastně o nejvíce pravicově orientovaný kvadrant, taky spíše konzumuje mainstreamové zdroje a není nijak vyhraněn ani věkem, ale ani vzděláním. V tomhle tom jsou to jako lidé, kteří jsou de facto průměrní. A pak máme velmi zajímavou skupinu, zhruba 12% lidí, která myslí si, že není tady svobody slova, ale zároveň nechce její hranice. To znamená, jako v podstatě je kritická k současnému stavu. Říká tohle, co máme nyní, svoboda slova. Překvapivě jsou jakoby dány i věkem. Je to skupina, kde téměř 60% tvoří lidé věku 45 až 65 let. Takže jsou to jakoby starší lidé, konzervativnější svým politickým postojem a mají poměrně silnou orientaci na alternativní média. No a ta poslední skupina je taková nejméně vyhraněná, je to 7% lidí. Ta si myslí, že nemáme svobodu slova, ale zároveň chce její hranice. To znamená, má je asi jinak definované, než my je definujeme teď. Zároveň je politicky nejméně jakoby vyhraněná. Hodně často říkají třeba na levopravou nebo konzervativní liberální škálu, že se na těchto osách jako neumí zařadit, příliš nekonzumují média. A skupina, která byla předtím, ta, která nevnímá svobodu slova a vlastně ale nechce ty hranice, je kritická k tomu režimu, tak je orientovaná na ta alternativní média. Naopak tato poslední skupina, ta spíše jakoby je nekonzumuje.
13: A jak se liší vnímání svobody slova podle toho, jakou stranu hnutí lidé volili do sněmovny v roce 2025?
12: To je velmi zajímavé, protože tyto čtyři skupiny, jak jsme si je pojmenovali, tak jenom bych chtěla říct, že v každé té skupině najdete voliče každé ze stran. Není to tak, že by to bylo unisono, ale vidíme tam nějaké tendence. Ta skupina, taková ta největší, těch 60%, která vnímá svobodu slova a chce ty hranice, tak tam jsou poměrně výrazně zastoupeny strany současné opozice, jakoby Spolu, STAN, hodně Piráti. Ale jsou tam i voliči, ano, třeba 20% voličů, ano, tak abychom si nemysleli, že
13: je to
12: nějaká...
13: Prostě mix.
12: Je to prostě takový mix, je tam nějaká tendence. A podobně lidé jako vnímají svobodu slova, ale nechtějí hranice, tak tam opět vidíme voliče, ano, ale i voliče Spolu, Pirátů, STANu, ale už tam přibývají i voliči motoristů nebo SPD. A ty lidé, kteří vlastně jsou kritičtí k tomu současnému stavu a mají pocit omezování, tak tam jsou nadprůměrně právě zastoupeni třeba voliči SPD.
13: Součástí výzkumu byl i jeden experiment. Lidé měli zhodnotit výroky, které se týkaly aktivních politiků, národnostních menšin nebo třeba očkování proti COVID-19. Tak jaké odpovědi jste zaznamenali, paní Tabery?
12: Já jenom v krátkosti představím, co to vlastně znamenalo, protože my jsme se nejdřív ptali lidí, jestli se lidé mohou nebo nemohou vyjadřovat k tématům. A pak jsme si říkali, no ale to je jakoby velmi obecné. Pojďme lidem předkládat konkrétní výroky, které najdeme na internetu a zeptat se jich, kde je teda ta hranice. Nejenom jestli se k tématu můžete vyjádřit, ale jak se k němu vyjadřujeme, to jak jsem říkala. A my jsme lidem vlastně na různá témata, na témata holokaust, migrace, Romové, COVID, očkování, islám, soužití s ukrajinskými uprchlíky a tak dále, Izrael, Palestina, což vlastně je konflikt, který plní média už nějakou dobu. Tak jsme na tato vybraná témata vymysleli ke každému tématu tři výroky, přičemž jeden výrok byl kontroverzní jenom tak, jako že může, že je to jako nepříjemný nebo velmi takový jako hraniční názor. A některý lidé mohou chápat už jako výrok, který se pohybuje dokonce za hranici svobody slova. Je to výrok, který je silně generalizující nebo nepřesný, nebo může být jako velmi, velmi takový...
13: Zavádějící,
12: přesně tak. No a k tomuto výroku my jsme potom vždycky jakoby dodali ty prvky, které ve veřejné debatě, a to je ta dehumanizace, to znamená, že má to nějaký dovětek, který vyloženě jakoby ponižuje ty lidi, o kterých se mluví, a potom výrok schvalující přímo násilí. Takže my jsme to vždycky takhle k tomu přidali a už jsme těm lidem se neptali na to téma, ale lidem jsme předkládali přímo tyto výroky, oni je měli hodnotit na základě různých otázek a měli se už takto vyjádřit a tímhle vlastně jsme se pokusili nějakým způsobem na rozdíl od přímého doptávání stanovit, kde je ta hranice veřejné debaty. A já jenom možná řeknu, abychom si uměli představit, co to znamená ten kontroverzní výrok, tak třeba kontroverzní výrok třeba u holokaustu je, holokaust je zveličený nebo vymyšlený příběh. To znamená, pohybujeme se někde, kde ta zákonná norma říká, že vlastně jakoby není možné vlastně popírat nějakým způsobem holokaust, pohybujeme se na hranici a tento výrok byl potom vždycky ještě nějakým způsobem modifikován k dehumanizaci nebo k násilí. No a zjistili jsme, že když jsme se ptali na ta tabu, tak zrovna ten holokaust je v podstatě tabu v české společnosti mluvit o ním tímto způsobem.
13: Popírání holokaustu.
12: Když jsme se ptali na ta tabu, tak toto je toto je to tabu. To Češi vnímají jako velmi, velmi citlivě toto téma.
5: Jak to vidí?
13: V dnešním vydání hovořím s výzkumnicí Paulínou Tabery z Centra pro výzkum veřejného mínění a nyní nahlédneme do dalšího průzkumu, který mapoval postoje respondentů k Romu. Vy jste se, paní Tabery, zabývali otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli Česka, možnostmi, které Romové v naší zemi mají. Zjišťovali jste také postoje veřejnosti k tomu, jak vláda a místní samosprávy řeší problematiku romské menšiny, tak jaký je ten výsledek, jaký obrázek podal o tom vzájemném soužití?
12: My jsme se nejdříve lidi obecně ptali, jak hodnotí soužití romské a neromské populace v České republice, přičemž zhruba třetina ho považuje za dobré a tam převažuje ta možnost spíše dobré, to velmi dobré je jenom 1%. A taková ta nejvíce zastoupená varianta, téměř 50%, si lidi myslí, že je spíše špatné. Velmi špatné je zhruba desetina populace. Takže když to shrneme, tak kolem 60% lidí to vnímá spíše záporně, to soužití. My v tomto výzkumu nemáme příliš to srovnání, protože jsme změnili trochu metodologii. Když bychom se podívali do těch starších výzkumů, tak tam vždycky převážovalo to, že ty lidi nahlíželi na to soužití jako spíše problematické, ale postupem času se to zlepšovalo. Takže se zdálo, že nějaký integrační proces nebo nějaké jakoby to soužití vlastně tak, jak ho nahlíží majorita, takže se zlepšuje.
13: A mění se ty stereotypy, klišé, když se podíváme z dlouhodobého hlediska na výzkumy k tomuto tématu,
12: nemění,
13: k tomu vztahu?
12: Nemění. Oni zůstávají. To, co je zajímavé vlastně my, když zkoumáme vztahy, my zkoumáme vztahy i k jiným jako menšinám.
13: Ano.
12: A to, co je zajímavé, je, že my tam vždycky vidíme, že lidé jakoby mladší, případně lidé jako vzdělanější, mají takový jakoby otevřenější přístup. To neplatí u tohoto postoje k Romům. Tam nejsou vlastně žádné jakoby zásadní sociodemografické rozdíly podle vzdělání, podle věku nebo podle pohlaví a tak dále. A to, na co jste se ptala, my se ptáme nejenom na to obecné soužití, ale třeba jaké jsou názory většinové populace na možnosti Romů uplatnit se ve společnosti při zaměstnávání, vzdělávání, získávání bydlení a tak dále. A oni se příliš, to, co teď budu říkat, se v čase příliš nemění, dokonce to pořadí jakoby zůstává stejné. Lidé vlastně vidí jako třeba možnosti Romů při zaměstnávání jako horší, případně jako stejné, než ne, jak to má většina populace. Velmi mizivá procenta, jako 6% si myslí, že jsou lepší, než má možnosti uplatnění, než má většinová populace. Stejně tak je to při jakoby získávání kvalifikace. U toho vzdělání taky jako lidé tendují k tomu, že buď je to stejné, nebo je to horší. Tam, kde jako lidé vnímají, že jako Romové mají nějaký jako nezaslouženou výhodu nebo něco podobného, tak je to při jednání na úřadech. Tam vlastně většina lidí říká, že mají jako lepší možnosti, než má většinová populace. A nějaký takový jako tato věc je i v získávání bydlení vidět. Tam jako zatímco u toho zaměstnání se to pohybuje, je to stejné, anebo je to horší, tak tady se to pohybuje, je to stejné, anebo je to lepší. Takže vidíme, že je tam nějaký jakoby stereotyp nebo je nějaký pocit u té majoritní populace, že Romové v tomto mají ty výhody. Já jenom chci zdůraznit, to jsou názory lidí, to není, aby potom mě občas lidé píšou, když mluvím v tomto pořadu, tak aby si lidé mysleli, že tady hodnotíme skutečný stav. Tady hodnotíme to, jak veřejnost vnímá, jaké má situaci a jaké má názory.
13: A konkrétní výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění. Dozvěděli jste se od respondentů tohoto průzkumu, který rozebíráme, paní Tabery, i důvody, proč vlastně smýšlejí, jak smýšlejí, co vám odpovídali, když se bavíme právě o tom soužití romské populace.
12: V tomto výzkumu my jsme se nedoptávali, jako proč zastávají tento názor. Takže my jenom víme, že lidé ten názor zastávají a při hlubších analýzách z těch dat, která byla dostupná, jsme se vlastně nedozvěděli, že by to byly nějaký specifický segment populace v tom smyslu, že bychom je mohli dělit na vzdělanější, méně vzdělané, starší, mladší a tak dále. Jediná souvislost, kde tam je ta s tím, jestli si lidé myslí, že je lepší nebo nějak jako horší soužití s Romy. To znamená, je tam někde nějaký, jakoby spíše nějaká postojová věc, než že by to bylo dáno sociodemografickými. Často třídíme na to sociodemografika a tady tomu tak není.
13: Pani Tabery, když tu otázku otočíme, jak vnímá romská populace soužití s tou většinovou veřejností to, v České republice?
12: V České republice přímo takovou to otázku neznám, jestli se ptají, ale existuje výzkum.
13: Zeptat se právě zástupců romské komunity, ano, prostě romských spoluobčanů.
12: Ano, což není, takový výzkum není úplně lehké a možná můžeme tomu nějaký další pořad věnovat. Není to úplně lehké, musíte se zeptat taky.
13: Jaký vzorek?
12: Z vzorku, přesně tak, tak jak to tady děláme na tisícovce, tak tady jako představte si, že v této tisícovce může být tak jako maximálně jeden, dva Romové, jako vzhledem zastoupení populace. Takže my se vlastně z tohoto výzkumu toto nedozvíme, ale existuje výzkum Agentury pro základní práva Evropské unie, který se dotazuje na tyto věci romské populace, dotazuje se i na zkušenosti s diskriminací a tak dále. Takže možná některý z příštích pořadů můžeme zaměřit na tento výzkum.
13: Tak jsem ráda, že jsem také inspirovala, tak jako Český rozhlas. Paní Tabery, poslední otázka. Jak řeší otázku romské menšiny vláda České republiky a místní samosprávy? Co jste se dozvěděli z toho vašeho výzkumu?
12: No, my jsme, myslím, že v tomto výzkumu jsme se ptali, jakoby, jestli jsou lidé jako spokojení s tím, ne jak to řeší, ale jakoby, jestli jsou lidi s tím spokojení. A je to v zásadě tak, že kolem 40% lidí je spokojeno jak s řešením u vlády, tak obcí. 20% neví a 15% vlastně lidí nám říkalo, že se jich to z hlediska obce netýká, že tam Romové nežijí. A to, co je zajímavé na té odpovědích, je, že na té obecné úrovni, když porovnáme odpovědi uspokojivý versus neuspokojivý, tak jsou lidé více spokojení než u té vlády, protože je to u obojích něco kolem 40%, ale je menší podíl těch nespokojených na té, když hodnotí tu obecní úroveň.
13: Paulína Tabery, socioložka z Centra pro výzkum veřejného mínění, okomentovala pro Český rozhlas postoje respondentů dvou průzkumů. A já vám za to děkuji. Mějte se krásně.
12: Děkuji, nashledanou.
13: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
6: 13 hodin 30 minut.
5: Český rozhlas Plus.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je na cestě na jednání Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. Předsedové vlád Česka, Polska, Maďarska a Slovenska se tam mají setkat taky s irským premiérem Michelem Martinem. Jeho země teď je předsedá Radě Evropské unie. Babiš před odletem do Bratislavy řekl, že chce na schůzce mluvit třeba o zdražování pohonných hmot. Unie by podle premiéra mohla pozastavením systému emisních povolenek ETS vyrovnat vysoké ceny energií způsobené válkami na Blízkém východě a na Ukrajině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zahájil oficiální návštěvu Kanady a řekl, že hlavním tématem jednání bude posílení protivzdušné obrany. S předsedou kanadské vlády Markem Carneym plánuje řešit taky přípravu napadené země na zimu. Kvůli epidemii střevní virózy zakázali hygienici lázeňskému léčebnému domu Praha v Luháčovicích přijímat nové klienty. Onemocnilo tam přes 170 lidí, informovala o tom zlínská hygienická stanice. Mimořádné opatření bude platit od 15. září. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden skoro o 2 koruny za litr. Řidiči ho teď tankují v průměru za 44 korun 22 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně. Litr vyjde na 47 korun 79 haléřů. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí, rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%, to je o 0,2% víc než v červenci, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, zlevnily naopak potraviny. Třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Při útoku ruských dronů ukrajinské Sumské oblasti zemřelo nejméně 5 lidí, minimálně 24 dalších je zraněných. Na síti Telegram to oznámili ukrajinské úřady. Naopak Rusko informovalo o úderu ukrajinských dronů v dagestánském městě Machačkala. Bezpilotní letouny údajně mířily na tamní přístav. A v Česku se o víkendu oteplí, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes bude převážně ještě oblačno až polojasno, hlavně na horách může pršet. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 21 stupňů. V 1000 metrech bude kolem 13 a podobné teploty očekávají meteorologové i v pátek. V jihovýchodní polovině Česka se objeví přehánky. V sobotu bude polojasno až oblačno, přehánky se vyskytnou výjimečně. Maximální denní teploty vystoupají o víkendu na 19 až 24 stupňů. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna od sjezdu na Chocerady z 29. kilometru počítejte s nesouvislou kolonou až na 49. kilometr. A tam je dopravní omezení, zpoždění zhruba hodinu v osobních autech. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu z 60. kilometru. Na 56. kilometru jsou silničáři, jede se jedním pruhem, zdržíte se půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu od dálnice D5 k Ořechu, čekejte 10 minut navíc. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je oblačné až polojasné, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na jihu Moravy naměří až 23, na horách se maxima zastaví kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Kdo měl poslední slovo nad textem dálkového výslechu Václava Havla a kdo je vlastně jeho autorem, zjišťuje ve čtvrtém díle audiosérie Pavel Kosatík.
14: Novinář Karel Hvížďala v západoněmeckém Bonu vyhlížel zásilku od přítele z Prahy každý den. Ale když důležitý balíček s 12-hodinovou nahrávkou od Václava Havla dorazil, byl si zrovna zaběhat a s pošťákem se minul.
15: Český rozhlas Plus uvádí sérii Kosatík rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát. Díl 4. Kdo je pánem rukopisu?
16: Takže i když tam přišel pošťák, jsem nebyl doma, on to nechal na rohožce před barákem, na ulici teda, takový malý balíček. Takže taky to mohl někdo vzít.
14: Později se naštěstí ukázalo, že také tato, jakož i ostatní zásilky od Václava Havla, prošla v Německu nejprve rukama historika Viléma Prečana, který pořizoval jejich kopie. Nejprve on a po něm Karel Hvížďala byli první, kdo slyšeli původní Havlovu nahrávku. Jeho odpovědi zabírali širší skutečnost, než jakou vyměřovali původní otázky.
17: Od spisovatelů už tradičně v našem prostředí je vždycky očekáváno co si ještě víc, než jenom, že píší knihy. Takový ten slogan, že spisovatel je svědomím národa nebo podobně, ten má jakousi svoji logiku, tradici v tom našem prostředí. Spisovatelé tady po dlouhá léta suplovali roli politiku, roli nějakých obnovitelů národní komunity, udržovatelů národního jazyka, povzbuzovatelů národního sebevědomí a tak dále a tak dále. A tato tradice samozřejmě v těch tíživých podmínkách totalitního státu pokračuje a nabývá své zvláštní dobové zabarvení a někdy se člověk trochu až děsí té role, která mu je přisuzována, těch nároků, které jsou na něj kladeny, těch očekávání, jimiž je tak tak říkajíc obklíčen.
14: Václav Havel se zde svěřoval se svými myšlenkami otevřeněji než v psaných textech, které dával na veřejnost ve vycizelované podobě.
17: Já si teda skutečně na tu nějakou nepotřebnost stěžovat nemohu. Já jsem jak v dobách, kdy jsem veřejně publikoval, tak v dobách, kdy jsem zakázán, a dokonce v těch dobách, kdy jsem zakázán paradoxně ještě víc, než v těch dobách, kdy jsem zakázán nebyl, jsem prostě neustále z nejrozmanitějších stran ubezpečován o své potřebnosti, o naléhavosti své přítomnosti zde, o důležitosti všeho mého podnikání, až mě to někdy trošku děsí, až mám někdy chuť zvolat, ale vždyť to tak není. Já nechci žádnou roli buditelskou hrát. Já prostě chci dělat to, co má spisovatel dělat, to je říkat pravdu.
16: Já jsem si řekl, že večer, až všichni usnou, si to budu pouštět. Tak jsem si to někdy v 9, když jsem měl pocit, že všichni spí, začal soukat do takového toho trojčete, co tenkrát bývali v bytech, kde bylo rádio, magnetofon a gramofon. A začal jsem si to pouštět a zaujalo mě to. Ale hlavně jsem zjistil někdy ve 3 ráno, že to zaujalo i mého 15-letého syna, který kvůli tomu nešel spát, protože on si od toho trojčete stáhnul do svého amplionu o patro níž reproduktor, odposlouchával to celý a nešel spát, protože ho to taky zaujalo. Takže já jsem mu šel ve 3 ráno vynadat a vyšel spát, protože musel jít ráno do školy. Ale on si to pak chtěl ještě doposlechnout druhý den sám. No tak já jsem věděl v tu ránu, že by to mělo fungovat ta knížka a jenom jsem si pak potřeboval udělat čas a ty práce obživný prostě odstranit rychlejc, než bylo zvykem, protože jsem počítal, že minimálně 1-2 měsíce se s tím budu hrát.
14: Šlo o to, Havlovy nahrávky, 12 hodin původního záznamu, přepsat a vzniklé stovky stran pak uspořádat, stanovit pořadí otázek a odpovědí, rozčlenit je do tematických celků a otázky a odpovědi seřadit tak, aby navazovaly. Václav Havel Karla Hvížďalu zaskočil tím, s jakou energií a zároveň systematičností mu v celé úplnosti otevřel svůj svět. Vlastně se mu najednou představil v nové podobě.
16: Určitě jsem pochopil, že je strašně pracovitý, cílevědomý, pořádný, akurátně pořádný až a že mu na tom hodně záleží. Víc bych si asi netrouf říct.
14: Když tomu druhému na věci záleží, tak to toho prvního zavazuje. Takhle to funguje?
16: Mě to zavazovalo už i tím, že to byla vlastně nejzajímavější figura, která žila v Čechách a bylo to možné cítit i přes hranice. Jednak jsem to začal přepisovat tak, jak to udělal, ale zároveň jsem s tím hrál na podlaze tými pracovně šachy. Každou tu otázku z odpovědi jsem měl zvlášť a dával jsem si je na podlahu a skládal to, jak to šlo. Mezi to vkládal papír jenom s prázdnýma otázkama zase pro něj. A tak vznikala ta první verze. Co se týče jazyka, tam jsem jenom škrtal vatová slova, někde třeba trochu měnil slovosled, ale zároveň se pamatuju, že on dával velice často sloveso na konec věty. To jsem se snažil někde nechávat. Jinak, že bych si troufal nějak hlubš do toho zasahovat, to myslím ne. Já jsem si nebyl jistý, do jaký míry do toho bude chtít Havel zasahovat.
14: Když ale přepsaný rozhovor po čase dorazil kurýrní poštou zpět k Václavu Havlovi, ukázalo se, že do výsledku zasahovat bude. A velice podstatně.
16: No, spokojený nebyl. Věděl jsem, tam bylo spoustu otázek ještě, na který jsem nevěděl, jestli bude odpovídat. To, co jsem mu poslal, byl balík 300 stránek. To, co pak vyšlo, má 150. To znamená, on to velice seškrtal a přepsal. Všechno seškrtával, užil otázky moje, zkracoval. Ten doslov tu ediční poznámku zkracoval. Prostě všechno velice tvrdě krátil a udělal z toho těch 147 nebo 150 stránek.
14: Text, který Karel Hvíždala poslal do Prahy, Václav Havel předělal od základu. Vznikl úplně nový rozhovor. Přesto však nešlo o násilí na tazateli. Tázaný ponechal původního ducha rozhovoru. Odpověděl na všechny Hvíždalovy otázky, žádnou nevynechal. Ani ty, které se týkaly například soukromí a na které se mu moc odpovídat nechtělo. Hvíždalovu objektu záleželo na každém slově. Zároveň si však nezabezpečoval žádnými tabu tématy.
16: On odpovídal na to, co já chtěl. On si tam přidal otázky, si dvě, ale a hlavně ty otázky, které pak to někde myslím na tom záznamu, kde říká, že jsou to blbý otázky, nebo na který nerad odpovídal, tak tu nevyškrtnul žádnou.
14: V jednom dopise Vilému Prečanovi Václav Havel psal: přísně soukromně. Čím blbější otázky Hvíždala dává, tím jsem radši. Člověka to provokuje k temperamentnější reakci a text se tak stává záživnější. To, co udělal s Václavem Bělohradským, je přece od Bělohradského nejčtivější text.
16: Čili to bylo pro mě směrodatný, jestli je ochoten odpovídat i na ty nepohodlný, nebo tam šlo hlavně o ten jeho vztah k tátovi a ke kapitalismu, vztah k Olze a takovýhle ty věci, na to neodpovídal rád, ale odpověděl. To bylo pro mě vlastně to nejdůležitější.
14: Václav Havel se při redakci textu projevil jako spisovatel. Text, který byl původně pouhým mluveným slovem, začal nyní na papíře organizovat stejně, jako psal eseje nebo divadelní hry. Tutéž myšlenku lze řečí vyjádřit různými způsoby. Spisovatel věrný své řeholi ale věří, že je možné a nutné promyslet se a propsat až k tomu jedině správnému výrazu, který vyjadřuje osobnost pisatele.
18: Spisovateli to nedalo a najednou s tím začal pracovat jako vlastně jenom s námětem, že jo.
14: Mluví archivář Martin Vidlák.
18: Začal to přepisovat a přihazovat. Prostě najednou si to podle mě spíš zkomplikoval a možná, že to ten proces ještě protáhl, ale u toho jsem nebyl, to nevím. To jenom ex post se domnívám, že na rozdílu té knihy a těch nahrávek se vlastně aspoň pro mě tenhle ten moment toho vztahu k psanému slovu a k mluvenému slovu u něj vlastně zvýraznil.
19: On byl naprosto precizní a najednou se ho někdo takhle dlouze vyptával, že?
14: Mluví psycholožka Jitka Vodňanská.
19: On si ty otázky většinou kladl sám. A myslím si, že měl taky jako velkou zodpovědnost pro svou opravdovost. Jo, že tam chtěl být čitelný, opravdový a přitom jako čtivý, že jo? Náhle to bylo jako něco, co bylo poprvé.
18: On se nepovažoval za orální typ člověka, jo? Pro něj prostě to psané slovo byl tvůrčí proces. Jsme v rozhlase, řeknu vám příklad, my jsme se před lety rozhodli, že budeme vydávat O vody v lánech. Rozhodli jsme se tak v knihovně, já jsem mu to říkal ještě za jeho života a on říkal, to ať se to vydá jako nahrávky, to já budu spokojený, to by bylo dobrý, ale přepisovat prostě mluvenou řeč, to on prostě nechtěl. No, tak sešli jsme se na tom tři a renomovaný tedy redaktoři a myslím si, že by s tím byl nakonec spokojený. Ale on to nebral jako něco, on to bral jako dokument, jo? Že to je dobrý dokument doby nebo těch myšlenek a tak dál. Nicméně to pro něj nebyl tvůrčí proces, jako když psal hru nebo psal esej nebo později teda prezidentský projev, na který mu záleželo.
14: Spisovatel si asi nemůže obléci hroší kůži, aby se chránil před světem, tak jako se to často dělá v běžném životě. Kdyby to udělal, ztratil by citlivost nezbytnou pro psaní. Měl to tak asi i objekt dálkového výslechu a prosím stručně.
16: Já si myslím, že on vlastně byl člověk, který nedokázal tu hroší kůži mít. To prostě nelze si vymyslet.
14: Mluví literární editor Jan Schulz.
16: Prostě když ji někdo má, tak ji má, jo, jako od narození, nebo je mu dána. A on ji teda rozhodně neměl.
17: Přemýšlím tak o své povaze. Já si uvědomuju,

0: takového jakéhosi vytrvalce, člověka dost jako teda setrvalého, dokonce houževnatě na čem si lpějícího, tvrdě a až jakoby nějak trošku nelidsky, za čím si stojícím až do posledka a až do konce. Tahle zvláštní taková důkladnost, důslednost, vytrvalost, houževnatost, až jakási nemilosrdnost. Vždyť já měl dlouhá léta pověst rebela, buřiče, paliče, jakéhosi tedy věčného zneklidňovače. Tato tedy moje pověst nebo moje stránka mý povahy nebo mýho působení podivně tedy kontrastuje s tou mojí zvláštní takovou nejistotou.
1: Existují i jednodušší způsoby, jakými si člověk může říci o lásku lidí, než je vytváření složitého rukopisu. Taky spisovatel, jako skoro každý, stojí o přízeň druhých, aby ji však dosáhl, musí se nejprve od lidí izolovat, uzamknout do samoty. S rukopisem, který v takové samotě vznikne, pak teprve chvátá mezi lidi. Porozumíte, proč jsem se nejdřív tak strašně trápil? Dobrý autor textu ze sebe dává všechno, nic si nenechává. Odtud pramení i pochopitelné autorské obavy o osud rukopisu.
2: Druhá věc, kterou vyprávěl, že mu na tom záleželo, že ty formulace považoval za třeba hotový, dobrý, a že to dával do nějaké plechovky, kterou nosil do lesa, jako že šel na houby do nějakého pařezu, to tam prostě skovával.
1: Mluví Jan Schulz.
2: Kdyby náhodou měl nějakou prohlídku, tak aby se to nešlo, protože tohodle by mu bylo opravdu líto, protože to nemohl jako napsat znovu ten esej jako na 3 stránky. Jo? Tady šlo o nějakou velkou práci, tak jsem se představoval, jak chodí po tom lese a tam do toho pařezu, jak tam skovává tu plechovku.
1: Obava o rukopis patřila k běžným disidentským fóbiím a v žádném případě nebyla bezdůvodná. Filozofu Karlu Kosíkovi, jednomu z Havlových nejbližších přátel, STB v polovině 70. let zabavila přes 1000 stran poznámek k chystané knize, která nakonec nikdy nevyšla. Texty, plody ducha, byly tím nejcennějším, co Václav Havel měl. Bál se o ně, jako se rodič bojí o své děti.
3: To patřilo k jeho výbavě, všechno naprosto dodatelně jako divadelník připravit.
1: Jitka Vodňanská.
3: A v tom mým bytě, jak se později ukázalo, tak tam byli nějaký sledovači jako sousedi, ale tam byl poměrně schovaný, protože to je panelák, ty lidi nevěděli, kdo to je. Ale já jsem potom nacházela, když jsem přicházela domů, jsem tam nacházela, že tam někdo byl a že hejbal věcma. Že se tam něco dělo. A splachoval do záchodu, že všechny ty koncepty, takže často ten záchod taky byl ucpaný, ale tak, no, nebo si to tam schovával do nějaké šachta, že jo, tak v panelácích, takže tam mě visely tašky a tam prostě byly nějaké věci.
1: Havlova totální předělávka původního textu nebyla jen dílem autora, zvyklého vládnout plně nad publikovanými slovy. Nově nasazený tón naznačoval, že pokračuje vnitřní Havlova proměna, patrná už v předchozích letech. Mezi prvními si to uvědomil Karel Vyžďala.
4: První, kdo mi řekl, co zatím je, byl Milan Kundera. Když si to přečet, jsem mu to hned poslal, tak on mi řekl, to je Havlova rozlučka s literaturou, šel do politiky. Pochopil to z toho, že už mu jde spíš o to veřejné vystoupení. No. Bylo evidentní, že v jednu chvíli ten zájem o jeho osobu a tím pádem i zájem ho dostrkat do té politiky byl i mezi těmi západními politiky a vydavateli.
1: Politik ale myslí jinak než spisovatel. Úkolem spisovatele je říkat a psát pravdu. Pokud by to nedělal, nebyl by spisovatelem. Úkolem politika je něco úplně jiného. Vést společnost způsobem, který přináší co nejméně bolesti.
3: Já si myslím, že tam kalkul nebyl. Že to bylo, víte, jak ta vlna vás někdy veme a odnese.

0: tak, že se dělo tohle a on se jenom tak jako koukal, kam mě to nese a snažil se, aby ho ta vlna úplně nesemlela. Ale já mám pocit, že já věřím na karmu a věřím na to, že máme dělat to, pro co jsme stvořený. Tak on začal chápat tady, pro co on je vlastně stvořený, že to není jenom v uvozovkách dramatika, spisovatel, jo, že má nějaký jiný poslání. A podle mě, o co se mohl opírat? No, opíral se o nějaký hluboký lidský přesvědčení, že dělá totálně správnou věc, ať se děje, co se děje. Jemu to nedalo. To bylo tak zvláštní pro mě jako pro psycholožku, tak zvláštní, že on tam ztrácel veškerý strach. To bylo jako by byla rozdvojená osobnost. Tam prostě on věděl, že to má udělat. To bylo na něm fascinující a to je fascinující dodnes. Protože všichni kalkulujou, všichni to dělají jako doing, jo? Ale on byl being, on byl.
1: Ale přesto, i když byl objektem dálkového výslechu rodící se politik, nemohl při tvorbě knihy zapřít, že je také bytostným dramatikem. Koncipovat rozhovor jako drama. Může se to zdát jako nesmysl, ale přece jako prezidentovi mnozí Václavu Havlovi vyčítali, že komponuje politické situace jako dramata.
2: Dneska bych řekl, že se to projevilo hlavně tou stavbou, kde on to očísloval na těch 5 kapitol a vlastně já to nechal plynout a on to rozřezal a ta poslední kapitola, 5, je vlastně to, co vždycky uhnulo v těch prvních 4 a zbylo. Tohle já neudělal.
1: Strukturou tak dálkový výslech částečně připomíná jinou známou prezidentskou knihu, která kdysi vznikla na základě interview. Čapkovy hovory z TGM. I Karel Čapek to měl s Masarykem těžké. Do konečné podoby textu zasahovalo mnoho lidí, úředníků prezidentské kanceláře i členů rodiny. I v hovorech z TGM jsou však od sebe odděleny biografie a následný rozhovor o filozofii.
2: Já jsem si stěžoval, že bych býval ještě pokračoval, protože naopak, když jsem viděl, kam je ochoten jít, tak jsem si myslel, že by mohl jít ještě dál, ale Havel se od toho odstřih.
1: Objekt dal najevo, že teď už má na starosti jiné věci. Jakmile se potom text knihy začal dostávat mezi lidi, nejdřív doma v samizdatu a potom v zahraničních vydáních, vyvolával všude překvapení. Třeba i u nizozemské královny, při ceremoniálu, kdy Havel v nepřítomnosti v listopadu 1986 obdržel prestižní evropskou cenu Erasma Rotterdamského.
2: Spíš byli lidi překvapení, že to šlo, že je to možný udělat. Že jsme se bavili přes ty hranice a viděli v tom, jako že to bude něco novýho na tom trhu. A což skutečně vlastně bylo, když si vzpomenu na tu cenu rotterdamskou, tak tam jsem měl možnost díky tomu mluvit i s tou královnou Beatrix. Ten název ji zaujal a nechala si ho vysvětlit, jinak člověk tam jde a podá ruku a jde dál, že jo. A ona mě zastavila a začala se vyptávat. Tak jsem viděl, že to funguje.
1: Tohle autora vždycky potěší. Ale moment. Kdo je tady vlastně autor? Je Václav Havel pořád jenom objektem nebo sám sobě tazatelem? A jak byl rozdělen skutečný poměr spoluautorství? 50-50?
2: Nikdy jsme se s Václavem Havlem o tohle nebavili. Mým partnerem byl jenom Klaus Juncker v těchto technických a smluvních otázkách. Tam to bylo stanoveno 20-80. Oni si původně mysleli, že to musí být zadarmo, že pro Havla se pracuje zadarmo. A to já jsem odmítl.
3: Zdá se mi, že co si se musí změnit v samotném lidském vědomí, v samotném lidství dnešního člověka, že člověk musí se nějakým způsobem vzpamatovat, že se musí vyplést z toho strašlivého zapletení do těch všech mechanismů totality, konzumu, represe, reklamy a komputerizace a toho všeho, co takovým zvláštním způsobem manipuluje, co z něho dělá takovou bezmocnou součástku jakéhosi gigantického stroje, který se někam nekontrolovatelně řítí, Bůh ví kam.
4: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát. Všechny díly a doprovodný obsah najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas 2026.
5: Bylo 14 hodin, posloucháte Odpolední Plus ve čtvrtek 10. září. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
4: Český rozhlas Plus.
5: Počet lidí žádajících o azyl v zemích Evropské unie prudce klesl a je nejnižší od roku 2019 s výjimkou covidových let. Vyplývá to z údajů agentury Evropské unie pro otázky azylu. Co je příčinou? Česká bankovní asociace spustila šestý ročník celonárodní vzdělávací kampaně na kyberbezpečnost Nepindej. Jak velké škody mohou podvodníci klientům bank způsobit? A mluvit budeme také o charitativní akci florbalistů Gól na druhou, pro koho je určena a na jakém principu funguje. To jsou naše témata pro následující půl hodinu, kterou otevřou zprávy s Martinem Matějkou.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je na cestě na jednání Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. Předsedové vlád Česka, Polska, Maďarska a Slovenska se tam mají setkat taky s irským premiérem Michaelem Martinem. Jeho země teď předsedá Radě Evropské unie. Babiš před odletem do Bratislavy řekl, že chce na schůzce mluvit třeba o zdražování pohonných hmot. Unie by podle premiéra mohla po zastavením systému emisních povolenek ETS vyrovnat vysoké ceny energií způsobené válkami na Blízkém východě a na Ukrajině.
7: Ty ceny i plynu a ropy, to všechno má vliv i samozřejmě na ceny energie, na elektřinu. Takže pokud chceme pomoci zásadně, tak by měl být ten systém ETS 1 zastaven a ETS 2 odložen.
6: Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% bodu víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
8: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
6: Zlevnily naopak potraviny, třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější, skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank o bezmála 2 miliardy korun. To je skoro o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Ukazují to data České bankovní asociace.
9: Podvodníci stále používají metody, jako je třeba phishing, kdy se snaží vylákat například hesla nebo čísla platebních karet. Posílají podvodné e-maily nebo lákají na podvodné investice, popisuje prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
10: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem.
9: Každý den podvodníci v Česku spáchají 66 trestných činů v online prostředí, pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
11: Pokud používáme WhatsApp, tak buďme odřídit WhatsAppu, pokud používáme signál v signálu, různé telegramy a další.
9: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé zkusit v kybertestu na webu České bankovní asociace. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Islandská vláda navrhne příští rok trvalý zákaz lovu velryb. Kabinet to uvádí na svém webu. Komerční lov je legální pouze ve třech zemích světa. Vedle Islandu také v Norsku a v Japonsku. Ochránci velryb záměr islandské vlády uvítali. Velrybáři na Islandu většinou loví plejtváky. Mezinárodní unie ochrany přírody označuje tento druh kitovců za zranitelný. Mezinárodní moratorium na komerční lov velryb připouští výjimky v případě domorodých obyvatel, například grónských jintů, pro které je lov vodních savců zásadní pro obživu. Knihovna Václava Havla už nenese jméno prvního českého prezidenta. Nově bude známá jako první prezidentská knihovna. Děje se tak po dlouhých sporech mezi zaměstnanci a ředitelem Tomášem Sedláčkem, který byl v srpnu zbaven správní radou funkce. Spolupráci s knihovnou ukončili významní sponzoři i Dagmar Havlová, která odvolala souhlas s užíváním jména Václava Havla. Změnu názvu potvrdil šéf správní rady David Dušek.
12: Ta změna teďka proběhla v rejstříku. My jsme tím vyšli vstříc přání paní dokladatelky a na pondělí připravujeme tiskovou konferenci.
6: Při požáru na mezinárodní nákladní lodi v Číně zemřelo nejméně 20 lidí, minimálně 5 lidí je zraněných a dalších 5 úřady dál pohřešují. A podle agentury Reuters plula loď pod liberijskou vlajkou. A v době neštěstí kotvila kvůli opravám v přístavu Qingtao na východě Číny. Příčiny nehody zatím nejsou známé, oheň se podařilo uhasit krátce popoledni. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách roste. Vyplývá to z odhadů policie. Statistiku fyzického napadení ale nevede. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala hlídka v Ústí nad Labem.
13: Co jste pil?
14: Hej, hej tu druhou zadára, dělej.
13: Já jsem dostal na oko.
15: Hlídka opilého řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Alkohol a drogy ale nejsou jedinou příčinou fyzických napadení. Spouštěčem je často frustrace, říká dopravní psycholog Matouš Šucha.
16: To přistižení při porušení dopravních předpisů, tu frustraci prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak řidič frustraci zvládá.
15: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Shen.
17: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
15: Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Benešov z 22. kilometru počítejte nesouvislou kolonu a pokračuje až na 49. kilometr. Celý úsek pojedete víc než hodinu, kamiony výrazně déle a provoz brzdí dopravní omezení. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu z 60. kilometru na 56. kilometru jsou silničáři. Jede se jedním pruhem, zdržíte se půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou je obvyklá kolona z 5. kilometru k okruhu. Na Pražském okruhu pak směrem na D1 se jede pomalu od dálnice D5 k Ořechu. Čekejte 10 minut navíc. Na jižní spojce směrem na Černý most je silnější provoz a pomaleji pojedete od Spořilova k Průmyslové. V Reslově a Ječné se popojíždí od tančícího domu na IP Pavlova. Tradiční kolony zůstávají na magistrále na Nusalském mostě do centra a ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. V Kutnohorské z centra je fronta před Dolními Měchol na 10 minut, následně se popojíždí v Uhříně vsi v ulici Přátelství před Novým náměstím. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. A zítra čekejte převážně zataženo a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
18: Posloucháte Odpolední plus.
5: A to 8 minut po 14. hodině. Španělsko se dál potýká s dozvuky migrační krize ve své severoafrické exklávě Ceuta. Na celoevropské úrovni ovšem počet nových žadatelů o azyl významně klesá. V první půlce letošního roku byl vůbec nejnižší od roku 2019 s výjimkou covidových let. Evropská unie spolu se Švýcarskem a Norskem zaznamenaly od ledna do června 332 tisíc žádostí o mezinárodní ochranu. To je o 17% méně než ve stejné období loni. Téma probereme s bruselskou zpravodajkou Českého rozhlasu Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
19: Hezký den.
5: Zdeňko, čím je pokles žadatelů o azyl způsobený?
19: Tak největší roli hraje prudký propad počtu žadatelů od Syřanů. Ten začal už po pádu režimu Bašára Asada na konci roku 2024 a ten pokles pokračuje i nadále i letos. Klesají ale také žádosti některých dalších početných skupin, například Turků, Iráčanů nebo Bangladéšanů. Agentura zároveň upozorňuje, že méně žádostí může souviset i s tím, že méně lidí překračuje vnější hranice Evropské unie nelegálně. Dalšími faktory jsou změny migračních tras a také to, že zkrátka někteří migranti volí jiné cílové země.
5: Klesají tedy počty příchozích ze všech zemí. Jak se na situaci projevila krize na Blízkém východě, zejména v Iránu a Libanonu?
19: U všech národností to neplatí, ten pokles není u všech. Ten třeba počet žádostí Súdánců se za poslední rok více než zdvojnásobil. Souvisí to samozřejmě s humanitární krizí v té oblasti a rostly také žádosti občanů Mali a Haiti. Afgánci zůstávají vůbec nejpočetnější skupinou mezi žadateli o azyl. Za první polovinu roku podali asi 39 tisíc žádostí, i když i u nich došlo k meziročnímu poklesu o zhruba 7%. Zajímavé je právě i to, že ta letošní eskalace na Blízkém východě zatím nevedla k růstu žádostí o azyl v Evropě. Z Iránu přicházelo v květnu jen zhruba 520 žádostí, respektive v období do května přicházelo zhruba 520 žádostí měsíčně, tedy prakticky stejně jako před rokem. Lidé v regionu se v důsledku války sice velmi přemysťovali, ale jen uvnitř svých států a případně do sousedních zemí. Například výrazné je to u Libanonu, tam ten konflikt vyhnal z domovů statisíce lidí, ale většina z nich zůstala buď uvnitř Libanonu, nebo odešla do Sýrie. Jinými slovy, to obrovské vysídlení v regionu se zatím nepřeneslo do výraznějšího nárůstu žádostí o azyl v Evropě.
5: Jaký vývoj agentura předpovídá do budoucna?
19: Agentura je v tom poměrně opatrná a ten současný pokles nepovažuje za nějaký definitivní obrat, spíše za jakési dočasné období klidu. Ten klid vychází hlavně z toho zmiňovaného propadu syrských žádostí o azyl a z toho, že teď Evropa teď nečelí žádné nové velké migrační vlně. Samozřejmě ta data byla sbíraná ještě předtím, než respektive ta data byla za období první poloviny roku, tedy od ledna do června, tudíž se na nich ještě neprojevila ta krize ve španělské Seutě. Agentura zároveň zmiňuje, že ten relativní klid se může velmi rychle změnit, pokud se zhorší některý ze světových konfliktů, například v Súdánu nebo na Blízkém východě. A rizikem jsou navíc podle ní výrazné škrty v humanitární pomoci, protože pokud budou mít lidé v zemích stále horší podmínky, tak to může podle agentury časem zvýšit ten tlak na další přesuny směrem do Evropy.
5: Dodává naše zpravodajka v Bruselu Zdena Trachtová. Díky moc, naslyšenou.
19: Naslyšenou.
5: My v tématu migrace a poklesu žádostí o azyl v Evropě budeme pokračovat. Zatímco počty žádostí tedy klesají, tak migrace zůstává jedním z nejsilnějších politických témat v Evropě. Výrazně na ní staví například německá AfD, která o víkendu drtivě vyhrála zemské volby v Sasku a Anhaltsku. My si o tom více řekneme s Martinem Hrabálkem z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendlovy univerzity v Brně. Dobrý den.
20: Dobrý den.
5: Souhlasíte s tím, že za tím klesajícím počtem migrantů nebo ilegálních migrantů přicházejících do Evropy stojí více faktorů, který z nich vám přijde takový nepřekvapivější?
20: Určitě souhlasím s tím, že za tím stojí více faktorů. Na jednu stranu tam máte stabilizaci v některých těch zemích. Moje předřednice zmínila Sýrii. A to jednoznačně vlastně má vliv na počet těch příchozích. Na druhou stranu je tady dlouhodobá snaha přitvrdit a zefektivnit nastavení migračních politik v rámci Evropy. A to je faktor, který je z hlediska těch čísel taky důležitý.
5: Výrazně vlastně ubylo nelegálních překročení vnějších hranic Unie v prvním pololetí zhruba o 37%. Myslíte si, že už se na to mohl podepsat nový evropský migrační azylový pakt, který vlastně se naplno uplatňuje od června?
20: Tak v těch číslech za první polovinu až za stolik ne. Nicméně do budoucna by na to vliv mohl mít, protože právě v jeho rámci tak jsme zaznamenali určité zpřísnění těch politik přímo na hranicích, takže do budoucna si myslím, že to vliv může mít. Zároveň ale platí to, že určitě velký vliv může mít to, kdyby v blízkosti Evropy došlo k nějakému konfliktu. Ostatně největší migrační vlnu jsme zažili jednoznačně v souvislosti s válkou na Ukrajině.
5: Co právě samotné Česko, jak do toho evropského kontextu zapadají čísla od České cizinecké policie, která za první pololetí zaznamenala přes 5 000 lidí při nelegální migraci, což je meziročně dokonce více. O čem to tedy vypovídá? Znamená to, že migrační tlak z jižních hranic Evropy se Česka prakticky netýká?
20: Když se budeme bavit o tom čísle, které jste zmínila, tak je nutné si uvědomit, že to jsou lidé převážně zachycením při nelegálním pobytu. Co se týče nějaké třeba transitní migrace, která přes Česko v minulosti třeba šla a pamatujeme pár let zpátky, že byly dokonce hranice česko-slovenské, tak hlídané po nějakou dobu, tak tam ta čísla jsou dneska minimální, což ukazuje, že Česko z hlediska transitní migrace tak nehraje dneska žádnou velkou roli.
5: Přesto i u nás je vlastně migrace významným politickým tématem. Některé i vládní strany na ní hodně stojí. Čím si vysvětlujete, že její politická síla vlastně neklesá s těmi reálnými čísly?
20: Řeknu asi natvrdo, ty reálná čísla vlastně nikoho v konečném důsledku nezajímají. Je to celé o emocích, a které jste schopni jako politice v souvislosti s tou migrací vytvářet. A to, ať už se bavíme o Česku, nebo ať se bavíme o Německu a podobně, zároveň vy to nemusíte rámovat tím, že tady přichází noví lidé, ale můžete říct, my už tu máme velké množství migrantů a ti migranti představují bezpečnostní hrozbu, zátěž pro sociální systém a podobně. Takže to je to, co se vlastně ve větším děje. Takže i když ty čísla reálně klesají, tak to vlastně není relevantní pro ten narrativ těch stran, které s tím pracují a který to umí rámovat jinak.
5: Platí to podle vás i pro AFD, která o víkendu získala v Sasku-Anhaltsku zhruba 44% hlasů a právě omezení migrace patří dlouhodobě k jejím hlavním tématům?
20: Jednoznačně. I proto, že když si vezmete Sasko-Anhaltsko, tak to zrovna není spolková země, která by měla nějaké vysoké množství migrantů. Ve srovnání třeba se zeměmi západního Německa nebo bývalého západního Německa, tak ta čísla jsou výrazně nižší. Nicméně i ta AFD dokáže vlastně s tady tím migračním narrativem velmi dobře fungovat a přizpůsobovat ho té situaci v bývalém východním Německu.
5: Ale vidíme i, že z těch, jak se říká, tradičních politických stran taky přichází právě hlasy o zpřísňování migrační politiky. Není to vlastně potvrzením toho, že migrace byla vždycky problém, na které vlastně ty protiimigrační strany upozorňovaly jako první?
20: Ty migrační strany to tak vlastně do určité míry berou. Můžou to stavět jako určitou aprobaci, říct, my jsme byli tím první, kdo na to upozorňovali, podívejte, ten problém tady je, protože se tím začínají zabývat ty ostatní strany. Na druhou stranu pro ty ostatní strany často vlastně není jiná volba, protože v okamžiku, kdy se tam to téma migrace objeví a je důležité, což dneska prakticky všude v Evropě, tak se z toho daří dělat důležité téma, tak oni se mu nějakým důvodem nebo nějakým způsobem musí věnovat. A často to vede k tomu, že vlastně se posouvají směrem k tvrdšímu přístupu k migraci, ale to je vlastně v Evropě jako celku úplně běžný trend dneska. Výjimkou by bylo třeba Španělsko pod Sanchezem, ale naprostá většina zemí, ať už se bavíme o Německu nebo třeba Dánsku, Švédsku, tak v posledních letech tak přitvrzovala svoji migrační politiku.
5: Do jaké míry vlastně má Evropa vůbec šanci se něčemu takovému bránit, když jste zmínil španělskou Ceutu, ta vlastně oprázněná čelila výraznému migračnímu tlaku z Maroka. Když vlastně se k tomu ještě přidají třeba nějaké dezinformační tlaky nebo vlivy cizích mocností?
20: Evropa do určité míry ve své migrační politice tak je závislá na třetích státech a na spolupráci s nimi, konkrétně třeba příklad Španělska a Maroka, kdy pokud by vlastně ta marocká strana s tím bývala něco chtěla udělat, tak nedošlo k tomu, že by mělo tendenci se do Ceuty dostat tolik lidí. Konkrétně se můžeme bavit třeba o italské spolupráci s Libií nebo s Tuniskem, bez které tak ty čísla na té střední středomořské trase tak by byly daleko, daleko větší. Takže ano, jsme závislí vlastně na zemích okolo nás. Když se pak budeme bavit o nějakých dezinformacích a snaze vlastně vyvolat nějaký ten migrační tlak, tak s tím jsme tady vlastně taky pracovali vždycky. Na jednu stranu to byla snaha třeba nějakých cizích mocností, na druhou stranu to vždycky byla snaha nějakých pašeráckých sítí, které se vlastně snažily většinou těm svým potenciálním klientům vykreslovat tu cestu do Evropy daleko jednodušší, než je, a ten život v Evropě daleko jednodušší, než je.
5: Dodává Martin Hrabálek z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
20: Mějte se pěkně, naslyšenou.
5: 14 hodin 20 minut, krátce k ekonomickým zprávám. Česko si v srpnu v evropském žebříčku inflace nepatrně o jednu příčku pohoršilo. Meziroční zvýšení spotřebitelských cen o 1,9% znamenalo stejně šestou nejnižší inflaci z 42 sledovaných zemí. Více než třetina dodatečných prostředků, které si Německo loni vypůjčilo na obranné výdaje, nesměřovalo do této oblasti. Ve své analýze to dnes uvedl Hospodářský institut IFO. Poptávka po uhlí se kvůli Blízkému východu a růstu cen plynu zvýší letos na rekord, předpovídá Mezinárodní agentura pro energii. Dosud čekala pokles. A kdo si plánuje pořídit ojeté auto, musí na něj vydělávat v Česku déle než kdykoliv za posledních 5 let. Zatímco v roce 2021 odpovídala průměrná cena ojetiny 6 hrubým měsíčním mzdám, letos je to 6,5. Navážou kontakt, vzbudí důvěru a pak pod tlakem vylákají třeba přístup k internetovému bankovnictví. Podvodníci v kyberprostoru stále používají tyto metody, aby lidi okradli. A bohužel se jim to pořád daří. Podle aktuálních dat České bankovní asociace způsobili podvodníci klientům bank za prvních 7 měsíců tohoto roku škody za skoro 2 miliardy korun. Více už řekne Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Vítej.
0: Hezké odpoledne.
5: Ty skoro 2 miliardy, je to vysoké číslo v porovnání s loňským stejným obdobím?
0: Je to obrovský nárůst, skoro o 80%. Souvisí to totiž s tím, že se zvýšil i počet samotných útoků. Ten vzrostl o pětinu na necelých 63 tisíc incidentů. Ta průměrná škoda na jednoho klienta se taky zvýšila, a to o 10 tisíc korun na něco přes 30 tisíc. Naopak bankám se podařilo zachránit 8 miliard korun.
5: Jaké metody podvodníci nejčastěji používají?
0: Oni to jsou pořád ti falešní bankéři nebo policisté, kteří lidem zavolají. Popsal nám to Tomáš Stegura, předseda pracovní skupiny pro kyberbezpečnost České bankovní asociace a taky ředitel kyberbezpečnosti ČSOB.
21: Kdy se snaží přesvědčit oběť, že jejich účet je v nebezpečí a že mají peníze převést někam na takzvaný zabezpečený účet nebo vybrat v hotovosti a předat agentovi. Ten agent může být třeba domnělý prostředník České národní banky nebo právě policie, a lidé jsou ochotní tyhle svoje peníze opravdu předat a poslat někam do neznáma.
0: V poslední době se ale taky objevují i falešné investice, kdy třeba člověku přijde e-mailem velmi lákavá nabídka na vysoké zhodnocení peněz, popisuje prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
10: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem, a bohužel klienti často na ten výnos slyší, takže se nechají zmanipulovat, a bohužel vidíme, že to způsobuje i zvýšené škody ohledně úspěšných útoků, protože právě ty investice samozřejmě jsou ve větších částkách, většinou jsou to desítky tisíc korun.
0: Kromě toho se často objevují třeba na sociálních sítích různá videa, třeba i se známými osobnostmi, takzvané deepfakes. Ale podle bankovní asociace je v úvozovkách nejúspěšnějším podvodem pořád zmíněný falešný telefonát, kdy se s člověkem spojí živý člověk a pod tlakem ho zmanipuluje. Pro představu, každý den spáchají podvodníci v kyberprostoru 66 trestných činů.
1: A přitom dnes už většinou, když někam voláte, tam mají umělou inteligenci, že? Tak tady ještě jsem nepokročili. Co tedy s tím? Jak ty vysoké počty okradených lidí snížit?
0: No, základem je pořád prevence a vzdělávání lidí. Každý by měl být obezřetný, nespěchat a každou podezřelou zprávu nebo telefonáci ověřit přímo u banky nebo té dané instituce. Při nečekaném telefonátu je nejlepší vlastně zavěsit a zavolat na oficiální číslo banky. No a když třeba člověku přijde zpráva od někoho známého, příbuzného, třeba přes WhatsApp, Signál nebo jinou komunikační platformu, kterou používá, tak je dobré tomu člověku zavolat, popisuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
11: Zavolat nebo napsat tomu člověku, to je klíčové, protože ověřit si ten zdroj, pokud mu zavoláte, tak buď už vám řekne ano, bohužel můj WhatsApp nebo jiná komunikační platforma byla napadena, nereflektuj na to, anebo řekne díky za zprávu, tohle já jsem nikdy nepsal, okamžitě si blokuju svůj účet. Takže být ostražitý.
0: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé ostatně sami vyzkoušet, a to v kybertestu, který najdou na webu České bankovní asociace.
1: Už jsi se otestovala, Terezo?
0: Já ještě nechystám se na to.
1: Tak máš prostor, protože už jsme dospěli k závěru tvého příspěvku. To byla Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Díky moc, naslyšenou.
0: Já taky, hezký den.
1: 14 hodin 24,5 minuty, posloucháte Odpolední plus. Stovka za každý vstřelený gól. To není žádný kyberpodvod. To je princip charitativního projektu Gól na druhou. Jehož druhý ročník se zítra uskuteční ve sportovním areálu TJ Ruzyně. Starší žáci Tatranu Střešovice z ročníku 2012 v něm finančně podpořili florbalový tým vozíčkářů Jaguar z Praha. Sponzoři přispívají 100 korunou právě za každý gól, který sportovci Tatranu v minulé sezóně vstřelili. Na zítřejší akci pak předají šek na 50 tisíc korun handicapovaným vozíčkářům. Ve studiu je Jakub Menhardt, generální manažer Tatranu Střešovice. Dobrý den, vítejte ve studiu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak přibližte nám tuhletu akci, kterou pořádáte už druhým rokem, jak konkrétně probíhá?
2: Tak vlastně v tuhle chvíli je to druhý ročník, jak se zmínila, a je to vlastně jako odnož hlavního projektu Gól na druhou, kdy my vlastně díky jinému sponzorovi dokážeme dávat 1000 korun za každý střelený gól u mužského týmu, a právě to inspirovalo tu kategorii starších žáků, kde se dali dohromady rodiče spolu s dalšími firmami a partnery a řekli si, že se toho chtějí taky zúčastnit, a vlastně tím dali tu částku 100 korun za každý gól, kterou potom ty sponzoři ještě zaokrouhlili, a dostali jsme se právě na krásných 50 tisíc korun, které zítra budeme předávat týmu Jaguars.
1: Ano, ale u té příležitosti to bude jenom toho předání toho šeku, nebo co se tam všechno odehraje?
2: Zítra nás vlastně čeká celý trénink, už to bude třetí společný trénink, za mě je to výborná akce toho, že vlastně ty děti, které mají nějakých 13-14 let, mají možnost vlastně vidět, jak sportují handicapované děti, a vlastně i si sami vyzkoušet, jaké to je třeba hrát florbal na vozíčku. Myslím si, že v tomhle to má jako přesah a krásný rozměr toho, že ty děti vidí, jaké vlastně mají štěstí, a vlastně tím, že už je to po třetí, tak je vidět, že i tam se vytváří kamarádské vazby, a ty naše děti tatranské z toho týmu starších žáků už vlastně kamarádi s těmi handicapovanými, krásně se to provazuje, a já si myslím, že vlastně v tomhle budeme dál pokračovat.
1: Proč jste se spojili právě s týmem Jaguar z Praha?
2: Vlastně, jak jsem zmiňoval, tak my jsme podpořili jednu z hráček týmu Jaguars už předtím tou částkou, vlastně tam bylo vybrano dokonce 350 tisíc korun, přičemž jsme pořizovali speciální sportovní vozíček, a zjistili jsme, že tahle ta holčička hraje právě v tomhletom týmu, a to bylo to pojítko, kdy my vlastně díky tomu jsme začali zjišťovat víc informací o powerchair hokeji, a našli jsme vlastně v naší nedaleké blízkosti od Střešovic právě tým Jaguarů, takže přes tohle jsme se dostali právě tady k tomhle týmu.
1: On je to mimochodem nejstarší fungující klub tady v tomhletom odvětví v Česku, v Praze. Powerchair hockey, jak jste zmínil, vznikla v Nizozemí v 70. letech. Tak na čem vlastně funguje, nebo jak moc je to podobné tedy florbalu, které určitě spousta dětí v Česku hraje a zná ta pravidla?
2: Vlastně Ten zásadní rozdíl je ještě paraflorbal, což jsou vlastně vozíčky, kdy ale ten handicap není takový a ty lidi to dokážou ovládat vlastně ten vozík rukama. U powerchair hokeje je ten stupeň postižení většinou větší a ten vozíček se ovládá právě takovým elektrickým ovládáním, takže vlastně je to vyšší stupeň toho handicapu, ale vlastně ty, co dokážou držet florbalku, tak mají florbalku ještě v jedné ruce. Ty, co kvůli svému handicapu nemůžou, tak vlastně mají před tím vozíčkem přidělanou takovou vlastně hokejku, takovou čepel a to ovládají ten míček.
1: Jinak ta pravidla jsou stejná jako v běžném florbalu, nebo kolik vlastně je hráčů na ploše?
2: Jsou velmi podobná klasickému florbalu, samozřejmě jsou tam drobné výjimky a změny, jako třeba nižší ty mantinely, ale hraje totožná branka, pět hráčů v poli a vlastně hrají proti sobě.
1: A nadšení určitě.
2: Přesně tak. Jako vidět vlastně v těch očích ten zájem a to, jak je to baví, s jakým nadšením trénují. Když se bavíme s paní Zemkou, což je koordinátorka toho jejich týmu a jestli se nemýlím, tak taky sama předtím aktivní hráčka, jak se dávají dohromady, aby mohli na výjezdy. V těch týmů samozřejmě není tolik, takže dávají dohromady i zahraniční výjezdy a je to vlastně úžasný, že vlastně koordinujou tu sportovní aktivitu dětí a mají takovýhle zápal pro to.
1: Tahle akce tedy se koná po druhé, takže mluvíme o vlastně teprve nějakém začátku nebo pořád startu, ale jak si to představujete dál? Věříte, že jste třeba začali nějakou tradici a spolupráci s Tatranem Střešovice?
2: Já v to pevně věřím. Myslím si, že ohlasy ze strany sponzorů jsou takový, že tu akci chtějí nadále podporovat a o klucích ani nemluvě. Tam vlastně opravdu je vidět, že je to baví, že chodí na ten společný trénink jako rádi. V tuhle chvíli my tím šekem uzavřeme ten druhý ročník a rovnou vlastně zahájíme ten třetí a v průběhu tohohle školního roku vlastně plánujeme jeden až dva společné tréninky a pak zase nějaký přelom duben, květen budeme opět vlastně předávat šek za tu následující sezonu.
1: Tak moc krát děkujeme a přejeme hodně zdaru ve vašem počínání. To byl Jakub Menhart, generální ředitel Tatranu Střešovice. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: Bylo 14 hodin 30 minut, teď jsou na řadě zprávy s Martinem Matějkou.
18: Český rozhlas Plus.
6: Dva lidé zemřeli a další dva jsou zranění po ruském útoku na Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny, oznámili to tamní úřady. Terčem úderu byl podnik na zpracování potravin. Nejméně 20 zraněných hlásí úřady po útocích na benzínovou stanici v Kyjevě a na Kramatorsk v Doněcké oblasti. Naopak Rusko informovalo o minimálně jednom mrtvém a dvou zraněných po ukrajinském úderu na ruskou Bělogorodskou oblast. Státní zástupce obžaloval 8 lidí a jednu firmu v kauze údajného ovlivňování dopravních zakázek v Olomouckém kraji. A vrchní státní zastupitelství v Olomouci o tom informovalo na svém webu. Skupinu kriminalisté stíhají mimo jiné kvůli podvodu a podplácení nebo účasti na organizované zločinecké skupině. Obvinění podle vyšetřovatelů ovlivňovaly zakázky na dopravní stavby v letech 2018 až 2022 a původně bylo v kauze stíhaných celkem 13 lidí a jedna firma. U pěti z nich soud loni schválil dohody o vině a trestu. Případ teď projedná krajský soud v Olomouci. Státní fond Audio Vize rozdělí v dotacích mezi filmaře necelých 790 milionů korun a část peněz půjde také na modernizaci českých kin nebo nově i na podporu vývoje videoher. Většina financí půjde ale na filmové produkce. Knihovna Václava Havla mění název, nově se přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Informoval o tom předseda správní rady knihovny David Dušek. Havlovo jméno knihovna používat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Dagmar Havlové, vdovy po bývalém prezidentovi. Knihovna se už taky nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. I pod novým názvem ale chce dál připomínat odkaz bývalého prezidenta a zachovat co nejvíc dosavadních projektů. Dálniční známky by od příštího roku nemusely automaticky zdražovat. Příslušnou novelu se dnes zabývají poslanci a vláda navrhuje zachovat současné ceny a zrušit tak jejich každoroční úpravu podle inflace a délky dálniční sítě. Opozice návrh kritizuje. Piráti třeba říkají, že stát přijde o část příjmů a vláda nevysvětlila, jak výpadek nahradí. Proti plánovaným změnám na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dnes protestují studenti a část akademiků. Kritizují hlavně rychlost přípravy a obávají se dopadu na výuku. Akademický senát fakulty dnes rozhoduje o slučování některých pracovišť. Změny mají zjednodušit strukturu fakulty a ušetřit desítky milionů korun ročně. Premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes schází v Bratislavě. Spolu s irským premiérem Michaelem Martinem jednají hlavně o vysokých cenách energií a pohonných hmot, ale i o příštím evropském rozpočtu. Irsko teď předsedá Radě Evropské unie a vede tak jednání o jeho podobě. Ostravský podnikatel dostal 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun za dotační podvod v covidové pandemii. Dnes to potvrdil vrchní soud v Olomouci. Gabriel Figel podle rozsudku neoprávněně čerpal dotace a podpory z vládních programů pro svoje firmy, které provozují ubytovny a hotelové domy. Zaplatit musí taky majetkovou škodu 5 000 000 korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Policisté se při silničních kontrolách stále častěji potýkají s agresivními řidiči. Nadávky jsou podle policie prakticky na denním pořádku a sami o sobě se netrestají. Jinak je to u fyzického útoku na policistu. Za ten může pachatel skončit ve vězení. Polská letiště v Lublinu a Řešově dnes ráno krátce přerušila letový provoz kvůli preventivním vojenským operacím. Na síti X to oznámila polská agentura pro leteckou navigaci. Vojenské letectvo operacemi reagovalo na ruské vzdušné útoky na Ukrajinu. Provoz obě letiště obnovila po 8. hodině. Lanovka na pražský Petřín začne znovu jezdit 22. září a vrací se tak do provozu po téměř přesně 2 letech. Nové vozy vyjedou z koncových stanice Petřín a Újezd v 7 hodin ráno. Jezdit pak budou zhruba v 10-minutových intervalech až do 22 hodin a 15 minut. A v českých kinech je ode dneška k vidění hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger. Sleduje loňský návrat kapely na koncertní pódia a usmíření dlouho znesvářených bratrů Liama a Noela Gallagherových. Nabízí dosud nezveřejněné záběry ze zkoušek, zákulisí i koncertů a také jejich první společné rozhovory po více než 20 letech. Dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 19. kilometru pojedete pomalu do zúžení na Šmejkalce na 23. kilometr. Zdržení je asi 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady z 29. kilometru je další a výrazně delší fronta až na 49. kilometr. Tam pracují silničáři, zdržíte se osobními auty zhruba hodinu. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu z 60. kilometru na 56. je zúžení do jednoho pruhu. Jede se jedním pruhem, zdržíte se půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou je obvyklá kolona z 5. kilometru k okruhu. Na pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu od dálnice D5 k Ořechu, čekejte 10 minut navíc. Na jižní spojce směrem na Černý most je silnější provoz, pomaleji pojedete od Spořilova k Průmyslové a na Štěrbouhoské spojce směrem na Lanový most se jede pomaleji od sjezdu na Dolní Počer. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte převážně zataženo, na jihovýchodě většinou s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů, na horách bude kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě repríza pořadu Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matoška.
3: Poslanci přehlasovali senátní veto a schválili novelu stavebního zákona. Zavádí státní stavební úřady pod jedním centrem. Koalice je přesvědčená, že usnadní povolovací procesy. Opozice o tom pochybuje. Je stavební řízení v Česku tak pomalé, že potřebuje zásadní změnu? Přinese ji novela, která vznikla jako poslanecký návrh? A vyvažuje nová legislativa rozumně různé veřejné zájmy?
18: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Naše pozvání přijali a jsou s námi ve spojení po linkách právnička Martina Franková z katedry práva životního prostředí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den.
7: Dobrý den přeji.
3: A vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová. Dobrý den i vám.
7: Krásný den posluchačům i vám.
3: Paní Landová, je to dobře, že poslanci včera nezohlednili tu kritiku přicházející ze Senátu a schválili novelu stavebního zákona?
7: Tak rozhodně novela stavebního zákona přinese spoustu pozitivních přínosů pro stavebníky. Jinými slovy, je to dobře. Ta kritika, která zaznívala v senátorských lavicích na plénu, Ministerstvo pro místní rozvoj i advokátní kanceláře k tomu vydávají některá vysvětlení. Já se domnívám, že řada z těch věcí, které na plénu zazněly, nebyly zcela přesné a byly spíše jaksi reakcí na některé mýty, které se ve veřejném prostoru šíří. Ne, že by nutně tedy to byly úplně nepravdy, ale prostě řada těch věcí byla různým způsobem nepřesně odprezentována. Takže z mého úhlu pohledu a hlavně pro rodiny, pro lidi a pro občany je to určitě dobře.
3: Paní Franková, váš pohled, byla ta kritika na adresu včera schválené novely stavebního zákona odůvodněna?
8: Jednoznačně a svědčí o tom to, že se ozývala celá řada subjektů z řad odborné veřejnosti, ať už z řad ČKAJTů, České komory autorizovaných inženýrů a projektantů, urbanistů, architektů, odborníků na památkovou péči, na životní prostředí. Já sama jsem se spolupodílela na výzvě akademiků, takže zcela jistě ano.
3: Paní Landová, není to potíž tady této včera schválené novely stavebního zákona, že jelikož neprošla řádným připomínkovým řízením, protože se jedná o poslanecký návrh, tak se vyhnula těmto odborným připomínkám, které teď zmínila paní Franková?
7: Tak já bych ráda zopakovala to, co vlastně v tom legislativním procesu proběhlo v médii už mnohokrát, tak se omlouvám, ale v zásadě jednak poslanecký návrh je legitimní návrh, jednak ta práce na té novele pokračuje od někdy od roku 2017-2018. Byl schválen v roce 2019 věcný záměr, v roce 2021 bylo schváleno paragrafové
3: znění. Paní Landová, já vám rozumím, že této novele něco předcházelo, nicméně ta čtyři nebo více let stará předloha byla jiná než tato předloha a je potřeba říct, že ten včera schválený zákon, ta včera schválená novela stavebního zákona, tak přece prošla ještě komplexním pozměňovacím návrhem ve sněmovně a dohromady, jestli jsem napočítal správně, tak je tam 130 pozměňovacích návrhů, čili jedná se o jiný zákon než ten, který je starý několik let, nebo ne?
7: Pokud tedy se bavíme o tom, že novela neprošla řádným připomínkovým řízením, tak já jsem chtěla tady uvést, že to tak není. Prošla několika stupni mezirezortního řízení a tento text, komplexní pozměňovací návrh, který zahrnoval podněty jak například od České komory architektů, tak od České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, tak zahrnoval vlastně vypořádání s veškerými resorty a také zahrnoval vypořádání nebo zahrnutí připomínek různých stran, například i opozičních, například ODS, jak včera uváděl na plénu poslanecké sněmovny pan Karel Haas, tak se podílela několika pozměňovacími návrhy. A já musím říci, že byly zahrnuty a byly odsouhlaseny i návrhy opozičních stran, jako byly Piráti a další, takže není Rozumím. Možné říci, že ta novela neprošla připomínkovým řízením, že se obešlo. Ano, bylo rychlé, bylo rychlejší, než je obvyklé, netrval ten proces 4 roky.
3: Nebyl řádný, ale přesto tam připomínky byly, říkáte? Určitě.
7: Ne, řádný byl, to se omlouvám, promiňte, ale řádný
3: nebyl řádný
7: určitě byl.
3: Jako u vládního návrhu, to jsem měl na mysli, standardní připomínkový proces, kdy se k tomu vyjadřují podle zákona jednotlivá ministerstva, k tomu nedošlo.
7: Jednotlivá ministerstva se podílela na komplexním pozměňovacím návrhu. A nešlo to mimo mezirezortním připomínkovým řízením, to máte pravdu.
3: Dobře. Ano. Paní Franková, to ovšem je fakt, že vládní koalice postupně zohledňovala nejrůznější připomínky a ostatně ta včera schválená novela stavebního zákona prošla ještě ve sněmovně změnou, která taky zohledňovala určité kritické připomínky k tomu zákonu. Nebylo to tak?
8: Tak já bych tomu řekla, že samozřejmě to, že se zohlední nějaké dílčí připomínky, neřeší ten zásadní problém. Je samozřejmě pravda, že je legitimní předkládat i poslanecké návrhy, ale nikdy se tak nedělo, je zcela nestandardní dělat to u takhle rozsáhlého návrhu. Přijímání té novely bylo mimořádně netransparentní. Já osobně pochybuju, že řada poslanců vlastně vůbec věděla, o čem hlasuje, protože vyznat se v tom dalo velmi, velmi obtížně. Žádné připomínkové řízení v žádném případě nebylo. Nejde vůbec srovnávat to, co tady uváděla paní Landová, s řádným legislativním procesem.
4: Dobře, ale promiňte, na druhou stranu nedá se říct, že by připomínkové řízení neproběhlo žádné.
8: Myslím si, že nejde zaměňovat připomínkové řízení s tím, že je umožněno v rámci projednávání poslaneckého návrhu se vyjadřovat k různým pozměňovacím návrhu. To se děje i u standardního legislativního procesu a je to až následná fáze při projednávání ve sněmovně. Jinými slovy, pořád tady máme absenci celé té jedné zcela zásadní fáze.
4: Paní Landová, ať u toho nezůstaneme, protože sama jste řekla, že toto se v médiích probíral už několikrát, jakým způsobem novela stavebního zákona byla předložena a schvalována, tak prosím jen o stručnou reakci.
9: Já bych možná řekla už jenom tolik, že včera také na plénu sněmovny, a já za to moc děkuju, zaznělo z úst několika poslanců zase různých stran, že vlastně důležité je bavit se nyní o obsahu. Ten obsah by neměl jaksi být upozaděn za formou, pokud prostě ta novela přináší našim občanům, rodinám, pokud přináší stavebníkům Dobře. Nějaké jednodušší pravidla a znamená to úspory, forma by neměla v tomto případě vadit.
4: Prosím, zaměřme se na ten obsah.
9: Volebním období byl i ten energetický zákon probírán stejnou formou, takže není to tak úplně přesné, co říká paní doktorka.
4: Dobře. Paní Franková, připustila byste, navzdory tomu, že máte výhrady proti tomu, jakým způsobem novela stavebního zákona byla prosazována, že může zásadním způsobem usnadnit a tedy i urychlit povolovací řízení v Česku?
8: Já o tom mám dost zásadní pochybnosti. Samozřejmě určitě něco málo urychlí, ale je potřeba se podívat na tu misku váh. Na jednu stranu stavíme urychlení, na druhou stranu obětováváme obrovský zásah do celé řady veřejných zájmů, do práv jednotlivých subjektů, ať už se jedná zejména z řad teda fyzických právnických osob účastníků řízení. A myslím si, že to urychlení může být v řádu určitě ne nějak zásadní. My vlastně ani nevíme, já bych chtěla říct, jak dlouho dneska ty procesy trvají, protože ta novela byla připravována rok a půl od účinnosti a my nemáme absolutně žádní data o tom, jak vlastně dlouho ty procesy trvají. Jo, to znamená, že my ani nemáme s čím to porovnávat. Takže ano, je možné, že v řádu některých dnů, ano, pokud zkrátíte lhůtu 15 dnů na 10 dnů, fajn. Pokud osekáte možnosti odvolání přezkumu, fajn, ale opět máme na té druhé misce váh ta práva a ty veřejné zájmy.
4: Čili vy zpochybňujete, paní Franková, jestli vám správně rozumím, že stavební řízení v Česku trvá příliš dlouho?
8: Já si myslím, že to hlavně nevíme, protože my nemáme absolutně data od té novely, která nabyla plné účinnosti v polovině roku 2024. Pořád ještě dojíždí řada řízení podle starého stavebního zákona a v řadě případů i ta zahájená řízení, tak tam nedošlo vlastně k tomu, že by byla žádost kompletní, že by byla žádost kontrolována a prostě těch řízení a ta data u těch nových řízení prostě nejsou a nemáme je vyhodnotit.
4: Paní Landová,
8: takže my to nevíme.
4: Paní Landová, z čeho jakožto vládní zmocněnkyně vyvozujete, že to stavební řízení v Česku trvá příliš dlouho a že je potřeba právě tato zásadní změna? Z jakých dat vycházíte, pokud jde o ten stav za poslední rok?
9: Ono to právě nejde vzít z dat za jeden rok, protože to řízení trvá mnoho let, takže je vlastně trošinku nefér porovnávat něco, co se stalo během jednoho roku, protože ta řízení takhle dlouho prostě netrvají, trvají dlouho. A teď je potřeba říci, o čem se bavíme. Celá ta debata už dlouhé roky je prostě bohužel diferencována na to, že celá řada subjektů, včetně, jak tomu teďko rozumím, také paní Franková, se snaží říci, že za stavební řízení považuje ten úsek, od kdy vy přijdete na stavební úřad do té doby, než vám stavební úředník řekne, můžete stavět nebo nemůžete stavět. To, o čem se ale baví rodiny, o čem se baví investoři, o čem se vlastně baví všichni, kdo chtějí předvídatelnost.
4: Je obcházení celé řady úřadů.
9: Tak je předchozí, přesně, předchozí celý ten proces a také ten následný proces všech těch přezkumů, než vlastně od té doby, co se vlastně rozhodnete, že třeba chcete si přistavět k rodinnému domu ještě garáž, tak od té chvíle do té doby, než vlastně začnete kopat do země. To je vlastně to, co si běžný občan, jak já to vnímám, nebo investor, který potřebuje naplánovat financování, který zaměstnává lidi, který vlastně nakupuje třeba technologie, tak je to vlastně ta doba jako celek.
4: Já myslím, že to je úplně jasné, jak to myslíte. Dovolte, abych se na toto zeptal paní Frankové. Uznala byste, že právě v tom bude spočívat to zlepšení povolovacích procesů stavebního řízení v Česku, když k povolení stavby bude nově stačit jedno sloučené řízení?
12: Tak rozhodně s tím nemůžu souhlasit. Zaprvé nemůžeme se tady bavit o tom, jak říkala paní Landová, že nemůžeme vyhodnocovat věci za poslední rok. Musíme vyhodnocovat věci za posledních necelých dva roky, protože to je doba, od kdy je účinný tento zákon. Takže my nemůžeme se bavit o řízení, která běží podle starých právních předpisů. To ad jedna. Ad dva. Do okamžiku, než podáte žádost na stavební úřad, to nemá v rukou stavební úřad a je to věc projektanta, je to věc toho stavebníka a projektanta, aby připravil projektovou dokumentaci. A přípravu do projektové dokumentace, to je jako úplně jiná záležitost. Za

0: roce 2024, řekněme v tom konečném 23, pardon, a je účinná v plném tom náběhu od 1. července 2024. To už umožňovala a zejména u těch menších staveb se to v řadě případů využívalo. Vím to přímo od lidí z praxe.
1: Paní Landová, tak nebylo stavební řízení dostatečně usnadněno už tou poslední zhruba rok a půl starou novelou stavebního zákona?
2: Já bych zase řekla, že se jedná o nějaký pohled, trošičku, promiňte mi ten výraz té teorie, který se v mnoha případech liší od té praxe. Novela, tak jak ji včera schválili poslanci, přináší několik zásadních změn. Za prvé, stavební záměr, to podání, se posuzuje ke dni podání žádosti, ne k okamžiku, který nastane až v budoucnosti. Naše právo trpí tím, že se neustále něco mění a vyvíjí. To znamená, ten stav, který popisuje paní Franková, jak se nevyhovuje v tom, že v okamžiku, že nezmizí ta razítka, ty zájmy se neposuzují najednou. Například se prostě neposuzuje najednou ta vaše jakoby stavba rodinného domu a ta jakoby to napojení třeba na vodovod nebo na kanalizace, ale v součas a musíte ta razítka mít po sobě. Pokud se vám v mezičase změní nějaký požadavek, tak se vyžaduje, vlastně vrací se to na začátek, vyžadují se opravy a mění se vlastně spousta podmínek i ten projekt. To znamená, my se nebavíme o tom, kolik času nad tím stráví projektant. My se bavíme o tom, kolik času ten projekt běhá po různých úřadech. Ta novela, rozumím, která byla před rokem a půl, toto neřeší, ta nová to řeší.
1: Paní Franková, vaše stručná reakce, ať se posuneme?
0: Já se přiznám, že jsem téhle argumentaci vůbec nerozuměla, protože jako princip rozhoduju ke dni vydávání rozhodnutí je úplně základní princip právního řádu, to musí být nějakou. Za druhé, jako není to tak, že by to tam běhalo roky, běhá to tam u běžných staveb jako v řádu měsíců, máme na dotčených úřadech fikci, takže tam to nemůže běhat měsíce, tam máme prostě fikci a po 30, 60 dnech, výjimečně 90 dnech nastává fikce závazná.
1: Tedy měsíce to tam běhá, vy jste chtěla říct, neběhá to tam roky.
0: Neběhá to tam v žádném případě roky, jo, ale pokud se bavíme o tom, že máte na rodinný dům ze vším všude stavební povolení do 2 do 3 měsíců, tak opravdu jako mě to nepřijde dlouho. Ale jak říkám, my hlavně nemáme vyhodnocena ta data. My opravdu nevíme, jak dlouho to v reálu trvá.
1: Jak jste říkala.
0: Jo, a to je před čarou.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají právnička Martina Franková z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Paní Landová, poměrně častou kritikou na adresu té novely stavebního zákona, která včera byla navzdory senátnímu vetu schválena v Poslanecké sněmovně, tak je, že nahrává hlavně velkým stavitelům, velkým developerům, a to například proto, že výstavbu velkých bytových domů umožní prohlásit za veřejný zájem. Jak byste tady tohle ve stručnosti obhájila?
2: Tak to je jeden z mýtů, který se ve veřejném prostoru často objevují. Ten stavební zákon samozřejmě nenahrává žádné konkrétní skupině. Stavební zákon je postaven tou strukturou, že řeší, když chcete postavit dálnici nebo když chcete postavit mateřskou školku, tak jak se to dělá? Jak se to dělá? A je jedno...
1: Nezlobte se, moc se omlouvám, že vám do toho vstupu. Ptali jsem se na ty velké bytové domy, které bude možné prohlásit za veřejný zájem. Ano. To znamená stavby s podlahovou plochou, u kterých převažuje funkce bydlení aspoň 10 000 metrů čtverečních. A to, jestli uznáte, to si myslím, že jsou projekty, na které si troufnou především větší developeři.
2: Tak já bych chtěla tady k tomu uvést ještě jednou. Jo. Ten stavební zákon dává podmínky podle toho, jaká je to stavba, nikoliv podle toho, kdo ji staví. Proto není možné, aby to nahrávalo jedné konkrétní skupině osob. A není pravdou to, co se v médiích objevilo, protože tuším, že to zmiňovala paní senátorka Marvanová, že to nahrává těm bohatým. To je prostě absurdní jaksi konstatování a je to jenom domněnka nebo nějaký nástroj. Ten stavební zákon prostě třídí stavby podle druhů a podle toho jim dává pravidla.
1: Promiňte.
2: Všechny vyhrazené stavby, včetně těch bytových, na kterých se ptáte,

0: Ano, děkuju.
1: Včetně právě například třeba nemocnic nebo vodních cest nebo dálnic jsou ve veřejném zájmu. Jsou to strategické stavby státu. A u těch, na které se ptáte, to není tak, že by vlastně se automaticky staly veřejným zájmem tak, jak je to dezinterpretováno, že by pro ně třeba mohlo být vyvlastněno, nebo že by se povolovaly nějakým jiným stylem, jenom protože má soukromý developer. Tak to vůbec není napsáno. Tam je napsáno, že prostě jakákoliv vyhrazená stavba má nějaký postup. Aby mohlo být vyvlastněno pro stavbu, musí proběhnout ještě další nějaké vyvlastňovací řízení. Aby mohlo být vyvlastněno pro stavbu, musí se stát ještě veřejně prospěšnou stavbou. Je to ještě, znamená to ještě
0: dlouhý
1: dva
0: proces.
1: Složité procesy.
0: Rozumím, rozumím.
1: Ano, takže není to tak, jak je to vlastně předkládáno.
0: Paní Franková, není tam dost pojistek proti tomu, aby se zneužívalo, že velký bytový dům bude prohlášený za veřejný zájem, aby s nás mohl být povolený a realizovaný?
2: Já se omlouvám, já to musím uvíct na pravou míru. Za prvé, vyvlastňovací řízení s tímhle vůbec nesouvisí. Rozhodně jsme tak daleko, doufám, aby jsme vyvlastňovali pro všechny vyhrazené stavby, k tomu nemáme vůbec účely vyvlastnění. A u bytových domů se o tom vůbec není řeč. Ty bytové domy, které splní ty parametry pro stavby pro hromadného bydlení, tak ty jsou ve veřejném zájmu. To říká přímo zákon. Plánování, příprava, výstavba a provozování. Ten schválený veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb je ve veřejném zájmu. To je to schválené znění. A ty stavby pro hromadné bydlení jsou mezi vyhrazenými stavbami. Takže ten zákon to jednoznačně říká.
0: Promiňte, a není to žádoucí? Není to žádoucí, když se hovoří o tom, že je nedostatek bytů, aby velké bytové domy bylo možné s nás stavět?
2: Stavba pro hromadné bydlení neznamená, že to bude dostupné bydlení, to už jsme úplně v jiné debatě. Jo, to bychom tam museli mít definici stavby, která bude splňovat nějaké parametry dostupného bydlení. Takhle to můžou splňovat stavby, které jsou pro běžného občana zcela nedostupné a budou sloužit spíš jako investiční pronajímací byty, ale myslím tím pronajímací jako k Airbnb a podobným krátkodobým pronájmům. Pokud by tam byla definovaná stavba, která jednoznačně bude splňovat znaky dostupného bydlení, ať už ji budou provozovat družstva nebo obecní, nebo tam bude nějaký parametr nájemního bydlení, pak samozřejmě je to ve veřejném zájmu a neřeknu ani zbla, ale tak to není.
0: Dobře, paní Landová, skutečně bude mít novela stavebního zákona ten efekt, který slibuje vládní koalice, že se bude stavit víc dostupných bytů a tedy ve svém důsledku učiní bydlení v Česku dostupnějším?
1: Tak jak již bylo zase řečeno, já jenom děkuju paní Frankové, protože v tomto si rozumíme. Je to skutečně tak, že prostě veřejný zájem neznamená ty dozvuky vyvlastní a tak dále. Takže děkuji za potvrzení.
0: Teď prosím k té mojí otázce. Vlastně nemáme už moc času, tak poprosím o stručnost, dámy.
1: Budu rychlá, promiňte. Je to o tom, že prostě dostupné bydlení není léčitelné jedním jediným zákonem. Je to prostě soubor opatření, která musí být jaksi nakumulována. Samotná existence dostatečné nabídky těch bytů je nezbytným, nikoli postačující, je nezbytnou, nikoli postačující podmínkou.
0: Dobře. Prosím, rád bych se dostal ještě k jedné kritice, která na adresu té schválené novely zaznívala. Zůstáváme u vás, paní Landová. Jak byste se vypořádala s kritikou, že ta novela zjednodušuje stavební řízení na úkor ochrany životního prostředí? Prosím, velmi stručně.
1: No já musím říct, že to je absolutní nepochopení. Právě ta novela sjednocuje posouzení veřejných zájmů, včetně životního ochrany životního prostředí, do jediného rozhodnutí. Tudíž nemůže nastat to, co zmiňovala i paní doktorka, že by rozhodnutí nebo posouzení té ochrany životního prostředí, například pokácení stromu a při přikázání náhradní výsadby, se stalo fikcí. Ten stavební úřad tím, že bude obsahovat veškeré ty odbornosti a tím, že v tom rozhodnutí o povolení záměru budou všechny posouzeny, všechny ty zájmy, tak toto nemůže udělat, nemůže se to stát a ochrana životního prostředí se tím posiluje.
0: Paní Franková, uklidňuje vás to, že stavební úřady budou zohledňovat i veřejný zájem ochrany životního prostředí? Prosím, máme tak jenom jednu minutu.
2: V žádném případě mě to neuklidňuje, v žádném případě se ta ochrana neposiluje, ta ochrana se výrazně oslabuje. Už dnes jsme měli komplexní jednotné posouzení zájmu na ochranu životního prostředí prostřednictvím jednotného environmentálního stanoviska. To se ruší. Ruší se a drobí se státní správa na úseku životního prostředí, protože ty lidé, kteří půjdou na stavební úřad nebo budou na stavební úřadě toto mít na starosti, nebudou mít ten background celé té materie. To znamená, my tu stavební zprávu tříštíme a je tam řada ustanovení v zákoně ochrany přírody a podobně, která výrazně oslabují tu ochranu.
0: Tolik právnička Martina Franková diskutovala s vládní zmocněnkyní Hanou Landovou. Dámy, oběma vám děkuju.
2: Děkuji.
3: Děkuji za pozvání. Krásný den.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: 15 hodin vám dobré čtvrteční odpoledne přeje s odpoledním plusem Renata Kropáčková.
5: Český rozhlas plus.
4: Co probereme v následující půlhodince? Poprvé za 20 let Mezinárodní agentura pro atomovou energii nahlásila Irán, že nespolupracuje na vyšetřování stop uranu. Jaká další alarmující zjištění v její zprávě najdeme? V jakém stavu je jednání poslanců ohledně ceny dálničních známek na příští rok? Dojde ke jejich zdražení? A proč staroegyptská princezny aktivně střílely z luku nebo používaly dýky? To se dozvíte, nejdřív jsou tu ale zprávy s Martinem Matějkou.
6: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží a počítá s tím novela, kterou poslanci posunuli do závěrečného schvalování. Ke zrušení pravidelné valorizace se zavázal kabinet ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opoziční politici, podle kterých jde o populistický krok. Výnosy z dálničních známek budou chybět státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 milionů. Předloha počítá taky s pozměňovacím návrhem, který mění termín platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by platila 24 hodin od zakoupení místo dosavadní platnosti jen do půlnoci. A další informace přidáme v odpoledním plusu v této půlhodině. Počet lidí žádajících o azyl v zemích Evropské unie prudce klesl. Vyplývá to z údajů agentury Evropské unie pro otázky azylu. V první polovině letošního roku podalo v zemích 27 a schengenského prostoru žádost o azyl 332 tisíc lidí. To je o 17% méně než loni.
7: Počet žádostí o azyl v Evropě je nejnižší od roku 2019 s výjimkou covidových let. Unijní agentura pro otázky azylu ale upozorňuje, že trend se může kvůli pokračujícím konfliktům a humanitárním krizím znovu obrátit. Za současným poklesem stojí výrazně menší počet žádostí Syřanů po pádu režimu Bašára Asada. Méně azylových žádostí podávají také Afgánci nebo Venezuelané. Naopak výrazně přibylo žádostí občanů Súdánu, kde pokračuje občanská válka a humanitární krize. Konflikty v Iránu a Libanonu vedly podle agentury k značnému vysídlování v regionu, ale zatím neznamenaly zvýšení počtu žádostí v Evropské unii. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
6: Poprvé za 20 let Mezinárodní agentura pro atomovou energii Radě bezpečnosti OSN nahlásila, že Teherán nespolupracuje s jejími inspektory a ti našli stopy uranu na různých místech v Iránu. Teherán odmítl vysvětlit, jak se tam objevily. Podle agentury by mohlo jít o důkazy o tajném vojenském jaderném programu. Irán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program je čistě mírový a atomovou bombu vyvinout nechce. Téma podrobně rozebereme v odpoledním plusu hned po zprávách. Státní fond audiovize rozdělí v dotacích mezi filmaře necelých 790 milionů korun. Část peněz půjde také na modernizaci českých kin nebo nově i na podporu vývoje videoher. Většina financí půjde ale na filmové produkce, popisuje ředitelka fondu Veronika Slámová.
8: Kinematografie dostává 300 milionů korun v několika samozřejmě výzvách. Těch výzev je celkem 48 napříč kategoriemi, jenom upozorňuji. Televize 153 milionů, televizní díla, se myslí tím i díla třeba určená pro online prostředí. Animace a videohry získávají 165 milionů korun a infrastruktura 169,5 milionů korun.
5: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
6: Hygienici kvůli epidemii střevní virózy dočasně zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Opatření bude platit od úterý. Nejvíce nemocných bylo v zařízení v první polovině července. Ředitelka lázeňského domu Praha Anna Kneblová Českému rozhlasu řekla, že teď jde o jednotky pacientů, které drží v izolaci. Šíření nemoci se ale nepodařilo úplně zastavit.
5: Mně se to nařízení nelíbí a pro nás je likvidační. Prostě já to považuji za nešťastné, protože nic se u nás neprokázalo, že bychom měli něco špatně z hlediska těch rozborů. A prostě hygienické opatření dodržujeme, ale vím, že to lidi donesou zvenku, že třeba někdo s tím přijede, protože je to v celé republice.
6: Podle výsledků kontrol problémy nezpůsobilo stravování ani zdroje vody. Státní zástupce obžaloval 8 lidí a jednu firmu v kauze údajného ovlivňování dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci o tom informovalo na svém webu. Skupinu kriminalisté stíhají mimo jiné kvůli podvodu, podplácení nebo účasti na organizované zločinecké skupině. Obvinění podle vyšetřovatelů ovlivňovaly zakázky na dopravní stavby v letech 2018 až 2022. Závišův kříž z Vyšebrodského kláštera ukrývá v sobě podle vědců druhou relikvii. Jde o část dřeva, která se dotýkala hlavní relikvie, tedy údajného úlomku z kříže, na kterém byl ukřižovaný Ježíš Kristus. Na mezinárodním sympoziu ve Vyšším Brodě to řekl geoinformatik neziskové organizace Naše historie Jiří Šindelář. Podle něj druhá relikvie byla s tou hlavní spojená 500 let.
9: Když bylo to dřevo v 18. století toho původního jádra ve špatném stavu, tak mohli to staré jádro zlikvidovat, ale nemohli vyhodit tu část, která byla v přímém dotyku se svátostí. Tu část uchovali a udělali z toho ten dvoudílný latinský kříž, který plní i praktickou funkci, adjustuje uvnitř relikvii hlavní, ochraňuje ji a jistí.
6: Závišův kříž z 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Na D1 z Prahy do Brna zpomalíte před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru. Různě pomalu se jede do omezení na Šmejkalce, zdržení je kolem 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady z 29. kilometru čekejte dlouhou kolonu až na 49. kilometr. Tam pracují silničáři, zdržíte se osobními auty výrazně přes hodinu, provoz tam kolabuje. A na Pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem téměř 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte převážně zataženo, na jihovýchodě většinou s občasným deštěm nebo přeháňkami a nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě naměří 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
10: Posloucháte Odpolední plus.
4: 7 minut po 15. hodině. Světový jaderní kontrolor poprvé za 20 let nahlásil Radě bezpečnosti OSN, že Irán nespolupracuje na kontrole užívání jádra. Rozhodla o tom Rada Mezinárodní agentury pro atomovou energii, která tento týden zasedá ve Vídni. Rezoluci předložili Spojené státy, Británie, Francie a Německo. Proti se postavili Čína, Rusko a Niger. Americká televize CNN s odkazem na analytiky uvádí, že satelitní snímky ukazují nové stavební práce u údajného iránského jaderného zařízení. Spojené státy zvažují způsoby, jak místo zasáhnout hluboko pod zemí. Debatu ohledně iránského jaderného programu teď přiblížíme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré odpoledne.
11: Pěkné odpoledne.
4: Co tedy podle rezoluce Irán nedodržuje?
11: Tak první výtka směřuje k tomu, že Tehrán nespolupracuje na vyšetřování stop uranu, které inspektoři Mezinárodní agentury už dřív zjistili na různých nepřiznaných místech v Iránu. A Rada agentury na to upozorňovala už loni v červnu. Den na to potom na iránská jaderná zařízení začal útočit Izrael v té loňské 12-denní válce, ke které se pak přidali i údery Spojených států. Druhá výtka říká, že Tehrán nepouští inspektory na kontrolu svých jaderných zařízení. zařízení, která byla tady poničená i během toho konfliktu v uplynulém půl roce, a to včetně tedy 3 zařízení na obohacování uranu. A Tehrán také neposkytl informace o svých zásobách obohaceného uranu, včetně toho, který už se blížil té míře obohacení nezbytné pro výrobu jaderné zbraně.
12: Především Izrael a Spojené státy opakovaně tvrdí, že iránský režim se snaží vyvinout jadernou bombu. Snahou tomu zabránit původně odůvodnili právě i začátek současné války. Dá se ta rezoluce číst jako potvrzení těchto obav i od dalších států?
11: Tak už na začátku března po těch prvních letošních americko-izraelských úderech na Irán šéf agentury pro atomovou energii Rafael Grossi psal na sociální sítě, že dlouho říkal, že na jednu stranu neexistují žádné důkazy o tom, že by Irán vyráběl jadernou bombu, ale na druhou stranu vážné obavy vyvolává právě to odmítání plného přístupu inspektorů a taky ty velké zásoby neobohaceného uranu. Podle zprávy Mezinárodní agentury pro atomovou energii měl Irán loni v květnu přes 400 kilogramů uranu obohaceného na těch 60%, který bývá považovaný za jakýsi poslední předstupeň před obohacením uranu na takovou míru, která je potřebná pro tu jadernou zbraň. A média tehdy interpretovala to množství jako množství, které by v případě obohacení stačilo na nějakých 10 bomb. Ty problémy s plným přístupem pro inspektory začaly podle americké CNN především potom, co americký prezident Donald Trump v roce 2018 odstoupil od jaderné dohody s Iránem. Ta ale naopak od toho roku 2015 zavedla nejspíš jeden z nejpodrobnějších režimů jaderných inspekcí na světě a na ten právě dohlížela Mezinárodní agentura pro atomovou energii. A v té aktuální rezoluci je napsáno, že těmi výtkami a těmi nejistotami ohledně jaderného programu Iránu je potřeba se zabývat urgentně.
12: Co na tu kritiku říká Teherán?
11: Tak dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program je jen mírový a tu aktuální rezoluci odsoudil. Už v pondělí před ním taky varoval a říkal, že pokud by prošla, tak podnikne nějaké odvetné kroky. Z přerušení inspekcí Tehrán viní naopak americké a izraelské útoky na svá jaderná zařízení a požaduje, aby přístup těch kontrolorů do jaderných zařízení byl součástí jakési širší dohody o ukončení války se Spojenými státy a Izraelem. Tehrán byl v Radě bezpečnosti takto naposledy nahlášený začátkem roku 2006 a potom následovalo několik různých kroků, včetně třeba sankcí proti iránskému režimu. To byla ale ve světě poněkud jiná situace a teď nejspíš nějaké významnější kroky proti Iránu nemají v Radě bezpečnosti zase tak moc šancí, protože tam sedí i Čína a Rusko s právem veta a obě ty země se proti té rezoluci právě teď na úrovni té jedné agentury postavili.
12: Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi taky tento týden zveřejnil informace o utajovaných jaderných aktivitách z dob asadovského režimu. Co inspektoři v Sýrii zjistili?
11: Grossi novinářům řekl, že poté, co jim současná syrská vláda umožnila přístup k potřebným dokumentům, tak došli k tomu, že tajné zařízení na výrobu jaderného paliva v Sýrii z éry právě prezidenta Bašára Asada bylo konfigurováno tak, aby mohlo vyrábět jaderné zbraně. Experti z jaderné agentury už před 15 lety upozorňovali na to, že to budované zařízení bylo v některých věcech podobné reaktoru v Severní Koreji, ale neměli tehdy dostatek důkazů. Nicméně staveniště téměř dokončeného jaderného reaktoru už v roce 2007 zničil izraelský úder.
12: Dodává naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Děkuji ti, naslyšenou.
11: Pěkný den, naslyšenou.
12: A v tématu budeme pokračovat s bezpečnostním expertem z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a ředitelem Pražského centra pro výzkum míru Michalem Smetanou. Dobrý den.
13: Hezký den, děkuji za pozvání.
12: Jak závažný je to krok od Mezinárodní agentury, že poprvé po 20 letech předala to otázku iránského neplnění jaderných závazků Radě bezpečnosti OSN?
13: Politicky je to určitě závažný krok. Je to krok, který má velkou symboliku právě proto, že to není krok, ke kterému se agentura usiluje příliš často a ukazuje to samozřejmě to, že agentura plní svůj účel a poukazuje na to, že Irán nejenom, že neplní své závazky, které se stahovaly k té původní dohodě mezi Spojenými státy a Iránem, ale také své závazky, které plynou z jeho členství ve smlouvě proti šíření jaderných zbraní. V tomto ohledu Irán aktuálně nepouští inspektora svá zařízení, což je jeho povinnost na základě členství v této smlouvě.
12: Můžeme z těch nálezů agentury vyvozovat něco zásadnějšího, nějakou aktivitu, kterou Teherán podniká právě v souvislosti s vývojem jaderné zbraně nebo svých jaderných zařízení?
13: Pouze v omezené míře. My vidíme ze satelitních snímků, že Irán vyvíjí určité aktivity na zařízení, které mohou být spojeny s pokračováním jaderného programu. Nicméně právě to, že Irán neumožní tyto inspekce a zároveň nezdílí informace s agenturou takové, které by měl, tak to samozřejmě znemožňuje agentuře to, aby nám dávala nějaká podrobnější informace, protože v tomto hudě prostě nemá.
12: Do celé situace výrazně zasáhly také americké a izraelské útoky na iránská jaderná zařízení. Ostatně ta otázka vlastně byla i důvodem celé té války nebo vojenských útoků. Zároveň ale asi se zhoršila schopnost mezinárodních inspektorů zjistit, co se v Iránu skutečně děje, ne?
13: Rozhodně ano, a to je ta druhá stránka toho celého příběhu, ve kterém skutečně tady máme jednu špatnou a jednu dobrou stranu, ale rozhodně dvě špatné strany, kde Irán se nedodrží své závazky, ale je potřeba to taky chápat v tom širším politickém kontextu a vaše zpravodajka o tom správně referovala v tom předchozím příspěvku. Vlastně to, že jsme v této situaci, je důsledek mimo jiné toho, že Spojené státy za první administrativy Donalda Trumpa v roce 2018 odstoupily od dohody s Iránem. Dohody, ve které Irán nejenom, že dodržoval své závazky vůči smlouvě o nešíření jaderných zbraní, ale vlastně akceptoval ještě mnohem intruzivnější inspekce, jak na základě takzvaného dodatkového protokolu, tak na základě právě této politické dohody. A Irán podle všeho, včetně podle zpráv právě agentury tyto své závazky plnil, i dokonce i nějakou dobu poté, co Spojené státy o to odstoupily. Posléze nicméně začal prolobovat ty původní limity jakoby vyvíjení tlaku na Spojené státy. A to, že Spojené státy za druhé v Trumpově administrativě se rozhodly na Irán zaútočit, vedlo k tomu, že Irán přerušil veškerou spolupráci s agenturou a vlastně chce jakoukoliv další spolupráci podmínit nějakou širší politickou dohodou.
12: Co tady můžeme říct, jak ty vojenské zásahy změnily uvažování samotného Iránu? Nemohou vlastně posilovat přesvědčení, že prostě jadernou zbraň potřebuje?
13: Ano, to je přesně ta kritika, která zaznívá od své řady expertů na jaderné zbraně a jejich šíření, že tyto útoky byly z principu kontraproduktivní, protože nebyly schopny kompletně eliminovat iránský jaderný program. Irán naopak přestal s agenturou spolupracovat a dostali jsme se do stavu mnohem nižší transparence, máme mnohem nižší přehled a pokud něco, tak to výrazně posílilo a hlasy v Iránu, které volají na tom, že potom, aby Irán vlastně překročil ten jaderný práh a skutečně jaderné zbraně získal. Úplně to neznamená, že se to nutně stane, ale rozhodně se zvýšila vůle Iránu k tomuto kroku přistoupit právě po těchto útocích.
12: Ano. Jaké vlastně nástroje dnes mezinárodní společenství vůbec má, aby Irán přimělo k plné spolupráci s agenturou, co může následovat potom předání případu Radě bezpečnosti OSN?
13: Ty nástroje samozřejmě šahají od použití vojenské síly, která se v tomto hledu ukazuje, jak jsem se říkal, jako kontraproduktivní, respektive vojenská síla ani Spojených států nebyla schopná Irán donutit této spolupráci. Další variant jsou sankce, nicméně Irán je pod sankčním režimem už velmi dlouhou dobu a ani toto nevede k těm tíživým výsledkům. Takže pořád, a to vlastně agentura říká systematicky, pořád tím nejlepším prostředkem je nalézt Iránem politickou dohodu, která by připomínala tu dohodu minimálně tak, jak byla v roce 2015, ve které Irán za nějaké další ústupky, jako například zvednutí sankcí, bude souhlasit s obnovením toho inspekčního režimu a ideálně, nebo respektive měli bychom trvat na tom, že inspekční režim bude zahrnovat právě i ty intruzivnější inspekce, než jaké pro něj plynou ze samotné dohody o nešíření jaderných zbraní.
12: Ještě krátce k té Sýrii, která se taky řeší v té zprávě. Můžeme dnes říci, jak blízko byl Asadův režim v roce 2007 k tomu, aby získal materiál využitelný pro jadernou zbraň?
13: Myslím, že jste to teďka popsal správně, v tom předchozím příspěvku zaznělo, že ten reaktor byl určen na výrobu jaderných zbraní, to je jenom lehká nepřesnost. Ten reaktor podle informací od agentury byl designovaný na výrobu jaderného materiálu, to znamená, že určitě to potenciálně mělo vojenskou dimenzi, zároveň ta urgence samozřejmě nebyla ve smyslu, že by se Sýrie nacházela úplně jako bezprostředně při výrobu jaderných zbraní. Nicméně samozřejmě ta zpráva je důležitá, ukazuje to důležitý kontext a samozřejmě minimálně potvrzuje to, že ta vojenská dimenze tam byla a že v tomto ohledu samozřejmě ta pozornost, která se upíná, je zcela na správném místě.
12: Bezpečnostní expert Michal Smetana, děkuji za váš čas, naslyšenou.
13: Děkuji, jen se hezky.
12: My se teď v 15 hodin 18 minut přesuneme do sněmovny. Řidiči by mohli příští rok platit za průjezd na dálnicích stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou projednávají poslanci. Koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedla bývalá vláda. Ve sněmovně máme reportérku Adélu Burešovou. Hezký den.
14: Hezké odpoledne. Tu debatu o zmrazení valorizací poslanci do závěrečného schvalování poslali před zhruba hodinou. Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Podle něj by tímto tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě.
15: Celkový nárůst ceny dálničních známek za posledních 5 let 71%. Proto vláda nepovažuje za systémové, za vzorček, za nějaké číslo, které propočítává každoročně zatěžovat dál obyvatele Česka.
14: K tomu zrušení valorizace se kabinet zavázal ve svém programovém prohlášení.
12: Tuto novelu projednávali poslanci už i na mimořádné schůzi. Jaká byla kolem ní debata dnes?
14: A poměrně podobná, ty argumenty opozičních poslanců se víceméně nezměnily a s tou novelou nesouhlasí. Upozorňují hlavně na to, že výnosy z dálničních známek budou chybět státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 miliardy. Předseda opoziční ODS Martin Kupka pak mluvil o zrušení valorizace jako o populistickém kroku, na který doplatí daňoví poplatníci.
16: Místo toho, aby ti, kteří dálnici skutečně používají, včetně zahraničních turistů, zaplatili o něco víc v návaznosti na inflaci a na počet kilometrů dálnic, tak místo toho ty náklady navíc rozloží mezi všechny daňové poplatníky a musíte k tomu pak připočíst, ale ještě úrok, takže ve výsledku to pro všechny bude dražší.
14: Dnes tedy bylo druhé čtení, jeden pozměňovací návrh navrhl hospodářský výbor, a to konkrétně ohledně změn platnosti jednodenní dálniční známky. Ta teď platí do půlnoci od jejího zakoupení, nově by ale měla platit po celých 24 hodin a třeba tento návrh je podle Martina Kupky přijatelný.
12: I podle mnohých řidičů jistě. Co dalšího dnes chtějí poslanci ještě stihnout?
14: Na programu dnešního jednacího dne jsou hlavně pravidelné interpelace. Ty ústní začaly před necelou půl hodinou na premiéra Andreje Babiše z ANO, který tu ale dnes není a poslanci je tak pouze načítají. Mezi prvními se ke slovu dostal třeba lidovecký poslanec František Talíř, který se zajímal o dokument státní kulturní politiky, tedy strategii kultury na další 4 roky.
17: Úplně tam vypadly nějaká velmi důležitá témata, jako například postavení OSVČ v kultuře, což mi přijde zásadní a asi je to čistý jenom amatérismus, že se na ně jaksi zapomnělo. Pak tam jsou ale také věci, které tam dříve byly a teď najednou vypadly, jako je mediální gramotnost, kybernetická bezpečnost.
14: A po těchto interpelacích pak budou od 16. hodiny na dotazy poslanců odpovídat ministři.
12: Bude u toho naše reportérka Adéla Burešová. Děkujeme, naslyšenou.
14: Děkuji, naslyšenou.
10: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
12: Nejstarší univerzita třetího věku v Česku funguje už 40 let a podle pořádající Univerzity Palackého v Olomouci je o ní velký zájem. Navštěvují ji 2000 studentů. Zajímá je umění, věda, ale zkouší třeba i sportovní lukostřelbu nebo cvičení jógy.
18: Když si položte takhle dlaně na boky.
19: Na podložce při ranióze pro seniory je i paní Eva.
20: Je to cvičení, které dokáže protáhnout všechny svaly, sklidnit mysl a je to takové ucelené cvičení pro tělo i pro duši.
19: Na univerzitě třetího věku se už považuje za veterána.
20: Od roku 2019, takže jsem spokojená a hodlám pokračovat.
19: Tady je ale také muž.
21: Já už cvičím 8. rokem.
19: Říká mi pan Vladislav, co vás tak nejvíc přitahuje?
21: Psychologie. Výpočetní technik.
19: Zájem stále mírně roste. Akademický rok na Univerzitě Palackého letos zahájí zhruba 2000 seniorů. Univerzita třetího věku ale pomáhá i lidem handicapovaným nebo v invalidním důchodu. Proto nejmladší posluchačka má 27 let, nejstarší patří do skupiny 85+. Mezi posluchači jsou i profesoři, docenti, zkrátka lidé velmi vzdělaní. Učit je proto výzva i pro zkušené lektory, například archeoložku Pavlínu Kalápkovou.
1: mají takové otázky a takové dotazy, na které je pro nás i obtížné občas odpovědět.
2: Jste schopná říct, nevím.
1: To říkám velmi často. O tom je archeologie.
19: Seniorské kurzy nabízí všech 8 fakult Univerzity Palackého. Největší zájem je o přednášky práva, medicíny, historii a umění. V poslední době i o zdravý životní styl, jazyky a výpočetní techniku. Letos se do univerzity třetího věku poprvé zapojila například katedra bohemistiky. Další novinky doplňuje manažerka univerzity třetího věku Klára Tesaříková.
22: Francouzská kultura na střední Moravě, ajurvéda. Jedním z takových nejvíce přírodovědecky zaměřených je od mikroskopu po dalekohled, jak se rodí vědecké poznání.
19: A jak univerzita třetího věku oslaví své 40.
22: Oslavíme to výstavou fotografií našich účastníků, která bude pod titulkem Univerzita Palackého očima studentů univerzity třetího věku. Potom vystoupením našich účastnic, které se zabývají tanečními kurzy.
19: Speciální vzdělávací program pro seniory má původ ve Francii. První studijní obory otevřela Fakulta sociálních studií univerzity v Toulouse v roce 1973. V roce 1986 se celoživotním vzděláváním inspirovali i v hanácké metropoli. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
12: K celoživotnímu vzdělávání patří jistě i archeologie. Zbraně, se kterými se pohřbívaly princezny ve starém Egyptě, byly nejspíš víc než dekorace. Badatelé, kteří studovali jejich kosterní pozůstatky z vesnice Dahshur, to je asi 25 kilometrů jižně od pyramid v Gíze, z deformace kostí vyvozují, že princezny aktivně střílely z luku. Používali také například dýky nebo dobovou verzi palcátu. Některé jejich kostry dokonce ukazují stopy po zranění. Okolnosti nálezu Martině Maškové přiblížila Anna Pankovská, antropoložka, jejímž oborem je studium lidských koster.
23: Jak v článku autoři uvádějí, kostry ležely přes 100 let někde v krabici uložený. Navíc odstranili ti první badatelé lebky, aby je přesunuli někam do anatomického ústavu, takže i ty lebky tam v podstatě nejsou. A až víc jak po 100 letech se bioarcheologové k těm kostrám dostali a začali je vlastně zkoumat z té biokulturní perspektivy. To znamená, že se zaměřili na to, jak je do nich vtělena ta lidská identita, činnost, aktivita, kterou za života prováděli, a snažili se to dát do souvislosti s těmi nalezenými artefakty a s celým tím nálezovým kontextem, s prostorovým uspořádáním těch hrobek, a v podstatě z toho udělali nějaký jako komplexní obrázek toho, jak ti, tady byly to princezny, jak ty princezny žily a co tady dělali.
24: Takže tam byly nějaké dýky a luky a šípy. Dýka u pasu, to by mohla být sebeobrana, ne? Tam se Lukáše Frýdla.
25: Určitě by mohla být, ale já bych pořád se víc klonil k té symbolické rovině, že to je artefakt, který má nějakou symbolickou funkci. A jestli značí to, že byla reálně používána, nebo že by mohla být reálně používána, to už jako mě v zásadě nevadí. Na kostře nebo na kostrách jsou stopy po aktivitách, jsou tam nějaká zranění a tak dále. Co mě ale jako vlastně v principu dost dráždilo na tom článku je, že my nevíme, jaká byla ta základní egyptská populace. Protože k tomu bohužel nejsou pořádně data, jak tady kolegyně Anička zmínila, bioarcheologii se v Egyptě dlouho nikdo nevěnoval. A my vlastně nevíme, jestli to, jak ty kostry vypadají, zrovna v tomto případě, není úplně stejné jako by u běžné populace.
24: No ale tak se pozná, jestli mě někdo střelil lukem do ramene, ne?
25: No pokud by tam bylo zranění, tak ano, ale pokud je to důkaz třeba v robusticitě kostí nebo v robusticitě svalových úponů, které značí nějakou svalovou aktivitu, tak to právě my bez té znalosti té běžné populace nejsme schopni úplně říct.
24: S Danem Káčerkem můžeme dovolit trošku fantazii, že co si myslíme, že jako ty ženy mohly dělat. Vy jste na to měl takový nápad.
26: Ano, mě zaujalo to, že se ty princezny vůbec věnovaly tomu nějakému bojovému výcviku, nebo že vlastně měly tu velkou zkušenost s používáním těch zbraní. Mě to připomnělo britskou královskou rodinu, kde právě vysílají vždycky ty své prince jako do služby armády na 2 roky přibližně. Ale tady zřejmě z toho článku vyplývá, že to ještě bylo jako dlouhodobě tato činnost, takže mě to jako v tomhle ohledu zaujalo velmi.
24: To byste přišel také, myslím, s hezkou myšlenkou, že když by náhodou nás po letech někdy vykopali archeologové, tak se pozná, jestli jsme chodili cvičit.
26: Protože jsem si říkal, že jako když půjdu cvičit, tak samozřejmě budu vypadat hezky, ale tak nějak se to možná asi vezmu do hrobu. A tady jsem se najednou dočetl, že je vlastně možné poznat, že někdo byl fyzicky zdatný nebo se věnoval soustavně nějaké fyzické činnosti i vlastně z jeho kostí. A takže si říkám, že jako možná bych něco měl začít dělat urgentněji, abych se náhodou nestyděl ještě ve svém hrobě.
24: Tak to jsme byli trochu rebelové, že antropologům mluvíme do práce, ale Jak byste vedli dál tenhle výzkum?
23: Jednak já bych ještě doplnila to, že oni pravděpodobně teda ty kosterní pozůstatky opravdu jako odrážejí nějakou aktivitu. Mohla být významnější nebo dlouhodobá, náročnější, ale ta kostra nám neřekne už pro jaký účel ta aktivita nebo ten trénink byl vykonáván. Takže to, jestli byly oni cvičené pro nějaký boj, je možná tady teďkon méně pravděpodobné a více pravděpodobné je, co teda i v tom textu je zmíněno, že to byl v podstatě něco jako sport nebo nějaká elitní kratochvíle, něco, čemu se prostě věnovala elita. Ať muži, tak ženy k tomu mohli dělat, já nevím, další nějaké jakoby umělecké aktivity, protože to vlastně pro tu elitu vládnoucí bylo typické. Oni ukazovali jakoby tomu nižšímu statusu, že jsou prostě dobří, že na to mají, na tu vládu. Takže nějaký jakoby trénink tam asi byl.
24: Tak jako evropské princezny se učili hrát na piano, tak možná i sportovat, tak se učili egyptské princezny střílet z luku. No,
23: nebo tomhle by jako rituální činnosti, protože ty jsou zase známy třeba z té nové říše z mladšího období, kde na těch reliéfech jsou znázorněny ženy, jak napínají luk, ale ne v boji, ale třeba tady jeden takový případ byl, že chránila kenotaf, jo, nějaký symbolický hrob. Takže jako asi stříleli z luku, ale proč to řád zůstává otevřené?
12: Antropoložka Anna Pankovská. Celou laboratoř Martiny Maškové s ní, jejím oborovým kolegou Lukášem Friedlem a studentem Danem Káčerkem uslyšíte na Plusu tuto sobotu po zprávách po 10. hodině odpolední. Zpětně si je můžete poslechnout z našeho webu nebo jako podcast.
0: Český Rambomu s nadsázkou říkají historici. Jako nenapravitelného a všeho schopného zločince ho k trestu smrti odsoudili komunisti. Hned dvakrát. Štěpán Gavenda. Za války partizán, za komunismu převaděč a agent CIC. Přes hranice převedl minimálně 60 lidí. Komunisté ho nenáviděli tolik, že urnu s jeho popelem po popravě zničili. Anna Strnadová mu věnovala knihu Převaděč mezi dvěma světy.
12: Po půl vás čeká jako vždy repríza dnešního Interview Plus, kde byl hostem komentátor serveru Seznam zprávy Jindřich Šídlo. 15 hodin 30 minut, zprávy přináší Martin Matějka.
10: Český rozhlas Plus.
3: Státní zástupce obžaloval 8 lidí a jednu firmu v kauze údajného ovlivňování dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci o tom informovalo na svém webu. Skupinu kriminalisté stíhají mimo jiné kvůli podvodu, podplácení nebo účasti na organizované zločinecké skupině. Obvinění podle vyšetřovatelů ovlivňovaly zakázky na dopravní stavby v letech 2018 až 2022. Dva lidé zemřeli a další dva jsou zranění po ruském útoku na Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny, oznámil to tamní úřady. Terčem úderu byl podnik na zpracování potravin. Nejméně 20 zraněných hlásí úřady po útocích na benzínovou stanici v Kyjevě a na Kramatorsk v Doněcké oblasti. Naopak Rusko informovalo o minimálně jednom mrtvém a dvou zraněných po ukrajinském úderu na ruskou Bělgorodskou oblast. Islandská vláda navrhne příští rok trvalý zákaz lovu velryb. Kabinet to uvádí na svém webu. Komerční lov je legální pouze ve třech zemích světa. Vedle Islandu také v Norsku a v Japonsku. Ochránci velryb záměr islandské vlády uvítali. Rybáři na Islandu většinou loví plejtváky. Mezinárodní unie ochrany přírody označuje tento druh kytovců za zranitelný. Knihovna Václava Havla mění název, nově se přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Informoval o tom předseda správní rady knihovny David Dušek. Havlovo jméno knihovna používat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Dagmar Havlové. I pod novým názvem ale chce dál připomínat odkaz bývalého prezidenta a zachovat co nejvíc dosavadních projektů. Americká vláda podle prezidenta Donalda Trumpa vyplatí každému dospělému občanovi v přepočtu přes 100 000 korun v případě, že v nadcházejících volbách vyhrají republikáni. Šéf Bílého domu to prohlásil na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Podle aktuálních průzkumů ale mají větší šance na výhru v obou komorách amerického parlamentu opoziční demokraté. Volby budou ve Spojených státech na začátku listopadu. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července, teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniku Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září do odvolání. D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice ze 17. kilometru čekejte pomalejší provoz. Ještě více se zpomalí na 26. kilometru a dlouhá nesouvislá fronta pokračuje až na 49. Tam se jede pouze levým pruhem kvůli impregnaci vozovky. Počítejte s dlouhým zdržením výrazně přes hodinu. Na Pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem téměř 15 minut. Ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most řeší nehodu a blokují levý pruh, čekejte výraznou regulaci a provoz na vjezdech do tunelů. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte převážně zataženo, na jihovýchodě většinou s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Večer srážky ustanou i na východě území. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů, na horách naměří kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě repríza pořadu Interview plus Pavlíny Nečáskové.
4: Poslední průzkum agentury NMS ukázal, že opozice by dnes získala v poslanecké sněmovně většinu. Čísla naznačují třeba oslabení motoristů sobě. Strana, jejíž představitelé přitahují svými kroky a výroky pozornost téměř každý týden, by nezískala ani potřebných 5%. Proč ji opouštějí voliči? Doplácí na partnerství s hnutím ANO? Nebo si ubližuje sama nestandardním komunikačním stylem? A jak vážně bere premiér Andrej Babiš? O tom bude dnešní Interview plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
10: Interview plus.
4: A ve vysílání vítám komentátora serveru Seznam zprávy Jindřicha Šídla. Dobrý den.
5: Pěkný den.
4: Průzkum od agentury NMS si nechalo zpracovat deník Právo. Podle něj by momentálně zvítězilo hnutí ANO. Na druhém místě by skončili Starostové. I strana Andreje Babiše v něm mírně ztrácí oproti výsledku loňských parlamentních voleb. Čím to je?
5: Tak já mám vždycky tendenci říkat, že žádný průzkum, který se koná v podstatě téměř kdykoliv, jako není potřeba přeceňovat, jo, protože ty volby se nakonec rozhodují prostě 14 dní před tím, než vypuknou, nebo tehdy se ty lidé rozhodují, takže jako může tam být i nějaká chyba, každopádně to hnutí ANO si udržuje to, co je pro něj důležité a to, co jako definuje celou českou politiku, to znamená, jestli k němu nikdo ani nepřiblíží na dostřel. Na dostřel, myslím tím v mírovém slova smyslu. Že na něj všichni koukají jako z dálky, takhle vyhrává Pogačar Tour de France, jo, že to jako tak nějak všichni vědí, jak to dopadne od začátku. A to je myslím ten hlavní problém. Konec konců průzkumy, myslím před těmi minulými volbami taky neukázali, jak vysoko nakonec to ANO zamíří. A pokud jde o tu druhou, jaksi druhý konec toho žebříčku. Znova, to je jako dost podobné. Ty motoristi jsou tam jako na hraně vlastně, kdybychom vzali v úvahu to, že existuje nějaká potenciální chyba toho průzkumu, tak oni můžou být klidně přes 5. Pokud se nemýlím, tak ve sněmovních volbách měli asi 6,7 a to je jako těsně nad. Jo. A to je, já myslím, že oni tehdy sami jako nevěděli, jestli to bude nad nebo pod, pak se tam v podstatě téměř bezpečně dostali, ale jako pro ně může být maximálně zpráva, nebo pro ně je, a je to důležitá zpráva, že oni za rok v té nejvyšší politice a za 2 roky existence, myslím tím, jako relevantní, oni poprvé kandidovali už tady před 4 lety ve sněmovních, omlouvám se, v komunálních volbách Praze, takže prostě zůstávají na sněmovně, že nerostou. Jo. Mně přijde, jak když ta strana nemá ambice, nebo pokud ANO, tak je dobře skrývá a pokud se snaží ukazovat, tak se jí to nedaří stát se jako normální stranou, která má nějakou delší budoucnost. Tak vemte si, kde kandidují v komunálních volbách. Jo, ta strana vlastně jako neexistuje úplně jako strana, protože prostě je na to jako příliš malá. Já chápu, že pro menší strany je složité sestavovat komunální kandidátky. Ono je to mimochodem jako složité i pro všechny ostatní strany. Senát v podstatě vynechávají, takže nevím, jestli to, co teď jako nesledujeme, není jako, pop music se tomu říká one hit wonder, jo? Jako kapela jednoho hitu, a jestli to prostě není jako další strana, která tady s námi pobyde jedno volební období a pak zase jako zmizí do propadliště dějin. Teď, kdyby byly volby, bych si i myslel, že se to stát může. Otázka, co by ještě vymyslel o tak lempíř za kampaň.
4: No ale co se jim podařilo splnit z jejich programu, nebo k tomu alespoň mají nakročeno?
5: No, já myslím, že vůbec nic. Já myslím, že nic, kromě jedné věci. Já jsem včera poslouchal jako fascinující, musím říct, to rozhovor s předsedou rozpočtového výboru ze strany motoristé sobě Vladimírem Pikorou na Aktuálně ve Spotlightu. A on teda říkal, že takové ty věci, kvůli kterým je možná jako spousta lidí volila, jako alternativu ODS z prava, abych tak řekl, z demokratického prava, takže ty jako moc jako teda asi nevidíme, i když prý zabránili jako mnohem horším věcem, ale nemůže o tom mluvit. No, že, o tom, že to je jak v seriálu Extraktoři, že tam taky jako nemůžou mluvit o tom, jak zachraňují ty lidi. To mě fascinovalo.
6: No, teď se ukáže, jestli dokáží zabránit teda tomu vysokému schodku.
5: No, tak to asi nebude tak úplně jednoduché. Já myslím, že oni to nějak jako sníží. Ale, a co je důležité, to jenom chci doříct, podle poslance Pikory, o něm myslím jako málo kdo ví, že předseda rozpočtového výboru, to je jako další věc, že stojí na správné straně v kulturních válkách. A to si myslím, že je trochu definice motoristů a jejich působení poslední rok, už to bude téměř rok od těch voleb poslanecké sněmovně, že oni v podstatě rezignovali na to, co slibovali, že pohlídají Babiše. Oni říkají, že zabránili zvýšení daní. Tak zaprvé Andrej Babiš žádné daně vůbec zvyšovat nechtěl a pokud to teď bude chtít udělat v nějakém případě, což trochu naznačuje i on, Alena Šilerová, tak to prostě udělá. Ale jako 389 miliard, byť oni teď teda říkají, že s tím ještě něco udělají, to asi není způsob, jaký si volič motoristů myslí, že se hlídá Andrej Babiš. Jo? Jako, nebo já si teda předpokládám, že ty ambice byly vyšší. Oni to samozřejmě hrají na to, co hrají vždycky ty malé strany, je nás 13, jo? Ale bez jejich 13 hlasů by ta vláda neexistovala. Takže já myslím, že na to jejich volič asi pravděpodobně, já nejsem jejich volič, tak nechci mluvit za někoho jiného, ale musí na to koukat trochu vyjeveně. No.
6: No právě ten volič, který přece hledal tu novou ODS a nejde ano. Mu tolik třeba o kulturní války, ale o to hlídání, tak ten musí být zklamán.
5: Já myslím, že asi musí být zklamán, asi je zklamán. Tam je otázka, kolik bylo těch lidí a kolika lidem se líbil ten trolící způsob politiky, což je podstata, myslím, jako definice motoristů, kolik lidí tu stranu volilo kvůli osobě Filipa Turka. Ale myslím si, že ty, kteří si mysleli, že se vracejí staré době principy 90. let, o nich bychom teda mohli mluvit, co to bylo za principy tehdy, v rozpočtové politice, myslím. A odkaz Václava Klause, tak musí být zklamání, a to teda včetně Václava Klause, který myslím, což je člověk s mimořádnou autoritou u motoristů, a ten myslím jeho věta, že do té vlády vůbec neměli vstupovat, tam musela jim trochu nebo jí musí znít dodnes v uších.
6: No, s návrhem rozpočtu nesouhlasí ani třetí koaliční strana SPD. Je to pro její voliče, ale stejně tak důležité jako třeba pro voliče motoristů sobě.
5: No, to je zajímavá věc. Já jsem byl docela překvapen, že loni před volbami i SPD mluvilo o tom, že je potřeba dát dohromady stav státního rozpočtu, což deficit a veřejné finance, což je fakticky věc, kterou vám dneska řekne volič téměř každé strany. Liší se odpověď na otázku, co je proto ochoten obětovat, a většinou odpověď zní nic. A to jako z žádné strany moc. No, takže SPD hraje takovou zajímavou roli. Jako celé vládní angažmá SPD je uspůsobeno jenom pro dvě věci. Za prvé, aby si Tomio Okamura užil nejvyšší funkce, které v životě dosáhne, tedy předsedy poslanecké sněmovny, aby se vyřešila jeho imunita na toto volební období, a ten případ vypadá, že skončí tak, jak já jsem si tam myslel od začátku, že tam jako žádný trestní postih nebude, a já si za sebe myslím, že to je dobře, a aby mohl Radim Fiala jako předseda poslaneckého klubu využít své kontakty. A to, že nemají vlastně, oni se jako drží od té vlády, to jako nejsou jejich ministři, zároveň když ty ministři jako náhodou něco udlají, protože jsou přece jako nezávislí členové vlády, suverénní členové vlády, tak pak musí jako ministr Zuna natáčet ponižující videa právě za Radimem Fialou, tak ta čísla SPD, která podle mě loni byla totálně zklamaná z toho výsledku, jo, protože já myslím, že oni fakt si v jednu chvíli mysleli na jaře, a my možná taky, že míří někam 15%, tak teď ne, teď zjistili, jsou jako stejně velká strana, jak motoristy téměř, a že jako jediná jejich ambice, pokud to Tomia Okamuru ještě bude bavit, bude znova se dostat do té sněmovny. Jo? Že prostě jejich sen o české AFD je mrtvý, protože prostě Andrej Babiš dokázal vysát a učinit z nich vlastně poslušnou stranu, která ještě řekl, jaké ministry do té vlády pošle.
6: No, ale zase se pokouší o Senát, což motoristé vzdali. A SPD v minulosti také příliš říkala také, že Senát neumí. To jsou slova Tomia Okamury.
5: Jo, a měl pravdu, protože SPD nemá žádného senátora, svobodní mají jednoho senátora, kteří jsou s nimi v té nekoalici. Ano, pokoušejí, to je sice fajn, ale nevím, jakou radost to úplně dělá hnutí ANO. Protože já jsem slyšel na jaře něco o dohodách na vládních kandidátech, což tedy nevyšlo. Jako dvoukolový většinový systém není uspůsobený pro kandidáty SPD. Jo, v minulosti to dokázali zlomit někteří komunisté, jo. Ale speciálně tedy senátor Doubrava ze Severních Čech, ale jako tam většinou to druhé kolo funguje opačně. Ty senátní volby jsou teda spíš důležité pro hnutí ANO, jo, protože neexistuje způsob, jak by mohli neposílit v tom senátu. Zároveň jako neexistuje úplně způsob, teoreticky ano, prakticky ne, je vyloučen, aby ANO získalo většinu v senátu. Takže tam půjde jenom o to, jako kolik posílí, protože nejde jenom o tyhle volby. Oni jsou jako za dva roky další a my vidíme jednu věc, která může možná ty opoziční voliče trochu znepokojovat, jako ANO se naučilo volby do senátu. Jo? Ty jejich výsledky jsou prostě postupně lepší. Před 6 lety udělali jednoho senátora a tím pádem mohou obhajovat teď jenom jeden post, ale minule už to bylo jako významně lepší, protože tam bylo 8 těch míst. A to je něco, co jako je činí stranu, která se naučila vítězit v senátních volbách. A myslím si, že jako neexistuje moc jako způsob, jak je v tom zastavit.
6: No ale co se týče ještě vládní politiky, my jsme v minulosti viděli, že dominantní strana Andreje Babiše pohltila nebo požrala ty menší koaliční strany, třeba v případě sociální demokracie. Neděje se tohle třeba i motoristům, nebo nemůže se jim to stát?
5: Nebo komunisty taky. Komunistům se stalo úplně totéž, i když to nebyla přímo koaliční strana, to byla taková pseudokoaliční strana, která tu vládu Andreje Babiše 2018 až 2021 tolerovala. Ano, říkáte to jako přesně. To je riziko pro každého, kdo do tohohle holportu vstoupí. Bylo by to riziko i pro kohokoliv z těch demokratických úvozovkách, z těch opozičních stran. Jo? Já nebudu naskakovat na tenhle slovník, ale z těch tradičních demokratických stran, kdyby tam vstoupili, protože prostě síla Andreje Babiše s 80 mandáty a se vším, co má za sebou, a síla předsedy vlády je prostě taková, že tomu neodoláte, zvlášť když jste motoristi, kteří jsou v té vysoké politice pevní volební období a jako nemáte zkušenosti, nebo když jste SPD, kde vám tak trochu chybějí kádry, abych tak řekl, i intelektuálně. Jo, a jste vlastně strana, která je uspůsobená na protest a pohodlný pobyt v opozici. Takže ano, jako je to pro obě ty strany velká hrozba. Já jsem někde už veřejně řekl, pak se za to budu jako asi mít hlavu, ale tak třeba ne. Třeba se tefím, že minimálně jedna z nich se už do té sněmovny nedostane. Že prostě Andrej Babiš, uvidíme samozřejmě, jak spokojení budou je voliči s ekonomickými výsledky, protože to bude nakonec rozhodovat všechny volby, ale že Andrej Babiš jako minimálně jednu tu stranu prostě pohltí jejich voliče a zlikviduje.
6: Hostem Interview Plus je dnes komentátor serveru Seznam zprávy Jindřich Šídlo.
7: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
6: V posledních 2 týdnech se odehrály hned 2 kauzy, kdy k sobě motoristé přitáhli pozornost, myslím, že nejen médií. Začneme tou aktuální, kdy Ministerstvo životního prostředí pod vedením Igora Červeného informovalo o tom, že v Národním parku Šumava se nachází 200 schodů s chemikáliemi a 1000 tun kontaminované zeminy a vedení Národního parku dostalo informační embargo od ministerstva. Odborníci se k tomu vyjadřují spíše z rozpaky, protože ani oni konkrétně nevědí, co se vlastně v dané lokalitě odhalilo, co tím vším motoristé sledují.
5: Tak já se k tomu budu taky vyjadřovat opatrně, protože jak si nejsem
6: také
5: expert.
6: Nevíte.
5: Ano, já také nevím, nejsem na tuhle oblast expert a na rozdíl od Filipa Turka si nemyslím, že můžu říct úplně cokoliv, co mě napadne. Takže ano, já si myslím, že to je jako absolutně nepřijatelný způsob, jak jako komunikovat s veřejností o potenciální hrozbě. Navíc, jak například lidé, kteří na té Šumavě žijí a znají to tam, tak říkají, co jako jde, jasně, něco, nějaký problém tady být může, ale my s tím tady žijeme, nějakou dobu se to už, jako myslím, řešilo, nebo oni říkají, že se to řešilo. To je prostě způsob té velkohubé politiky motoristů, která asi má zabránit tomu, aby nebo respektive má pomoci k tomu, aby oni vůbec jako v té politice přežili. Jo? Jako zdá se, že sázka na rozpočtovou kompetenci teda tak úplně nevychází, no tak sázíme na tu druhou věc a to je velkohubost Filipa Turka, který je prostě schopen říct úplně cokoliv. Jako mě na tom, já nevím, jak to tam fakticky je, mě na tom prostě vadí to, jakým způsobem, že se z toho vlastně stává jako fraška. A to se stává ze spousty věcí, ve které jsou ti motoristé namočení. Mně prostě přijde, když to nejsou, nebo že se nechovají jak dospělí lidé. Jo? Přitom člověk, který je zná, tak jako ví, že to jako často jsou dospělí lidé jako s celkem rozumným uvažováním, ale že to prostě pojali jako rozpustili školní výlet a tak se chovají a jako občas je to legrace trochu a občas to taková úplně legrace není, když tím vyděsíte vlastně spousty lidí, kteří v té oblasti žijí a případně spousty lidí jako jinde, kteří si říkají, ježiš, to i perit, to přece jako není možný, aby zmocněnec, který tu funkci jakoby nevykonává, jako vydával takováhle prohlášení, to je oficiální představitel České republiky, kdyby to byl jeden opoziční nebo i vládní poslanec, dobře, ale on se jako zaštiťuje tím titulem.
6: A on se opravil několikrát. A pak se... Igor Červený to trošičku uváděl na pravou míru, zmírňoval ta slova.
5: Ano, minister Červený to máte pravdu říkal, že vlastně to je důkaz toho, že Filip Turek už nevykonává tu funkci, protože neměl ty nejčastější informace díky tomu. Ale proč teda o tom Filip Turek mluví? Já nevím, jak to motoristům vychází z průzkumů. Já jsem zaznamenal takovou tendenci jako Filipa Turka trochu upozaďovat a přece jenom jako víc ukazovat Petra Macinku, který je taky jako, který taky provádí svou vlastní celkem pozoruhodnou komunikační politiku, ale aspoň u toho nepůsobí jako osmák. A teď se zase Filip Turek, který asi miluje ty kamery a když jako ty novináři tam nejsou kvůli tomu, že on si možná myslí, že ty novináři jsou tam kvůli tomu, že jako je tak zajímavý. Ne, oni jsou tam kvůli tomu, že prostě musí pokrývat setkání lidí, kteří rozhodují o budoucnosti této země. A bohužel mezi nimi jeden z nich je i Filip Turek, který to pak využije takovýmhle způsobem.
6: No ale když jste říkal, tak ta rozpočtová politika příliš nevychází. Ne. Nemůže být toto být nějakou kouřovou clonou, kterou se snaží zakrýt větší problémy a je to vlastně promyšlené?
5: Víte co, já nevím, nakolik je to promyšlené, ale to, že tahle vládní koalice od svého nástupu používá taktiku Steve'a Bannona, já ji přeložím slušně, jo, vypusťte z plašky a zahlťte tu zem milionem blbostí a ještě větších blbostí a skandálů, protože prostě ta média to jako nedokáží uskákat a mezi tím bude klid na nějakou práci. Tak my jsme tady minulý týden viděli teda, že Petr Macinka se měl nechat nachytat, byť on tvrdí, že to věděl,

0: ta vládní koalice a zejména její menší strany a zejména motoristi jsou schopni vytvářet, tak že prostě tak nakonec působí a že to teda Andrej Babišovi nevadí, byť asi v jednu chvíli Andrej Babiš si bude muset říct, jestli i pro jeho uměrněné středové voliče, které to hnutí má, tak jestli tohle není jako už příliš velký cirkus.
1: Ale víme, že to Andrej Babišovi nevadí, protože minimálně údajně tedy mu vyčinil nějakým způsobem Filipu Turkovi, psal o tom Deník N, ale zase těch vyčinění byla celá řada. Ono to už vypadá jak taková běžná rutina.
0: Andrej Babiš za sebe dělá jako alfa samce české politiky, jako nejsilnějšího, nejakčnějšího ministerského předsedu, kterého jsme kdy měli, teda až jako dojde na tu chvíli, kdy má něco udělat. Kdyby Andrej Babiš chtěl a byl tak silný, jak nám ukazuje, tak už to prostě motoristi nedělají. Tak on zavolá Macinku a Turka, pány Macinku a Turka. Já si řekne jim, ať to nedělají. Otázka je, jestli by to samozřejmě poslechli, ale pak by jako mohl postupovat i nějak jinak. Andrej Babiš to jako velmi mlčky toleruje, maximálně se u toho usměje a když se zeptáte kohokoliv sano, tak klasická odpověď, co si o tom myslí, ta klasická odpověď je, já bych ten slovník nepoužil. Jo, to já už můžu citovat, jenom se přiblíží. Já bych připomněl ještě jednu věc. Ano, Filip Turek teď je oficiálně jako není vládním zmocněncem. On na ty schůzky chodí, protože je člen vedení motoristů,
1: a
0: není
1: vláda
0: člen.
1: Ho neodvolala. On řekl, že vypustí na chvíli tu funkci.
0: My nevíme, jak dopadne vyšetřování té nehody, to já vůbec nechci předjímat. Ale my tady máme jako závěr policie o tom, že Filip Turek před 15 lety, možná ještě před 10, možná ještě to bylo, jako psal na sociální sítě absolutně nechutné věci. A to ještě část toho smazal. A mě by moc zajímalo, jak vypadaly ty věci, které smazal. Protože jestli tam tyhle nechal, tak co bylo to, které smazal. A to je věc, kterou jako Andrej Babiš přejde způsobem. Jako, vlastně jako by se to nedělo.
1: On vlastně řekl tehdy, že jestli se ukáže, že je to pravda, že to bude mít pro Filipa Turka vážné politické důsledky, ale teď, když se ukázalo, že to pravda byla, tak asi koalice se tomu zatím nevěnovala.
0: Ne, a zatím se tomu nevěnovala, to je Andrej Babiš kostce, protože mu to prostě nějakým způsobem moc nevadí, dokud to nezačne nějak bezprostředně ohrožovat jeho zájmy nebo jeho procenta. Jo, a takhle Andrej Babiš má svou agendu v té vládě, má svoje zájmy v té vládě, má svou vládu, on má téměř jako řekněme jako jednobarevnou při vší úctě k motoristům, ale jako SPD jsou vlastně jako jeho lidé, ti ministři za SPD. No tak to řeší a dokud to prostě nebude jako velký reputační problém, nebo se to nedotkne jeho jako obchodních zájmů, ano, já vím, že on není majitelem společnosti Agrofert už dávno, tak to prostě řešit nebude, protože Andrej Babiš už jako postupuje prostě ze dne na den jenom s jedinou myšlenkou vyhrát zase příští volby, protože to prostě musí, protože mu za krkem sedí ten problém toho trestního stíhání, zejména po tom rozsudku nad Janou Naďovou minulý týden. To je něco, co Andrej Babiš jako nehodlá připustit a hodlá tomu podřídit jako veškeré své politické konání.
1: No takže mu vlastně může vyhovovat to, že teď myslím, je ta pozornost upřena opět na motoristy.
0: Jasně. Pokud by to Andrej Babiš nechtěl, tak se to neděje alespoň v takovémhle rozsahu. To tím jsem si úplně jist.
1: Mimochodem, jak podle vás Petr Macinka zvládl komunikaci po tom rozhovoru, o kterém už jste mluvil, tedy to, že šel na rozhovor ke kontroverznímu publicistovi Tomasi Pauknerovi, jehož identitu nikdo nezná, pak se ukázalo, že tedy byl nachytán aktivisty z detektivní party. On tvrdí, že o tom věděl, zároveň si sedl do studia, kde byla celá řada atrap zbraní a jeho ochranka nebyla přítomná, tak jak to ustál Petr Macinka?
0: Tak jako motoristé vždycky ustojí nebo dosud ustáli, nebo si myslí, že to ustále jako téměř každý problém a to je jako parafráze toho jejich výroku, tak jsme prostě hrozný. Jo. Já mám pocit, jako kdyby i to, že si to dali na ty billboardy teďka v předvolební kampani, že se to stalo jako takovým jejich znakem, ale i podstatou jejich politiky. Jako, tak jsme hrozný, jako když se to nelíbí, tak jako co, to neděláme, nazdar. Jo, premiérovi to nevadí, tak jako co s tím naděláte vy a to se může ukázat až u těch příštích voleb. Mimochodem, já myslím, že jako typickým ukazem toho, že jak motorista takhle postupuje minister kultury Ota Klempíř, který myslím, na něm je vidět, jak těžce nese to, že vypadl ze své společenské skupiny, kdysi už po odchodu z JAR. A teď jako kdyby spoustou kroků, které dělá, spoustou rozhovorů, jo, od té strážnice dál, tak jako kdyby ukazoval, já vám to teďka osladím. Jo. A to je taková taktika motoristů celku. Mimochodem, když mluvíte o tom rozhovoru, já jsem viděl na začátku toho rozhovoru Petra Macinky s tím Vojtěchem Pšenákem, tam je vidět, že Petr Macinka má jistou pochybnost, kde je. Že si tak jako toho člověka proti sobě zkouší. No, ale

0: fakta vydržel. No. Tak já to nepovažuji za jako největší skandál v dějinách české politiky, to ne, ale asi bych taky čekal víc obezřetnosti od vicepremiéra. No.
1: Premiér Andrej Babiš bude příští týden jednat s prezidentem Petrem Pavlem o koordinaci zahraniční politiky. On tyto schůzky doposud premiér odmítal kvůli tomu sporu, kdo pojede na summit NATO v Ankaře. Končí tím ten spor, u jeho zrodu také stály motoristé a jejich konflikt s Pražským radem.
0: A toho sporu na začátku stály prezident svým rozhodnutím, je potřeba říct. Já myslím, že jako latentní konflikt mezi premiérem a prezidentem tady bude dlouho. Možná 7 let, jako příští.
1: Ale nemáte pocit, že teď je ta komunikace mírnější ze strany Andreje Babiše?
0: Na první pohled a oficiálně ano. Protože to asi Andrej Babišovi vyšlo v číslech, že konflikt s prezidentem mu jaksi nepomáhá. Ta koalice sice slíbila, že postaví vlastního kandidáta, ale to má teda co dělat, protože volby jsou za rok a čtvrt. Jo, už za rok a čtvrt máme prezidentské volby, jako najít někoho by bylo jako fakt těžké. Na druhou stranu neovlivní Sabiny Slonkové, a já jsem o tom slyšel taky potom, posléze, až když oni to napsali, to může být pravda, napsali o plánu Andreje Babiše a jeho okolí vlastně co nejvíc jako znechucovat život, útočit na okolí prezidenta. No a případně jako znevěhodňovat okolí.
1: To je myšleno kdo?
0: To jsou od Petra Koláře jako další lidé, kteří jsou v okolí prezidenta, a že možná jako doufají, že prezident si to nakonec tu kandidaturu druhou rozmyslí. Petr Kolář, jeho poradce, teď naopak zase někde řekl, že tím spíš Pavel bude kandidovat. Ale takhle, když se dokážeme přenést, a kdyby se náhodou oni dva dokázali, a zejména Andrej Babiš, přenést přes tenhle problém, tak to, že prezident s premiérem spolu jako mají jednat, že spolu mají věci, které jim spadají oběma do kompetencí řešit, pokud možno se domluvit a nevyvolávat konflikty, je jenom správně. Já jsem to říkal už na jaře, že to, že se neschází prezident s premiérem pravidelně kvůli těmhletěm tématům, jo, je chyba. Ano, jako ideálně česká zahraniční politika je poněkud rozlítaná, protože Tomio Okamura si dělá vlastní. Jako výroky Tomia Okamury na téma Ukrajina absolutně popírají oficiální českou zahraniční politiku. A pak je tu ještě Petr Macinka.
1: No a právě nestaví ho tím Andrej Babiš na vedlejší kolej, nedostal trošku políček Petr Macinka tím, že u těch jednání nebude a že tam vůbec premiér jde?
0: Víte, Petr Macinka dokázal jednu věc, on vrátil světlo na Černínský palác. Jo, tím myslím, ne, že by byl Jan Lipavský úplně nevýrazný, on jako byl i dost populární, ale to přece jako to, že ministerstvo zahraničí bylo vykuchané velmi významně a že vlastně jako základ zahraniční politiky je premiér dneska v Česku, to je tendence, která je tady už 10 let, možná víc. No. Jako ano, ministerstvo zahraničí má krásnou budovu, minister zahraničí se schází, dělá tu práci, ale jako hlavní postava je tam premiér. Takže Petr Macinka bude dál dělat minister zahraničí, bude dělat politiku minister zahraničí, ale to nejdůležitější vždycky bude rozhodovat předseda vlády, a to je bez ohledu na Petra Macinku. Jo, to též bylo prostě už v těch předchozích volebních období, myslím, že to začínalo hodně v době, kdy byl předsedou vlády Andrej Babiš poprvé. To znamená, to je něco, co je proces, který nezastaví ani Petr Macinka.
1: Ještě mě zajímá, co se týče komunálních voleb, tak motoristé vysílají jako kandidátku na primátorku Kláru Sovovou, majitelku Labské boudy, ženu podnikatelku spojenou s Krkonošemi. Proč by měla oslovit pražské voliče?
0: To já nevím. To se musíte zeptat jejich.
1: A má tedy šance, že je osloví?
0: Ne, já myslím, že oni budou rádi, motoristé velmi rádi, pokud se do toho pražského zastupitelstva dostanou. To znamená, že šance paní Sovové nebo kohokoliv jiného z motoristů, že se stanou primátorem, jsou nulové, takže ano, jo, je otázka, jestli oni vůbec budou mít 5% na místě, kde před těmi 4 lety začínali. Já myslím, že ty komunální volby v Praze jsou daleko důležitější pro jiné strany, a to teda zejména pro ODS a STAN. Ano, tady nemůže ztratit. STAN a ODS v Praze si budují vlastně základnu pro to, jak silnými stranami budou v tom dalším volebním období a kdo se skutečně stane tím, už to slovo nemáme rád, protože je nadužívané, ale tím lídrem opozice, který bude moc možná vyzvat v příštích volbách Andreje Babiše.
1: Hostem Interview Plus byl dnes komentátor ze serveru Seznam zprávy Jindřich Šídlo. Děkujeme za to.
0: Já děkuju, mějte se hezky.
1: Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Socher slaví 100 let.
3: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenově romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz.
4: 16 hodin ve čtvrtek 10. září zahajujeme další hodinu odpoledního plusu plnou komentářů, analýz a rozhovorů. Vítá vás u ní a dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
4: Jaká jsme vybrali témata? Akademický senát Filozofické fakulty dnes rozhoduje o zvažovaném rušení nebo slučování oborů. Co je důvodem? Proč britská policie vyšetřuje stranu Reform UK, včetně svého lídra Nigela Farage? A je největším problémem tuzemského ekonomického prostředí nedostatek kvalifikovaných lidí? Zprávy má dnes na starosti Martin Matějka.
5: Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos a počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
6: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
5: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Za základní roční známku řidiči zaplatí podle novely i v dalších letech letošních 2570 korun. Na Ukrajinu se na začátku listopadu vydá zatím největší česká podnikatelská mise. Oznámil to vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Zájem firem je podle něj velký. Na Ukrajinu zřejmě poletí dvě letadla. České firmy tam chtějí hledat příležitosti hlavně při obnově země. Od příštího roku jim má přímo ve Lvově pomáhat agentura Czech Business. Ministerstvo taky podle Havlíčka spouští společně s Národní rozvojovou bankou speciální investiční program pro české podnikatele.
7: Spouštíme definitivně dlouho očekávaný projekt, takzvaný Ukraine Facility. Projekt, který je záručního charakteru a který umožní našim firmám investovat na Ukrajině a současně jim připravit velmi atraktivní záruční schémata.
5: V programu jsou vyčleněné 3 miliardy korun, které spolu s ministerstvem průmyslu poskytla Evropská komise. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července, teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniku Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září do odvolání.
8: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody i minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Letošní úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Oproti dlouhodobému průměru klesne o zhruba 30%, odhaduje to Svaz vinařů. Škody podle něj dosáhnou 500 000 000 korun. Chybějící vláha totiž způsobila, že jsou bobule menší. Sklizeň bude navíc letos neobvykle krátká, protože velká část odrůd dozrála najednou a vinaři je musí rychle sklidit, aby zabránili dalším ztrátám. Teplé počasí ale podle některých pěstitelů zlepšilo kvalitu letošních ročníků vín. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Je mezi nimi třeba bývalý přerovský a krajský radní Roman Zácha nebo odvolaný ředitel krajské správy silnice David Štěpánek. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech. Správnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny.
9: Stíhané skutky se u jednotlivých osob liší, jedná se zejména o trestný čin podvodu, o řadu korupčních trestných činů, dále se jedná o neoprávněné nakládání s odpady a v neposlední řadě také o účast na organizované zločinecké skupině. Jenom na kreslení ještě podotýkám, že původně bylo v této trestní věci trestně stíháno celkem 13 fyzických osob a jedna právnická osoba, ale u 5 fyzických osob došlo k uzavření dohody o vině trestu.
5: Při středečním dronovém útoku na nákladní loď v Černém moři zemřeli 2 občané Ázerbajdžánu. Další 2 zraněné převezli do nemocnice v ukrajinském Černomorsku. Dnes to oznámilo ázerbajdžánské ministerstvo zahraničí. Baku neuvedlo, která země na plavidlo zaútočila. Ruské ministerstvo obrany předtím informovalo, že ruská armáda zasáhla v Černém moři 2 lodě s nákladem pro ukrajinskou armádu. Ruskojazyčný web BBC uvedl, že zasažená loď s ázerbajdžánskými občany plula pod somálskou lajkou. Japonsko požádalo o opravu nové mapy světa. Tokiu vadí, že sporné Kurilské ostrovy jsou na mapě vyznačené stejnou barvou jako Rusko. Podle Japonska to vytváří mylný dojem, že jsou pod kontrolou Ruska, píše to agentura AFP. Kurilské ostrovy po druhé světové válce obsadil tehdejší Sovětský svaz a vysídlil japonské obyvatele. Spor o ostrovy dlouhodobě zhoršuje diplomatické vztahy mezi Tokiem a Moskvou. Novou mapu před týdnem schválilo valné shromáždění OSN. Měla by věrněji zobrazovat skutečnou velikost státu, než dosud používaná Mercatorova projekce. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 15. kilometru čekejte pomalejší provoz. Ještě více se zpomalí na 24. kilometru, na 29. navíc nově řeší nehodu. Následně kolona pokračuje až na 49. kilometr, tam je dopravní omezení a celkové zpoždění je výrazně přes hodinu. Na Pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem téměř 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte převážně zataženo, na jihovýchodě většinou s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou srážky i oblačnost od západu ubývat a nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
4: 7 minut po 16. hodině. Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dnes čeká zásadní hlasování o reorganizaci a sloučení některých ústavů v rámci úspor a udržitelnosti oborů. Cílem je snížit náklady o 37 milionů korun ročně. Na mzdách propuštěno by mohlo být až 57 zaměstnanců. Proti plánovaným změnám struktury některých ústavů a kateder dnes protestovali v centru Prahy stovky lidí, většinou studenti. Komunikace vedení fakulty je podle nich nejasná a netransparentní, zavádění změn považují za příliš rychlé. Naším hostem je teď šéfredaktor časopisu Přítomnost, publicista a filozof Petr Fischer. Vítej, dobré odpoledne.
10: Hezké odpoledne přeju.
4: Zatím tedy nemáme nějaké výsledky toho zasedání, nebo ty máš nějaké aktuální informace?
10: Ne, zatím si myslím, že se nehlasovalo, zatím jsem nic neslyšel, žádný výstup z toho není momentálně.
4: Tak se na to pojďme podívat obecně. Je to plánované slučování ústavu a kateder na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nevyhnutelné?
10: No to je právě otázka, protože celý ten spor je vlastně o to, jestli se to nedělá moc rychle, protože všichni respektují to, že peníze nejsou, nebo jestli je to vlastně nutné v tomto rozsahu, v jakém se to chystá. Vlastně se o tom většina těch lidí, kteří dneska protestovali, dozvěděla až někde v květnu, někteří dokonce v červenci a někteří až v srpnu. Takže to je vlastně ten hlavní problém a je tam napětí mezi tím makropohledem vedení katedry, teda vedení univerzity, respektive filozofické fakulty a těmi studenty, kteří to vidí z té mikrovrstvy, to znamená, že oni, jich se to dotýká jiným způsobem, než jako neřeší zkrátka ty rozpočty, to je ten hlavní důvod. Nutné to asi nebylo dělat to tímto způsobem, ale jak říkají i někteří kantoři zevnitř univerzity, zevnitř filozofické fakulty, zkrátka nikdo nepředložil žádný jiný návrh, takže to vlastně vypadá, že to nutné je, ale studenti o tom přesvědčeni nejsou, dneska to jasně zdůrazňovali na té demonstraci.
4: Co k tomu přesně vedlo, k tomuhle stavu? Je to důsledek podfinancování vysokých škol obecně, především humanitních oborů?
10: Ano, dlouhodobě to je samozřejmě nedostatek peněz na vysoké škole, což samozřejmě, jak se ukazuje i z hlediska toho, co dala současná vláda na vysoké školy a jaké má plány do dalších let, tak to bude problém i nadále. Ale zároveň je to i problém přerozdělování peněz v rámci Univerzity Karlovy. Tam dlouhodobě zkrátka jsou preferované jiné obory, než jsou ty humanitní, a ty humanitní jsou kvůli tomu také dlouhodobě podfinancovány, protože mají ten menší koeficient, na ně se zkrátka dává méně, protože jsou považovány za finančně méně náročné obory, a tudíž dlouhodobě tam jde vlastně daleko méně peněz. To je vlastně ten hlavní problém, což tedy vedení Filozofické fakulty ani jedno z těch problémů vyřešit nemůže, ale může na ně v rámci univerzity tlačit, ale samozřejmě i v rámci nějaké veřejné rozpravy jednání s ministerstvem. Takže ten nátlak i na té dnešní demonstraci studentů a těch ohrožených oborů vlastně zaznělo, že Filozofická fakulta nevytvořila žádný velký tlak jak na Univerzitu Karlovu, tak třeba na ministerstvo školství.
4: Velkou negativní odezvu vzbudila třeba reorganizace Ústavu translatologie a katedry estetiky, když tedy zůstaneme u těch změn v rámci Filozofické fakulty, plánuje se sloučení Ústavu pro klasickou archeologii s Ústavem pro archeologii, sloučení Ústavu asijských studií s katedrou sinologie. No, laikovi by to zase nemuselo znít tak hrozně, jako dejme tomu prostě racionalizace, která je nutná. Proč to tedy není dobře?
10: No, protože se to dělá ad hoc, dělá se to, protože nejsou peníze. Kdyby byly peníze, tak tomu nikdo nepřistoupí, protože to právě nedává, řekněme, nějakou oborovou logiku ve smyslu, aby ten obor byl saturován a byl dostatečně zajímavý ve svém, řekněme, nějakém vědeckém působení. Tady je vlastně hlavní strach, je, že když se teda to ořeže tímto způsobem, který je navržen, tak řada těch oborů vlastně prakticky přestane existovat, ačkoliv studenti budou mít možnost dostudovat obor, jako je třeba estetika nebo translatologie. Dnes to také na té demonstraci zaznělo. Pokud z 21 kantorů, kteří učí na translatologii, propustíte 10, nebo z 10 na estetice propustíte 7, tak jak chcete ten obor v rámci Filozofické fakulty vůbec učit a udržet jeho kvalitu? To vlastně zkrátka není možné, takže z toho jednoznačně vyplývá, že ty věci jsou dělané jakoby zdánlivě logicky, ale vlastně ad hoc a nejsou dlouhodobě promyšlené. Takovéto věci se asi musí projednat i s těmi katedrami, ale především se studenty, kteří jsou přijati na ty obory. Řada těch studentů byla přijata, počítali s tím, že se bude učit podle těch starých plánů, a najednou se vlastně v srpnu dozvědí, že třeba od října to bude úplně všechno jinak a možná vlastně ani ten obor studovat nebudou. To byla dneska ta hlavní námitka na té demonstraci.
4: Změna pravidel v průběhu hry vlastně. Politici často volají.
10: Ale vlastně v těch citlivých okamžicích, to znamená začátku studia, to je vlastně to nejhorší, když člověk přijde na Filozofickou fakultu a najednou se rozlíží a najednou vlastně ani neví, co pořádně bude studovat, nebo u těch magisterských studií to je vlastně velmi podobné.
4: Ještě jsem se chtěla zeptat, že politici často volají po větší potřebě nebo podpoře technických a přírodovědných oborů kvůli jejich třeba lepšímu uplatnění na pracovním trhu těch absolventů. Humanitní vědy nejsou tak potřebné, nebo proč jim nedává taková váha? K čemu je vlastně společnost potřebuje?
10: Vytváří se takový dojem, že jakoby nebyly potřeba, že těch lidí, kteří vycházejí z humanitních škol, že jich je nadbytek, ale když vidíme v praxi, tak my dneska vlastně v té společnosti hlavně potřebujeme rozumět té společnosti. My ji vlastně vůbec nerozumíme, tady se dějí i na politické úrovni věci, kterým nerozumí ani sami politici, ani lidé, kteří tu politiku dlouhodobě sledují. Takže my potřebujeme vidět do toho, co se s tou společností děje, jak se proměňuje, a samozřejmě rozumět i světu, to znamená i těm jazykům vidět do světa nějakých širších souvislostech. To je přesně to, co Filozofická fakulta má poskytovat. A pokud vlastně ona sama přistoupí na nějaký takovýto jako ekonomický diskurs, rozpravu, která vlastně mění svět podle těch ekonomických měřítek, tak samozřejmě tento hlubší rozměr nebo širší záběr přemýšlení o světě úplně zmizí. To je taky jedna z těch námitek, která zaznívá velmi často. Ono se zdá, jako kdyby i studenti a učitelé z těch ohrožených oborů vlastně mluvili úplně v jiné rozpravě než vedení školy a ty rozpravy se totálně míjejí a nepotkávají se, protože jedni mluví o smyslu té filozofické fakulty, což jsou ty studenti a učitelé z těch ohrožených oborů, a vedení vlastně mluví jenom o těch ekonomických číslech, o tom, že vláda dává málo peněz, o tom o vlastně o celém tom systému jako z ekonomického hlediska. Ty dvě rozpravy se vůbec nepotkávají a nemůže tam dojít k nějaké výměně názorů.
4: Uvidíme, jak tedy dnes akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy rozhodne. Tohle byl šéfredaktor časopisu Přítomnost, publicista a filozof Petr Fischer. Děkuji, naslyšenou.
10: Díky, naschledanou.
4: Ve čtvrt na pět se podíváme do Británie. Metropolitní policie zahájila vyšetřování strany Reform UK Nigela Farage. Strana je podezřelá z porušení zákonu o financování politických stran a kriminalistům slíbila plnou spolupráci. Vyšetřovatelé nevylučují, že si k výpovědi předvolají i šéfa strany Nigela Farage. Ten čeká na rozhodnutí etické komise parlamentu o případné obnově šetření dalšího finančního přestupku, daru, který dostal před parlamentními volbami. Téma sleduje Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Dobrý den.
11: Pěkné odpoledne.
4: Jaromíre, co je předmětem šetření policie?
11: To všechno odstartovala televizní reportáž, kterou odvysílala televizní stanice Channel 4, a v ní reportér se setkal se dvěma vysoce postavenými lidmi strany Reform UK. Mimo jiném, nebo mimo nich byl na tom obědě přítomen i samotný Nigel Farage, a řešili tam, jak by otec toho dotyčného, který žije ve Spojených státech, poslal straně finanční dar v přepočtu asi za 14 milionů korun. Problém je ten, že v Británii je to protiprávní, nicméně ti straničtí představitelé mu sami navrhli způsob, jak ten volební zákon obejít. To všechno se odvysílalo minulý týden a teď se tím začala zabývat policie, a mluvčí strany Reform UK uvedl, že strana se žádného protiprávního jednání nedopustila a bude při tom vyšetřování spolupracovat, a nutno říci, že žádné peníze nedostala, jen vlastně se o tom s tím reportérem takto bavili.
4: V jednání o daru, které televize odvysílala, se účastnil i samotný Farage. Není to dostatečný důvod, že o tom věděl?
11: To se samozřejmě uvidí, protože on se k tomu postavil trochu jako chytrá horákyně. Řekl, že toho jednání přítomen byl, nakonec nemohl říci, že ne, protože je to zaznamenáno a je to i teď k dohledání na internetu, ale prý o to, o čem se jedná, neposlouchal. Byť z toho záznamu vyplývá, že se do toho trošku zapojil, ale on sám řekl, že vlastně neví, o čem byla řeč.
4: Jaká pravidla pro financování politických stran v Británii vlastně platí?
11: Ta jsou velmi přísná, jak vlastně už jsem naznačil. Nemůže v politické straně dát peníze nikdo jiný než člověk, který je registrovaným voličem ve Spojeném království. Případně to může být společnost, ale ta zase musí být ve Velké Británii registrovaná. To znamená, že nikdo ze zahraničí peníze oficiálně, legálně poslat nemůže. Víme, že se před časem bavilo o tom, že Elon Musk měl zájem tu stranu nějakým způsobem velmi silně finančně podpořit. Jednalo se o tom, jak to dopadlo, nevíme, ale zkrátka ani tehdy, ani teď by to legálně nebylo možné.
4: Nigel Farage čelil obvinění i z toho, že zatajil finanční dar v přepočtu ve výši přes 100 milionů korun. V tomhle případě už bylo šetření obnoveno.
11: Zatím nebylo, je to šetření nikoli tedy policejní, respektive i policie dostala podněty od labouristů a liberálních demokratů v podezření na praní špinavých peněz v souvislosti s tím finančním darem, ale především se o to zajímala v minulosti etická komise parlamentu, která by v krajním případě mohla zbavit Nigela Farage poslaneckého mandátu. on vlastně kvůli tomu vyvolal doplňovací volby ve svém volebním obvodu, ty vyhrál, do parlamentu se vrátil a je velmi pravděpodobné, že to šetření se znovu obnoví a tam tedy ty peníze opravdu přijal a není to 500 000 liber, ale bylo to 5 000 000 liber, což je nějakých 110 000 000 korun, které dostal, ale tak, jak měl, je neoznámil.
4: Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Děkujeme za tohle téma. Naslyšenou.
11: Naslyšenou.
4: Teď se v 16:19 přesuneme do Polska. Představení nového těžkého bojového vozidla Rattel, ale také podpisy dohod o spolupráci, ze kterých bude čerpat například Polská kosmická agentura. Do polských Kielců letos přijelo na největší obranný veletrh ve střední Evropě rekordní množství vystavovatelů. Na místě je i naše zpravodajka v Polsku, Kateřina Havlíková. Zdravím tě, dobrý den.
12: Dobré odpoledne.
4: Co letos mezinárodní výstavě obranného průmyslu v Kielcích dominuje?
12: Na to asi nejlépe odpovím popisem toho místa, protože veletrh letos je rozmístěný do 10 hal, do kterých se vměstnalo asi 1200 vystavovatelů. Je to o 300 vystavovatelů než více než v minulém roce, kteří se zabývají buď vojenskými technologiemi nebo technologiemi dvojího užití, takzvaného dual use, tedy použití jak v obrané, tak v civilní oblasti. Přitom jedna celá hala je věnovaná technologiím z Kanady. Kanada je totiž letos zvláštním spoluorganizátorem těch veletrhů, zvláštním vlastně státním hostem. To ukazuje, že Polsko, které tradičně jako svého největšího bezpečnostního garanta jmenuje většinou Spojené státy, tak zkouší upevnit tu spolupráci v obraně také s jinými státy. Současná vláda se například orientuje na Francii nebo na Německo, v otázkách munice třeba také na Turecko nebo Velkou Británii, no a nyní také na Kanadu, která tady vystavuje svoji techniku, ale třeba i různé obranné softwary. Další hala je potom věnovaná bezpilotním letounům, obecně drony a systémy protiletecké obrany, včetně obrany proti dronům nebo včetně elektronického boje. Tu má každým rokem větší a větší prostor, tak jak drony a elektronický boj proměňují moderní bojiště. No a to se odráží samozřejmě i v množství firem, které tady představují svoje drony a bezpilotní letouny.
4: Je na veletrhu nějaká česká stopa?
12: Samozřejmě i čeští výstavci tady působí, je tu třeba Explosia nebo CSG Group, Tatra, která tu také vystavuje některé typy svých vojenských vozidel. Je tu i společnost ERA, která celosvětově je známá pro letištní pasivní sledovací systémy, které mají ale i vojenské využití. Těch českých výstavců je tu asi 20 a prezentují české strojírenství, letecký průmysl, robotiku. Já třeba stojím shodou okolností jenom pár metrů od místa, kde vlastně vystavuje svoji techniku Kintec, což je česká společnost robotická. Jsou tu také české simulátory, ale třeba také záchranářské přívěsy, navrhované třeba i pro zásah při povodních nebo na místě katastrof.
4: Tak je tam opravdu bohatá nabídka, ale vraťme se ještě na závěr ke včerejšku, který poznamenal bezpečnostní incident. Co se stalo?
12: Ano, dvě ženy tu poškodily výstavní prostor izraelských firem, rozlily u nich tekutina, která obsahovala kyselinu máselnou, která dost intenzivně páchne. Na místě proto zasahovali jak hasiči, tak policie, která nakonec zadržela i ty dvě ženy podezřelé z toho útoku. Byly to tedy ženy ve věku 20 a 22 let. Včera také ty trhy doprovázel právě propalestinský protest, který protestoval proti tomu, že tady vystavují i izraelské bezpečnostní a zbrojní firmy. Něco podobného se přitom stalo už loni. Už loni dva aktivisté, kteří vyjadřovali podporu Palestině, tak polili výstavní prostor Izraele tekutinou červené barvy, která opět nepříjemně páchla. Z toho důvodu letos jsou zpřísněné bezpečnostní kontroly, což mimochodem vede k opravdu dlouhým frontám u vstupů. To je něco, na co si návštěvníci stěžují, že čekají klidně i 2,5 hodiny na to, aby mohli vejít dovnitř. No ale i přesto zpřísnění k incidentu opět došlo.
4: Dodala naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Děkujeme o referování z největšího obranného veletrhu ve střední Evropě. Naslyšenou.
12: Naslyšenou.
4: 16 hodin 23,5 minuty máme před sebou knihu dne. Jak prožívali obyvatelé Československa jeho poslední roky? Období mezi listopadem 1989 a lednem 1993 patří k nejdramatičtějším kapitolám našich moderních dějin. Transformace, proměny médií i každodenní život. To vše se měnilo neskutečným tempem. Právě na tyhle zlomové momenty se zaměřuje nová kolektivní monografie Od sametu k rozdělení, o které si více řekneme s jejím spoluautorem a editorem Liborem Svobodou. Vítejte ve vysílání, dobré odpoledne.
13: Dobré odpoledne.
4: Podtitul knihy je Československo 1989 až 92. Proč jste si vybrali právě tohle období? Je nějakým klíčem k pochopení následného vývoje České republiky v současnosti?
13: No, ono je to vlastně, je to výsledek série konferencí, které náš ústav dělá ve spolupráci s Jihočeským muzeem a které tedy postupně od roku 45 se zabývají určitými zlomovými body, periodami a snaží se nějak zachytit to období. A vlastně tohle to bylo to jedno z těch posledních výstupů, to období 89-92, kde jsme se chtěli zaměřit na to právě, už to zaznělo, vy jste to vlastně před mnou už říkala, jaké změny probíhaly v tehdejším Československu, v československé společnosti po sametové revoluci, než vlastně Československo zaniklo. Čili snaha byla, i když už podle těch příspěvků, které tam jsou, aby se pokrylo celéto období různé věci, týkající se třeba transformace justice, nebo toho, jak to probíhalo v regionech, čili ta kolektivní monografie v tomto směru velmi pestrá a nabízí několik různých studií na různá témata.
4: Rok 92 přinesl dohodu o rozdělení Československa na dva samostatné státy. Bylo to nevyhnutelné vyústění dějin nebo spíše selhání tehdejších politických elit? Jak se to dneska může vykládat?
13: Tak já tady můžu říct zase svůj osobní názor, který teda se v tomto směru mísí s pohledem historika a vlastně jako pamětníka. Já se potom, že jsem tehdy byl proti, ale dneska, když to vidím s odstupem, i co se dělo před tím a jak probíhal ten vývoj koncem na tom přelomu 80. 90. let, já si prostě zkrátka myslím, že to je asi dobře a Slováci měli právo tu svou státnost vybudovat a řídit si tak, jak chtěli. Evidentně pro část těch politických elit zkrátka Československo bylo těsné, nebo prostě zkrátka necítili se v něm, necítili tu možnost toho uplatnění, cítili se být, než ty slovenské ambice nejsou zcela spokojeny. Takže já si myslím nakonec, že to je dobře, že Slováci tu šanci dostali a i z toho našeho pohledu je to dobře. Z toho geopolitického hlediska vznikly tu podle mě dva malý, teď to řeknu trošku krutě, ale naprosto nezajímavé státy.
4: Zase v rámci Evropské unie si musíme připomenout, že zase tak malí nejsme, že jsme asi desátý největší z těch 27, takže je to prostě tak, ale...
13: Je to tak, přesně tak, souhlasím s vámi.
4: Mnozí spíše jako tomu vyčítají tomu, co předcházelo tomu rozdělení, že se nekonalo referendum. A já vím, že historici kdyby nemají rádi, se přece jenom hlasování o rozdělení státu, plebiscit prostě kdyby na něj došlo. Jak by podle vašich výzkumů dopadl? Proč vlastně k němu tedy nedošlo?
13: No, vlastně já si teď můžu trošku, on v podstatě žádná velká debata, pokud si pamatuju, o tom rozdělení ani vlastně tehdy neproběhla. Všechno to bylo na základě výsledků voleb v roce 92, kdy se moci uli ty dva hlavní aktéři, tehdy Václav Klaus a Václav Mečiar. A trošku to na mě jako dneska zpětně působí, jako kdyby se oba dva ty národy trošku vezly na té určité vlně. Já si přes nemůžu představit. O referendu tehdy se snad ani pořádně nemluvilo. Možná by Československo přežilo, vůbec se to, já se vám tady přiznám, to je to slovo, kdyby, vůbec si nedovedu představit, jak by to dopadlo. Možná
4: by se k tomu stejně dospělo, ale prostě později.
13: Ano, přesně tak. A možná daleko hůř, jestli mi rozumíte, jo, že by to, nemyslím si, že by u nás došlo k válce, ale takový ty dohady větší a poklidní, no, nebo to a klidný.
4: No, v knize se zabýváte také proměnou zemědělských družstev. Jak moc se lišila očekávání tehdejších zemědělců od té následné reality a možná i dneška?
13: No, asi si, myslím si, že se začátkem 90. let, že zaprvé tedy pro velkou část lidí, kteří, zelené věcí byla tedy ještě velmi živý, těch 40 let, které utekly od těch 50. let, to je brutální kolektivizace, tak vlastně, když to dneska zase z toho pohledu beru, tak vlastně 40 let není zase tak hrozně dlouhá doba. Žila celá velké množství pamětníků, žilo lidi, kteří jim bylo 18, 19, 20 let, tak byli 60. Byli z mého pohledu vlastně nezase až tak staří. A mnozí lidé měli takovou představu, nechci říct naivní, ale určitě samozřejmě šli do toho s nadšením. To nadšení tehdy v té společnosti, kdo se pamatuje ty roky 90, 90, tak zkrátka bylo snaha něco udělat, něco změřit, něco vybudovat. Pak tu samozřejmě potom narážely potom takové ta realita, kdy zase řada lidí už po té kolektivizaci třeba odešla z vesnice, jich potomci odešli z vesnice a tíhle lidé už hospodařit nechtěli, takže to zůstalo i tam ta družstva. V tomto směru to bylo takové zvláštní období a myslím si, že dneska zpětně k dnešku, že asi nikdo nečekal, že brutální kolektivizace 50. let otevře od několik desítek let později cestu k vytvoření obrovských těch mocných agrobaronů a těch agropodniků, tak jak to dneska vidíme, tomu vlastně tak utvalovská kolektivizace brutálně provedená doslova vyčistila cestu.
4: Další podrobnosti.
13: Ironie dějin vlastně, no.
4: Další podrobnosti čtenáři najdou v nové kolektivní monografii Od sametu k rozdělení, o kterém jsme mluvili s jejím spoluautorem a editorem Liborem Svobodou. Děkuju moc krát, mějte se hezky, naslyšenou.
13: Naslyšenou.
4: Bylo 16 hodin 30 minut, teď je na řadě Martin Matějka se zprávami.
2: Český rozhlas Plus.
5: Země Vyšegrádské čtyřky odmítají návrh na škrty v kohezních a zemědělských fondech v dalším unijním rozpočtu. Řekl to slovenský premiér Robert Fico po schůzce předsedů vlád Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že unijní rozpočet nesmí poškozovat země se silnou průmyslovou základnou. Premiéři Vyšegrádské čtyřky jednali v Bratislavě s irským premiérem Miholem Martinem. Ten se během irského předsednictví snaží co nejrychleji vyjednat dohodu členských států na více rozpočtu pro roky 2028 až 2034. Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží, počítá s tím novela, kterou poslanci posunuli do závěrečného schvalování. Ke zrušení pravidelné valorizace se zavázal kabinet ve svém programovém prohlášení a podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opoziční poslanci, podle kterých jde o populistický krok. Výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 milionů. Na Ukrajinu se na začátku listopadu vydá zatím největší česká podnikatelská mise. Oznámil to vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zájem firem je podle něj velký. Na Ukrajinu zřejmě poletí dvě letadla. České firmy tam chtějí hledat příležitosti hlavně při obnově země. Od příštího roku jim má přímo ve Lvově pomáhat agentura Czech Business. Ministerstvo taky podle Havlíčka spouští společně s Národní rozvojovou bankou speciální investiční program pro české podnikatele. V programu jsou vyčleněné 3 miliardy korun, které spolu s ministerstvem průmyslu poskytla Evropská komise. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden o skoro 2 koruny za litr. Řidiči ho teď tankují v průměru za 44 korun 22 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně, litr vyjde na 47 korun 79 haléřů. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí a rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 13. kilometru pojedete různě pomalu až na 49. Kolona je nesouvislá a je celkově na zhruba hodinu a půl. Provoz brzdí dopravní omezení a také následky nehody na 29. kilometru. Na D11 z Prahy do Hradce Králové před sjezdem na Úvaly ze 7. kilometru pojedete v koloně. Ta se postupně rozjíždí, po dřívější nehodě zpoždění už je jen kolem 10 minut a v Praze na Jižní a Štěrboholské spojce je obousměrně silný provoz před Průmyslovou ulicí. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte převážně zataženo, nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
4: 16 hodin 34 minuty, vám přeji dobrý poslech další části odpoledního vysílání na Plusu. Od mikrofonu zdraví stále Renata Kropáčková. Firmy, které podnikají v Česku, považují za největší problém tuzemského prostředí nedostatek kvalifikovaných lidí. Na druhém místě je to legislativa a na třetím místě mají obavu z dopadů situace ve světě. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu Sdružení pro zahraniční investice. Zúčastnilo se ho přes 210 společností. Více než polovina z nich je z automobilového průmyslu, služeb, IT, strojírenství a elektrotechnického průmyslu. Průzkum zveřejnilo sdružení na své výroční konferenci v Praze. Více už si řekneme s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou, která právě na konferenci zamířila a je na místě. Dobrý den.
14: Dobrý den.
4: Jano, co pro firmy nedostatek pracovní síly a také příliš byrokracie u nás znamená? Jak se dívají na svůj další rozvoj?
14: Tak i přesto, že tyhle věci vnímají skutečně jako velký problém v Česku, tak ale celkově jich v tom průzkumu 70% samotný stav podnikatelského prostředí hodnotí u nás jako velmi dobrý a také 81% firem se chystá dál investovat v České republice, což je třeba oproti loňskému stejnému průzkumu sdružení víc. S tím nedostatkem kvalifikovaných lidí se hodlají zjevně firmy tedy popasovat, jak to jde, a to třeba právě robotizací a digitalizací a také využitím umělé inteligence. V tom průzkumu totiž ty první dvě opatření, tedy robotizaci a digitalizaci, jako vůbec nejzásadnější pro další rozvoj podnikání u nás uvedlo většinou na firm, tedy 57%, a zavedení nástrojů AI potom 54%, a také 80% firm uvedlo, a to je taky velký posun oproti loňsku, že už vlastně všechna ta tři opatření ve firmách mají a plánují je tady dál rozvíjet. A ještě bych řekla jenom k tomu pracovnímu trhu, že ona ta situace je opravdu napjatá a nic neukazuje na to, že by se to mělo nějak zlepšovat, především kvůli demografii. Dneska to když vyšla také studie firmy, poradenské firmy Moore, a ty její propočty říkají, že za necelých 20 let bude chybět na českém trhu práce oproti dnešku dalšího 500 000 lidí kvůli stárnutí populace.
4: Velkým tématem tuzemského průmyslu je ale v současnosti spíše zelená politika Evropské unie neboli Green Deal. Současná vláda chce také některá opatření zpomalit nebo zbrzdit. Jak se k tomu sami firmy staví?
14: Ano, dneska o tom mluvil znova také premiér Andrej Babiš, že jeho hlavním úkolem je tady nějak pozastavit vlastně platnost povolenek těch takzvaných ETS 1 a dále reformovat i ETS 2, což je právě součástí Green Dealu, tak uvidíme, co se mu nakonec podaří. Ale firmy to vidí, řekla bych, podobně jako vláda, protože víc než polovina firm uvedla, že Green Deal vnímá jako riziko pro jejich podnikání a jako příležitost, o čem se často mluví mezi podporovateli právě dekarbonizace, tak jako příležitost to vidí pouze 29% firem. Takže skoro to vypadá, že Green Deal je pro firmy opravdu větší strašák než třeba případné geopolitické bezpečnostní krize, o kterých se tady také debatuje, protože mimochodem v tom průzkumu skoro 3/4 firem uvedlo, že jsou na takové krize, že jsou alespoň přesvědčeny o tom, že jsou velmi dobře připraveni.
4: Přitom na ten přechod na zelenou transformaci dostává Česko velké peníze z Evropské unie. No, co firmám řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který taky na konferenci vystoupil?
14: Tak Karel Havlíček tady mluvil třeba právě o tom trhu práce jako s tím, že vláda to vnímá, že to je problém pro podnikání a že zvyšuje kvóty na zahraniční pracovníky, kde se dá, že se zavázala a že on na tom trvá, prostě že dokáže zkrátit ty lhůty pro vyřizování těch žádostí, které v Česku trvají 3 měsíce, a to si myslím, že opravdu minimálně, takže zkrátí na 45 dní. Také připomněl nový program Technické Česko, které nedá nedávno představil Karel Havlíček s ministrem školství Robertem Plagou a ten znamená mimo jiné, že bude na školách od roku 2028 jako jeden z předmětů polytechnická výchova a také, že v rámci reformy vysokých škol, že se připravují kontraktové financování určitých programů pro určité skupiny lidí, které budou třeba potřeba vyškolit jako, nebo vzdělat právě v některých technických oborech.
4: Ministr Karel Havlíček dnes také firmám slíbil větší podporu podnikání na Ukrajině při její obnově, jak jsme o tom před chvílí slyšeli ve zprávách. O co přesně jde?
14: Tak jde o to, že stát prostřednictvím Národní rozvojové banky spustil program Záruka pro obnovu Ukrajiny. Mají v něm být asi 3 miliardy korun a ten program míří na to, aby české firmy mohly investovat do obnovy Ukrajiny a to především ve strategických oblastech ukrajinské ekonomiky, jako je energetika, doprava a další oblasti a s tím, že pomocí těch garantovaných úvěrů různě zvýhodněných, tak si stát slibuje, že by mohli podpořit investice za asi skoro 5 miliard korun.
4: Dodává naše ekonomická analytička Jana Klímová. Děkuji moc krát, naslyšenou.
14: Také děkuji, nashledanou.
4: 16 hodin a 40 minut se podíváme do Bratislavy. Evropská unie musí najít cestu ke snížení cen energií. Právě s takovým požadavkem chtějí země Visegrádské čtyřky dál společně vystupovat na evropské úrovni. Premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska o tom dnes jednali v Bratislavě. Ke stolu přizvali i irského premiéra Mihola Martina. Jehož země teď Radě Evropské unie předsedá. Podrobnosti má zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová. Dobrý den.
15: Dobrý den.
4: Tak Báro, co dnešní jednání přineslo?
15: Premiéři se dohodli, že chtějí znovu víc koordinovat své postoje na evropské úrovni a před summity Evropské unie se mají pravidelně scházet a společně své pozice připravovat už s jakýmsi předstihem. Jedním z hlavních témat toho dnešního jednání byl také příští evropský rozpočet na následujících 7 let, o kterém se nyní v rámci EU vyjednává. Slovenský premiér Robert Fico to označil za velice zásadní součást té dnešní diskuze.
16: Predovšetkým nám mimoriadne záleží na tom, aby zostala nedotknutá obálka, pokiaľ ide o koheziu, teda o odstraňovanie regionálnych rozdielov a pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodársku politiku, kde žiadame, aby boli zohľadnené špecifiká niektorých krajín.
15: Jinými slovy, země V4 chtějí zachovat peníze na rozvoj regionů a taky zemědělství. Irsko aktuálně předsedá Radě Evropské unie, jak už jsme řekli, a premiér Martin se jednání účastnil i proto, aby právě postoje V4, která dohromady zastupuje asi 60 milionů lidí, vyslechl.
4: Dalším velkým tématem byly i ceny energií a pohonných hmot. Na čem se 4 země dohodly tam?
15: Oni chtějí společně, řekněme, tlačit změny, na které by podle nich, nebo které by podle nich mohly snížit ceny elektřiny. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tvrdí, že průmyslové země střední Evropy příliš zatěžují současné emisní povolenky a chce tak odložit zavedení nového systému ETS2.
17: Některé státy to implementovaly, ale my říkáme, odložme to. Odložme to, protože to bude obrovský problém pro celou Evropu. Tohle jsou jediné a rychlé řešení, jak řešit konkurenceschopnost a jak samozřejmě řešit dopad na životy evropských občanů.
15: Ostatní premiéři V4 se shodovali na tom, že vysoké ceny energií musí Evropská unie řešit společně. Konkrétní společné opatření ke snížení cen energií i pohonných hmot ale dnes nepředstavili.
4: Už jsme zmínili právě přítomnost u jednání i irského premiéra Martina. Jak na požadavky V4 reagoval on?
15: On řekl, že si do Bratislavy přijel především vyslechnout, co země střední Evropy požadují. Důležité je to hlavně kvůli tedy tomu příštímu evropskému rozpočtu. A Martin po jednání řekl, že teď mnohem lépe rozumí tomu, co tento region, co V4 potřebuje. Zároveň připustil, že i příští rozpočet musí dál podporovat zemědělství a rozvoj regionů, tedy to, co V4 chce, a, nebo co se snaží hájit. U konkrétních návrhů na snížení cen energií ale už tak daleko nešel a jejich podporu přímo neslíbil.
4: Dodává naše zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová, kde měli dnes setkání premiéři V4 společně s irským premiérem. Jehož země teď předsedá Radě Evropské unie. Děkujeme, naslyšenou.
15: Naslyšenou.
4: V Německu se po vítězství strany AfD ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko pomalu schyluje k dalším volbám. Sociální demokraty v Berlíně ale potkala nepříjemnost. Jejich kandidáta na primátora německé metropole navštívila policie. Více si řekneme s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Dobrý den.
18: Dobrý den, pěkné odpoledne.
4: Co si vynutilo návštěvu policie u Štefana Kracha, kandidátka sociálních demokratů na primátora Berlína?
18: Ono je to vlastně docela ožehavé i v tom, že jde o vyšetřování toho, jak se Štefan Krach choval už jako primátor jednoho města, nebo jak to město řídil. On byl až do letoška prezidentem, tedy se říká oficiálně, ale v podstatě takovým primátorem Dolnosaského Hanoveru a taky několika obcí v okolí a zároveň zasedal v dozorčí radě jedné společnosti, která měla na starosti nebo má na starosti chod asi 10 nemocnic z této oblasti. A to podezření, kvůli kterému teď prohledávala policie byt tohoto sociálního demokrata, byt na západě Berlína, mimochodem v době, kdy tam byly i jeho děti, tak ten se týká privatizace pozemku, na kterém stojí jedna z těch dolnosaských nemocnic.
4: To je úplatkářská aféra, o co jde?
18: 10 000 eur zní ta částka, to jsou peníze, které loni v prosinci skutečně přišly na účet berlínské sociální demokracie SPD od podnikatele, který měl zájem o ten pozemek. No je potřeba říct, že Štefan Krach jeho nabídku na příslušných forech prosazoval, což ostatně dělá doteďka, on tvrdí, že byla prostě nejlepší, že ten podnikatel tam měl velký investiční záměr a celé by to skvěle prosperovalo. No a zároveň je potřeba dodat, že to bylo v době, tedy kdy ty peníze v prosinci na přelomu roku přišly na účet berlínské SPD, kdy ještě nebylo jasné, že ten podnikatel se svojí nabídkou vlastně neuspěje. V Hanoveru nakonec vybrali na odkup toho pozemku někoho jiného.
4: Sociální demokrat, který přesídlil vlastně z Hanoveru do Berlína, se tam teď chce stát primátorem. No jak se hájí v téhleté kauze?
18: On tvrdí, že ty peníze těch 10 000 eur nikdy nehrály v Berlíně žádnou roli. Asi 14 dní podle něj trvalo, než se on o těch penězích jednak na přelomu roku dozvěděl od pokladníka strany a zároveň ho zaúkoloval, aby ty peníze vrátil jejich odesílateli. Včera Štefan Krach napsal dopis členům strany, vystoupil taky na tiskové konferenci a zaklíná se, tvrdí, že jako politik nikdy žádný dar podobného druhu nepřijal.
4: I když se nakonec potvrdí, že třeba k ničemu nekalému nedošlo, tak může to sociální demokraty poškodit před volbami, které budou v Berlíně už příští týden?
18: No jsou asi země nebo kultury, kde dar v přepočtu 250 000 korun žádné velké povzbuzení nevzbudí a to ani kdyby ho dotyčná strana nevrátila, tak jak to udělal Štefan Krach. Ale Německo se k takovým zemím tedy zatím nepočítá, i když i tady jsou takové, třeba když se mluvilo, v poslední době se velmi mluvilo o velkých takových klientelistických sítích zaměstnávání příbuzných ve straně AfD, ale tato strana se vůči tomu ukázala jako velmi, velmi rezistentní vůči této kritice, navíc tvrdila, že se nic nezákonného neděje. Když se vrátím k sociálním demokratům, rozhodně se dá čekat, že něco z toho na nich ulpí, přece jenom to není úplně jednoduchá kauza. Oni by teď mohli ještě udělat nějakou, nebo nebyli by první, kdyby vyměnili svého lídra před těmi volbami. Křesťanští demokraté v Berlíně vyměnili dosavadního primátora hlavního města Německa Kaje Wegnera, který, dá se říct, se tak trochu znemožnil tím, jak v lednu letos řídil či neřídil reakci města na ten lednový masový výpadek elektřiny, ale to je trochu jiná situace. Teď už přece jenom ty volby jsou příští neděli a tam už nezbývá moc času, takže hold sociální demokracie to bude muset nějak přestát.
4: Jaké jsou prognózy pro volby? Je možné, že dopadnou podobně jako v Sasku-Anhaltsku, kde minulý týden získala AfD v zemských volbách skoro 44%?
18: V Berlíně asi ne. Ne nadarmo se říká, že Berlín není tak úplně Německo, i když na druhou stranu už ani toto město není vůči AfD zcela imunní, průzkumy dávají této straně tak 18-19% hlasů v Berlíně, což je podobně jako třeba zeleným nebo levicové straně Die Linke. Větší pravděpodobnost, že AfD znovu zvítězí, je spíš ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko, kde budou volby taky za týden a ostatně dnes se právě z této spolkové země hlásím a tady vlastně, ale podle lidí, se kterými jsem mluvil, třeba z politologie, ale i běžnými lidmi na ulici, převládnou nakonec spíš ty středové síly. Uvádí se proto různé argumenty, jako třeba ve srovnání se Saskem Anhaltskem více měst, více univerzit, větší vzdělanost.
4: Tolik Tomáš Havlín, náš zpravodaj v Německu. Děkujeme, naslyšenou.
18: Díky, hezký den.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
4: 16 hodin 48,5 minuty. Nemá prosluněné pláže jako Cannes, ani lázeňskou kolonádu jako Karlovy Vary. I přesto patří Mezinárodní torontský filmový festival mezi přední akce, kde mají vcelku pravidelně své místo i čeští filmaři. 51. ročník kanadské přehlídky, která začíná právě dnes, nabídne letos dva snímky s českou stopou. A česká filmařka Viktorie Štěpánová z pražské FAMU tam převezme studentského Oscara.
19: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic.
20: V 16-minutovém experimentálním filmu Volklore sledujeme fiktivní influencerku Bibi. Ta během jednoho roku provází diváky sezónními lidovými zvyky.
19: Protože folklore is the new way.
20: Ty jsou často součástí módních trendů, reklamních kampaní nebo sociálních sítí. I proto hlavní postava mluví jazykem mladé generace.
21: Protože já jsem se nějak snažila přetransformovat přesně tady ty tradice toho tradičního roku venkovského, ale nějak mluvou, kterou by rozuměli třeba přesně jakoby Gen Z.
20: Popsala Viktorie Štěpánová před několika týdny ve vysílání Českého rozhlasu.
21: Že mně vlastně přijde, že to je úplně to stejný, jenom trošku jiná forma, že vlastně jakoby příběhy a bajky jsou vlastně to stejný jako vlogy a nářečí je stejný jako tady ty anglicismy, které používáme jenom

0: Snímek už získal cenu pro nejlepší dokumentární film ve francouzském Cannes. Česká koprodukce se podílela také na animovaném filmu Please, tedy prosím, švédské režisérky Anny Manzaris. Loutkový snímek vypráví o osamělosti a potřebě lidského kontaktu. Hlavní postavu namluvil také známý švédský herec Stellan Skarsgård. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: A teď se podíváme 9 minut před 5 hodinou do muzeí. Francie, Španělsko, Rakousko, Švýcarsko. Evropské země vyšetřují krádeže v muzeích. Na jihu Francie před pár dny zloději ukradli vzácné obrazy. Ve Španělsku zase v uplynulých týdnech zmizely desítky zlatých náramků a misky z doby bronzové. Detaily má ve studiu Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
2: Také zdravím, hezké odpoledne.
1: Na které artefakty se zloději zaměřují, Martine?
2: Je to různé. V úterý z jeho francouzského města Cagnes-sur-Mer zmizely 4 obrazy impresionistického malíře Augusta Renoira, hlavně tedy velmi cená olejomalba, portrét Madame Coleny Romanové, to byla francouzská herečka ze začátku 20. století a ta škoda se pohybuje v přepočtu přes 200 milionů korun, byť je tedy pravda, že nakonec ti pachatelé, zločinci, zloději, ty dva obrazy na cestě při útěku jim upadly ty obrazy.
3: Tahle díla patří místním obyvatelům. Mají k nim hluboké citové pouto. Celé město je v šoku. Vykradli jedno z našich nejvýznamnějších muzeí.
2: Popsal pro francouzskou veřejnoprávní televizi starosta toho městečka Cagnes-sur-Mer Brian Masso. Mluvili jsme taky v úvodu o Španělsku, takže koncem srpna tam zloději ukradli jednu z nejcennějších sbírek zlatých předmětů z doby bronzové. Ty už si o tom částečně mluvilo, bylo to 60 kusů ze zlata, náramky, misky, lahve, některé předměty byly taky z jiných kovů, ze stříbra, jantaru. V Itálii zase nedaleko Parmy zloději ukradli také vzácné obrazy, ale tam byly obrazy Cézana, Matisse, ale taky Augusta Renoira, to bylo v březnu. Ve Švýcarsku zase ukradli desítky kivadlových hodin a v Rakousku z Vídeňského muzea zase ukradli náhrdelník egyptské královny s více než 670 diamanty.
1: No asi je o to zájem, ale mě by spíš zajímalo, když bychom si to trochu zanalyzovali ty krádeže, jestli, jak se vlastně dneska krade takhle v muzeích, jestli ty zloději postupují nějak podobně, nebo prostě jsou nápaditý, v každé zemi kradou jinak?
2: Jsou nápaditý samozřejmě, ale ty postupy mají některé ty scénáře podobné, tak například v tom, na jihu Francie, v tom Cagnes-sur-Mer, kde ukradli toho Renoira, tak zloději využili díry v plotu, dostali se do areálu toho muzea, rozbili okna a pronikli dovnitř do toho muzea, ta krádež jim zabrala zhruba 7 minut, všichni si posluchači vybavují, co se stalo loni v Paříži, v Louvru, takže tam to trvalo dokonce o pár minut déle, ale za to dobu stihli vlastně vystoupat pomocí plošiny takového nákladního vozu na balkon, pomocí brusky rozřezali ty vstupní dveře, dostali se do té Apollonovy galerie a pomocí brusek taky vlastně narušili ty jednotlivé vitríny, ze kterých pak vykradli ty královské šperky a zase za pár minut se dostali ven z toho muzea Louvre vlastně před muzeum a unikli tedy na motorkách. Hmm. Takže všechno trvalo pár minut a ještě možná jeden ten scénář krádeží a to bylo ve Vídni a tam tuším, že si ty zloději, ti hlupiči koupili lístky na galerii, na výstavbu a potom kladivem vlastně rozflákali ty vitríny, takže si unesli tu kořist. Takže když to shrneme, tak jednak je, co je potřeba, tak je promyšlený plán, většinou dobrá znalost toho místa a pak tedy rychlé provedení, ať už tedy na jihu Francie v tom Cagnes-sur-Mer ty krádeže toho Renoira, to trvalo 5 minut, v případě Louvru 7 minut, takže velmi rychlé provedení.
1: Víme také, pro koho vlastně loupí, nebo si jdou pro nějaké ty vzácné předměty do muzeí. Jednak jestli tedy známe identitu zlodějů, ale i samotných objednavatelů.
2: On samozřejmě je rozdíl mezi těmi vykonavateli a mezi tím, kdo si tyhle ty zločiny, ty krádeže objednává. Takže víme, pokud jde o ty vykonavatele, ty pachatele, tak například v případě krádeže v Louvru policie zadržela 4 podezřelé. Jedním z nich je 39-letý muž přezdívaný Dudu. Je to člověk právě z toho pařížského předměstí, který je známý i z francouzského internetu, ze sociálních sítí, protože on vlastně jezdil na motorkách a přitom ho fotografovali a natáčeli, takže to je jeden z těch podezřelých a mezi dalšími podezřelými pravděpodobně tedy člen toho komanda, který kradl ty šperky v tom Louvru, tak je člověk, který pracoval v městských službách, 35-letý muž, uklízel chodníky, ale taky působil jako poslíček. V případě té nedávné krádeže toho Renoira na jihu Francie, tak tam ještě samotní

0: pracovníci toho muzea i lidé z toho okolí toho města přiznávají, že netuší, jestli to byli lidé, kteří jednali vlastně narychlo, že ani netuší přesně, jakým způsobem se zbavit, prodat ty obrazy, protože to je samozřejmě velmi složité, ty jsou sledované, každý o nich ví, sebelepší samozřejmě galerista, takže nelze jen tak prodat, vystavit. U šperku je to podobné, byť tam je zase možnost ty šperky rozstavit, rozdělat na jednotlivé ty vzácné kameny a pak je rozprodat na další fáze. Takže tohle to je trošku něco jiného, ale taky spekulují o tom, jestli to byla krádež na objednávku, anebo jestli jednali vlastně bez větších plánů.
1: Tak věřme, že ta muzea aspoň přijímají nějaká bezpečnostní opatření, aby předešla příště nenechavcům. Tolik Martin Balocha z naší zahraniční redakce. Děkujeme moc, naslyšenou.
0: Taky děkuju, naslyšenou, hezký den.
1: A na závěr si dáme film Vlny, zátopek nebo dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato. To jsou jen některé ze snímků, které v uplynulých letech podpořil Státní fond audiovize. Jeho vedení plánuje v příštím období rozdělit českým filmařům a kinařům zhruba 790 milionů korun a nově chce podpořit také vývoj videoher.
2: Nedělejte takový povyk s tím, že se cítíte nevinen.
3: Podobně jako získala peníze z Národního plánu obnovy Ministerstva kultury vzdělávací hra Playing Kafka, která přibližuje život známého spisovatele, budou moci už za několik měsíců žádat o finance vývojáři právě Státní fond audiovize. Ten plánuje podle ředitelky Veroniky Slámové rozdělit v první výzvě 30 milionů korun. Tvůrci videoher ale dostanou podporu jenom pod podmínkou, že si s fondem rozdělí zisk.
4: Podíl na zisku v podstatě je alternativou audiovizuálních poplatků, které platí audiovizuální sektor a my teď v tuhle chvíli nastavujeme přesnou metodiku podílu na zisku, tak aby Státní fond skutečně z těch projektů, které podpoří a budou úspěšné, měl signifikantní podíl na zisku, který zase půjde zpátky vlastně do toho rozpočtu podpor.
3: Peníze získává fond i díky audiovizuálním poplatkům, které musí nově platit také velké mezinárodní streamovací platformy. Nejen od nich tak vybrali téměř 400 milionů korun. Podle krátkodobé koncepce půjde teď většina podpory hlavně filmovým produkcím.
4: Kinematografie dostává 300 milionů korun v několika samozřejmě výzvách. Těch výzev je celkem 48 napříč kategoriemi, jenom upozorňuji. Televize 153 milionů, televizní díla, se myslí tím i díla třeba určená pro online prostředí. Animace a videohry získávají 165 milionů korun a infrastruktura 169,5 milionů korun.
3: V poslední zmíněné výzvě můžou například kinaři žádat třeba o dotace na modernizaci sálu, nebo filmaři, a to na propagaci českých snímků v zahraničí. Jako je tomu třeba u aktuálního českého nominanta na Oscara, dokumentu Kdyby se holuby proměnily ve zlato, režisérky Pepi Lubojacky.
5: Kdyby jsi chtěl, tak víš, že máma ti pomůže, že já ti pomůžu, ale prostě musíš přestat s tím chlastem.
3: Zahraniční produkce ale dlouhodobě vyhlíželi, kdy fond audiovize znovu otevře pobídkový systém. Ten začal opět přijímat zájemce od 1. září. Díky pobídkám, tedy zjednodušeně řečeno až 25% vratce z nákladů na natáčení, se do Česka snaží lákat právě hollywoodské produkce. Veronika Slámová si s týmem také nechala celý systém ekonomicky vyhodnotit.
4: Jsem opatrná s tím plně jasným vyhodnocením, ale v tuto chvíli, když jsme tato data zkoumali a požádali tedy konzultanty o tu ekonomickou studii a ten ekonomický dopad, tak to vychází tak, že ta jedna koruna, která se vloží, který stát vloží do pobídek, tak na druhé straně zase zpátky připutuje do veřejných financí vlastně ve stejném objemu koruna za korunu. Jo. Ale je to velké zjednodušení, samozřejmě vychází to z nějakých hrubých modelů, takže jsem opatrná k tomu, abych to jako úplně tvrdila jako stoprocentní informaci. Budu ráda, když to budeme sledovat vlastně pravidelně, každoročně vyhodnocovat a uvidíme, jak se potom ta situace bude dál vyvíjet.
3: Peníze z pobídek jdou z poloviny do tuzemských filmových služeb, jako je výroba dekorací. A druhá část jde pak na pronájem nemovitostí, dopravu, ubytování, stavební práce nebo stravování. Kvůli embargu na informace nemůže fond aktuálně potvrdit, jestli do pobídkového systému zařadili i filmový štáb, který aktuálně natáčí v Praze seriál Tajemství všech tajemství, spisovatele Dana Brauna. Tajemstvím už ale nejsou fotky z natáčení, které zveřejnil Netflix na svých sociálních sítích. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: VZP chce nalákat mladé lékaře do vybraných oblastí na 500 000 stipendia. Island plánuje trvale zakázat lov veleryb. Fotbalisti Slávie večer vstoupí do Ligy mistrů utkáním s francouzským Lán. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda na výjezdu z Brna do Prahy a počasí zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
8: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
7: Na začátku listopadu se na Ukrajinu vydá zatím největší česká podnikatelská mise. Oznámil to vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Zájem firem je podle něj velký. Na Ukrajinu zřejmě poletí 2 letadla. České firmy tam chtějí hledat příležitosti hlavně při obnově země. Od příštího roku jim má přímo ve Lvově pomáhat agentura Czech Business. Ministerstvo taky podle Havlíčka spouští společně s Národní rozvojovou bankou speciální investiční program pro české podnikatele.
9: Spouštíme definitivně dlouho očekávaný projekt, takzvaný Ukraine Facility. Projekt, který je záručního charakteru a který umožní našim firmám investovat na Ukrajině a současně jim připravit velmi atraktivní záruční schémata.
7: Islandská vláda navrhne příští rok trvalý zákaz lovu velryb. Kabinet to uvádí na svém webu. Komerční lov je legální pouze ve 3 zemích světa, vedle Islandu taky v Norsku a v Japonsku. Ochránci velryb záměr islandské vlády uvítali. Velrybáři na Islandu většinou loví plejtváky. Mezinárodní unie ochrany přírody označuje tento druh kytovců za zranitelný. Poslední dosud stojící část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je zbouraná. Strhl ji 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Schmidta je tím hrubá demolice budovy u konce a pracovníci se teď zaměří na odklízení sutin a dobourávání prvních pater budovy.
10: Už teď půjde, třeba bavíme se o jednom nebo dvou dnech, kdy dojde k nějakým navazujícím pracem z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání toho prvního nebo druhého patra, pokud zůstaly nedotčeny.
11: Fotbalisty Slávie čeká první utkání v novém ročníku Ligy mistrů. Na svém stadionu přivítají francouzské Lens, kde hraje taky senegalský křídelník Abdallah Sima, který v minulosti získal z Pražany domácí titul. Podle kouče Jindřicha Trpišovského patří k nejlepším hráčům soupeře.
12: To neříkám proto, že ho mám rád a že jsme s ním zažili ten příběh. Patří mezi jednoho ze dvou nejnebezpečnějších hráčů soupeře. Francouzská liga je skvělá, je to jedna z hlavních zásobáren ostatních lig na světě a hraje v týmu, který skončil vlastně druhý a před 3 nedělami jsme porazili Paris Saint-Germain, takže tu sílu mají velkou, ale myslím si, že ještě v té kariéře udělá přestup do větší ligy a do většího klubu.
11: Zápas Slavia Lens začne ve 21 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalová Sparta dostala od disciplinární komise pokutu 600 tisíc korun kvůli chování fanoušků během domácího derby se Slavií v 6. kole šance ligy. Baník Ostrava zaplatí za stejný prohřešek v duelu s Olomoucí 300 tisíc.
13: Nehoda na D1 v Brně a omezení u Vlašimi. Na D1 vážná nehoda na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Na kilometru 188,5 se srazilo několik aut, zasahují tam hasiči. Průjezdný na Prahu pouze odstavný pruh a kolona je dlouhá. Zastavíte už v omezení na 196. kilometru a je to asi na 45 minut. Na D1 připomínáme taky dlouhé kolony ve směru z Prahy do Brna před omezením u Vlašimi. Na 49. kilometru je zúžení, impregnují vozovku. Kolona směrem z Prahy má přes 30 kilometrů, brzdí se už na 15. kilometru. Je to nesouvislá fronta s mezerami, jsou v ní ale i nehody. A to zdržení celkově je asi na 1,5 hodiny. Na D1 před Vlašimí kolony i v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru. Opět údržba vozovky a osobním autem se zdržíte přes půl hodiny. Na silnici 35 hlásíte kolony u Svitavu, Kocklířova, u kruhového objezdu je omezení, projíždí se Kyvadlově. Fronty z obou stran na půl hodiny. A další zelená vlna po Debatě za hodinu.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A teď už předávám slovo do Aše, kde je připravená první předvolební debata Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, moderuje Jan Pokorný.
14: Dobrý den, začíná první ze série debat před říjnovými volbami do obecních zastupitelstev. Radiožurnál a Český rozhlas Plus odvysílají diskuse z některých měst a obcí. Dalo by se říct, že začínáme podle abecedy ve městě Aš, ale těch důvodů je mnohem a mnohem víc a důležitějších. Jsme teď v kulturním centru La Ritma, program je tady pestrý a předvolební debata Českého rozhlasu právě začíná.
6: Volby 2026. Debaty v regionech.
14: Hosty představím podle abecedy. Jiřina Červenková, MHNHRM. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Vemte si když tak mikrofon. Tak a teď spadla i ta vaše vizitka se zkratkou vašeho hnutí, čímž jste získala několik politických bodů navíc, protože takhle vtipně na sebe upozornit, to chce už nápad a pečlivou přípravu. Takže dobrý den, místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Ještě jednou dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Pavel Klepáček, za zdraví, sport a vzdělávání. Vítejte.
16: Dobrý den.
14: Vítězslav Kokoř, Hnutí ANO 2011. Dobrý den.
17: Dobré odpoledne.
14: Pavel Matala, Strana zelených.
18: Dobrý den.
14: A Marian Revčuk za Neplaš, tedy nezávislou platformu.
18: Dobrý den.
14: Dobrý den. A vítám taky publikum, které přišlo v hojném počtu do centra La Ritma. Dobrý den.
19: Dobrý den.
14: Vy jste pozdravili, já myslel, že budete tleskat, pardon. Ale děkuju, o to bylo milejší a srdečnější. Zeptám se Jiřiny Červenkové, které místo v Aši máte nejradši?
15: No já úplně jednoznačně svoje bydliště, svůj domov.
14: Děkuju. Pavel Klepáček?
18: Asi Vrchaj a sportoviště kolem.
14: Jasně, Vítězslav Kokoř?
17: Já neumím říct jedno místo, jo, samozřejmě tam, kde bydlím. Řeknu dvě, dobře, tak Vrchaj, moje bydliště, sportoviště v Aši a jestli můžu ještě jedno, tak je to prostě to místo, kde přecházíme do Německa hraniční přechod a ta oblast dvou států.
14: Tam možná v té dnešní debatě budeme často. Stejná otázka pro Pavla Matalu.
20: Já jich samozřejmě mám taky jako daleko víc, ale taky bych asi řekl dvě místa. Jedno to místo není v Aši, je to za kolejema u Františkových lázních, protože vždycky, když jsem se vracel do Aše, ať už jsem byl na studiích v Praze nebo kdekoliv jinde, tak po překročení těch kolejí jsem měl pocit, že jsem konečně doma. Jo, že už se může stát cokoliv, může se rozpadnout autobus, můžou přiletět ufoni, ale jsem doma. Jo? Takže to je jedno místo a to druhé místo je jiný kopec, než tady říkal kolega Klepáček, to je Skřivánčí vrch. Tam totiž u brány bývalého vojenského areálu je krásný výhled na protější německé kopce a když se povede počasí, tak to tam hrozně hezky hraje barvama.
14: A teď už vím, na co si dávat moderátorský pozor. Někteří z vás budou krátcí, věcní.
20: A někteří dlouzí.
14: Pan místostarosta dosavadní bude asi epičtější. Jednoduché to má Marian Revčuk za Neplaš, protože je poslední v tomhle kolečku otázek a odpovědí.
21: Jednoduchá odpověď je, protože je to moje bydliště, je to Doubrava. Není to teda Aš, ale je to část Aše. A Doubrava a Doubravské lesy.
14: Tak vám děkuju za odpovědi a za to, že jsme se alespoň takhle přes ta vaše oblíbená místa mohli seznámit. Pojďme k prvnímu tématu. Lidé z Aše a okolí jezdí za některými ambulantními specialisty do Chebu nebo do Karlových Varů. Ve městě lékaři zkrátka chybějí. Problém se týká zubařů, neurologů a dalších odborností. Největší potíže mají seniori a logicky i rodiny s dětmi.
16: jakmile jde o něco vážnějšího, člověk musí do jiného města, říká místní obyvatel Daniel Malý. Pro nás mladý to není až tak velký problém, ale pro ty starší a ty, co nemají auto, to problém je.
19: V Aši a okolí žije zhruba 17 000 lidí. Nejbližší nemocnice je přitom v 25 km vzdáleném Chebu. Podle paní Diany ve městě chybí především ambulantní ordinace.
22: Tady je jeden gynekolog, oční doktor už asi není, zubař taky, vždycky tady plno, prostě neberou nový pacienty, takže nevím.
19: Město proto připravuje diagnostické centrum. Přímo na místě by nebyli lékaři specialisté, ale obsluha diagnostické techniky. Výsledky vyšetření by pak hodnotili lékaři z jiných částí republiky.
23: Vchodíváme vlastně do Chebu, Sokolova, Karlova Vary a tak dále.
19: Paní Věra popisuje, kam musí se svým synem za specializovanou lékařskou péčí dojíždět.
23: Konkrétně řešíme teraz očného lékaře dětského vlastně, který léčí i strabismus alebo tak.
19: Podle vedení města by jednou z možností bylo také dojíždění do nedalekého německého Selbu. Na tamní klinice pracuje řada lékařů, kteří mluví česky. Od projektu ale města kvůli nejasnostem ve financování zatím ustoupila. Karlovarský kraj teď jedná s okresem Wunsiedl o dalších možnostech spolupráce. Paní Dana přesto za lékařskou péčí do Selbu dojíždí.
24: To je tím, že pracuju v Německu, to znamená, že mám i německé pojištění částečný, takže můžu našovat i lékaře tam.
19: Radnice v poslední době nahradila 4 praktické lékaře pro dospělé, kteří odešli do důchodu. Ve městě ale stále chybí praktičtí lékaři pro děti. V Aši v současnosti ordinují 2. Pediatrička Martina Fininová tu ale pracuje jen na poloviční úvazek. Do Aše dojíždí ze severočeské Bíliny.
25: Já jsem studovala v Chebu, gymnázium mám tady vystudovaný a pak jsem vlastně z toho kraje odešla. Ordinu v Bílině od samého začátku, co jsem udělala školu. Postupně to chci naopak převíst a být tady. Zpočátku jsem nenabírala, protože jsem sem šla opravdu s tím, že budu pracovat za paní doktorku, která přede mnou skončila, a protože jsem věděla, že to tady vlastně až tak se mi začne líbit a chtěla bych tady možná být.
19: Podobný problém jako v Aši řeší i další česká města. Václav Malý, Radiožurnál.
14: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, předvolební debatu z města Aš. Představte si teď mladou lékařku, která uvažuje o tom, že by působila tady v Aši. Co jí podle vás město může a dokáže, anebo by mělo a mělo by dokázat připravit během prvních 3 měsíců? Zeptám se Jiřiny Červenkové.
15: No, tak slyšíte mě? Ano.
14: Slyšíme.
15: Určitě vybavenou ordinaci, to je asi jako ten základ, ale samozřejmě i podmínky pro život, pro ní i pro její rodinu. Samozřejmě je to mladá lékařka, bude mít děti, takže i školky, aby tady byly zajištěny vzdělání, školy tedy, ale samozřejmě by měly být, protože my jsme opravdu taková specifická oblast, preferovaná vlastně i v VZP, tak by měla mít i daleko lepší ohodnocení, nežli lékaři všude jinde. V těch okolních obcích nebo městech, nebo v těch lepších, ve větších městech, v těch atraktivnějších.
14: Děkuju, to byla Jiřina Červenková, místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Můžu říkat do budoucna jenom místní hnutí? Děkuju. Stačí, když pokýváte hlavou. Stejná otázka pro Pavla Klepáčka za zdraví, sport a vzdělávání.
26: Město Aš má připravený dotační program pro doktory, kde můžeme přispět jednak na vybavení, můžeme přispět na nájem případně, ale chtěl bych na úvod vlastně říct k tomuto problému, že nedostatek lékařů v pohraničí je hlavně důsledek špatné práce zdravotních pojišťoven. Ty to mají jako povinnost, ty mají zajistit dostatek lékařů. V tuto chvíli samozřejmě hledáme možnosti v zahraničí, možnost do Německa, ale problém už nastává i tam, protože i tam je pohraničí taky a jejich lékaři se stěhují taky spíš do center větších měst.
14: Tak děkuju za odpověď. Stejná otázka pro na Vítězslava Kokoře, hnutí ANO.
17: On to řekl Pavel Klepáček teďko přede mnou, dobře, za to, za zdravotní péči, to odpovídá zdravotní pojišťovna, ale protože jsem s nimi jednal několikrát, tak vím, že ani oni to nemají jednoduché, že kolikrát ministerstva připravují zákony a zdravotní pojišťovna o tom ani neví. Naposledy se to stalo v případě, kdy máme možnost, respektive existuje zákon, kdy vlastně zdravotní pojišťovna, pokud ten pacient nemá lékaře, tak ho musí nasmluvat podle zákona v zahraničí, ale když jsem se
26: se naposledy bavil za zdravotní pojišťovnu, to s nimi nikdo neprojednával, ani nemají žádný metodický výklad. To je jenom tak na
0: okraj. To je ta novela, která platí od ledna letošního roku.
26: Ta novela. A druhá věc, my to už můžeme téměř okamžitě. My to máme vyzkoušený. Pokud přijde mladá lékařka, která tady chce působit, tak já si odvážím říct, že do měsíce může ordinovat, má byt, má tady veškeré podmínky, které k tomu potřebuje. To umíme rychle.
0: Ale důležité je to, pokud přijde.
26: Tak, pokud přijde. Hmm. Ale to se celkem jako podařilo. Máme tady 4 nové lékaře, kteří nahradili tě staré a k tomu se možná potom ještě dostaneme. Hmm.
0: Pavel Matala za stranu Zelených.
20: Tak já bych v první řadě teda zopakoval to, co už přede mnou řekli tady pánové, že skutečně to, že ty doktory nemáme, tak není jenom problém zdravotní pojišťovny, ale můžeme říct, že to je i selhání českého státu, jo? Protože ten problém není jenom o tom, jak se redistribují doktoři po republice, ale vůbec v tom systému vzdělávání. Jo? A pak nezbývá teda těm jednotlivým obcím, vedením těch obcí dělat různé programy podpory, aby přilákali ty doktory, ale bohužel to má za efekt to, že si ty doktory vlastně přetahujeme z jedné části republiky do druhé, což není samozřejmě dobře, není to systémové. Nám se podařilo několik doktorů do Aše dostat, ale jediné, co vlastně těm obcím v tuhle tu chvíli opravdu zbývá, je vytvářet co nejzajímavější podmínky pro ty doktory, aby přišli. Otázka je, jestli budou chodit mladí doktoři, staří doktoři, je to taky podle toho, jaké podmínky se připraví. Jo, nedokážu si úplně představit, že bychom přilákali mladého doktora s, dejme tomu, 5-6letým dítětem, který tady bude 10 let ordinovat a pak bude přemýšlet, že vlastně se bude stěhovat zpátky do Prahy, protože to dítě tam nastoupí na vysokou školu a pravděpodobně už nebude chtít domů.
0: A kdyby Marian Revčuk z hnutí Neplaš reprezentoval většinu v zastupitelstvu, co by udělal pro tu lékařku, která se rozhodla, že bude od mladého věku po škole působit faši?
21: Tak samozřejmě v první řadě musíme nabídnout nějaké adekvátní bydlení a možnost nějakého jejího vlastního bydlení, takže nabídnout i nějakou stavební parcelu, kde by si mohla postavit rodinný dům. Mladá lékařka by měla vědět, že máme kvalitní školy, máme tady soukromou školu, máme tady gymnázium, je tady mnoho volnočasových aktivit, ať sportovních, nebo od sluníčka a tak dále. To znamená, ta lékařka by měla vědět, jaké tady bude mít zázemí a jaké bude mít benefity.
0: Hlásí se pan Matala.
20: Já bych doplnil ještě jednu věc. Ono to není jenom o těch podmínkách pro toho lékaře či lékařku. My musíme vytvořit podmínky i pro toho partnera potenciálního, protože zase, pokud sem přijde prostě nějaký lékař se svým partnerem, tak bude očekávat, že ten partner najde v místě bydliště práce. Jo, přijde s vysokoškolákem, musí prostě tady najít práci pro svého partnera vysokoškoláka.
0: Jestliže jsme se shodli, že vlastně to téma dostupnost zdravotní péče je tématem i před těmito volbami do obecního zastupitelstva tady v Aši, znamená to, a obracím se na Jiřinu Červenkovou z místního hnutí, že dosavadní vedení radnice nevyužilo všech možností, které jí dává zákon, vyhláška, možnosti?
15: Tak já jsem přesvědčena, že udělalo vedení současné spoustu dobrých a kladných kroků, ale myslím si, že ještě nejsou dostatečné, to ano.
0: Co chybí?
15: Chybí, myslím si, že opravdu jednání, i když pan starosta teď říkal, že jednal se s pojišťovnami, jednání s pojišťovnami a tlak na stát, aby byla změna legislativy, tak musí být důraznější a zásadnější. Já ještě bych doplnila, protože jsem netušila, že můžu ještě se přihlásit o slovo. Když se ptal na tu mladou lékařku, tak všechny kolegy, co jsem poslouchala, tak jsem to řešení je samozřejmě na místě, to je všechno správné, ale já si myslím, že taková lékařka by měla vidět i do budoucnosti. To znamená nejenom současně škola, protože ty děti samozřejmě budou dál potom pokračovat, ne současně bydlení, zařízená ta ordinace. Ale myslím si, že je hrozně důležitý právě to lepší zvýhodnění finanční, aby ona viděla i do budoucna, že když pokud bude žít v tomto místě a máme tady nějakou jinou problematiku, tak ale bude zvýhodněna a ta ekonomická situace její bude do budoucna prostě daleko výhodnější než někde jinde.
0: Otázka stejná nebo podobná pro Pavla Klepáčka, zdraví, sport, vzdělání. Udělalo dosavadní vedení radnice maximum pro to, aby se ta situace zlepšila?
26: Já jsem přesvědčen, že udělalo hodně. Jsem za to rád. Já, když jsem se připravoval na dnešní debatu, tak jsem sledoval na internetu, jestli nějaké podobné dotační programy mají i jiná města, ty velká jako Praha, Brno, Ostrava, nic takového nemají. Ty nenabízí doktorům vůbec nic, přesto jich tam mají nejvíce. Je to prostě důsledek toho systému, že na ty příhraniční regiony se hledí méně a my to potom jako město musíme řešit nějakýma benefitama navíc, ale stojí nás to samozřejmě peníze, stojí nás to úsilí a oproti jiným městům, který to dělat nemusí, je to nevýhoda.
0: Už jsme mluvili o tom, jednak Vítězslav Kokoř z hnutí ANO je dosavadním starostou a nenabyl jsem pocitu, že by byl nadšený z té novely, jejímž cílem bylo poskytovat systém úhrad zahraniční zdravotní péče, výrazně zjednodušit. Ten návrh zákona měl otevřít zdravotní pojišťovnám možnost uzavírat smlouvy se zahraničními poskytovateli zdravotních služeb. Ono se to vůbec neosvědčilo, pane starosto?
17: Naopak, já jsem nadšen z toho, že takový zákon máme a to je to, co vlastně tady kolegyně před chvilkou říkala. Myslím si, že jsme vlastně způsobili takový tlak na stát, že díky tomu i poslanci tento zákon přijali. Já jsem ale zklamaný spíš z té druhé strany, protože my, když jsme jednali s druhou stranou, s Německem, tak vlastně nám bylo nám jako povídáno, že největší překážka je v tom, že úhrady na druhé straně jsou vyšší než u nás a kdo to bude platit. My jsme byli rozhodnuti, že vytvoříme nějaký městský fond, že bychom z tohoto fondu propláceli tyto rozdílné platby. No a pak se ukázalo, že v podstatě veškeré bariéry, překážky ke zdravotní péči z naší strany vlastně byly splněny, ale německá strana řekla, no víte co, ale my vlastně to spustit nemůžeme, protože by byli diskriminováni němečtí občané. A my jsme si říkali, jak by byli diskriminováni? No, protože oni mají ty lékaři v Německu nějaké kvóty, to znamená, že můžou, dejme tomu, já nevím, vyléčit nebo provést několik 500 nebo kolik léčení měsíčně. A pokud by ty kvóty překročili, tak vlastně by tomu lékaři německému tu nikdo neproplatil tu platbu. Tak jsem říkal, takže my máme souseda tady vedle nás, bydlí lékař, jde do Německa pár kilometrů, my mu zaplatíme vzdělání a český občan, já jako soused nemůžu v Evropské unii za tím lékařem. To považuji za naprosto nepřijatelné. Mimochodem, pardon, já si opravdu, jestli mi dáte ještě minutku, to, proč mi to hrozně vadí, je také způsobeno tím, že já nevím, jestli někdo zná, na tiskové konferenci profesor Ladislav Dušek 3. března řekl, že bezkonkurenčně nejhorší situace České republiky, co se týče zdravotního zařízení, je na Ašsku. A když se podívám, my tady sousedíme ze Selbem, je to pár kilometrů, skutečně jsme na hranici. Průměrný věk dožití Ašáka muže je 71 let, průměrný věk dožití německého občana je 77 let. To znamená rozdíl 4-5 let. A to tady máme jedno z nejčistších ovzduší v České republice. Takže ta příčina je vysloveně v tom, že skutečně máme zanedbanou zdravotní péči na Ašsku.
0: Ono to vypadá, obracím se na Pavla Matalu za stranu zelených, že tedy jediné východisko z téhle situace je opravdu nějaká ta spolupráce přeshraniční s Německem, anebo jsou tady opravdu ještě rezervy, kdy město může, aniž by cokoliv porušilo, konat víc, než konalo?
20: Tak já si myslím, že my jako vedení města jsme skutečně asi, především teda pan starosta, udělal asi všechno možné, co šlo. Snad jediné, co jsme neskusili, tak byla nějaká hladovka před úřadem vlády. Ale jinak opravdu ta jednání, ať už na ministerstvu, jednání se zdravotními pojišťovnami, jednání v Německu, když jsme se snažili prakticky téměř 2 roky neúspěšně o tu česko-německou zdravotní spolupráci. Těch jednání bylo skutečně velmi mnoho. Já osobně jsem byl v červnu 24 na kulatém stole, který vyvolal pan poslanec Kuchař. Je to pan poslanec, který vlastně je domovem ve Františkových Lázních. A tehdy nám právě pan senátor, doktor Slabý, který je zároveň ředitelem jeho české záchranky, tak nám říkal, ať zkusíme opravdu všechna možná nestandardní řešení, včetně té česko-německé spolupráce, protože náprava ze strany českého státu, pokud by byla učiněna okamžitě, tak ten dopad na to Ašsko by byl až tak za 10, za 15 let. Jo, takže jak to diagnostické centrum, tak ta snaha o spolupráci s tou německou nemocnicí pro proběhla a myslím si, že toho bylo opravdu hodně.
0: Kterým směrem by tedy napřel své politické úsilí Marian Revčuk z hnutí Neplaš, aby se ta situace zlepšila?
21: No, můžeme to rozdělit na dvě fáze. Jedna je ta krátkodobá, kterou musíme řešit hned, a pak je ta dlouhodobá. A v té dlouhodobí můžeme vychovávat. Nejlíp sem dostaneme lékaře tak, že si je sami vychováme. To znamená, Krajské inovační centrum má program, který se jmenuje Medikem na gymnáziu. To znamená, nejlépe je vychovávat si ty mediky tady na gymnáziu, aby o tom věděli, informovat je o tom, ale je to otázka 10-15 let, než se nám ty lékaři nebo ty děti vrátí sem. A to, co je to krátkodobí, víme, že Karlovarský kraj a okres Vůncídl připravují na příští rok projekt a pilotní města měly být město Aš a město Selb. A měla by se tam řešit ta přeshraniční lékařská péče, měl by tam být mediátor, který by pomohl těm lidem vysvětlit jim to, aby neměli strach jít do Německa k lékaři.
0: Kdybyste měli před sebou tedy to rozhodnutí posílit péči přímo tady v Aši, nebo využít to německé pane starosto, ještě poznámku, prosím.
1: Jestli dovolíte, já ještě doplním jednu informaci. Když jste se ptal, jako jestli nejlepší řešení je teda jako ta česko-německá spolupráce, my máme ještě jedno řešení, na kterém pracujeme, a to jsou regulatorní sandboxy. Máme je připravené ve čtyřech oblastech a jedna z oblastí je právě zdravotnictví, a v tom regulatorním sandboxy, což by měl být pilotní projekt, tak vlastně pro české lékaře by měly být daleko lepší podmínky na Ašsku, než do posud jsou.
0: Promiňte moderátorskou neznalost, co to je?
1: Regulatorní sandbox, to vám vysvětlím potom.
0: Ne, to si myslím, že je to opravdu takové napětí nemůžete v domácnostech posluchačů Radiožurnálu a Plusu chtít.
1: Jde o to vlastně některé projekty, některé programy, některé opatření testovat na hranici nebo lehce za hranicí zákona, a pokud se osvědčí, teď myslím třeba mzdy, jo?
0: Rozumím.
1: To znamená testovat některá opatření na hranici zákona, nebo ne, úplně z pravidly, a pokud se osvědčí, tak vlastně by se potom uplatnili v legislativě. Máme tam připravené čtyři sandboxy, sociální oblasti, zdravotnictví, ekonomika a prostředí.
0: Neříká se tomu anarchie?
1: Ne.
0: Řekněte mi jen tak jeden příklad ilustrativní.
1: Regulatorní sandboxy se v Evropě používají právě na rozvoji regionů a na různá softwarová opatření, a je to tak 2-3 roky inovativní projekt. My ho máme v rámci projektu Lex Aš a příští čtvrtek budeme o tom jednat na Ministerstvu pro místní rozvoj.
0: Lex Aš, když už jste o tom mluvil, to je taky jedno z témat, které rezonuje při debatách kolem situaci v Aši. Zeptám se Jiřiny Červenkové, MHNHRM. Jak se osvědčil podle vás Lex Aš? A nebo ta debata kolem něj?
15: Já musím nejdřív uvést na pravou míru to oslovení nebo tu stranu, za kterou teda jsem tady. My jsme podporovaní tímto hnutím, ale jsme hnutí Fajn Aš.
0: Aha, dobře, tak děkuju za upřesnení. Můžu vám tedy do budoucna říkat Jiřina Červenková z hnutí Fajn Aš?
15: Ano.
0: Dobře.
15: Tak a
0: ten Lex Aš?
15: Ptal jste se na Lex Aš, tak pro mě je to velmi rozporuplná záležitost, protože o Lexu už vím a poslouchám jako hrozně dlouho, ale zatím jsem, i když vím, že to je samozřejmě, že to nemůže být úplně krátkodobá záležitost, ale už mi to přijde, že to je hodně dlouhodobé a nevidím žádné jako výsledky té práce, a hlavně vím, že se potom pořád se jedná na ministerstvu, na všech možných institucích, ale žádný zatím výsledek není hmatatelný. Ani nevidím tu budoucnost jako nějakou blízkou, kde by teda byly aspoň částečné věci z toho realizované. A navíc teda mám pocit, že to ještě nikde jako vůbec neběží, že teda budeme skutečně, bychom byli první, a kdy se to bude realizovat, to je otázka. Mm-hmm.
0: Jaký názor má Pavel Klepáček za zdraví, sport a vzdělání směrem k zákonu Aš?
26: Město Aš už asi před 6 lety jmenovalo pracovní skupinu, která sice se nemenovala Lex Aš, ale měla zajišťovat daňově zvýhodněný region. A také stejně jako paní Červenková si myslím, že už těch 6 let je docela dost dlouhá doba, abychom mohli mít nějaké výsledky tady, nebo aspoň výhled toho, že by se to mohlo realizovat a zlepšit. Zatím si myslím, že to tak není. A
0: na čem to drhne podle vás?
26: Drhne to asi na tom, protože my jako nejzápadnější bod Karlovarského kraje, který jako nejmenší kraj v republice má nejméně zástupců v parlamentu, dokonce tuším, že z 5 poslanců už se to snížilo na 4 jenom, tak ten vliv je opravdu velice malej a poslanci, kteří o tom rozhodujou, většinou jsou z těch center větších a nevidíte naše problémy tak, jak je vidíme my tady.
0: Vítězslav Kokoř, dosavadní starosta, reprezentuje vlastně nejsilnější politické seskupení těchto dnů, týdnů, měsíců, možná i let, ano, 2011. Je nutný Lex Aš?
1: No, buď je nutný Lex Aš, anebo je nutné něco jiného. Mm-hmm. Jo, jako ten region se musí ekonomicky transformovat a my s odborníky a vysokými školami jsme dali dohromady tento projekt. A vidíte, že to úplně není jednoduché přesvědčit ani vlastní občany a vlastní politické partnery.
0: Řekněte dvěma větami, o co v tom projektu jde.
1: Já se k tomu dostanu. Já se vlastně chci ohradit proti tomu, že to vlastně nikde není. Ono spíše je otázkou, proč se to ještě nevyzkoušelo v České republice. Protože speciální ekonomická zóna, kde určití investoři mají daňové zvýhodnění, je běžná v Polsku. Celé bohatství Polska je vlastně postaveno na tom, na speciální ekonomické zóně. Když se podíváte do roku 1990, hranice Polsko-Německo a Česko-Německo, skoro stejné podmínky, podívejte se tam dneska. Díky tomu, že na polsko-německém pohraničí jsou dvě speciální ekonomické zóny, Poláci pochopili, že potřebují propojit dálnicemi Německo s Polskem, tak tam jdou dneska dvě dálnice a je to daleko dynamičtí rozvíjící se region než náš zaostávající. Naše vlády v minulosti si mysleli, že tím, že sousedíme s bohatým Bavorskem, tak automaticky se přelije to bohatství do českého pohraničí a to se neděje, protože se děje úplný opak, protože dneska třeba Selb má zhruba stejný počet obyvatel jako Aš. A je tam 10 000 pracovníků. Je tam několik firem. A v Aši vlastně ten počet pracovníků klesá. To znamená, že investoři, kteří by se chtěli přijít, tak jako se nepřijdou, protože čelí mzdové konkurenci Německa. Jo, a teď máte asymetrii, kdy vlastně dochází k tomu, že bohatý region, který vlastně měl pomoct tomu chudšímu, tak naopak vysává tu sílu pracovní z toho chudšího regionu. Nechceme samozřejmě zamezit pendlerům, aby do Německa chodili, to je, komu jsem taky pracuje v Německu, to je v pořádku, ale pokud do budoucna tento region má být udržitelný hospodářsky, tak vlastně bez ekonomiky, bez hospodářství, bez vlastní ekonomické základny tu budoucnost nemá.
0: Jaká je ta situace pro komunálního politika? Otázka pro Pavla Matalu ze Stranu zelených. Je to odevzdanost, že vlastně čekáte, až někdo něco udělá v té Praze?
20: Buď to může být odevzdanost, nebo se čas od času objeví nějaký komunální politik, který má vizi a pokouší se na té vizi co nejvíc pracovat. Já jsem rád, že tady náš starosta přišel s touhletou myšlenkou. Já jsem ještě za minulého nebo předchozího vedení právě se s touhletou myšlenkou seznámil taky. Nebyl jsem příliš optimistický, ale teď vidím, že je to vlastně jediné komplexní řešení, se kterým někdo přišel. Jo, které by teoreticky mohlo mít naději na úspěch a zatím, přestože kritiku je celá řada, tak opravdu nikdo nepřišel s ničím lepším. Pokud někdo něco má, ať to vytáhne, ať to ukáže, ať se to pokusí prosadit, ty procesy prosazování čehokoliv v České republice jsou dlouhodobé, bohužel prostě 4 roky na to nestačí. Těch poslanců, jak říkal Pavel Klepáček, skutečně máme málo, takže ten Karlovarský kraj není zastoupený, nemáme tak silný hlas, je to daleko těžší než v jiných částech republiky. Jo, takže můžeme být rádi opravdu za to, že náš starosta přišel s tímto nápadem. Jak už říkal, není to jenom Polsko, je to i třeba například centrální Itálie, je to všude možně prostě, jenom bohužel u nás v České republice se tento nástroj zatím nepoužil.
0: Má Marian Revčuk z hnutí Neplaš nějaký okouzlující, inspirativní, neotřelý návrh, kdybyste náhodou nepodporoval něco jako Lex Aš?
21: Tak Lex Aš je dlouhodobý projekt a jsem k němu spíš skeptický, než že bych mu věřil. Myslím si, že si spíš musíme pomoct sami a sami pracovat a sami budovat od malých projektů k těm větším a v podstatě takhle si pomoct.
0: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, předvolební debatu, kterou vysíláme z města Aš. Debatují Jiřina Červenková z hnutí Fajn Aš, Pavel Klepáček, hnutí Zdraví, sport, vzdělání, Vítězslav Kokoř, ANO 2011, Pavel Matala, strana Zelených a Marian Revčuk, Neplaš, tedy nezávislá platforma Aš.
2: Volby 2026, debaty v regionech.
0: Kromě jiného jsme zaznamenali debatu tady v Aši, která se týká případné koupě bývalého hotelu GTF tady v Aši za zhruba 17 milionů korun. O to má rozhodnout městské zastupitelstvo na mimořádné schůzi koncem září. Pokud by město objekt získalo po opravách, by ho využilo například na městské byty a z části na vybudování hotelu z restaurací, chce tak zabránit přeměně bývalého hotelu na ubytovnu. Zeptám se tedy Jiřiny Červenkové z Fajn Aš, proč je to tak velké téma?
15: No, proč je to tak velké téma, skutečně netuším. Možná právě proto, že se tady, protože máme problém prostě s obchodem s chudobou a s těma sociálně nepřizpůsobivými občany. A to nás pálí, to je prostě palčový problém Aše. Takže se snažíme ho řešit, snaží se ho řešit město a město to vzalo teda jako za tento konec, že prostě vykupuje nemovitosti, které by mohly být problematické a kde se tedy potom musí s nimi nějak naložit, s těmi nemovitostmi. Jestli je to úplně řešení, to ukáže asi čas, protože některé už jsme, jako už město vykoupilo a teď teda bude pokračovat tady tím hotelem.
0: Město si chce zřejmě nechat kontrolu nad využitím toho objektu a možnost rozhodnout o jeho případném využití. Otázka pro Pavla Klepáčka. Je to dobrý postup?
26: Je těžké říct, jestli to je dobrý postup nebo ne. My i v našem hnutí úplně nejsme jednotní, jestli tu budovu koupit nebo ne, protože těch možností, kde by v Aši mohli do budoucna vzniknout podobné problémy, že se tam nastěhují nepřizpůsobiví občané, je více a to město nemá tolik finančních prostředků, aby ty všechny nemovitosti, kde by toto nebezpečí hrozilo, vykoupilo. To, že je to takové velké téma, bylo hlavně ale způsobeno podle mě tím, že byla snaha udělat tady referendum místní. Nepamatuju si v historii, že by v Aši nějaké referendum bylo. Proto se to téma takhle jakoby rozvířilo a jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, že o tom budou rozhodovat zastupitelé, kteří mají opravdu podrobnější informace nejenom k té samotné koupi, ale i potom následné rekonstrukci například budovy, využití a tak dále. To ty občané jenom z otázky v referendu, má město koupit budovu tu a tu za 17 milionů, otazník, to tam prostě nemají.
0: Pane starosto Kokoři, co tedy znamená to, že by o tom případném nákupu mělo rozhodnout ještě tohle zastupitelstvo? Co by se riskovalo odkladem, kdybyste to nechalo až na příštím zastupitelstvu?
1: Já jsem rád, ono totiž jako došlo ke shodě. Já si myslím, že kdybychom přišli na zastupitelstvo, které bylo před minulý týden, s tím, že kupujeme nemovitost za 17 milionů korun, tak by se kolem toho strhlo peklo. Jo, protože když se podívám na Boží dar, kde zastupitelé odstupovali, protože se tam připravovalo na poslední chvíli nějaké takové opatření CHEP, tam se 15 milionů na projektovou dokumentaci na bazén, taky se proti tomu protestuje. Je to, není to totiž jako ta situace nemá dobré řešení. Je horší řešení a ještě horší řešení. Za mě to ještě horší řešení je nevykoupit to a nedostat tu budovu pod kontrolu. Protože si myslím, že jako to poslední, co nám tady vlastně ještě schází, je mít tady velkokapacitní ubytovnu, kde budou problémoví občané a on si let, kdo myslí, že pokud bychom tu budovu nevykoupili teda pokud ji vykoupíme a investujeme do ní, tak vlastně to bude stát hodně peněz, ale když ji nevykoupíme, tak budeme mít stejné náklady. My jsme teď museli navýšit počet policistů, protože vlastně tady nám chybí státní policie, tak jsme navýšili počet městských policistů o 10. A to znamená, že je zhruba 5-6 milionů ročně. Když si to vynásobíte několika lety, tak kdyby vlastně tam vznikla nějaká problémová ubytovna, tak bychom zase měli další náklady, skryté náklady, ne ty investiční, ale ty provozní. Takže ono by to vyšlo úplně na stejno. Proto říkám, nemá to řešení. A proč jsme chtěli referendum, bylo z toho důvodu, že vlastně jsme říkali, nemáme mandát k tomu, aby jsme vlastně rozhodovali teď. A na druhé straně právníci nás upozornili, nedělejte to, protože někdy někdo může se stát, že někdo vás potom naškne z někoho, co z toho má ten dotyčný, když vlastně končí, už mu na tom nezáleží a přináší problém na někoho jiného. Tím, že zastupitelé deklarovali shodu na vykoupení, no pak referendum je zbytečné a jsem rád, že jsme se takhle domluvili a odkoupíme budovu.
0: Pavel Matala za stranu Zelených, jestli tomu dobře rozumím, tak součástí této operace je tedy stále boj s obchodníky s chudobou. Jaké má město ještě další možnosti, kromě toho, že se pokusí uřídit koupy nějaké nemovitosti, kde by případně mohla být nějaká ubytovna?
20: Já vím, že se nemá odpovídat otázkou, ale asi bych se dovolil trošičku malinko. Všiml jste si, že všechny ty věci, které tady diskutujeme, tak mají společného jmenovatele a to je vlastně stát, který nefunguje. Jo, protože ve chvíli, kdyby my jsme měli fungující stát, který by měl fungující sociální politiku, měl by zásluhový systém místo nárokového, tak bychom tady asi pravděpodobně neměli obchodníky s chudobou. My bychom nemuseli, kdyby tady byl dostatečný počet státních policistů, nemuseli bychom navyšovat za naše vlastní peníze počty těch policistů městských. Jo, takže je to opravdu zase jedno z nouzových řešení. Ten boj s těmi obchodníky s chudobou je skutečně velmi složitý. Všechny města nebo všechna města, všechny obce, které s nimi bojují, tahají za sakra krátký konec toho pověstného lana. A jediné, co je asi jako rychlé a efektivně skutečně vykupování těch problémových nemovitostí. Protože zkoušeli jsme, ono to samozřejmě není příliš na té veřejnosti jako vidět všechny ty kontroly, které jsme dělali. O spoustě věcech nesmíme mluvit, protože ty věci, které probíhaly mezi státní správou a těmi subjekty, je to všecko řízení, do kterého prostě my vstupovat nemůžeme. My ty informace vlastně ani mít nemáme. Jo, takže je těžko odpovídat obyvatelům, co všechno se v těchto problémech udělalo. Ale co je asi nejefektivnější a nejrychlejší, skutečně výkup a přebudování třeba na městský bytový fond.
0: Co si o tom myslí Marian Revčuk z Hnutí Neplaš?
3: V podstatě problém výkupu těch nemovitostí je, že zvyšují mandatorní výdaje města, protože město neumí dobře a efektivně ty nemovitosti využívat. To znamená, když je rekonstruuje, tak je rekonstruuje za draho. V podstatě tam neexistuje žádná návratnost. To znamená, jestli vykoupíme ještě 4, 5, 6, 7 budov, tak se může stát, že nebudeme mít na to, aby jsme zametali chodníky. Takže asi to není úplně ta správná věc, vykupovat každou nemovitost, kterou nám někdo pohrozí, že má obchodníka s chudobou, který tu nemovitost chce koupit.
0: Máte nějaký lepší nápad, jak zlepšit třeba bezpečnostní situaci v Aši?
3: Bezpečnostní situaci v Aši můžeme zlepšit tak, že v podstatě sami na to budeme dohlížet a když uvidíme nějaký problém, tak o něm budeme informovat příslušné orgány a nebudeme to psát na Facebook.
0: Jak sami na to budete dohlížet?
3: No, když uvidím, že se někde něco děje, tak zavolám na policii nebo na příslušný orgán a sdělím, co se děje a nebudu psát na Facebook, že někde někdo dělá nepořádek nebo něco takového.
0: Dobře, děkuji, pane starosto.
1: Jenom kratičký dovětek. My jsme, ono nehrozí, ono to vypadá tak, že vlastně pokud si někdo řekne a bude chtít prodat budovu, tak my vlastně budeme rukojmí a budeme muset tu budovu koupit. Ale tak to není. My jsme změnili územní plán, to znamená bývalé brownfieldy, průmyslové podniky, které někdo chce přebudovat na byty, tak už není možné. Není možné to ani u restaurací, ani u hotelů. U tohoto hotelu to je totiž problém, protože první, co jsem se zeptal, když za mnou přišel vlastník, že nám to nabízí, tak jsem mu říkal, no ale vy ten hotel nemůžete přebudovat na byty, protože už máme změnu územního plánu. A on mi říkal, ale to není skolidované jako hotel, ale jako ubytovna. No, takže vlastně v tu chvíli už nemáme žádnou možnost. Kdyby se tento územní plán změnil před 15 lety, tak bychom si ušetřili spoustu problémů. Bohužel jsme to udělali až teď. Mm-hmm.
0: Jiřina Červenková, Fajn Aš.
15: Ještě bych chtěla dodat, protože to tady vlastně nezaznělo a vy jste se mě zrovna ptal, tedy proč je to takový velký problém, tak asi hlavně proto, že ta budova je opravdu v dezolátním stavu. ve hodně špatném stavu, je prodávána za velmi velký peníz, velkou sumu, teda asi neodpovídající. A další věc je, jak s tím naložit potom. Jednak co všechno, jako kolik do toho bude muset město dát peněz, aby to zrekonstruovala na nějakou prostě, co má plnit tu správnou funkci, kterou si teda vyberou samozřejmě vedení města, ale kolik to opravdu bude stát ještě peněz a jak se to využije dál? To asi zbuzuje největší jako takový rozpaky.
0: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Debatujeme ve městě Aš před nadcházejícími volbami do obecních zastupitelstev. Hosty jsou Vítězslav Kokoř za hnutí ANO, Jiřina Červenková, Fajn Aš, Marian Revčuk, hnutí Neplaš, Pavel Matala, Strana zelených a Pavel Klepáček, Zdraví, sport, vzdělání.
4: Volby 2026. Debaty v regionech.
0: Jako červená nit se vede těmi 40 minutami dosavadními debaty to, že vlastně Aš má zajímavou polohu, řekněme, takovou ambivalentní. Pár kilometrů je to do sousedního německého města Zelb. Tahle práce obyvatel ašských obyvatel v Německu je pro město spíš výhoda nebo problém? Obracím se na Mariana Revčuka z hnutí Neplaš.
21: Já si myslím, že pro ty obyvatele je to výhoda, protože...
0: A pro město?
21: Pro město je to rozporuplná otázka, protože obyvatelé pracují v Německu. Otázka zní, jestli peníze utrácí potom v Čechách nebo v Německu. A pro město je to dobré. Obyvatelé mají víc peněz a žijí si lépe.
0: Mm-hmm. Stejná otázka na Jiřinu Červenkovou, Fajn Aš. Je to fajn pro Aš?
15: No, já myslím, že jak řekl kolega, je to fajn pro ty lidi. Pro město úplně ne, protože se samozřejmě potýkáme s tím, že nemáme dostatek zaměstnanců.
0: Mm. Názor Pavla Klepáčka?
26: Já jsem jedním z těch, který v současné době pracuje v Německu. Myslím si, že pro ty obyvatele je to výhoda, samozřejmě. A pro město si myslím, že to úplná nevýhoda taky není. Prostě využívám... Sice pracuji v Německu, ale využívám veškeré infrastruktury, které město Aš nabízí. Utrácím tady peníze, sportuju tady, takže myslím si, že to je výhoda.
0: Jak to vidí dosavadní starosta, pan Kokoř?
17: No, to je zajímavá otázka, protože moc takových měst v Evropě není. Na individuální úrovni je to samozřejmě výhoda. Na té úrovni města už je to problém. Jo, a problém je to vlastně, jako čím více vám odchází pracovat lidí do Německa, a to nemusí být do Německa, to může být do Chebu, do hranic a tak dále, tak tím víc vlastně jako ztrácíte možnost získat investora, kterého potřebujete. Vemte si, že 13-tisícové město má největšího zaměstnavatele městský úřad. To si myslím, že je rarita. Jo? To prostě jako opravdu není obvyklé. A až skončí ten dotační systém a město bude muset jako žít z toho, co se tady vyprodukuje, no tak to nepřežije. Jo? A když se podívám do historie Aše, tak za posledních 600 let ta ústřední moc, která vlastně jako nedosáhla na ovlivnění vlastně té enklávy, tak vlastně čtyřikrát to město, to území mělo nějaké privilegia. Ať už daňové, nebo nějaké zvláštní, protože tato ústřední moc neuměla řešit. Jestli mám ještě chvilku.
0: Co myslíte?
17: Ne, dobře, já dám slovo někomu.
0: Nemáte. Pavel Matala, Strana zelených.
20: Já asi potvrdím to, co říkal starosta, protože skutečně na té úrovni těch jednotlivých pendlerů je to výhoda, že pracují v tom Německu. Vydělávají tam podstatně vyšší peníze, nicméně pro to město to přináší celou řadu problémů. Pendleři většinou jednak daní v Německu, že jo, takže ty peníze logicky chybí tady v tomhle státě. Odvádějí zdravotní, sociální v Německu, zase jsme zpátky u toho nefunkčního státu, chybí ty peníze potom tady. Ale potom na té naší úrovni, když já potom musím řešit problémy třeba s parkováním, když potřebují pendleři pro ty svoje auta, se kterými dojíždí za tou prací do toho Německa, nová parkovišťata, tak zase vidíte, že prostě nám to pendlerství přináší celou řadu problémů. Po cestě nakoupí, že odchází nám DPH, doktora si seženou, doktora mají samozřejmě hned v Německu, že jo, takže to je zase pro ně výhoda. Spoustu služeb zaniklo tady v Aši právě díky tomu té blízkosti Německa, protože takový kuchař, proč by se měl kroutit někde 12 hodin v české hospodě, když bude dělat potom někde v Německu za 8 hodin vydělá dvoj až trojnásobek. Jo, takže nám to skutečně přináší celou řadu problémů, se kterými si nejsme schopní my jako municipalita poradit.
0: Pane starosto Kokoři?
1: Jenom ještě jeden takový dovětek. Ono existují švýcarsko-německé pohraničí a belgicko-lucemburské pohraničí a tam také jsou pendleři. Ale já jsem zjistil, že už třeba 50 let tam existuje něco jako kompenzační mechanismus. To znamená, že vlastně ten pendler, který jezdí z Německa do Švýcarska, tak 4,5% jeho daně jde do toho místa, se odvádí do toho místa, odkud vlastně ten pendler pochází. Když jsem to spočítal na počet pendlerů, které jsou faši, tak by to dělalo zhruba do ašské pokladny 30 až 40 milionů ročně. To jsou peníze, který stát nemá a vlastně tyto témata nikdo neotevírá. Jo, pokud máme problém, tak pojďme otevřít vlastně problémy a pojďme se podívat, jak to funguje někde jinde a na tom tohle to funguje už 50 let.
15: Mohla bych k tomu něco dodat.
0: Jiřina Červenková,
15: fajn až. Panu starostovi, tohle si myslím, že je docela dobré téma právě řešit na tom ministerstvu a upozorňovat na to. Možná lepší než ten Lex teda.
1: No, ale vente si, já jsem starosta Aše, já tady přece nemůžu otevírat témata, který už měl dávno někdo otevřít. Jo, já na to přicházím vlastně teď jako v době, kdy jsem starosta Aše a...
15: Tak tady teda úplně nesouhlasím. Já si myslím, že právě jako starosta máte možnost a měl byste skoro povinnost jako takovýhle témata, aby to bylo ve prospěch našeho města.

0: No ale to je stejně zajímavé téma, protože jestli se někdo, kdo třeba v životě v Aši nebyl, u téhle besedy nad něčím pozastaví, tak je to, jak je to všechno propojené a taky propletené. Jsou tady nějaké kompetence, které má samospráva, pak jsou tady nějaké úkoly, které má státní správa, dohromady je to veřejná správa. Hypoteticky, Marian Revčuk z Hnutí Neplaš, když uspějete ve volbách a budete třeba reprezentovat město Aš, tak za kým byste jel a svěřil se mu s problémy, jimiž město Aš žije, a požádal ho, ať koná nějaké kroky, které byste potom mohl svým občanům a obyvatelům Aše prezentovat?
1: V první fázi asi na kraj. A asi bych to chtěl řešit s hejtmanem a s hejtmanem si domluvit postup, protože ten problém není jenom Aše, ale je Karlovarského kraje. Spíš to není Aš, řekl bych Ašsko. Není to ašský starosta, ale jsou to starostové i okolních měst a obcí. To znamená, nemělo by to plynout z jednoho místa, ale mělo by to jít společně.
0: A ten hejtman, když ho požádáte o schůzku, tak by se vás zeptal, a co chcete probrat? A vy mu řeknete?
1: My mu řekneme, že chceme probrat problémy, které tady máme, to znamená...
0: Kterým byste začal?
1: Nedostatek lékařů, odchod mladých lidí.
0: Mm-hmm. Dobře, děkuju. Stejná otázka pro pana místostarostu.
2: Tak nabízí se samozřejmě odpovědět stejně jako Marian. Asi obrátit se na kraj není špatné, nicméně bohužel my máme tu zkušenost z předchozích období, že spoustu těch informací a spoustu těch problémů, které my jsme přes kraj tlačili, kam si jako směrem na Prahu, tak se vlastně přes hranice toho těch Karlových Varů vůbec nedostali. Jo, takže pak když přijde...
0: Jak je to možné?
2: Netuším. Věci třeba, co se týkaly státní policie, tak se prostě přes hranice kraje nedostali na policejní prezidium, takže pak jsme v takové situaci, kdy musíme opravdu využívat různá zoufalá řešení, že píšeme přímo adresně dopisy na prezidenta republiky, na policejního prezidenta a na další.
0: Pane starosto Kokoři?
3: Já jsem byl iniciátorem a založil jsem Pakt ohrožených měst s Krasicemi a s Nejtkem, což jsou města v Karlovarském kraji, které mají podobné problémy, jako máme my, abychom postupovali společně s nějakými návrhy řešení.
0: Vy jste i zastupitel Karlovarského kraje?
3: Ano, ano.
0: A proč to tam nejde prosadit? Proč se děje to, co říkal pan místostarosta Matala? To bylo v minulosti. Teď tady za zastupitelství pana starosty Kokoře už takové problémy nejsou. Ne, já se ptám, počkejte.
3: Já teď nevím, jaké problémy myslíte.
0: No ne, teď o čem mluvil pan místo starosta. Že se to nedostane přes hranice kraje.
2: Tohle to byly problémy opravdu jako z přelomu toho našeho funkčního období. Jo? Kdy jsme se pídili po tom, proč právě spoustu věcí nefunguje, proč, dejme tomu, nikdo neřeší dlouhodobě podstav policie tady u nás a další věci. A když jsme s těmito problémy přišli přímo za lidmi, kteří s tím mají co dočinění v Praze, tak na nás skutečně jako koukali s vytřeštěnýma očima, že vůbec neměli tucha, že takovýhle problémy tady jsou. Jo, že by se očekávalo, že ta subordinace skutečně to bude postupovat od toho stěžovatele na nejnižší úrovni až někam nahoru, ale bohužel se to vždycky zaseklo někde na úrovni kraje.
0: Své komunální politické zkušenosti má i Pavel Klepáček, zdraví, sport, vzdělání. Za kým a s čím byste někam šel?
4: Tak já bych v první řadě nepočítal s tím, že nám někdo pomůže. Spolíhal bych sám na sebe a nejprve bych se setkal asi se starosty okolních měst a obcí, to znamená jako obec s rozšířenou působností, to znamená město Hranice, obec Krásná, Hazlov, Podhradí, a stanovit si další postup. A v tuto chvíli se připravuje nové rozpočtové období Evropské unie 2028 až 2034 a víme už, nebo je velice pravděpodobné, že dotační programy budou pro přeshraniční regiony jak na česko-saské, tak česko-bavorské straně. Ty témata, která se připravují, tak jsou velice pro nás zajímavá. Je to téma zdravotnictví, ochrana přírody a tak dále. A já jsem byl 16 let na pozici místostarosty města a to město bylo v dotačních titulech asi nejúspěšnější v celém Karlovarském kraji, protože jsme byli připravení. Měli jsme připravené projekty, čekali jsme jenom, až se otevřou výzvy, a sedli jsme si s okolními starosty města obcí na Bavorsku, na Sasku, řekli jsme si, jaké projekty připravili.

0: připravujeme a vlastně byli jsme jedni z prvních, kteří byli připravení, kteří měli nebo máme dotační oddělení na městě, který má zkušenosti, ví, jak se vyplňují žádosti, co je potřeba udělat, kam zajet, kde to podepsat a tak dále, takže s tím bych začal asi v úvodu.
1: Kdyby ve volbách uspěla Jiřina Červenková z Hnutí Fajn Až, jaké by byly její první kroky směrem tedy spíš ke státní správě? A nebo samosprávě, pokud se mluví o kraji?
2: Tak já bych určitě také se obrátila nejdřív na kraj, na hejtmana a řešila to s krajem, ale potom na poslance a na ministerstvo. Já bych asi byla úderná.
1: A co byste tak jako například po nich chtěla?
2: Asi podle toho, jaká to bude problematika, to jste mi asi nenaznačili tu problematiku.
1: No to mi naznačte vy kandidujete, já tady jenom moderuju.
2: Tak problematiku, tak třeba s tím zdravotnictvím.
1: Jasně.
2: Tak tam bych samozřejmě velmi se snažila tlačit na kraj, na Karlovarskou nemocnici, na pojišťovny, na VZP a na stát, aby právě zvýhodnili finančně ty doktory, kteří tady budou pracovat.
1: A pojďme uzavřít naši debatu jednovětou odpovědí. Mariane Revčuku, Neplaš, proč kandidujete?
3: Protože chceme pozvednout tohle město. Žijeme tady, chceme tady vychovávat děti a chceme, aby se sem naše děti rádi vraceli.
1: Pavel Matala, Strana zelených.
4: Tak já v tuhle chvíli obhajuju vlastně svoji pozici místostarosty. Máme tady rozděláno několik projektů, které bych chtěl dokončit. Je tady několik projektů, u kterých bych chtěl být, až budou dokončeny. Jsem Ašák, rozhodl jsem se, že tady prostě budu bydlet. Není mi jedno, kam ta Aš směřuje, jak směřuje a jak rychle směřuje.
1: Pane starosto Kokoři, Hnutí ANO?
5: Já jsem nikdy starosta být nechtěl a ani bych si neumím představit, že by byl starosta jenom proto, abych řídil provoz Aši. Mě skutečně zajímá transformace v Aši a pokud zjistím v určitým okamžiku, že to, co jsem si přece vzal, tak není možné naplnit, tak odstoupím. Pokud budu zvolen tedy, pokud nebudu zvolen, tak.
1: To je zajímavý předvolební slib, že?
5: To není slib, Pavel, tomu se bráním. Není to slib. Já jako říkám, že budu usilovat o to, aby jsme v tomhle tom něco udělali. Pokud uvidím, že vlastně ta možnost není, tak dál pokračovat nebudu.
1: Mm-hmm. Děkuju za odpověď. Pavel Klepáček, Zdravý sport vzdělání.
0: Ač se zdá, že město Aš má jenom samé problémy, tak já jsem ve městě Aš šťastný. Jsem se tady narodil. Prostě je to pro mě srdeční záležitost a nešel bych nikam jinam. Takže osud Aše mi není lhostejný a chci na tom spolupracovat. Máme kvalitní tým, jsem rád, že se nám podařilo sestavit kvalitní kandidátku s pracovitýma lidma a mám z toho velkou radost.
1: Děkuji, Jiřina Červenková, Fajn Aš.
2: Tak já si jako obdobně jako kolegové, je to proto, že mám prostě Aš velmi ráda. Mám ji opravdu moc ráda a záleží mi na ní a taky tady chci žít. Já jsem nedávno bilancovala, jak a rozhodovala se, ale skutečně jsem si uvědomila, že je to moje město, že tady chci žít, že mi na ním záleží a že chci pro něj pracovat a chci pracovat na těch věcech, které se mi tady třeba nelíbí, které mi přijdou problematické a nemůžu říct, že jsou to všechny věci. Ani ze současného vedení je spoustu věcí dobrých, které vedení udělalo, ale já bych chtěla opravdu na nich pracovat třeba jinak.
1: Děkuju, dámo a pánové, za to, že jste se zúčastnili debaty Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a přeju hezký podvečer tady v Aši. Naschledanou.
6: Naschledanou. 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Český rozhlas úspěšně otestoval nový systém celoplošného varování obyvatel přes rozhlasové vysílání DAB. Fotbalisty Slavie čeká úvodní utkání v lize mistrů, doma nastoupí proti francouzskému Lens. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy. A počasí zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů. Je čtvrtek 10. září. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzin Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr průměrně natankují za 44 korun a 22 halířů. To je asi o 2 koruny víc než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde v průměru na 47,79.
8: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
9: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
8: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
10: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
8: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu, naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Radiožurnál.
7: Ceny paliv rostou kvůli válkám na Ukrajině a Blízkém východě. Jemenští povstalci navíc hrozí, že zablokují i další cestu, kterou se do světa dostává ropa. Surovina se dnes obchodovala za skoro 105 dolarů za barel.
11: Armádní zdroje z jemenské vlády potvrzují územní zisky povsteleckých Husíů. Rebelové se vylodili taky na Hanýšských ostrovech mezi Jemenem a africkým Džibutskem. Zatím není jasné, jestli se jim podaří udržet kontrolu nad nově získaným územím. Cílem husíské pozemní ofenzívy je získat vliv nad úžinou Báb al-Mandab na jihu Jemenu. Tou proudí asi desetina světového obchodu a spojuje Evropu a Asii přes Rudé moře a Suezský průplav. Význam úžiny Báb al-Mandab se ještě zvýšil po zahájení americko-izraelských úderů na Irán a sporech o kontrolu námořní dopravy Hormuzským průlivem. Jiří Chábera, Radiožurnál.
7: Země Vyšegrádské čtyřky chtějí kvůli cenám energií společnou evropskou strategii. Jednali o tom v Bratislavě s irským premiérem Miholem Martinem. Právě jeho země teď předsedá Radě Evropské unie.
12: Premiéři V4 se zároveň dohodli, že budou před evropskými summity častěji koordinovat své postoje. U příštího evropského rozpočtu chtějí společně hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Velkou část jednání ale věnovali drahým energiím a emisním povolenkám. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu vyzval k odkladu nového systému ETS2.
13: Odložme to, protože to bude obrovský problém pro celou Evropu.
12: Irský premiér Mihol Martin po jednání řekl, že si odváží lepší představu o požadavcích zemí střední Evropy. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
7: Do letošních komunálních a senátních voleb zbývá měsíc. Radiožurnál a Český rozhlas Plus proto odstartovali další díl předvolebního vysílání, série debat v regionech. Ta dnešní skončila před pár minutami v západočeské Aši a sledovala ji reportérka Andrá Štromajerová.
14: Hlavním tématem tady v Aši bylo zdravotnictví. Ve městě chybí lékaři, hlavně ambulantní specialisté. Zástupci politických uskupení, kteří kandidují do komunálních voleb, se při debatě v podstatě shodli, že město využívá všechny možnosti, jak dostat lékaře do města. Mluvili taky o tom, že zatím ztroskotala jednání o přeshraniční lékařské spolupráci, a to kvůli rozdílným platbám za výkony v Česku a Německu. Debatovali taky o připravovaném projektu Lex Aš, který by měl daňově zvýhodnit firmy, které by působily nebo působí v Aši. Zazněly názory, že se o projektu moc neví a že zatím nejsou žádné výsledky. Několikrát tady zaznělo, že je třeba víc komunikovat o problémech města na krajské, ale především celostátní úrovni. Třeba o tom, že ve městě chybí policisté. A jen dodám, že debata probíhala v klidu. Z Aše na Chebsku, Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
6: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
7: Český rozhlas a České radiokomunikace úspěšně otestovali nový systém varování obyvatel. V případě mimořádné události dokáže přerušit běžné rozhlasové vysílání a upozornit na hrozící nebezpečí varovným hlášením na displeji přijímače, přehráním zvukové informace i probudit i vypnuté DAB přijímače.
15: Přijímače na to zareagovali správně, ty digitální se probudili ze spánku a začali hrát a ty analogové s RDS-kou zobrazili na displeji nápis alarm a blikali, takže všechno se povedlo.
16: Test spustil Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
17: Věříme, že během zhruba roku bychom mohli přejít do standardního běžného provozu. Ta spolupráce bude zahrnovat i další subjekty, například hasičský záchranný sbor.
16: Říká Marcel Procházka, ředitel regulace a právní divize Českých radiokomunikací. Systém má sloužit při skutečných mimořádných událostech, jako jsou třeba požáry, požáry, povodně nebo výpadky proudu. Karolína Burdová, Radiožurnál.
7: O plánovaných změnách ústavů a kateder právě rozhoduje Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Slučování pracovišť kritizuje část akademiků i studentů a zasedání sleduje reportérka Tereza Hybšerová.
18: Senátoři projednávají čtyři návrhy na sloučení, například katedry synologie s Ústavem asijských studií nebo katedry pedagogiky s katedrou andragogiky a personálního řízení. Zatím vystoupilo vedení fakulty s odůvodněním změn. Podle něj jsou nutné třeba kvůli finanční situaci fakulty a mají ušetřit desítky milionů korun ročně. Děkanka Eva Lehečková se taky omluvila za komunikaci chystaných změn a dala za pravdu kritikům, jak studentům, tak akademikům. Ti na jednání řekli, že nesouhlasí s rychlostí reorganizace a vzhledem k plánovanému propouštění zaměstnanců se obávají dopadů na výuku. Studenti proto před zasedáním Akademického senátu uspořádali protest. Zúčastnili se ho stovky lidí. Na jednání se teď diskutuje a senátoři budou pravděpodobně hlasovat až za pár hodin. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
7: Policisti už týden pátrají po 38leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Nově se zapojili i tamní myslivci. Vybízejí majitele fotopastí, aby zkontrolovali své záznamy. Podle policie se ale žena teď může pohybovat kdekoliv na území republiky a pátrání se proto rozšiřuje i mimo Moravskoslezský kraj. V pražském paláci Akropolis má dnes premiéru inscenace Perpetuum Havel. Vychází z dopisu, který Václav Havel napsal v roce 1989 z vězení své manželce Olze.
19: Je to život vězně, kterému se pomalinku rozpadá tělo, pomalinku se mu rozpadá i duše, protože ten tlak je obrovský.
20: Říká režisér Petr Boháč o inscenaci z vězeňské cely, kterou diváci uvidí vůbec poprvé v podání profesionálního divadla.
19: A on vytváří protisílu proti tomu, aby přežil. A na konci se utkává nejenom s tím systémem, ale sám se sebou.
20: V jediné roli bezejmenného vězně se představí ruský performer Roman Zotov-Mikšin. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
21: Fotbalisté Slávie vstoupí do Ligy mistrů, v Edenu se utkají s francouzským Lens. Pražané v minulém ročníku prestižní soutěže nezvítězili. K prvnímu utkání nové sezóny nastoupí v dost odlišné sestavě než loni, pokračuje trenér Jindřich Trpišovský.
22: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama. Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný, takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti loňsku posunuli.
21: Utkání Ligy mistrů mezi Slaví a Lens začne ve 21 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Vodní slalomářka Tereza Kneblová získala stříbrnou medaili v závěrečné časovce kajak krosu ve světovém poháru. Kneblová skončila druhá i v celkovém pořadí disciplíny za vítězkou ze Soudoržel francouzskou Delasisovou. Bronz vybojoval mezi muži Matyáš Novák, vyhrál Brit Clark před Španělem Ochoou.
23: Na D1 u Vlašimi, taky v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna stále popojíždí dlouhé kolony před zúžením na 49. kilometru. U sjezdu na Vlašim údržba vozovky projíždí se pouze levým pruhem. Kolona je tam asi na hodinu, brzdí se poprvé na 29. kilometru u sjezdu na chodce Rady. Na D1 před Vlašimi fronty v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru. Opět údržba vozovky. Osobním autem se zdržíte okolo 25 minut. A D1 je ucpaná taky v Brně směrem na Prahu. Na výjezdu z Brna na 188. kilometru uklízejí po nehodě dvou aut, odtahují poslední auto z levého pruhu. Kolona je dlouhá, zastavíte u sjezdu na Slatinu na 201. kilometru a je to na 45 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553.
7: Zítra čekáme převážně zataženo místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
0: Co mohou firmy, banky a mobilní operátoři dělat proti šířícím se kyberpodvodům? Další lázně čelí virové epidemii. Jak složité je najít její původ a zastavit šíření nemoci? A jaká tajemství ukrývá Závišův kříž a co badatelé zjistili o jeho nejvzácnější relikvii? I o tom budeme mluvit. Skoro 2 miliardy korun ukradli klientům bank kyberpodvodníci, a to jenom za prvních 7 měsíců tohoto roku. Je to skoro o 80% víc než loni za toto období. Útoků, o kterých se ví, bylo víc než 62 tisíc. Celkem se podvodníci podle bankovní asociace pokusili připravit klienty bank o víc než 10 miliard korun. 8 miliard se bankám podařilo zachránit. K nejčastějším typům bankovních podvodů patří podvodné telefonáty, SMS zprávy a falešné internetové stránky. Podvodníci vytvářejí časový tlak, vyvolávají strach a vydávají se za bankéře, policisty nebo investiční poradce. My o tom budeme podrobně mluvit s odborníkem na kybernetickou bezpečnost Alešem Špidlou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak na úplném počátku kybernetických podvodů byly e-mailové dopisy od nigerijského prince a dopisy o zděděných milionech, ke kterým se měl člověk dostat, když poslal určitou částku peněz, a které pak samozřejmě nikdy nepřišly. Kam jsme se posunuli? Jaké techniky používají podvodníci dnes?
2: Tak velmi často je to v podstatě jenom přenesení stejného typu podvodu do kyberprostoru. Jo. Když si to byly, já si pamatuju, ještě rukou psané dopisy, které sebou ale nesly náklady na tu známku, na tu obálku, na ten papír. A tím, že ten kybernetický prostor v podstatě nepotřebuje něco takového, nějaké fyzické médium na přinesení té podvodné informace, tak je to o to jednodušší, je to o to levnější a je to o to efektivnější, že vlastně pokryjete mnohem větší plochu.
0: No a jak sofistikované jsou ty kybernetické podvody v dnešní době?
2: No, s nástupem umělé inteligence jsou sofistikované velmi. Už dávno neplatí to, že obsahují ty zprávy, ať už SMS nebo jsou to e-maily, že obsahují texty ve špatné češtině. To už dávno neplatí. Prostě ta čeština je dokonalá. Často, co se týká interpunkce, je lepší, než kdyby to napsal rodilý mluvčí. Jo, takže opravdu jsou hodně sofistikované a dokážou, protože ty týmy, to už je biznis, který má korporátní strukturu, a ty týmy mají svoje psychology, takže vědí, jak vlastně na toho člověka zaútočit, aby ho dostali pod tlak a aby prostě udělal to, co chtějí.
0: No a proč množství peněz vylákaných podvodníků od klientů bank prudce stouplo, když se před útoky stále varuje? Je tu vzdělávací kampaň, banky mají bezpečnostní systémy, nicméně zdá se, že to nepomáhá.
2: To je věc, nad kterou se neustále zamýšlím, jo, protože opravdu já osobně neustále v podstatě nepřetržitě dělám osvětovou kampaň, jo, a ti lidé jsou obezřetní. Bohužel těm kybergangstrům to vychází, protože kdyby jim to nevycházelo, tak by to nedělali. A asi je to tím, že ten člověk se dostane v krátkém čase pod takový tlak, že najednou ho někdo prostě upozorňuje nebo tlačí na ně, že přijde o peníze, že přijde o majetek, a ten člověk zareaguje naprosto neadekvátně. A mám i příklady ze svého okolí, kdy jsou to odborníci, kteří vědí, co to je kybernetická bezpečnost, kteří vědí, co jsou to kybernetické podvody, a taky zareagovali naprosto neadekvátně a přišli o stovky tisíc.
0: No, když se podíváme na konkrétní případ z poslední doby, lidem přicházela a přichází ještě SMS-ka zdánlivě od VZP s tím, že pojišťovna eviduje nedoplatek na pojistném z žádosti o rychlou úhradu, aby nedošlo k poplatkům z prodlení, a byl tam připojený odkaz na internetovou stránku. Co se stane, pokud by člověk z té SMS-ky na takovou stránku kliknul? Je už to samotné otevření té stránky nebezpečné?
2: Tam je nejvíc nebezpečné to, že ta stránka se tváří jako oficiální stránka té instituce. Nejedná se jenom o VZP, jo, to je třeba i Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost. Pošta vám hlásí, že vám přišel balík, že máte zaplatit nějaký poplatek, respektive zadat svoje údaje do bankovního systému. Tam je hlavně nebezpečné to, že ten člověk zareaguje. Jo. Neměl by reagovat vůbec, ty instituce tímto způsobem nikdy nekomunikují. To je nutno si uvědomit. Nikdy nikdo, žádná oficiální instituce takhle nekomunikuje nějaké nedoplatky přes SMS-ku. To už vůbec ne. Jo, to, ty kanály, kterými ta instituce informuje svého klienta, že má nějaký problém, má nějaký nedoplatek, jdou prostě jinudy. A tady to ještě je tam ta naléhavost, jo, zaplaťte rychle, nebo budete muset zaplatit pokutu, tak ta naléhavost musí v tom člověku, v tom příjemci té informace, musí prostě vyvolat nějakou obranou reakci. To přece není možné, takhle se to nedělá. A navíc nejhorší je, a znám takové případy, že lidé, i když nejsou klienty té instituce, tak na to zareagují. Jo, já
0: ta panika
2: třeba
0: převládne.
2: Mám pojištění někde jinde. Ano, ta panika převládne. Panika z toho, že přijdu o peníze.
0: Kdo by mohl pomoct, když teď třeba podvodníci používají tu SMS zprávu, tak kde vůbec ti podvodníci získávají telefonní číslo lidí, kterým píšou?
2: No víte, to je velmi jednoduché. Vzpomenete si, kde všude jste zadával svoje telefonní číslo. Jo, to je obchodní artikl.
0: Takže nějaké ukradené databáze.
2: Ano, přesně. A nejhorší je, že často ty instituce, kterým byly ty databáze ukradeny, tak to vůbec neřeší. Pro ně to není žádný vážný problém, pro ně je to otázka, já nevím, desítek tisíc korun, a tak to neřeší. Jo, a ty ukradené databáze, to jako... osobní údaje, zdravotní údaje, vypisy ze zdravotních karet, to koupíte za pár korun na černém trhu.
0: Právě VZP je třeba firma, jejíž jméno podvodníci často využívají. A třeba v tomto případě VZP nepodala trestní oznámení. Nebylo by dobré to udělat?
2: Otázka je, jestli by to bylo něco platné. Jako udělat by to měla v každém případě.
0: Znamená to, že to procento, které se policii podaří vyřešit, je velmi nízké, nebo
2: velmi
0: už
2: nízké,
0: je to lepší?
2: Velmi nízké. Tak vy jste to sama srovnala, jo? Takže ten útok šel na 10 miliard, zachráněno bylo 8.
0: Ale bankami.
2: Jo? Ale stejně utekli, ale bankami, jo. Takže ano, je poškozeno dobré jméno té instituce a ta by se k tomu měla nějak postavit, jo.
0: Říká Aleš Špidla, odborník na kybernetickou bezpečnost. Děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Hygienici evidují přes 170 případů nákazy gastroenteritidou v lázeňském léčebném domě Praha v Luhačovicích na Zlínsku. U ubytovaných klientů se tam šíří od začátku července. Provozovatel proto dostal zákaz přijímat od 15. září nové hosty. To má zabránit šíření nemoci způsobené noroviry, lidově zvané střevní chřipka. V srpnu řešili podobnou situaci v Pryznicových léčebných lázních v Jeseníku v Olomouckém kraji, kde se nakazilo přes 140 lidí. Situace je tam už stabilizovaná. Zdroj infekce se najít, ale nepodařilo. My jsme teď ve spojení s Petrem Smejkalem, hlavním epidemiologem Institutu klinické a experimentální medicíny. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Když k takovému hromadnému šíření infekce dojde v prostředí, jako je lázeňský dům, jaká jsou ta hlavní opatření, co se musí bezpodmínečně udělat?
1: No, bohužel ten norovirus je neobalý virus, který další dobu přežívá na površích. Ta infekční dávka pro nakažení člověka je velmi malá, to jsou řádově desítky těch malých virionů, takže ten virus se šíří velmi rychle a nejdůležitější je hygienická opatření, ať už u těch všech osob, to znamená pečlivé mytí rukou, a pak dezinfekce povrchů, to znamená i klik, prostě madel záchodu tím správným dezinfekčním prostředkem, což je většinou chlornánsobní, nebo naředěné tedy savou v té správné koncentraci. No, dále je nutné si uvědomit, že ten virus se vylučuje ještě asi 2-3 dny po odezdění těch příznaků, takže dbát na zvýšenou hygienu u všech těch postižených a jak už jste zmínila, také nepřijímat prostě do těch institucí další pacienty.
0: Se zeptám, ti nakažení a lidé, kteří s nimi přišli do styku, potom mají být v izolaci nebo odjíždějí domů? Co by byl vlastně ten správný postup?
1: Tak oni můžou samozřejmě odjet, ale musí být si vědomi toho, že stále ještě mohou vylučovat ten virus, jak jsem říkal, 2-3 dny po odezdění těch příznaků.
0: Jak se vůbec hledá zdroj nákazy norovirus a jaká je pravděpodobnost, že ho v Luhačovicích hygienici najdou. Teď doufám, že se stále slyšíme s Petrem Smejkalem. Je to tak? Ne, tak bohužel zdá se, že se nám přerušilo spojení s hlavním epidemiologem Pražského institutu klinické experimentální medicíny. Zkusíme to znovu. My mluvíme o tom, že hygienici evidují přes 170 případů nákazy gastroenteritidou, a to v léčebném lázeňském domě Praha v Luhačovicích na Zlínsku. Ptali jsme se, jaká jsou hlavní opatření, pokud se něco takového vyskytne právě například v lékařském zařízení nebo v léčebném zařízení, jako je lázeňský dům. Mluvili jsme taky o tom, jestli je lépe pro nemocné, aby zůstávali v izolaci nebo mohou odjet domů, a jak by se v takovém případě měli chovat. My se stále pokoušíme spojit s Petrem Smejkalem z Pražského institutu klinické a experimentální medicíny. Mluvili jsme s ním o tom také, jak se hledá zdroj nákazy do noroviry a jaká je pravděpodobnost, že ho v Luhačovicích hygienici najdou. Stále se pokoušíme spojit a teď už by měl být Petr Smejkal znovu na lince. Slyšíme se, dobrý den ještě jednou.
1: Nějak nám to vypadlo, omlouvám.
0: Výborně, už se slyšíme. Můžeme se vrátit k tomu, jestli se v takových případech hledá zdroj nákazy, nebo se jenom řeší ta izolace a ta opatření, a jak složité je ten zdroj nákazy najít?
1: On se většinou nenajde, to je velmi těžké. I ta diagnostika, musíte prokazovat ten virus PCR metodou třeba ze stolice nebo ze zvratků, takže většinou se ten zdroj nenajde. Hmm.
0: Jak rychle se ty noroviry šíří a jaká je inkubační doba?
1: Inkubační doba je přibližně 12 až 48 hodin až 2 dny, a jak jsem říkal, protože těch virionů je velmi málo k té infekci, tak si šíří velmi rychle. Proto taky my nedajeme často ten zdroj, protože on už se uzdraví, většinou to je, jak my říkáme, self-limitní onemocnění nějak toho pacienta, pokud to není zase člověk s komorbiditami nebo starší člověk, zvlášť nezatěžuje ta hydratace, což vlastně ty příznaky jsou purujem zvracení, takže se dá lehce hydratovat, takže většinou se ten člověk uzdraví, je ten původní zdroj a těžko se dohledá. Čili ta nákaza je velmi jednoduchá, stačí kontakt, stačí třeba aerosol při tom zvracení. U dětí je to dost vlastně častá epidemie v zimních měsících, to stačí, když se to dítě pozvrací a ten aerosol může i někoho nakazit, zvlášť jak témhle infekční.
0: No, v těch lázních se ta nákaza šíří od července a do lázní jezdí lidé oslabení nemocí, tak není trochu pozdě uzavírat ty lázně až teď, 15. září?
1: Nevím, neznám tu konkrétní situaci, ale samozřejmě jako vyžaduje to opravdu masivní opatření, který nejsou zas tak jako nezvládnutelný. Víme, jakou dezinfekci použít, ale musíte opravdu vydezinfikovat všechny ty prostory. A v případě, že dojde k té masivní epidemii, tak samozřejmě nikoho dalšího do těch lázní nepřijímat. Ale jak říkám, já neznám konkrétně, jak to tam vypadá.
0: Když teď tedy budou lázně zavřené, tak jaký pak bývá ten další postup, podle čeho se vyhodnotí, že ten provoz může být obnoven?
1: Tak po té masivní dezinfekci vy samozřejmě můžete, pokud to provádíte tím dezinfekčním prostředkem, což je chlorován sodný nejčastěji v nějaké jasně definované koncentraci, tak můžete ověřit i stěry jako z těch povrchů, jestli třeba tam nějaké viriony nezbývají. Ale většinou tahle dezinfekce stačí i na takový odolný neobalený virus, jaký norovirus je.
0: Říká Petr Smejkal z Institutu klinické a experimentální medicíny. Děkuji vám, naslyšenou.
1: Taky děkuju, naslyšenou.
0: Zlatý Závišův kříž z Vyšebrodského kláštera v sobě ukrývá další tajemství. Podle badatelů z organizace Naše historie je uvnitř kříže nejen údajný úlomek z Kristova kříže, ale ještě druhá, takzvaná dotýkaná relikvie. Jde o část dřeva, které se dotýká té hlavní relikvie. Závišův kříž ze 13. století zdobený perlami, drahokamy a filigránem je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Badatelé ho zkoumali s přestávkami od roku 2016 a pořizovali také jeho digitální trojrozměrný obraz. No a jedním z nich je i Matěj Šindelář, který je teď s námi ve vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Ta původní relikvie má být cedrová, tak co jste zjistili o té druhé, která se té první tedy dotýká?
3: O té druhé relikvii jsme zjistili, že by se mělo jednat o dřevo o něco tvrdší, pravděpodobně ořechové.
4: Je to tady, já už navážu dál, je to tady o dřevo, které, co tady předpokládáme, že se jedná o původní dřevěné jádro samotného kříže, které původně dřevěné bylo. V roce 1775 ho však nahradili stříbrným jádrem a tenhle ten kus vlastně zůstal v kříži tak, aby fixoval právě tu hlavní relikvii, tedy ten, to dřevo z toho, toho kříže, od, kde byl ukřižován Jan Ježíš Kristus.
0: Já jsem se dočetla, že to, že na tom místě, kde má být relikvie Kristova kříže, jsou vlastně dva křížky, tak to je známé od roku 1985, kdy to popsal badatel Klement Benda. Tak jak se podařilo určit, který z nich je tou vzácnou relikvií a který tou dotýkanou?
4: Je to docela jednoduché. My jsme právě předpokládali už to, že tento křížek tímto, touto hlavní relikví je, tedy hlavní relikví se jedná o ten křížek, který je vlastně ještě proložen, nebo položen, je na něm ještě látka, textilie, je vlastně z toho dřeva cedrového, z našeho největšího předpokladu. To druhé dřevo, tedy ta dotýkaná relikvie, je úplně jiné dřevo. Náš hlavní předpoklad je, protože ho, řekněme, nařezali, upravili do toho tvaru, aby fixoval to dřevo pod ním, tu hlavní relikvii. Což by si ve středověku pravděpodobně z hlavní relikví nikdy nedovolili, aby do ní takto řezali, případně z ní udělali jenom nějaký takovýhle, takovouhle pomůcku, která bude fixovat něco v tom kříži.
0: Došlo někdy na zkoumání té původní cedrové relikvie? Určovalo se například, jak staré je to cedrové dřevo, které má být z toho Kristova kříže?
4: V literatuře koluje i nějaká informace o jeho stáří, každopádně to úplně potvrzené samozřejmě nemáme v rámci nějakých analýz.
0: Předpokládám, že k takovému zkoumání by musela dát asi církev svolení a to zatím není.
4: K tomu vlastně se ani celý náš badatelský tým vůbec nekloní. Je totiž taková věc, pokud byste udělali analýzu, tak je to destruktivní, to znamená, že bychom museli odebrat vzorek, který by se spálil, zničil při datování C14. A samozřejmě to u relikvie není úplně žádoucí. Hlavně vlastně ty analýzy nejsou nikdy vlastně naprosto přesné, vždycky je tam nějaký rozmezí, takže by nám to stejně neřeklo úplně jasnou odpověď.
0: No definitivní jistotu o té nejvzácnější relikvii, o tom cedrovém dřevě, by badatelům určitě poskytla takzvaná autentika, neboli destička s církevní autoritou potvrzeným podpisem, popisem relikvie. Tak je v kříži něco takového?
4: Je to taková ta věc, na kterou navážu také dál. Je to totiž jedno z dalších tajemství, které si kříž dále nese, protože máme takové podezření, že pod tou hlavní relikví, pod tím s tím křížkem se nachází ještě co si řekněme plechového, kovového, mohlo by se právě jednat o tu autentiku. Každopádně my jsme se samotnou hlavní relikví nehýbali, bylo to řekněme nedestruktivně dokumentováno, na tu jsme nesahali a ta se nevyzvedávala, nerozebíral se ten kříž naprosto úplně celý do všech jednotlivých detailů, jako v roce 1985, tedy nevíme, jestli tam pod tím přímo ta autentika je.
0: Co dalšího vás o kříži zajímá?
4: Je tam spoustu různých otázek, například na té přední straně na líci se ještě nachází tedy další ostatkové schrány. Jedna je zrovna úplně na dole u nohy toho kříže, nebo tam, kde vlastně začíná potom ten podstavec, který se ani nepodařilo odevřít v roce 1985-86. A tam by nás zajímalo, jaké další ostatky svědců by se tam mohly nacházet, protože u těch ostatních vlastně autentiky byly, takže bychom tady mohli zjistit, jaké další relikvie kříž skrývá.
0: Takže další záhada Závěšova kříže. Matěj Šindelář, člen badatelského týmu Naše historie. Díky, naslyšenou.
4: Děkuju, naslyšenou.
0: A teď už jsou na řadě aktuální zprávy.
24: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Roste agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách. Častější jsou slovní útoky i fyzická napadení. Vyplývá to z odhadů policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Příčinou takového chování je kromě alkoholu nebo drog taky frustrace. Fyzické napadení policisty je trestný čin, za který hrozí trest odnětí svobody na 4 až 15 let. Země Vyšegrádské čtyřky odmítají návrh na škrty v kohezních a zemědělských fondech v dalším unijním rozpočtu. Řekl to slovenský premiér Robert Fico po schůzce předsedů vlád Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že unijní rozpočet nesmí poškozovat země se silnou průmyslovou základnou. V Británii je poprvé v historii vystavený originál skoro 1000 let staré tapisérie z Baye. Je bezmála 70 metrů dlouhá a zobrazuje dobytí Anglie Normany a bitvu u Hastingsu v 11. století. Francie tapisérii zapůjčila až do července příštího roku do Britského muzea v Londýně. O výstavu je podle BBC obrovský zájem. Vyprodané jsou všechny dostupné vstupenky až do konce roku. A městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho. Informaci České televize potvrdila Radiožurnálu mluvčí soudu Julie Haluzová. Feri čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Podle obžaloby si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Feriho soud v polovině května nepravomocně osvobodil. Individuální časovku na cyklistické Vueltě vyhrál Švýcar Stefan King. Červený trikot lídra po 18. etapě udržel Španěl Enric Mas, který na někdejšího olympijského šampiona v časovce Slovince Primože Rogliče ztratil oproti předpokladům jen 33 sekund. Másův náskok na Rogliče v celkovém hodnocení se snížil na minutu a 37 sekund. Jan Hirt ve své slabší disciplíně obsadil 77. pozici s odstupem 4 minut a 10 sekund, přesto udržel celkové 19. místo.
23: Ucpráda jednička u Vlašimi taky v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte hodinovou kolonu za sjezdem na Sázavu. Na kilometru 49 je zúžení údržba vozovky. Jede se pouze levým pruhem. Do kolony se teď dojíždí na 33. kilometru před sjezdem na Sázavu a je to na hodinu. Dá se to objet přes Benešov a Vlašim na objížce po silnici 3 před Benešovem, už ale popojíždí kolona asi na 10 minut. Na D1 před Vlašimí fronty i v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru, opět údržba vozovky a zdržíte se asi 20 minut. Na D1 se začíná rozjíždět kolona v Brně směrem do Prahy. Následky nehody na 188. kilometru, odstraněné průjezdné opět dva jízdní pruhy. Fronta je dlouhá přes celé Brno, zastavíte na 201. kilometru a potrvá, než se to rozjede. Na silnici 35 hlásíte kolony u Svitav.
24: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Sněmovna přehlasovala Senát. Co může změnit Alternativa pro Německo? Kdo bude soupeřem Babišova hnutí? Co dál na ukrajinské frontě? Zbaví se Babiš přízraku Čapího hnízda? A odkdy může dítě za porušení zákona? To jsou témata názorů a argumentů. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
24: Názory a argumenty.
5: Sněmovna přehlasovala Senát a stvrdila některé zákony. Jedním je původní verze zákona o znovuzavedení EET, elektronické evidence tržeb. Druhým je stavební zákon, který zavádí centralizovanou soustavu státních stavebních úřadů. Ve studiu je se mnou kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
8: Dobrý den.
5: Petře, o co tedy jde v případě zákona o EET?
8: Je to zákon, který je, dá se říci, vlajkovou lodí hnutí ANO, alespoň to tak vydávala v minulosti, kdy byla u moci a kdy musela čelit mnoha hodinovým nebo spíše desítkám hodin obstrukcí a nakonec je překonala, ale pak přišla pandemie covidu a i sama tehdejší vláda tvrdila, že tedy změní EET v to, že to bude věc dobrovolná a když nastoupila nová vláda, tak ji zrušila, takže nyní se vrací to, že Senát ten zákon vetoval, tak ho vrátil do sněmovny takovým způsobem, že neměl výhrady k zákonu jako k celku, ale k některým pasážím. Třeba připomínal to, že když ta původní verze platila, tak ústavní soud rozhodl, že by se neměla vztahovat na bezhotovostní platby a senátoři chtěli, aby ta nová verze to zohlednila, kdežto vládní návrh tak nečinil. Takže kvůli tomu to také vrátili zpátky do sněmovny s tím, že tedy navrhli svoji verzi a počítali s tím, že by poslanci mohli jejich připomínky zohlednit a že by tu senátní verzi nakonec schválili, k čemuž nedošlo, takže platí ta původní verze. Vláda si od toho slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Ostatně v minulosti jsme byli svědky toho, že zdaleka ne všichni podnikatelé měli problém s elektronickou evidencí tržeb. Zároveň tam byly různé nedostatky, které se ukázaly při tom praktickém provozu. Nyní už by neměly být součástí té nové úpravy. Týká se to například také toho, že nebudou muset být vydávány automaticky stvrzenky, že pouze když si to někdo vyžádá, jsou tam různé výjimky, na koho se ta elektronická evidence tržeb nevztahuje nebo na koho by se nemusela vztahovat, pokud přistoupí třeba na určité paušální daně a tak dále. Ale problém je v tom, že vláda tvrdí, že to bude mít výrazný přínos pro státní rozpočet, ale zároveň k tomu zákonu jsou přilepeny různé věci týkající se daňových výjimek, které de facto snižují příjmy státního rozpočtu do budoucna, tak je otázka, zda nula k nule nebude z hlediska toho příjmu těch příjmů státního rozpočtu.
5: Je tady ještě druhý důležitý zákon, o kterém se jednalo. V čem teda konkrétně nesouhlasí vládní většina ve sněmovně se senátem v případě stavebního zákona?
8: Nesouhlasí s tím, co Senát navrhl sněmovně a on navrhl v tomto případě ten zákon zcela zamítnout a senátoři apelovali na poslance, aby jim vyšli vstříc a ten zákon nepřijímali. Je to zákon velmi složitý a právě kritici poukazují už na to, jakým způsobem byl poslán do legislativního procesu, protože šlo o poslanecký návrh, což znamená, že neprošel klasickým připomínkovým řízením, aby se k tomu mohli vyjádřit různé instituce, odborníci a tak dále. Takže je předpoklad, že pak, až vstoupí v platnost, v praxi se ukáže, že třeba jsou tam nějaké slabiny, nedorazy a tak dále. Týká se to také toho, že v průběhu toho projednávání byl ještě měněn komplexním pozměňovacím návrhem a pak byly přijaty další pozměňovací návrhy, takže zjednodušeně řečeno se dá předpokládat, že možná ani autoři sami netuší, co nakonec všechno schválili a uvidí až v tom konkrétním provozu, co hodně vadilo, tak tam jsou třeba definice týkající se staveb veřejného zájmu a v tom případě tam může být zjednodušené vyvlastňování pozemků, zjednodušené věci, které jdou na úkor třeba pravomocí samospráv a tak dále, takže jsou tam obavy, aby ten zákon nezmírnil možnosti právě těch lidí, kteří se dosud k tomu mohli vyjadřovat a tak dále. Týká se to také kritiky možné legalizace černých staveb. Podle těch kritiků by to mělo být snazší a podobně. Ale realita je taková, že vládní většina ten zákon prosadila, že pochopitelně třeba zástupci velkých developerů a podobně si ten zákon pochvalují a slibují si, že v Česku se bude rychleji stavět, tak uvidíme.
5: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
5: Alternativa pro Německo už jen svým názvem říká, že nabízí nějakou novou, jinou cestu. Jaká je ta cesta? Je jiná a je realistická? Nad tím se zamýšlel náš spolupracovník, politolog Jiří Pehe.
9: Drtivé vítězství krajně pravicové strany Alternativa pro Německo, známé pod zkratkou AFD, v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku vyvolalo řadu temných předpovědí ohledně dalšího vývoje v Německu. Mnohé se ale nezdají být v současném celoněmeckém a evropském kontextu realistické. Začít lze tím, že AFD je i po volebním úspěchu v Sasku-Anhaltsku stranou, která je mnohem silnější v postkomunistickém východním Německu než ve zbytku Německa. V celostátních průzkumech v poslední době sice o několik procent vede před takzvanými tradičními stranami, jenže to nestačí zatím k tomu, aby ji nepotkal osud krajně pravicových svobodných v Rakousku, kteří v celostátních volbách sice zvítězili, ale do vlády je nepustila velká koalice lidovců, sociální demokracie a liberálů. Po svém vítězství v Sasku-Anhaltsku bude navíc AfD pod skutečným drobnohledem. Zbytek Německa bude čekat na to, zda dokáže sestavit zemskou vládu, k čemuž bude potřebovat koaličního partnera. Toho skoro jistě nenajde mezi tradičními stranami, takže se bude muset případně spojit s nějakou stranou, která patří do spektra krajní levice nebo levicového populismu. A spolupráce mezi krajní pravicí a postkomunistickou levicí nemusí být vůbec snadná. I kdyby se AfD nakonec podařilo vládu v Sasku-Anhaltsku sestavit, čekají další výzva. Bude se muset, tak říkajíc, předvést. Na zemské úrovni přitom nemůže třeba v boji s migrací činit řadu kroků, které slibuje, protože by k ním potřebovala mocenské nástroje federální vlády. Bez účasti v ní také jen těžko může začít účinně útočit na Evropskou unii, k níž má silně kritické postoje. Pustili se na zemské úrovni do naplňování svých dalších programových priorit, k nímž patří odpor k ochraně některých menšin, může se dostat do konfliktu s německou ústavou. Podle řady expertů a německé kontrarozvědky v konfliktu s ústavou ostatně už je, což už vedlo k pokusům stranu zakázat. I pro ruské postoje AfD mohou být větším problémem než dosud, pokud by je chtěla s pomocí případné účasti v zemské vládě amplifikovat. I v tomto případě se může dostat do zásadního konfliktu s federální vládou. I kdyby AfD nakonec stanula v příštích letech v čele spolkové vlády, narazily by v německém kontextu její případné snahy vytvořit autoritářskou vládu se silným etnonacionalistickým akcentem na problémy. Německý ústavní systém byl totiž vytvořen po druhé světové válce s cílem nepřipustit znovu návrat totalitního systému, zejména nacismu. Stojí na důsledném vyvažování různých mocí a silnou roli v něm hraje ústavní soud. V cestě radikálním změnám, případně prosazeným v německém spolkovém sněmu, stojí i spolková rada, do níž své zástupce jmenují jednotlivé spolkové země. Německo navíc neumožňuje konání celostátních referend s výjimkou těch, která se týkají územního vymezení spolkových zemí. Německo je zakládající zemí Evropské unie. K vyvolání jakékoliv reálné diskuze o vystoupení z unie by AfD musela překonat odpor zmíněných institucí. AfD také hraje o čas, přibývá totiž zemí, kde se strany s podobným programem dostaly do čela vlád, přičemž výsledky jejich politiky jsou skoro všude špatné. Americké hnutí MAGA prezidenta Donalda Trumpa nejspíš prohraje příští volby. Maďarští voliči ve volbách doslova smetli z politické scény hnutí Fidesz Viktora Orbána, které bylo vzorem pro různá nacionálně konzervativní uskupení v jiných zemích. Hnutí Bratři Itálie, které začínalo při nástupu do vlády s puncem strany vyrostlé z tradic italského fašismu, muselo tváří v tvář realitě svoji nacionalistickou politiku rychle poevropštit. A moc toho nepředvedla ve vládě ani strana Praví Finové. Na evropskou realitu naráží i česká vládní koalice sestávající z populistů a krajní pravice. AfD jistě nelze podceňovat, zejména pokud tradiční strany nedokážou přitvrdit vůči migraci. Na druhou stranu není realistické srovnávat její cestu k moci s nacisty na začátku 30. let minulého století, jak to leckdo činí, protože AfD dnes operuje v mnohem komplexnějším ústavním a mezinárodním prostředí.
5: Konstatuje Jiří Pehe. Andrej Babiš má smůlu, nebo spíš štěstí. Nemá reálného soupeře. O tom, proč to tak je a kdy se to může změnit, uvažuje naše spolupracovnice, redaktorka deníku Kateřina Perknerová.
10: Kromě billboardů s portréty prakticky neznámých politiků a prázdnými hesly, téměř nic nenaznačuje, že už za měsíc se konají volby do obecních a městských zastupitelstev i třetiny senátu. Přesto jsou extrémně důležité, hlavně pro opozici. Je to podstatný test její reálné síly v regionech. Pomineme-li tisíce menších sídel, kde se vybírají zastupitelé podle místních poměrů a sousedských vztahů, hraje se z politického hlediska o statutární města, krajské metropole a Prahu. O tu především. V minulosti byli její primátoři viditelnými figurami svých stran. Vzpomeňme na Jana Koukala či Pavla Béma z ODS, Adrianu Krnáčovou z ANO nebo Zdeňka Hřiba za Piráty. Propojení pražského magistrátu a centrální vlády je daleko těsnější než u jiných měst. Andreji Babišovi o zisky v komunálním klání nikdy příliš nešlo. Hnutí ANO je postaveno na něm, nikoli na silné krajské a lokální struktuře. Jeho laxní přístup k výběru lídra pražské kandidátky to potvrzuje. Pro ostatní strany to byla mimořádná příležitost vybrat výrazné osobnosti, které by na sebe strhly pozornost a ve volbách pak potvrdili, že Praha není Babišova. To se ale nestalo. Tereza Nýslerová za Piráty, Adam Scheinherr za Prahu sobě, ale ani Tomáš Portlík za ODS nebo Petr Hlaváček za STAN nejsou žádné stranické hvězdy, ESA v rukávu celostátních šéfů. Mají zkušenosti z místní nebo magistrátní politiky, čímž to končí. Pro výkon primátorské funkce to asi stačí, avšak pro povzbuzení skomírajících preferencí subjektů z opozičního tábora nikoliv. Ba co hůř, mohou dostat na frak od náhradního nominanta ANO Jana Hušbauera, který je vyloženým outsiderem. Stojí ovšem za ním Andrej Babiš, jenž sice za tento typ voleb nekrvácí, ale z principu chce vyhrávat. Proto vzal kampaň do svých rukou, a to s jednoduchým vzkazem, že pokud Pražané zvolí kandidátku ANO, on jako premiér zařídí, že všechno bude. Vnitřní okruh, metro D, nové nemocniční pavilony, byty. Na spoustu lidí to může zafungovat, jak ukázal průzkum agentury Median pro Prahu IN. Podle něhož by ANO v metropoli vyhrálo. Naopak šetření společnosti Ipsos přisuzuje vítězství formaci Spolu pro Prahu, kterou tvoří ODS a TOP 09. ANO je v něm těsně třetí. V obou případech by na stříbrný stupínek dosáhli Starostové a nezávislí. Andrej Babiš je suverénním pánem vlády a sněmovny. Jeho lidé obsazují klíčové posty ve státní správě. Mohl by přepustit Prahu, Brno a Senát opozici. Avšak v tom mu brání jeho soutěživá povaha a biznisové přesvědčení, že pokud nemá rozhodující většinu, nemá nic. Nejvíc by ho zasáhlo, kdyby v podzimním hlasování uspěli kandidáti STAN Víta Rakušana, který přebírá roli opozičního lídra. Bude-li Petr Hlaváček primátorem a v horní komoře Starostové obhájí minimálně 8 křesel, vykrystalizuje pro Andreje Babiše jasný soupeř v podobě liberálního, středového a proevropského hnutí. Navíc takového, k němuž kvůli obřímu schodku, spojenectví s problematickou SPD a amatérskými motoristy, přebíhá i část voličů ANO.
5: Uzavírá Kateřina Perknerová.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Rusko na Ukrajině podle některých zpráv nadále pomalu postupuje a ohrožuje klíčová města Kramatorsk a Sloviansk. Moskva sází na taktiku, která má oslabit ukrajinskou obranu a připravit půdu pro další postup. Co bude dál? Slovo má Libor Dvořák.
11: Ne všichni světoví analytici však hodnotí aktuální vývoj na ukrajinských bojištích takto pesimisticky. Ku příkladu čerstvá analýza BBC sice připouští, že ruský tlak sílí nebo se přinejmenším nesnižuje. Odborníci ze známého amerického ústavu pro studium války ISV ovšem poukazují třeba na fakt, že Rusko během tohoto léta získalo kolem 250 kilometrů čtverečních ukrajinského území, což je čtyřikrát méně než za stejné období loňského roku. Dalším ukazatelem jsou nenávratné ztráty, tedy padlí těžce ranění nebo zajatí Rusové. Ty podle ukrajinského generálního štábu během celé války dosáhly až 1,5 milionu lidí. V červenci a srpnu letošního roku už dosahovali 40 až 43 tisíc osob za měsíc, což je mimochodem počet, který ruská armáda v současné době není schopna operativně nahrazovat. V celku vzato by tak tato čísla mohla naznačovat, že letošní ruská letní ofenziva stagnuje. Rostoucí ztráty bez podstatného postupu kupředu mohou vést až k vyčerpání ruských vojsk a tím pádem ke ztrátě strategické iniciativy. Jak však uznávají i sami Ukrajinci, ruská strana si i přes vysoké ztráty a pomalý postup na většině úseků fronty zachovává jistou převahu. Jak poslední dobou prohlašují obě strany, letos na podzim se neočekává postupné vyhasínání konfliktu, ale jeho další eskalace. Svědčí o tom jak současné ruské vzdušné útoky přímo na Kyjev, tak i nedávné prohlášení Vladimíra Putina, že Rusko se připravuje ještě daleko masivněji než doposud útočit na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a Ukrajina se tak právě může obávat ještě tvrdší zimy, než byly ty předešlé. Pro Ukrajinu je v této fázi války nejpodstatnější, aby dokázala čelit ruským střelám všeho druhu. K tomu samozřejmě potřebuje především americké patrioty. Ty může na základě rozhodnutí evropských partnerů nakupovat i z unijní půjčky ve výši 90 miliard amerických dolarů. Problémem ale je, kde je fyzicky vzít.

0: že vrchní soud v Praze potvrdil někdejší manažerce Agrofertu Janě Naďové tříletou podmínku za dotační podvod na farmě Čapí hnízdo, je hoden pozornosti. Vždyť jde o první pravomocný verdikt v trestní a soudní anabázi, která už přes 10 let kontaminuje českou politiku. Je dobré připomenout, že soudce Městského soudu v Praze Jan Šot dvakrát Naďovou a Babiše zprostil žaloby. Odsuzující rozsudek nad paní Naďovou soudce vydal až na potřetí poté, co ho k tomu zavázal odvolací senát vrchního soudu. Ten na základě vlastního dokazování dospěl k závěru, že farma Čapí hnízdo skutečně byla účelově vyvedena z holdingu Agrofert kvůli získání dotace pro malé a střední podniky. A právě v době, kdy vrchní soud uložil soudci Šotovi, aby Janu Naďovou uznal vinou, přichází Jeroným Tejc s novelou trestního řádu, jež má odvolacím soudům zakázat, aby nižší soudy zavazovaly k tomu, jak mají rozhodnout. Praktický dopad je na bíledni. Soudy prvního stupně by mohly obžalovaného osvobodit, aniž by museli respektovat pokyny nadřízeného odvolacího soudu. Což by mohlo do základu otřást českou justicí. To je postavena na dvoustupňovém trestním řízení, kdy vrchní soudy disponují nespochybnitelnou pravomocí korigovat případná chybná rozhodnutí nižších soudů. S tím, že existuje další opravný prostředek dovolání k nejvyššímu soudu, k němuž se ostatně chtějí obrátit i advokáty Jany Naďové. Jak upozorňuje v Hospodářských novinách děkan právnické fakulty a emeritní ústavní soudce Stanislav Balík, přijetí Tejcova návrhu by mohlo soudní řízení zcela paralyzovat, protože by mohlo dojít k nekonečnému ping-pongu mezi oběma stupni. Odvolací soudy by se pak mohly stát fakticky zbytečnými. Ten případ by pak nikdy nemusel skončit, kdyby byl soudce prvního stupně vzpurný a pokaždé rozhodoval obráceně než odvolací soud, tak tomu by nezbylo nic jiného, než mu to jenom rušit a vracet, uvádí Balík. Ocitáme se tedy v situaci, kdy ministr spravedlnosti, jenž odpovídá za hladký chod a stabilitu české justice, navrhuje paragraf, který může paralyzovat a uvrhnout do chaosu. Což je provázeno neodbytným podezřením, že tak činí, aby umetl cestu Andreji Babišovi k definitivnímu úniku před trestem za podvod. Šéf rezortu spravedlnosti tvrdí, že s tímhle návrhem nepřišel on, ale Česká advokátní komora. Ale i kdyby tomu tak bylo, nic to nemění na tom, že tenhle pochybný paragraf na vládu přinesl bývalý sociální demokrat Jeroným Tejc jen 3/4 roku poté, co ho Andrej Babiš vytáhl z politického záhrobí na ministerské výsluní.
1: Soudí Jiří Leština. Děti někdy zlobí, někdy se ale dopouštějí činů, za které jsou dospělí trestáni před soudem. Měli bychom takto zacházet i s 13-letými? Co o tom soudí publicistka a divadelní dramaturgyně Kristina Žantovská?
2: 13-leté děti by měly být za činy neslučitelné se zákonem trestně stíhané, navrhl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Poslouchám diskuse odborníků i výpovědi učitelů, kteří s dětmi mají zkušenosti. Děti jsou nezvladatelné, agresivní, vulgární, radikalizují se na sítích, šikanují se. A pak jsou tu i děti, které spáchají brutální zločin. To už je kardinální problém. Ale jsou opravdu za své činy odpovědní jenom oni? Kde je odpovědnost dospělých, tedy pokud opravdu dospělí jsou? Mám o tom často pochybnosti. 13-leté dítě je stále ještě dítě. Fyzicky a mentálně není dotvořené. Příroda potřebuje k dozrání čas. Děti nejsou roboti. Přestože dnes děti dospívají rychleji, vlivem mnoha faktorů, ale převážně vnějších, skutečně mentálně zralí je mladiství až kolem 20 až 25 let. Teprve potom je si plně vědom svých činů a jejich důsledků. Umí ovládat své emoce, je schopen empatie a tak dále. Pokud spáchá něco nepřístojného, 13-letý člověk zkouší hranice svoje, rodičů a

0: celého systému. Zkouší, kam až může jít, aby získal pozornost, po které většinou volá. A jsem u jádra věci. Ve všech debatách mi chyběl jeden z hlavních aktérů starostí s dětmi, a tím je rodič. Dítě vychází z rodiny a její vliv na jeho vývoj je zásadní. Když se něco pokazí, měli bychom se ptát, a co rodina? Ano, dnes už problémové děti nutně nevycházejí z nefunkčních nebo ekonomicky slabých rodin. Mnohdy naopak. Materiální dostatek nic nezaručuje a přemíra digitálních hraček je doslova past. Zájem a čas, který rodič s dítětem stráví, rozhoduje, jak se bude dítě chovat, cítit a vycházet s ostatními. Jak a kdy svobodně a přitom odpovědně dozraje, i to je velmi individuální, a stane se právoplatným členem společnosti. Čas, čas a čas. A hranice, ne zákazy a tresty. Ty vždycky po průšvihu následují a většinou nic nevyřeší. S dětmi se musí mluvit, vysvětlovat jim, o co nám jde, co a proč považujeme za správné. A vyslechnout si, jak to vidí a jak tomu rozumí oni. Respektovat, jak chceme-li, aby oni respektovali nás a společně nastavená pravidla. Trestní odpovědnost od 13 let je trestuhodný návrh. Odstrašující příklady nefungují, jsou na to studie. Zvlášť, když dítě ještě není mentálně zralé. A že by nápravná zařízení mohla pomoct mladistvému delikventovi nastartovat lepší život, jak se vyjádřila v jedné diskuzi poslankyně za motoristy sobě Renata Vesecká, si snad může myslet jenom ona. Kolik takových s kvalifikovanými pracovníky máme? Vždyť nám chybí i dostatek dětských psychologů a psychiatrů a právě oni by měli stát na začátku práce s problémovými mladistvými. A to i ve školách, kde se první asociální chování často ukáže. Za 13-leté nezletilé dítě je snad před zákonem zodpovědný rodič. Nebo snad ne?
1: Uzavírá Kristina Žantovská nejen své zamyšlení, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
4: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
3: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
4: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
3: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: V Česku přibývá kyberpodvodů. Ukrajinský prezident jedná v Kanadě o posílení protivzdušné obrany. Do fotbalové ligy mistrů vstoupí jediný český zástupce. Slavia bude hrát doma s Lens. A počasí zítra bude převážně zataženo. Místy s deštěm postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank o 1 900 000 000 korun. To je skoro o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Ukazují to data České bankovní asociace.
7: Podvodníci stále používají metody, jako je třeba phishing, kdy se snaží vylákat například hesla nebo čísla platebních karet. Posílají podvodné e-maily nebo lákají na podvodné investice. Popisuje prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
8: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem.
7: Každý den podvodníci v Česku spáchají 66 trestných činů v online prostředí, pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
9: Pokud nejvíc používáme WhatsApp, tak buďme odřídí WhatsAppu, pokud používáme signál v signálu, různé telegramy a další.
7: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé zkusit v kybertestu na webu České bankovní asociace. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
6: Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. ODS novelu označila za populistickou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na oficiální návštěvě Kanady. Na programu má setkání s kanadským premiérem Markem Carneym. Hlavním tématem jednání je posílení ukrajinské protivzdušné obrany.
10: Podle Zelenského potřebuje Ukrajina zesílit obranu hlavně proti balistickým raketám, pomocí kterých stále častěji útočí ruská armáda. Na třídenní návštěvě plánuje taky diskutovat o energetické spolupráci. Kanada patří k zemím, které po zahájení ruské invaze poslali Kyjevu největší množství finanční pomoci v přepočtu na HDP. O dalších dodávkách obranného materiálu Zelenský tento týden mluvil taky s představiteli Norska a Islandu. Ještě před zimou by měl Kyjev získat zhruba 1000 střel do protivzdušných systémů Patriot, kterých má nedostatek. Část munice už z vlastních zásob poskytla německá armáda. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: Místo sochy sovětského vojáka bude v Jeráskových sadech v Litoměřicích vysazený červený buk. Na posledním jednání o tom rozhodli zastupitelé města. Jde o jeden ze tří vítězných návrhů, který vzešel z letošní architektonické soutěže. Vysvětluje to mluvčí města Michaela Rosypalová.
11: Kromě návrhu od ateléru Sadlera Dělová vybrala odborná porota ještě sochu Snílka a třetí návrh počítal z torzy třech původních pomníků. Vítězný návrh nyní bude dále rozpracován a připravován k realizaci. Dojde na místě ještě k dalším úpravám, například k jinému uspořádání laviček či kamenných bloků.
12: Fotbalová Slavia za 2 hodiny rozehraje úvodní utkání v novém ročníku Ligy mistrů. Pražané nastoupí na stadionu v Edenu proti Lens. Klub ze severu Francie skončil v minulé sezóně francouzské nejvyšší soutěže druhý a v srpnu porazil v tamním superpoháru Paris Saint-Germain. Na tiskové konferenci před zápasem o tom mluvil záložník Slavie Michal Sadílek.
13: Nenadarmo vlastně skončili druzí v minulé sezóně a v téhle sezóně porazili obhájce titulu v Champions League, takže čeká nás hodně nepříjemný soupeř. A my musíme podat velmi, velmi dobrý výkon, aby jsme uhráli dobrý výsledek pro nás.
12: Zápas Ligy mistrů mezi Slaví a Lens od 21 hodin odvysílají v přímém přenosu stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
14: Kolona na D1 u Vlašimi a taky na 35 u Koclířova. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte velké zdržení u Vlašimi. Kolona začíná za sjezdem na chodce Rady na 32. kilometru a popojíždí až na kilometr 49, kde je provoz stažený do jednoho pruhu kvůli údržbě. Momentálně tam naberete asi hodinu. Jet se dá přes Benešov po silnici 3 a pak na Vlašim, ale i tahle trasa se začíná před Benešovem ucpávat. A zdržení na D1 i v opačném směru z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu. Přibrzdíte na kilometru 60 a popojíždět budete k exitu 56. I tam probíhá údržba vozovky, zpoždění okolo 20 minut. Na silnici 35 čekejte kolony v obou směrech u Koclířova. Na kruhovém objezdu řídí provoz Kyvadlově semafor. Od Litomyšle naberete asi 15 minut. Ve směru od Mohelnice je kolona kratší, tam je to asi na 10 minut. A silnice 20 mezi Pískem a Plzní zůstává neprůjezdná u Blatné. Vyprošťují tam havarovaný kamion. Osobním autem se dá jet přes Mačku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jeho východní polovině většinou s deštěm. Odpoledne pak začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
16: Pokázalý pohřeb Radka Mladiče v Bělehradě.
17: Přišli také členové srbské vlády.
18: Část davu Mladiče oslavovala jako hrdinu.
19: Kadečný komandant Vojské republiky srbské Radko Mladič.
20: Mladič zemřel ve bazebním středisku OSN v Hágu.
6: Odpikával si doživotní trest za zločiny spáchané během války v Bosně v první polovině 90. let.
21: Na srbskou vládu se kvůli pohřbu se státními poctami snesla mezinárodní kritika.
15: Velel, rozkazoval, vraždil a pak zatloukal. Balkánský řezník Ratko Mladič. Jeho pohřeb vyvolal dost otázek. Proč někteří Srbové, třeba na fotbalových stadionech, glorifikují odsouzeného válečného zločince? Ptám se Magdalény Fajtové z Respektu, která se právě vrátila z Bělehradu.
0: Fotbalové kluby Partizan Bělehrad a CZ Bělehrad uctily památku Mladiče na stadionu minutou ticha.
15: Dnes je čtvrtek 10. září.
1: Fanoušci Červené zvezdy pak na tribuně rozvinuli obří choreografii s Mladičovým portrétem.
15: Ahoj Magdo, vítej ve Vinohradské 12.
22: Ahoj, děkuji za pozvání.
15: Díky, že jsi za námi dorazila. Viděla jsi teď nedělní bělehradské derby fotbalové?
22: Na ten zápas jsem se nekoukala, ale byla jsem před tím stadionem a před zápasem, abych viděla, jaká je tady atmosféra mezi fanoušky, protože jsem očekávala, že mezi těmito lidmi určitě obzvlášť o víkendu nebo během dní, kdy Srbsko bude pohřbívat Ratka Mládiče, takže se objeví nějaké připomínky a nějaká uctívání a tak dále. Takže viděla jsem spoustu lidí v tričkách Ratko Mládič, hrdina. Ale nečekala jsem tady to, co jsem pak viděla na těch videozáznamech, ta obrovská chorea, která zobrazovala jeho obličej.
15: Fanoušku Červené zvezdy, protože ta hrála s Partizanem, tak je to vždycky ostře sledované. Dějí se tam věci a teď skutečně vytáhli obrovské choreo s jeho podobiznou. Na pozadí byla srbská vlajka a pod tím chorem byl nápis ještě v srbštině. Jaký vztah vůbec ti fanoušci mají k někomu, jako je Ratko Mládič?
22: Tam bylo pozoruhodné už to, že sice Červená zvezda je hlavně v Česku po zápasu z Plzní, po té, co tady zemřel Ratko Mládič, tak je asi v Česku více známá jako ta, která ho nějakým způsobem uctívá a adoruje, ale tady bylo zajímavé, že se přidali i fanoušci Partizánu, což je jako jedna z mála věcí, která asi tyhle ty dva znepřátelené kluby spojila na krátký okamžik. Ono to bylo 180. derby, takže to samozřejmě byla obrovská věc, celé to okolí bylo. Tam byla obrovská koncentrace policistů, dokonce na koních se psy a tak dále, bylo to opravdu veliké. Ale proč zrovna fotbaloví fanoušci? Tak v Srbsku, kromě toho, že si trochu myslím, že hodně často bývají fanoušci některých velkých klubů náchylní k tomu upínat se k určitému extremistickému pojetí své vlastní národní identity, tak zrovna Červená zvezda i Partizán jsou dlouhodobě spjati právě s takovými hodně ostrými huligans, kteří jsou dost hlasití zastánci toho srbského nacionalismu. Ne úplně ve smyslu Srbsko jako stát dnešní, ale toho pansrbského nacionalismu, který spojuje vlastně obyvatele všech zemí bývalé Jugoslávie, kteří se cítí být Srby. A byť tedy jsem se dozvěděla, aniž bych o to nějak zvlášť stála, že Ratko Mládič byl fanouškem Partizánu, tak i Červená zvezda ho takto do dneška velebí a je to pozoruhodné, ale rozhodně to není překvapivé.
15: Glorifikuje a adoruje, možná to jsou přiléhavá slova. Z amplionů se tam na stadionu ozvalo, ať je jeho sláva věčná, držela se minuta ticha. Ten nápis, který jsem zmínil, co tam bylo napsané?
22: Bylo napsáno práva z Potočáry, což znamená směr Potočáry. Potočáry jsou taková vesnice u Srebrenice bosenského města, které je bohužel nechvalně proslulé právě tím, že Ratko Mládič a jeho vojáci tam v roce 1995 spáchali genocidu na Bosňácích, především mužích tedy a chlapcích, takže tohle to byla, myslím si, hodně nechutná připomínka toho, co Mládič a jeho vojáci spáchali. On to říká v jednom z videí předtím, než to celé začalo, protože si to natáčeli, ten příchod do toho města, takže to byl odkaz určitě i na tohle a zřejmě to byla, řekněme, rozhodnutí fanoušků těch ultras Červené zvezdy úplně ignorovat to, že tam zemřelo tolik lidí a že to způsobilo takovou katastrofu, takže to je rozhodně nechutné.
15: 8000 lidí tedy na jednom místě v jeden čas, obrovská oběť. Kým tedy pro ty fanoušky Mladič byl? Jak na ní jako vzpomínají?
22: Jako na srbského hrdinu.
15: Jako na hrdinu.
22: Na hrdinu, který bojoval za to, aby Srbové nejenom v Bosně, ale především tedy v Bosně, dnešní Bosně Hercegovině, měli autonomii. On tedy samozřejmě původně doufal, že on a lidé, kteří s ním bojovali a kteří byli i političtí představitelé vlastně té Republiky Srbské v 90. letech během války v Bosně a Hercegovině, že Republika Srbská nakonec bude celá Bosna, že všichni v Bosně budou podléhat tomu srbskému velení a ideálně se třeba i přidá k Srbsku, takže vznikne vlastně Velké Srbsko. Velké Srbsko je něco, co je taková ideologie určitá těchto lidí, ne všech samozřejmě, ale nedivila bych se, kdyby se velká část fanoušků Červené zvezde i partizánů vlastně k tomuhle přihlásili. Taková ta idea, že srbský národ jednou opět získá ta území, na která podle nich tedy mají nárok. No a protože Mládič vlastně dlouhodobě bojoval za to, aby takhle Srbové v Bosně tu autonomii měli, a protože nakonec, byť tedy hodně v takové trochu smutné podobě, ale Republika Srbská smutné podobě pro tyto lidi, Republika Srbská existuje, ano. Je to součást Bosny a Hercegoviny, tak pro spoustu lidí je skutečně hrdinou, který toho dosáhl.
2: Radko Mládič zemřel ve vězení v Hágu na konci srpna, bylo mu 84 let. Ten zápas, který se teď odehrál v neděli, tak se konal den před jeho oficiálním pohřbem, který byl naplánován na pondělí. Ty jsi na místě byla. Jak velkolepé to celé představení tam bylo, ta pěta jako taková?
22: Samozřejmě se tam dostalo neuvěřitelné množství lidí, nejenom ze Srbska, hodně lidí z Bosny, přijížděli autobusy. Tisíce lidí se sdružili kolem kostela, kde probíhala ta mše, ty modlitby, kde byla rakev Radka Mládiče, na kterého se čekalo. Protože před tím, než se uzavřel kostel, před nějakou tou závěrečnou fází té mše, tam stovky lidí čekali, tisíce lidí čekali na to, aby se mohli vlastně podívat na úplně kratoučký okamžik na tu rakev. A pak musel hned odejít, byl tam takový pán, který je rovnou posílal, ať opouštějí kostel, aby se to nezdržovalo. No a potom následoval 4,5 kilometru přibližně dlouhý průvod na hřbitov, Topčiderský hřbitov, kde je pohřbena teď tedy spolu i se svým otcem Mládičova dcera Anna. Mm-hmm. A tam tedy všichni šli za tou rakví, kterou vezli v autě. Někteří lidé už šli s předstihem na ten hřbitov, aby viděli, jak kolem nich projede ta rakev. Takže já jsem byla jedna z těch, která šla trochu dříve, abych vlastně mohla být dříve na tom hřbitově. Stejně už jsem se na ten hřbitov nedostala, už tam bylo plno, bylo to opravdu přeplněné lidmi.
2: Byl Bělehrad v ten den prosycen smutkem? Co si cítila, když jsi na tom místě byla?
22: Tam je důležitý zmínit, že ten kostel a ten hřbitov je na takovém okraji Bělehradu, to není úplně nikde v centru, takže samozřejmě to okolí, tam ten smutek, nebo asi ne smutek, ale řekla bych možná takový nějaký jako vděk, který tam ty lidi hodně vyjadřovali právě vůči tomu, co podle nich Radko Mládič pro srbský lid, nejenom v Srbsku, ale všude na Balkáně udělal, tak ten tam byl hodně znát, hodně cítit, ale jako zbytek města bych řekla, že to vlastně moc neovlivnilo, kromě asi nějakých dopravních komplikací, ale jako logicky kolem toho kostela a kolem toho hřbitova, i vzhledem k tomu, jak ta organizace byla trošku podceněná, tak si myslím, že to tam lidé viděli, ať už tedy sympatizovali s tou akcí, anebo ne, ale myslím si, že zbytek té metropole to vlastně v zásadě moc nepocítil.
2: Tak já se na to ptám i z toho důvodu, že účastní byli poměrně známí a důležití reprezentanti lidu, ministři srbské vlády, taky synové prezidenta Vučiče, váleční veteráni a tak dále. Ten smuteční obřad vedl srbský pravoslavný patriarcha. To znamená, dorazilo dost lidí, u kterých se čekalo, že dorazí a uctí tu památku válečného zločince.
22: Určitě nebyla jsem v šoku, když jsem viděla příjezd Milorada Dodika, což je bývalý prezident Republiky Srbské, předtím srbský člen kolektivního orgánu Bosny a Hercegoviny a dnes taková velká tvář, takový vůdce, řekněme, velké části obyvatel Republiky Srbské, velký nacionalista, velký přátel Rusů, který před 20 lety vypadal i pro západní reprezentanty jako budoucnost demokratizace srbské společnosti, mluvila se o něm jako o svěžím vánku v této části populace. Hmm. To se hodně změnilo, tak ten přijel, nebyla jsem v šoku. Neúčastnil se prezident Srbska Aleksandar Vučić, což možná některé lidi překvapilo, mě úplně ne.
2: Tak on to nebyl státní pohřeb,
22: to je
2: oficiálně.
22: Jedna věc, což si myslím, že by mu stejně asi úplně nezabránilo se ho účastnit, ale myslím, že to zapadá do jeho dlouhodobé politiky a strategie, kdy on se vlastně nechce úplně jednoznačně přiklonit na nějakou jednu nebo druhou stranu v žádném konfliktu, v žádném sporu, v žádné debatě a rozhodně ne ani v tomhletom případě. On teď bude mít vlastně pro něj s naší vyjednávací pozici třeba i s Evropskou unií, ale i s tou společností, součástí společnosti, která je proti tomu, aby vlastně v Srbsku, na území Srbska docházelo k takovým věcem, jako je ne státní, ale rozhodně velmi sledovaný a velký pohřeb.
2: Honosní s poctami vojenskými a tak dále. No ptám se na to i z toho důvodu, co to jako vypovídá o postoji Srbska k Mladičovi jako ke zločincovi, protože znovu byli tam představitelé srbské vlády, byl tam, připomínám tedy, patriarcha pravoslavný srbský, který řekl, že Mladičovo jméno zůstane hluboce vryto do paměti a modliteb většiny našeho srbského a pravoslavného národa. To jsou silná slova.
22: Jsou a řekla bych, že nejsou úplně přesná. Nechci říct, že velká část společnosti nevnímá Mladiče jako hrdinu. Myslím si, že velká část ho tak opravdu vnímá. Možná i proto, že velká část srbské společnosti není úplně informovaná do detailu, co přesně Mladič v Bosně a Hercegovině prováděl. Já jsem se potkala s aktivistkou, která je otevřeně proti tomu, aby se takové akce děly a mluví o něm jako válečném zločinci. A ona sama vlastně, když dostudovala, během toho, když studovala vysokou školu, tak teprve v ten moment při úplně náhodné návštěvě Bosny a Hercegoviny jí něco nějak nesedělo, tak se rozhodla, že se půjde podívat do Srebrenice, aby zjistila, co se tam dělo. Takže ono to jako neznalost, která by nesouvisela s tím, že by ty lidi nějak o to nestály, ale prostě nepanuje takový názor v srbské společnosti, že by se o to lidé měli více dozvídat, tak v tomhle určitě s tím určitě souvisí. Ale není to většina, nemyslím si, že většina společnosti srbská souhlasí s tím, aby váleční zločinci, jako je Ratko Mladič, byli pohřbíváni v Srbsku, aby jejich společnost je takhle adorovala. Ale nejdou tolik slyšet. A zároveň je pro ně snaží třeba spíše mlčet, než jít do ulic a nějak tomu aktivně vzdorovat nebo o tom někde hlasitě mluvit, protože by to pro ně znamenalo velké potíže nejenom třeba v osobním životě, ale možná potenciálně v nějakém pracovním nebo veřejném životě.
2: A i tací lidé jsou, připomeňme, my dva jsme společně řešili ve Vinohradské 12 ty protesty, které poslední roky se objevují v srbských ulicích, původně studentské, pak se to rozšířilo na mnohem víc lidí, protivládní protesty, ale chápu správně, že většina tedy společnosti srbské se stydí, když vidí ty obrázky z Bělehradu? Jako dá se to tak podle tebe říct?
22: Myslím si, že velká část určitě a většina bych řekla, že k tomu nemá moc žádný jednoznačný postoj.
2: A ti všichni ale si jsou vědomi tedy toho, co se stalo v Srebrenici, co se dělo při obléhání Sarajeva. To jsou ty válečné zločiny, za které byl nakonec Mladič v Hágu odsouzen a strávil tedy zbytek života v tamnějším vězení.
22: Nemyslím si, že jsou si toho vědomi do takové míry, aby se do toho dokázali vcítit, aby s tím mohli mít nějaký soucit. Sami Srbové, velká část srbské společnosti se ve válkách, které souvisejí s rozpadem Jugoslávie, účastnili buď jako vojáci, nebo potom na konci 90. let samozřejmě zažili bombardování ze strany Severoatlantické aliance. Takže oni sami ve spoustě ohledech se a mnohdy velmi právem cítí být jako oběťmi. Srbové, kteří žili v Chorvatsku a na konci chorvatské války byli vlastně bez ohledu na to, jestli jsou civilisté, děti, ženy, byli prostě vytlačeni z toho území, což je do dneška pro ně obrovský šrám, obrovská bolest, tak si to pamatuju opravdu jako na vlastní kůži a je složité potom vědět, jako komu tedy věřit v tom, jak se prezentuje, jak se vysvětluje ta historie. A je samozřejmě hrozně náročné být neutrální nebo mít nadhled a říct si, dobře, tak my jsme trpěli tímhletím způsobem, ale můžeme přece soucítit i s lidmi, kteří nejsou Srbové a trpěli buď to stejně nebo daleko více než my. Tohle je hrozně náročná věc, která se často přehlíží a kterou já se snažím nějak mít pořád v hlavě, když vidím i ty záběry z toho pohřbu. Když jsem dělala ty obrázky z toho pohřbu, když jsem samozřejmě mluvila s těmi lidmi. Ti lidé, kteří tam byli, tak si nemyslím, že jsou takový. Myslím si, že spousta z nich buď to přímo v Bosně bojovala, byli to někteří z nich byli přímo vojáci pod Radkem Mladičem, a nebo jsou to lidé, kteří třeba i vědí, co se dělo, ale zkrátka to pro ně není problém. Myslím si, že to je vlastně úplně.
2: Ale to je přeci jako hrůzostrašné, protože to jsou jako nespochybnitelná, strašlivá, nechutná fakta o všech těch skutcích, co Radko Mladič v době války v Jugoslávii dělal.
22: To jednoznačně ano a tohle to jsou lidé, kteří to buď to odmítají, tvrdí, že se to nestalo. Já jsem třeba mluvila s mužem, který byl voják, ne ve Srebrenici, byl jinde, ale byl členem tedy armády Republiky Srbské a ten mi tvrdil několikrát, že ve Srebrenici nezemřel jediný civilista. Tak jsem si říkala, že jako vlastně nevím moc, jak s takovými lidmi jako vést debatu, protože já jsem loni shodou okolností při 30. výročí toho dění ve Srebrenici byla ve Srebrenici, mluvila jsem tam s ženami, které tam ztratily celou rodinu, velkou část těch příbuzných ještě do dneška nenašly a nevěřím tomu, že něco takhle obrovského by byla obrovská lež. Jsou důkazy, které zkrátka nejde vyvrátit, takže jako ta míra.
2: A důkazy, pardon, mluví skutečně o tom, že on byl tehdy u všeho, že on o tom rozkázal, že tehdy rozhodl o těch věcech.
22: Ano, jsou k dispozici dokumenty s rozkazy.
2: Tam nejde jenom o masakry a opak umisťování lidí do masových hrobů, ale znásilňování žen, etnické čistky. Tedy
22: ano, ano, ano. Důkazy jsou nevyvratitelné, soud v Hágu je má k dispozici, je možné se podívat na celá ta řízení, to prostě není něco, co by si lidé vymysleli, aby mohli se pomstit, nebo je to úplně obrovská iluze, že by se něco takového prostě nestalo, když máme k dispozici tady tyhle materiály, ale přesto existují stále lidi, kteří to buď to vyloženě popírají, anebo kteří si toho vědomi jsou, samozřejmě to nepřiznají veřejně, ale je jim to zkrátka dobře jedno.
2: Kvůli glorifikaci Mladiče zrušila svou cestu na Balkán komisařka pro rozšíření Evropské unie Marta Kosová. K tomu se pak ještě přidala Ursula von der Leyenová, totiž šéfka Evropské komise.
3: Je to doklad neschopnosti postavit se čelem temné kapitole nedávné evropské historie a je to v rozporu s hodnotami, na kterých stojí cesta Srbska k Evropské unii.
2: Silně kritizovala Srbsko za účast těch srbských vládních představitelů na pohřbu Ratka Mládiče. Jak moc tohleto může Srbsku zkomplikovat cestu do Evropské unie, která už teď je teda pro Srbsko velmi dlouhá, ale možná může být ještě delší?
22: Já si myslím, že Srbsko tu cestu má zkomplikovanou dlouhodobě nejenom tímto jedním incidentem, byť obrovským a důležitým. Těch incidentů, problémů je fakt celá řada, ať už se bavíme o tom, jak vyřešit otázku Kosova, ať se bavíme o tom, jak v Srbsku současná vláda aktivně potlačuje svobodu projevu. Teď nedávno jsem zaregistrovala docela děsivý případ, kdy aktivisté a třeba i lidé, kteří se účastnili těch protestů studentských nebo je přímo organizovali, tak byli odposloucháváni, sledováni pomocí izraelského softwaru Pegasus. Takže takových případů je celá řada, nemá cenu je vyjmenovávat. Každopádně jako Srbsko rozhodně nemá momentálně, myslím si, nejmenší šanci vstoupit do Evropské unie a nebude jí mít ani v následujících několika letech. A zároveň si myslím, že to srbskému prezidentovi Vučičovi vůbec nevadí. Naopak mu tahleta pozice opět znovu vyhovuje, protože zastáncům vstupu do Evropské unie ve své zemi může říkat: my se snažíme, ale nemáme tu možnost. Odpůrců může říkat: my zase nechceme přistupovat na ty velké ústupky, které po nás Evropská komise chce. My se neohneme, my se nepodřídíme. No a samozřejmě všem ostatním podle toho, co si zrovna ten nebo který myslí, tohle může nějakým způsobem tak to prezentovat, vysvětlovat. A jemu to velmi vyhovuje, protože nikdo mu nekouká pod ruce, nikdo nesleduje, jestli tedy ta země dodržuje zákony. Zároveň může obchodovat i s velmi problematickými režimy, ať už se bavíme o Rusku, nebo třeba o Číně, nebo o jiných dalších zemích a aktérech. Takže má v podstatě úplně volné pole působnosti, může si dělat, co chce.
2: No, je to takové vládnutí mnoha tváří. No, v Srbsku mají být za měsíc předčasné volby, tak může jejich výsledek změnit vztah Bělehradu k Bruselu, respektive k celé Evropské unii? Co od toho očekáváš?
22: Já si myslím, že to není úplně hlavní otázka pro nikoho v Srbsku v tuhle chvíli. Pro ty největší hráče, kteří do těch voleb půjdou, v tuhle chvíli není úplně Brusel ta nejdůležitější, nejvíc klíčová věc. V tuhle chvíli se řeší, jestli Srbsko bude pokračovat dále v tahu Aleksandra Vučiče, který je, jestli něco, tak je hlavně pro Vučič. Je mu vlastně v zásadě úplně nesejde na tom, jestli ta země bude pokračovat spíše na západ, na východ, zkrátka dělat to, co je dobré pro něj, a to likviduje tu zemi obrovským způsobem. Ta opozice, která také se úplně neshodne, v zásadě se neshodne na tom, jak by měla vypadat srbská budoucnost, dokonce i účastníci těch studentských protestů, mnozí z nich nejsou rozhodně jako proto, aby Srbsko vstoupilo do Evropské unie, tak ví, že v tuhle chvíli tohle řešit ani nemůže, protože by se rozpadly. Oni potřebují mít jeden jednoduchý logický cíl, jednoznačný cíl, a tím je tedy porazit Aleksandra Vučiče. Tak byť my se snažíme všechno vnímat hodně právě skrze tu možnost, že by Srbsko vstoupilo, nevstoupilo, tak tam to opravdu v tuhle chvíli není vůbec otázka číslo jedna a myslím si, že dlouho ještě nebude.
2: Ty jsi zmiňovala, že Ratko Mladič byl uložen do hrobky, v níž už odpočívá jeho dcera, která spáchala sebevraždu v 90. letech. Mluví se o tom, že to možná bylo v reakci na to, že se dozvěděla, co všechno Ratko Mladič o čem všem rozhodl. Nemluví se teď v Bělehradě o tom, že je riziko třeba, že se stane ta hrobka poutním místem pro lidi, kteří by třeba chtěli v těch myšlenkách, radikálních myšlenkách pokračovat a navázat na Ratka Mladiče?
22: Určitě. Myslím, že se to může stát. Stejně tak si myslím, že se může stát, že se stane místem, kam budou chodit jeho odpůrci. třeba se budou snažit ho nějak poničit, ale pokud bych měla dát nějakou vlastní znalost té společnosti, tak si myslím, že většině případů, většinu dnů, když se nebude připomínat nějaké výročí, ať už Srebrenice, nebo jeho smrti, nebo čehokoliv jiného, tak takhle daleko na kraji Bělehradu většina Srbů prostě nebude chtít jet.
15: Dobrá.
22: Aby to nějakým způsobem
15: vůbec řešila.
22: Protože je to moc nezajímá.
15: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla, že jsi byla v Bělehradě a že jsi mohla přinést informace o tom, co se tam stalo.
22: Děkuju za pozvání.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Magda Fajtová z Respektu, zahraniční reportérka, která byla v Bělehradě na pohřbu balkánského řezníka Radka Mladiče. Abych nezapomněl, Bosna a Hercegovina se kvůli tomu, jak ten pohřeb vypadal, hodně čílí, oznámila teď vyhoštění dvou srbských diplomatů. Ještě jeden den s Vinohradskou 12 v tomto týdnu je stále před námi, pátek. Připomeneme si v ten den 25. výročí dne, který změnil svět. Budeme totiž vzpomínat na události 11. září roku 2001 a na teroristický útok na Spojené státy. Naslyšenou zítra.
5: Terorismus.
4: Odpor k technologiím a láska k přírodě vedli geniálního matematika Teda Kazinského k tomu, že 20 let posílal na různá místa Spojených států výbušné systémy.
8: Chtěl, aby ta technologie zmizela jako taková, aby se všichni stali Tedem Kazinským, který žije v tom srubu, obklopen přírodou a loví a pěstuje a nikde žádná elektrika, nic prostě takového. To byl vlastně jeho sen.
4: Říká historik Jan Adamec.
5: Sérii portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu. Před 90 lety se v Sovětském svazu naplno rozjel velký teror. Vlnu krutých represí řídil osobně diktátor Josif Vysarionovič Stalin, aby upevnil svou pozici. Do každodenního života lidí vtrhl teror. Rozjelo se zatýkání a začaly politické procesy. Za 16 měsíců zemřelo na 750 tisíc sovětských občanů. Do této tragické doby vás zavede dvoudílná série Historie Plus Velký teror. V sobotu 12. a 19. září po 17:30 večer a pak v neděli po 9:30 dopoledne na Plusu. A také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Pro a proti.
9: Evropská komise pozastavila Česku proplácení části dotací pro Agrofert kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Státní zemědělský intervenční fond přesto firmám z tohoto holdingu peníze vyplácí dál. Má Česko respektovat výhrady Bruselu a platby do vyšetření sporu zastavit? Nebo Evropská komise zpochybňuje Babišovo řešení střetu zájmu předčasně, když své posuzování ještě neukončila? A může Andrej Babiš jako premiér hájit české zájmy při jednání o budoucnosti evropských zemědělských dotací, pokud se jejich pravidla přímo dotýkají Agrofertu? Zeptám se europoslankyně ODS Veroniky Vrecionové a europoslance hnutí ANO Ondřeje Knotka.
5: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Na letišti v Miláně dnes odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících, záchranáři je evakuovali pomocí nouzových skluzavek. Nikdo nebyl vážně zraněn, informuje o tom agentura ANSA. Odbory polských strojvedoucích vyzvaly své členy, aby zítra přes každý železniční přejezd v zemi projížděli rychlostí 20 km za hodinu, a to na protest proti čím dál častějším nehodám na přejezdech. Informují o tom polská média. Protest strojvůdců má trvat od půlnoci do půlnoci. Očekávají se velká zpoždění vlaků. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zjistila ve strakonickém Lidlu v kuřecích paličkách z Rumunska bakterie salmonely. Pokud mají lidi výrobek doma, inspekce jim důrazně doporučuje maso nejíst. Bakterie způsobují salmonelózu, která se projevuje průjmy a zvracením. A průmyslový palác na pražském výstavišti se po rozsáhlé rekonstrukci za 2 týdny otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října tak bude možné seznámit se s historií, architekturou a novou podobou této významné památky na komentovaných prohlídkách. Ty pořádá výstaviště Praha spolu s městskou organizací Prague City Tourism. Výstaviště na svém webu píše, že palác poté nebude běžně přístupný. Využívat se bude pro pořádání výstav veletrhů a dalších naplánovaných akcí. Fotbalová Sparta dostala od disciplinární komise pokutu 600 tisíc korun kvůli chování fanoušků během domácího derby se Slaví. V duelu 6. kola šance ligy příznivci Sparty používali vystřelovací pyrotechniku, vhazovali předměty na hrací plochu a vyvěsili transparent oslavující válečného zločince Radka Mladiče. Pokutu 300 tisíc korun zaplatí Baník Ostrava, jehož fanoušci v zápase s Olomoucí použitím pyrotechniky přerušili hru.
14: Ucpaná D1 u Vlašimi a kolona na 35 u Koclířova. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále popojíždí dlouhá fronta za sjezdem na chodce Rady. Brzdí se na kilometru 33 a sunout se budete až na 49. Tam je provoz kvůli údržbě stažený do jednoho pruhu. Aktuální zdržení je téměř hodinové a i alternativní trasa přes Benešov a Vlašim už je plná. Zdržíte se i v opačném směru na D1 z Brna do Prahy. Kolona začíná za sjezdem na Kutnou horu na kilometru 60 a táhne se k exitu 56. I tady se kvůli údržbě jede jen jedním pruhem a počítejte asi 20 minut navíc. Na silnici 35 kolony v obou směrech u Koclířova. Na kruhovém objezdu se jezdí k Vadlově. Od Litomyšle fronta na 15 minut a od Mohelnice zhruba na 10. A silnice 54 je čerstvě neprůjezdná mezi Veselým nad Moravou a Rakouskem. Po nehodě 2 osobních aut zasahují záchranáři. Objízdná trasa vede přes Uherský Ostroh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jeho východní polovině většinou s deštěm. Odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Novinář Karel Hvížďala v západoněmeckém Bonu vyhlížel zásilku od přítele z Prahy každý den. Ale když důležitý balíček s 12-hodinovou nahrávkou od Václava Havla dorazil, byl si zrovna zaběhat. A s pošťákem se minul.
5: Český rozhlas Plus uvádí sérii Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad. Díl 4. Kdo je pánem rukopisu?
10: Takže když tam přišel pošťák, jsem nebyl doma, on to nechal na rohožce před barákem, na ulici teda. Takový malý balíček, takže taky to mohl někdo vzít.
7: Později se naštěstí ukázalo, že také tato, jakož i ostatní zásilky od Václava Havla, prošla v Německu nejprve rukama historika Viléma Prečana, který pořizoval jejich kopie. Nejprve on a po něm Karel Hvížďala byli první, kdo slyšeli původní Havlovu nahrávku. Jeho odpovědi zabíraly širší skutečnost, než jakou vyměřovaly původní otázky.
11: Od spisovatelů už tradičně v našem prostředí je vždycky očekáváno cosi ještě víc, než jenom, že píší knihy. Takový ten slogan, že spisovatel je svědomím národa nebo podobně, ten má jakousi svoji logiku, tradici v tom našem prostředí. Spisovatelé tady po dlouhá léta suplovali roli politiků, roli nějakých obnovitelů národní komunity, udržovatelů národního jazyka, povzbuzovatelů národního sebevědomí a tak dále a tak dále. A tato tradice samozřejmě v těch tíživých podmínkách totalitního státu pokračuje a nabývá své zvláštní dobové zabarvení. A někdy se člověk trochu až děsí té role, která mu je přisuzována, těch nároků, které jsou na něj kladeny, těch očekávání, jimiž je, tak říkajíc, obklíčen.
12: Václav Havel se zde svěřoval se svými myšlenkami otevřeněji než v psaných textech, které dával na veřejnost ve vycizelované podobě.
11: Já si teda skutečně na tu nějakou nepotřebnost stěžovat nemohu. Já jsem jak v dobách, kdy jsem veřejně publikoval, tak v dobách, kdy jsem zakázán, a dokonce v těch dobách, kdy jsem zakázán paradoxně ještě víc, než v těch dobách, kdy jsem zakázán nebyl, jsem prostě neustále z nejrozmanitějších stran ubezpečován o své potřebnosti, o naléhavosti své přítomnosti zde, o důležitosti všeho mého podnikání, až mě to někdy trošku děsí, až mám někdy chuť zvolat, ale vždyť to tak není. Já nechci žádnou roli buditelskou hrát. Já prostě chci dělat to, co má spisovatel dělat, to jest říkat pravdu.
10: Já jsem si řekl, že večer, až všichni usnou, si to budu pouštět. Tak jsem si to někdy v 9, když jsem měl pocit, že všichni spí, začal soukat do takového toho trojčete, co tenkrát bývali v bytech, kde bylo rádio, magnetofon a gramofon. A začal jsem si to pouštět a zaujalo mě to. Ale hlavně jsem zjistil někdy ve 3 ráno, že to zaujalo i mého 15-letého syna, který kvůli tomu nešel spát, protože on si od toho trojčete stáhnul do svého amplionu o patro níž reproduktor, odposlouchával to celý a nešel spát, protože ho to taky zaujalo. Takže já jsem mu šel ve 3 ráno vynadat a vyšel spát, protože musel jít ráno do školy. Ale on si to pak chtěl ještě doposlechnout druhý den sám. No tak já jsem věděl v tu ránu, že by to mělo fungovat ta knížka a jenom jsem si pak potřeboval udělat čas a ty práce obživný prostě odstranit rychlejc, než bylo zvykem, protože jsem počítal, že minimálně 1-2 měsíce se s tím budu hrát.
12: Šlo o to, Havlovy nahrávky, 12 hodin původního záznamu, přepsat a vzniklé stovky stran pak uspořádat, stanovit pořadí otázek a odpovědí, rozčlenit je do tematických celků a otázky a odpovědi seřadit tak, aby navazovaly. Václav Havel Karla Hvížďalu zaskočil tím, s jakou energií a zároveň systematičností mu v celé úplnosti otevřel svůj svět. Vlastně se mu najednou představil v nové podobě.
10: Určitě jsem pochopil, že je strašně pracovitý, cílevědomý, pořádný, akurátně pořádný až. A že mu na tom hodně záleží. Víc bych si asi netrouf říct.
12: Když tomu druhému na věci záleží, tak to toho prvního zavazuje. Takhle to funguje?
10: Mě to zavazovalo už i tím, že to byla vlastně nejzajímavější figura, která žila v Čechách a bylo to možné cítit i přes hranice. Jednak jsem to začal přepisovat tak, jak to udělal, ale zároveň jsem s tím hrál na podlaze tými pracovně šachy. Každou tu otázku z odpovědi jsem měl zvlášť a dával jsem si je na podlahu a skládal to, jak to šlo, mezi to vkládal papír jenom s prázdnýma otázkama zase pro něj a tak vznikala ta první verze. Co se týče jazyka, tam jsem jenom škrtal vatová slova, někde třeba trochu měnil slovosled, ale zároveň se pamatuju, že on dával velice často sloveso na konec věty. To jsem se snažil někde nechávat. Jinak, že bych si troufal nějak hlubš do toho zasahovat, to myslím ne. Já jsem si nebyl jistý, do jaký míry do toho bude chtít Havel zasahovat.
7: Když ale přepsaný rozhovor počase dorazil kurýrní poštou zpět k Václavu Havlovi, ukázalo se, že do výsledku zasahovat bude. A velice podstatně.
10: No, spokojený nebyl. Věděl jsem, tam bylo spoustu otázek ještě, na který jsem nevěděl, jestli bude odpovídat. To, co jsem mu poslal, byl balík 300 stránek. To, co pak vyšlo, má 150. To znamená, on to velice seškrtal a přepsal. Všechno seškrtával, užil otázky moje, zkracoval. Ten doslov tu ediční poznámku zkracoval. Prostě všechno velice tvrdě krátil a udělal z toho těch 147 nebo 150 stránek.
7: Text, který Karel Hvíždala poslal do Prahy, Václav Havel předělal od základu. Vznikl úplně nový rozhovor. Přesto však nešlo o násilí na tazateli. Tázaný ponechal původního ducha rozhovoru. Odpověděl na všechny Hvíždalovy otázky, žádnou nevynechal. Ani ty, které se týkaly například soukromí a na které se mu moc odpovídat nechtělo. Hvíždalovu objektu záleželo na každém slově, zároveň si však nezabezpečoval žádnými tabu tématy.
10: On odpovídal na to, co já chtěl. On si tam přidal otázky, si dvě, ale a hlavně ty otázky, které pak to je někde, myslím, na tom záznamu, kde říká, že jsou to blbý otázky, nebo na který nerad odpovídal, tak tu nevyškrtnul žádnou.
7: V jednom dopise Vilému Prečanovi Václav Havel psal: přísně soukromně. Čím blbější otázky Hvíždala dává, tím jsem radši. Člověka to provokuje k temperamentnější reakci a text se tak stává záživnější. To, co udělal s Václavem Bělohradským, je přece od Bělohradského nejčtivější text.
10: Čili to bylo pro mě směrodatný, jestli je ochoten odpovídat i na ty nepohodlný, nebo tam šlo hlavně o ten jeho vztah k tátovi a ke kapitalismu, vztah k Olze a takovýhle ty věci, na to neodpovídal rád, ale odpověděl. To bylo pro mě vlastně to nejdůležitější.
7: Václav Havel se při redakci textu projevil jako spisovatel. Text, který byl původně pouhým mluveným slovem, začal nyní na papíře organizovat stejně, jako psal eseje nebo divadelní hry. Tutéž myšlenku lze řečí vyjádřit různými způsoby. Spisovatel věrný své řeholi ale věří, že je možné a nutné promyslet se a propsat až k tomu jedině správnému výrazu, který vyjadřuje osobnost pisatele.
13: Spisovateli to nedalo a najednou s tím začal pracovat jako vlastně jenom s námětem, že jo.
7: Mluví archivář Martin Vidlák.
13: Začal to přepisovat a přihazovat. Prostě najednou si to podle mě spíš zkomplikoval a možná, že to ten proces ještě protáhl, ale u toho jsem nebyl, to nevím. To jenom ex post se domnívám, že na rozdílu té knihy a těch nahrávek se vlastně aspoň pro mě tenhle ten moment toho vztahu k psanému slovu a k mluvenému slovu u něj vlastně zvýraznil.
16: On byl naprosto precizní a najednou se ho někdo takhle dlouze vyptával, že?
7: Mluví psycholožka Jitka Vodňanská.
16: On si ty otázky většinou kladl sám. A myslím si, že měl taky jako velkou zodpovědnost pro svoji opravdovost. Jo, že tam chtěl být čitelný, opravdový a přitom jako čtivý, že jo? Náhle to bylo jako něco, co bylo poprvé?
13: On se nepovažoval za orální typ člověka. Jo? Pro něj prostě to psané slovo byl tvůrčí proces. Jsme v rozhlase, řeknu vám příklad, my jsme se před lety rozhodli, že budeme vydávat A vody v lánech. Rozhodli jsme se tak v knihovně, já jsem mu to říkal ještě za jeho života a on říkal, to ať se to vydá jako nahrávky, to já budu spokojený, to by bylo dobrý, ale přepisovat prostě mluvenou řeč, to on prostě nechtěl. No, tak sešli jsme se na tom tři a renomovaní tedy redaktoři a myslím si, že by s tím byl nakonec spokojený. Ale on to nebral jako něco, on to bral jako dokument, jo? Že to je dobrý dokument doby nebo těch myšlenek a tak dál. Nicméně to pro něj nebyl tvůrčí proces, jako když psal hru nebo psal esej nebo později teda prezidentský projev, na který mu záleželo.
7: Spisovatel si asi nemůže obléci hroší kůži, aby se chránil před světem, tak jako se to často dělá v běžném životě. Kdyby to udělal, ztratil by citlivost nezbytnou pro psaní. Měl to tak asi i objekt dálkového výslechu a prosím stručně.
10: Já si myslím, že on vlastně byl člověk, který nedokázal tu hroší kůži mít. To prostě nelze si vymyslet.
7: Mluví literární editor Jan Schulz.
10: Prostě když ji někdo má, tak ji má, jo, jako od narození, nebo je mu dána. A on ji teda rozhodně neměl.
11: Přemýšlím tak o své povaze. Já si uvědomuju, jaký jsem vlastně takovej slepenec úplně protichůdných vlastností. Vždyť já jsem člověk věčně nejistý, mírnej neurotik nebo značnej neurotik, věčně o sobě pochybující, v podstatě vlastně stydlivej, plachej, ostýchavej, chorobně zdvořilej, trvale vystrašený z každý blbosti, z toho, že zvoní telefon, že někdo klepe na dveře. A zároveň jsem a hlavně mám i pověst takového jakéhosi vytrvalce, člověka dost jako teda setrvalého, dokonce houževnatě, na čem si lpějícího, tvrdě a až jakoby nějak trošku nelidsky, za čím si stojícím až do posledka a až do konce. Tahle zvláštní taková důkladnost, důslednost, vytrvalost, houževnatost, až jakási nemilosrdnost. Vždyť já měl dlouhá léta pověst rebela, buřiče, paliče, jakéhosi tedy věčného zneklidňovače. Tato tedy moje pověst nebo moje stránka mý povahy nebo mýho působení podivně tedy kontrastuje s tou mojí zvláštní takovou nejistotou.
7: Existují i jednodušší způsoby, jakými si člověk může říci o lásku lidí, než je vytváření složitého rukopisu. Taky spisovatel, jako skoro každý, stojí o přízeň druhých, aby ji však dosáhl, musí se nejprve od lidí izolovat, uzamknout do samoty. S rukopisem, který v takové samotě vznikne, pak teprve chvátá mezi lidi. Porozumíte, proč jsem se nejdřív tak strašně trápil? Dobrý autor textu ze sebe dává všechno, nic si nenechává. Odtud pramení i pochopitelné autorské obavy o osud rukopisu.
10: Druhá věc, kterou vyprávěl, že mu na tom záleželo, že ty formulace považoval za třeba hotový, dobrý, a že to dával do nějaké plechovky, kterou nosil do lesa, jako že šel na houby do nějakého pařezu, to tam prostě skovával.
7: Mluví Jan Schulz.
10: Kdyby náhodou měl nějakou prohlídku, tak aby se to nešlo, protože tohodle by mu bylo opravdu líto, protože to nemohl jako napsat znovu ten esej jako na tři stránky. Jo? Tady šlo o nějakou velkou práci, tak jsem se představoval, jak chodí po tom lese a tam do toho pařezu, jak tam skovává tu plechovku.
7: Obava o rukopis patřila k běžným disidentským fobiím a v žádném případě nebyla bezdůvodná.
12: filozofu Karlu Kosíkovi, jednomu z Havlových nejbližších přátel, STB v polovině 70. let zabavila přes 1000 stran poznámek k chystané knize, která nakonec nikdy nevyšla. Texty, plody ducha, byly tím nejcennějším, co Václav Havel měl. Bál se o ně, jako se rodič bojí o své děti.
16: To patřilo k jeho výbavě, všechno naprosto dodatelně jako divadelník připravit.
12: Jitka Vodňanská.
16: A v tom mým bytě, jak se později ukázalo, tak tam byli nějaký sledovači jako sousedi, ale tam byl poměrně schovaný, protože to je panelák, ty lidi nevěděli, kdo to je. Ale já jsem potom nacházela, když jsem přicházela domů, jsem tam nacházela, že tam někdo byl a že hejbal věcma. Že se tam něco dělo. A splachoval do záchodu, že všechny ty koncepty, takže často ten záchod taky byl ucpaný, ale tak, no, nebo si to tam schovával do nějaké šachta, že jo, tak v

0: To je Havlova rozlučka s literaturou. Šel do politiky. Pochopil to z toho, že už mu jde spíš o to veřejné vystoupení. No. Bylo evidentní, že v jednu chvíli ten zájem o jeho osobu a tím pádem i zájem ho dostrkat do té politiky byl i mezi těmi západními politiky a vydavateli.
1: Politik ale myslí jinak než spisovatel. Úkolem spisovatele je říkat a psát pravdu. Pokud by to nedělal, nebyl by spisovatelem. Úkolem politika je něco úplně jiného. Vést společnost způsobem, který přináší co nejméně bolesti.
2: Já si myslím, že tam kalkul nebyl. Že to bylo, víte, jak ta vlna vás někdy veme a odnese, tak, že se dělo tohle a on se jenom tak jako koukal, kam mě to nese a snažil se, aby ho ta vlna úplně nesemlela. Ale já mám pocit, že já věřím na karmu a věřím na to, že máme dělat to, pro co jsme stvořený. Tak on začal chápat tady, pro co on je vlastně stvořený, že to není jenom v uvozovkách dramatik a spisovatel, jo? Že má nějaký jiný poslání. A podle mě, o co se mohl opírat? No, opíral se o nějaký hluboký lidský přesvědčení, že dělá totálně správnou věc, ať se děje, co se děje. Jemu to nedalo. To bylo tak zvláštní pro mě jako pro psycholožku, tak zvláštní, že on tam ztrácel veškerý strach. To bylo jako by byla rozdvojená osobnost. Tam prostě on věděl, že to má udělat. To bylo na něm fascinující a to je fascinující dodnes. Protože všichni kalkulujou, všichni to dělají jako doing, jo? Ale on byl being, on byl.
1: Ale přesto, i když byl objektem dálkového výslechu rodící se politik, nemohl při tvorbě knihy zapřít, že je také bytostným dramatikem. Koncipovat rozhovor jako drama. Může se to zdát jako nesmysl, ale přece jako prezidentovi mnozí Václavu Havlovi vyčítali, že komponuje politické situace jako dramata.
0: Dneska bych řekl, že se to projevilo hlavně tou stavbou, kde on to očísloval na těch 5 kapitol a vlastně já to nechal plynout a on to rozřezal a ta poslední kapitola 5. je vlastně to, co vždycky uhnulo v těch prvních 4 a zbylo. Tohle já neudělal.
1: Strukturou tak dálkový výslech částečně připomíná jinou známou prezidentskou knihu, která kdysi vznikla na základě interview. Čapkovy hovory z TGM. I Karel Čapek to měl s Masarykem těžké. Do konečné podoby textu zasahovalo mnoho lidí, úředníků prezidentské kanceláře i členů rodiny. I v hovorech z TGM jsou však od sebe odděleny biografie a následný rozhovor o filozofii.
0: Já jsem si stěžoval, že bych býval ještě pokračoval, protože naopak, když jsem viděl, kam je ochoten jít, tak jsem si myslel, že by mohl jít ještě dál, ale Havel se od toho odstřih.
1: Objekt dal najevo, že teď už má na starosti jiné věci. Jakmile se potom text knihy začal dostávat mezi lidi, nejdřív doma v samizdatu a potom v zahraničních vydáních, vyvolával všude překvapení. Třeba i u nizozemské královny, při ceremoniálu, kdy Havel v nepřítomnosti v listopadu 1986 obdržel prestižní evropskou cenu Erasma Rotterdamského.
0: Spíš byli lidi překvapení, že to šlo, že je to možný udělat. Že jsme se bavili přes ty hranice a viděli v tom, jako že to bude něco novýho na tom trhu. A což skutečně vlastně bylo, když si vzpomenu na tu cenu rotterdamskou, tak tam jsem měl možnost díky tomu mluvit i s tou královnou Beatrix. Ten název ji zaujal a nechala si ho vysvětlit, jinak člověk tam jde a podá ruku a jde dál, že jo. A ona mě zastavila a začala se vyptávat. Tak jsem viděl, že to v

0: funguje.
1: Tohle autora vždycky potěší. Ale moment. Kdo je tady vlastně autor? Je Václav Havel pořád jenom objektem nebo sám sobě tazatelem? A jak byl rozdělen skutečný poměr spoluautorství? 50-50?
0: Nikdy jsme se s Václavem Havelem o tohle nebavili. Mým partnerem byl jenom Klaus Juncker v těchto technických a smluvních otázkách. Tam to bylo stanoveno 20-80. Oni si původně mysleli, že to musí být zadarmo, že pro Havla se pracuje zadarmo. A to já jsem odmítl.
2: Zdá se mi, že cosi se musí změnit v samotném lidském vědomí, v samotném lidství dnešního člověka, že člověk musí se nějakým způsobem vzpamatovat, že se musí vyplést z toho strašlivého zapletení do těch všech mechanismů totality, konzumu, represe, reklamy a komputerizace a toho všeho, co takovým zvláštním způsobem manipuluje, co z něho dělá takovou bezmocnou součástku jakéhosi gigantického stroje, který se někam nekontrolovatelně řítí, Bůh ví kam.
3: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát. Všechny díly a doprovodný obsah najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas 2026. Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Na palubě letadla směřujícího do Prahy začalo před vzletem hořet. Inflace v Česku zrychlila, nejvíce zdražovaly pohonné hmoty. Fotbalisti Slávie za hodinu začnou sezónu Ligy mistrů zápasem Slánc. A počasí zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Na palubě letadla společnosti EasyJet z italského Milána do Prahy začalo hořet, informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu, podle agentury nebyl nikdo vážně zraněn a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Letadlo v době požáru rolovalo po dráze milánského letiště. Incident podle italského serveru Rai News způsobil požár powerbanky. Premiéři Vyšegrádské čtyřky kritizují návrh na škrty v připravovaném unijním rozpočtu. Předsedové vlád Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se na tom shodli na společné schůzce na Bratislavském hradě. Připravovaný unijní rozpočet pro roky 2028 až 34 počítá s míň penězi na podporu zemědělství nebo v kohezních fondech na odstraňování regionálních rozdílů. Tyto fondy český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO označuje za pilíře rozpočtu 27.
5: Ten rozpočet musí být spravedlivý a vyvážený. Musí respektovat rozdílnou hospodářskou úroveň členských států a nesmí poškozovat země, které mají silnou průmyslovou základnu a stále dohánějí nejvyspělejší části Unie, jako je Česká republika a další země V4.
4: Babiš taky kritizoval systém emisních povolenek a vyzval k úpravě jejich připravované reformy. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% bodu víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
6: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
4: Zlevnily naopak potraviny, třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července, teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září až do odvolání.
7: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody i minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky.
8: Fotbalisté Slávie nastoupí za necelou hodinu proti Lens do prvního zápasu nového ročníku Ligy mistrů. Dres francouzského soupeře obléká i senegalský útočník Abdelah Sima, který před 5 lety získal z Pražany český titul. Podle německého kouče Lens Dina Topmillera ale Sima informace o Slávii trenérskému týmu poskytovat nemusel. Ne, o Slávii jsem s ním moc nemluvil, na to tu máme výborný tým analytiků. Na hřišti jsem se Simou velice spokojený, i když musí být ještě efektivnější, ale je rychlý a není proti němu jednoduché hrát. Pro tým má velký přínos. Utkání Slavia Lens v prvním kole hlavní fáze Ligy mistrů odvysílá od 21 hodin Radiožurnál a Radiožurnál Sport ve společném přímém přenosu.
9: Nehoda na D6 u Sokolova a ucpaná D1 u Vlašimi. Na dálnici D6 je aktuálně uzavřený nájezd na kilometru 132 směrem na Karlovy Vary. V připojení se stala hromadná nehoda 5 osobních aut a jedné dodávky, zasahují tam hasiči i záchranáři. Pro napojení na dálnici směrem na Prahu použijte exit 133 Sokolov nebo 126 Loket. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte velké zdržení u Vlašimi. Kolona začíná za sjezdem na chodce Rady na 32. kilometru a popojíždí až na kilometr 49, kde je provoz stažený do jednoho pruhu. Momentálně tam naberete asi hodinu, jet se dá přes silnici 3 do Benešova a pak na Vlašim. Omezení už by mělo každou chvíli skončit, ale bude trvat, než se kolona rozjede. Na silnici 35 čekejte zdržení u Koclířova, a to v obou směrech. Na kruhovém objezdu se jezdí na semafor Kyvadlově kvůli stavebním pracím. Od Litomyšle je to asi na 15 minut, od Mohelnice se zdržíte o něco méně. A kvůli blížícímu se výkopu zápasu Ligy mistrů houstne provoz v okolí stadionu Edenu v Praze. Okolo 10 minut naberete v Bělocerkevské, Chodovské a Bohdalecké ulici. Další zelená vlna nejpozději za 10 minut.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Při 16 bombových útocích z let 1978 až 95 zabil 3 lidi a další 20 zranil. Teodor Kaczyński, zvaný Juna Bomber, své činy obhajoval odporem k průmyslové civilizaci a láskou k přírodě. Co přivedlo geniálního matematika, který už v 16 letech získal stipendium na Harvardově univerzitě, k osamělému životu v divočině a domácí výrobě vražedných pům, to už ve speciálu Portrétů věnovaných terorismu řeknou historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
12: Dobrý den.
11: A David Hertl, který přeje dobrý poslech.
10: Terorismus.
13: This is
12: 7 News at 11.
13: Good evening, everyone. It's good to have you with us tonight.
14: I'm Jonathan Hall with Kim Carrigan. We're learning more tonight about the FBI's case against a Harvard graduate suspected of being the Unabomber.
13: Ted Kaczynski is locked up in Montana, charged with possessing bomb-making materials.
11: Bylo 3. dubna 1996 a bostonská televize Channel 7 takhle informovala o tom, že agentům FBI se podařilo zadržet Theodora Kaczynského. Honzo, prý ten člověk ještě dodnes patří k nejdéle hledaným teroristům, je to pravda?
15: Jemu se vlastně dařilo unikat spravedlnosti a ukrývat se 18 let, tolik let odplnilo od toho vlastně prvního bombového útoku v roce 78 až do toho okamžiku zatčení v roce 1996. Takže svým způsobem v uvozovkách se stal v tomhletom smyslu legendou americké kriminalistiky a vůbec americké historie terorismu.
11: Přiznám se, že jsem nevypátral, jak je to teď, ale v době, kdy byl zatčen, tak ta odměna vypsaná za jeho dopadení byla v té době největší.
15: Přiznám se, že taky neznám ten poměr, $1 milion bylo skutečně hodně. Mám pocit, že později v tom období boje proti terorismu po roce 2001 ty odměny možná byly vyšší a šplhaly se až do desítek milionů, ale to se týkalo toho globálního mezinárodního terorismu. Tady bylo zajímavé, že tu odměnu nakonec zinkasoval Kaczynského nejbližší příbuzný a že vlastně Kaczynský si sám způsobil své odhalení. Kdyby neučinil to, co učinil, tak by vlastně možná zůstal nepotrestán.
11: A o tom ještě bude řeč. Jak se z geniálního matematika stane terorista, to si povíme. Teď si řekneme, jak se zrodí geniální matematik, protože i s tím byly vlastně spojeny nějaké problémy. On se narodil v roce 42 v rodině přistěhovalců a oni prý hodně dbali na vzdělání.
15: Ano, jeho rodiče byli polští Američané v první generaci a v rodině opravdu velmi dbali na vzdělání, což je vlastně u imigrantů typické, že se snaží v té druhé generaci posílit u svých dětí ty nástroje, které jim u nich předpokládají, že jim pomohou v zestupu v tom společenském žebříčku a v Americe to bylo vzdělání. A navíc velmi záhy se ukázalo, že mají v rodině génia. Už v 6 letech Tedovi změřili IQ a ukázalo se, že je opravdu v tom pásmu mimořádné geniality 160 až 170 bodů. Jeho bratr údajně říkal, že to bylo 168, to znamená je to i více než u Alberta Einsteina. Takže okamžitě se ukázalo, že Theodor je opravdu výjimečné dítě a i hned to začal prokazovat.
11: Chlapec nastoupil do školy a kvůli vysoké inteligenci přeskočil 6. třídu a jak to bylo dál, to už si ocitujeme z knížky dvou žen, které napsali publikaci, která se vlastně jmenuje Lov, řekněme Lov na Unabombra nebo Lovení Unabombra, Liz Vílová a Liza Pulitzerová. Ta knížka vyšla v roce 2020.
16: Stal se nejmladším žákem ve třídě, což přinášelo sociální výzvy, ale zdálo se, že to jeho pokroku nebrání. Rodiče měli radost, že jejich syn prokazuje pozoruhodný intelekt. V jistém smyslu jim umožnil vyniknout v komunitě a zajistil společenský status, který si oba velmi užívali. Povzbuzovali ho, aby se učil ještě usilovněji a očekávali, že bude mít samé jedničky. Ted však později řekl soudní psycholožce, že přeskočení ročníku brzdilo rozvoj jeho sociálních dovedností. Když byl v 10. ročníku, vedení školy navrhlo, aby přeskočil další ročník, což znamenalo, že by střední školu dokončil v 16. o 2 roky dřív než vrstevníci. Někteří se obávali, že je to příliš velký skok a že by chlapci mělo být umožněno zůstat ve své třídě. Pro otce však byly synovy úspěchy důležité a svolil, aby škola chlapce posunula dál. To mělo na teda emocionální dopad. Měl ještě větší potíže zapadnout do kolektivu a při maturitě ho mnozí považovali za podivína.
11: Šestnáct let bylo Tedovi v roce 1958 a v té době tedy na Harvard nastupuje. Jak se mu tam dařilo?
15: Odborně velmi dobře, protože tam se setkal konečně vlastně s odpovídajícími pedagogy, kteří dokázali ho posunout dál, ale o to hůř snášel vlastně ten společenský život. I samotnou povahou byl prostě introvert a tam se vlastně to jeho podivínství nebo ta jeho osamělost ještě více prohloubila, nezapadl do žádné společenské skupiny a všichni víme, jak je důležitý vlastně společenský život na univerzitách nebo i na těch středních školách, protože byl mladší, tak on tam vlastně jako bydlel. To byl ten paradox, jo? On byl mladší, takže oni mu vlastně jako trošku bránili, aby byl v té kategorii těch jejich spolužáků vlastně dospělých a tím se ještě více vlastně vylučoval, nebo byl vylučován, takže on tam i žil o samotě a byl fyzicky izolován, což jen vlastně jako prohlubovalo ty jeho emociální a společenské problémy. Navíc se ve druhém ročníku zúčastnil v té době kontroverzního, nebo z dnešního pohledu kontroverzního, tehdy to brali jako standardní psychologický výzkum harvardského psychologa Henryho Murrayho, který vlastně zkoumal na skupině studentů stres na lidskou psychiku vyvolaný účinky nějakých mimořádně silných stresových podnětů, jak na to vlastně ti studenti reagují. A Kasinski se toho účastnil, původně to měl být jen roční experiment, ale nakonec údajně tam byl v tom experimentu celé 3 roky a jeho to významně poznamenalo a i když vlastně některé ta jeho vyjádření zase byla v tom smyslu, že důvod, proč se toho účastnil tak dlouho byl, že on chtěl překonat ty své problémy, že on to považoval vlastně za výzvu, že čím víc toho vydrží, tím víc se zocelí, ale to je přesně ten psychologický mechanismus, který je ještě horší pro tenhle ten typ lidí. A pokud to v něm nezanechalo nějaké následky i hned poté, tak se to určitě vlastně propsalo do jeho osobnosti a ovlivňovalo ho to i později.
12: Honzo, tady taková malá odbočka. Henry Murray samozřejmě nebyl jen tak někdo, byl to člověk, který za druhé světové války pro americké zpravodajce třeba sestavoval profil Adolfa Hitlera, čili významný psycholog. Na druhou stranu dnes se hovoří o tom, že ten jeho projekt tak trochu souvisel s tím utajovaným a nelegálním projektem CIA MKUltra. Je to pravda?
15: Je pravda, že Murray se pohyboval v téhle oblasti a spolupracoval se CIA na těch psychologických metodách, že CIA měla zájem vlastně jak zdokonalit výslechové metody a tak dále. Ale vzhledem k tomu, že většina těch dokumentů z toho vládního programu byla zničena nebo se nedochovala, tak my nemáme nějaký přímý důkaz, který by vlastně tenhle ten konkrétní experiment spojoval s MK Ultra a tím tedy, že bychom mohli spojit přímo Kasinského vlastně s MK Ultra.
12: Tak zpátky k Tedovi. V roce 62 absolvoval Harvard s titulem bakaláře matematiky, potom titul magisterský a v roce 67 titul doktorský a začal působit na univerzitě. Prý ale nebyl úplně oblíbený mezi studenty.
15: To je další vlastně jako paradox, který souvisí s tou běžnou praxí, jak fungují univerzity. On byl vynikající, on měl předpoklady stát se jako vynikajícím vědcem, vedoucí jeho disertační práce hovořil o mimořádné disertaci, dostal za to cenu a tak dále. Ale součástí těch povinností, než dostanete takzvaný ten tenure, to znamená to doživotní profesorské místo, je, že musíte učit. A být pedagogem a být skvělým vědcem, to se podaří spojit málo kterým. Jo? Ne každý vědec je skvělým pedagogem a naopak. Tady myslím, že prostě došlo k tomu, že on se dostal do role, která mu nevyhovovala. A jedna z teorií právě toho jeho absolutního odstřižení se z akademie bylo i to, že vlastně on čekal nebo předpokládal, že ho vyhodí. Protože to jeho hodnocení jako pedagoga bylo tak špatné a on s tou svojí asociální, introvertní povahou nechodil na konzultace. Jeho přednášky údajně byly nesmírně nudné, protože předčítal.
12: Prý neodpovídal ani studentům na dotazy.
15: No, on byl přesně ten typ vědce, génia, kterého prostě musíte někam zavřít a nechat ho být. A jednou za rok se ho zeptat, jaké má výsledky, on vám něco napíše, je to geniální, je to skvělé, a pak ho zase musíte nechat být. Rozhodně vlastně ho nedostávat do kontaktu s ničím, co by ho. To myslím vážně, jo. Ono i spousta třeba vědců během toho projektu Manhattan. Oni nemuseli přednášet a často ty americké univerzity jim platili plat a hostovali je jenom proto, že tam byli. Nechtěli vlastně po nich nic. Tohle přesně měli udělat i s Kasinským, ale holt tam došlo k tomuhle rozpojení. Je to jedna z teorií, ale údajně tedy v tom roce 1969, kdy najednou úplně z ničeho nic přerušil všechny kontakty a odešel z té akademie, tak jedním z důvodů bylo to, že údajně očekával, že bude vyhozen. Nemluvím tedy o tom, že ta jeho pedagogická kariéra ho zřejmě nelákala a byla pro něj zátěží.
12: To byl rok 69, rozhodnutí řekněme profesní, a rok 1971 rozhodnutí osobní, kdy on zcela zásadním způsobem mění svůj život.
15: Podle svědectvího bratra on už vlastně k té přírodě tíhnul dlouhodobě. On už když učil nebo když byl na té univerzitě, tak jeho koníčkem se stal lov a on chodil dlouho do přírody, takže zřejmě to rozhodnutí tam zrálo delší dobu. Nebylo to nic tak jako náhlého, jenom to prostě získávalo nějaké impulzy. A v roce 1971 on se stěhuje do Montany, do odlehlého místa Florence Gulch, nedaleko městečka Lincoln, a tam si vlastně ještě tedy s pomocí svého bratra staví na malém pozemku jednoduchý srub, takovou jednoduchou dřevěnou chatu, která má 3x3,6 metru, což pak historici, no, ti, kteří se mi zabývají, říkají, to bylo přesně tolik, kolik měla i ta jeho cela, ve které pak strávil zbytek života. Takže to byl prostě jeho život a tam vlastně žil a tam jakoby našel své druhé já.
10: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
12: Ted Kazinský, to je smutný hrdina dnešního pořadu, kterým vás provázejí David Hertl a historik Jan Adamec. Začal tedy nový život, ty jsi to vlastně teď před chvílí říkal, v tu chvíli, kdy byl v té přírodě, tak zároveň dochází k tomu, že on odmítá, nebo začíná odmítat i všechny technologie a celý ten moderní technologický svět. Ale i přesto, kde je ten zlom, že najednou se to ještě obrací ven, to znamená, začne připravovat tu první bombu?
15: Tam se to zřejmě nějak jako prolíná. On, ten jeho radikální odchod do přírody je spojen zřejmě s nějakou potřebou žít úplně jiný život. On tam žije opravdu jako, že se spoléhá jenom na to, co uloví, co se sbírá. Absolutně nechce mít žádný kontakt s jakoukoliv, nejenom lidskou osobou, ale i vlastně jakoby těmi civilizačními výdobytky. Elektřina a tak dále a tak dále. A zřejmě hledá nějaký vnitřní klid, který mu má poskytnout ta okolní příroda. Takže tady je nějaké jako přesvědčení, že jeho život v tom technologickém světě nemá smysl, vidí na něm spoustu vlastně jako špatných věcí, inspiruje se některými texty, které kritizují technologickou nebo technokratickou společnost. A do toho vlastně ale přijde další obrovský negativní impuls, a to, že jemu ten ráj, který si tady vybudoval, začnou najednou rušit zase lidé. Ta civilizace ho nenechá být a naopak ho zase otravuje v uvozovkách tím, že vlastně na některá místa, která on považuje za nedotknutelná, tak najednou vidí, že tam postaví silnici, že tam prostě přijíždějí turisté a jeho to vlastně, on jak je extrémně citlivý a extrémně psychicky rozhozený, tak ho to začne strašně štvát a začne si to prostě brát jako osobní útoky a snaží se s tím vyrovnat tím, že si v sobě buduje jako nějaký mechanismus pomsty a začne o tom přemýšlet, jak se pomstit té civilizaci, jakým způsobem vlastně zareagovat na ten útok civilizace, na to jeho odlehlé místo, a postupně se v něm prostě jako formuje ten terorista, ten padouch. Už to není jen tak, že budu jen trpně snášet to, co mi ta civilizace uštědřuje, ale já jí to vrátím, já se jí pomstím a já nějakým způsobem budu snažit jí to vrátit a pomstit se.
12: Velmi pěkně je to, co následovalo, popsáno na wikipedickém hesle.
16: V 80. a 90. letech sousedé Kazinského podezřívali, že otrávil jejich psy. Po jeho zatčení našla FBI v jeho chatě jedy a později se přiznal k zabití alespoň jednoho psa. V letech 1978 až 1995 poslal Kazinský poštou nebo doručil osobně sérii stále sofistikovanějších bomb, které zabily 3 lidi a dalších 23 zranili. Celkem mu bylo přičteno 16 bomb. Ačkoliv se výbušná zařízení v průběhu let značně lišila, mnohá obsahovala iniciály FC, o nichž Kazinský prohlásil, že znamenají Freedom Club, klub svobody. Úmyslně v zařízeních nechával zavádějící stopy a věnoval mimořádnou pozornost tomu, aby nezanechal otisky prstů. Ty nalezené na některých zařízeních se neshodovaly s těmi, které byly objeveny na dopisech připisovaných Kazinskému.
12: Na začátku v té zprávě bostonské televize jsme slyšeli přezdívku Juna Bomber, jak se zrodila.
15: To Unabomber, to se zrodilo z policejního vyšetřování, taková zkratka, kterou tomu ti vyšetřovatelé dali podle těch cílů University and Airline Bomber. Z toho vlastně vznikla označení Unabomb a označení toho, kdo to páchá, Juna Bomber, a je to taková zkratka, která se k němu mediálně připnula a už vlastně každý běžný občan, který nezná sice jméno Kaczynski, tak ale ví, aspoň v Americe, tak aspoň ví, co znamená Juna Bomber.
12: Honzo, ty jsi mluvil o tom jeho odmítání moderních technologií. Jak to ale bylo s jeho vztahem třeba k ekologickým organizacím? Víme o tom něco?
15: To je docela zajímavá otázka, spíš v tom smyslu, že Kaczynski se také vyvíjel. Jo. Stejně tak, jako se vyvíjel a profesionalizoval jako terorista na těch mechanismech těch bomb, to bylo docela dobře vidět, že v těch 90. letech, kdy byly ty jeho útoky vlastně nejsmrtelnější, tak už byl opravdu jako velký profík. Tak se ale vyvíjel i ten jeho názorový svět. To, co původně začal jako jakousi osobní pomstu, tak si postupně vlastně profiloval do nějakého programu, s jehož pomocí chtěl bojovat proti té technokratické a technologické společnosti. Ale ono to moc s těmi environmentálními nebo těmi jinými organizacemi nemělo moc společného a i poté, co vlastně byl odhalen a co někteří, ale to se spíš bavíme opravdu jako těch radikálních hnutích, se snažili inspirovat některými těmi jeho texty, tak on to odmítal. On vlastně tu politiku a vůbec tu politizaci těch údajně environmentálních témat odmítal a on pro něj vlastně bylo cílem zničit veškerou tu technologii. To nebylo, jestli je to levicové nebo pravicové, jestli do toho boje za environmentální svobody nebo za tu environmentální politiku bojujeme ještě zároveň za práva menšin. Tomu bylo vlastně jako jedno. A velmi kritizoval a velmi se ohrazoval potom, když některé to specifické hnutí si chtělo ty jeho myšlenky nějak jako přivlastnit nebo se jim zaštiťovalo, zvlášť v té jako fašistické nebo té supremacistické linii. On prostě tu politiku vytěsňoval a chtěl, aby ta technologie zmizela jako taková, aby se všichni stali Tedem Kaczynským, který žije v tom srubu, obklopen přírodou a loví a pěstuje a nikde žádná elektrika, nic prostě takového. To byl vlastně jeho sen.
12: Občas si někteří historikové dělají tak trochu legraci, že tady jeho ješitnost zvítězila, nakonec tedy byla příčinou toho jeho odhalení. Popiš přesně, co přesně se stalo.
15: V roce 1995 Kaczynski zaslal několika redakcím významných novin ve Spojených státech svůj manifest, který se jmenoval Industriální společnost a její budoucnost, a žádal, aby ten manifest byl otištěn v plném znění ve všech těch obeslaných novinách a výměnou za to psal, že tedy se vzdá těch teroristických aktivit. To měl být vlastně jeho finální kousek. Všichni lidi se dozvědí, co si myslí, vyvolá to tu revoluci, možná tedy, a on splní ten svůj úkol. Po jako intenzivních debatách, protože to samozřejmě tohle byla klíčová otázka pro všechny redakce, zveřejnit, nezveřejnit, přistoupit na ty podmínky. Nakonec ten text byl publikován 19. září 1995 ve Washington Post a New York Times. A to byl Una Bomberův konec, protože když si to přečetli jeho příbuzní, především údajně to tady byla první jeho švagrová Linda, ale hlavně jeho bratr David, který si okamžitě všiml těch formulací, údajně když viděl jeden z těch typických Tedových obratů, který se jmenoval Cool-Headed Logicians, překladu něco jako chladnokrevní logikové, velmi specifické, že jo? Tak docvaklo mu, že by tím Una Bomberem vlastně mohl být jeho bratr. Takže prošel vlastně archiv starých dopisů a tam jednoznačně mu to jenom potvrdilo, že prostě ty formulace jsou podobné a s tím vlastně se obrátil na FBI. Okamžitě bylo jasné, kde je, protože Kaczynski se neskrýval, on vlastně byl pořád tam v té montaně, takže tam byl nakonec zatčen a to byl vlastně konec Una Bombera jako teroristy.
12: Stalo se 3. dubna 1996, ostatně o tom jsme si povídali na začátku, Kaczynskému bylo tehdy 53 let. Tady možná stojí za to dodat, že jeho bratr David nakonec opravdu dostal tu odměnu 1 000 000 dolarů, on o ní ale vůbec nevěděl, že byla vypsána. A když jste obdržené částky zaplatil všechny daně a poplatky, tak ji věnoval obětem kriminálních činů spáchaných paranoidními schizofreniky. Una Bomber, Kaczynski, byl nakonec odsouzen k několika doživotním trestům bez možnosti propuštění a většinu trestu strávil v přísně střežené věznici v Kolorédu. Vedl poměrně rozsáhlou korespondenci s mnoha lidmi, vydal dokonce knihu Technologické otroctví. A jeho myšlenky shrnuje Patrick Berriot v předmluvě knihy Why the Future Needs Ted Kaczynski.
16: Ostře kritizuje levicové reformisty, kteří se vydávají za rebely, zatímco systém podporují a brání skutečné revoluci. Kaczynski útočí na ty, kdo podrývají instinkt vzpoury, kdo jej usměrňují a oslabují, na falešné rebely, kteří odvádějí pozornost od problémů technologie tím, že ji soustředí na xenofobii, homofobii, sexismus, diskriminaci všeho druhu a utrpení zvířat. Odsuzuje rozbíjení oken, aby se zaplatilo sklenářům. Levice podle něj hraje roli bratrstva Emanuela Goldsteina z románu George Orwella 1984. Fiktivní opozice zřízené a řízené vládnoucími silami. Odcizené opozice, která posiluje systém, proti němuž údajně bojuje. Kazinský se svými pracemi snaží oslabit základy dehumanizující společnosti. Inspiruje mezinárodní anarchistická hnutí i hnutí usilující o alternativní svět. V jeho radikální kritice průmyslové společnosti lze nalézt návaznost na Aldouse Huxleyho nebo George Orwella. Energicky pokračuje na dekonstrukci mýtu o technologickém pokroku a hlásá strategii odtržení, protože s technologickou mocí, která neúprosně ničí lidstvo, není možný žádný kompromis.
12: Ted Kaczynski nakonec si tak trochu zkrátil to doživotí, protože když mu bylo 81 let, tak v červnu 2023 se ve vězeňském zdravotnickém centru v Severní Karolíně oběsil. Honzo, my jsme mluvili o tom, jaký byl vztah ekologických organizací k němu. Ještě bychom měli říci, že přeci jenom ty jeho myšlenky neustále oslovují lidi, a teď nemyslím jenom ten hrůzný případ z roku 2011, kdy Anders Breivik na ostrově Utøya zabil 77 lidí, ale existují asi dodnes i další organizace, které mávají tím praporem Kaczynského.
15: To je právě to, že Kaczynski je, nebo byl minimálně ve své poslední fázi života dost plodným autorem a navíc se svojí inteligencí a sečtělostí on vlastně dokázal obsáhnout poměrně jako široký záběr, co se týče toho svého hlavního tématu. A navíc vlastně je potřeba připomenout, že on v těch svých myšlenkách navazuje na poměrně vlastně jako dlouhou linii nejenom evropského, nebo řekl bych euroamerického myšlení, které s velkým znepokojením sleduje vzrůst toho technologického kapitalismu od 19. století až po současnost. Takže problémem u Kaczynského je, že vlastně z něj si můžete vlastně vybrat z toho jeho rozsáhlého díla různé myšlenky, které sami o sobě třeba znějí nějak jako i přitažlivě nebo nějak logicky, má to nějakou tu strukturu, ale v podstatě ve výsledku ten Kaczynského závěr, že je potřeba radikálně se odtrhnout od technologie a vlastně ji zničit nebo nějaké, tak je vlastně nesmyslný nebo není uskutečnitelný, kromě tedy situace, kdy nastane nějaká strašně dramatická katastrofa, jaderná katastrofa nebo prostě přírodní katastrofa, která všechno tu technologii jako smete a tím pádem lidstvo musí začínat od nuly. A to je možná ten bod, který fascinuje některé ty brutální teroristy, kteří vlastně říkají, no tak ta společnost proti mně je tak silná, tak všemocná, že já musím udělat něco výjimečného, spektakulárního a zkusím odstartovat ten doomsday, ten kolaps a po něm nastane ta nová společnost. Jenže místo toho odstřihnutí se od technologie tam dosazují, jako Anders Breivik, ty své ideologické koncepty rasismu a tak dále. A takže já bych byl s tou inspirací Kaczynské a propojováním třeba i těch environmentálních hnutí velmi opatrný, protože tím se dá i, jak bych to řekl, velmi rychle uplést bič na celé to environmentální hnutí tím, že ho propojíte s některými myšlenkami, které můžou být podobné těm myšlenkám spojovaným právě s tím tématem kritiky technologií a toho, že vlastně nevíme, kam ty technologie směřují.
12: Dodává na závěr historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel na slyšenou.
15: Děkuji za pozvání.
12: A ještě závěrečné titulky, ukázky přečetl David Schneider, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Iva Podzimková, Julian Boša a Ladislav Čurda. A k pořadu se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v audioportálu Můj rozhlas a také na dalších podcastových aplikacích. Za všechny jmenované se teď loučí a za poslech děkuje David Hertl.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzin Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr průměrně natankují za 44 korun a 22 halířů. To je asi o 2 koruny víc než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vejde v průměru na 47,79. Vláda zatím regulaci nechystá. Česká národní banka varuje před aktivitami platformy PaymentSoft, která nabízí veřejnosti platební služby. Subjekt nemá povolení k poskytování těchto služeb, přesto svým možným klientům tvrdí, že takovou licenci získal. Centrální banka varování zveřejnila na svých internetových stránkách. Kanada pomůže Ukrajině posílit protivzdušnou obranu. Balík pomoci v přepočtu za víc než 5 miliard korun oznámil kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary. Kanada taky plánuje v příští dvou letech posílit výrobu dronů. Třetinu produkce bude podle Carneyho dodávat na Ukrajinu. Obě země zároveň podepsaly několik dalších dohod o posílení ekonomické a energetické spolupráce. A v safari parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se poprvé narodily krajty písmenkové. Jde o největší hady Afriky, v dospělosti můžou být dlouhé kolem 7,5 metru a vážit 100 kilogramů. Na světě je v zoologických zahradách podle databáze ZIMS 55 těchto hadů a jinde než ve Dvoře Králové se za poslední rok rozmnožit nepodařilo. Hokejisti Pardubic po dvou vítězstvích v nové sezóně Ligy mistrů poprvé prohráli na ledě finské Saipy, nedohnali třígólový náskok domácích a podlehli jim 2-3. Za Dynamo snižovali v poslední sekundě druhé třetiny David Tomášek a ve třetí části Jan Košťálek. Pardubice si tak po třetím kole pohorší z aktuální druhé pozice.
9: Uzavřená dálnice D6 v Sokolově a kolona na D1 u Chocerad. Dálnice D6 je aktuálně uzavřená v Sokolově směrem na Karlovy Vary. Na kilometru 132 zasahují záchranáři u hromadné nehody 5 osobních aut a dodávky. Odklon policie vede v exitu 132 a na dálnici se vrátíte na stém 26. kilometru u Lokte. Zdržení je zanedbatelné. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále sune kolona, která začíná za sjezdem na Chocerady. Nesouvisle se pak popojíždí až na kilometr 49, kde se projíždělo jen jedním pruhem kvůli údržbě vozovky. Před chvílí byl provoz spuštěn v běžném režimu a kolona se dává do pohybu, aktuálně ztratíte asi 15 minut. Opatrně jeďte taky po silnici 55 mezi Přerovem a Olomoucí. Za obcí Kokory leží v jízdních pruzích sražená srna a auta tam vybočují. A silnice 54 je neprůjezdná mezi Veselým nad Moravou a Rakouskem. Po nehodě dvou osobních aut probíhají vyprošťovací práce. Objízdná trasa vede přes Uherský Ostroh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů Celsia na severu a západě Čech až na 6 stupňů a od jihovýchodu se přidá déšť. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině opět většinou s deštěm. Odpoledne pak začne oblačnost i srážky od západu ubývat a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: 389 miliard si naplánovala vláda půjčit v příštím roce, aby zaplatila jednak provoz státu a také svoje plány. Přestože jednomyslně takovýto schodek schválila, tak koaliční strany okamžitě začaly jednat o dalších úsporách. Ty menší totiž hrozí, že takový schodek ve sněmovně nepodpoří. Zatímco SPD a motoristé mluví o snížení o desítky miliard korun, tak hnutí ANO maximálně vidí jednotky miliard. To vše v době, kdy do finále míří kampaň před podzimními volbami. My se ale dnes budeme věnovat tomu, kde se v tomto návrhu rozpočtu skutečně dá šetřit a ptát se budu Víta Hradila, hlavního ekonoma společnosti Investika. Dobrý den, vítejte ve studiu.
18: Děkuji, dobrý den.
17: Řeč bude také o tom, jak tuto debatu vlastně sledují a jak na ní reagují investoři a jak moc se prodražují české státní půjčky. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
10: Řečí peněz.
17: Poslední více než týden není dne, kdyby česká média a politici neřešili návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten předložila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se schodkem téměř 390 miliard korun a se zdůvodněním, že nižší schodek by znamenal škrty v investicích a to vláda udělat nechce, protože právě růstem ekonomiky obhajuje to současné zadlužování. Poté, co vláda, jak jsme řekli, ten návrh bez výhrad schválila, tak následně vyhřezla vyvezla velmi ostrá kritika nejen od opozice, ale také od ekonomických expertů. V tom hnutí ANO zůstalo nakonec samo. SPD a motoristé sobě totiž ohlásili, že takovýto schodek se jim nelíbí a od té doby vedou v koalici jednání o jejich návrzích na úspory.
18: Chceme, aby ten rozpočet ukázal odvahu, že chceme opravdu šetřit a že prostě máme tu ambici zeštíhlovat státní agendy a samozřejmě nechceme, aby se to dotklo našich českých domácností.
19: Já myslím, že opravdu není možné se bavit o úspoře nebo o změně toho státního schodku 1 nebo 2 nebo 5 miliard. Ta změna musí být vyšší.
20: My si za tím rozpočtem stojíme, ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, že teda máme šetřit, teda máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit věci do nemocnic.
17: Slyšeli jsme vyjádření koaličních poslanců Hrnčíře, Macinky a Babiše, což jen dokresluje to, jak se asi ta debata mezi politiky o tom návrhu rozpočtu na příští rok vede. Víte, Hraděle, my vidíme debatu o úsporách v řádu jednotek nebo nižších desítek miliard korun. Jak zásadní je takováto úspora v rozpočtu, kde je schodek téměř 390 miliard?
21: Zanedbatelná. Ono jedna věc je srovnávat to s těma 390, druhá věc je, kolik to je v kontextu celého toho rozpočtu, který operuje asi s 2 500 miliardami. Takže každý, kdo má po ruce kalkulačku, si může podívat, jaký díl z 2500 je případně jednotky nebo desítky, takže je to skutečně spíš tak na mávnutí rukou. A tam by asi důležitá byla ta symbolická rovina. Já nevím, a nechci teďka spekulovat, jestli tam je nějaký PR záměr, že se to teoreticky mohlo nastřelit svědomím, že se to pak stáhne, aby ten narrativ se otočil ve smyslu, ono to vlastně nakonec není tak špatné a tím se trošku zahladí to, že ten deficit je gigantický. On gigantický skutečně je, já si pořád nemůžu pomoct a prostě se nabízí to srovnání s těmi lety 2021 a 2022, kdy ty deficity létaly kolem podobných čísel a jenom si je zapotřebí uvědomit, co se tehdy dělo. Stoletá pandemie, zavřené obchody, zavřené školy, zavřené továrny, všichni nosili roušky, nedalo se jezdit mezi okresy, v určitou chvíli lidé umírali, tak to byla situace, kdy ta ekonomika si vyžádala 400 miliardový deficit a teď jsme v roce 2027, respektive na něj rozpočtujeme, čekáme dobré ekonomické počasí a zase jsme přišli se 400 miliardami, takže tohle mi na tom přijde nejděsivější, ne ani tak to samotné číslo, ale že tohle číslo se vlastně normalizuje. My prostě si zvykáme na to, že tohle je to číslo pro běžnou operativu a pak jako nejzajímavější je, že někteří poslanci z vládní koalice jsou tím překvapeni. Ono je jako těžko být překvapen, když přece byli v té sněmovně, když se ty výdaje zvyšovaly, ty příjmy se snižovaly, to znamená, jako ono to nemohlo mířit k ničemu jinému, než k něčemu takovému.
17: No, tak tam byli také opoziční poslanci, kteří to také viděli, takže zase oni by měli být také soudní, protože oni tvrdí, že by dokázali sestavit rozpočet s 250 miliardovým schodkem a nemuseli by, jak říkají, zastavovat žádné dopravní stavby, žádné investice by nemuseli omezovat, což při vyjádření Aleny Schillerové, že celých 97% toho rozpočtu tvoří takzvané mandatorní a kvazimandatorní výdaje, což jsou právě ty výdaje dané zákonem, tak už jim tam zbývá pouze velmi malý prostor pro to, aby ta vláda skutečně mohla naplňovat tu svoji, dejme tomu, politiku, když to tak řekneme. Důležité je, jak takovouto debatu sledují trhy a co oni si řeknou o tom případném snížení toho rozpočtu, jak oni budou hodnotit tu vládu. Jak velká by musela být ta úspora, aby ty trhy si řekly, aha, tak opravdu to má nějaký závažný důvod, nebudeme zvyšovat úroky, o které vlastně jde především.
21: Trhy, podle mě jim je víceméně jedno, jestli by to letos bylo, i když to nastřelím, i kdyby to bylo plus minus 100. Jako pro ně to nehraje úplně velkou roli, protože v tom obrovském balíku toho státního dluhu a v tom kontextu těch dlouhých let před námi je to skutečně víceméně jedno. Tady nehrozí, že by Česká republika v dohledné době zkrachovala. To, o co těm trhům potenciálně může jít a co je může zneklidnit nebo spozornit, je ta tendence. To znamená taková, jako řekl bych, natura té země, jak ona se staví k té vlastní budoucnosti a jak se staví k vlastnímu dluhu. A ono není takový problém, že tam teď zaseknete 380 nebo 390, byť je to strašně moc, ale kdyby se tam teďka zasekl 600, tak to není ten problém. Ten problém je, jestli vy se dobrovolně vydáváte na trajektorii, ze které už pak třeba nemusí být úniku. To znamená, jestli si zvyknete na to, že tohle je standard. Mimochodem, co pak budete dělat, když to ekonomické počasí se pokazí? Když najednou přijde krize nebo recese, tak automaticky z těch minus 400 skáčete na minus 600, minus 700. A to je ten moment, kdy ten trh si řekne, kde vlastně je světlo na konci tunelu. Jo? Kdy se tahle společnost, která už si na to zvykla, chytí za nos a u nějakých voleb si řekne, musíme zabrzdit. Momentě, když už na to zvykáte roky, pak už to bude 10 let, jak ta společnost se může z toho ještě někdy probudit. Já vždycky dávám ten příklad Řecka, že Řecko neudělalo chybu v roce 2012, když zkrachovalo. Řecko udělalo chybu někde v 90. letech, kdy si lidé zvykli na to, že takhle se dá chovat, že takhle se dá fungovat do nekonečna. A pokud jde o trh, tak ona ta reakce zatím vůbec nemusí být ani vidět, i kdyby ten trh začínal být přesvědčen o tom, že se vydáváme na cestí. Protože, a tohle si myslím, že je důležité, jo, ten investor jeho vlastně zajímá, jestli mu vrátíte ty peníze na tom desetiletém dluhopisu. To znamená, pokud by si reálně myslel, že ta Česká republika může zkrachovat do 10 let, tak už by mohl začít panikařit. Ale pokud on jenom se na to podívá, řekne si, tak ti Češi ti za 30, za 40 let, pokud něco velmi silně nezmění, tak zbankrotují. Ale to mě teďka nezajímá. Já vím, že oni neskrachují do 10 let, já vím, že oni mi ty peníze vrátí.
17: My když se podíváme na ty úspory, kde je ty vládní strany hledají, zůstaňme ještě chviličku u nich, tak vynechávají kapitolu dopravních staveb,
21: to, že to vůbec
17: protože
21: zaznívá...
17: jenom připomenu posluchačům, dopravní stavby byl kámen úrazu i toho posledního rozpočtu, který předkládal ještě ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Výrazně se mu tam vyčítalo právě to, že desítky miliard nedal na dopravní stavby na rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury a už tehdy to byl vlastně ten největší, dejme tomu průšvih, ta výtka toho rozpočtu, že tam se počítalo s těmi miliardami a téměř 40 miliard v rozpočtu nebylo. Minister Stanjura tehdy říkal, že se tam ty miliardy dodají postupně, jak se bude řídit rozpočet v průběhu roku.
21: A já si myslím, že to není náhoda, že dochází potom na ty dopravní stavby, respektive na ten druh investic, protože no, to je jedna z mála těch položek, které nejsou mandatorní, to znamená, vy můžete v nouzi, když už přichází ten termín toho rozpočtu, tak vy můžete vůbec v nouzi do nich sáhnout a zároveň je to velká položka. Protože jinak, když se podíváte na ty skutečně velké položky, tak to typicky bývají mandatorní výdaje. Věci jako důchody a tak dále. To jsou obrovské balíky peněz. Oni by vám pomohli významně s tom rozpočtu, kdybyste do nich sáhl, ale vy prostě nemůžete. Takže v podstatě potom, když už přichází tvrdé na tvrdé a vy musíte vybírat ty nemandatorní, které se vůbec ještě dají upravovat, a tak tam jsou ty možnosti velice, velice omezené. A kromě věcí právě jako jsou provozní, ale to je prostě taková ta chiméra, že někde ušetříte na inkoustu do tiskáren desítky miliard, se samozřejmě nestane. Tak jedna z mála těch velkých položek je právě ta dopravní infrastruktura, respektive investice. Takže proto si myslím, že to tam potom sklouzlo, byť já jsem to samozřejmě nebyl u pana Stanjury v kanceláři, ale uměl bych si představit, že to je taková ta nouzová berlička, kde ubrat desítky miliard na poslední chvíli. A pokud jde o to, jestli se to vyplatí, nebo jestli je rozumné to nějak bránit tělem vlastním, obecně samozřejmě investice do infrastruktury jsou dobré. Asi bych byl trošku opatrný v takové té paušalizaci, jako prostě všechno, co vrhneme do betonu, je automaticky dobrý nápad. Jo. Já u těch projektů nejsem, ale když si představíte, že bychom neměli dálnici D1, že by neexistovala, tak to by byl jako extrémně dobrý ekonomický nápad ji postavit, protože ona prostě propojuje ta dvě hlavní centra celé republiky. Navíc je to transitní, propojuje celou republiku, takže to je třeba dálnice, která jako evidentně kdyby chyběla, tak opravdu stojí za to jít do toho se vším. Jestli tohle lze tvrdit o celém tom balíku na programovaných investic na příští rok, si netroufám tvrdit, protože si dokážu představit, byť neříkám, že to tak nutně, ale dokážu si představit, že tam můžou být i investice ekonomicky pochybné, to znamená prostě nějaký obchvat nebo nějaké propojení, které jasně bude fajn, někdo si zkrátí cestu na chatu, ale jakože to ekonomiku nějak nakoplo, může být diskutabilní. A to už pak musíte opravdu jeden projekt po druhém a nějak vyhodnocovat tu jeho ekonomickou návratnost.
17: Já jenom připomenu, že tento týden Jana Klímová ve svém pořadu Peníze a vliv řešila právě výhodnost a návratnost investic do dopravních staveb. Doporučuji k poslechu v našem archivu velmi inspirativní rozhovor i s ekonomem Janem Pavlem, kterého dneska konec konců ještě v našem pořadu budeme citovat. Když se podíváme tedy na ten rozpočet, tak jak velké úspory vlastně jsou reálné? Jak velké úspory si může ta vláda dovolit?
21: Já, jestli se nemýlím, tak 97% nebo něco okolo toho je ten poměr těch mandatorních a kvazimandatorních, ale vůči příjmům, nikoli vůči výdajům. To znamená, my v podstatě těch nemandatorních, kromě těch 3%, jak naznačujete, tak celý ten deficit jako je svým objemem v rámci těch nemandatorních, takže ono by se do něj teoreticky řezat dalo. Tam potom je to prostě věc politické schody, to znamená společenské poptávky. Jo. Pokud prostě lidé zvolili vládu, která jim řekla, že chce za každou cenu stavět dálnice nebo utrácet za to nebo ono, nebo za nás platit složenky za elektřinu a tak dále, tak je to nějakým způsobem legitimní a prostě tohle je výsledek demokratického procesu. Co mě na tom víc zaráží, je prostě, že se nějakým způsobem jako rozhodí rukama a řekne se, no tak prostě toho všechno pošleme do deficitu. Jako jestli je tady shoda na tom, a ta byla vyjádřena vlastně tím výsledkem voleb, jestli je tady shoda na tom, že my prostě chceme utrácet tyhle objemy peněz, to znamená mít tuhle kvalitu těch veřejných služeb, tak se to prostě musí řešit zvýšením daní. Já se omlouvám, to se prostě musí. Vy nemůžete prostě prohlásit, hold, máme drahý stát, nedá se nic dělat, tak prostě začneme valit 400 miliardové deficity. To prostě není řešení. Vy mu, pokud tohle uznáte, tak musíte říct, dobře, my máme dražší stát, můj elektorát chce takovéhle důchody a takovéhle služby a tak dále, no tak prostě bude muset někdo připlatit. A tady vždycky pak mě docela vadí ten argument a ostatně to se říká i těch mandatorních výdajů. Jakože ta vláda aktuální se tváří, že prostě hoď se to muselo utratit, a tak se nedá nic dělat, teď už s tím nic neuděláme. To se dalo tvrdit v momentě, kdy přebírali ten rozpočet před rokem necelým a oni už opravdu neměli šanci měnit legislativu, ale mandatorní výdaj neznamená, že je dán od Boha, on je prostě napsán v zákoně a že ten zákon musíte změnit. Pokud jste tohle tušil celou dobu, no tak jste už od ledna měl začít prostě tou sněmovnou tlačit nějaké zvýšení daní nebo nějaké snížení mandatorních výdajů. Mimochodem pak prostě není jako nemožné mít těch 150, o kterých se pořád mluví, že to jako implikoval ten předchozí plán Fialovy vlády, až ta hlava řekla, že to jako není možné. Jasně, že to je možné. Já neříkám, že by to bylo krásné, ono by to stálo hodně velké daně, ale není to nemožné. Takže jako od toho jste ve vládě, abyste případně upravili legislativu a dali to do rovnováhy.
0: Mohla by si to Česká republika ale dovolit, když je na evropském jednotném trhu v rámci svojí konkurence schopnosti například opravdu navyšovat daně? Protože například ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO říká, ano, zvyšme daně, ale co se stane? Lidi odejdou, začnou odcházet firmy, protože nebudou chtít platit vyšší daně než někde jinde v Evropské unii.
21: Ta naše daňová kvota není nějak veliká v rámci Evropy, ona je spíše nízká. Ten podíl HDP, který dáváme.
0: To je naše konkurenční výhoda.
21: Jasně, ale neznamená to, že bez ní jako nemůžete být atraktivní destinace, protože evidentně všechny ostatní evropské státy to nějakým způsobem zvládají. No a pak, když to chcete uznat tenhle argument, což se dá minimálně pro akademickou debatu, no tak pak musíte se tomu teda stavět cynicky, což se takhle v ekonomii často řeší. To znamená, existují daně, před kterými se prostě nedá utéct. Jo? Jako jasně, korporátní daně, přesně ten problematický případ, protože ta firma může nějakým způsobem optimalizovat a nějakým způsobem se přesouvat nebo minimálně papírově, ale lidé neodejdou samozřejmě. Pokud byste
0: a majetek taky
21: neuteče. Takže jako, že by všichni, na které můžete potenciálně zacílit, utekli, je samozřejmě úplně absurdní tvrzení, ale znovu musíme připomenout, že my jsme byli zvyklí na daň z příjmu fyzických osob, která v dnešním vyjádření vynášela asi o 150 miliard korun více ještě v roce 2020. Neutíkali od nás lidé, neutíkali od nás investoři, ta země úplně normálně fungovala. Takže je evidentní, že těch 150 miliard třeba byste si mohl zase vzít zpátky, že to bude jako nepopulární, nepříjemné a tak dále. Samozřejmě, ale není to tak, že by nějaká ekonomická zákonitost to vylučovala. Naopak, my máme dobrý důvod svědět nebo si myslet, že to ta ekonomika zvládne úplně v pohodě.
0: Jenom pro kontext, pokud se nepletu, tak jediní Starostové a nezávislí aktuálně o tomto velmi zlehka mluví a už to schytávají, že zvyšováním daně ekonomický růst nezajistí. My se právě ekonomickému růstu budeme věnovat. Naším hostem je nadále hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.
1: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Právě na ekonomický růst vláda spoléhá a ten by měl pomoci veřejným financím snížit tu míru zadlužení a také postupně naplnit rozpočty. To ale v posledním vydání pořadu Jany Klímové Peníze a vliv, o kterém jsme už mluvili, rozporoval profesor ekonomie a bývalý člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel.
22: Ekonomika je na svém potenciálu a začíná se dostávat nad něj. A ty multiplikační efekty nebo ty přenosy do té ekonomiky, těch fiskálních impulzů, jsou v tomhletom případě strašně malé. Jedna studie České národní banky ukazuje, že ve své podstatě, jakmile jste na úrovni potenciálního produktu nebo nad ním, tak ty multiplikátory jsou v České republice nulové.
0: Vysvětluje uznávaný český ekonom Jan Pavel, proč ty aktuální, ty stávající fiskální impulzy nebudou nějak zásadně podporovat růst české ekonomiky. Víte, Hradile, jak vysoký by musel být ten růst, aby dokázal ty rozpočtové deficity obhájit?
21: Jedna věc je obhájit, druhá věc je, jestli by je dokázal zažehlit. To znamená, jestli se skutečně z toho dluhu dá vyrůst. Tady jsou v podstatě tři klíčové věci. Ta jedna je, jaký máte teda ten strukturální deficit, to znamená, o kolik se vám jako nepotkávají ty příjmy a výdaje, což je u nás teď jako velice hodně. A druhá věc je, kolik stojí váš dluh, to znamená, jaké jsou ty výnosy, které od vás požadují investoři z každého toho dalšího dluhu. A pak ta poslední věc, teda jak velký by ten růst ekonomiky musel být, aby tyhle tři proměny jaksi se dali dohromady a vyplynula z toho aspoň jako stabilní trajektorie. To znamená, že by ten dluh vůči HDP aspoň nerostl. Já teďka to zkusím tady z hlavy jenom tak to číslo typnout, takže to nebude úplně přesné. Ale já si myslím, že v té stávající situaci, kdy ten strukturální nesoulad máme skutečně velice, velice výrazný, půjčujeme si poměrně draho, ten desetiletý dluhopis je někde okolo 5%, takže by ten ekonomický růst reálný, to znamená ten, který jsme teďka zvyklí vídat 2 až 2,5, musel být nějakých aspoň 5,5 až 6 nebo něco takového. A to by znamenalo, že byste nevyrůstal z toho dluhu, ale že byste ho aspoň zastabilizoval. Znamená, kdybyste od té doby pořád rostlo nějaký těch třeba 6%, tak byste dosáhli jenom toho, že by ta křivka přestala stoupat a že by jenom zůstala v rovině. A tohle samozřejmě je úplně zříše snů, prostě nějakých 6% hospodářského růstu už absolutně nepřichází v úvahu. Takže když budeme předpokládat, že ta situace by zůstala jenom taková, jaká je v tuhle chvíli, tak i kdybyste už nic dalšího nezhoršoval, to znamená to strukturální saldo už byste dále jako nezhoršil, tak to bude pořád explozivně nahoru. Prostě i kdyby ta ekonomika se vyškrábala třeba na 3%, tak pořád ten celkový dluh vůči HDP bude růst.
0: Kdo jsou vlastně ti největší čeští věřitelé? Jsou to stále velké evropské bankovní domy, které kupují české dluhopisy?
21: Ano, typicky jsou to banky, které operují u nás, ty drží nejvíc toho českého dluhu, ale obvykle jsou to se zahraničním vlastníkem, takže tohle je pořád ta největší stabilně už roky a myslím si, že se na tom tohle nic nezmění největší držitelé našeho dluhu.
0: Ten aktuální úrok, který platíme na tom desetiletém dluhopisu, je zhruba 5,2%. Jak nás vlastně trhy posuzují jako věřitele? Co je pro ně rozhodující pro to nastavení toho úroku, které bude Česko za své dluhopisy platit?
21: Ono do toho vstupují částečně i ty sazby České národní banky, jak se často skloňuje, byť ne úplně jedna ku jedné, a spíš tam jde o ten výhled na to, jak ta Česká národní banka se bude chovat v budoucnosti, než na to, co dělá teď konkrétně, kolik ta reposazba je. Takže tohle je jedna věc. A druhá je, což už jsme diskutovali, prostě nějaká ta víra v to, že jim ty peníze vrátíte. To znamená ta riziková přirážka, tedy ta pravděpodobnost toho, že zbankrotujete. A to už jsem říkal, že tam podle mě vstupuje v tuto chvíli vlastně ještě velmi málo, protože jako nikdo při smyslech si nemyslí, že Česká republika zbankrotuje do 10 let. Pak tam je to

0: nejší reakce velkých centrálních bank, hlavně teda Spojené státy a Evropa, a pak se sveze celý svět, protože jsme prostě substitut nebo alternativa k jejich dluhopisům.
1: To jako rozhodne Evropská centrální banka, uvidíme už dnes. Byste na začátku ale říkal, že vlastně bychom si mohli půjčit i 600 miliard a že by to ty trhy nějak nezarazilo. Co by to ale znamenalo pro Česko? Protože když si vezmeme jenom ty náklady na obsluhu toho státního dluhu, to jsou tedy ty úroky, které platíme, tak v tomto roce zaplatíme 110 miliard. Podle návrhu rozpočtu v tom příští už zaplatíme 130 miliard. Loni jsme platili pouze 100, takže ta dynamika se nabaluje. Budeme refinancovat desetileté dluhopisy za téměř dalších 300 miliard a to jsou ty náklady, které rostou. Poroste ta obsluha státního dluhu o desítky miliard i v těch dalších letech? Máme se připravit na to, protože jenom připomenu, 130 miliard je téměř polovina rozpočtu na celé školství.
0: A nebo třeba víc než ministerstvo vnitra, jestli se nemýlím. Já si myslím, že to určitě poroste v blízké budoucnosti. Jedna věc je, protože prostě hromadíme zase další dluhy, takže se z toho automaticky i zvyšují ty úroky, ale druhá věc je právě to úrokové prostředí. Vy jste to v podstatě naznačil, kolik teďka se zase bude přerolovávat těch státních dluhopisů, což je takový zvláštní termín. V podstatě to znamená, že oni vám teda vyprší ty, které jste vydal před těmi 10 lety, a vy samozřejmě jako ty peníze pořád potřebujete,
1: takže jediné, co uděláte... měli úrok 1/4% bodu.
0: Přesně tak. A k tomu teďka přesně bude dochází. Znamená, ty dluhopisy, které byly tehdy vydávány v těch 10. letech, kdy vlastně úrokové sazby byly na nule, a takže stát si půjčoval extrémně levně, a tak ty dluhopisy všechny teďka dojdou ke splatnosti a vy musíte za ně vydat úplně nové a ty najednou vydáváte za 5%. Navíc to úrokové prostředí, já si nemyslím, že teďka se nacházíme v nějakém anomálním stavu, kdy ty úroky jsou jako zvýšené a že se to brzo otočí zpátky. Já si myslím, že anomálie byly naopak, byla ta 10. léta, kdy právě jsme se plazili podél nuly, nedařilo se oživit inflaci a centrální banky měly ty sazby úplně na podlaze. To byla ta anomálie. To bylo jako historicky zvláštní období. My se teď spíš vracíme k normálu. Já třeba Spojené státy se taky teďka vlastně vrací do normálního stavu. Takže ano, když to vezmete všechno dohromady, tak ty náklady obsluhy dluhu budou růst. Jednak protože bude více dluhu, jednak kvůli tomu přerolování, což je mechanická věc, kterou nic neuděláte, a jednak protože ty úrokové sazby pravděpodobně zůstanou vysoko. A pokud jde o ty náklady, tak ono. Jedna věc je, že si řeknete, že je to škoda peněz právě proto, že se za to dalo zaplatit celé ministerstvo vnitra, nebo že se za to dali tam postavit dálnice. To je jedna nepříjemnost a s tím, jak to bude narůstat, tak to bude čím dál nepříjemnější. Ale druhá, to si myslím, že ještě důležitější, je, že tohle je skutečně ultramandatorní výdaj, ty splátky toho dluhu.
1: Vy prostě ten jako, se zaplatit musí, ten se zaplatit musí.
0: Ano, přesně tak. Zatímco ty ostatní mandatorní výdaje, oni vypadají jako neprolomitelné, protože se musí sejít sněmovna a senát a pak to musí projít přes prezidenta, tak to vypadá jako, že se s tím nedá hnout. Dá se s tím hnout. S tímhle se nedá hnout. Prostě tohle je první položka, kterou musíte zaplatit. A čím ona je větší, tak pak vám opravdu strašně zmenšuje ten manévrovací prostor, protože vy tady máte jenom velký balvan, přes který se nedá obět, ani kdyby se všichni poslanci postavili na hlavu. A pak se dostáváte právě do situace v mnohých evropských zemí, kde právě to, že je ochromuje tohle a že je to tak velké, způsobuje, že vlastně ta politika už se dělá na strašně malém hřišti.
1: Já jenom na úplný závěr a poprosím o stručnou odpověď připomenu, že Fialově vládě se vyčítá, že zadlužila tuto zemi za ty 4 roky, co byla u vlády a sestavovala 4 rozpočty, takže udělala sekeru v úvozovkách ve výši 1,2 bilionu. Tato vláda má naplánovaných, když jsem to spočítal i s tím výhledem, co ona má, a tam nezapočítávám ty takzvané únikové doložky, tak je 1,3 bilionu. Dostaneme se někam k 5 bilionům celkového zadlužení České republiky. Je to už zásadní problém a to, jak říkáte, to políčko pro to vládnutí už se smrskne na tak malé, že ty vlády budou prakticky nefunkční. Je tady to riziko?
0: Technicky za to se to v dohledné době ještě nemůže stát, ale jenom proto, že my máme skutečně tu velmi dobrou výchozí pozici, to znamená, to naše zadlužení je relativně nízké. Druhá věc ale je, pokud byste trval na tom, že ten strukturální nesoulad mezi těmi příjmy a výdaji zůstane takový, jaký je, že prostě nebudete svolávat poslance, že to nehodláte měnit. Tak ano, tohle je cesta ke státnímu bankrotu. Prostě neexistuje situace, kdyby ekonomický růst vás toho nějakým způsobem dostal. Nebude to na horizontu 5 let ani 10 let, ale když skutečně zkusím tipnout, ještě pak do toho přijde problém s demografií, s důchodovým systémem a tak dál, tak podle mě
1: 30. léta.
0: A takže zcela realisticky můžete ve 40. letech třeba začít už skutečně řešit potenciální státní bankrot. Než kvůli, pokud se stane něco vyloženě nepříjemného, jako ve vašem okolí nějaký bankrot jiného státu a panika na těch trzích. To znamená, řešitelné to pořád ještě je naším vlastním aktivním krokem, hlasováním, změnou toho strukturálního nesouladu. Tohle se dá řešit, ale, a to je právě moje největší obava z toho celého, vy na to potřebujete ten étos nebo tu náladu v té společnosti, která bude chtít, aby se s tím něco udělalo. Kdybyste udělal průzkum mezi občany v roce 2019 a zeptal se jich, co si myslíte o návrhu

0: politické strany XY, že bychom si udělali deficit 400 miliard, tak se vám budou smát. Ty lidi na ulici by se vám smáli, že to nemůžete myslet vážně, že přece normální je 30, 40. A nenašel byste v podstatě nikoho, našel byste schodu na tom třeba v jednotkách procent, a to by byli lidé, kteří nepochopili otázku. A dneska ta naše společnost, ne všichni, ale její významná část má pocit, že je to v pohodě. A pokud tohle se stane normálem v té společnosti, tak nevím, jak to chcete změnit.
1: Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Investika, klade na závěr otázku, nad kterou se můžeme všichni zamyslet. Já děkuji za to, že jste dnes přišel k nám do studia.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
3: Pro a proti.
4: Evropská komise pozastavila Česku proplácení části dotací pro Agrofert kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Státní zemědělský intervenční fond přesto firmám z tohoto holdingu peníze vyplácí dál. Má Česko respektovat výhrady Bruselu a platby do vyšetření sporu zastavit? Nebo Evropská komise zpochybňuje Babišovo řešení střetu zájmu předčasně, když své posuzování ještě neukončila? A může Andrej Babiš jako premiér hájit české zájmy při jednání o budoucnosti evropských zemědělských dotací, pokud se jejich pravidla přímo dotýkají Agrofertu? Zeptám se europoslankyně ODS Veroniky Vrecionové a europoslance Hnutí ANO Ondřeje Knotka.
3: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu.
5: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Evropská komise zaslala do Česka oficiální dopis ohledně střetu zájmů premiéra Babiše. Český rozhlas úspěšně otestoval nový systém celoplošného varování obyvatel přes rozhlasové vysílání DAB. Fotbalisti Slavie rozehráli proti Lens svůj první zápas v nové sezóně Ligy mistrů a počasí zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO má podle Evropské komise stále osobní zájem na holdingu Agrofert. Vyplývá to z dopisu, který komise poslala Ministerstvu pro místní rozvoj. Přijetí dokumentu potvrdila mluvčí rezortu Veronika Lukášová. Náš zpravodajský server irozhlas.cz má jeho obsah k dispozici. Komise v něm podrobně vysvětluje, proč převedení Agrofertu do fondu neřeší Babišův střet zájmů. Zmiňuje třeba vliv premiéra na rozhodování státu i nastavení samotného fondu. Ten má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy. Komise kvůli tomu už začátkem týdne pozastavila proplácení části dotací. Babiš i Agrofert střet zájmů dlouhodobě odmítají. Roste agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách. Častější jsou slovní útoky i fyzická napadení, vyplývá to z odhadů policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Příčinou takového chování je, kromě alkoholu nebo drog, taky frustrace, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matuš Šucha.
6: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to přistižení při porušení dopravních předpisů, tu frustraci jako prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
5: Fyzické napadení policisty je trestný čin, za který hrozí trest odnětí svobody na 4 až 15 let. Český rozhlas a České radiokomunikace úspěšně otestovali nový systém varování obyvatel. V případě mimořádné události dokáže přerušit běžné rozhlasové vysílání a upozornit na hrozící nebezpečí varovným hlášením na displeji přijímače, přehráním zvukové informace i probudit i vypnuté DAB přijímače.
7: Přijímače na to zareagovaly správně, ty digitální se probudily ze spánku a začaly hrát a ty analogové s RDS-kou zobrazily na displeji nápis alarm a blikaly, takže všechno se povedlo.
8: Test spustil Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
9: Věříme, že během zhruba roku bychom mohli přejít do standardního běžného provozu. Ta spolupráce bude zahrnovat i další subjekty, například hasičský záchranný sbor.
8: Říká Marcel Procházka, ředitel regulace a právní divize Českých radiokomunikací. Systém má sloužit při skutečných mimořádných událostech, jako jsou třeba požáry, povodně nebo výpadky proudu. Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: Vědci při průzkumu Závěšova kříže z Vyšebrodského kláštera objevili další relikvii. Uvnitř vzácné památky ze 13. století našli kromě dřeva považovaného za část Kristova kříže taky druhou, takzvanou dotýkanou relikvii. Jak vznikla, vysvětluje geoinformatik organizace Naše historie Jiří Šindelář.
10: 500 let byla do dřevěného jádra vložena svatá relikvie a tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví.
5: Závěšův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Fotbalisti pražské Slavie v 21 hodin rozehráli své první utkání v nové sezóně Ligy mistrů na stadionu v Edenu, hostí francouzské Lens. Přímý přenos naladíte na Radiožurnálu nebo Radiožurnálu Sport. A 3,5 roku před zahájením příštích zimních olympijských her ve francouzských Alpách je jejich organizační výbor bez prezidenta. Dosavadní šéf Edgar Gropiron dnes oznámil, že z funkce odstupuje. Na sociální síti LinkedIn to odůvodnil napjatými vztahy ve vedení organizačního výboru. Jeho nástupce zatím vybraný není. Dálnice D6 je neprůjezdná v Sokolově ve směru na Karlovy Vary. Na 132. kilometru odklízí následky hromadné nehody dodávky a 5 osobních aut. Policie odklání dopravu v exitu 132 a po pár kilometrech se na dálnici vrátíte u lokte. Zdržení nenaberete. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte už jen kratší kolonu za sjezdem na Divišov. Po údržbě vozovky na 49. kilometru se fronta rozjíždí. Ztratíte už jen 10 minut. A na silnici 35 čekejte zdržení u Kocvířova, a to v obou směrech. Na kruhovém objezdu se jezdí na semafor Kyvadlově kvůli stavebním pracím. Od Litomyšle je to asi na 10 minut, od Mohelnice počítejte 5 minut navíc. Zítra bude zpočátku převážně zataženo, v jeho východní polovině většinou s deštěm. Odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat. A nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Kniha Lidská tragédie od britského historika Orlanda Figgese je monumentální a oceňovaná historická práce, která podrobně mapuje dějiny ruské revoluce v letech 1891 až 1924. V roce 2004 knížku přečetla, zajímavé ukázky z ní vybrala a v repríze pořadu Politická literatura okomentuje Petruška Šustrová.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Politická literatura na českých pultech.

0: Příjemný nedělní večer, vážení a milí posluchači, vám ze studia Českého rozhlasu přeje Petruška Šustrová. Naladili jste si pravidelný pořad o politické literatuře a budeme si číst z knihy Orlanda Figese, která se jmenuje Lidská tragédie a má podtitul Ruská revoluce 1891 až 1924. Vydalo ji už před nějakou dobou nakladatelství Beta Dobrovský Ševčík v překladu Dariny Dvořákové a přestože to tady tentokrát není horká novinka, myslím, že je to kniha nesmírně důležitá pro poznání 20. století. A Orlando Figes v závěru své Lidské tragédie shrnuje, proč je poznání ruské revoluce tak důležité.
1: Tento experiment přinesl strašlivé následky ani ne tak pro zlý úmysl jeho vůdců, kteří většinou vycházeli z nejvyšších ideálů, ale pro neuskutečnitelnost jeho ideálů. Někteří lidé možná řeknou, že tento experiment neuspěl v Rusku 1917 proto, že země nebyla na socialismus dostatečně připravená, nebo přinejmenším byla ponechána sama sobě bez podpory vyspělejších průmyslových společností. Podle jejich názoru tedy nevedla ke stalinismu logika samotného systému, ale ruská zaostalost a mezinárodní izolace. Je to nepochybně částečně pravda.
2: Nikdo z bolševiků roku 1917 nečekal, že Rusko zůstane osamocené a kdyby se tak stalo, že přežije dlouho. Říjnové uchopení moci spočívalo na předpokladu, že zažehne jiskru po celém koloniálním světě. Když k tomu nedošlo, museli téměř nevyhnutelně přijmout strategii, že byť jenom v zájmu obrany, postaví industrializaci na první místo. A protože sovětský model vedl téměř všude ke katastrofálním koncům, i když byl aplikován v rozličných místních podobách a na tak rozdílných místech, jako je Čína, jihovýchodní Asie, východní Evropa, subsaharská Afrika a Kuba, nelze se vyhnout závěru, že jeho základní problém nespočívá zřejmě v okolnostech, ale v samotných principech.
0: Někdo by si mohl po vyslechnutí této ukázky říci, no ale to přece zrovna nám, kteří jsme to zažili, nemusí nikdo vykládat. Jenže Lidská tragédie Orlanda Figese rozhodně není soubor pouček o tom, v čem je komunismus špatný a jak se to projevuje. To tedy vůbec ne. Je to skutečný tlustospis, s poznámkami a rejstříkem má přes 800 stránek a naprostou většinu knihy tvoří velmi živé vyprávění o tom, jak to v předrevolučním, revolučním a porevolučním Rusku vypadalo. Autor psal Lidskou tragédii déle než 6 let a rozdělil své dílo do 4 částí. První se jmenuje Rusko za starého režimu a nabízí nám mimo jiné zevrubný portrét posledního ruského cara Mikuláše II.

0: Poslední léta romanovské vlády charakterizují tři zřejmé principy. Prvním byla představa dědičného léna, kdy byl car doslova a dopísmene chápán jako vlastník celé Rusy, co by svého soukromého po otcích zděděného majetku na způsob středověkého pána. Při prvním sčítání lidu v roce 1987 se car Mikuláš zapsal jako velkostatkář. Ve druhé polovině 18. století odtrhla tato myšlenka Rusko od západu, kde začala jako protiváha k monarchii vyrůstat nezávislá třída velkostatkářů.
1: Druhou zásadou byla myšlenka samoděržaví. Car jako zosobnění boha na zemi nebude omezen žádnými zákony nebo byrokracií a bude vládnout zemi podle svého osobního pojetí, povinnosti a práva. I tato zásada v duchu byzantské tradice despotismu se lišila od pojetí západního monarchistického státu. Konzervativci typu Konstantina Pobědonosceva, vychovatele a předního ideologa jak Mikuláše II., tak jeho předchůdce Alexandra III., tvrdili, že taková náboženská autokracie je pro ruský národní duch vhodná, že k potlačení anarchistických pudů ruského lidu je božský samovládce nezbytný.
0: A nakonec tu byla myšlenka mystického spojení mezi carem a pravoslavným lidem, který ho miluje a poslouchá jako otce i jako boha. Vysněná představa o otcovském státě a zlatém věku autokratické vlády, nezatížené komplikacemi moderního státu. Poslední dva carové, Alexandr III. A Mikuláš II., věřili, že modernizace ve všech svých podobách, tedy volnomyšlenkářství, západní konstituční ideologie a nové městské třídy, ohrožuje jejich moc a prestiž. Bylo proto logické, že se snažili pootočit hodinky zpátky k dávno minulému zlatému věku.
1: Mikuláš II. Byl veden k tomu, aby prosazoval zásady samovlády, držel moc u dvora a nedůvěřoval byrokracii jako jakési stěně, která přetrhává přirozené pouto mezi carem a jeho lidem. Tuto nedůvěru lze vysvětlit skutečností, že během 19. století se začalo říšské úřednictvo prezentovat jako síla prosazující modernizaci a reformu. Bylo stále více nezávislé na dvoru a přibližovalo se veřejnému mínění, což podle názoru konzervativců nemohlo skončit jinak než revolučními požadavky na ústavu.
0: Právě tady byly kořeny revoluce ve vzrůstajícím konfliktu mezi společností, která byla stále vzdělanější, městštější a složitější, a mezi zkostnatělou autokracií, která nechtěla politické požadavky společnosti připustit. Konflikt nabyl akutní či vlastně revoluční podoby po hladomoru v roce 1891, kdy se vláda zmítala v krizi a liberální část společnosti se spolitizovala tím, že zahájila vlastní pomocnou kampaň.

0: Orlando Figes, z jehož knihy Lidská tragédie si dnes čteme, zvolil zvláštní a zajímavou autorskou metodu. Aby čtenáři přiblížil myšlenky, principy a situace, o kterých píše, předvádí je na příkladech. A tak celou knihou prochází několik historických postav, které jsou představiteli důležitých politických proudů. Jednou z takových postav je kníže Georgij Lvov, který se v roce 1917 stal předsedou vlády demokratického Ruska. Pocházel z jednoho z nejstarších ruských šlechtických rodů a byl charakteristickým představitelem liberálních statkářů.
1: Jako revolucionář Lvov příliš slibný nebyl a navíc byl vlažný. Jeho ideály pocházely z velkých reforem a v srdci vždycky zůstal liberálním monarchistou. Věřil tomu, že posláním šlechtické třídy je věnovat se celé službě lidu. Paternální populismus tohoto typu byl mezi členy zemstva, to jest volené místní samosprávy, dost běžný. Podobní postavám, které plnily stránky děl Tolstého a Čechova, byly odáni službě veřejnosti. Mnozí z nich, jako liberální synové bývalých majitelů nevolníků, kteří byli stiženi pocitem provinilosti, nepochybně cítili, že touto službou pomáhají odčinit vinu vůči rolníkům.
2: Ku příkladu kníže Lvov trávil v roce 3 měsíce cestami po vesnicích a inspekcemi škol a soudů. Zisk ze svého panství Popovka využil k postavení školy a lepšímu zásobování vodou v okolních vesnicích. Tulské zemstvo za jeho vedení v 90. letech 19. století patřilo k nejprogresivnějším v celé zemi. Zakládalo školy a knihovny, nemocnice a útulky pro duševně choré, stavělo nové silnice a mosty, poskytovalo rolníkům veterinární a agronomické rady, investovalo do místních trhů a průmyslových odvětví, poskytovalo finance na program pojištění a zemědělské úvěry a v nejlepších liberálních tradicích sestavovalo náročné statistické přehledy pro přípravu dalších reforem.
0: Tato liberální zemstva, kterých ovšem v Rusku rozhodně nebyla většina, si však vzala úkol, který přesahoval jejich možnosti. Navíc narážela na dva zásadní problémy. Jednak na ně rolníci, kteří své zástupce volit nemohli a žili izolováni ve svých vesnických komunitách, pohlíželi dosti vlažně a jednak se proti jejich činnosti stavěla vláda. Zemstva podléhala ministerstvu vnitra a to jim bránilo v práci, často pod různými malichernými záminkami.

0: Velkým protihráčem carského samoděržaví byli revolucionáři, anebo v širším smyslu pokroková ruská inteligence. Zdaleka to nebyli jen bolševici. Ti koncem 19. století ještě ani neexistovali a do boje o moc vstoupili až v poslední chvíli. Ruská radikální inteligence uctívala téměř nábožně revoluční kánon, odmítala jakékoliv kompromisy s režimem a nad liberalismem ohrnovala nos. K cíli podle nich mohl vést jen nelítostný boj s použitím teroru. Pokud si neuvědomíme, v jaké kulturní izolaci se ruská inteligence nacházela, nemůžeme nikdy takový politický extremismus pochopit. Tato nepočetná elita se svou politikou sama izolovala od oficiálního Ruska a svým vzděláním od ruské vesnice. Obě tyto průrvy byly nepřekročitelné. Ale snad největší význam měla odtrženost ruské inteligence od evropského kulturního světa, který se snažila imitovat. Docházelo tedy k tomu, že myšlenky, které byly do Ruska importovány ze západu, a to byly téměř všechny, bývaly po převzetí ruskou inteligencí zmrazeny do abstraktních dogmat. Zatímco v Evropě museli ideje soupeřit s jinými doktrinami a postoji, takže Evropané nakonec co do absolutních pravd tíhli ke zdravé skepsi a v Evropě se vyvinulo klima pluralismu, v Rusku naopak nastalo kulturní vakuum. Petrohradem probíhala jedna módní vlna za druhou. Ve 40. letech 19. století to bylo hegeliánství, v 60. letech darwinismus, v 90. marxismus a všechny tyto módní názory byly přijímány jako nezvratná pravda. Ruská inteligence, přesvědčená, že její myšlenky jsou klíčem k budoucnosti světa, dělila svět na síly pokroku a síly reakce, na svět přátel a nepřátel věci lidu, aniž by ponechala jakýkoliv prostor pro pochybovače. Odtud pramenil totalitní pohled na svět. A pokud šlo o tu nesmírnou oddanost lidu, kterou se radikálové a revolucionáři oháněli, zde si nelze dělat žádné iluze. Sice milovali lid, ale s jednotlivými lidmi to tak slavné nebylo.
1: Ve idealizované abstrakci lidu bylo nemálo snobského pohrdání, které chovali aristokraté vůči zvykům obyčejného člověka. Jakoby lid byl jen faktorem jejich doktrín, jakoby to nebyli trpící jednotlivci s komplikovanými potřebami a touhami. Podle revolucionářů někdy bylo v zájmu věci, aby se životní podmínky lidu ještě zhoršily, aby tak došlo ke konečnému převratu. Čím hůř, tím líp, říkával Černyševský, čímž myslel, že horší podmínky přispějí k vyvolání revoluce.
0: Orlando Figes také ukazuje, že revolucionáři o skutečném ruském lidu věděli pramálo, i když zejména národníci dělali, co mohli, aby ho poznali a porozuměli mu.
2: Během léta 1874 vyšly tisíce studentů z přednáškových sálů mezi lid. Tito mladí idealisté, oblečení jako vesničané nebo drobní obchodníci, se hrnuli na venkov sloužit lidu, takže ho naučí číst a psát, že budou pracovat jako obyčejní lidé a že lidu pomohou pochopit příčiny jeho strádání. Tito studenti velmi naléhavě pociťovali potřebu splatit lidu svůj dluh. Chopili se myšlenky žít s rolníky a sdílet s nimi jejich utrpení.
1: Nicméně vesničané přivítali tuto dětskou křížovou výpravu s nedůvěrou a nepřátelstvím. Studentské městské způsoby a doktríny jim byly cizí a ačkoliv jejich propagandě příliš nerozuměli, dokázali pochopit, že je to hra s ohněm. Socialismus, napsal později jeden narodník, se od vesničanů odrážel jako hrách od zdi. Naslouchali našim lidem uctivě jako panu faráři, ale na jejich myšlení nebo činech to nezanechalo stopy. Řada o nich radikálů, kteří se vydali mezi lid, brzy padla do rukou policie, a to někdy přímo na upozornění místních vesničanů.

0: Ještě jsme se nedotkli složky, která sice netvořila velkou část ruské společnosti, ale byla nesmírně důležitá, totiž dělnictva. Byli to totiž právě dělníci, kteří zahájili revoluci roku 1905. Ve dnech 3. až 8. ledna 1905, v době, kdy Rusko vedlo nešťastnou válku s Japonskem, vstoupilo do stávky na 120 tisíc petrohradských dělníků. Sepsali petici, kterou chtěli při masové demonstraci předložit carovi a ve které úpěnlivě prosili o zlepšení svých pracovních a životních podmínek. V jejich čele stál Pop Gapon, který už nejméně 2 roky pod patronací policie organizoval dělnické kluby a čajovny. Demonstrace se konala v neděli 9. ledna 1905.
1: Přes svůj strach dělníci doufali, že je car přijme. Viděli v něm božího muže a věřili, že jejich věc je spravedlivá. Vojáci na míru milovnou demonstraci jistě nebudou střílet, mysleli si. A rozneslo se, že v zimním paláci pro ně bude připraveno pohoštění a že se při tak významné příležitosti uspořádá přehlídka. V čele největšího zástupu kráčela s krucifixem vousatá postava otce Gapina v dlouhém bílém rouchu. Za ním nesli portrét cara a velký bílý transparent se slovy "Vojáci, nestřílejte na lidi." Rudé prapory byly zakázány.
2: Jak se zástup blížil k Narvské bráně, vystoupila proti nim z ničeho nic jízdní jednotka. Někteří účastníci pochodu se utíkali ukryt, ale jiní pokračovali v cestě až k prvním řadám pěchoty. Jejíž zbraně mířily přímo na ně. 2 varovné salvy byly vypáleny do vzduchu a 3. na krátkou vzdálenost přímo do neozbrojeného davu. Lidé zařvali a padali na zem, ale vojáci, propadlí v té chvíli panice, doma si lidu pálili dál. 40 lidí zemřelo a na stajích bylo zraněno při pokusu o útěk. Gapona ve zmatku srazili na zem, ale vstal a v nevěřícném údivu zíral na zmasakrované lidi kolem sebe a stále dokola prý opakoval: už není boha, už není cara.
0: V týdnech po této krvavé neděli následovala mohutná vlna stávek. Jen v lednu zastavilo práci přes 400 tisíc dělníků. Byly to spíš výbuchy vzteku, než organizované stávky. Dělníci své požadavky obvykle začali formulovat, až když už stávka vypukla. O tom, že by tyto stávky vedli socialisté, nemohla být řeč. Hlavní revoluční vůdci Lenin, Martov, Trockij, Plechanov a Černov byli v exilu. A ač se jim vzpoura nepochybně líbila, vůbec do nebezpečného a drsného Ruska nespěchali.
1: Rebelantská nálada se brzy rozšířila po celé zemi. Když rolníci viděli slabost vlády, využili situace a uspořádali stávky nájemců půdy, aby velkostatkáře přinutili zvýšit mzdy. Začátkem léta, kdy se už začalo ukazovat, že úroda ani v tomto roce nebude moc dobrá, zaútočili rolníci s plnou vervou na panské statky, loupili majetek, vypalovali obytné budovy a nutili statkáře k útěku. Během bouří v letech 1905 až 1906 bylo zničeno na 3000 panství, což bylo 15% z celkového počtu.
2: Od ledna do října byla armáda využita nejméně ve 2700 případů k podlačení vesnických vzpour, čímž vojenská disciplína, která už značně utrpěla vysláním vojsk do Mandžuska, utrpěla další ránu. Velká většina pěchoty se skládala z vesničanů a ti se odmítali účastnit akcí proti nespokojeným rolníkům. Celé jednotky odmítali plnit rozkazy a napříč hodnostmi se začala vzmáhat vzpoura. Kvůli rostoucímu nebezpečí domácí revoluce, spojené s vyhlídkou na porážku v cizině, kterou signalizovala potupná porážka ruského námořnictva u Sušimi, byl car nucen požádat Japonce o mír. Ukázalo se, že nelze uprostřed domácí revoluce vést zahraniční válku, a to se potvrdilo v roce 1917.

0: Máte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
1: Revoluce roku 1905 donutila cara k přijetí takzvaného říjnového manifestu, který měl jeho poddaným poskytnout občanská práva. Car ovšem nehodlal lidem skutečně poskytnout svobodu. Z jeho strany šlo v podstatě o taktický manévr. Nedokázal totiž pochopit, že se skutečně něco změnilo.
2: Ruský lid a také leckterý lid neruský vyhrál v roce 1905 nové politické svobody a ty se nedaly tak snadno zrušit ani poté, co se starý režim pevně chopil moci. Novinový a časopisecký boom, svolání dumy, vytvoření politických stran a rozmach veřejných institucí, to vše bránilo, aby se politika stala znovu výlučně státní doménou. A zajišťovalo to veřejnou rozpravu, i když mocenské páky nadále pevně spočívaly v carových rukou.
3: Jakmile jednou lidové masy ochutnaly nových svobod, už nikdy v cara nevložili důvěru. Bernard Perez cituje rozhovor, který vedl v roce 1907 s jakýmsi ruským vesničanem. Angličan se ho zeptal, kterou změnu za posledních 5 let považuje ve své zemi za nejdůležitější. Vesničan po chvíli přemýšlení pravil. Před 5 lety to byla kromě strachu i důvěra v cara. Teď už zbyl jenom strach a po důvěře ani stopy.
2: Dělníci se vrátili do svých továren a zjistili, že je tam všechno při starém. Když měli předtím krátce své pány na mušce, museli jim kruté podmínky připadat ještě nesnesitelnější. Socialistické hnutí organizací dělnické třídy bylo potlačováno a izolováno a přesto každým měsícem vzrůstal počet politizovaných dělníků, ochotných se k němu připojit.
3: Co se týče rolníků, ti byli sice frustrováni ze svého neúspěšného boje o statkářskou půdu, ale nebyli poraženi. Panstvo po návratu na své statky zjistilo, že se chování vesničanů velmi změnilo. Revoluce zlověstně odhalila hlubokou nenávist vesničanů vůči pozemkové šlechtě. Vesničané měli vztek, že musí vrátit půdu, kterou měli ve dnech svobody, nakrátko v rukou. Nenávistnými pohledy a drobným vandalismem dávali najevo, že tuto půdu pokládají za svoji a jakmile starý režim znovu oslábne, budou si na ni opět činit nárok.
1: Stručně řečeno se z Ruska stal sud střelného prachu a byla jen otázka, kdy vybuchne. Válka, která propukla v roce 1914, k tomuto výbuchu podstatně přispěla. Ruská armáda nebyla vybavena na dlouhou opotřebovávací válku a tak se začaly bolestně projevovat všechny její slabosti. Ruští velitelé byli lhostejní k obrovským lidským ztrátám a prostému vojákovi byly většinou vlastenecké pocity naprosto cizí.
2: Do jisté míry se možná byl schopen s válkou identifikovat jako s obranou cara svého náboženství, ale obrana ruského národa, pokud takový voják ani nebyl Rus, mu moc neříkala. Byl to nejčastěji vesničan, který svět za humny vlastní vesnice příliš neznal a neměl příliš vyvinuté vnímání sama sebe jako Rusa. Chápal se spíš jako obyvatel jisté oblasti a pokud právě tu nepřítel nijak neohrožoval, neviděl důvod, proč by měl bojovat. My jsme tambovští, hlásili se branci, kteří se očividně do války nijak nehrnuli. Až tak daleko se Němci stejně nedostanou.
1: V zázemí to nebylo o nic lepší, neboť se postupně hroutil celý systém zásobování.
3: Od podzimu 1915 začínala města položená na severu pociťovat nedostatek potravin. Ženy si po 10-hodinových šichtách ve fabrice přinášely stoličky a lavičky a řadily se do fronty na žalostně malý příděl chleba nebo cukru. Příští podzim si už budou před obchody s potravinami přinášet postele, protože pro nedostatek zásob bude tolik obchodů zavřených, že za jeden večer nestihnou obejít celé město a ještě se vrátit domů. V předvečer roku 1917 průměrná zaměstnaná petrohradská žena stráví týdně ve frontách na potraviny kolem 40 hodin. Únorová revoluce 1917 se zrodila ve frontě na chleba.
1: V listopadu 1915 psal z Petrohradu své družce Maxim Gorký.
2: Brzy nastane hladomor. Radím ti, aby si skoupila 5 kilo chleba do zásoby. Na petrohradských ulicích žebrají nákladně oblečené ženy. Je velmi chladno. Lidé si nemají čím topit. Všude se po nocích strhávají dřevěné plůtky. Co se to stalo s 20. stoletím? Co se to stalo s civilizací? Je otřesné, kolik je všude dětské prostituce. Když někam večer jdeš, sunou se děvčata po chodnících jako šváby, modré zimou a hladem. Minulé úterý jsem s jednou mluvil. Strčil jsem jí do ruky trochu peněz, utíkal jsem se slzami v očích pryč a bylo mi tak smutno, že jsem měl chuť mlátit hlavou o zeď.

0: pořadu Českého rozhlasu si v cyklu Politická literatura na českých pultech čteme z knihy Orlanda Figese Lidská tragédie. Pořad pro vás připravila Petruška Šustrová. Před hudebním předělem jsme si poslechli úryvek z dopisu Maxima Gorkého o strašné situaci v roce 1915 v Petrohradě. Rámcově by se dalo říci, že stav, nad kterým si Gorký zoufal, byl pouhou předzvěstí hrůz, jež teprve měly přijít po bolševické revoluci. Té však předcházel několikaměsíční záblesk naděje mezi únorem a říjnem 1917. Únorová revoluce, která v Petrohradě trvala pouhých několik dní, zanechala po carově abdikaci, kterou vyhlásil ve chvíli naprostého nezbytí 2. března, faktické dvojvládí. V Petrohradě vedle sebe existovala prozatímní vláda a Petrohradský sovět.
1: Byl to duální politický systém. Sovět bude podporovat prozatímní vládu pouze tehdy, abychom citovali proslulou frázi, bude-li se přidržovat sovětských principů a aby si to pojistil, bude vládu hlídat. Výsledkem bylo ochromení prozatímní vlády, protože ta nemohla bez podpory Sovětu učinit vůbec nic. A zároveň vedly podmínky Sovětu k atmosféře natolik nekontrolované svobody, že nastalo volání po silnější vládě. Jak řekl Lenin, Rusko se stalo nejsvobodnější zemí na světě a on byl první, kdo toho využil.
0: Stojí za to se na prozatímní vládu, které stál v čele nám už známý kníže Lvov, podívat blíž.
2: Dominující světový názor vlády tvořily liberální hodnoty inteligence a ty zase vycházely z boje lidu za svobodu proti samoděržaví. V samém centru této demokratické politické kultury spočívala instinktivní nedůvěra ke státu a k jeho donucovacím metodám a víra ve schopnosti místní samosprávy. Z toho vyplývalo, že naprosto dostatečnou formou je vzdálený liberální stát, který by Rusko dovedl k civilizovanému světu svobodných národů. Tito ruští liberální vůdcové se pokládali za dočasné správce, nadstranické a nadtřídní, kteří kontrolují moc do zvolení nové suverénní moci, ústavodárného shromáždění, které jediné může legalizovat sociální a politické reformy.
1: Vsadili tak na neskonalou trpělivost lidu, který počká na zákonné řešení svých problémů. Když v dubnu, červenci a říjnu 1917 ohrožovali vnitřní nepokoje samotný stát, nechtěli představitelé prozatímní vlády na jeho obranu použít síly. Jejich slušné liberální cíle a vrozená nedůvěra k státnímu nátlaku jim zabránila přijmout opatření, jimiž by své vytoužené ústavní svobody ubránili před hrozbou extrémismu. Rozhodli se odstranit starý policejní režim, soud a trestní systém, což jim prakticky svázalo ruce v boji proti rostoucí zločinnosti a násilí.
0: Problém ovšem byl, jak se to v Rusku často stává, s lidem. Lidu totiž celá demokracie říkala jen málo, i když se to slovo skloňovalo ve všech pádech a jeden rolník, který se dříve jmenoval Durakov, to jest hlupák, si změnil jméno na Demokratov.
2: Bylo jasné, že masy lidu chápou ideály demokracie v termínech sociální revoluce, nikoli v termínech politické reformy. Rolníci a dělníci nechápali moc jako prosazování práva, ale jako sociální nadřazenost a nátlak. V revoluci neviděli možnost rekonstruovat mocenský systém, ale převážně šanci získat samostatnost a vyměnit si pozici s bývalým panstvem. Ne ústava, ale odplata byly vysněnou prioritou lidu.

0: Je jasné, že prozatímní vláda se svými ušlechtilými ideály naprosto nevyjadřovala skutečné mínění dělníků a rolníků. To už spíš Sovět, ale i jeho moc měla velmi omezené hranice.
1: Sovět měl dozajista podstatně více moci než kterýkoliv jiný orgán. Měl monopol prostředků pro organizované násilí a masy dělníků a vojáků k němu vzhlíželi jako k jediné legitimní autoritě v zemi. Mezi únorem a říjnem 1917 se mohl Sovět téměř kdykoliv ujmout moci a ačkoliv by patrně poté následovala občanská válka, měl by dostatečně velkou podporu, která by mu zajistila vítězství. A přesto i tento Sovět se základnou v Petrohradu měl pouze velmi omezenou kontrolu nad revolucí v guberniích.
2: Tam veškerá ústřední moc přestala existovat. Města a regiony vyhlásily svou nezávislost na hlavním městě. Vesnice se prohlásily za autonomní republiky, národnosti a národy se zmocnily území kontroly a prohlásily se za nezávislé státy. Tuto decentralizaci moci lze považovat za sociální revoluci. Místní komunity hájily své zájmy a prosazovaly svou samostatnost prostřednictvím ad hoc zvolených výborů. Tyto veřejné výkonné výbory, městské výbory či vesnické výbory a sověty si nařízení z centra prakticky nevšímali a obhájení místní přestavby společenských vztahů využívali svých vlastních zákonů.
1: Politiku roku 1917 tedy musíme chápat nikoli jako dvojvládí, v němž se veškerá moc dělila mezi prozatímní vládu a Sovět, ale jako hlubší problém rozkvětu mnoha a mnoha lokálních pravomocí. V oblastních městech se o nějakém dvojvládí nedalo mluvit vůbec. Tam liberální inteligence, která se v Petrohradě rozpadla mezi vládu a Sovět, pracovala v demokratických výborech společně. Rusko se jednoduše balkanizovalo. Pokud rok 1917 něco dokázal, pak skutečnost, že ruská společnost nebyla dostatečně silná ani dostatečně soudržná, aby prošla demokratickou revolucí. Kromě samotného státu nebylo nic, co by Rusko spojovalo.
2: Při zpětném pohledu je těžké nevinit vůdce prozatímní vlády za to, že nedokázali rychleji svolat ústavodárné shromáždění, které jim jediné mohlo poskytnout potřebný demokratický mandát. Že se musí svolat co nejrychleji, to věděl každý. Ale liberální vůdcové se rozhodli podniknout pečlivé přípravy. Šlo přece o poctivý přístup k ústavním právům občanů. A tak se sešla jedna rada a ta určila jinou radu. Jejímž cílem bylo vypracovat volební zákon. Zabředla však do nekonečných úvah o volebním systému, o tom, jak vymezit nové volební hranice i o tom, jak zorganizovat volby v armádě a na pomezí různých etnik.
1: Neschopnost vlády dovést společnost k volbám umožnila bolševikům zasít do mysli lidu vážné pochybnosti o upřímnosti jejich úmyslu. To dodalo váhy propagačnímu tvrzení, že vláda upadla do rukou kontrarevoluce, kterým bolševici posléze obhajovali vlastní uchopení moci. Pod tlakem veřejnosti stanovila prozatímní vláda v červnu termín voleb na 17. září. Každý však věděl, že to je termín nereálný, neboť ještě neexistoval seznam voličů ani místní orgány, které by ho vypracovaly. A tak vláda v srpnu odsunula datum voleb na 12. listopad.

0: My nejspíš všichni víme to, co ruská prozatímní vláda v srpnu 1917 vědět nemohla. Že v době, na kterou byly stanoveny volby do ústavodárného shromáždění, budou už v Petrohradě u moci bolševici. Možná ale přinejmenším někteří z nás nevědí, že si povstání, které známe jako říjnovou revoluci, ještě několik hodin předtím, než vypuklo, přál jen málo který bolševický vůdce.
1: Do večera 24. října většina ústředního výboru bolševiků vůbec nepočítala s možností svrhnout prozatímní vládu před zahájením sjezdu Sovětů, který se měl konat 25. října. Bolševici od tohoto sjezdu potřebovali požehnání, aby jejich uchvácení moci dostalo punc legitimity, protože jinak se nemohli příliš spoléhat na podporu dělníků a vojáků a mohlo by dojít i k tak nepříjemné situaci, že by museli bojovat i proti nim.
2: 24. října po setmění se ozbrojený dav bolševických dělníků a vojáků vydal do centra Petrohradu. Vládní uzávěry na mostech, které kontrolovaly cestu z předměstských chudinských čtvrtí, převzala Rudá garda. Do časných ranních hodin převzaly bolševické síly kontrolu nad nádražími, poštou a telegrafem, státní bankou, telefonní ústřednou a elektrárnou. Rudá garda převzala policejní stanice. Ministři prozatímní vlády, zabarikádovaní v zimním paláci, neměli pod kontrolou ani vlastní telefony a světlo v paláci.
1: Málo historických událostí bylo tak zásadně upraveno do mýtu jako ta, která se stala 25. října 1917. Lidová představa bolševického povstání jako krvavého boje desítek tisíců živých s několika tisíci padlých hrdinů vychází spíš z Eisensteinova brilantního, ale převážně fiktivního propagačního filmu Říjen, než ze skutečné historie. Velká říjnová socialistická revoluce, jak se jí v sovětské mytologii začalo říkat, byla ve skutečnosti událostí nevelkého rozsahu. Vlastně nepřesahovala vojenský puč, který proběhl bez povšimnutí převážné většiny obyvatel Petrohradu.
2: Divadla, restaurace a tramvaje fungovaly ve chvíli, kdy se bolševici ujímali moci, prakticky normálně. Nebýt komické neschopnosti povstalců samých, kvůli které se povstání protáhlo o 15 hodin, mohlo být za 6 hodin po všem. Legendární útok na zimní palác, kde konala své poslední zasedání prozatímní vláda, se daleko víc podobal frašce, protože ještě než k němu došlo, odešli vojáci, kteří ho měli bránit, unavení a vyhládlí domů. Jediná škoda, kterou rezidence v celé té záležitosti utrpěla, byla uštípnutá římsa a rozbité okno ve třetím patře.
0: Převzít moc ještě před zahájením sjezdu Sovětů, to byl plán, který úporně proti většině svých kolegů prosazoval Lenin. Poslechněme si teď, jak tohoto bolševického vůdce stručně hodnotí autor knihy, kterou dnes probíráme, Orlando Figes.
1: Lenin v dubnu 1917 dorazil do Ruska jako cizinec. Výjima 6měsíčního pobytu v letech 1905 a 6 strávil předchozích 17 let v exilu. Většina dělníků, kteří ho přišli přivítat na finské nádraží, ho nikdy předtím neviděla. O Rusku toho vím velmi málo, pravil jednou Lenin Gorkému. Simbirsk, Kazaň, Petrohrad a exil, nic víc neznám. V roce 1917 Lenin často tvrdil, že masy prostého lidu jsou ještě víc nalevo než bolševici. Jenomže je vůbec neznal a věděl jenom to, co mu řekli straničtí agenti, a ti mu říkali hlavně to, co si přál slyšet.
2: Od 5. července 1917 se Lenin až do uchopení moci ani jednou neobjevil na veřejnosti. Do gubernií ani nevkročil. Muž, který se měl stát diktátorem Ruska, prakticky nevěděl, jak lidé žijí. Kromě 2 let, kdy pracoval jako právník, nebyl nikde zaměstnán. Byl to profesionální revolucionář, který žil stranou od společnosti, ze stranických peněz a z příjmu ze statku své matky, který pobíral až do její smrti v roce 1916. Podle Gorkého právě skutečnost, že si absolutně neuměl představit, co obnáší každodenní práce a jak člověka vyčerpává, Lenina vedla k nelítostnému opovržení vůči životu prostého lidu. Život v jeho složitosti Lenin vůbec nezná, psal Gorký. Nezná prosté lidi, nikdy mezi nimi nežil.

0: Čas našeho pořadu se povážlivě nachyluje, ale už předem bylo jasné, že 800 stránkovou knihu do 50 minut celou vměstnat nelze. A tak pomineme všechno ostatní a dokončíme jen historii Dumy, ústavodárného shromáždění, kterou jsme už nakousli. Volby do tohoto parlamentu totiž skutečně začaly tak, jak byly naplánovány, tedy 12. listopadu 1917. Volební výsledky vyvrátily tvrzení bolševiků, že vládnou jménem všeho lidu. Získali 10 milionů hlasů, což bylo 24% z celkového počtu, a to většinou od vojáků a dělníků na průmyslovém severu. V Petrohradě a v Moskvě měli většinu, ale na zemědělském jihu, kde byly jejich organizace mimořádně slabé, téměř žádné hlasy nenazbírali. A tak byl parlament předem odsouzen k zániku, neboť bolševici v žádném případě nehodlali přestat vládnout.
1: V den zahájení zasedání ústavodárného shromáždění 5. ledna 1918 byl Petrohrad ve stavu obležení. Bolševici na město uvalili stané právo, zakázali veřejné shromažďování a zaplnili město svými jednotkami. Většina z nich se soustředila kolem Taurického paláce, kde se mělo shromáždění sejít. Na jednom předním nádvoří založili bolševici zvláštní vojenský štáb, kam povolali své nejhorlivější stoupence, aby se vypořádali se všemi takzvanými kontrarevolučními akcemi.
2: Během dopoledne se na Martově poli shromáždil početný dav a vydal se na pochod k Taurickému paláci. Dav se skládal většinou ze studentů, úředníků a kvalifikovaných

0: Předsedající Černov souhlasil s odložením jednání na druhý den odpoledne a delegáti poslušně odpochodovali domů. Když se druhý den vrátili, stráž už je do budovy nevpustila.
1: Tak v Rusku na mnoho desítek let skončilo i pouhé zdání demokracie. A tak také končí náš pořad o politické literatuře, který pro posluchače Českého rozhlasu dnes připravila Petruška Šustrová z knihy Orlanda Figese Lidská tragédie. Ukázky četly Irena Hýsková a David Schneider a režii měla Jaroslava Tvrzníková za technické spolupráce Zuzany Vlčkové. Přejeme vám, milí posluchači, příjemný poslech našich dalších pořadů.
2: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
3: Traktorista Tonda ve filmovém Utrpení mladého boháčka, major Těrasky v Černých baronech nebo pan Řezáč s přezdívkou Mluvka ve Svěrákových vratných lahvích. To byly ikonické filmové role Pavla Landovského. Patřil k velkým osobnostem poválečného českého divadla a filmu. Svérázný hromotluk, který se narodil 11. září 1936 v Havlíčkově Brodě, se v 60. letech i bez hereckého vzdělání vyšvihl mezi největší hvězdy. Po srpnu 68 skončil ve vídeňské emigraci. Až po pádu komunistického režimu se tento milovník žen a otec mnoha dětí mohl vrátit domů. V archivu rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa je uchována nahrávka z 25. listopadu 89, kdy se Pavel Landovský pokusil překročit hranice mezi Rakouskem a Československem. Bylo to den po pádu Jakešova vedení komunistické strany. Co se na hranicích odehrálo, o tom mluvil Pavel Landovský s redaktorkou Agnešou Kalinovou.
4: Pristihla som Pavla Landovského náhodou. Zatelefonovala som do Rakúska spoločným priateľom a ohlásil sa mi on. Na otázku, čo tam robí, povedal.
5: Práve som sa vrátil od československých hraníc, som tedy vzdálenom 3 kilometry, kde som bol pozván organizačným výborem dnešného odpoledního setkání divadla Pod čirým nebem a přešel jsem Rakouskou hranici, jsem přejel autem a na naší straně jsem šel žádat o vízum. Předtím jsem si objednal v kavárně kafe a na ten pán mě říkal, tak pane Landovský, bohužel. Tak jsem říkal, jdu si dopít kafe, vracím se zpátky a ten člověk přišel za mnou do kavárny, říkal, opuste naše území. Já jsem říkal, no to víte, to zrovna. Napřed si dopiju kafe, zaplatím ho a pak půjdu. Já na to nejsem zvyklý. A on říká, nedělejte mi to těžší, než to je. Já říkám, no tak tady si počkejte, kam vám tady mám utíct, když já vám tam budu podbíhat závory, že jsem nějaký uličník. Tak jsem tam seděl asi 5 minut, potom jsem ho požádal, abyš zavolal na druhou stranu, aby za mě čekali novináři z krátkého filmu Brno, aby tam nemuseli mrznout. On říká, že volat nikam nebude, že si mám zavolat z rakouské strany, kde mají moji kolegové prej číslo. Samozřejmě číslo tam nikdo nemá, protože čísla jsou, nejsou k dispozici veřejnosti. No, tak jsem odešel z Československa a když mě ten člověk řekl nashledanou, já jsem říkal, no jak to nashledanou, teď mě vyhazujete, říkáte mi nashledanou, tak když někde vyhodí, tak to znamená, že mě tam nechtějí a asi se mnou nechtějí shledat. Takže jsem i nadále nežádoucí živel nebo nežádoucí osoba. Tak bych tě chtěl se jenom zeptat, kdyby někdo se mohl diplomatickou se to zeptat, jestli jsem nežádoucí od dneška od rána, nebo jestli to tam už leží díl, abych věděl, pro koho jsem nežádoucí.
4: A co jste tam z Československa zazreli? Viděli jste nějaké nové plagády, či dokonce štrajkové hesla?
5: No tak přešel jsem rakouskou hranici, kde už je Československo, hned metr, na pravé straně je Československý úřad pro vydávání víz na hraničním přechodu, naproti je 10 metrů vedle kavárna, a do Československa o to zatím není, protože celnice a pravý hranice jsou 3 kilometry vzdálený. Jednou už jsem tam byl před 3 lety, když jsem tam vezl nějaký takový legrace, co mají lidi rádi, televize a videa. Takže vím, že to je 3 kilometry, čili žádnou glasnu jsem neviděl.
4: A kdy se tam zase vyberiete?
5: No, tak to teďka nějak moc neplánuju, protože mám představení v divadle. A to hod nejde, když jsem někde pevně angažovaný a mám představení, tak abych si jezdil.

0: do Československa. To může jednat, když mám volno, a to bude tak po úterý, středa, čtvrtek mám představení. V pátek bych mohl jet zpátky zase, tedy na hranice a zase zpátky. On to je hezký výlet, jedu asi 80 km takovou krásnou moravskou krajinou, která je ovšem, jmenuje se Niederösterreich tady. A takže mě to ani nebude mrzet na ty hranice jezdit, protože tady mám u hranic taky přátelé. Takže zkusím to, až budu mít volno.
1: Pěkně jsem se Pavlovi Landovskému aj vašim jménem poděkovala za rozhovor a popriala som mu, aby najbližší, až nebude mať vo Viedni v divadle predstavenie, vôbec na hranici nemusel čakať, nemusel sa ani objednávať kávu a frčal rovno do Prahy.
2: Po listopadu 89 se začal Landovský vracet do Československa pravidelně. Hostoval v divadle Na zábradlí, v činoherním klubu i Národním divadle a hrál ve filmu. Poslední roli si zahrál v celovečerním dokumentu Hotelier, ve kterém se setkali také další zakladatelé a herci činoherního klubu. Landovský byl v době vzniku filmu už vážně nemocný a většinu času trávil na chalupě v Kytíně u Mníšku pod Brdy. Tam také 10. října 2014 zemřel.
3: Je 22 hodin.
4: Český rozhlas Plus.
3: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Prezident USA slíbil $5,000 každému dospělému občanovi v případě výhry ve volbách. Fotbalisti Slávie v prvním utkání Ligy mistrů hrají s Lens 0-0 po prvním poločase. A počasí zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzin Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr průměrně natankují za 44 korun a 22 halířů. To je asi o 2 koruny víc než před týdnem. Podobně zdražila taky nafta. Litr vyjde v průměru na 47,79.
5: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
6: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
5: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
7: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
5: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu, naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Radiožurnál.
3: Americký prezident Donald Trump slíbil každému dospělému občanovi Spojených států v přepočtu přes 100 000 korun, pokud v nadcházejících listopadových volbách zvítězí republikáni. Splnění návrhu by americkou státní kasu mohlo stát zhruba 10x dosavadních nákladů na válku proti Iránu. Trump taky řekl, co by podle něj znamenala prohra republikánů.
8: Takže vás žádám, abyste předstírali, že na hlasovacím lístku je moje jméno, protože pokud prohrajeme, ztratíte své hranice, ztratíte své daňové úlevy, ztratíte svou bezpečnost a ochranu, ztratíte své bohatství, projdete si peklem, stejně jako před 2 lety.
3: Policisti dál pátrají po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Mají podezření, že může být v ohrožení života. Do pátrání se zapojili i místní myslivci, kteří vybízí majitele fotopasti, aby zkontrolovali své záznamy. Podle policie se ale žena teď může pohybovat kdekoliv na území republiky. Hledaná je střední postavy, měří zhruba 170 cm, má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Jakékoliv informace o pohřešované volejte na linku 158. Knihovna Václava Havla změnila jméno. Nově se jmenuje První prezidentská knihovna. Děje se tak po dlouhých sporech mezi zaměstnanci a ředitelem Tomášem Sedláčkem, kterého správní rada v srpnu zbavila funkce. Spolupráci s knihovnou ukončili významní sponzoři i Dagmar Havlová, která odvolala souhlas s užíváním jména Václava Havla. Změnu názvu potvrdil šéf správní rady David Dušek.
9: Ta změna teďka proběhla v rejstříku. My jsme tím vyšli vstříc přání paní dokladatelky a na pondělí připravujeme tiskovou konferenci.
3: Fotbalisti Slavie vstoupili do Ligy mistrů. Po prvním poločase hrají s francouzským Lán 0-0. I druhý poločas vysílají živě Radiožurnál a také Radiožurnál Sport. A nevědomý plavec David Kratochvíl vyhrál i svůj čtvrtý závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. Paralympijský šampion z Paříže a pětinásobný mistr světa ovládl polohový závod na 200 metrů v českém rekordu 2 minuty 18,59 sekundy. Za světovým rekordem ve své kategorii zaostal o 58 setin. Dálnice D6 je ve směru z Chebu do Karlových Varů neprůjezdná v Sokolově. Na 132. kilometru odklízejí následky nehody 5 osobních aut a dodávky. Policie odklání dopravu exitem 132. Na dálnici se vrátíte u Lokte. Na silnici 35 mezi Jičínem a Turnovem opatrně při průjezdu újezdem pod Troskami. Na křižovatce na konci obce se srazila 2 osobní auta a projíždí se kyvadlově. A ještě silnice 35 mezi Mohelnicí a Litomyšlí. Kratší kolo se tvoří obousměrně u Koclířova. Na kruhovém objezdu probíhají stavební práce a provoz řídí kyvadlově semafor. Z obou stran je to maximálně na 10 minut. V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů Celsia, na severu a západě Čech až na 6 stupňů a od jeho východu se přidá déšť. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jeho východní polovině ještě většinou s deštěm. Odpoledne pak začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Jan Dolejš má za sebou nezvyčajnú profesijnú cestu. Väčšinu kariéry pôsobil vo vedúcich pozíciách v českých a nadnárodných firmách. Riadil ľudí aj veľké projekty a 3 roky strávil na Maledivách, kde pôsobil ako personálny riaditeľ luxusného hotelového rezortu a na Zanzibare riadil projekt výstavby ďalšieho rezortu. Dnes má celkom inú profesiu. Od roku 2025 je firemným ombudsmanom štátneho podniku ředitelství silnic a dálnic. Ako sa z manažera stane ombudsman a čo obnáša práca človeka, na ktorého sa zamestnanci obracajú, keď majú pocit, že sa s nimi vo firme nezaobchádza spravodlivo? Aj o tom budú dnešné hovory. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
4: Hovory.
10: Jane, vítajte v hovoroch.
11: Děkuji za pozvání.
10: Vy ste väčšinu svojho profesijného života pôsobil ako manažera personalista. V úvode som spomenula, že ste boli 3 roky v Afrike. Aká to bola skúsenosť?
11: Je to strašne zajímavá skúsenosť, pretože tam som pracoval s 25 národnostmi z celého sveta. Tam začnete vnímat rozdíly, jak se lidi chovají, prostě jak vycházejí z jiného kulturního zázemí. Takže to byla zkušenost pracovní, že člověk si musel zvykat a musel vycházet z velké tolerance. A potom, jak jsem pracoval na ostrově, který se dá obejít za 10 minut na Maledivách, tam vlastně zjistíte, že cokoliv se stane, tak večer se s tím člověkem potkáte v kantýně, takže všechny ty spory, které tam vznikají, se nemůžou dotáhnout do maximálního jako konce, myslím, ta hádka, protože stejně s těma lidma musíte, teď nemyslím osobně, ale ti lidé se na to musí jako zvyknout, že tímhle způsobem fungují v daleko větší toleranci, podle mě, než jsme třeba my zvyklí.
10: No a jaká to byla zkušenost pracovat na takom místě, o kterom mnoho lidí len snívá, dostat se na Maledivy a ještě tam být nějakou dobu?
11: Tak já jsem zvídavý a zvědavý, takže je to příjemný, ale z hlediska pro mě to byla první zkušenost z hospitality, to znamená z rezortu, kde jsou hosté a jako zaměstnanec a všichni zaměstnanci jsou pro ty hosty vlastně neviditelní. Takže vy pracujete, aby všechno fungovalo, ale vlastně host je tam nadovolený a ten si to užívá. Vy jste tam proto, aby on si to užil maximálně, takže jo, je to zajímavý rozhodně.
10: No ale jako jste si to užívali vy tam?
11: Ten resort byl luxusní, takže i o zaměstnance se tam staralo třeba z hlediska jídla, třeba čerstvé ryby a podobné věci, že jsem si řekl, tak tohle v pražské restauraci by stálo Majland a tam si to tak jako taháme z vody. To byla jedna věc. A potom se dostanete do stavu, že jste u toho moře a teď si říká, dneska tak jako fouká, tak dneska k tomu moři nepůjdu. A takhle to třeba trvá 2 týdny, že jste od moře 100 metrů a vůbec k němu nejdete, protože jako furt něco chybí tomu počasí, takže trošku člověk si na to zvykne a pak na to zpětně vzpomíná třeba, že jsem to v některých momentech mohl využít jako lépe.
10: Bolo tam iné pracovné nasadenie u vašich zamestnancov, ako sme zvykli tu z nášho stredoeurópskeho prostredia?
11: Hrozne to záleží od toho, odkiaľ ten človek je. Čím jižněji, bych řekl, tím to tempo je pomalejší. Ale úplně to nejde zlomit, to znamená, ty lidi nedostanete do evropského tempa, musíte se přizpůsobit a akceptovat to.
10: Ako ste sa z takýchto šéfovských pozícií dostali k práci firemného ombudsmana?
11: Ja tu kariéru nemám úplne tak stavienou, že jdu na vyšší a vyšší post. Ja som část kariéry prožil ako konzultant, pak som měl pocit, že bych si měl zase něco zamanežovať, tak som šel dělat manažera určitou dobu a potom jsem zase přešel do jiné pozice, až jsem v té ombudsmanské pozici. A to, že jsem zrovna v ředitelství silnic a dálnic, je z toho důvodu, že, a je to první zkušenost ze státního podniku, ze státní správy, že jsem se potkal jednak s generálním ředitelem a s nejužším vedením a vlastně zjistil jsem, že to myslí vážně. A to je klíčová věc pro ombudsmana, že musí mít maximální podporu od vedení a to vedení to musí chtít tu pozici mít, protože jinak jenom je to taková jako hezká fasáda bez obsahu. Kdežto v ŘSD se to vzalo skutečně vážně a do dneška jsem vděčný za ty podmínky, jak se nastavily. To znamená, že jsem zařazený přímo pod generálního ředitele, mám svůj statut, kde je jasně dáno, že jsem nezávislý a neovlivnitelný a mám maximální podporu prostě od vedení.
10: Kdy má firma potřebu zřídit takuto pozici?
11: Můžeme se na to podívat z několika úhlů. Jeden úhel je velikost, zhruba od nějakých, já nevím, 100 zaměstnanců výše, buď se to dá udělat externě nebo interně. Často si manažer vrcholovej nebo majitel myslí, že je zároveň ombudsmanem. Většinou, když jdete do hloubky, tak úplně tu funkci nemůže splňovat, ale hlavně, když ta firma prochází nějakou změnou, tak lidé začínají být nervóznější prostě. Začínají se trošku bát o svoje místo, nevědí, co s nima bude, je více konfliktů a v ten moment je velice užitečné, když mají někoho, na koho se můžou obrátit důvěrně, který jim pomůže, buď jenom poradí, a nebo jim pomůže s konkrétní situací, v které se necítí dobře.
10: A to je ten ombudsman.
11: To je ten ombudsman, přesně tak.
10: Aké to pro vás bylo, jako jste se vlastně v tom udomácňovali?
11: No, Táňo, je to docela komplikované, protože ta firma je strašně rozsáhlá. Jednak znalostně na té výkonné části jsou dělníci, kteří pracují na dálnicích, který můžeme vidět, až po špičkové odborníky, kteří umí navrhovat ty tělesa dálnic, mostů. A další věc je, že je to jako geograficky po celé republice. Já jsem si naivně myslel, že to objedu za, já nevím, 3 týdny, ale to jsem chtěl udělat velký kolečko a dělal jsem ho půl roku. Jo, prostě protože ten ombudsman musí si vybudovat důvěru a respekt. A to si nevybudujete jako kluk z plakátu, když jste někde na internetu. Prostě samozřejmě mám tam písemné věci, je tam krátké video, představení, ale to, že vás vidí, že jste normální člověk a já si myslím, že je přirozený, že se obrátíte s důvěrou jenom na člověka, kterého aspoň trošku znáte, zvláště s věcma, které jsou citlivé a nevíte, jak to dopadne a každý tu citlivost má jinou.
10: Vy už jste tam rok na té pozici. Můžete povedať bez toho, abyste porušili nějaké tajomstvo a samozřejmě dôveru, nějaké typy problémů, s kterými se už na vás obrátili a co jste riešili?
11: Já dám pár příkladů. Jeden je třeba loňském roce byly povodně na severní Moravě. Samozřejmě měli jsme s tím taky starosti a na jednom tom pracovišti se kolegům zdálo, že ty opravy trvají strašně dlouho. A vlastně obrátili se na mě, že to není jako podle nich v pořádku, že ve srovnání s ostatními to už je dávno hotovo a u nás ne. Takže jsem si zjistil informace od všech kolegů a oni, každá ta složka na tom pracovala, ale nikdo to nedal dohromady, aby dal jednu informaci těm lidem. A i ten pan vedoucí, který je strašně fajn, tak říkal, když jsem jim to říkal, jo, ale prostě někdy to řeknete a ty lidi to úplně nevnímají. Takže jsem to zpracoval a myslím, že pak měli nějaký harmonogram orientační, všechno, takže jsem z mého pohledu jenom zopakoval to, co ty informace, které byly na světě, ale byly na jednom místě, takže jim to pomohlo potom, že měli lepší toleranci a trpělivost. Jo, tak to jsou třeba to pracovní prostředí. Co se týče těch mezilidských vztahů, tam jsem třeba řešil, jeden kolega dělal ostatním schválnosti. Jo, a představte si schválnosti, asi chtěl vyvolat pozornost, že šli na směnu, tak někomu vzal svačinu a nedal mu ji, jo, prostě takovýmhle způsobem. Tak to bylo trošku ostřejší, tak jsem to prostě vyšetřoval a musel jsem to dát nějak dohromady, protože cílem ombudsmana vlastně je, aby se ty věci co nejdříve vrátily do normálu. Takže já nehledám viníka nebo nepostihuji nikoho, ale spíš se snažím najít u těch lidí jako základní rovinu, z které se potom dá odrazit zpět do normálu, jo, aby se nerozhádali, aby nebyly teda zákopová válka, každý na jedné straně. Ale de facto na mě se může obrátit kdokoliv, kdo není v pohodě. Jo. Prostě to není o tom, jestli to je malej nebo velký problém, prostě já ho vyslechnu a někdy stačí už jenom vyslechnout.
10: Ako často sa na vás obracajú s nejakým problémom? Máte dostatok práce, inými slovami?
11: Dostatek práce určite mám, pretože tie veci sa nevyřeší jedným rozhovorem. Väčšinou je to o tom, že musíte s těma lidma se víckrát potkat, nebo se potkáte ešte s dalšími věci, ověřujete tu situaci, pretože ono, musíte se dívat na to, že někdo to oznámí, jestli náhodou někomu nemydlí schody, takzvaně. Jo, takže se musíte na to podívat i z druhé strany.
10: Co to znamená?
11: No, že schválně někoho chce pomluvit. To je samozřejmě proti všem zásadám etickému kodexu firmy, ale aby se to nestalo, když někdo něco tvrdí o někom, tak já si to musím ověřit zase, co je tam těžká věc, ověřit si to tak, abych neohrozil toho oznamovatele, který mi vlastně tu informaci dal.
10: Hovorí host v hovoroch, firemný ombudsman ředitelství silnic a dálnic Jan Dolejš.
4: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Viem si predstaviť, že to nemusí byť úplne príjemné, keď sa ľudia dozvedia, že niečo vyšetruje nejaký podnet, vyšetruje ombudsman. Je to tak?
11: Když niekam prídu, tak lidé spozorní a ja sa kolikrát snažím im jenom vysvetliť, že třeba jenom jedu navštívit. Jo? Je to cizí element vždycky, přestože o tom mluvím nějakým způsobem. Já vlastně nedělám nebo nešetřím věci, které jsou protiprávní. Na to je compliance oddělení, které je podle zákona. Já jsem spíše člověk, který má v mozku manažera a snažím se zjistit, co mám udělat pro to, aby to fungovalo. Jo? To vyšetřování zatím jsem nemusel prostě jít do nějakých nepříjemností, spíše je to nastavení těch lidí, aby vám to svědectví dali. Jo, já nepoužívám žádný nátlaky nebo to, co vidíme ve filmech, já jsem nikdy vyšetřován nebyl, nemám s tím zkušenost, ale spíš je to o tom, že když s tím člověkem se normálně bavíte, tak vám řekne, jak to bylo nebo jak to vnímá. A spíš je to o tom, že když se o jedné věci bavím s vícero lidma, tak dostanu ten obrázek jako mozaiku.
10: Člověk, který se stěžuje na svojho nadriadeného, může mít strach z následků. Můžete mu zaručit, že se mu jeho otvorenost nevypomstí?
11: To je jedna ze základních věcí ombudsmana, aby se tohle nestalo. Já to jednak ten způsob oznámení je velmi diskrétní. Máme několik kanálů, máme speciální aplikaci, která je vlastně mimo systému IT, takže do toho ani kdyby někdo chtěl z firmy se dostat, tak se nedostane. Potom máme na poště PO Box, takže kdyby někdo napsal, tak to nejde přes spisovou službu, kde se to zaznamenává, ale je to vlastně, vyzvedáváme si to na poště. Já mám kancelář v budově, v patře, kde můžete vejít do té budovy do 10. patra a nikdo vás nevidí, je to na objednání, vlastně se domlouvá. Ještě musím říct, že velmi mi pomáhá odborná asistentka ombudsmana, takže tím pádem ta anonymita, že někdo za mnou jde, je zaručená. No a pokud by se to stalo, a já říkám vždycky to poučení i s tou dotčenou osobou, koho se to týká, když mluvím, no tak samozřejmě já nemám rozhodovací pravomoc, ale řešil bych to přímo s generálním ředitelem a to prostě je taková autorita, že si myslím, že si to nikdo nedovolí.
10: A co byste s ním řešili?
11: Řešil bych, že toho zaměstnance, který si dovolil v uvozovkách něco říct na svého šéfa, že ho ten šéf za to nějakým způsobem chce postihnout.
10: Rozumím. Vy pracujete pre ředitelství silnic a dálnic. Zároveň máte být od hierarchie tohto štátného podniku úplně nezávislý. Ako je to možné v praxi? Vy máte teda nad sebou generálneho riaditeľa, ako ste spomenuli?
11: Generální ředitel je nade mnou. Já v tom statutu mám, že mě nikdo nesmí ovlivňovat a nikdo mě nesmí postihovat za to vyjádření, které udělám, čili nikdo, to znamená ani generální ředitel. Panu generálnímu úplně důvěřuju, protože kdyby to nechtěl založit nebo neinicioval samozřejmě i s managementem, tak by ta funkce nebyla, ale přesto, kdyby hypoteticky nastala situace, tak nad ním je dozorčí rada. Takže vlastně je to až jako k tomu zřizovateli ta cesta. Tak a jinak ve firmě nemám žádnou jinou funkci, povinnost, takže nemám být za co nikomu vděčný a je výhoda i nevýhoda. Samozřejmě každý obor je spojený tím, že když je to stavařina, tak stavaři se znají od školy, jsou tam lidé různě propojeni a teď to nemyslím nějak negativně, jenom že se znají třeba dlouho. Já tím, že jsem z úplně jiný branže, vlastně do chvíle, než jsme začali se bavit seriózně o tom, že bych tam nastoupil, tak jsem nikoho z té firmy neznal.
10: Jste nezávislý
11: vlastně. Naprosto.
10: Funguje to takto aj u jiných firemných ombudsmanov a teraz sa na vás obraciam ako na človeka, ktorý spolu zakladal asociáciu ombudsmanov v Českej republike. Táto asociácia nastavuje nejaké pravidlá, ako majú firemní ombudsmani fungovať, alebo je to len nejaké doporučenie?
11: No, ja mám takú zásadu, když chcete poznat lidi, kteří podobně pracují, tak je dobrý si založit asociaci a když o něčem nic nevíte, tak je dobrý udělat konferenci, jo? Tam se to dovíte. A my jako v asociaci letos pořádáme třetí konferenci 4.11. firemních ombudsmanů nebo ombudsmanů, no to firemní je trošku zavádějící a tam debatujeme všichni ombudsmani. Musím říct, že když v kuloárech říkám, jaké mám podmínky, tak řada z nich mi závidí. Není to úplně obvyklé a tohle je fakt jako z učebnice a podle doporučení nejenom českých, ale mezinárodních. Je to strašně různé v různých firmách, jak se je to ponímaný nebo jak to je chápáno. A to je i důvod, proč se společně bavíme, že postupně chceme nastavit nějaké standardy té profese. Aby to byla profese, ne jak si každý pojme, ale aby jsme zahrnuli veškeré stupně šedí, které v té profesi jsou.
10: Hovoríte stupně šedí. Mně z toho vyplývá, že vaši kolegovia se můžou stretávat s nějakými úskaliami, s nějakými problémami na této pozici. Tak kebyste skúsili toto pomenovať vy z pohľadu toho, že máte to nastavené úplne ideálne, tak čo môže byť neideálne nastavenie práce ombudsmana?
11: Hlavne neideálne môže byť podpora vedení. Že toho ombudsmana tam mají ako trošku na okrasu, nebo když něco zistí, tak se to bagatelizuje a místo, aby pečlivě naslouchali signály, které ten ombudsman přes ty věci, které řeší, může tomu vedení dát, tak ho berou jako obtížný hmyz, který je vlastně zdržuje od práce.
10: A dá se to řešit? Dá sa to riešiť tým, že sa vytvorí nejaký etický kodex, ktorý bude záväzný, alebo tým, že sú to súkromné firmy, tak sa k nemu nemusia prihlásiť?
11: Ja si myslím, že pro vážne veci, ktoré sú v rozporu se zákonem, funguje compliance, ktorý je zákonne daný. Ombudsman právě tím, že není úplně definován, má tu výhodu, že může být víc přizpůsoben té firmě. Když to ta firma chce, tak to může využít na 200%, když to nechce, tak nepomůže žádná směrnice, nic prostě nebude to dělat. Takže já bych odpověděl, bohužel úplně se to nedá zajistit. Je to firma od firmy.
10: Kolko členů má vaša asociace firmních ombudsmanů?
11: No je tam zhruba dosta lidí, chodí na tu konferenci kolem 80.
10: To znamená, že okolo 80 firiem v České republice má svojich ombudsmanů, alebo je to viac?
11: Nedokážu odpovědět, kolik jich je. O tu konferenci mají zájem, jak stávající ombudsmani, kteří si tam můžou potvrdit, že to, co samostatně dělají, má smysl a že ostatní jsou na tom podobně. Pak jsou tam lidé z personalistiky, z odprávníků, mediátoři. Zatím se to vyvíjí, jo? Je to třetí ročník, takže není to ještě úplně fokusovaný. Ani nevím, jestli to chceme mít úplně fokusovaný v rámci republiky, aby to bylo jako pro jeden obor, protože ono to má vlastně zásah všude a je potřeba edukovat lidi, protože třeba kamarád, který má firmu, říká, já to nepotřebuju, já si to dělám sám tyhle věci. Někdy to funguje, ale někdy i v menší firmě ten manažer může být tak jako silná osobnost, že vlastně neslyší a přijdou mu věci, že si někdo stěžuje jako banality, ale dlouhodobě žádná věc. Já třeba v duchu kolikrát taky si říkám, že tohle ten člověk řeší, ale to vůbec neznamená, že bych to řešil s menší vážností než nějaký velký problém. Ale někdo prostě si to vyřeší sám v sobě a někdo se tím trápí. A když se tím trápí, tak samozřejmě nemůže pořádně ani pracovat a to prostředí je špatný.
10: Zažili jste nějaký případ, který byl pro vás něčím výnimočný, který vás někam posunul alebo překvapil?
11: Určitě. Překvapil mě případ, jak někdo je schopen velmi manipulativního jednání. Bez toho, aby byl, řeknu, školenej na to, tak prostě vidíte, co ten člověk je schopen napáchat za zlo, přestože on si myslí, že vlastně je to tak v pořádku. Tak to si říkám, že někomu prostě to nevysvětlíte, jo? Tak to je poznání, že se spíš jak potkávám lidi, tak si rozšiřuju rejstřík, jak lidé reagují, jak se chovají a každý ten případ je vlastně nový, protože třeba si říkám, jo, tak tento směr je v pořádku a takhle, když to budu řešit, tak by to mělo zabrat a prostě je to úplná minela, jo, vůbec. Takže zase musíte jít o krok zpátky a zkusit nějakou jinou cestičku, jak tomu pomoct.
10: Skončilo nějaké vaše vyšetrovanie, dávám do úvodzoviek, tým, že ste sa museli rozlučiť s nejakým zamestnancom?
11: Skončilo. I to se stane. Ja spíš, když nastane nejaká situace, tak se snažím, aby se to dalo vyřešit kytkou, pozváním na pivo, něco. Ale někdy prostě to nejde a když to přejde určitou mez a zasahuje to do pracovně právních věcí, tak se to musí řešit okamžitě. To zase je důležité, aby ten tým to zavnímal, protože často si každý v té firmě myslí, že si stěžuje ten, koho se to týká. Velmi často přijde za mnou někdo, koho se to vůbec netýká, ale vadí mu to, že se to děje v jeho okolí. Takže když někdo, no to Franta to řekl, kam vůbec plně mimo, jo, řekl to, neřeknu kdo, ale vůbec tohle, tahle konstrukce nefunguje.
10: Stretáváte se s nějakým klišé, které jste zaznamenali za ten rok, které se viaže k vášmu, k vaší pozici ombudsmana vo firme?
11: No, první kliše je, že když si mi někdo stěžuje, takže automaticky budu hájit jeho stranu za každou cenu. To je tak 50-50. Pak ten oznamovatel jako je zklamán, ale ombudsman není odborová organizace ve firmě, která hájí zaměstnance. Já prostě hledám řešení a hledám tu spravedlnost, na které straně je. Takže to je jedna věc. Druhá věc je takové, že se řekneme to ombudsmanovi a ono se to stejně někde rozkecá, tak to možná bylo ze začátku, ale to musíte přesvědčit a vybudovat si tu důvěru. A že to ombudsman prostě nikomu neřekne, se musí prokázat činem. A za ten rok a půl zatím si nikdo nějak nestěžoval, že bych někde něco poslal nebo řekl někomu, kdo by to neměl slyšet.
10: Já vám velmi pekne ďakujem za rozhovor. Hosťom v hovoroch bol ombudsman ředitelství silnic dálnic Jan Dolejš.
11: Táňo, moc děkuji, bylo to moc příjemné.
10: Ďakujem vám. Od mikrofonu se loučí Tatiana Čabáková.
12: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio News in English.
13: President Petr Pavel will meet Prime Minister Andrej Babiš on Monday to discuss foreign policy coordination and other current issues. The meeting will follow a ceremony to retrieve the Czech crown jewels from St. Vitus Cathedral. The Václav Havel Library will be renamed the first presidential library following the wishes of Dagmar Havlová, the former president's widow. The library can no longer use Havel's name and will no longer help organize the Václav Havel Human Rights Prize. Fighter pilot Aleš Svoboda is beginning training for the first Czech mission to the International Space Station. He will train in Europe and the United States for the planned 2027 mission, including preparations to pilot a spacecraft. The funicular railway to Prague's Petrín Hill will resume service on Tuesday, the 22nd of September, after a two-year reconstruction. The service will initially operate on a trial basis. And Kateřina Siňáková and Taylor Townsend have reached the US Open doubles final and are just one win away from completing a career Grand Slam as a team. Weather. Friday will be mostly cloudy with some rain in the southeast, clearing during the afternoon. Temperatures will reach 16 to 21 degrees Celsius. Czechman Pavel Hlava captured on video both the first and second planes hitting the World Trade Center in New York on the 11th of September 2001. It was only some time later that he realized the importance of his footage. Ian Willoughby has the details.
14: Audio from a recording made on 9/11 by Pavel Hlava. In 2001, he was working as a maintenance man in New York. On September 11th, he and a colleague, Mike Cohen, were heading to Pennsylvania for work. As they drove, Hlava was using a video camera to take shots of NYC out of the window of their vehicle. 25 years later, he recalls that day.
15: When I filmed the first plane, I didn't even realize what was happening as I was filming with my small camera. We drove into Battery Tunnel and Mike had the radio on. They started reporting that something had happened. I told him, hurry up and get out of here. I've got the camera. I'll film it. We stopped and a second plane flew over our heads a few minutes later. Then there was a huge bang.
14: The planes hit the Twin Towers from opposite sides. And the fact Pavel Hlava had captured both in one recording was unique. However, he was unaware of this at the time.
15: Later, I lived with a friend who worked with computers. He borrowed the tape and noticed that the first plane was also visible. We had a Czech community in New York, and I would occasionally lend the VHS to people. I even gave copies as birthday presents. Czechs passed it around and made copies until 2 years later it found its way to a photographer, Walter Carling, and it was he who realized the recording's value, that no one else had both planes captured on a single recording.
14: The footage was later bought by the TV station ABC, while the FBI also requested a copy, which Lava says they used to determine such things as the speed and altitude of the planes. When the Brno man returned to his native country, he set up a bar, which he named Twins. Now, with a quarter century having passed since the 9/11 attacks, Pavel Hlava has returned to the Big Apple. But he spoke to Radio Prague International shortly before his trip.
15: I watch it on TV every year, but I thought to myself that after 25 years, I'd like to be there in person. When I was there shortly after the attacks, there was still just a huge hole, rubble, and everything was fenced off. A lot has changed since then. I'd like to visit the memorial and experience the atmosphere of that place. And I have one more major goal, to go up the new One World Trade Center building.
13: Pavel Hlava ending that report by my colleague Ian Willoughby, and that's it from Radio Prague International.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
16: Poslanci přehlasovali senátní veto a schválili novelu stavebního zákona. Zavádí státní stavební úřady pod jedním centrem. Koalice je přesvědčená, že usnadní povolovací procesy. Opozice o tom pochybuje. Je stavební řízení v Česku tak pomalé, že potřebuje zásadní změnu? Přinese ji novela, která vznikla jako poslanecký návrh? A vyvažuje nová legislativa rozumně různé veřejné zájmy?
4: Pro a proti Lukáše Matošky.
16: Naše pozvání přijali a jsou s námi ve spojení po linkách právnička Martina Franková z katedry práva životního prostředí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den.
17: Dobrý den přeji.
16: A vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová. Dobrý den i vám.
17: Krásný den posluchačům i vám.
16: Paní Landová, je to dobře, že poslanci včera nezohlednili tu kritiku přicházející ze Senátu a schválili novelu stavebního zákona?
17: Tak rozhodně novela stavebního zákona přinese spoustu pozitivních přínosů pro stavebníky. Jinými slovy, je to dobře, ta kritika, která zaznívala v senátorských lavicích na plénu, Ministerstvo pro místní rozvoj i advokátní kanceláře k tomu vydávají některá vysvětlení. Já se domnívám, že řada z těch věcí, které na plénu zazněly, nebyly zcela přesné a byly spíše jaksi reakcí na některé mýty, které se ve veřejném prostoru šíří. Ne, že by nutně tedy to byly úplně nepravdy, ale prostě řada těch věcí byla různým způsobem nepřesně odprezentována. Takže z mého úhlu pohledu a hlavně pro rodiny, pro lidi a pro občany je to určitě dobře.
16: Paní Franková, váš pohled, byla ta kritika na adresu včera schválené novely stavebního zákona odůvodněna?
17: Jednoznačně a svědčí o tom to, že se ozývala celá řada subjektů z řad odborné veřejnosti, ať už z řad ČKAJTu, České komory autorizovaných inženýrů a projektantů, urbanistů, architektů, odborníků na památkovou péči, na životní prostředí. Já sama jsem se spolupodílela na výzvě akademiků, takže zcela jistě ano.
16: Paní Landová, není to potíž tady této včera schválené novely stavebního zákona, že jelikož neprošla řádným připomínkovým řízením, protože se jedná o poslanecký návrh, tak se vyhnula těmto odborným připomínkám, které teď zmínila paní Franková?
17: Tak já bych ráda zopakovala to, co vlastně v tom legislativním procesu proběhlo v médii už mnohokrát, tak se omlouvám, ale v zásadě jednak poslanecký návrh je legitimní návrh, jednak ta práce na té novele pokračuje od někdy od roku 2017-2018. Byl schválen v roce 2019 věcný záměr, v roce 2021 bylo schváleno paragrafové
16: znění. Rozumím, že této novele něco předcházelo, nicméně ta čtyři nebo více let stará předloha byla jiná než tato předloha a je potřeba říct, že ten včera schválený zákon, ta včera schválená novela stavebního zákona, tak přece prošla ještě komplexním pozměňovacím návrhem ve sněmovně a dohromady, jestli jsem napočítal správně, tak je tam 130 pozměňovacích návrhů, čili jedná se o jiný zákon než ten, který je starý několik let, nebo ne?
18: Pokud tedy se bavíme o tom, že novela neprošla řádným připomínkovým řízením, tak já jsem chtěla tady uvést, že to tak není. Prošla několika stupni mezirezortního řízení a tento text, komplexní pozměňovací návrh, který zahrnoval podněty jak například od České komory architektů, tak od České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, tak zahrnoval vlastně vypořádání s veškerými resorty a také zahrnoval vypořádání nebo zahrnutí připomínek různých stran, například i opozičních, například ODS, jak včera uváděl na plénu poslanecké sněmovny pan Karel Haas, tak se podílela několika pozměňovacími návrhy. A já musím říci, že byly zahrnuty a byly odsouhlaseny i návrhy opozičních stran, jako byly Piráti a další, takže není možné říci, že ta novela neprošla připomínkovým řízením, že se obešlo. Ano, bylo rychlé, bylo rychlejší, než je obvyklé, netrval ten proces 4 roky.
16: Nebyl řádný, ale přesto tam připomínky byly, říkáte? Určitě.
18: Ne, řádný byl, to se omlouvám, promiňte, ale řádný
16: nebyl řádný
18: určitě byl.
16: Jako u vládního návrhu, to jsem měl na mysli, standardní připomínkový proces, kdy se k tomu vyjadřují podle zákona jednotlivá ministerstva, k tomu nedošlo.
18: Jednotlivá ministerstva se podílela na komplexním pozměňovacím návrhu. A nešlo to mimo mezirezortním připomínkovým řízením, to máte pravdu.
16: Dobře. Ano. Paní Franková, to ovšem je fakt, že vládní koalice postupně zohledňovala nejrůznější připomínky a ostatně ta včera schválená novela stavebního zákona prošla ještě ve sněmovně změnou, která taky zohledňovala určité kritické připomínky k tomu zákonu. Nebylo to tak?
19: Tak já bych tomu řekla, že samozřejmě to, že se zohlední nějaké dílčí připomínky, neřeší ten zásadní problém. Je samozřejmě pravda, že je legitimní předkládat poslanecké návrhy, ale nikdy se tak nedělo, je zcela nestandardní dělat to u takhle rozsáhlého návrhu. Přijímání té novely bylo mimořádně netransparentní. Já osobně pochybuju, že řada poslanců vlastně vůbec věděla, o čem hlasuje, protože vyznat se v tom dalo velmi, velmi obtížně. Žádné připomínkové řízení v žádném případě nebylo. Nejde vůbec srovnávat to, co tady uváděla paní Landová, s řádným legislativním procesem.
16: Dobře, ale promiňte, na druhou stranu nedá se říct, že by připomínkové řízení neproběhlo žádné.
19: Myslím si, že nejde zaměňovat připomínkové řízení s tím, že je umožněno v rámci projednávání poslaneckého návrhu se vyjadřovat k různým pozměňovacím návrhům. To se děje i u standardního legislativního procesu a je to až následná fáze při projednávání ve sněmovně. Jinými slovy, pořád tady máme absenci celé té jedné zcela zásadní fáze.
16: Paní Landová, ať u toho nezůstaneme, protože sama jste řekla, že toto se v médiích probíral už několikrát, jakým způsobem novela stavebního zákona byla předložena a schvalována, tak prosím jen o stručnou reakci.
18: Já bych možná řekla už jenom tolik, že včera také na plénu sněmovny, a já za to moc děkuju, zaznělo z úst několika poslanců zase různých stran, že vlastně důležité je bavit se nyní o obsahu. Ten obsah by neměl jaksi být upozaděn za formou, pokud prostě ta novela přináší našim občanům, rodinám, pokud přináší stavebníkům nějaké jednodušší pravidla a znamená to úspory, forma by neměla v tomto případě vadit.
16: Prosím, zaměřme se na ten obsah.
18: V ním období byl i ten energetický zákon probírán stejnou formou, takže není to tak úplně přesné, co říká paní doktorka.
16: Dobře. Paní Franková, připustila byste, navzdory tomu, že máte výhrady proti tomu, jakým způsobem novela stavebního zákona byla prosazována, že může zásadním způsobem usnadnit a tedy i urychlit povolovací řízení v Česku?
19: Já o tom mám dost zásadní pochybnosti. Samozřejmě určitě něco málo urychlí, ale je potřeba se podívat na tu misku váh. Na jednu stranu stavíme urychlení, na druhou stranu obětováváme obrovský zásah do celé řady veřejných zájmů, do práv jednotlivých subjektů, ať už se jedná zejména z řad teda fyzických právnických osob účastníků řízení. A myslím si, že to urychlení může být v řádu určitě ne nějak zásadní. My vlastně ani nevíme, já bych chtěla říct, jak dlouho dneska ty procesy trvají, protože ta novela byla připravována rok a půl od účinnosti a my nemáme absolutně žádný data o tom, jak vlastně dlouho ty procesy trvají. Jo, to znamená, že my ani nemáme s čím to porovnávat. Takže ano, je možné, že v řádu některých dnů, ano, pokud zkrátíte lhůtu 15 dnů na 10 dnů, fajn. Pokud osekáte možnosti odvolání přezkumu, fajn, ale opět máme na té druhé misce váh ta práva. A ty
16: čili vy zpochybňujete, paní Franková, jestli vám správně rozumím, že stavební řízení v Česku trvá příliš dlouho?
19: Já si myslím, že to hlavně nevíme, protože my nemáme absolutně data od té novely, která nabyla plné účinnosti v polovině roku 2024. Pořád ještě dojíždí řada řízení podle starého stavebního zákona a v řadě případů i ta zahájená řízení, tak tam nedošlo vlastně k tomu, že by byla žádost kompletní, že by byla žádost kontrolována. Dobře. A prostě těch řízení a ta data u těch nových řízení prostě nejsou a nemáme je vyhodnocené.
16: Paní Landová, z čeho jakožto vládní zmocněnkyně vyvozujete, že to stavební řízení v Česku trvá příliš dlouho a že je potřeba právě tato zásadní změna? Z jakých dat vycházíte, pokud jde o ten stav za poslední rok?
18: Ono to právě nejde vzít z dat za jeden rok, protože to řízení trvá mnoho let, takže je vlastně trošinku nefér porovnávat něco, co se stalo během jednoho roku, protože ta řízení takhle dlouho prostě netrvají, trvají dlouho. A teď je potřeba říci, o čem se bavíme. Celá ta debata už dlouhé roky je prostě bohužel diferencována na to, že celá řada subjektů, včetně, jak tomu teďko rozumím, tak i paní Franková se snaží říci, že za stavební řízení považuje ten úsek, od kdy vy přijdete na stavební úřad do té doby, než vám stavební úředník řekne, můžete stavět nebo nemůžete stavět. To, o čem se ale baví rodiny, o čem se baví investoři, o čem se vlastně baví všichni, kdo chtějí předvídatelnost.
16: Je obcházení celé řady úřadů.
18: Tak je předchozí celý ten proces a také ten následný proces všech těch přezkumů, než vlastně od té doby, co se vlastně rozhodnete, že třeba chcete si přistavět k rodinnému domu ještě garáž, tak od té chvíle do té doby, než vlastně začnete kopat do země. To je vlastně to, co si běžný občan, jak já to vnímám, nebo investor, který potřebuje naplánovat financování, který zaměstnává lidi, který vlastně nakupuje třeba technologie, tak je to vlastně ta doba jako celek.
16: Já myslím, že to je úplně jasné, jak to myslíte. Dovolte, abych se na toto zeptal paní Frankové. Uznala byste, že právě v tom bude spočívat to zlepšení povolovacích procesů stavebního řízení v Česku, když k povolení stavby bude nově stačit jedno sloučené řízení?
19: Tak rozhodně s tím nemůžu souhlasit. Zaprvé nemůžeme se tady bavit o tom, jak říkala paní Landová, že nemůžeme vyhodnocovat věci za poslední rok. Musíme vyhodnocovat věci za posledních necelých dva roky, protože to je doba, od kdy je účinný tento zákon. Takže my nemůžeme se bavit o řízení, která běží podle starých právních předpisů. To ad jedna. Ad dva. Do okamžiku, než podáte žádost na stavební úřad, to nemá v rukou stavební úřad a je to věc projektanta, je to věc toho stavebníka a projektanta, aby připravil projektovou dokumentaci. A přípravu do projektové dokumentace, to je jako úplně jiná záležitost. Za třetí, není pravda, že podle stávající platné právní úpravy, dosavadní, tady neplatila forma, řekněme, jednoho úřadu, jednoho razítka, protože vy jste klidně mohl podat žádost na stavební úřad a ten si mohl dožádat od dotčených orgánů všechna potřebná závazná stanoviska.
16: Takže stavebník to nemusel řešit
11: zastát, jak si to sladění
18: ne,
11: těch
18: nemusel.
11: Jednotlivých stanovisek, dejme tomu
18: to
11: památkářů.
18: To už nám ta novela, která byla schválena v roce 2024, řekněme v tom konečném 23, pardon, a je účinná v plném tom náběhu od 1. července 2024, to už umožňovala a zejména u těch menších staveb se to v řadě případů využívalo, vím to přímo od lidí z praxe.
11: Paní Landová, tak nebylo stavební řízení dostatečně usnadněno už tou poslední zhruba rok a půl starou novelou stavebního zákona?
18: Já bych zase řekla, že se jedná o nějaký pohled, trošičku, promiňte mi ten výraz té teorie, který se v mnoha případech liší od té praxe. Novela, tak jak ji včera schválili poslanci, přináší několik zásadních změn. Za prvé, stavební záměr, to podání, se posuzuje ke dni podání žádosti, ne k okamžiku, který nastane až v budoucnosti. Naše právo trpí tím, že se neustále něco mění a vyvíjí. To znamená, ten stav, který popisuje paní Franková, jak se nevyhovuje v tom, že v okamžiku, že nezmizí ta razítka, ty zájmy se neposuzují najednou. Například se prostě neposuzuje najednou ta vaše stavba rodinného domu a ta jakoby to napojení třeba na vodovod nebo na kanalizaci. Ale v současné a musíte ta razítka mít po sobě. Pokud
11: Chápu.
18: Se vám v mezičase změní nějaký požadavek, tak se vyžaduje, vlastně vrací se to na začátek, vyžadují se opravy a mění se vlastně spousta podmínek i ten projekt. To znamená, my se nebavíme o tom, kolik času nad tím stráví projektant. My se bavíme o tom, kolik času ten projekt běhá po různých úřadech. Ta novela,
11: Rozumím.
18: Která byla před rokem a půl, toto neřeší, ta nová to řeší.
11: Paní Franková, vaše stručná reakce, ať se posuneme?
19: Já se přiznám, že jsem téhle argumentaci vůbec nerozuměla, protože jako princip rozhoduju ke dni vydávání rozhodnutí je úplně základní princip právního řádu, to musí být nějakou. Za druhé, jako není to tak, že by to tam běhalo roky, běhá to tam u běžných staveb, jako v řádu měsíců, máme na dotčených úřadech fikci, takže tam to nemůže běhat měsíce, tam máme prostě fikci a po 30, 60 dnech, výjimečně 20 dnech nastává fikce závazná.
11: Tedy měsíce to tam běhá, vy jste chtěla říct, neběhá to tam roky.
19: Neběhá to tam v žádném případě roky, jo, ale pokud se bavíme o tom, že máte na rodinný dům ze vším všude stavební povolení do 2 do 3 měsíců, tak opravdu jako mně to nepřijde dlouho. Ale jak říkám, my hlavně nemáme vyhodnocena ta data. My opravdu nevíme, jak dlouho to v reálu trvá.
11: Jak jste říkal.
19: Jo, a to je před čarou.
11: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají právnička Martina Franková z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová.
12: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Paní Landová, poměrně častou kritikou na adresu té novely stavebního zákona, která včera byla navzdory senátnímu vetu schválena v poslanecké sněmovně, tak je, že nahrává hlavně velkým stavitelům, velkým developerům, a to například proto, že výstavbu velkých bytových domů umožní prohlásit za veřejný zájem. Jak byste tady tohle ve stručnosti obhájila?
18: To je jeden z mýtů, který se ve veřejném prostoru často objevují. Ten stavební zákon samozřejmě nenahrává žádné konkrétní skupině. Stavební zákon je postaven tou strukturou, že řeší, když chcete postavit dálnici nebo když chcete postavit mateřskou školku, tak jak se to dělá. A je jedno...
11: Nezlobte se, moc se omlouvám, že vám do toho vstupu ptali jsem se na ty velké bytové domy, které bude možné prohlásit za veřejný zájem.
18: Ano,
11: to znamená stavby s podlahovou plochou, u kterých převažuje funkce bydlení aspoň 10 000 metrů čtverečních. A to, jestli uznáte, to si myslím, že jsou projekty, na které si troufnou především větší developeři.
18: Tak já bych chtěla tady k tomu uvést ještě jednou. Jo. Ten stavební zákon dává podmínky podle toho, jaká je to stavba, nikoliv podle toho, kdo ji staví. Proto není možné, aby to nahrávalo jedné konkrétní skupině osob. A není pravdou to, co se v médiích objevilo, protože tuším, že to zmiňovala paní senátorka Marvanová, že to nahrává těm bohatým. To je prostě absurdní jaksi konstatování a je to jenom domněnka nebo nějaký nástroj. Ten stavební zákon prostě třídí stavby podle druhů a podle toho jim dává pravidla.
16: Promiňte.
18: Všechny vyhrazené stavby, včetně těch bytových, na který se ptáte,
16: ano,
18: včetně právě například třeba nemocnic nebo vodních cest nebo dálnic, jsou ve veřejném zájmu. Jsou to strategické stavby státu. A u těch, na které se ptáte, to není tak, že by vlastně se automaticky staly veřejným zájmem tak, jak je to dezinterpretováno, že by pro ně třeba mohlo být vyvlastněno, nebo že by se povolovaly nějakým jiným stylem, jenom proto, že je má soukromý developer. Tak to vůbec není napsáno.

0: volený a realizovaný?
1: Já se omlouvám, já to musím uvíct na pravou míru. Za prvé, vyvlastňovací řízení s tímhle vůbec nesouvisí. Rozhodně jsme tak daleko, doufám, aby jsme vyvlastňovali pro všechny vyhrazené stavby. K tomu nemáme vůbec účely vyvlastnění. A u bytových domů se o tom vůbec není řeč. Ty bytové domy, které splní ty parametry pro stavby pro hromadného bydlení, tak ty jsou ve veřejném zájmu. To říká přímo zákon. Plánování, příprava, výstavba a provozování. Ten schválený veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb je ve veřejném zájmu. To je to schválené znění. A ty stavby pro hromadné bydlení jsou mezi vyhrazenými stavbami. Takže ten zákon to jednoznačně říká.
0: Promiňte, a není to žádoucí? Není to žádoucí, když se hovoří o tom, že je nedostatek bytů, aby velké bytové domy bylo možné s nás stavět?
1: Stavba pro hromadné bydlení neznamená, že to bude dostupné bydlení, to už jsme úplně v jiné debatě. Jo, to bychom tam museli mít definici stavby, která bude splňovat nějaké parametry dostupného bydlení. Takhle to můžou splňovat stavby, které jsou pro běžného občana zcela nedostupné a budou sloužit spíše jako investiční pronajímací byty, ale myslím tím pronajímací jako k Airbnb a podobným krátkodobým pronájmům. Pokud by tam byla definovaná stavba, která jednoznačně bude splňovat znaky dostupného bydlení, ať už ji budou provozovat družstva nebo obecní, nebo tam bude nějaký parametr nájemního bydlení, pak samozřejmě je to ve veřejném zájmu a neřeknu ani zbla, ale tak to není.
0: Dobře, paní Landová, skutečně bude mít novela stavebního zákona ten efekt, který slibuje vládní koalice, že se bude stavit víc dostupných bytů a tedy ve svém důsledku učiní bydlení v Česku dostupnějším?
2: Tak jak již bylo zase řečeno, já jenom děkuju paní Frankové, protože v tomto si rozumíme. Je to skutečně tak, že prostě veřejný zájem neznamená ty dozvuky vyvlastní a tak dále. Takže děkuji za potvrzení.
0: Teď prosím k té mojí otázce, vlastně nemáme už moc času, tak poprosím o stručnost, dámy.
2: Budu rychlá, promiňte. Je to o tom, že prostě dostupné bydlení není léčitelné jedním jediným zákonem. Je to prostě soubor opatření, která musí být jaksi nakumulována. Samotná existence dostatečné nabídky těch bytů je nezbytným nikoli postačující, je nezbytnou nikoli postačující podmínkou.
0: Dobře. Prosím, rád bych se dostal ještě k jedné kritice, která na adresu té schválené novely zaznívala. Zůstáváme u vás, paní Landová. Jak byste se vypořádala s kritikou, že ta novela zjednodušuje stavební řízení na úkor ochrany životního prostředí? Prosím, velmi stručně.
2: No já musím říct, že to je absolutní nepochopení. Právě ta novela sjednocuje posouzení veřejných zájmů, včetně životního ochrany životního prostředí do jediného rozhodnutí. Tudíž nemůže nastat to, co zmiňovala i paní doktorka, že by rozhodnutí nebo posouzení té ochrany životního prostředí, například pokácení stromu a při přikázání náhradní výsadby, se stalo fikcí. Ten stavební úřad tím, že bude obsahovat veškeré ty odbornosti a tím, že v tom rozhodnutí o povolení záměru budou všechny posouzeny, všechny ty zájmy, tak toto nemůže udělat, nemůže se to stát a ochrana životního prostředí se tím posiluje.
0: Paní Franková, uklidňuje vás to, že stavební úřady budou zohledňovat i veřejný zájem ochrany životního prostředí? Prosím, máme jenom jednu minutu.
1: V žádném případě mě to neuklidňuje, v žádném případě se ta ochrana neposiluje, ta ochrana se výrazně oslabuje. Už dnes jsme měli komplexní jednotné posouzení zájmu na ochranu životního prostředí prostřednictvím jednotného environmentálního stanoviska. To se ruší. Ruší se a drobí se státní správa na úseku životního prostředí, protože ty lidé, kteří půjdou na stavební úřad nebo budou na stavební úřadě toto mít na starosti, nebudou mít ten background celé té materie. To znamená, my tu stavební zprávu tříštíme a je tam řada ustanovení v zákoně o ochraně přírody a podobně, která výrazně oslabují tu ochranu.
0: Tolik právnička Martina Franková diskutovala s vládní zmocněnkyní Hanou Landovou. Dámy, oběma vám děkuju.
2: Děkuji za pozvání. Krásný den.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11. dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a Nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás

0: zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Podvodníci letos zatím připravili klienty bank o skoro 2 miliardy korun. Počet žadatelů o azyl letos v Evropské unii výrazně klesá. A fotbalisté pražské Slávie vstoupili do ligy mistrů porážkou Slans. A zítra bude převážně zataženo místy s deštěm. Postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Podvodníci připravili klienty bank za prvních 7 měsíců tohoto roku o skoro 2 miliardy korun. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila skoro o 10 tisíc korun na zhruba 30 tisíc. Radek Šalša z České bankovní asociace vysvětlil, proč se podvodníkům daří z lidí získat víc peněz.
2: Pracují důsledně s emocemi, pracují důsledně se sociálním inženýrstvím a daří se jim z jednotlivce zkrátka vylákávat hodně peněz, například formou investičních podvodů, kde se přichází o velké množství peněz zpravidla, protože lidé jsou zpracovaní a posílají částky opakovaně.
1: Země Vyšegrádské čtyřky odmítají návrh na škrty v kohezních a zemědělských fondech v dalším unijním rozpočtu, řekl to slovenský premiér Robert Fico po schůzce předsedů vlád Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že unijní rozpočet nesmí poškozovat země se silnou průmyslovou základnou. Počet lidí žádajících o azyl v zemích Evropské unie prudce klesl, vyplývá to z údajů agentury Evropské unie pro otázky azylu. V první polovině letošního roku podalo v zemích 27 a šengenského prostoru žádost o azyl 332 tisíc lidí, to je o 17% méně než loni.
3: Počet žádostí o azyl v Evropě je nejnižší od roku 2019 s výjimkou covidových let. Unijní agentura pro otázky azylu ale upozorňuje, že trend se může kvůli pokračujícím konfliktům a humanitárním krizím znovu obrátit. Za současným poklesem stojí výrazně menší počet žádostí Syřanů po pádu režimu Bašára Asada. Méně azylových žádostí podávají také Afgánci nebo Venezuelané. Naopak výrazně přibylo žádostí občanů Súdánu, kde pokračuje občanská válka a humanitární krize. Konflikty v Íránu a Libanonu vedly podle agentury k značnému vysídlování v regionu, ale zatím neznamenaly zvýšení počtu žádostí v Evropské unii. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Islandská vláda navrhne příští rok trvalý zákaz lovu velryb. Kabinet to uvádí na svém webu. Komerční lov je legální pouze ve třech zemích světa. Vedle Islandu taky v Norsku a v Japonsku. Ochránci velryb záměr islandské vlády uvítali. Velrybáři na Islandu většinou loví plejtváky. Mezinárodní unie ochrany přírody označuje tento druh kytovců za zranitelný. Život a dílo Arnošta Lustiga představuje nová výstava v Malé pevnosti v Terezíně. Doplňují fotokoláže výtvarnice Elišky Sofer Podzimek. Ty zachycují například Lustigův život před transportem do Terezína nebo jeho dospívání v terezínském getu. Pokračuje spisovatelová dcera Eva Lustigova.
4: Asi ten nejkrásnější moment byla sametová revoluce, protože přišla svoboda a on po 20 letech už nebyl persona non grata a nebyl zakázaným autorem a scenáristou.
1: Fotbalisté pražské Slávie na úvod ligové fáze Ligy mistrů prohráli s francouzským Lance 2-3. Domácí hráli v Edenu téměř celý druhý poločas v deseti. Střídající obránce Mikuláš Konečný dostal červenou kartu po třech minutách na hřišti. Slávii potom poslal dvakrát do vedení Slovinec Daniel Šturm. Hráči Lance otočili utkání dvěma góly v nastavení zápasu. A brankář fotbalové reprezentace Matěj Kovář pomohl v Lize mistrů PSV k remíze 1-1 se Šachtarem Doněck.
5: Yeah. D6 v Sokolově a nehoda na D7 u Bytozevsi. Dálnice D6 je i nadále uzavřená ve směru z Chebu do Karlových Varů. Na 132. kilometru stále odklízí následky hromadné nehody 6 aut. Odklon je vedený exitem 132 a na dálnici se vrátíte u lokte. Na D7 velmi opatrně směrem z Prahy na Chomutov za sjezdem na Postoloprty. Na kilometru 59,5 policie vyšetřuje nehodu, je to i se zraněním a následky překáží v jízdních pruzích. Průjezd je se zvýšenou opatrností. A na D46 z Olomouce do Vyškova zbystřete za sjezdem na Olšany u Prostějova. Těsně za exitem stojí porouchaný kamion v pravém pruhu, jede se jen levým. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů na severu a západě Čech až na 6 a od jihovýchodu se přidá déšť. Zítra pak čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou s deštěm. Odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě naměří 12 až 16. Na horách bude většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Hana Strnadová, Převaděč mezi dvěma světy. Díl 11. Je 1. února 1952. Štěpána zachvátila euforie, svoboda, bezpečí. Teprve teď mu docházelo, jak riziková akce byl jejich útěk a že se jim podařilo s podporou dobrých lidí přelstít celý policejní aparát. Z obce Steinhole, kam je dopravila Grandspolizei, je odvezli do chámu na úřadovnu CIC. Jsme kurýři. Pracoval jsem pro Roberta, zavolejte ho, prosím. Všechno mu sdělím. A tady Jaroslav Bureš pro Ralfa. Štěpán se otočil na Jardu. Dlouhý spánek dodal oběma sílu. Těšil se na setkání s Bogatajem. Vždycky ho chválil. Dnes by si zasloužil pochvalu největší. Takový kousek, aby někdo utekl z Leopoldova, se snad ani nestal. Jardo, nebuď ze všeho tak vylekaný, Bogataj je prima chlap. Jarda se povinně usmál a kývl hlavou. Zdravím tě, Štěpán. Už jsme se o vás doslechli, probereme to spolu. Zůstaneme sami. Obrátil se na Bureše a kývl ke dveřím, aby opustil místnost. To je Jaroslav Bureš, pracoval pro Ralfa. Včera jsme spolu překročili hranice. Štěpánovi trochu zamrzl úsměv na tváři, když viděl Bogatajův odstup. Ale možná se mu to jen zdálo. Dlouho se neviděli a teď k sobě hledali cestu. Povyprávěj mi, jak útěk probíhal. Od začátku zatčení až po dnešek. Stručně. Detailně se tě budou ptát zítra na CIC ve Straubingu. Nakonec mu přikázal, aby neříkal Burešovi, o čem se bavili, a dal mu 50 marek. Něco tady nehraje. Štěpán cítil, že před sebou nemá už bývalého Bogataje, ale někoho, kdo myslí na něco úplně jiného. Druhý den byli oba odvezeni z chamu na další vyšetřovnu CIC, kde je dva dny informativně vyslýchali, ale bez jakéhokoliv zápisu. Museli odevzdat osobní věci a odvezli je do Mnichova, kde na ně už Bogataj čekal. Zajistil jsem vám v penzionu ubytování a až se vyšňoříte, zajdeme na večeři. Odpověděl mu stroze Bogataj. Bogataj při jídle moc nemluvil. Rozpovídal se, až když objednal po večeři nejdříve víno, ale potom si vzpomněl na francouzský koněk a nechal donést celou láhev. Pobyt mimo domov a také měsíce v kriminále odvykli tělo na alkohol. Oba věděli, že nemohou pít tempem, jaké nasadil jejich hostitel, a tak jen po troškách popíjeli. Bogataj se chlubil, že ho objednal na počest jejich setkání, že je hodně drahý, ale že mu za to oba stojí a že si to zdůvodní. Byl to opět starý známý Robert, který se s nimi přátelsky bavil. Lil do sebe jednu skleničku za druhou. Nejdříve byl velmi milý a přátelský, dokonce objal Štěpána kolem ramen, ale postupně začaly být jeho řeči pichlavé a nedůvěřivě vyzvídal, jak se jim podařilo utéct. Vy jste jediní, co odtamtud kdy utekli. Tak mi řekněte, kolik je toho pravda a kolik jste si vymysleli. Štěpán se překvapeně podíval na Jardu. To nemyslíte vážně. Celý měsíc jsme pracovali na otvoru z bunkru a hned po novém roce se nám podařilo vyskočit, přeběhnout pole a schovaní za železničním náspem jsme utíkali k lesu. Kolikrát už tohle vyprávěl? Všude mu to věřili. A tady, kde to čekal nejméně, ho Bogataj podezíral. Obrátil se na Jardu, aby mu to potvrdil. Bogataj mu skočil do řeči. A já vám od prvního dne nevěřím. Vy jste se špatně domluvili. Znovu se napil. Jazyk se mu už lepil na patro. Chvíle mi mu nebylo rozumět. Svou řeč ukončil větou, která oběma vyrazila dech. Vás jsem poslalo STB, abyste dělali špiony. Jo, špiony. Vy oba jste špioni. Zopakoval Bogataj několikrát a ukázal na ně prstem. Opilecky se u toho smál, pokyvoval hlavou a sesunul se na stůl na obě ruce. Musíme ho odvést domů, než upadne do hlubokého spánku, řekl Štěpán. Díval se útrpně na opilého muže a konečně mu došlo, proč se s ním Bogataj tak rezervovaně bavil. Druhý den ráno se vzbudil Štěpán hruzou. Zdálo se mu, že je opět v Leopoldově a nenastoupil na sčítání vězňů po práci. Prudce se posadil na posteli a vylekaně se rozhlížel po pokoji. Jarda už taky nespal.
Podpíral si hlavu o polštář uložený na klíně a o něčem úporně přemýšlel. Taky ji máš tak těžkou? Zeptal se Štěpán vážně. Těžkou a prázdnou. Pořád myslím na ten včerejší večer. Jsem zvědavý, jak se bude Bogataj tvářit. Jednakže se opil a také z toho, co nám řekl. Je náš nadřízený. Musíme věřit, že se všechno vysvětlí. Sešli dolů. Bogataj už na ně čekal. Tvářil se, jako by včerejší posezení proběhlo v pohodě. Dal jim peníze na jídlo a poslal je na procházku Mnichovem. Když se vrátili z města, překvapil je zprávou, že v noci odcestují. Zvláštní bylo, že jim neřekl kam a oni se neodvážili zeptat. Mně se to nelíbí, začal Jarda, když zůstali sami. Ani mě ne. Zachází s námi jako s podezřelými, kteří nesmí o ničem vědět, aby to pro někoho nezneužili. Ty snad to kápl. Něco tady smrdí. Jsem zvědavý, s čím vyrukuje. O půlnoci nastoupili do lůžkového vozu Mnichov Frankfurt nad Mohanem, kam dorazili kolem 7 ráno. Bogataj měl všechno zorganizované, už tam na ně čekala 2 auta. Jedno pro Bureše, který hned s řidičem odjel, druhé bylo připravené pro Bogataje s manželkou a Štěpána. Chvíli se nebudete vídat, každý bude v jiném místě. Štěpán pochopil, že to bude kvůli výslechu, aby se nedomlouvali. Ale oni přece nic neskrývali. Větší část útěku pobývali spolu a na to, že by mohli z Leopoldova utéct, je přivedl vlastně Jarda. V autě nikdo nepromluvil. Štěpána posadili vedle řidiče, ale ani Bogataj se svou manželkou nebavil. Napjaté ticho působilo na Štěpána nepříjemně. Dojeli do Oberurzelu. Ubytovali ho ve vile a Bogataj ho hned stroze seznámil s domovním řádem. Na jídlo po zazvonění se jít do jídelny, dopoledne se zdržovat doma, protože za ním bude jezdit, odpoledne může do města na vycházky, ale musí zapsat hodinu odchodu i příchodu. Také dostal nové jméno, Alexander Dolčin. Tak bude představen ostatním ubytovaným a stejně bude vystupovat na veřejnosti. V domě nebyli jen Němci, ale také Poláci a dokonce jeden Rus s rodinou. Správce se představil jako Američan polské národnosti. Po odjezdu Bogataje zůstal v pokoji sám. Neměl chuť se jít toulat cizím městem. Předpokládal, že se tady zdrží další dobu. Všechno se mu zdálo zdlouhavé. I ten výslech. Jakoby o něj neměli zájem. Proto ho překvapilo, když si ho Bogataj zavolal hned 2. den v 9 hodin. Přijel i s manželkou, v rukách nesl kufřík s psacím strojem. Výslechy probíhaly ve vyhrazené místnosti, kde nebylo nic. Jen 2 stoly a 3 židle. Připomínala sklad narychlo upravený k této činnosti. Na první stůl si Bogatajova manželka položila psací stroj, ke druhému se posadili 2 muži. Výslechy se opakovaly po několik dní. Začínali vždy v 11 a končili 1 hodinu později. Bogataj neprohodil jediné přátelské slovo a hned se věnoval své práci. Začněte dnem, kdy vás zatkli. Štěpána překvapilo, že mu vyká. Podíval se na Bogataje, ale když viděl, že čeká na odpověď se strnulou tváří, začal. Vybavil si přesně, jak ho obstoupili esembáci a se Zemánkem odvezli na Pankrác. Zradil nás Mihola. To my víme, byl tady odsouzen na 7 let. Skočil mu do řeči Bogataj. Chci, abyste podrobně popsal, co se dělo při vašem zadržení. Čeho jste si všimnul? Zdůraznil. Štěpán si vzpomněl na Pergla, jak mu vrátil jeho rány, když na něho zaútočil. Chci znát jejich vyšetřovací metody. Bogataj lpěl na každé maličkosti. Chlapi, co se mnou byli v Leopoldově a zažili výslech gestapa, tvrdili, že to bylo stejné, pokračoval Štěpán. Mlácení do hlavy, do chodidel, kupání do celého těla, hlavně do zad, pod žebra a potom na celé nekonečné dřepy a chůze kolem dokola až do úplného vysílení. Jména, vyštěkl nečekaně Bogataj. Jména jsme moc neznali. My jim mezi sebou říkali přezdívkami. Pamatuju si jen Gregoryho, ale to nebylo jeho jméno, jen mi připomínal jednoho herce. Byl jsem za tu dobu postupně ve vězení, na Hradčanech, na Pankráci, v Plzni, ve Valdicích a nakonec v Leopoldově. Už se mi ty postavy míchají. Dovedu si je představit, ale jen s přezdívkami.
Jednomu se říkalo partizán. Byla to zrůda, která měla na svědomí životy několika vězňů. Zastřelil tam sedláka, který měl donést dlouhou tyč. Klopítal s ní, byl zesláblý. Zastavil se a opřel ji o drát v ostřelovacím pásmu. V tom okamžiku na něj vypálil partizán ze samopalu a zabil ho. Štěpán se na chvíli odmlčel. Vybavoval si příběhy dalších bachařů. Na jedno jméno nezapomenu. Hedl, bývalý gestapák. Ten nás vítal v Leopoldově a potom tam byl ještě vrchní dozorce bývalý vrah. Gestapák a vrah měli neomezenou moc nad vězni a vůbec jim nevadilo, že teď sloužili novému režimu. Stačí, když je neznáte jmény. Bogataj pokrčil čelem na znamení nesouhlasu, ale nekomentoval to. Položil další otázku. Výslechy a soudní proces. Jak to probíhalo? V Bartolomějské jsme byli až do poloviny ledna 1950. Byli jsme tvrdě vyslýchaní. Vymlátili z nás všechno. Smůla byla, že jsme u sebe měli usvědčující materiály. Doznali jsme se oba. Označili jsme hlavní postavy naší sítě. Růdce, Zemana, Matějku, vašeho bratra, Kriegelsteinovou, Šimka, ale oni už je znali. Naváděli nás na ně, jen jsme jim znovu dosvědčili jejich jména. Štěpán se snažil zapomenout na dny ponížení, kdy byli krutě týráni a museli pokorně doznat, co už někdo vyzradil. Kdo řídil proces? Plukovník doktor práv Otakar Matoušek a žalobce byl podplukovník doktor práv Juraj Věska. Označil mě za profesionálního vyzvěrače, který chodil navíc ozbrojen. Dostal jsem trest smrti pro zločin velezrady. Jak jste to prožíval? Všichni kolem mě dostali do životí nebo těžký žalář. Snažil jsem se jim pomoct. Část věcí jsem bral na sebe, abych je uchránil. Proto ta výše trestu. Některá jména jsem nechtěl uvést, ale znovu opakuji, že už je znali a mě bytím donutili, abych potvrdil jejich spolupráci. Ptal jsem se, řekl netrpělivě Bogataj, jak jste prožíval pocit, že vás nakonec oběsí? Odvolal jsem se, ale nejvyšší soud odvolání zamítl, to bylo 6. července. Odsouzení na smrt byly vždy den před popravou odvedení do kanceláře velitelství, kde je přebrala eskorta. Druhý den byli popraveni. Čekal jsem na pankráci v celé smrti několik měsíců. Jedinou naději byl prezident. Podal jsem žádost o milost a stejné podali moji příbuzní Vavřincovi a Křížovi. Čekání na smrt bylo hrozné. Každý příchod do cely mohl znamenat můj poslední den. Bachaři to znali a psychicky nás týrali. Začínali stejně. Tak se ti to krátí, těšíš se? Nachystej se. Dovedli se smát našemu strachu. Teprve ve dveřích nás vrátili. Měli radost ze své geniální zábavy. A 10. února 1951 jsem dostal od prezidenta milost. Teda ne milost, ale změnu trestu smrti na těžký doživotní žalář. Je zajímavé, přiznal Štěpán, že jsem byl po zatčení smířen, že dostanu provaz. Když mě byli, ponižovali, když mě zavřeli do korekce, přál jsem si, aby to skončilo. Ale když mi sdělili verdikt smrti, začal jsem se bránit. A proto jsem se odvolal. Každý živočich se pudově brání. Můžete to pozorovat na psech, řekl Bogataj. Celou dobu sledoval každé hnutí jeho tváře, těla. Měl nastudováno, jak se člověk prozradí, když lže. Nevěřil Štěpánovi, ale zatím neobjevil nic, co by nasvědčovalo tomu, že nemluví pravdu. Jenže to byl začátek. Tady nemusel lhát. Teprve popis jeho útěku ho odhalí. Znovu se vrátil k smutným událostem. Chtěl znát jména popravených, vyžadoval podrobnosti, chtěl zopakovat, co už jednou slyšel. Mezi popravenými jsem měl být i já. Vrací se Štěpán s přemáháním k nejtěžším dnům ve vězení. Přede mnou poslali na oprátku Lindnera, Buška, s těmi jsem se tak dobře neznal. Goldschmidta, Plzáka. Vybavuje se jména lidí, která se k ním nakonec šuškandou donesla, nebo jim je dozorci s radostí sdělovali. Paní Bogatajová se prokázala jako vynikající písařka. Podařilo se jí během výslechu zaznamenat tok Štěpánovy řeči. Stihla jsem všechno, ale příště prosím pomaleji. Bogataj si nechal zápis podepsat, jen kývl na pozdrav, když vyslýchaný odcházel a připomněl mu zítřek ve stejnou hodinu. Štěpán vydýchával za dveřmi stres. Už to nebyl jen vtíravý pocit, který se snažil vždy po výslechu zatlačit.
Teď už to byla jistota. Bogataj si nechával doplňovat řadu událostí, šel po nejmenších detailech, ale přijímal je bez připomínek. Změnil se v okamžiku, kdy začal mluvit o Leopoldovu. Říkal jste, že vás uteklo 6. Kde jsou ostatní? Štěpán vysvětlil, že se rozdělili. Utíkali ve skupině po 3, protože při seskoku se zranil Hvasta a kvůli němu byli Chalupa a Reichl pomalejší. Počkali na něho. Potom už se neviděli. I mně utekli Heřmanský s Burešem, když jsem se dostal do křížku s Hajným. Setkali jsme se až v Praze. Už po 3. říkal to též, ale Bogataj ho pořád vracel, jako by ho chtěl nachytat. Kdo byl první? Koho napadlo utéct? Bureše, můžete se ho zeptat, vysvětlí vám to. Chci to slyšet od vás. Když jsem přijel do Leopoldova, už na otvoru pracovali. Štěpán znovu opakoval, jak Jarda objevil čerstvě zazděný otvor, jak se potom střídali na vybourávání kamenů. Otázky se na něho hrnuly. Kdy, kde, proč? Jak jste vybírali lidi, co s vámi utíkali? Bogatajův pohled se změnil v nepřátelský. Štěpán tušil proč. Už nemluvil klidně, ale zvýšil hlas. Bureš a Chalupa měli část otvoru vybouraného. Šlo jim to těžko, tak mě přibrali. Jednou nás při práci překvapil Reichl. Chlapi chodili do tunelu na záchod. Zaslechl nás, jak se bavíme, šel dál a objevil nás. Báli jsme se, že by nás mohl vyzradit. S Heřmanským jsem byl na cele. Všiml si, že mizím v tunelu na další dobu. Nemohl jsem naši akci dál tajit. Chtěl s námi. Bál se, že kdyby zůstal, byl by za mě potrestaný. I mně došlo, že by mu nevěřili, kdyby tvrdil, že nic nevěděl. Na poslední chvíli přivedl Reichl Hvastu. Byl to Američan, neprávem zatčený pro špionáž. To mě tenkrát hodně rozčílilo. Nejlíp se utíká samotnému nebo ve dvou. Takže vy jste nakonec utíkal sám a podařilo se vám dostat až k rodině na Jižní Moravě. Všichni vám cestou pomáhali. Jak jste mi už řekl, nikdo vás nehledal. Jen tak jste se bezpečně pohyboval po republice, když na vás byla určitě uspořádána štvanice. Mluvte pravdu. Nelžete. Nelžete. Štěpánovi se nelíbil ironický tón Bogatajovy řeči. Každou větou zvyšoval tón hlasu. Tak to bylo. Jestli se ostatním podaří dostat do Německa, potvrdí vám to. Totéž řekne i Bureš. Bureš to líčí trochu jinak, zastavil ho Bogataj. Jak jinak? Takhle to bylo. Brzy jsme se při útěku rozdělili, ale měli jsme domluvená místa, kde bychom se potom mohli setkat. Štěpán se díval zpříma do očí svému vyšetřovateli. Neměl co tajit. Ani plánek Leopoldova není totožný. Nedůvěřivý pohled se zabodl do Štěpánovy tváře. Můžete mi přečíst, v čem se s Burešem neshodujeme? Bogataj sáhl do složky a ukázal mu zápis z Burešova výslechu. Ani tady jste se nedomluvili dostatečně. Štěpán naštvaně zjistil, jak Jarda některé události nafukoval a tím zkreslil skutečnost. Chtěl zdůraznit nebezpečnost svého útěku? Tak to opravdu není. Nemohl byste ho přivést, abychom zkonfrontovali celou událost? Není potřeba. Máme vaše výpovědi, takže jim nevěřím. Proč nevěříte? Zeptám se vás jinak. Proč jste nepřibrali mého bratra? Víte, jak ten se zachoval? Mám o něm přesné zprávy, podařilo se mi je sehnat. Ten odmítal vypovídat. Odmítal jíst. Dokonce si podřezal žíly. Jak si mohl něco takového udělat? Čím? Na cele nebyla žádná možnost. Mohl. Nožem při vydávání stravy. Bachaři mají nůž na krájení chleba umístěný z vnějšku dveří. Sebral jim ho a přeřízl si žíly v předloktí. Teprve po 13 dnech hladovky začal mluvit. A pořád jim říkal, že se při první příležitosti zabije nebo uteče. Slyšíte? Uteče. My jsme se v Leopoldově setkali až toho 15. prosince. Myslel si i se Zemánkem, že mě popravili. Bavili jsme se jen o svých pobytech ve vězení, jinak jsme o sobě nic nevěděli. Štěpán si vybavil chvilková setkání při procházkách. Sám se mu musel mlčet o našem připravovaném útěku. Skoro všichni by odsud nejraději utekli. Nemohli jsme zkoumat, kdo by měl a kdo ne. I mě přibrali až dodatečně. Akci rozjel Chalupa s Burešem. Štěpán začínal být čím dál víc naštvaný na průběh výslechu. Seděl tady jako zločinec. Nikdo si nedovedl představit, kolik strachu stálo tohle hrdinství. Věřil, že si nevybral svoje štěstí.
Doufal, že i ostatní se sem vrátí a jemu se podaří rozptýlit Bogatajovu utkvělou myšlenku, že konečně to teď slyšel naplno. Už jednou jim to v restauraci vmetl do očí, ale to byl opilý. Dnes, když byl plně při smyslech, to znělo ještě hůř. Tak já vám ty vaše řeči nebaštím. Nevěřím vaší pohádce o probourané zdi. Vás jsem poslala STB. Můj bratr by vám při akci překážel a Bureše jste musel vzít, protože vám ho vnutila STB. Lžeš, lžeš, lžeš! Ale mě tím neopiješ. Budu s tebou mluvit, až začneš zpívat pravdu. Jeho hlas zněl nebezpečně vysoko. Na chvíli zase přešel v afektu dotykání. Podobně na něho řvali při výslechu na Pankráci. Z jeho pohledu vyzařovalo tolik nenávisti, až se Štěpán přikrčil. Tím jsem dnes skončil, štěkl poslední větu. Smetl všechny papíry ze stolu do připravené tašky a bez pozdravu opustil místnost. Jeho žena polekaně vložila psací stroj a zapsané výpovědi do kufříku a vyběhla za ním. Jarda. Ten namyšlený Jarda. Proč ho napadlo nemluvit pravdu? Už ví, kde je ubytovaný. V táboře nedaleko od něho, kam se může jen na propustku, ale Štěpán ji nedostal. Dozvěděl se to od Poláků, kteří tady bydleli a do tábora chodili do kina. Je tam nějaký Čech, vy se znáte? Překvapili ho jednou. Jak se jmenuje? No to my nevíme, ale je vyšší, černovlasý, ze předu mu už chybí vlasy, má takové kouty. Zasmáli se Poláci a ukázali křivku na hlavě. Nosí brýle. Jarda. Určitě je to Jarda. Mohli byste mu vyřídit vzkaz, aby na mě počkal v 5 hodin u plotu. Podařilo se jim po delším čase dvakrát sejít. Štěpán byl nachystaný Jardu pořádně spražit. Víš, že nás Bogataj podezírá, že jsme vysláni STBáky. Proč blbneš, neříkáš pravdu a zveličuješ skutečnost? A ten tvůj plánek Leopoldova. Vymýšlíš si špatné rozměry zdí, velikost otvoru. Myslíš, že nám to pomůže? Jarda stál jako malé pokárané dítě. Mně nenapadlo, co to způsobí, když se netrefím přesně a trochu si přidám. Chtěl jsem z nás udělat hrdiny, kteří se proběhli tak silnou zdí ven. Taková blbost. Taky tě vyslýchá Bogataj? Bohužel. Ralf prý odcestoval s rodinou do Londýna. Tady se proslýchá, že je vážně nemocný. Ten nebyl tak přísný. To je špatné slovo. Byl takový přátelštější. Nevíš, jak by se choval teď, když nás podezírají, že jsme konfidenti. Musím jít. Jsem tady hlídaný. Podívej, někdo nás pozoruje. Při vstupu do budovy narazil na Bogataje. Ani mu neodpověděl na pozdrav. Zakazuji vám, abyste se stýkal s Burešem, řekl přísně. Američani si to nepřejí. Oba jste ještě vyslýcháni. Chtěl jsem mu jen říct, ať si nevymýšlí a mluví pravdu, jinak jsme se o ničem nebavili. Mě to nezajímá. Máte zákaz. Rozumíte tomu? Štěpán se mu drze díval do očí. Co se tady pro boha podělalo? Za všechnu nebezpečnou práci, kdy nasazoval krk, se s ním Bogataj baví jako s malým usmrkancem. Chtěl by na něho zakřičet, o čem on může vědět, když si sedí v teple kanceláře, dobře placený, a z něho udělal jakéhosi přisluhovače STB. Z knihy Anny Strnadové Převaděč mezi dvěma světy připravila Nikol Nováková. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého četl Martin Siničák. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Sněmovna přehlasovala Senát. Co může změnit Alternativa pro Německo? Kdo bude soupeřem Babišova hnutí? Co dál na ukrajinské frontě? Zbaví se Babiš přízraku Čapího hnízda? A odkdy může dítě za porušení zákona? To jsou témata názorů a argumentů. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
1: Sněmovna přehlasovala Senát a stvrdila některé zákony. Jedním je původní verze zákona o znovuzavedení EET, elektronické evidence tržeb. Druhým je stavební zákon, který zavádí centralizovanou soustavu státních stavebních úřadů. Ve studiu je se mnou kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Petře, o co tedy jde v případě zákona o EET?
3: Je to zákon, který je, dá se říci, vlajkovou lodí hnutí ANO, alespoň to tak vydávala v minulosti, kdy byla u moci a kdy musela čelit mnoha hodinovým nebo spíše desítkám hodin obstrukcí a nakonec je překonala, ale pak přišla pandemie covidu a i sama tehdejší vláda tvrdila, že tedy změní EET v to, že to bude věc dobrovolná a když nastoupila nová vláda, tak ji zrušila, takže nyní se vrací to, že Senát ten zákon vetoval, tak ho vrátil do sněmovny takovým způsobem, že neměl výhrady k zákonu jako k celku, ale k některým pasážím. Třeba připomínal to, že když ta původní verze platila, tak ústavní soud rozhodl, že by se neměla vztahovat na bezhotovostní platby a senátoři chtěli, aby ta nová verze to zohlednila, kdežto vládní návrh tak nečinil. Takže kvůli tomu to také vrátili zpátky do sněmovny s tím, že tedy navrhli svoji verzi a počítali s tím, že by poslanci mohli jejich připomínky zohlednit a že by tu senátní verzi nakonec schválili, k čemuž nedošlo, takže platí ta původní verze. Vláda si od toho slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Ostatně v minulosti jsme byli svědky toho, že zdaleka ne všichni podnikatelé měli problém s elektronickou evidencí tržeb. Zároveň tam byly různé nedostatky, které se ukázaly při tom praktickém provozu. Nyní už by neměly být součástí té nové úpravy. Týká se to například také toho, že nebudou muset být vydávány automaticky stvrzenky, že pouze když si to někdo vyžádá, jsou tam různé výjimky, na koho se ta elektronická evidence tržeb nevztahuje nebo na koho by se nemusela vztahovat, pokud přistoupí třeba na určité paušální daně a tak dále. Ale problém je v tom, že vláda tvrdí, že to bude mít výrazný přínos pro státní rozpočet, ale zároveň k tomu zákonu jsou přilepeny různé věci týkající se daňových výjimek, které de facto snižují příjmy státního rozpočtu do budoucna, tak je otázka, zda nula k nule nebude z hlediska toho příjmu těch příjmů státního rozpočtu.
1: Je tady ještě druhý důležitý zákon, o kterém se jednalo. V čem teda konkrétně nesouhlasí vládní většina ve sněmovně se Senátem v případě stavebního zákona?
3: Nesouhlasí s tím, co Senát navrhl sněmovně a on navrhl v tomto případě ten zákon zcela zamítnout a senátoři apelovali na poslance, aby jim vyšli vstříc a ten zákon nepřijímali. Je to zákon velmi složitý a právě kritici poukazují už na to, jakým způsobem byl poslán do legislativního procesu, protože šlo o poslanecký návrh, což znamená, že neprošel klasickým připomínkovým řízením, aby se k tomu mohli vyjádřit různé instituce, odborníci a tak dále. Takže je předpoklad, že pak, až vstoupí v platnost, v praxi se ukáže, že třeba jsou tam nějaké slabiny, nedorazy a tak dále. Týká se to také toho, že v průběhu toho projednávání byl ještě měněn komplexním pozměňovacím návrhem a pak byly přijaty další pozměňovací návrhy. Takže zjednodušeně řečeno se dá předpokládat, že možná ani autoři sami netuší, co nakonec všechno schválili a uvidíme, vnímáš v tom konkrétním provozu, co hodně vadilo, tak tam jsou třeba definice týkající se staveb veřejného zájmu a v tom případě tam může být zjednodušené vyvlastňování pozemků, zjednodušené věci, které jdou na úkor třeba pravomocí samospráv a tak dále, takže jsou tam obavy, aby ten zákon nezmírnil možnosti právě těch lidí, kteří se dosud k tomu mohli vyjadřovat a tak dále. Týká se to také kritiky možné legalizace černých staveb. Podle těch kritiků by to mělo být snazší a podobně. Ale realita je taková, že vládní většina ten zákon prosadila, že pochopitelně třeba zástupci velkých developerů a podobně si ten zákon pochvalují a slibují si, že v Česku se bude rychleji stavět, tak uvidíme.
1: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
3: Naslyšenou.
1: Alternativa pro Německo už jen svým názvem říká, že nabízí nějakou novou, jinou cestu. Jaká je ta cesta? Je jiná a je realistická? Nad tím se zamýšlel náš spolupracovník, politolog Jiří Pehe.
4: Drtivé vítězství krajně pravicové strany Alternativa pro Německo, známé pod zkratkou AFD, v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku vyvolalo řadu temných předpovědí ohledně dalšího vývoje v Německu. Mnohé se ale nezdají být v současném celoněmeckém a evropském kontextu realistické. Začít lze tím, že AFD je i po volebním úspěchu v Sasku-Anhaltsku stranou, která je mnohem silnější v postkomunistickém východním Německu než ve zbytku Německa. V celostátních průzkumech v poslední době sice o několik procent vede před takzvanými tradičními stranami, jenže to nestačí zatím k tomu, aby ji nepotkal osud krajně pravicových svobodných v Rakousku, kteří v celostátních volbách sice zvítězili, ale do vlády je nepustila velká koalice lidovců, sociální demokracie a liberálů. Po svém vítězství v Sasku-Anhaltsku bude navíc AFD pod skutečným drobnohledem. Zbytek Německa bude čekat na to, zda dokáže sestavit zemskou vládu, k čemuž bude potřebovat koaličního partnera. Toho skoro jistě nenajde mezi tradičními stranami, takže se bude muset případně spojit s nějakou stranou, která patří do spektra krajní levice nebo levicového populismu. A spolupráce mezi krajní pravicí a postkomunistickou levicí nemusí být vůbec snadná. I kdyby se AFD nakonec podařilo vládu v Sasku-Anhaltsku sestavit, čekají další výzva. Bude se muset, tak říkajíc, předvést. Na zemské úrovni přitom nemůže třeba v boji s migrací činit řadu kroků, které slibuje, protože by k ním potřebovala mocenské nástroje federální vlády. Bez účasti v ní také jen těžko může začít účinně útočit na Evropskou unii, k níž má silně kritické postoje. Pustili se na zemské úrovni do naplňování svých dalších programových priorit, k nímž patří odpor k ochraně některých menšin, může se dostat do konfliktu s německou ústavou. Podle řady expertů a německé kontrarozvědky v konfliktu s ústavou ostatně už je, což už vedlo k pokusům stranu zakázat. I pro ruské postoje AFD mohou být větším problémem než dosud, pokud by je chtěla s pomocí případné účasti v zemské vládě amplifikovat. I v tomto případě se může dostat do zásadního konfliktu s federální vládou. I kdyby AFD nakonec stanula v příštích letech v čele spolkové vlády, narazili by v německém kontextu její případné snahy vytvořit autoritářskou vládu se silným etnonacionalistickým akcentem na problémy. Německý ústavní systém byl totiž vytvořen po druhé světové válce s cílem nepřipustit znovu návrat totalitního systému, zejména nacismu. Stojí na důsledném vyvažování různých mocí a silnou roli v něm hraje ústavní soud. V cestě radikálním změnám, případně prosazeným v německém spolkovém sněmu, stojí i spolková rada, do níž své zástupce jmenují jednotlivé spolkové země. Německo navíc neumožňuje konání celostátních referend s výjimkou těch, která se týkají územního vymezení spolkových zemí. Německo je zakládající zemí Evropské unie. K vyvolání jakékoliv reálné diskuze o vystoupení z unie by AFD musela překonat odpor zmíněných institucí. AFD také hraje o čas, přibývá totiž zemí, kde se strany s podobným programem dostaly do čela vlád, přičemž výsledky jejich politiky jsou skoro všude špatné. Americké hnutí MAGA prezidenta Donalda Trumpa nejspíš prohraje příští volby. Maďarští voliči ve volbách doslova smetli z politické scény hnutí Fidesz Viktora Orbána, které bylo vzorem pro různá nacionálně konzervativní uskupení v jiných zemích. Hnutí Bratři Itálie, které začínalo při nástupu do vlády s puncem strany vyrostlé z tradic italského fašismu, muselo tváří v tvář realitě svoji nacionalistickou politiku rychle poevropštit. A moc toho nepředvedla ve vládě ani strana Praví Finové. Na evropskou realitu naráží i česká vládní koalice sestávající z populistů a krajní pravice. AfD jistě nelze podceňovat, zejména pokud tradiční strany nedokážou přitvrdit vůči migraci. Na druhou stranu není realistické srovnávat její cestu k moci s nacisty na začátku 30. let minulého století, jak to leckdo činí, protože AfD dnes operuje v mnohem komplexnějším ústavním a mezinárodním prostředí.
1: Konstatuje Jiří Pehe. Andrej Babiš má smůlu, nebo spíš štěstí. Nemá reálného soupeře. O tom, proč to tak je a kdy se to může změnit, uvažuje naše spolupracovnice, redaktorka deníku Kateřina Perknerová.
5: Kromě billboardů s portréty prakticky neznámých politiků a prázdnými hesly, téměř nic nenaznačuje, že už za měsíc se konají volby do obecních a městských zastupitelstev i třetiny senátu. Přesto jsou extrémně důležité, hlavně pro opozici. Je to podstatný test její reálné síly v regionech. Pomineme-li tisíce menších sídel, kde se vybírají zastupitelé podle místních poměrů a sousedských vztahů, hraje se z politického hlediska o statutární města, krajské metropole a Prahu. O tu především. V minulosti byli její primátoři viditelnými figurami svých stran. Vzpomeňme na Jana Koukala či Pavla Béma z ODS, Adrianu Krnáčovou z ANO nebo Zdeňka Hřiba za Piráty. Propojení pražského magistrátu a centrální vlády je daleko těsnější než u jiných měst. Andreji Babišovi o zisky v komunálním klání nikdy příliš nešlo. Hnutí ANO je postaveno na něm, nikoli na silné krajské a lokální struktuře. Jeho laxní přístup k výběru lídra pražské kandidátky to potvrzuje. Pro ostatní strany to byla mimořádná příležitost vybrat výrazné osobnosti, které by na sebe strhly pozornost a ve volbách pak potvrdili, že Praha není Babišova. To se ale nestalo. Tereza Nýslerová za Piráty, Adam Scheinherr za Prahu sobě, ale ani Tomáš Portlík za ODS nebo Petr Hlaváček za STAN nejsou žádné stranické hvězdy, esa v rukávu celostátních šéfů. Mají zkušenosti z místní nebo magistrátní politiky, čímž to končí. Pro výkon primátorské funkce to asi stačí, avšak pro povzbuzení skomírajících preferencí subjektů z opozičního tábora nikoliv. Ba co hůř, mohou dostat na frak od náhradního nominanta ANO Jana Hušbauera, který je vyloženým outsiderem. Stojí ovšem za ním Andrej Babiš, jenž sice za tento typ voleb nekrvácí, ale z principu chce vyhrávat. Proto vzal kampaň do svých rukou, a to s jednoduchým vzkazem, že pokud Pražané zvolí kandidátku ANO, on jako premiér zařídí, že všechno bude. Vnitřní okruh, metro D, nové nemocniční pavilony, byty. Na spoustu lidí to může zafungovat, jak ukázal průzkum agentury Median pro Prahu IN. Podle něhož by ANO v metropoli vyhrálo. Naopak šetření společnosti Ipsos přisuzuje vítězství formaci Spolu pro Prahu, kterou tvoří ODS a TOP 09. ANO je v něm těsně třetí. V obou případech by na stříbrný stupínek dosáhli Starostové a nezávislí. Andrej Babiš je suverénním pánem vlády a sněmovny. Jeho lidé obsazují klíčové posty ve státní správě. Mohl by přepustit Prahu, Brno a Senát opozici. Avšak v tom mu brání jeho soutěživá povaha a biznisové přesvědčení, že pokud nemá rozhodující většinu, nemá nic. Nejvíc by ho zasáhlo, kdyby v podzimním hlasování uspěli kandidáti STAN Víta Rakušana, který přebírá roli opozičního lídra. Bude-li Petr Hlaváček primátorem a v horní komoře Starostové obhájí minimálně 8 křesel, vykrystalizuje pro Andreje Babiše jasný soupeř v podobě liberálního, středového a proevropského hnutí. Navíc takového, k němuž kvůli obřímu schodku, spojenectví s problematickou SPD a amatérskými motoristy, přebíhá i část voličů ANO.
1: Uzavírá Kateřina Perknerová.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Rusko na Ukrajině podle některých zpráv nadále pomalu postupuje a ohrožuje klíčová města Kramatorsk a Sloviansk. Moskva sází na taktiku, která má oslabit ukrajinskou obranu a připravit půdu pro další postup. Co bude dál? Slovo má Libor Dvořák.
6: Ne všichni světoví analytici však hodnotí aktuální vývoj na ukrajinských bojištích takto pesimisticky. Ku příkladu čerstvá analýza BBC sice připouští, že ruský tlak sílí nebo se přinejmenším nesnižuje. Odborníci ze známého amerického ústavu pro studium války ISV ovšem poukazují třeba na fakt, že Rusko během tohoto léta získalo kolem 250 kilometrů čtverečních ukrajinského území, což je čtyřikrát méně než za stejné období loňského roku. Dalším ukazatelem jsou nenávratné ztráty, tedy padlí těžce ranění nebo zajatí Rusové. Ty podle ukrajinského generálního štábu během celé války dosáhly až 1,5 milionu lidí. V červenci a srpnu letošního roku už dosahovali 40 až 43 tisíc osob za měsíc, což je mimochodem počet, který ruská armáda v současné době není schopna operativně nahrazovat. V celku vzato by tak tato čísla mohla naznačovat, že letošní ruská letní ofenzíva stagnuje. Rostoucí ztráty bez podstatného postupu kupředu mohou vést až k vyčerpání ruských vojsk a tím pádem ke ztrátě strategické iniciativy. Jak však uznávají i sami Ukrajinci, ruská strana si i přes vysoké ztráty a pomalý postup na většině úseků fronty zachovává jistou převahu. Jak poslední dobou prohlašují obě strany, letos na podzim se neočekává postupné vyhasínání konfliktu, ale jeho další eskalace. Svědčí o tom jak současné ruské vzdušné útoky přímo na Kyjev, tak i nedávné prohlášení Vladimíra Putina, že Rusko se připravuje ještě daleko masivněji než doposud útočit na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a Ukrajina se tak právě může obávat ještě tvrdší zimy, než byly ty předešlé. Pro Ukrajinu je v této fázi války nejpodstatnější, aby dokázala čelit ruským střelám všeho druhu. K tomu samozřejmě potřebuje především americké patrioty. Ty může na základě rozhodnutí evropských partnerů nakupovat i z unijní půjčky ve výši 90 miliard amerických dolarů. Problémem ale je, kde je fyzicky vzít. Evropa jich napadené zemi přislíbila celou tisícovku, ovšem v následujících několika letech, zatímco zejména obrana Kyjeva je potřebuje okamžitě. Jiná účinná obrana proti ruským raketám zatím neexistuje.
1: Říká Libor Dvořák. Čapí hnízdo je přízrak, kterého může Andreje Babiše zbavit ministr Jeroným Tejc. Soudí tak náš spolupracovník, publicista Jiří Leština.
7: Což o to? Už samotný fakt, že vrchní soud v Praze potvrdil někdejší manažerce Agrofertu Janě Naďové tříletou podmínku za dotační podvod na farmě Čapí hnízdo, je hoden pozornosti. Vždyť jde o první pravomocný verdikt v trestní a soudní anabázi, která už přes 10 let kontaminuje českou politiku. Je dobré připomenout, že soudce Městského soudu v Praze Jan Šot dvakrát Naďovou a Babiše zprostil žaloby. Odsuzující rozsudek nad paní Naďovou soudce vydal až na potřetí poté, co ho k tomu zavázal odvolací senát vrchního soudu. Ten na základě vlastního dokazování dospěl k závěru, že farma Čapí hnízdo skutečně byla účelově vyvedena z holdingu Agrofert kvůli získání dotace pro malé a střední podniky. A právě v době, kdy vrchní soud uložil soudci Šotovi, aby Janu Naďovou uznal vinou, přichází Jeroným Tejc s novelou trestního řádu, jež má odvolacím soudům zakázat, aby nižší soudy zavazovaly k tomu, jak mají rozhodnout. Praktický dopad je na bílední. Soudy prvního stupně by mohly obžalovaného osvobodit, aniž by museli respektovat pokyny nadřízeného odvolacího soudu, což by mohlo do základu otřást českou justicí. Ta je postavena na dvoustupňovém trestním řízení, kdy vrchní soudy disponují nespochybnitelnou pravomocí korigovat případná chybná rozhodnutí nižších soudů. S tím, že existuje další opravný prostředek dovolání k nejvyššímu soudu, k němuž se ostatně chtějí obrátit i advokáty Jany Naďové. Jak upozorňuje v Hospodářských novinách děkan právnické fakulty a emeritní ústavní soudce Stanislav Balík, přijetí Tejcova návrhu by mohlo soudní řízení zcela paralyzovat, protože by mohlo dojít k nekonečnému ping-pongu mezi oběma stupni. Odvolací soudy by se pak mohly stát fakticky zbytečnými. Ten případ by pak nikdy nemusel skončit, kdyby byl soudce prvního stupně vzpurný a pokaždé rozhodoval obráceně než odvolací soud, tak tomu by nezbylo nic jiného, než mu to jenom rušit a vracet, uvádí Balík. Ocitáme se tedy v situaci, kdy ministr spravedlnosti, jenž odpovídá za hladký chod a stabilitu české justice, navrhuje paragraf, který může paralyzovat a uvrhnout do chaosu. Což je provázeno neodbytným podezřením, že tak činí, aby umetl cestu Andreji Babišovi k definitivnímu úniku před trestem za podvod. Šéf rezortu spravedlnosti tvrdí, že s tímhle návrhem nepřišel on, ale Česká advokátní komora. Ale i kdyby tomu tak bylo, nic to nemění na tom, že tenhle pochybný paragraf na vládu přinesl bývalý sociální demokrat Jeroným Tejc jen 3/4 roku poté, co ho Andrej Babiš vytáhl z politického záhrobí na ministerské výsluní.
1: Soudí Jiří Leština. Děti někdy zlobí, někdy se ale dopouštějí činů, za které jsou dospělí trestáni před soudem. Měli bychom takto zacházet i s 13-letými? Co o tom soudí publicistka a divadelní dramaturgyně Kristina Žantovská?
8: 13-leté děti by měly být za činy neslučitelné se zákonem trestně stíhané, navrhl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Poslouchám diskuse odborníků i výpovědi učitelů, kteří s dětmi mají zkušenosti. Děti jsou nezvladatelné, agresivní, vulgární, radikalizují se na sítích, šikanují se. A pak jsou tu i děti, které spáchají brutální zločin. To už je kardinální problém. Ale jsou opravdu za své činy odpovědní jenom oni? Kde je odpovědnost dospělých, tedy pokud opravdu dospělí jsou? Mám o tom často pochybnosti. 13-leté dítě je stále ještě dítě. Fyzicky a mentálně není dotvořené. Příroda potřebuje k dozrání čas. Děti nejsou roboti. Přestože dnes děti dospívají rychleji, vlivem mnoha faktorů, ale převážně vnějších, skutečně mentálně zralý je mladiství až kolem 20 až 25 let. Teprve potom je si plně vědom svých činů a jejich důsledků. Umí ovládat své emoce

0: z nefunkčních nebo ekonomicky slabých rodin. Mnohdy naopak. Materiální dostatek nic nezaručuje a přemíra digitálních hraček je doslova past. Zájem a čas, který rodič s dítětem stráví, rozhoduje, jak se bude dítě chovat, cítit a vycházet s ostatními, jak a kdy svobodně a přitom odpovědně dozraje, i to je velmi individuální, a stane se právoplatným členem společnosti. Čas, čas a čas. A hranice, ne zákazy a tresty. Ty vždycky po průšvihu následují a většinou nic nevyřeší. S dětmi se musí mluvit, vysvětlovat jim, o co nám jde, co a proč považujeme za správné. A vyslechnout si, jak to vidí a jak tomu rozumí oni. Respektovat je chceme-li, aby oni respektovali nás a společně nastavená pravidla. Trestní odpovědnost od 13 let je trestuhodný návrh. Odstrašující příklady nefungují, jsou na to studie, zvlášť když dítě ještě není mentálně zralé. A že by nápravná zařízení mohla pomoct mladistvému delikventovi nastartovat lepší život, jak se vyjádřila v jedné diskuzi poslankyně za motoristy sobě Renata Vesecká, si snad může myslet jenom ona. Kolik takových s kvalifikovanými pracovníky máme? Vždyť nám chybí i dostatek dětských psychologů a psychiatrů a právě oni by měli stát na začátku práce s problémovými mladistvými. A to i ve školách, kde se první asociální chování často ukáže. Za 13-leté nezletilé dítě je snad před zákonem zodpovědný rodič. Nebo snad ne?
1: Uzavírá Kristina Žantovská nejen své zamyšlení, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
3: Pierre de Lassenec, vlastním jménem Petr Pavel Kohout, bývá označován za nejvýznamnějšího představitele hermetismu v Čechách.
4: Narodil se v roce 1900 v Brně. Jeho otec byl cyklistickým závodníkem a děda majitelem továrny na jízdní kola, proslulé brněnské Kohoutovky.
3: Později se rodina odstěhovala do Prahy, kde měl Lassenicův otec získat lepší pracovní podmínky. Rodině se ovšem nevedlo dobře. V roce 1920 Lassenicův otec umírá na tuberkulózu. Od té doby se datuje počátek Lassenicovy fascinace hermetickými a okultními naukami.
4: Lassenic založil hermetickou společnost Horev klub a vydával i vlastní časopis. Po ukončení obchodní akademie se plně věnoval samostudiu a překládání zahraniční literatury o alchymii a hermetismu.
3: V roce 1924 se Lassenic oženil s Jarmilou Skrčenou a žili v Chrástu u Chrudimi, kde rodina jeho ženy vlastnila továrnu na nábytek. Tím byli hmotně zajištěni. Se svou ženou sdílel i zájem o okultismus, přesto se brzo rozvedli. Jejich blízcí tehdy spekulovali, že svou roli v tom sehrály Lassenicovy experimenty se sexuální magií.
4: Koncem 20. let se Lassenic vrací do Prahy a plně se zapojuje do života tamních okultních spolků. Vstupuje do lóže Simeon v Ofiru a v roce 1930 odjíždí navázat nové kontakty s podobně smýšlejícími jedinci do Paříže.
3: Lassenic rád cestoval, například v Kambodži se jako umělecký štukatér zúčastnil rekonstrukce proslulého chrámu Angkor Wat. Navštívil i země Severní Afriky a Blízkého východu. Stále přitom přispíval do prestižního časopisu Logos.
4: Po mnichovském diktátu a následné okupaci Československa došlo k výraznému útlumu života všech loží a spolků spojených s okultismem a hermetismem. Lassenicova aktivita se omezovala pouze na osobní setkání členů Horev klubu ve vile v Káraném u Prahy.
3: Tam také v roce 1944 Petr Pavel Kohout, známý pod jménem Pierre de Lassenic, zemřel na tuberkulózu, stejně jako jeho otec. Některé Lassenicovy knihy o ezoterismu a okultismu se dočkaly nového vydání po roce 1989.
2: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
5: To vymyslela Olga Havlová. Ona tu knihu nenáviděla a řekla, to není rozhovor, to je výslech. No a Havel řekl na dálku a z toho vzniklo dálkový výslech.
6: Pátou epizodu poslouchejte v pátek po 14:30 na Českém rozhlase Plus.

0: půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Některé ústavy a katedry na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se sloučí, všechny navrhované změny ale akademický senát nepodpořil. Slávia prohrála na úvod fotbalové ligy mistrů Slánce 2-3. Dnes bude převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat, teploty do 21 stupňů. Je pátek 11. září, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Paliva v Česku dál výrazně zdražují, benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr průměrně natankují za 44 korun 22 haléřů, a to je asi o 2 koruny víc než před týdnem. A podobně zdražila i nafta, litr vyjde v průměru na 47,79.
2: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
3: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
2: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
4: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
2: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu, naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Země Vyšegrádské čtyřky chtějí kvůli cenám energií společnou evropskou strategii. Jednali o tom v Bratislavě s irským premiérem Miholem Martinem. Právě jeho země teď předsedá Radě Evropské unie.
5: Premiéři V4 se zároveň dohodli, že budou před evropskými summity častěji koordinovat své postoje. U příštího evropského rozpočtu chtějí společně hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Velkou část jednání ale věnovali drahým energiím a emisním povolenkám. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu vyzval k odkladu nového systému ETS2.
6: Odložme to, protože to bude obrovský problém pro celou Evropu.
5: Irský premiér Mihol Martin po jednání řekl, že si odváží lepší představu o požadavcích zemí střední Evropy. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Kanada poskytne Ukrajině v přepočtu více než 5 miliard korun na protivzdušnou obranu. A další finanční pomoc pošle třeba na opravy energetické infrastruktury. Oznámil to kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary.
7: Kanada bude podle Carneyho vždy stát na straně Ukrajiny. Už od začátku války patří mezi její nejaktivnější spojence a celkem jí poskytla pomoc za skoro 400 miliard korun. Obě země spolu taky uzavřely smlouvu o partnerství a spolupráci na 100 let. Kanada například plánuje výrazně posílit výrobu dronů a třetinu produkce pak bude posílat přímo na Ukrajinu. Václav Hojiný, Radiožurnál.
1: Vlaky v Polsku budou dnes celý den před železničními přejezdy zpomalovat na 20 km za hodinu. Strojvedoucí také chtějí demonstrovat za zlepšení bezpečnostní situace na přejezdech. Podle policejních statistik se na nich totiž stane nehoda v průměru jednou za 2 dny. Jen tento týden se v Polsku srazily 4 vlaky s nákladními auty.
8: Polský odborový svaz vlakových strojvůdců přistoupil k protestu poté, co ve středu řidič nákladního auta způsobil na železničním přejezdu u obce Sokolníky suché nehodu, při které vykolejil vlak. Jedna cestující nehodu nepřežila, 7 dalších lidí utrpělo těžká zranění. Tato nehoda nebyla podle odborového svazu pro strojvůdce překvapením, ale byla překročením červené linie. V roce 2024 došlo na železničních přejezdech v Polsku k asi 140 nehodám. Loni to bylo 180 nehod. Jen letos odboráři registrují 130 nehod na železničních přejezdech. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy odsouhlasil návrh na vznik 3 nových ústavů, archeologie, asijských studií a sloučení kateder filmových a divadelních studií s ústavem hudební vědy do jednoho pracoviště. Všechny navrhované změny ale akademický senát nepodpořil.
9: Samostatné zatím zůstanou katedra pedagogiky a katedra andragogiky a personálního řízení. Co s nimi bude dál, popisuje děkanka Eva Lehečková.
10: Se musíme ve vedení i s katedrou andragogiky a personálním řízením katedrou pedagogiky zamyslet, jak dál povedeme ta jednání a jestli budeme pokračovat v těch přípravách té integrace nebo půjdeme nějakou jinou cestou.
9: Část akademiků a studentů zachování kateder vítá. Vzhledem k plánovanému propouštění zaměstnanců se obávali dopadů na výuku. Škola podle vedení potřebuje změny i vzhledem k ekonomické situaci. Může tak ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: V Česku výrazně přibývá kyberpodvodů. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank skoro o 2 miliardy korun. To je téměř o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Ukazují to data České bankovní asociace.
11: Podvodníci stále používají metody, jako je třeba phishing, kdy se snaží vylákat například hesla nebo čísla platebních karet. Posílají podvodné e-maily nebo lákají na podvodné investice, popisuje prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
12: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem.
11: Každý den podvodníci v Česku spáchají 66 trestných činů v online prostředí, pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
13: Pokud používáme WhatsApp, tak buďme odřídí WhatsAppu, pokud používáme signál v signálu, různé telegramy a další.
11: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé zkusit v kybertestu na webu České bankovní asociace. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
1: Český rozhlas a České radiokomunikace úspěšně otestovali nový systém varování obyvatel. V případě mimořádné události dokáže přerušit běžné rozhlasové vysílání a upozornit na hrozící nebezpečí varovným hlášením na displeji přijímače, přehráním zvukové informace a probudit i vypnuté DAB přijímače.
14: Přijímače na to zareagovaly správně, ty digitální se probudily ze spánku a začaly hrát a ty analogové s RDS-kou zobrazily na displeji nápis alarm a blikaly, takže všechno se povedlo.
15: Test spustil Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
16: Věříme, že během zhruba roku bychom mohli přejít do standardního běžného provozu. Ta spolupráce bude zahrnovat i další subjekty, například Hasičský záchranný sbor.
15: Říká Marcel Procházka, ředitel regulace a právní divize Českých radiokomunikací. Systém má sloužit při skutečných mimořádných událostech, jako jsou třeba požáry, povodně nebo výpadky proudu. Karolína Burdová, Radiožurnál.
1: V Mikulově dnes začne pálavské vinobraní. Součástí 79. ročníku je i hudební a kulturní program. Kromě historického centra Mikulova bude otevřený i zámek a zámecká zahrada. V sobotu pak projde městem průvod krále Václava IV. A královny Žofie. Letošní novinkou je třeba druhá scéna v amfiteátru pro menší kapely nebo ulička historických řemesel. Pálavské vinobraní potrvá do neděle. Tento víkend je i znojemské historické vinobraní. Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů porážkou a francouzskému Lens podlehli v Edenu 2-3.
17: Slávia hrála téměř celý druhý poločas bez vyloučeného Mikuláše Konečného. I v deseti se ale dostala do vedení. Ránou zpoza vápna se prosadil útočník Daniel Šturm. Fotbalisté Lens vyrovnali díky dorážce forwarda Simi. Šturm se ale v 88. minutě trefil znovu. Jenže francouzský celek skóre v nastavení druhé půle otočil. Na 2-2 vyrovnával kapitán Lens, útočník Tovan a vítězný gól dal obránce Aguilar. Slávia tak pod vedením kouče Trpišovského i dál čeká v lize mistrů na vítězství. Pražané naposledy v této soutěži zvítězili před 19 lety. Z Edenu Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: Příští soupeř Slávie v lize mistrů Sabah Baku prohrál na stadionu Manchester United 0-4. Bayern Mnichov porazil Bude Glimt 5-0. Como přehrálo Lipsko 4-1 a PSV Eindhoven remizoval se Šachtarem Doněck 1-1, stejně jako Fenerbahce Istanbul s AS Řím.
18: Neprůjezdná D6 v Sokolově a překážka na D1 u Velké Bíteše. Dálnice D6 je ve směru z Chebu do Karlových Varů neprůjezdná v Sokolově. Na kilometru 132 stále odklízejí následky nehody 5 osobních aut a dodávky. Řízený odklon policie vede exitem 132 a na dálnici se vrátíte u lokte. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Domašov. Na kilometru 157,5 hlásí zpravodaj kusy roztrhané pneumatiky v jízdních pruzích.
19: Stojí kamion, který o to kolo přišel, stojí v odstavu, ale ta pneumatika, ta se válí prostě úplně po celý šíři dálnice.
18: A pozor, i na D5 ve směru z Prahy do Plzně za sjezdem na Rokycany na 64. kilometru blokuje stoupací pruh nepojízdná dodávka. Není označená, pouze bliká a je to nepřehledné za zatáčkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Přes den čekáme zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě většinou s deštěm a nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
21: Pokázalý pohřeb Radka Mladiče v Bělehradě.
22: Přišli také členové srbské vlády.
23: Část davu Mladiče oslavovala jako hrdinu.
24: Nekadečný komandant Vojské republiky srbské Radko Mladič.
25: Mladič zemřel ve bazebním středisku OSN v Hágu.
26: Odpykával se doživotní trest za zločiny spáchané během války v Bosně v první polovině 90. let.
27: Na srbskou vládu se kvůli pohřbu se státními poctami snesla mezinárodní kritika.
20: Velel, rozkazoval, vraždil a pak zatloukal. Balkánský řezník Radko Mladič. Jeho pohřeb vyvolal dost otázek. Proč někteří Srbové, třeba na fotbalových stadionech, glorifikují odsouzeného válečného zločince? Ptám se Magdalény Fajtové z Respektu, která se právě vrátila z Bělehradu.
28: Fotbalové kluby Partizan Bělehrad a CZ Bělehrad uctily památku Mladiče na stadionu minutou ticha.
20: Dnes je čtvrtek 10. září.
29: Fanoušci Červené zvezdy pak na tribuně rozvinuli obří choreografii s Mladičovým portrétem.
20: Ahoj Magdo, vítej ve Vinohradské 12.
30: Ahoj, děkuji za pozvání.
20: Díky, že jsi za námi dorazila. Viděla jsi teď nedělní bělehradské derby fotbalové?
30: Na ten zápas jsem se nekoukala, ale byla jsem před tím stadionem a před zápasem, abych viděla, jaká je tady atmosféra mezi fanoušky, protože jsem očekávala, že mezi těmito lidmi určitě obzvlášť o víkendu nebo během dní, kdy Srbsko bude pohřbívat Radka Mladiče, takže se objeví nějaké připomínky a nějaká uctívání a tak dále. Takže viděla jsem spoustu lidí v tričkách Radko Mladič, hrdina. Ale nečekala jsem tady to, co jsem pak viděla na těch videozáznamech, ta obrovská chorea, která zobrazovala jeho obličej.
20: Fanoušků Červené zvezdy, protože ta hrála s Partizanem, tak je to vždycky ostře sledované. Dějí se tam věci a teď skutečně vytáhli obrovské choreo s jeho podobiznou. Na pozadí byla srbská vlajka a pod tím chorem byl nápis ještě v srbštině. Jaký vztah vůbec ti fanoušci mají k někomu, jako je Radko Mladič?
30: Tam bylo pozoruhodné už to, že sice Červená zvezda je hlavně v Česku po zápasu s Plzní, po té, co tady zemřel Radko Mladič, tak je asi v Česku více známá jako ta, která ho nějakým způsobem uctívá a adoruje, ale tady bylo zajímavé, že se přidali i fanoušci Partizánu, což je jako jedna z mála věcí, která asi tyhle ty dva znepřátelené kluby spojila na krátký okamžik. Ono to bylo 180. derby, takže to samozřejmě byla obrovská věc, celé to okolí bylo. Tam byla obrovská koncentrace policistů, dokonce na koních se psy a tak dále, bylo to opravdu veliké. Ale proč zrovna fotbaloví fanoušci? Tak v Srbsku, kromě toho, že si trochu myslím, že hodně často bývají fanoušci některých velkých klubů náchylní k tomu upínat se k určitému extremistickému pojetí své vlastní národní identity, tak zrovna Červená zvezda i Partizán jsou dlouhodobě spjati právě s takovými hodně ostrými huligans, kteří jsou dost hlasití zastánci toho srbského nacionalismu. Ne úplně ve smyslu Srbsko jako stát dnešní, ale toho pan srbského nacionalismu, který spojuje vlastně obyvatele všech zemí bývalé Jugoslávie, kteří se cítí být Srby. A byť tedy jsem se dozvěděla, aniž bych o to nějak zvlášť stála, že Radko Mladič byl fanouškem Partizánu, tak i Červená zvezda ho takto do dneška velebí a je to pozoruhodné, ale rozhodně to není překvapivé.
2: Glorifikuje a adoruje, možná to jsou přiléhavá slova. Z amplionů se tam na stadionu ozvalo, ať je jeho sláva věčná, držela se minuta ticha. Ten nápis, který jsem zmínil, co tam bylo napsané?
30: Bylo napsáno Pravac Potočáry, což znamená směr Potočáry. Potočáry jsou taková vesnice u Srebrenice bosenského města, které je bohužel nechvalně proslulé právě tím, že Radko Mládič a jeho vojáci tam v roce 1995 spáchali genocidu na bosňácích, především mužích tedy a chlapcích, takže tohle to byla, myslím si, hodně nechutná připomínka toho, co Mládič a jeho vojáci spáchali. On to říká v jednom z videí předtím, než to celé začalo, protože si to natáčeli, ten příchod do toho města, takže to byl odkaz určitě i na tohle a zřejmě to byla, řekněme, rozhodnutí fanoušků těch ultras Červené zvezdy úplně ignorovat to, že tam zemřelo tolik lidí a že to způsobilo takovou katastrofu, takže to je rozhodně nechutné.
2: 8000 lidí tedy na jednom místě v jeden čas, obrovská oběť. Kým tedy pro ty fanoušky Mladič byl? Jak na ní jako vzpomínají?
30: Jako na srbského hrdinu.
2: Jako na hrdinu.
30: Na hrdinu, který bojoval za to, aby Srbové nejenom v Bosně, ale především tedy v Bosně, dnešní Bosně Hercegovině, měli autonomii. On tedy samozřejmě původně doufal, že on a lidé, kteří s ním bojovali a kteří byli i političtí představitelé vlastně té Republiky Srbské v 90. letech během války v Bosně a Hercegovině, že Republika Srbská nakonec bude celá Bosna, že všichni v Bosně budou podléhat tomu srbskému velení a ideálně se třeba i přidá k Srbsku, takže vznikne vlastně Velké Srbsko. Velké Srbsko je něco, co je taková ideologie určitá těchto lidí, ne všech samozřejmě, ale nedivila bych se, kdyby se velká část fanoušků Červené zvezdy i partizánů vlastně k tomuhle přihlásili. Taková ta idea, že srbský národ jednou opět získá ta území, na která podle nich tedy mají nárok. No a protože Mládič vlastně dlouhodobě bojoval za to, aby takhle Srbové v Bosně tu autonomii měli, a protože nakonec byť tedy hodně v takové trochu smutné podobě, ale Republika Srbská smutné podobě pro tyto lidi. Republika Srbská existuje, ano. Je to součást Bosny a Hercegoviny, tak pro spoustu lidí je skutečně hrdinou, který toho dosáhl.
2: Radko Mládič zemřel ve vězení v Hágu na konci srpna. Bylo mu 84 let. Ten zápas, který se teď odehrál v neděli, tak se konal den před jeho oficiálním pohřbem, který byl naplánován na pondělí. Ty jsi na místě byla. Jak velkolepé to celé představení tam bylo, ta pieta jako taková?
30: Samozřejmě se tam dostalo neuvěřitelné množství lidí, nejenom ze Srbska, hodně lidí z Bosny, přijížděli autobusy. Tisíce lidí se združili kolem kostela, kde probíhala ta mše, ty modlitby, kde byla rakev Radka Mládiče, na kterého se čekalo. Protože před tím, než se uzavřel kostel, před nějakou tou závěrečnou fází té mše, tam stovky lidí čekali, tisíce lidí čekali na to, aby se mohli vlastně podívat na úplně kratoučký okamžik na tu rakev. A pak musel hned odejít, byl tam takový pán, který je rovnou posílal, ať opouštějí kostel, aby se to nezdržovalo. No a potom následoval 4,5 kilometru přibližně dlouhý průvod na hřbitov, Topčiderský hřbitov, kde je pohřbena teď tedy spolu i se svým otcem Mládičova dcera Anna. A tam tedy všichni šli za tou rakví, kterou vezli v autě. Někteří lidé už šli s předstihem na ten hřbitov, aby viděli, jak kolem nich projede ta rakev. Takže já jsem byla jedna z těch, která šla trochu dříve, abych vlastně mohla být dříve na tom hřbitově. Stejně už jsem se na ten hřbitov nedostala, už tam bylo plno, bylo to opravdu přeplněné lidmi.
2: Byl Bělehrad v ten den prosycen smutkem? Co si cítila, když jsi na tom místě byla?
30: Tam je důležitý zmínit, že ten kostel a ten hřbitov je na takovém okraji Bělehradu, to není úplně nikde v centru, takže samozřejmě to okolí, tam ten smutek, nebo asi ne smutek, ale řekla bych možná takový nějaký jako vděk, který tam ty lidi hodně vyjadřovali právě vůči tomu, co podle nich Radko Mládič pro srbský lid, nejenom v Srbsku, ale všude na Balkáně udělal, tak ten tam byl hodně znát, hodně cítit, ale jako zbytek města bych řekla, že to vlastně moc neovlivnilo, kromě asi nějakých dopravních komplikací, ale jako logicky kolem toho kostela a kolem toho hřbitova, i vzhledem k tomu, jak ta organizace byla trošku podceněná, tak si myslím, že to tam lidé viděli, ať už tedy sympatizovali s tou akcí, anebo ne, ale myslím si, že zbytek té metropole to vlastně zásadně moc nepocítila.
2: Tak já se na to ptám i z toho důvodu, že účastní byli poměrně známí a důležití reprezentanti lidu, ministři srbské vlády, taky synové prezidenta Vučiče, váleční veteráni a tak dále. Ten smutečný obřad vedl srbský pravoslavný patriarcha. To znamená, dorazilo dost lidí, u kterých se čekalo, že dorazí a uctí tu památku válečného zločince?
30: Určitě. Nebyla jsem v šoku, když jsem viděla příjezd Milorada Dodika, což je bývalý prezident Republiky Srbské, předtím srbský člen kolektivního orgánu Bosny a Hercegoviny a dnes taková velká tvář, takový vůdce, řekněme, velké části obyvatel Republiky Srbské, velký nacionalista, velký přátel Rusů, který před 20 lety vypadal i pro západní reprezentanty jako budoucnost demokratizace srbské společnosti, mluvila se o něm jako o svěžím vánku v této části populace. To se hodně změnilo, tak ten přijel, nebyla jsem v šoku. Neúčastnil se prezident Srbska Aleksandar Vučić, což možná některé lidi překvapilo, mě úplně ne.
2: Tak on to nebyl státní pohřeb, oficiálně.
30: Což si myslím, že by mu stejně asi úplně nezabránilo se ho účastnit, ale myslím, že to zapadá do jeho dlouhodobé politiky a strategie, kdy on se vlastně nechce úplně jednoznačně přiklonit na nějakou jednu nebo druhou stranu v žádném konfliktu, v žádném sporu, v žádné debatě a rozhodně ne ani v tomhletom případě. No teď bude mít vlastně pro něj snažší vyjednávací pozici, třeba i s Evropskou unii, ale i s tou společností, součástí společnosti, která je proti tomu, aby vlastně v Srbsku, na území Srbska docházelo k takovým věcem, jako je ne státní, ale rozhodně velmi sledovaný a velký pohřeb.
2: Honosný s podstami vojenskými a tak dále. No ptám se na to i z toho důvodu, co to jako vypovídá o postoji Srbska k Mladičovi jako ke zločincovi, protože znovu byli tam představitelé srbské vlády, byl tam, připomínám tedy, patriarcha pravoslavný srbský, který řekl, že Mladičovo jméno zůstane hluboce vryto do paměti a modliteb většiny našeho srbského a pravoslavného národa. To jsou silná slova.
30: Jsou a řekla bych, že nejsou úplně přesná. Nechci říct, že velká část společnosti nevnímá Mladiče jako hrdinu. Myslím si, že velká část ho tak opravdu vnímá. Možná i proto, že velká část srbské společnosti není úplně informovaná do detailu, co přesně Mladič v Bosně a Hercegovině prováděl. Já jsem se potkala s aktivistkou, která je otevřeně proti tomu, aby se takové akce děly a mluví o něm jako válečném zločinci. A ona sama vlastně, když dostudovala, během toho, když studovala vysokou školu, tak teprve v ten moment při úplně náhodné návštěvě Bosny a Hercegoviny jí něco nějak nesedělo, tak se rozhodla, že se půjde podívat do Srebrenice, aby zjistila, co se tam dělo. Takže ono to jako neznalost, která by nesouvisela s tím, že by ty lidi nějak o to nestály, ale prostě nepanuje takový názor v srbské společnosti, že by se o to lidé měli více dozvídat, tak v tomhle určitě s tím určitě souvisí. Ale není to většina, nemyslím si, že většina společnosti srbská souhlasí s tím, aby váleční zločinci, jako je Ratko Mladić, byli pohřbíváni v Srbsku, aby jejich společnost je takhle adorovala. Ale nejdou tolik slyšet a zároveň je pro ně snaží třeba spíše mlčet, než jít do ulic a nějak tomu aktivně vzdorovat nebo o tom někde hlasitě mluvit, protože by to pro ně znamenalo velké potíže nejenom třeba v osobním životě, ale možná potenciálně v nějakém pracovním nebo veřejném životě.
2: A i tací lidé jsou, připomeňme, my dva jsme společně řešili ve Vinohradské 12. protesty, které poslední roky se objevují v srbských ulicích, původně studentské, pak se to rozšířilo na mnohem víc lidí, protivládní protesty, ale chápu správně, že většina tedy společnosti srbské se stydí, když vidí ty obrázky z Bělehradu? Jako dá se to tak podle tebe říct?
30: Myslím si, že velká část určitě a většina bych řekla, že k tomu nemá moc žádný jednoznačný postoj.
2: A ti všichni ale si jsou vědomi tedy toho, co se stalo v Srebrenici, co se dělo při obléhání Sarajeva. To jsou ty válečné zločiny, za které byl nakonec Mladič v Hágu odsouzen a strávil tedy zbytek života v tamnějším vězení.
30: Nemyslím si, že jsou si toho vědomi do takové míry, aby se do toho dokázali vcítit, aby s tím mohli mít nějaký soucit. Sami Srbové, velká část srbské společnosti se ve válkách, které souvisejí s rozpadem Jugoslávie, účastnili buď jako vojáci, nebo potom na konci 90. let samozřejmě zažili bombardování ze strany Severoatlantické aliance. Takže oni sami ve spoustě ohledech se a mnohdy velmi právem cítí být jako oběťmi. Srbové, kteří žili v Chorvatsku a na konci chorvatské války byli vlastně bez ohledu na to, jestli jsou civilisté, děti, ženy, byli prostě vytlačeni z toho území. což je do dneška pro ně obrovský šrám, obrovská bolest, tak si to pamatuju opravdu jako na vlastní kůži a je složité potom vědět, jako komu tedy věřit v tom, jak se prezentuje, jak se vysvětluje ta historie. A je samozřejmě hrozně náročné být neutrální nebo mít nadhled a říct si, dobře, tak my jsme trpěli tímhletím způsobem, ale můžeme přece soucítit i s lidmi, kteří nejsou Srbové a trpěli buď to stejně nebo daleko více než my. Tohle je hrozně, hrozně náročná věc, která se často přehlíží a kterou já se snažím nějak mít pořád v hlavě, když vidím i ty záběry z toho pohřbu. Když jsem dělala ty obrázky z toho pohřbu, když jsem samozřejmě mluvila s těmi lidmi. Ti lidé, kteří tam byli, tak si nemyslím, že jsou takový. Myslím si, že spousta z nich buď to přímo v Bosně bojovala, byli to někteří z nich byli přímo vojáci pod Radkem Mladičem, a nebo jsou to lidé, kteří třeba i vědí, co se dělo, ale zkrátka to pro ně není problém. Myslím si, že to je vlastně úplně.
2: Ale to je přeci jako hrůzostrašné, protože to jsou jako nespochybnitelná, strašlivá, nechutná fakta o všech těch skutcích, co Radko Mladiš v době války v Jugoslávii dělal.
30: To jednoznačně ano, a tohle to jsou lidé, kteří to buď to odmítají, tvrdí, že se to nestalo. Já jsem třeba mluvila s mužem, který byl voják, ne ve Srebrenici, byl jinde, ale byl členem tedy armády Republiky Srbské, a ten mi tvrdil několikrát, že ve Srebrenici nezemřel jediný civilista. Tak jsem si říkala, že jako vlastně nevím moc, jak s takovými lidmi jako vést debatu, protože já jsem loni shodou okolností při 30. výročí toho dění ve Srebrenici byla ve Srebrenici, mluvila jsem tam s ženami, které tam ztratily celou rodinu, velkou část těch příbuzných ještě do dneška nenašly, a nevěřím tomu, že něco takhle obrovského by byla obrovská lež. Jsou důkazy, které zkrátka nejde vyvrátit, takže jako ta míra.
2: A důkazy, pardon, mluví skutečně o tom, že on byl tehdy u všeho, že on o tom rozkázal, že tehdy rozhodl o těch věcech.
30: Ano, jsou k dispozici dokumenty s rozkazy.
2: Tam nejde jenom o masakry a opak umisťování lidí do masových hrobů, ale znásilňování žen, etnické čistky. Tedy
30: ano, ano. Důkazy jsou nevyvratitelné, soud v Hágu je má k dispozici, je možné se podívat na celá ta řízení. To prostě není něco, co by si lidé vymysleli, aby mohli se pomstít, nebo je to úplně obrovská iluze, že by se něco takového prostě nestalo, když máme k dispozici tady tyhle ty materiály. Ale přesto existují stále lidi, kteří to buď to vyloženě popírají, anebo kteří si toho vědomi jsou, samozřejmě to nepřiznají veřejně, ale je jim to zkrátka dobře jedno.
2: Kvůli glorifikaci Mladiče zrušila svou cestu na Balkán komisařka pro rozšíření Evropské unie Marta Kosová. K tomu se pak ještě přidala Ursula von der Leyenová, totiž šéfka Evropské komise.
3: Je to doklad neschopnosti postavit se čelem temné kapitole nedávné evropské historie a je to v rozporu s hodnotami, na kterých stojí cesta Srbska k Evropské unii.
2: Silně kritizovala Srbsko za účast těch srbských vládních představitelů na pohřbu Radka Mladiče. Jak moc tohleto může Srbsku zkomplikovat cestu do Evropské unie, která už teď je teda pro Srbsko velmi dlouhá, ale možná může být ještě delší.
30: Já si myslím, že Srbsko tu cestu má zkomplikovanou dlouhodobě nejenom tímto jedním incidentem, byť obrovským a důležitým. Těch incidentů, problémů je fakt celá řada, ať už se bavíme o tom, jak vyřešit otázku Kosova, ať se bavíme o tom, jak v Srbsku současná vláda aktivně potlačuje svobodu projevu. Teď nedávno jsem zaregistrovala docela děsivý případ, kdy aktivisté a třeba i lidé, kteří se účastnili těch protestů studentských nebo je přímo organizovali, tak byli odposloucháváni, sledováni pomocí izraelského softwaru Pegasus. Takže takových případů je celá řada, nemá cenu je vyjmenovávat. Každopádně jako Srbsko rozhodně nemá momentálně, myslím si, nejmenší šanci vstoupit do Evropské unie a nebude jí mít ani v následujících několika letech. A zároveň si myslím, že to srbskému prezidentovi Vučičovi vůbec nevadí. Naopak mu tahleta pozice opět znovu vyhovuje, protože zastáncům vstupu do Evropské unie ve své zemi může říkat, my se snažíme, ale nemáme tu možnost. Odpůrcům může říkat, my zase nechceme přistupovat na ty velké ústupky, které po nás Evropská komise chce. My se neohneme, my se nepodřídíme. No a samozřejmě všem ostatním podle toho, co si zrovna ten nebo který myslí, tohle může nějakým způsobem tak to prezentovat, vysvětlovat. A jemu to velmi vyhovuje, protože nikdo mu nekouká pod ruce, nikdo nesleduje, jestli tedy ta země dodržuje zákony. Zároveň může obchodovat i s velmi problematickými režimy, ať už se bavíme o Rusku, nebo třeba o Číně, nebo o jiných dalších zemích a aktérech. takže má v podstatě úplně volné pole působnosti, může si dělat, co chce.
2: No, je to takové vládnutí mnoha tváří. No, v Srbsku mají být za měsíc předčasné volby, tak může jejich výsledek změnit vztah Bělehradu k Bruselu, respektive k celé Evropské unii? Co od toho očekáváš?
30: Já si myslím, že to není úplně hlavní otázka pro nikoho v Srbsku v tuhle chvíli. Pro ty největší hráče, kteří do těch voleb půjdou, v tuhle chvíli není úplně Brusel ta nejdůležitější, nejvíc klíčová věc. V tuhle chvíli se řeší, jestli Srbsko bude pokračovat dále v tahu Aleksandra Vučiče, který je, jestli něco, tak je hlavně pro Vučič. Jemu vlastně v zásadě úplně nesejde na tom, jestli ta země bude pokračovat spíše na západ, na východ, zkrátka dělat to, co je dobré pro něj, a to likviduje tu zemi obrovským způsobem. Ta opozice, která také se úplně neshodne, v zásadě se neshodne na tom, jak by měla vypadat srbská budoucnost, dokonce i účastníci těch studentských protestů, mnozí z nich nejsou rozhodně jako proto, aby Srbsko vstoupilo do Evropské unie, tak ví, že v tuhle chvíli tohle řešit ani nemůže, protože by se rozpadly. Oni potřebují mít jeden jednoduchý logický cíl, jednoznačný cíl, a tím je tedy porazit Aleksandra Vučiče. Tak byť my se snažíme všechno vnímat hodně právě skrze tu možnost, že by Srbsko vstoupilo, nevstoupilo, tak tam to opravdu v tuhle chvíli není vůbec otázka číslo jedna a myslím si, že dlouho ještě nebude.
2: Ty jsi zmiňovala, že Radko Mladič byl uložen do hrobky, v níž už odpočívá jeho dcera, která spáchala sebevraždu v 90. letech. Mluví se o tom, že to možná bylo v reakci na to, že se dozvěděla, co všechno Radko Mladič, o čem všem rozhodl. Nemluví se teď v Bělehradě o tom, že je riziko třeba, že se stane ta hrobka poutním místem pro lidi, kteří by třeba chtěli v těch myšlenkách, radikálních myšlenkách pokračovat a navázat na Radka Mladiče?
30: Určitě. Myslím, že se to může stát. Stejně tak si myslím, že se může stát, že se stane místem, kam budou chodit jeho odpůrci. Třeba se budou snažit ho nějak poničit, ale pokud bych měla dát nějakou vlastní znalost té společnosti, tak si myslím, že většině případů, většinu dnů, když se nebude připomínat nějaké výročí, ať už Srebrenice nebo jeho smrti nebo čehokoliv jiného, tak takhle daleko na kraji Bělehradu většina Srbů prostě nebude chtít jet.
2: Dobrá.
30: Aby to nějakým způsobem
2: vůbec řešila.
30: Protože je to moc nezajímá.
2: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla, že jsi byla v Bělehradě a že jsi mohla přinést informace o tom, co se tam stalo.
30: Děkuju za pozvání.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Magda Fajtová z Respektu, zahraniční reportérka, která byla v Bělehradě na pohřbu balkánského řezníka Radka Mladiče. Abych nezapomněl, Bosna a Hercegovina se kvůli tomu, jak ten pohřeb vypadal, hodně čílí, oznámila teď vyhoštění dvou srbských diplomatů. Ještě jeden den s Vinohradskou 12 v tomto týdnu je stále před námi, pátek. Připomeneme si v ten den 25. výročí dne, který změnil svět. Budeme totiž vzpomínat na události 11. září roku 2001 a na teroristický útok na Spojené státy. Naslyšenou zítra.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Učení Husovu připadá vina za husitské války, za válku 30letou, za ono neštěstí, které následkem oněch nesvárů a válek na náš národ se sneslo. Nepravím, že jest to vinou Husovou, nýbrž jeho učení. A to popírati nelze, že husitské učení není nic jiného než komunismus 15. století. Mezi husity bylo na počátku mnoho charakterů ctihodných, však bohužel zvrhli se brzy v tlupu lupičů a žhářů. Budete-li se prohlašovat za husity, my vám budeme nejkrutějšími nepřáteli.
1: Tak promluvil Karel III. Schwarzenberg, poslanec na zemském sněmu v roce 1889. Byl to jeden z úhlů pohledu na osobnost Jana Husa v naší historii. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: osobnost Jana Husa se nestala loutkou ideologií? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Byl Jan Hus tak mimořádnou osobností, že se k němu vyjadřovali veřejně i politici sklonku 19. století, jak jsme slyšeli? Otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
2: Téměř by se mi chtělo odpovědět, že jste si odpověděla sama. Ano, 600 let Jan Hus rozděloval českou společnost a názory na něj byly vždy v těch kontrapozicích.
1: Kdy byly ty názory zhodné a kdy naopak se výrazně odlišovaly?
2: Bohužel se domnívám, že názory na život a dílo Jana Husa se štěpily a různily, a to velmi a diametrálně už od konce 14. století. Když budeme k sobě upřímní, ani v 21. století není na Jana Husa jeden jediný univerzální názor.
1: Očitým svědkem daných událostí roku 1415, právě roku, kdy byl Jan Hus upálen v Kostnici, byl kronikář tohoto koncilu Ulrich Richenthal a napsal:
3: tehdy se ho chopil kat a obutého oblečeného ho přivázal. Pod nohy mu dal vysokou židli, okolo něho rozložil dřevo a slámu, na to nalil trochu smůly a podpálil. Hus začal hrozně křičet a krátce na to schořel. Kardinál Pankrácius dal na tom místě zakopat starou mulu. Následkem žáru zem popraskala a strašný zápach se dostal ven. Potom vyvezli do Rýna veškerý popel, kosti a všechno, co neschořelo.
2: Ulrich Richenthal vnímal Husovu kauzu jen jako jakousi záležitost, která se stala u koncilu. Jako odsouzení kacíře a příliš jeho příběh osobně neprožíval. Snad tedy mohl vidět Husův konec poměrně objektivně. Na druhou stranu je tady ale zpráva Petra z Mladoňovic, který byl v doprovodu Jana Husa a který celý Husův proces u Kostnického koncilu prožíval s ním. Ten ovšem vylíčil Husův konec zcela opačně, jako konec pravého křesťanského mučedníka.
1: Jak byl vůbec Jan Hus hned po tom roce 1415, kdy tragicky umírá v plamenech, vnímán v tehdejším českém či moravském veřejném prostoru?
2: Většinové stanovisko české společnosti se odrazilo ve stížném listu české šlechty, který byl vydán v září roku 1415 a adresován Zikmundu Lucemburskému proti upálení Jana Husa v Kostnici. Česká šlechta, a musíme uznat, že té české šlechty byla celá řada, demonstrovala svůj protest proti takovému jednání, proti tomu, že Zikmund nedodržel svůj ochranný glejt a neochránil Jana Husa před tragickou smrtí.
1: Vznikají také centra oné husovské úcty hned bezprostředně?
2: Největším centrem, ne snad přímo ještě Husovy úcty, ale řekněme jakési památky a jakéhosi pokusu o alespoň nápravu Husovy pověsti, která samozřejmě byla tím upálením pošramocena, neboť Hus byl upálený a odsouzený jako kacíř. Tím největším centrem byla Pražská univerzita, odkud Jan Hus ke koncilu odcházel, byl přeci jenom učencem, bývalým děkanem a rektorem Pražského vysokého učení.
1: Argument proti strany byl, tak jak jsme slyšeli text Richenthala, pouze to, že Jan Hus byl kacíř, nebo mu byly ještě jiné věci dávány jako mínusové znaménko?
2: To, že byl Jan Hus odsouzen jako kacíř, bylo už dostatečně tragické a nebylo potřeba cokoliv přidávat. Nicméně chtěla bych tady podtrhnout jednu věc, která začíná možná už v roce 1415 a která je velmi významná pro osud celého Husova díla a jeho vnímání. Totiž, že od roku 1415 se postupně zapomíná na to, co Jan Hus vlastně kázal a učil. Zapomíná se na jeho dílo a začínají vznikat jakési dvě kontrapozice toho, jaký Hus byl, za co bojoval a čím eventuálně společnosti a církvi škodil.
1: Co klíčového Jan Hus, stejně jako John Wycliffe, vytýkali tehdejší společnosti?
2: Jde o to, zda církev má vždy pravdu, může dělat určité věci, aniž by byla trestána. Zda mohou být trestáni pouze lidé, kteří nejsou ve službách církve. Jde také o prodej odpustků, který nebyl spojen se zbožným dílem, ale byl třeba vyhlášen pro potřeby konání nějakého válečného tažení, jak tomu bylo právě za života Jana Husa.
1: Je něco, v čem můžeme i s odstupem těch 6 staletí s Husovými kritiky souhlasit?
2: Možná bychom mohli mluvit o jisté exaltovanosti, o tom, že Hus byl opravdu lidovým kazatelem, že dokázal burcovat a že ne všechna jeho slova musela být vždy správně pochopena, byť Husovi samotnému bych nic takového asi nepodsouvala. A pak je v pozadí ještě ta jedna věc, které se Hus trochu bál, protože si jí byl sám vědomý, a to je osud díla Johna Wycliffa, o kterém se málo mluví právě v souvislosti s Janem Husem, a o němž Jan Hus už za svého života věděl, že je církví odsouzený. On chtěl s Wycliffem pracovat, chtěl ho prostudovat, možná si sám chtěl na jeho dílo udělat objektivní názor, ale právě toto se stalo potom jedním z bodů, který přispěl k jeho katastrofě.

0: Jan Hus byl selského původu ze vsi Husince. Někteří kacíři domýšleli jeho původ od urozených pánů z Husince. Byl bakalář svaté teologie Vysokého učení pražského. Tento Hus roku 14.1. dosáhl lichocením toho, že byl zvolen děkanem Fakulty svobodných umění. Tajně ale horlil proto, aby se stal rektorem. Stále šířil nenávist vůči německým doktorům s úmyslem podněcovat svůj český univerzitní národ k žárlivosti. Při disputacích hájil herezi Wyclefovu. Poté, co vypudil Němce, šířil dál Wyclefovskou nákazu mezi lid. Přidávali se k němu mnozí z kléru spustlých mravů.
1: Textem Jana Františka Beckovského jsme se ocitli na počátku 18. století, konkrétně v roce 1700. Historik, který je autorem knihy Poselkyně starých příběhů v českých od časů Ferdinanda I. až do Leopolda I., císařů římských a králů v českých. Slyšeli jsme zcela zřejmou kritiku Jana Husa.
2: Ale musíme napřed konstatovat, že autorem tohoto textu je katolický kněz a člen křižovnického řádu, který viděl v Janu Husovi přeci jenom kacíře a muže, který přivedl ten vrcholně středověký stát k úpadku, tedy po té velké éře Karla IV. Přichází doba husitských válek, která byla v této době vnímána velmi negativně. Na druhou stranu se v textu objevuje už jemná polarizace češství a němectví a Jan Hus je stavěn do středu českého národa intenzivně bojujícího proti německému, a řeknu to teď nehezky, živlu, což už právě v tom textu Beckovského přichází jako zárodek toho, co bude ve století následujícím hodnoceno překvapivě pozitivně.
1: Do století následujícího můžeme vstoupit také dílem vydaným v roce 1792 německy píšícího lingvisty Josefa Dobrovského, který vydává své dějiny české řeči a literatury. Můžeme se dočíst také o Janu Husovi.

0: Českým reformátorem Husem počíná se nová epocha v dějinách národa českého a jeho vzdělanosti, tudíž i jeho řeči. Všichni v Husově době nalézají veliký zájem v naukách teologických, z nichž otázka o přijímání pod obojí způsobou stala se pak svými následky nejdůležitější. Horlením pro zákon boží vzbuzena byla touha číst Bibli. Zákony, listiny a jiné spisy skládány nyní častěji v české řeči. Čechové nejsou se řízeni cizí silou, počali tužiti své vlastní síly.
1: Dobrovský vidí jako zásadní Husův přínos právě rozvoj české řeči. Souviselo to s tím rozšiřujícím se požadavkem národního obrození?
2: Jednoznačně ano. Nutno ale podotknout, že Dobrovského odkaz je pravdivý. Jan Hus bývá spojován s reformou českého pravopisu, konec konců asi jsme se to všichni učili na základních školách, a také naráží na jednu věc, která je důležitá pro národní českou identitu, totiž, že od konce 14. století se začínaly dokumenty, a to sice dokumenty veřejné správy, psát také v češtině a postupně čeština převážila a česky začal být také psána, respektive do češtiny překládána Bible. A to chápal Dobrovský samozřejmě jako velmi důležitý impuls pro utužení češtiny, české národní identity i pro dobu 18. století.
1: Úvodem jsme slyšeli text poslance Karla III. Schwarzenberga z konce 19. století. Byl to rozšířený postoj kritizující Jana Husa tak, jak pan poslanec ho zkritizoval?
2: Byl to postoj, který zastávala především katolická část obyvatelstva, a byl to také postoj člověka, který si byl vědomý toho, co se dělo v českých zemích po husitských válkách, respektive ještě za husitských válek, a který chápal husitství jako tu negativní část českých národních dějin.
1: Na sklonku 19. století, přesněji v roce 1896, se k Janu Husovi vyjádřil také výsostný intelektuál, univerzitní profesor Tomáš Garrigue Masaryk.
3: Svoboda svědomí, svoboda náboženství přirozeně a důsledně vedla k osvobození od příliš vnější a mechanické autority církevní. Jen reforma osob je reformací. Proto učení o církvi Hus věnoval svůj spis nejobšírnější a nejúčenější. Hlavní jeho myšlenka je, církev jest obec vyvolených, tedy křesťanů ne dle jména, ale skutečných. Odtud logický důsledek, že jen pravý křesťan je pravým knězem a papežem.
1: Věnoval se Masaryk Janu Husovi i v pozdějších letech?
2: Jan Hus byl pro Masaryka jednou z klíčových postav českých národních dějin. Konec konců husitství jako takové, jako celá epocha, což je vlastně ten obrat oproti době předchozí. A mohli bychom zde citovat i například Washingtonskou deklaraci z roku 1918, kde se Masaryk hlásí k tradici husitského národa pro svůj nový národ československý.
1: Bylo to z politických důvodů? Odrakouštit?
2: Snaha o to získat novou národní identitu pro formující se národ a stát, a samozřejmě v pozadí stálo i umenšení vlivu všeho, co pocházelo z Rakouska-Uherska.
1: V roce 1919, tedy rok následující po založení vzniku první republiky československé, Zdeněk Nejedlý napsal text Mistr Jan Hus a jeho pravda. Můžeme se v něm také dočíst.
4: Vlastenectví není podle Husa egoismus jednoho národa proti druhému. Nýbrž naopak jest to zvýšená láska jednotlivce k těm, s nimiž žiju. Poněvadž těm mohu být i ve zvýšené míře prospěšný. To tedy jest mravní základ pravého vlastenectví, jež pak za to Husovi umožňuje být i vlastencem bez výhrady. Ano, plynou z něho důsledky radikálního vlastenectví, k němuž se Hus také otevřeně přiznává. Tak například zamítá veškerou dvojejazyčnost v našem životě. poněvadž takovým míšením národů a jejich jazyků stává se ono společenství, jež jest podmínkou zdravého poměru k bližním, nejistým, a to pak vede k svárům, jež znemožňují pravý život v lásce.
1: Typické národovectví, připomeňme si, že prvorepublikové Československo čítalo 15 milionů občanů a z toho 3 miliony bylo Němců, kteří velmi úkorně přijali to, že se ocitli v zemi, ve které, řekněme, nechtěli žít.
2: Nejedlého stanovisko patří k těm radikálnějším, nicméně předznamenává budoucí vývoj toho, jak bylo dílo a život Jana Husa dále, a já už si dovolím to použít, ohýbáno a manipulováno. Česko-německý konflikt, převzatý z doby 14. století, stále zesiloval a stával se jedním z nejdůležitějších moment, které z díla Jana Husa zbyly.
1: Nalezneme v období první republiky události, které ukazují, jak Jan Hus se těm či o něm hodil a nehodil z těch ideologických důvodů?
2: Jeden takový bod přichází v roce 1925 v aféře jistého Marmadžiho, což byl papežský nuncius. Ta aféra vypukla kvůli velmi nepatrnému zákonu, který rušil jeden církevní svátek, státní svátek, a zaváděl naopak dva svátky nové. Rušil totiž svátek zemského patrona svatého Jana Nepomuckého jakožto státní svátek a zaváděl dva nové, totiž Cyrila a Metoděje, a k tomu ještě svátek Jana Husa. Navíc svátek Cyrila a Metoděje a Jana Husa byly v těsném sousedství, tak jak jsou konec konců dnes, tedy 5. a 6. července každého roku. A právě proti tomu, tedy zavedení svátku Jana Husa, protestoval papežský nuncius. Tato na začátku nevinná aféra ovšem přerostla v to, že papežský nuncius opustil Československo a po dobu 3 let vyřizovali veškeré politické záležitosti mezi Římem a mezi Prahou charge d'affaires. Ani potom ovšem nezačala platit nebo nebyla uzavřena nová smlouva mezi oběma zeměmi a doposud trvá vlastně modus vivendi.
1: Co protektorát a Jan Hus? Co nacistická správa země?
2: Jan Hus byl samozřejmě symbolem češství a tady bychom si mohli vzpomenout na řadu oddílů i partizánských, které nesly různá jména husických vojevůdců nebo právě i jméno Jana Husa. Památka Jana Husa nebyla rozhodně oficiálně připomínána.
1: Ale přichází komunistické Československo. Alespoň připomeňme od února 1948. Jan Hus se komunistickým ideologům velmi hodil. Ten samý Zdeněk Nejedlý, vrcholný představitel ideologického komunistického pojetí kultury a naší historie, v roce 1955 uveřejňuje studii nazvanou Dějiny husického zpěvu. Píše v ní:
5: přichází první muž nové doby, Hus. Co dosud dřímalo v duších jednotlivců, roztříštěno ve své prvky, spojuje se nyní v jeden ucelený, mohutný projev nadšeného života. Hus dovedl sen minulosti učiniti skutečností. Ve všech oborech i v lidové kostelní písni. Mnoho náběhů událo se před ním, nebylo však nikoho, kdo by svou syntetickou schopností činu tyto nitky spojil a výsledek jejich realizoval. K tomu bylo zapotřebí osobnosti tak veliké, jako je Hus.
2: Je vidět, že i komunisté dokázali z díla Jana Husa vytáhnout doposud skrytý motiv, totiž Jana Husa, bojovníka za sociální spravedlnost a za sociální jistoty. V této podobě se pak objevuje i v různých dalších dramatických dílech, což byla například filmová trilogie Otakara Vávry, respektive ten slavný a nejslavnější první díl věnovaný Janu Husovi.
1: Při předvádění tohoto dílu údajně člen schvalovací cenzorní skupiny řekl na adresu stvárněného Jana Husa: pro boha, vždyť vypadá jako farář, takže z Jana Husa se vyzmizíkovalo to, že byl opravdu v první řadě katolíkem a knězem?
2: Je tomu přesně tak. Měl z něj zbýt jen člověk, který je vlastně velmi levicový, jakýsi prototyp středověkého komunisty, tak jak jsme tady asi slyšeli na začátku od Karla III. Ze Schwarzenberga, a také člověka, který bojuje za ty nejslabší a nejchudší ve společnosti, kterými mohou být jen dělníci.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: osobnost Jana Husa se nestala loutkou ideologií? A stejná otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
2: Odpověď, byť s velkou lítostí, zní ano, stala. Jan Hus, jeho život i dílo se stal předmětem přímo příkladné manipulace a deformace napříč všemi 6 staletími.
1: A jak je na tom Jan Hus v 21. století?
2: Chtělo by se mi říct, že výrazně lépe, už jen proto, že došlo k jistému smíření mezi katolickou a nekatolickou částí společnosti na samém sklonku 20. století. Na druhou stranu existují stále názory, které z díla Jana Husa vyzdvihují právě ony fragmenty, o kterých jsme tady dnes mluvili, jako je například protiněmecké působení, vypuzení německých mistrů z pražského vysokého učení, anebo právě ve 20. století posilovaný sociální aspekt.
1: Je tomu tak proto, že každému, kdo chce pomyslně psa být, hůl se vždycky najde, takže lze vytáhnout něco z Jana Husa, či mu dokonce vložit do úst, a už dál si to žije jako klasický mýtus svým vlastním životem?
2: Je tomu tak, a pak je tady ještě ten jeden prvek, a to je taková jistá obecná nevzdělanost, nebo to, že si činíme nárok mluvit o věcech, které do hloubky opravdu neznáme. Protože kdybychom se vrátili skutečně k dílu Jana Husa, pak bychom takové myšlenky říkat nemohli. A vracím se tím i k myšlence toho, že opravdu od roku 1415 dílo Jana Husa není čteno a není

0: Proč je tak důležitý státní rozpočet?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Státní rozpočet je závazný plán toho, jak bude vláda v daném roce hospodařit se všemi našimi společnými penězi. Ty vláda používá na to, aby zajistila veškeré potřebné funkce státu. Státní rozpočet má formu zákona, který obsahuje odhad příjmu z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Z čeho plynou do rozpočtu nejvyšší příjmy, upřesňuje ekonom Michal Skořepa.
2: Nejdůležitějším typem příjmu je příjem z příjmů pracovních, to znamená jak daň z příjmu, tak potom pojistné, ať už sociální nebo zdravotní. Tam ten podíl je přes 40% celkových příjmů státního rozpočtu. Proto je to největší, protože všechny ty ostatní typy příjmů už jsou menší. Druhý v pořadí v rámci těch daňových příjmů je DPH a spotřební daně, ty dohromady tvoří necelých 30%. Pak tam máme zdanění zisků firemních, to už jenom asi 13%. Dohromady veškeré daňové a podobné příjmy jsou asi 85% celkových příjmů státního rozpočtu. Pak tam zbývá ještě 15%, které jsou nedaňové. To jsou příjmy z Evropské unie, to jsou dividendy, příjmy případně z prodeje majetku, z privatizace a tyhle ty věci.
0: Takové jsou tedy příjmy. A na co připadá z rozpočtu nejvíc výdajů?
2: Číslo jedna položka, která na nás dlouhodobě křičí jako hodně významná, to jsou důchody. 37% zhruba. Další velká věc jsou platy všech lidí, kteří jsou nějakým způsobem placeni ze státního rozpočtu. A to je 20% tedy. A potom 8%, třetí taková velká položka je platba na účty zdravotních pojišťoven za státní pojištěnce.
0: Podle toho, jak vláda hospodaří, může být státní rozpočet buď vyrovnaný, což je ideální situace, kdy jsou příjmy stejně vysoké jako státní výdaje, nebo může být přebytkový, kde příjmy výdaje převyšují, ale nejčastěji je v západním světě v poslední době dlouhodobě deficitní, což znamená, že vlády víc utrácejí, než kolik od lidí a firem vyberou peněz. Pak vzniká v rozpočtu dluh, který je zapotřebí nějak financovat a který je zapotřebí nějak zaplatit. Není jednoduché říci, jaký rozpočet je nejlepší, protože rozpočet by měl podle Michala Skořepy státu sloužit k tomu, aby pomáhal ekonomice prostřednictvím takzvané fiskální, nebo můžeme říct právě rozpočtové politiky. A co to v praxi znamená?
2: V dobrých časech by měla ta fiskální politika nebo státní rozpočet držet pořád stejné výdaje a těšit se z toho, že přichází na straně příjmu víc peněz přes daně, tím pádem vznikají přebytky. A naopak ve špatných časech zase znova držet výdaje zhruba na stejné úrovni a trpět tím, ale neřešit to, trpět tím, že přichází méně peněz na daních, protože samozřejmě lidé vydělávají míň, firmy vydělávají míň, takže ten daňový příjem je menší a tím pádem vzniká deficit. V dobrých časech přebytek, ve špatných deficit, to je přesně to, jak by měla česká vláda pomáhat ekonomice.
0: Taková je ekonomická teorie. V praxi ale většina vlád rozdává peníze i v časech dobrých a i v době ekonomického růstu jsou tedy příjmy rozpočtu obvykle nižší než výdaje a rozpočet končí deficitem. V krizích pak toto dluhové financování ještě zesiluje a deficity se dále zvětšují. Deficit rozpočtu ale znamená, že si na výdaje, které nepokrývají rozpočtové příjmy, musíte půjčit a věřitelům za to, že vám půjčí peníze, musíte zaplatit úroky. A to jsou finance, které byste při vyrovnaném hospodaření mohli použít třeba na investice do něčeho smysluplného.
1: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Zrušení valorizace dálničních známek je před závěrečným schvalováním. Po dronovém útoku na loď v Černém moři zemřeli dva lidé z Azerbajdžánu. Fotbalisté pražské Slavie podlehli na úvod Ligy mistrů Lánce 2-3 a dnes bude převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.

0: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží, počítá s tím novela, kterou poslanci posunuli do závěrečného schvalování. Ke zrušení pravidelné valorizace se zavázal kabinet ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opoziční politici, a podle kterých jde o populistický krok. Výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 miliardy. Předloha počítá taky s pozměňovacím návrhem, který mění termín platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by platila 24 hodin od zakoupení místo dosavadní platnosti jen do půlnoci. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Je mezi nimi třeba bývalý přerovský a krajský radní Roman Zácha nebo odvolaný ředitel krajské správy silnice David Štěpánek. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny.
1: Stíhané skutky se u jednotlivých osob liší, jedná se zejména o trestný čin podvodu, o řadu korupčních trestných činů, dále se jedná o neoprávněné nakládání s odpady a v neposlední řadě také o účast na organizované zločinecké skupině. Jenom na kreslení ještě podotýkám, že původně bylo v této trestní věci trestně stíháno celkem 13 fyzických osob a jedna právnická osoba, ale u 5 fyzických osob došlo k uzavření dohody o vině trestu.
0: Při středečním dronovém útoku na nákladní loď v Černém moři zemřeli dva občané Azerbajdžánu. Další dva zraněné převezli do nemocnice v ukrajinském Černomorsku. Oznámilo to azerbajdžánské ministerstvo zahraničí. Baku neuvedlo, která země na plavidlo zaútočila. Ruské ministerstvo obrany předtím informovalo, že ruská armáda zasáhla v Černém moři dvě lodě s nákladem pro ukrajinskou armádu. Ruskojazyčný web BBC uvedl, že zasažená loď s azerbajdžánskými občany plula pod Somálskou vlajkou. Ski areál v Jizersko-horském Bedřichově v zimě opět zřejmě nebude v provozu. Jeden z majitelů nemovitostí ve středisku, developerská firma Niseko, se zatím s obcí nedomluvila na směně nemovitostí, kterou spuštění vleků podmiňuje. Část pozemků pod sjezdovkami měla převést na obec a na oplátku získat stavební pozemek pod vodojemem. To se zatím nestalo. Ski areál navíc potřebuje investice v řádu desítek milionů korun, říká zástupce firmy Adam Kuchař.
2: Teď musíme investovat do potrubí na zasněžování, bez kterého se ten areál nerozjede. A tím, že nejsou konsolidované pozemky, my nejsme schopni do toho potrubí investovat a investovat do cizích pozemků. My se nebudeme jistí, jestli aktuální majitel si za 2 roky nerozmyslí pozici a nedonutí nás ho vytrhat.
0: Podle starosty Petra Holuba ze starostů pro Liberecký kraj by směna byla pro obec nevýhodná. Vedení Bedřichova podle něj také nemá jistotu, že Niseko bude ski areál skutečně provozovat. Fotbalisté pražské Slávie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli Slánce 2-3. Domácí v Edenu navzdory vyloučení konečného dvakrát vedli a francouzský soupeř zápas otočil 2 góly v nastavení. Tenistku Jelenu Rybakinovou čeká semifinále US Open. Bez ohledu na výsledek duelu proti Američance Goffové se od pondělí stane novou světovou jedničkou.
3: Rybakinová ve čtvrtfinále zdolala Číňanku Cheng a právě po tomto vítězství se v pondělí stane první světovou jedničkou z Kazachstánu. V čele pořadí vystřídá Arinu Sabalenkovou z Běloruska, která vládla pořadí tenistek skoro 2 roky. Rybakinová v posledních 12 měsících září získala 4 velké trofeje. Titul vybojovala na turnaji mistryň i Australian Open. Na první místo žebříčku se posune také díky slabším výsledkům Sabalenkové ve druhé polovině této sezony. František Typovský, Radiožurnál.
0: A ve druhém semifinále US Open nastoupí za pár minut Sabalenková proti další Američance Pegulové.
4: Neprůjezdná D6 v Sokolově a nehoda na silnici 56 v Hlučíně. Dálnice D6 zůstává ve směru z Chebu do Karlových Varů uzavřena v Sokolově. Na stém 32. kilometru stále odklízejí následky po dřívější hromadné nehodě 6 aut. Sjíždí se na stém 32. kilometru a přes loket se vrátíte zpět na dálnici exitem 126. Na silnici 56 z Ostravy do Opavy dejte pozor za Hlučínem. Před Kozmicemi se srazila 2 osobní auta. města. Projet se dá, ale následky nehody překáží v provozu, zpomaluje se tam. A nehodu čekejte taky v Praze na Vítězném náměstí. Ve výjezdu z kruhového objezdu do Evropské ulice narazilo auto do zábradlí. Stojí těsně za zatáčkou u autobusové zastávky. Ani tady se ale nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme zpočátku převážně zataženo na jihovýchodě, většinou s deštěm. Odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat a nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
6: Czech Radio. News in English.
7: President Petr Pavel will meet Prime Minister Andrej Babiš on Monday to discuss foreign policy coordination and other current issues. The meeting will follow a ceremony to retrieve the Czech crown jewels from St. Vitus Cathedral. The Václav Havel Library will be renamed the first presidential library following the wishes of Dagmar Havlová, the former president's widow. The library can no longer use Havel's name and will no longer help organize the Václav Havel Human Rights Prize. Fighter pilot Aleš Svoboda is beginning training for the first Czech mission to the International Space Station. He will train in Europe and the United States for the planned 2027 mission, including preparations to pilot a spacecraft. The funicular railway to Prague's Petrín Hill will resume service on Tuesday, the 22nd of September, after a two-year reconstruction. The service will initially operate on a trial basis. And Kateřina Siňáková and Taylor Townsend have reached the US Open doubles final and are just one win away from completing a career Grand Slam as a team.
8: Weather.
7: Friday will be mostly cloudy with some rain in the southeast, clearing during the afternoon. Temperatures will reach 16 to 21 degrees Celsius. Czechman Pavel Hlava captured on video both the first and second planes hitting the World Trade Center in New York on the 11th of September 2001. It was only some time later that he realized the importance of his footage. Ian Willoughby has the details.
9: Audio from a recording made on 9/11 by Pavel Hlava. In 2001, he was working as a maintenance man in New York. On September 11th, he and a colleague, Mike Cohen, were heading to Pennsylvania for work. As they drove, Hlava was using a video camera to take shots of NYC out of the window of their vehicle. 25 years later, he recalls that day.
10: Když jsem natočil první letadlo, než jsme vyjeli do tunelu, tak jsem ho na té malé kameře.
11: When I filmed the first plane, I didn't even realize what was happening as I was filming with my small camera. We drove into Battery Tunnel and Mike had the radio on. They started reporting that something had happened. I told him, hurry up and get out of here. I've got the camera. I'll film it. We stopped and a second plane flew over our heads a few minutes later. Then there was a huge bang.
10: Druhé letadlo a byla to obrovská rána.
9: The planes hit the Twin Towers from opposite sides, and the fact Pavel Hlava had captured both in one recording was unique. However, he was unaware of this at the time.
11: Later, I lived with a friend who worked with computers. He borrowed the tape and noticed that the first plane was also visible. We had a Czech community in New York, and I would occasionally lend the VHS to people. I even gave copies as birthday presents. Czechs passed it around and made copies until 2 years later, it found its way to a photographer, Walter Carling. And it was he who realized the recording's value, that no one else had both planes captured on a single recording.
9: The footage was later bought by the TV station ABC, while the FBI also requested a copy, which Hlava says they used to determine such things as the speed and altitude of the planes. When the Brno man returned to his native country, he set up a bar, which he named Twins. Now, with a quarter century having passed since the 9/11 attacks, Pavel Hlava has returned to the Big Apple. but he spoke to Radio Prague International shortly before his trip.
11: I watch it on TV every year, but I thought to myself that after 25 years, I'd like to be there in person. When I was there shortly after the attacks, there was still just a huge hole, rubble, and everything was fenced off. A lot has changed since then. I'd like to visit the memorial and experience the atmosphere of that place. And I have one more major goal, to go up the new One World Trade Center building.
7: Pavel Hlava ending that report by my colleague Ian Willoughby, and that's it from Radio Prague International.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Dobrý den, je tady čas a prostor probrat zajímavá témata. V příštích minutách nabídneme postoj občanů, jak je zaznamenali výzkumníci. Hostem je socioložka Paulína Tabery z Centra pro výzkum veřejného mínění. Já vás vítám, dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A nahlédneme do dvou průzkumů, jak lidé v České republice vnímají svobodu slova a její hranice a jaké jsou postoje společnosti vůči Romům. Zita Senková přeje nerušený poslech.
5: Jak to vidí?
12: Český rozhlas společně s Centrem pro výzkum veřejného mínění Akademie věd v rozsáhlém výzkumu mapoval, jak svobodu debaty nebo svobodu slova v Česku vnímají občané. Tak paní Tabery, co vás vedlo k tomuto tématu?
13: K tomuto tématu nás vedl Český rozhlas, který přišel s tímto tématem, jestli by nás to nezajímalo, a nás to téma samozřejmě zajímalo. Je to aktuální téma jak pro Český rozhlas, tak pro sociologii, protože v poslední době se samozřejmě čím dál více tematizuje to, zda lidé mohou svobodně mluvit, kde mohou svobodně mluvit, a velmi se to akcentuje zejména s nástupem sociálních médií, kde lidé mají občas pocit, že se vám například smaže profil, nebo z té chvíli jakoby dostanete ban na tom účtu a tak dále, a lidi mají pocit, že možná přichází cenzura, nebo co to teda znamená, nebo když jsou vám smazány příspěvky, tak co to teda vlastně znamená pro svobodu slova.
12: A jak vy to osobně vnímáte? Nedá mi to zeptat se, než se podíváme do těch dat.
13: No, když se podíváme do těch dat, tak my tam uvidíme skupinu, která si myslí, a je to největší skupina, která si myslí, že máme svobodu slova a že svoboda slova má hranice. Ten výzkum se jmenuje Hranice svobody slova právě proto. A já jsem člověk, který si myslí, že se lidé mají vyjadřovat ke všemu, i k těm tabuizovaným tématům, ale zároveň si myslím, že velmi záleží na tom, jak se k tomu vyjadřujete. A že někdy směšujeme to, že se nemůžeme k něčemu vyjádřit, říkáme, že se nemůžeme vyjádřit tématu, ale pomíjíme to, jak jsme se k tomu vyjádřili. A to už mluvíme na sociálních médiích, je velmi tematizována, velmi jakoby sledována takzvaná hate speech, neboli nenávist, která se tam projevuje, ať už od skutečných účtů, nebo od různých anonymních účtů, nebo od trollů, nebo dokonce, a to si musíme být všichni vědomi, že tam existují účty, které jsou falešné, že některé ty věci, které jsou produkovány na sociálních médiích, jsou prostě buď někým placené, a nebo jsou prostě jeden člověk ovládá více účtů a vytváří nějaký dojem, který tam není pravdivý. Takže já si myslím, že právě ty hranice mají existovat a mají existovat zejména pro to, jak mluvíme, než pro to, o čem mluvíme.
12: Zhruba retorika.
13: My jsme v tom výzkumu, a k tomu se dostaneme, zkoumali to, jestli můžete mluvit kontroverzně o věcech, a potom nastupuje už to, že oponenty nebo lidi, o kterých mluvíte, dehumanizujete, případně rovnou vyzýváte k násilí.
12: Lze i slušně prostě vyjádřit svůj
13: tak, a
12: jiný názor.
13: Vyjádření názoru neznamená, že musíte vyzývat k likvidaci nebo zabítí oponenta nebo lidí, o kterých mluvíte. A to je, myslím, hranice pro mě osobně. A my jsme se právě ptali, my jako výzkumníci, tak každý máme někde hranici, a my jsme se ptali, kde teda vidí česká společnost tu hranici.
12: Tak pojďme už k těm konkrétním výsledkům, co si respondenti toho vašeho průzkumu společně s Českým rozhlasem myslí o svobodě projevu. Zda se lidé mohou vyjadřovat svobodně?
13: Obecně ano. My jsme se ptali mnoha otázkama a obecně ano, my jsme měli i velmi jednoduchou otázku, mohou lidé v Česku svobodně vyjadřovat své názory na veřejnosti, a tam si většina lidí myslí, že ano, a dokonce to, že se rozhodně děje, si myslí 40% lidí, a že spíše se mohou lidé vyjadřovat, si myslí 29% lidí. To znamená, že Zhruba 70% lidí říká ano, mohou. Když se podíváme na tu druhou stranu, to nemohou, si myslí zhruba desetina populace a 20%, 21% lidí je tak někde mezi, říkají, že je to tak napůl, že tam vidí jako nějaké mezery v tom, jak svobodně, ale že nepopírají, že nějaká svoboda slova existuje. My jsme to potom ještě jako se doptávali na to, jestli jsou nějaká témata, u kterých lidé myslí, že se mohou nebo nemohou vyjadřovat. A byla to široká škála témat od změny klimatu, rovnosti žen a mužů, očkování proti covidu, sexuální obtěžování, migrace, soužití s Romy, holokaust a tak dále. Různá témata, která můžete vidět ve veřejném prostoru a můžou být nějakým způsobem problematická. A tam vlastně u všech těch témat více než polovina lidí řekla, že vlastně se k ním mohou vyjadřovat. Ale samozřejmě některá témata byla vnímána jako svobodnější, to můžeme zmínit změnu klimatu nebo rovnost žen a mužů, případně vyjadřovat se k vládní koalici nebo k politice, k USA nebo k opozici. To pořád bylo vnímáno jako velmi svobodný. Naopak na tom druhém konci, kde cítí lidé takhle napoprvé, když se jich zeptáme, jestli je tam tabu, je soužití s Romy, fašismus nebo ukrajinští uprchlíci. I tam je více než polovina lidí, případně nerovnost ras, i tam je více než polovina lidí, kteří si myslí, že se k tomu svobodně lze vyjádřit, ale už tam stoupají procenta, třeba zhruba čtvrtina lidí pociťuje, že se s tomu nemohu vyjádřit, desetina, že se k tomu rozhodně nedá vyjádřit. Tam je nějaké procento lidí, zhruba desetina, která u těchto témat má pocit, že se k tomu nedá vyjádřit. A ještě jsme se ptali i takhle velmi, řekněme jednoduše, teda napřímo, v jakých situacích by teda lidé přistoupili k tomu, že by měla být omezena svoboda slova. Když hledáme ty hranice, tak se ptáme, jako kde by měla být omezena. A byly to různé výroky a kde největší souhlas, vlastně česká veřejnost říkala, že tam to omezení vidí, jsou právě sociální sítě, mají právo omezovat nebo mazat obsah, který považují za nenávistný. Takže tam vidíme ta sociální média, nenávist a tam vyše 60% lidí řeklo, že to tak je. Ale například tam, kde vidíme takový jako největší odpor, je třeba, že zaměstnavatel má mít právo postihovat zaměstnance za to, že mimo výkon svých pracovních povinností veřejně říkají nenávistné výroky. My jsme tam záměr dali ty nenávistné výroky a to veřejné říkání. A tam naopak většina lidí, 56% říká, že s tím nesouhlasí, že by to zaměstnavatel měl mít to právo, ale pozor, pětina lidí si myslí, že ano. Takže jakoby je to výrok, který sice budí nesouhlas, ale část veřejnosti s ním přeci jenom souhlasí. A ještě takový jako, řekněme, na vážkách je veřejnost u výroku, že v zájmu bezpečnosti státu je někdy nezbytné omezit svobodu slova. Tam se to tak hezky rozložilo po celé škále od jako souhlasu po nesouhlas tak nějak pravidelně, takže vidíme, že ten souhlas a nesouhlas jsou tak jako, řekněme, rovnoměrně zastoupený. A i ta středová varianta, že je to tak na půl, má zhruba čtvrtinu lidí. Takže tam ta veřejnost tak jako váhá. On ten výrok je obecný, takže lidé nevědí, jako co by to teda přesně znamenalo a tam už by znamenalo jakoby na kontextu. Ale jsou situace, kdy lidé souhlasí s tím, že by svoboda slova, řekněme, mohla mít hranice. A když se ještě ptáme teda, v jakých dalších situacích by to bylo, tak třeba to omezení je ještě viděno, když třeba je podpora šíření nenávistných myšlenek k lidem na základě jejich rasy nebo etnika. Tam to opět získalo jakoby podporu, že by ta svoboda slova měla být omezená. Ale už třeba podpora a šíření myšlenek, které znevažují náboženské symboly nebo víru, tam už ta podpora na omezování nebyla tak vysoká. Tam to bylo 45%, tam už je opět ta veřejnost více rozdělená. Takže ten výzkum byl takto komplexní a ptali jsme se, ty otázky reflektovaly jednak právní úpravu, my totiž máme právní úpravu, která nějakým způsobem omezuje svobodu slova a říká, jaké výroky smíme a nesmíme říkat. A zejména to směřuje k té nenávisti vůči lidem z hlediska etnika, rasy, pohlaví a tak dále. A potom máme i nějaké nedávné události. Po válce na Ukrajině máme zkušenost s tím, že třeba některé weby byly vypnuty a nebo že stát hledá, jakým způsobem se bránit třeba vůči informacím nebo dezinformacím, které považuje za nepravdivé a za vlastně škodlivé bezpečnosti státu. Takže to všechno v tom výzkumu bylo zohledněno.
12: Konstatuje socioložka Paulína Tabery.
5: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
12: Hovoříme o výzkumu o svobodě debaty, o svobodě slova v České republice, jak to vnímají občané. Mění se, paní Tabery, ten vztah minimálně teda respondentů k této problematice, jak vlastně vnímají ty hranice svobody slova,
14: projevu?
13: No, my to z
14: nějaké
13: tohoto...
14: časové ose.
13: Ne, časové, ne, tento výzkum je vlastně jeden snímek z letošního jara, takže my nevíme, jestli se to nějak mění. Přesně takto položené otázky nemáme. My máme jiné troška otázky v CVVM, jestli se lidé mohou jako veřejně vyjadřovat, a tam došlo k nějakým, zejména po té válce na Ukrajině, k nějakým jako drobnějším změnám, ale ne k prudkým propadům.
14: A řekla byste vy osobně jako socioložka, že jsme na určité projevy nebo témata citlivější během posledních 10-20 let? Vy už jste řekla, že třeba určitým zlomem mohla být ruská invaze na Ukrajinu před více než 4 lety.
13: My jsme se nějakou tu citlivost debaty snažili změřit v tomto výzkumu. A témata, která jsme tam vybírali, byla vybírána proto, co jsme si jako sociologové mysleli, že by mohl být ten, řekněme, zlomový bod.
14: Vy jste na základě odpovědi vygenerovali 4 skupiny. Tak se můžeme podívat, co je pro kterou typické, jak vlastně vnímají svobodu slova, projevu, zda by si přáli pro veřejnou diskusi určité hranice a pokud ano, jaké?
13: My jsme na základě těch otázek, co jsem tak obšírněji popsala v tom předešlém bloku, vlastně sestavili takovou typologii, která má 2 osy. Jedna je, jestli člověk vnímá nebo nevnímá svobodu, a druhá je, jestli chce, nechce hranice. To se v tom výzkumu nějakým způsobem vlastně tyto 2 dimenze ukázaly. A ta typologie je vlastně ty 4 kvadranty vznikly na základě toho, a největší skupina lidí, vlastně skoro 60%, si myslí, že existuje svoboda slova, vnímá ji a zároveň chce její hranice. A tam do tohoto názorového proudu spadá nejvíce lidí, jak jsem říkala, do toho názorového proudu spadám i já. A v zásadě je to skupina, která je nějaká konsenzuální se současným stavem, to znamená, myslíte si, že máte svobodu se vyjádřit a chcete nastavit nějaké hranice, jako nějakým způsobem souhlasíte s nastavením a správným řádem. A tato skupina se vyznačuje o něco vyšším vzděláním, ty lidé o sobě spíše říkají, že jsou pravicoví a řekněme liberální a sledují mainstreamová média. Toto všechno jsou tendence. Neříkám, že každý jeden člověk v té skupině to tak má, jsou to nějaké tendence, které v datech pozorujeme. Další, vlastně druhá nejvíc zastoupená skupina, to je čtvrtina populace, si myslí, že máme svobodu slova, ale nechce jí hranice. To jsou lidé, kteří si myslí, že má být co největší prostor pro vyjadřování, velmi silně hájí právo veřejně vyjádřit názor a jde vlastně o nejvíce pravicově orientovaný kvadrant, taky spíše konzumuje mainstreamové zdroje a není nijak vyhraněn ani věkem, ale ani vzděláním. V tomhletom jsou to jako lidé, kteří jsou de facto průměrní. A pak máme velmi zajímavou skupinu, zhruba 12% lidí, která myslí si, že není tady svobody slova, ale zároveň nechce její hranice. To znamená, jako v podstatě je kritická k současnému stavu. Říká, tohle, co máme, není svoboda slova. Překvapivě jsou jakoby dány i věkem. Je to skupina, kde téměř 60% tvoří lidé věku 45 a 65 let. Takže jsou to jakoby starší lidé, konzervativnější svým politickým postojem a mají poměrně silnou orientaci na alternativní média. No a ta poslední skupina je taková nejméně vyhraněná, je to 7% lidí, ta si myslí, že nemáme svobodu slova, ale zároveň chce její hranice. To znamená, má je asi jinak definované, než my je definujeme teď. Zároveň je politicky nejméně jakoby vyhraněná. Hodně často říkají třeba na levopravou nebo konzervativní liberální škálu, že se na těchto osách jako neumí zařadit, příliš nekonzumují média. A skupina, která byla předtím, ta, která nevnímá svobodu slova a vlastně ale nechce ty hranice, je kritická k tomu režimu, tak je orientovaná na ta alternativní média. Naopak tato poslední skupina, ta spíše jakoby je nekonzumuje. Hmm.
14: A jak se liší vnímání svobody slova podle toho, jakou stranu hnutí lidé volili do sněmovny v roce 2025?
13: To je velmi zajímavé, protože tyto 4 skupiny, jak jsme si je pojmenovali, tak jenom bych chtěla říct, že v každé té skupině najdete voliče každé ze stran. Není to tak, že by to bylo unisono, ale vidíme tam nějaké tendence. Ta skupina, taková ta největší, těch 60%, která vnímá svobodu slova a chce ty hranice, tak tam jsou poměrně výrazně zastoupeny strany současné opozice, jakoby Spolu, STAN, hodně Piráti. Ale jsou tam i voliči, ano, třeba 20% voličů, ano, tak abychom si nemysleli, že to je nějaká...
14: Prostě mix.
13: Je to prostě takový mix, je tam nějaká tendence. A podobně lidé jako vnímají svobodu slova, ale nechtějí hranice, tak tam opět vidíme voliče, ano, ale i voliče Spolu, Pirátů, STANu, ale už tam přibývají i voliči motoristů nebo SPD. A ty lidé, kteří vlastně jsou kritičtí k tomu současnému stavu a mají pocit omezování, tak tam jsou nadprůměrně právě zastoupeni třeba voliči SPD.
14: Součástí výzkumu byl i jeden experiment. Lidé měli zhodnotit výroky, které se týkaly aktivních politiků, národnostních menšin nebo třeba očkování proti COVID-19. Tak jaké odpovědi jste zaznamenali, paní Tabery?
13: Já jenom v krátkosti představím, co to vlastně znamenalo, protože my jsme se nejdřív ptali lidí, jestli se lidé mohou nebo nemohou vyjadřovat k tématům. A pak jsme si říkali, no ale to je jakoby velmi obecné. Pojďme lidem předkládat konkrétní výroky, které najdeme na internetu a zeptat se jich, kde je teda ta hranice. Nejenom jestli se k tématu můžete vyjádřit, ale jak se k němu vyjadřujeme, to jak jsem říkala. A my jsme lidem vlastně na různá témata, na témata holokaust, migrace, Romové, COVID, očkování, islám, soužití s ukrajinskými uprchlíky a tak dále, Izrael, Palestina, což vlastně je konflikt, který plní média už nějakou dobu. Tak jsme na tato vybraná témata vymysleli ke každému tématu 3 výroky, přičemž jeden výrok byl kontroverzní jenom tak, jako že může, že je to jako nepříjemný nebo velmi takový jako hraniční názor. A některý lidé je mohou chápat už jako výrok, který se pohybuje dokonce za hranici svobody slova. Je to výrok, který je silně generalizující nebo nepřesný, nebo může být jako velmi, velmi takový
14: zavádějící,
13: přesně tak. No a k tomuto výroku my jsme potom vždycky jakoby dodali ty prvky, které ve veřejné debatě, a to je ta dehumanizace, to znamená, že má to nějaký dovětek, který vyloženě jakoby ponižuje ty lidi, o kterých se mluví, a potom výrok schvalující přímo násilí. Takže my jsme to vždycky takhle k tomu přidali a už jsme těm lidem se neptali na to téma, ale lidem jsme předkládali přímo tyto výroky, oni je měli hodnotit na základě různých otázek a měli se už takto vyjádřit a tímhle vlastně jsme se pokusili nějakým způsobem na rozdíl od přímého doptávání stanovit, kde je ta hranice veřejné debaty. A já jenom možná řeknu, abychom si uměli představit, co to znamená ten kontroverzní výrok, tak třeba kontroverzní výrok třeba u holokaustu je, holokaust je zveličený nebo vymyšlený příběh. To znamená, pohybujeme se někde, kde ta zákonná norma říká, že vlastně jakoby není možné vlastně popírat nějakým způsobem holokaust, pohybujeme se na hranici a tento výrok byl potom vždycky ještě nějakým způsobem modifikován k dehumanizaci nebo k násilí. No a zjistili jsme, že když jsme se ptali na ta tabu, tak zrovna ten holokaust je v podstatě tabu v české společnosti mluvit o ním tímto způsobem.
14: Popírání holokaustu.
13: Když jsme se ptali na ta tabu, tak toto je to tabu. To Češi vnímají jako velmi, velmi citlivě toto téma.
5: Jak to vidí?
14: V dnešním vydání hovořím s výzkumnicí Paulínou Tabery z Centra pro výzkum veřejného mínění a nyní nahlédneme do dalšího průzkumu, který mapoval postoje respondentů k Romu. Vy jste se, paní Tabery, zabývali otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli Česka, možnostmi, které Romové v naší zemi mají. Zjišťovali jste také postoje veřejnosti k tomu, jak vláda a místní samosprávy řeší problematiku romské menšiny, tak jaký je ten výsledek, jaký obrázek podal o tom vzájemném soužití?
13: My jsme se nejdříve lidi obecně ptali, jak hodnotí soužití romské a neromské populace v České republice, přičem zhruba třetina ho považuje za dobré a tam převažuje ta možnost spíše dobré, to velmi dobré je jenom 1%. A taková ta nejvíce zastoupená varianta, téměř 50%, si lidi myslí, že je spíše špatné. Velmi špatné je zhruba desetina populace. Takže když to shrneme, tak kolem 60% lidí to vnímá spíše záporně, to soužití. My v tomto výzkumu nemáme příliš to srovnání, protože jsme změnili trochu metodologii. Když bychom se podívali do těch starších výzkumů, tak tam vždycky převážovalo to, že ty lidi nahlíželi na to soužití jako spíše problematické, ale postupem času se to zlepšovalo. Takže se zdalo, že nějaký integrační proces nebo nějaké jakoby to soužití vlastně tak, jak ho nahlíží majorita, takže se zlepšuje.
14: Paulína Tabery, socioložka z Centra pro výzkum veřejného mínění, okomentovala pro Český rozhlas postoje respondentů dvou průzkumů. A já vám za to děkuji. Mějte se krásně.
13: Děkuji, nashledanou.
14: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
5: Druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Na milánském letišti Malpensa odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících, záchranáři je evakuovali pomocí nouzových skluzavek. Nikdo nebyl vážně zraněn, informuje o tom agentura ANSA. Odbory polských strojvedoucích vyzvali své členy, aby dnes přes každý železniční přejezd v zemi projížděli rychlostí 20 km za hodinu na protest proti čím dál častějším nehodám na přejezdech, informují o tom polská média. Protest strojvůdců má trvat od půlnoci do půlnoci. Očekávají se velká zpoždění vlaků. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zjistila ve strakonickém Lidlu v kuřecích paličkách z Rumunska bakterie salmonely. Pokud mají lidé výrobek doma, inspekce jim důrazně doporučuje maso nejíst. Bakterie způsobují salmonelózu, která se projevuje průjmy a zvracením. A průmyslový palác na pražském výstavišti se po rozsáhlé rekonstrukci za 2 týdny otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října tak bude možnost seznámit se s historií, architekturou a novou podobou této významné památky na komentovaných prohlídkách, které pořádá výstaviště Praha spolu s městskou organizací Prague City Tourism. Výstaviště na svém webu píše, že palác poté nebude běžně přístupný, využívat se bude pro pořádání výstav, veletrhů a dalších naplánovaných akcí. Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do Ligy mistrů porážkou v Edenu, podlehli na úvod hlavní fáze soutěže Lance 2-3. Časovku 3 dny před koncem cyklistické Vuelty vyhrál Švýcar King a lídrem zůstává i po 18. etapě Španěl Mas, který má před druhým Slovincem Rogličem náskok přes 1.5 minuty.
4: Uzavřená D6 v Sokolově a omezení na silnici 35 u Kocklířova. Připomínáme neprůjezdnou dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů. V Sokolově na kilometru 132 se stala vážná nehoda 6 aut a stále se pracuje na úklidu následků. Odklon vede exitem 132 a zpět na dálnici se napojíte u Lokte. Menší zdržení čekejte na silnici 35 mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí. Na kruhovém objezdu u Kocklířova probíhají stavební práce a i tady provoz řídí Kyvadlově semafor. Provoz ale není silný a zpoždění je jen minimální. A na silnici 34 mezi Brnem a Svitavami omezení za Černou Horou. Kvůli stavebním pracím tu řídí provoz Kyvadlově semafor. Trvat by to mělo až do sobotní noci. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Teď v noci se ochlazuje na 14 až 10 stupňů na severu a západě Čech až na 6 a od jeho východu se přidává déšť. A přes den pak čekáme zpočátku převážně zataženo. Na jihovýchodě většinou s deštěm, odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě naměří 12 až 16 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Volby v Sasku-Anhaltsku změnily Německo. Nelze předpokládat, že bude jako dřív, prohlásil po přesvědčivém vítězství Alternativy pro Německo v zemských volbách kancléř Friedrich Merz. Připustil, že si o výsledcích nedělal iluze, ale tohle nečekal. Světu pak vzkázal, že Německo si je nadále vědomé své zvláštní zodpovědnosti vycházející z dějin a své politické zřízení a zakotvení v Evropě zachová. Existuje v Česku strana, která má podobný potenciál jako AfD? A jaký příběh strana Němců nabízí? Zeptám se politologa se zaměřením na extremismus Jana Charváta, který je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
15: Dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
5: Osobnost Plus.
15: Byl jste taky v šoku ze zisku 43,8% hlasů AfD v Sasku-Anhaltsku jako německý kancléř, nebo jste podobný výsledek čekal?
16: Tak vzhledem k tomu, že všechny ty předběžné vlastně odhady zhruba směřovaly k nějakému takovémuhle číslu, minimálně kolem těch 40%, tak to šok v pravém slova smyslu nebyl, ale samozřejmě příjemné to není.
15: Proč?
16: Protože AfD je trochu jiný typ strany, i když mluvíme jaksi o těch stranách krajně pravicových. Je to strana, která má za sebou poměrně specifický vývoj. Začala v podstatě jako strana německých profesorů, profesorů ekonomie, primárně vlastně zaměřená na euroskepticismus, ale od té doby se několikrát velmi významně jaksi proměnila. A křídlo, dejme tomu Bjarna Häckeho, který je v ní ne jaksi tou oficiální postavou, ale v zásadě asi tím, kdo určuje do značné míry ideologii, v ní v zásadě v těch posledních letech spíš sílí a představuje skutečně takovou tu variantu, která je velmi výrazně jako etnonacionalistická, výrazně autoritativní, poměrně jaksi se nebojí té německé historie, vztahovat se k ní pozitivně, plus samozřejmě pak ten koktejl všech těch věcí, které od těchto stran jaksi očekáváme, to znamená od nějakého velmi specifického ekonomického liberalismu, který je zároveň namixovaný s určitým jaksi sociálním šovinismem a samozřejmě s tou primárně teda antiimigrační jaksi rétorikou. Nicméně je celá řada dalších stran, které se pohybí na podobném spektru a které se sami té AfD trošičku obávají. To znamená, z tohohle pohledu to prostě nepokládám za dobrou zprávu ani pro Německo a samozřejmě ani pro nás, kteří jsme sousedem Německa a máme určitou zkušenost jaksi historickou ze stranami podobného typu.
15: Jak velké nebezpečí představuje AfD pro Německo a pro Evropu?
16: Tak to je samozřejmě otázka toho, co bychom označili jako nebezpečí a samozřejmě se budeme muset bavit o tom, co AfD jak si udělá v těch dalších letech. To znamená, my teď vlastně budeme čekat na to, co se stane v samotném Sasku-Anhaltsku, jestli jak si AfD dokáže nějakým způsobem skutečně samovládnout, což asi není úplně pravděpodobné, protože přestože ten zisk byl vysoký, tak nestačil na to, aby mohla vládnout skutečně v pravém slova smyslu sama. Většina ostatních stran se zatím tváří, že s AfD spolupracovat nehodlá. Nicméně ne všechny strany. Sára Wagenknecht a její strana, která se odštěpila od Die Linke a představuje takovou tu jako specifickou kombinaci jako levicového ekonomického programu s poměrně konzervativně jako sociálním a v zásadě i antiimigračním, byť jiným způsobem, než jak je to v případě AfD, se zatím tváří, že by vlastně určitým způsobem spolupracovat s AfD mohla. To, co tyhle ty dvě strany spojuje, není ve skutečnosti jaksi oblíbená teorie podkovy politické. Já se domnívám, že teorie podkovy je v zásadě jako nesmysl. I když samozřejmě v tomhle případě se to bude tvrdit dost obtížně. To, co ale obě dvě ty strany spojuje, kromě toho, co jsem říkal, že tam ten antiimigrační jaksi přístup, byť v každé té straně je jako poměrně výrazně jiný. Sarah Wagenknecht sází na představu v zásadě jako sociálních jistot a migraci chápe jako ohrožení, dejme tomu, těch chudších obyvatel, zatímco pro AfD je migrace jaksi ohrožení pro etnokulturní jednotu německého národa. To jsou dost jako odlišné přístupy. Nicméně tam, kde existuje velice jasná a zřetelná shoda, je vlastně ten proruský, nebo chcete-li antiukrajinský přístup.
15: A v tom je to nebezpečí?
16: Který propoje, tam jsem se dostal jenom k tomu, že jak se propoje ty dvě strany. A který může samozřejmě znamenat jako naprosto konkrétní nebezpečí v rozkolísání jaksi německé politiky vůči té válce, která na Ukrajině probíhá. Může samozřejmě znamenat nebezpečí pro obecně jako rozkolísání toho systému jaksi německého uvnitř samotného Německa. Nicméně, jak říkám, to bude hodně záviset na tom, jako co se vlastně reálně stane a v tomhle směru jako neexistuje nějaká jednota v tom, co by se stát mělo. Německo má dlouhou dobu tedy zkušenost s tou takzvanou požární zdí jaksi kolem té jaksi krajní pravice a částečně i krajní levice. To se týká zejména Die Linke, která tenhle moment ale v zásadě jako ukazuje, že funguje, respektive pokud by skutečně mělo dojít k tomu, že vznikne nějaká společná koalice proti AfD, tak v případě Sasku-Anhaltska by to znamenalo, že to musely být zahrnuty úplně všechny ostatní politické strany, což není úplně jako dobře představitelné a v zásadě to asi není ani úplně smysluplné. To znamená, že je poměrně dobře možné, že dojde k tomu, že tedy vznikne nějaká vláda AfD a Sáry Wagenknecht, ať už ta podoba bude jaksi jakákoliv. A pak bude samozřejmě záviset na tom, jak se tato vláda konkrétně bude chovat, co to udělá v rámci Saska-Anhaltska. Saska-Anhaltsko je v zásadě uvnitř Německa jaksi velmi malá součást toho německého spolku. Je to země, která má lehce přes 2 miliony obyvatel. Je to země, která je chudá, která má celou řadu jaksi potíží. To znamená v tom ten samotný fakt, že tady by jaksi vládla AfD patrně v kontextu celého Německa příliš mnoho neudělá.
15: Ale za 14 dní jsou další volby.
16: Budou další volby, může to znamenat samozřejmě, bude to patrně znamenat posílení jaksi AfD i na dalších úrovních. Nepochybně to bude znamenat, to je velmi zřetelné, jaksi oslabení té pozice CDU, CSU a Merkel vlastně osobně, což je ale zase věc, která není jaksi úplně nová, která prostě jenom nějakým způsobem reaguje na to, že CDU, CSU, respektive ta současná vláda, současné vlády, bychom vlastně mohli říct, to není ani záležitost jenom této vlády, mají prostě problém, který v Německu existuje, respektive to celá řada problémů. A tím se dostáváme k té jako další věci, která je poměrně důležitá, protože z pohledu, dejme tomu politologického, ekonomického, je poměrně zřetelné, že jako tím významným problémem, který Německo a nejenom Německo, vlastně celou řadu dalších evropských států trápí, je vlastně ekonomická situace.
15: To je ten důvod, proč AfD takhle dopadla dobře? Je to nějaký vzkaz i spolkové vládě?
16: Tak, vzkaz u spolkové vládě to určitě je. Nicméně těch důvodů, proč specificky v tom Sasko-Anhaltsku dopadla takhle dobře, je několik. To není jeden jako důvod. Jeden je obecně ta ekonomika, když se podíváme vlastně na jaksi výsledky předvolebních nebo i povolebních jaksi průzkumů, jaksi veřejného mínění napříč Evropou, tak vlastně vidíme ty ekonomické otázky, tam hrajou naprosto klíčovou roli, velmi často jsou na prvním nebo na druhém místě. Tohle je trochu v rozporu s představou, která se objevuje v českém jaksi veřejném prostoru, který má v tomhle tomu samozřejmě jasno a říká ano, AfD vyhrála prostě proto, že Německo má problém s migrací. Je to migrační strana a tím pádem prostě je úspěšná. To je samozřejmě ta otázka migrace, je většinou to druhé téma, které jako velice silně rezonuje vedle těch ekonomických otázek, zároveň ale vidíme, že se vlastně propojuje s tou otázkou té ekonomiky. A pokud bychom jako odstoupili od nějakých vlastních politických preferencí a podívali se na to, jakým způsobem teda Německo funguje, případně další státy, jak vlastně vypadá reálně ta situace ekonomická, jak reálně vypadá ta situace migrační, jak vypadají politiky, které navrhují ty politické strany, ať už je to AfD nebo kdokoliv jiný, tak vlastně zjistíme, že ten jako reálný obraz je trošku jiný, než jak si lidé představují specificky, jak si představují jaksi v Čechách. Jo? To znamená, to není tak, že by migrace nepředstavovala problém, ale ta migrace často vypadá jinak, než si představujeme. Konkrétně v tom Sasku-Anhaltsku zaprvé to zaznělo poměrně jako výrazně a řada lidí na to upozorňovala, že samotný počet lidí, kteří tedy jaksi jsou migranti nebo mají to migrační pozadí, je v Sasku-Anhaltsku výrazně nižší, než je ve zbytku Německa, že ve zbytku Německa mluvíme až o 30%. V případě Saska-Anhaltska je to zhruba 8 až 12 podle toho, jaký rester zvolíme, jestli mluvíme skutečně jenom o lidech, kteří jsou migranti, nebo o lidech, kteří třeba je aspoň jeden rodič je migrant. Na to samozřejmě zazněl jako protiargument, že to přece jako nehraje vůbec žádnou roli, že tady je těch migrantů málo a jinde jich je víc, to prostě je záležitost jako celoněmecká, což je nepochybně pravda. Nicméně, jak si volba té saskonalské vlády s tím celoněmeckým problémem jako toho nemůže mnoho udělat. Zároveň největší skupinou migrantskou, která v Saskonalsku je, jsou Ukrajinci. A vlastně, když se podíváme na složení, etnické složení, protože velmi často mluvíme, nebo respektive velmi často zaznívá, že jo, ten problém je migrace, ale vlastně tím nemyslíme tak úplně jenom migraci, vlastně tím myslíme tu migraci z některých regionů. Což obvykle znamená jako ze severní Afriky, Blízkého východu a tak dále, tak lidé z Afriky a z Blízkého východu tvoří v rámci všech těch jako těch 10%, dejme tomu, migrantů, kteří žijí, jak se Sasku-Anhaltsku, zhruba 44%.
15: Takže tam ta ekonomika hrála nejdůležitější roli v tom výsledku.
16: To znamená jedna věc, tak já ještě zkusím jenom malinko se vrátit té migraci, to znamená to, co se AfD daří, je propojovat ten problém ekonomiky, to, co Německo cítí, že prostě ekonomika dlouhodobě stagnuje, že ty výsledky nejsou dobrý, což je pocit, který existuje, a teď jsem řekl schválně slovo pocit, jo? Neřekl jsem slovo jako data nebo něco takového, protože jestli nám ty poslední, nemyslím tím teď jako tyhle volby, myslím tím poslední volby několika jako
17: možná desetiletích. Možná desetiletí. Ukazují tak je to, že přestože lidé a voliči věří tomu, že se rozhodují racionálně, tak se vlastně mnohem víc a mnohem častěji rozhodují na základě pocitů.
15: A emocí.
17: A emocí. Což politologie jako postupně zapracovává do svých jaksi přístupů, ale v tom veřejném prostoru se tomu co ještě neodráží. To znamená, a samozřejmě ale ty pocity nejsou jako vymyšlený, ty pocity vycházejí z nějaké konkrétní zkušenosti, přesto jak říkám, ta realita může být malinko jiná, než si lidé představí, ten pocit je skutečný. To znamená, pokud mají lidé strach, tak vy sice můžete třeba říct, že nemají důvod k tomu, aby se báli.
15: Ale oni ten pocit
17: mají. Oni ten strach mají, ten strach je reálný. Hmm. To znamená, tohle je jedna z věcí, kterou si myslím, že se ty demokratické strany, jako často říkáme, vlastně nenaučili zatím. Jo? Neporozuměli úplně dobře tomu, že ta emoce je skutečná, i když třeba z jejich pohledu ten důvod jaksi emoce neexistuje. To znamená, pokud se vrátíme k tomu Sasko-Anhaltsku, jeden problém je ekonomika. Země dlouhodobě jaksi strádá, já jsem říkal, že má zhruba 2 miliony obyvatel, ale jestli si dobře pamatuju, tak těch posledních 15-20 letech v podstatě přišla téměř o milion obyvatel, což jsou převážně mladí lidé, kteří odešli prostě do specificky západního, jaksi Německa, za lepším samozřejmě. To znamená, vlastně věkový průměr je tam vysoký, je tam velké množství opravdu lidí, kteří už jsou staří, kteří vlastně potřebují nějakou péči. Stát částečně selhává v té péči. Teď zároveň se samozřejmě ukazuje, že specificky v péči o staré lidi dlouhodobě využívá právě tu práci těch migrantů, protože není schopen vlastně to už jaksi dlouhodobě, a to platí pro celou Evropu, a vlastně to částečně velmi omezeně vidíme i u nás. Mm-hmm. Jo, a je to věc, která bude do budoucna sílit, protože Evropa obecně stárne. Jo? Což má celou řadu různých jako dopadů, a tohle je jeden z nich. S každým dalším desetiletím bude narůstat počet lidí, kteří budou potřebovat někoho, kdo jim bude pomáhat. Jo? A my ty lidi vlastně nemáme. To znamená, jak upozorňují právě někteří němečtí politici, říkají dobře, kdybychom se teď rozhodli, jo, že opravdu jako teď takhle vyženeme všechny jako migranty, kteří tady jsou, tak se zhroutí v příštím momentě několik sektorů jako našeho průmyslu a našeho fungování, to prostě vlastně nejde. To znamená, první věc, kterou zjistíte, že vlastně ten migrační rámec má jako jiný charakteristiky, než jak je to na první pohled vidět. Jo? To znamená, my často mluvíme o tom přesně, jo? Jako tady je migrace, je tady ta migrace těch lidí z toho jako Blízkého východu, je to problematický, ty lidi nechtějí pracovat, nechtějí se etablovat, způsobuje to islám, oni jsou násilní a tak dále, a tak dále, a tak dále. Což je všechno jako nějakým způsobem pravda, zároveň...
15: A to vytváří ten pocit.
17: A to je jedna věc. A druhá věc je, jakým způsobem uchopíte tenhle ten problém a jakým způsobem s ním pracujete. A tam se ukázalo, bavíme se o tom, že vlastně politiku tvoří ty narrativy, to je krásný slovo, že jo, který spousta
15: lidí... Já říkám úhel pohledu.
17: Je to úhel pohledu. Narrativ je příběh. Jo? My jsme prostě zvyklí jako sedět u těch ohňů a vyprávět si příběhy, a na základě těch příběhů vnímáme sebe, vnímáme svoje místo ve světě, vnímáme svět, jak vypadá, a podle nich se vlastně řídíme.
15: No, vy jste říkal, že AFD přinesla lidem příběh, který tak možná není pravdivý, ale funguje. A co je to za příběh?
17: Ten příběh je vlastně velice jednoduchý. Je to příběh, který říká, že Německo prostě nežije se v něm dobře. A nežije se v něm dobře, protože je zaplaveno migrací, zejména nelegální migrací. Tahle nelegální migrace je přehlížená nebo dokonce možná podporovaná ze strany vlastně těch jako etablovaných politiků. Média o ní nereferují. A aby ta jako situace s tou ekonomikou byla ještě horší, tak se politici rozhodli pro to, že prostě aplikují ten Green Deal, který jako zničil ty zbytky té jako ekonomiky, které vůbec ještě v Německu existovaly, a je tím pádem jaksi nutné. Tohle to všechno dopadá na ty normální běžné Němce, kteří si to samozřejmě nepřejí, a AFD je tou stranou, která tohle dokáže zastavit.
15: Aha. A funguje to, Němci tomu věří, nebo část Němců tomu věří?
17: Já si nemyslím, to je druhý problém. Tak. To, na co jste se mě teďka zeptala, jestli tomu lidé věří, to je vlastně svým způsobem jako hrozně hezký přístup, protože on jako přesně ukazuje to, jak my jsme zvyklí k politice přistupovat. My chápeme politiku jako věc, která je vlastně racionální. Jo, tady přijde politik, má ty tabulky, vysvětlí nám, jak ty věci jsou, pak přijde druhej, vysvětlí nám, jako, že on to vidí jinak, má jiný tabulky, a my si vybereme ty z nich, který ty tabulky jsou ty správnější. Jo, když se zeptáte normálního běžného člověka, jak se rozhoduje, tak vám většinou řeknu, rozhoduju se prostě racionálně. Jo, naučili jsme se, víme, že racionalita je správná. Zeptám se lidí, kteří tomu rozumějí, přečtu si nějaký článek, podívám se na to, jak se to jako dělá jinde, srovnám si tyhle ty věci a pak se rozhodnu. Teď většina lidí to ve skutečnosti nedělá. Rozhodujeme se emocionálně, rozhodujeme se na základě toho, co nám řekl kamarád, rozhodujeme se na základě toho, co jsme viděli doma, rozhodujeme se na základě toho, co jsem si přečetl na internetu, nebo co říkal někdo v hospodě. Jo. Všechny tyhle ty důvody jsou stejně použitelné jako ten, že si uděláte jako složitý rozbor, rozklad a na závěr řeknete, vím, jak to je a budu se podle toho chovat. To znamená,
15: příběhu pozor, není potřeba věřit?
17: Ano, ten příběh nemusí být nutně příběhem, kterýmu věřím, nebo respektive kterýmu věřím každý jedný části, která v něm je. To vlastně mýtus. Jo, mýtus nerozebíráte, mýtus berete jako celek. A je to mýtus, který říká, vy jste ty dobrý, vláda je ta špatná.
15: Aha.
17: Tohle je něco úplně jiného, než když to rozeberete na prvočinitele a ukážete každou jednotlivou část, že vlastně funguje jinak. Jo, to je to, o čem mluvím. Já, že to je moje práce. Jo, jako to je to, co dělají ty politologové, sociologové, ekonomové a tak dále, o kterých říkají, no, ale ta, vlastně ta migrace, to Německo potřebuje, bez ní by se prostě sesypalo. Jo, tady se mluví o tom, že ta migrace jako nepřizpůsobuje jich, ale ve skutečnosti v Sasku na Halsku 55% všech migrantů jsou z Evropy. Jo, to jsou všechno evropský, jako třetina z nich je přímo z Evropské unie, zbytek je převážně ta Ukrajina. Jo? To je největší skupina jako vůbec.
15: Takže ten příběh není pravdivý, ale funguje.
17: Ano, přesně tak. Ten příběh není úplně pravdivý, pracuje s nějakými základními jako charakteristikami, které praví jsou, nemůžete si ten příběh úplně vycucat z prstu. Jo? To znamená...
15: Jaký racionální základ
17: je? Tam určitě, jako je tam vždycky nějaký racionální základ, to znamená, když půjdete v Německu zpět. Sasko-Anhaltsko má navíc problém v tom, že počet cizinců, migrantů, chcete-li, který tam žili v roce 2011, byl asi 1,5%, dneska je to 8%. To znamená, za těch posledních 15 let to vyskočilo jako dramaticky. Což je samozřejmě věc, který si všimnete. Jo? Ten, jak říkám, může to mít nějaký racionální důvody, může to mít naprosto jasně ty důvody toho, že prostě chybí tam ta pracovní síla, takže vy potřebujete v současné době, teď bych si vymýšlel, 80 tisíc je tam, jako myslím, pracovních víz, jo? Jako pro lidi, kteří jsou teda cizeny a pracují tam, který nemusíte vidět. Jo? Když máte prostě člověka, který pracuje v nemocnici jako sestřička a pak jde prostě zpátky jako na ubytovnu, tak vy ho vlastně na té hlavní ulici potkat nemusíte, jo? Ale můžete. A pokud jste zvyklí na to, že na té hlavní ulici, prostě kudy jste chodili, jako vlastně nikdy žádní cizinci nebyli a teď jsou tady jako dva kebaby, jedna vietnamská večerka, jo, a na ulici potkávám nějaký lidi a některý z nich mají dokonce šátek na hlavě, tak to prostě pro vás může působit jako jinak. A je to
15: a
17: věc, kterou
15: pocit.
17: Vidíte. Je to věc, kterou vidíte, která naprosto jasně jako funguje. A pokud ji dokáže nějakým způsobem AFD nebo kdokoliv jiný jako překlopit do té představy, tady jsou ty nelegální migranti, kteří vám berou práci, kteří vám berou peníze, kteří a tak dále, kteří dělají tu zločinnost, jo, a tak dál. Na což na všechno existují přesně ty statistiky, které jsou, které reálně jako jsou a my víme, že prostě jako některé skupiny konkrétní, protože zase, jo, použiju slovo... Už tady se vlastně objevuje ten rozměr. Použiju slovo migrant, mám tě na mysli cizinec, ale vlastně, když to řeknu, tak spousta lidí řekne, jasně, to zaznělo v české debatě několikrát. Jo. V Sasko-Anhaltsku je jenom 10% jako migrantů nebo cizinců. Jo. A odpověď byla, no Ježiši Kriste, představte si, 10% muslimů, to je úplná katastrofa. Já říkáte, ale tam není 10% muslimů, to jako ani zdaleka. Jo? Muslimové to řejí asi 3,5%. To znamená vlastně už, když použiju to slovo migrant, tak spousta lidí neslyší migrant, ale slyší Arab, muslim, terorista, cokoliv dalšího. To je ten narrativ. To je ten příběh, který není pravdivý, ale který funguje. Jo? To znamená, tyhle ty věci, jo, a v momentě, kdy se cítíte špatně, kdy máte pocit, že jako nevíte, jestli se o vás té nemocnici někdo postará, jako vaše děti odešly, vy je vidíte jednou třeba za půl roku, situace se mění, neustále se mluví o tom, co všechno je špatně, zdražili vám velmi dramaticky plyn, benzín, všechny tyhle ty věci a vy stárnete a vidíte, že do budoucna to pro vás asi vlastně lepší nebude, jo, tak v ten moment samozřejmě ten cizinec na té ulici může být jako velice silným momentem, kde se bude kanalizovat prostě ta frustrace, kterou vy cítíte. A vy máte pocit, a to je druhý moment, který je důležitý. To znamená, jedna věc je ekonomika. Druhá věc je ta viditelná část té migrace. A třetí věc, specifická pro to Sasko-Anhaltsko je, a to vyplývá velice zřetelně z těch jako předvolebních, vlastně dlouhodobých jako výzkumů veřejného mínění, že by velká většina obyvatel v té zemi má pocit, že Berlín na nás zapomněl. My jsme ta periferie a na nás se úplně všichni vykašlali.
15: Říká politolog Jan Charvát, který je hostem Osobnosti Plus.
18: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Co je na programu AFD nejproblematičtější? A je nějaká šance že se podobný příklon k pravicovému extremismu dá očekávat i v Česku?
17: Tak, teď by záviselo na tom, jako co budeme definovat jako nejproblematičtější. Obvykle se mluví o tom, že problém AFD spočívá, a teď ještě bychom měli odlišit program AFD jako takové a program AFD v Sasko-Nálsku. Program AFD jako pracuje s tou migrační jaksi záležitostí. Zase dostaneme se k tomu, že věci jsou trošku jinak, než ty lidi představují. To znamená, AFD říká mimo jiné. Všichni lidé s německým občanstvím jsou si rovni, bez ohledu na to, jakou mají etnicitu. V žádném případě nechceme vyvést jako, nebo deportovat všechny lidi, kteří jsou cizinci. A nechcem deportovat ani všechny migranty. To znamená, tyhle představy, které taky velmi často zaznívají v tom veřejném prostoru v Čechách, teď vyhrála AFD a všichni cizinci zmizejí, vlastně AFD vůbec neříká. Jo? Nicméně AFD říká, že

0: který vlastně zakládá představu jako odlišného právního řešení pro lidi, kteří jsou jaksi Němci etnicky, a pro ty, kteří nejsou, což je vlastně věc, kterou třeba my známe z doby protektorátu, to byla přesně věc, jako kterou nacismus jaksi zavedl, což je věc, která je v rozporu samozřejmě jako s německými
1: základy. Ale na té celostátní úrovni to
0: ale na té celostátní není. To není. Tohle to tam jako není. Naopak na té celostátní úrovni jako jsou vlastně si dává AfD poměrně velice výrazně pozor. Mimochodem vlastně při rozboru toho programu, jak si Saskanhalská AfD, jako ty lidé, kteří to jako speciálně procházeli, říkají, že zhruba 1/3 vůbec toho programu se týká věcí, které jako zemská vláda nemůže řešit. 1/3 je v rozporu se zákonem a jenom 1/3 je vlastně to, co jako nějakým způsobem v té zemi skutečně lze dělat. To znamená, to vám zase ukazuje, jo, že ta volba je částečně volbou, která směřuje jako k tomu Berlínu. Jo? To znamená, je to vlastně signál, nám se to nelíbí a to je věc, na který se shodují
1: pro tu spolkovou vládu.
0: A to je věc, na který se shodují i voliči, kteří nevolili AfD. Jo? I voliči CDU-CSU říkali, my si myslíme, že CDU-CSU dělá špatně, jo? A vlastně ta volba, která probíhá tady, je pro nás nějakým způsobem jako signál k té vládě, děláte to špatně.
1: A pokud jde o Česko, pojďme ještě, protože máme poslední 2 minuty, říct, jestli se dá očekávat nějaký příklon k pravicovému extremismu typu AfD i v Česku, nebo je to úplně jiný příběh?
0: U nás je to trochu jiný příběh. My samozřejmě máme také strany, které jsou jaksi vnímané jako krajně pravicové, ale když mluvíme třeba o SPD, tak ta je v zásadě jako vnímaná jako radikálně, dejme tomu, pravicová, populistická, což je trošičku něco jiného, než to, co vidíme v tom jako Německu v případě té AfD. Zároveň jako příběh SPD zdaleka tak nerezonuje silně v Čechách, jako rezonuje ten příběh jaksi AfD v Německu. Navíc v Německu AfD představuje v podstatě jakoby jedinou stranu, ke který se můžou lidi, kteří jsou jako protestně naladěný, přihlásit, což v Čechách tak úplně není, a poměrně jako velkou část lidí, kteří se protestně možná cítili, jako dokázalo třeba spíš ANO, který zároveň ale nemá ty charakteristiky jako pravicové extremistický strany a nevypadá to úplně, že by tímhle tím směrem směřovalo. Na druhé straně samozřejmě je SPD v současný, ne, SPD nemusí mít 40%, jo, jako v případě AfD v Saskanhalsku, těch procent má podstatně méně, ale je součástí vlády. Jo, to znamená, je součástí té současné vládní koalice, což zase naznačuje trošku jiný rozměr, který uvidíme, jestli se podaří jako té AfD jako zvládnout i v tom Německu.
1: A řekl byste, že Češi jsou jinak vnímaví než Němci k extremistickým názorům?
0: Trošku. My poměrně dobře vnímáme ty historické záležitosti, to znamená, jsme schopni poměrně rychle a jasně reagovat na Hákový kříž nebo případně Srpa kladivo. Ty moderní varianty už nám ale tolik nejdou.
1: Říká politolog Jan Charvát, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
0: Díky.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Do všech zemí světa se sami asi nedostanete, ale můžete se tam podívat s reportéry Českého rozhlasu. Zavedou vás na všechny kontinenty, do luxusních čtvrtí, špinavých slamů, do hor i na zaoceánské lodě. Posedíte v luxusních restauracích a projdete se po známých místech. Seznámíte se s lidmi významnými, ale i s těmi neznámými, kteří jsou o to zajímavější. Reportáže zahraničních zpravodajů vás na cestu kolem světa vezmou každou sobotu po 14. hodině odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Evropská komise zaslala oficiální dopis ohledně střetu zájmů premiéra Babiše na ministerstvo pro místní rozvoj. Kanada poskytne Ukrajině balík pomoci v protivzdušné obraně. A fotbalisté Slavie prohráli na úvod hlavní fáze ligy mistrů Slans. Dnes bude převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO má podle Evropské komise stále osobní zájem na holdingu Agrofert. Vyplývá to z dopisu, který komise poslala ministerstvu pro místní rozvoj. Přijetí dokumentu potvrdila mluvčí rezortu Veronika Lukášová. Náš zpravodajský server irozhlas.cz má jeho obsah k dispozici. Komise v něm podrobně vysvětluje, proč převedení Agrofertu do fondu neřeší Babišův střev zájmu. Zmiňuje třeba vliv premiéra na rozhodování státu i nastavení samotného fondu. Ten má po Babišově odchodu z vlády